0: taktiku a já podezřívám, že Petr Fiala to udělal celé z toho titulu, aby příští léto řekl, přátelé, já jsem tu slovní pyrotechniku tam pouštěl, jestli si Český rozhlas či Česká televize všimne, nevšimli a já na to upozorňuju a říkám vám jako Petr Fiala číslo 3, protože teď má druhé období, to premiérské, a všimni si, že Petr Fiala, v podstatě on je de facto teď už 3, protože byl Petr Fiala akademik, v disentu, nabírající zkušenosti, přesvědčený konzervativec. Pak byl Petr Fiala politik, ministr školství, opoziční předseda ODS. A teď je Petr Fiala premiér, který prochází úplně jinýma chodbama, zasedá úplně v jiných místnostech, listuje těma knížkama a říká, kdo tohle mohl napsat a že to mohlo vyjít a že to lidi četli, nechápu. No a mám tušení, že příští léto přijde na scénu Petr Fiala číslo 4 a optikou zkušenosti Karla IV. Řekne, vše bylo špatně, úplně jinak. Chci vám tady, že tyhle a tyhle instituce selhaly a u nás ve spolu to budeme dělat takhle a dejte mi šanci.
1: No vidíš, teď jsi mi nahrál oslí můstek, když jsi zmínil Karla IV., tak když já jsem se vrátil tady k Radě pro paměťovou agendu, pořád mě ten název fascinuje. Hele, a pořád se ho nepamatuju, teda mimochodem, ale mám ho, držím tady ten list s tím názvem. Tak já nevím, co myslíš, dozvíme se třeba, že husiti přišli z Washingtonu, Cyril s Metodiem z Kanady, nebo co nás čeká?
0: Já bych si hlavně proklep Jiřího z Poděbrad, protože on byl strašně nemoderní, protože jednak varoval před Turkem.
1: No ale Poděbrady jsou východně od Prahy, víš to?
0: Taky.
1: Tady to smrdí trošku.
0: Při řece, takže to je hele, strategické místo, otrava pitné vody, demontáž důležité říční trati, plus do toho ber, že on byl v podstatě de facto by se dalo říct antiběc muslimů a antiislamista, což je taky dneska už krajně podezřelý, z panských poměrů, takže ani tak, ani onak další podezřelý a nikdo se s ním moc nepaktoval, čili to je v podstatě Viktor Orbán 2.0. Hele, jen no, tak někdo neprojde, člověče.
1: No hele, musíme říct, protože ta rada má začít fungovat už v létě, tak já bych řekl, že aniž by muselo být nutně venku tropický počasí, že nás čeká pěkně horký léto a vlastně být vládou, tak jak ona se snaží teď jet dobrý PR a marketing, tak bych si prostě, abych angažoval Roberta Zárubu, ať ještě jednou namluví to, přepište dějiny, ať zakřičí. A tím bych to odstartoval.
0: No já bych hlavně chtěl všechny posluchače vyzvat, prosím vás, svévolně neutíkejte na zahrádku, ke grilovačce, k rybníku, natož k moři, protože hledá se 6 placených úředníků pro tuhle radu a zbytek teda bude neplacený, ale za to velmi prestižní. Takže přátelé, buďte na telefonu, my s Petrem uděláme to stejné, třeba si na nás vzpomenou.
1: Hele, úplně jak jsi to řekl těch, že se hledá 6 placených úředníků, úplně vidím, až se najdou, zaměstnají se a v tu chvíli Petr Fiala vydá na Twitteru, snižujeme počet státních úředníků.
0: A schválně, jak to Česká televize s Českým rozhlasem vyhodnotí?
1: Každopádně zdravím posluchače a nepadejte na mysli.
0: Držte se, vy s námi, my s vámi a slunce prý taky ještě chvilku vydrží, takže témata nám politici dělají a třeba vznikne rada i pro nás. Pro nás všechny.
1: Ježíš, jen to ne. To se trošku bojím už dopředu.
0: Hele, vy teď víš, že my ty manuály bychom dali dohromady velice rychle.
1: Manuály, jo.
0: Já furt čekám, kdy mě zavolají, aby teda si nechali vysvětlit, co je ta dezinformace. Já už mám takových definic, že...
1: Ale já myslím, že takových, řekl bych tak, 35 definic je někde poschovávaných na ministerstvu vnitra Víta Rakušana.
0: Já myslel členové vlády, že mám vždycky definici dneska s ministrem průmyslu na téma energetika. Takže přátelé, držte se, topit zatím ještě nemusíme, je to dobrý.
2: Posloucháte Radio Xaver.
3: Pojďme na to. Trump nařídil přerušit vojenskou pomoc Ukrajině. Zelenský ho musí přesvědčit, že chce jednat. Tam se odehrávají neuvěřitelné věci. Minulým pátkem počínaje.
4: Já hodně šířím ten americký pohled, že ten je můj, že studuji americké noviny a hodně jsem v té Americe a část mý rodiny volila Trumpa a tak dále. Trump šel do voleb s tím, že řekl, že tuto válku ukončí, protože on je takový básnivý typ. Vždycky říkám Čechům, neberte ho doslova, ale berte ho vážně. To znamená, Češi mají tendenci se mu vysmívat za ty básnické zkratky, ale myslí si, že je blázen a budou hrozně překvapeni. On je jako Reagan. A takže Reaganovi taky, já si pamatuju, že komunisti říkali, to je kovboj, hlupák z Hollywoodu. Jo? Tak to není hlupák. A on od začátku říkal, že tu válku ukončí za den, což je taková básnická zkratka, že se jí bude snažit ukončit rychle a brutálně. On první asi měsíc, dva věnoval tomu, co slíbil, ale pro Američany bylo ještě podstatnější, to znamená vymíst různý ty neziskovky, nastavit věci na hranicích, gangy. Tady třeba v Čechách je zajímavý, že úplně ty nejzajímavější věci z Ameriky to vůbec nejsou. Tak já teďka využiju, že tady řeknu, že třeba, já nevím, jestli lidi viděli seriál Narcos, to byl takový slavný seriál. A tam byl třeba gang Scully, který tam bylo, jak umučil strašlivým způsobem mnoho hodin amerického drogového agenta. A on pak za to sice dostal, jakože ho chytli na konci toho seriálu, ale on dostal takový jako fešácký trest a kriminál a pustili ho. A Spojené státy chtěli, aby tohle člověka, který umučil strašným způsobem Američana, který vyšetřoval drogy, vydali. A vydali ho i z mnoha důvodů, že drogy. A jak přišly ty cla, o kterých tady všichni říkají, že to je hlupák a pitomec a tak dále, no tak Mexiko, to, co nešlo, okamžitě ho zatkli. A co bylo jako moc hezký pro celou Ameriku, to měla Amerika slzy v očích, že osobní pouta toho amerického agenta, který se u něj našli, když ho umučili, tak ty mu nasadili v tom Mexiku a v těch poutech toho, myslím, jsem dal kamarena, ten agent, ho dovezli. Takže to Amerika byla úplně dojatá, že prostě Trump takhle zařídil. Jinak ty gangy jsou považovaný na hranicích jako teroristi. To znamená, vzdáte se, my vás zabijeme. My nebudeme vůbec jako brát zajace, když prostě se nebudete chovat slušně. Čili je to spousta prostě důležitých věcí, které Čechy nezajímají, protože Češi žijou jenom pro Ukrajinu. A s tou Ukrajinou...
3: Jak kteří?
4: Já myslím, že to je takový sport tady, že Češi vědí, že s tím nic neudělají, ale strašně baví se na to hádat. Tady jsem se bavil třeba s lidmi z ODS ještě před třeba měsícem a říkali, hele, ono ty volby asi nevyhrajeme, protože tak dále. Ale my je vyhrajeme díky Zelenskýmu, on sem přijede a my řekneme těm lidem, že bojujeme s těma Rusákama, dvě se, to je důležitý říct. Že?
5: Maličký námořník krabičce odmítla, vydal se

každé havěřky, to už vylezli jsme z dury, shodili mundury a kvůli fyskultury jsme turu podnikli. Hrnul jsem se příkladem, bo jsem mě tušil, že se bude losovat, aby přehled byl, kdo s kým zrobí dvojicu, aby v červencovém hicu z Vítkovic na Ostravicu do cíla dorazil. Tiger vypsal ceny, dvě kože z hyeny, aby mohl být odměněny ten nejzdatnější tým. Nevím, jak to přijde, štěstí stalo, kaj si.

startu hned jak v lize, dostal se do krize, pri ponožka ho hryze a od hladu je mu mdlo. Nic nebylo z té tury, bo nás předjížďali fury, šlapali po ním kury, no hrozné divadlo. Jela kolem sanitka a už se hrnul k ní, jestli pomoc potřebuješ, jenom si řekni. Nabral jsem vzduch do ňader a kopnul ho do hader, řeci přidej, kyste saber, bo jsme poslední. Brzoch rezignoval, už jsem ho neprovokoval, psychicky než ten kroval, k rychlosti větší, stejně noha míně nohu. A tak se modlím k Bohu, to jako bez partyjní mohu, ale nic to neřeší. Poslední eso jsem ale v kapsi měl, sám jsem o ním do včilejška ani nevěděl. Byl jsem tak smířený s tím, že pozbudeme ceny, ty kožuchy z hyeny, že jsem si nevzpomněl.

0: malého vzteku jsem žuchlal jenom veku. No co jsem měl robiť, taky teď se těžko hledat, co jde ráno bez oběda, ani plán se podlez nedá, musí se překročit. Na šachtě jsou také hromské zákony, že jak mění špeku, tak nesu vykony. Já kdyby jsem byl dajiny, hned jak jsme vyšli z lajny, mohl jsem ten cizokrajny kožu dneska ponosit.
1: Za pár dnů jsme si cestu zopakovali, opět jsem zajel do Myčky, pak ji vyzvedl, ona ve výborné náladě, zase krásně voňavá, ale to nebylo tím, že by byla nastříkaná parfémem. Ona mi prostě voněla sama sebou. Jeli jsme přes Blansko a odtud do Poličky, kde se natáčeli všichni dobří rodáci, a ona mi o tom filmu velmi hezky vyprávěla. Na zpáteční cestě mi povídala o svojí rodině, jako kdyby mi najednou nějak uvěřila. Přece jenom jsem byl v rádiu, navíc jsme se moc neznali. Asi třikrát mi nabídla tykání, ale já jí tykat nedokázal. Tak trvala na tom, abych jí tykal aspoň na jevišti, aby tam nevypadala jako učitelka ve škole. Já ji tedy uvedl, vyzval ji, aby se posadila, a opravdu jsem jí tykal. Ona všechny velmi mile pozdravila, vždycky o tom místě něco věděla, takže lidi potěšila. Pak jsem položil první otázku a zase jí vykal. V šatně jsem se jí omluvil, ale ona se tomu jen smála. Na zpáteční cestě mi vyprávěla příběh své rodiny. Mluvila o dceři Kristýně, synovi Láďovi, o manželovi. Svěřila mi i intimní věci, které reprodukovat nebudu, ale pochopil jsem, že to nemá jednoduché. Nakonec si mi vyprávěla o svém manželovi, o němž do té doby vůbec nemluvila, a najednou jsem se dozvěděl věci, které mě za ně bolely. Zvláštní bylo, že svého muže, který ji zraňoval, omlouvala. Ubližuje mi, ale on za to nemůže, je prostě takový. Že jí byl manžel nevěrný, to už dávno není tajemství, v tomhle bulvár nezaspal a už mnohokrát se to někde objevilo, i v dokumentárním filmu o Věře Galatíkové, takže nic neprozrazuji. Já to ale nevěděl, navíc jsem nikdy nic podobného neprožil, a tak jsem mlčel a poslouchal o bolesti její duše. Odvezl jsem ji domů a marně jsem hledal slova, jimiž bych jí dal najevo, že s ní soucítím. Ale ona na nic takového nečekala. Jen se se mnou vlídně a opět mile rozloučila. Druhý den jsem měl v restauraci Divadla na Vinohradech schůzku. Vyřídil jsem, co jsem potřeboval, šel k autu, které jsem měl na parkovišti vedle divadla, sedl jsem za volant a najednou jsem viděl Ladislava Freje, jak jde přímo proti mně. V tu chvíli jsem si řekl, že kdybych věděl, že to paní Věře pomůže, tak zařadím jedničku, pak dvojku a přidám plyn, ale neudělal jsem nic. Jen jsem ho nechal projít. Za dva týdny jsme jeli opět na besedu, opět stejný rituál Myčky a vyzvednutí v hostivicích. Věra Galatíková opět krásně voněla a ještě než dosedla, zeptala se: tak, Lubošku, o kom ti mám dneska vyprávět? Toho dne se zastřelil Vlastimil Brodský a tak byla volba jasná. Vyrazili jsme, ona mi vyprávěla o panu Brodském. Vzala to od úplného začátku, kdy ho viděla poprvé. Netroufám si její slova opakovat, věděla, že to říká v autě a je to jen mezi námi. Vyprávěla mi o Janě Brejchové a Jaromíru Hanzlíkovi, což s příběhem pana Brodského souviselo. Když ho totiž Jana Brejchová kvůli Jaromíru Hanzlíkovi opustila, chodila ho Věra Galatíková do jeho bytu v Jičínské ulici uklidňovat, všechno s ním rozebírala a hlavně ho nechala vypovídat. Věděla, že právě tohle potřebuje nejvíc. U pana Brodského doma v Jičínské ulici jsem kdysi byl. Natáčeli jsme tam Hvězdy z masa a kostí a jak mi to tak paní Věra vyprávěla, vzpomínal jsem v duchu na pana Brodského a na to krásné odpoledne u něj doma. Než jsme dojeli do cíle, převyprávěla mi celý příběh. Já opět neřekl ani slovo. Ona mluvila, kouřila u toho a mě napadlo, že bychom naše hovory v autě měli nahrávat, že je škoda, když to slyším jenom já. Jednou by se to mohlo hodit do nějakého dokumentu, řekl jsem. Na to se zasmála a řekla mi, že podobné dokumenty z duše nenávidí a nic takového si nepřeje. Kdyby to mohla nějak zařídit, aby nic takového nevzniklo, udělala by to. Jednou jsme zase někam jeli, to už bylo asi po páté. Těšil jsem se, jak mi zase bude vyprávět. Dokonce jsem měl připravená jména, o nichž chci poslouchat. Ale ona mi místo toho řekla, že mě poslouchala v rádiu a že špatně vyslovuji, že se jí to nelíbilo a dokonce měla vypsaná slova, která jsem nevyslovil správně. Nemám ti za zlé, že mluvíš hovorově, ale buď mluv tak, nebo naopak spisovně, nemíchej to. Nechal jsem si vynadat, i když mě to mrzelo, ale ona to rychle uzavřela a opět se v autě rozhostila ta krásná atmosféra, kterou dokázal vykouzlit její neopakovatelný hlas, který mi připadal jako dobře naladěný nástroj. Vyhovovalo jí, že nejezdím jako blázen, že mám klidné tempo, dobře se jí přitom mluvilo. Tehdy jsem se jí ptal na dabing ve filmu Prožít si své peklo, kde namluvila Annie Girardotovou, stejně jako v ostatních jejich filmech. Tam je scéna, kdy si matka jede pro unesenou dceru a v kuželech světel je vidět jen igelitový pytel a jí dochází, že právě v něm je její dcera. Scéna je natočena tak, že kamera snímá jen obličej herečky ve zpětném zrcátku auta. Tohle vyprávění nás oba tak sebralo, že jsem musel na chvíli zastavit, abychom se z toho vzpamatovali. Pak jsme se nějakou dobu neviděli, necelý rok, a když si nějaký pořadatel objednal křeslo pro hosta s paní Galatíkovou, byl jsem šťastný. Opět to bylo na Moravě, vyrazili jsme po obvyklém rituálu v myčce a ona zase vedle mě usedla se svou překrásnou vůní. Ale nezeptala se, o kom mi má vyprávět, místo toho mi svěřila, že má zdravotní problémy a za dva dny jde k profesoru Pavkovi, protože existuje podezření na onkologické onemocnění. Byl jsem z toho vykolejený, ale ona ne, zase byla veselá, příjemná, laskavá a vyrovnaná. Akorát se mi zdálo, že si jí špatně dýchá, hlavně cestou zpět. Vysadil jsem ji doma, podal jí květiny, které po besedě dostala, a když jsem opět dosedl do auta, také se mi špatně dýchalo. Všechno se ve mně sevřelo úzkostí, začal jsem se o ní bát. Zhruba za 3 měsíce si nás objednal nějaký klub pro seniory nedaleko Prahy. Cestou mi prozradila, že opravdu má onkologický nález. Byl jsem jak opařený, ona ale byla stále v klidu. Cestou mi vyprávěla o svém dětství, mládí i o blízkosti smrti, o které věděla, a vypadalo to, že jí to vůbec neděsí. Mne to ale vyděsilo hodně. A ještě víc rozhozený jsem byl, když mi při loučení podala jednu z kytic, které na besedě dostala, a řekla: tohle asi bylo naše poslední vystoupení, Lubošku, tak si tu kytku za všechno zasloužíš. Nevěřil jsem tomu, nechtěl jsem si to připustit. Byl jsem přesvědčený, že se uzdraví, že zabojuje. Besedy jsem ale žádné neorganizoval, nechal jsem tomu čas a jen zpovzdálí jsem jí sledoval. Pak jsem jí pod nějakou záminkou zavolal jen tak, jestli něco nepotřebuje. Ona mi na to řekla, že potřebuje jenom jedno. Abych jí konečně tykal. Ještě mi s radostným hlasem sdělila, že to s ní vypadá dobře a nic hezčího mi říct nemohla. Ulevilo se mi a jen jsem čekal, až se ozve. Ale po nějaké době jsem si v jakémsi časopise přečetl, že odmítla chemoterapii. Opět jsem jí zavolal, mluvila skleslým hlasem, už to nebyl ten luxusní hlas, který jsem mýval při našich cestách jen pro sebe. Ptal jsem se jí, proč odmítá chemoterapii, a ona mi s naprostým klidem řekla, že těch pár zbývajících týdnů nechce prožít s hlavou záchodu, že chce být se svými nejbližšími a ještě si je užít. Taková byla. Vyrovnaná s životem i s tím, co mělo přijít po něm. Jednoho dne jsem v rádiu vysílal křížový výslech, zpovídal jsem nějakého hosta a najednou vyběhla zpráva, že Věra Galatíková zemřela. Zasáhlo mě to a pochopil jsem, jak slabý jsem člověk. Dovysílal jsem z posledních sil a potřeboval být sám, nedokázal jsem ze sebe dostat slovo. Přišlo mi nespravedlivé, že právě ona musela odejít, naprosto výjimečná žena, jakých člověk v životě potká jen pár a možná ani to ne. Kdykoliv se dívám na fotky z našich besed, nejde mi hlavou to, co jsme si říkali na jevišti, ale to, co mi vyprávěla v autě. Pamatuji si, jak mi v souvislosti se smrtí Vlastimila Brodského řekla: já mu rozumím. Viděl u Horníčka, jaké to je být někomu na obtíž. Tohle on nechtěl, tak to vyřešil. Ona to zase vyřešila jinak, prostě odmítla chemoterapii. A nechala tu svůj krásný hlas, své role a také svoji vůni, v níž bych se chtěl ještě někdy ocitnout. Samota k moderování trošku patří, ač se to možná zdá na první pohled absurdní. Ano, kolem vysílání se vyskytuje množství lidí v živém přenosu, ale člověk nakonec zůstane sám, ať je tým sebevětší. K lidem do obýváků nakonec vleze jen on, bez doprovodu, bez jakýchkoliv ochranných křídel. On pak sklidí kritiku, když ho není dobře slyšet, nikoliv zvukař. O něm budou hovořit, že se neumí na pódiu pořádně postavit, nikoliv o osvětlovači či kameramanovi. Když bude mluvit a nebude vidět, také to bude v očích diváka jeho vina, nikoliv režiséra. Vždy jsem měl na mysli, že výsledek pokaždé padne na moderátora, ať je jeho podíl na úspěchu či neúspěchu jakýkoliv. Trochu to platí i v živém vysílání v rádiu. I tam člověk něco řekne a nejde to vzít zpátky, je to teď a tady. Kdysi někdo řekl, že si připadá jako kosmonaut Jurij Gagarin, když měl vyletět do kosmu. Ani on nevěděl, jak to dopadne, a tak jen řekl: jdeme na to. Určitě na tom něco bude a já si říkám, jestli právě ten pocit kroku do neznáma, ta rozechvělá nálada, není na této profesi to přitažlivé a dráždivé. Moderátor předem neví, jestli lidi zaujme, jestli u televize nebo rádia lidé nepřepnou či nepřeladí. A když se mu to povede jednou, dvakrát či stokrát, nikdy nemá záruku, že už to tak zůstane. Začíná stále znovu, každé vysílání je nový start. A jak říká klasik, samota není osamění. A vlastní sestrou samoty je zcela určitě svoboda. Vlastně se ani nedivím, že si čím dál víc lidí volí za svůj životní styl samotu. O výhodách i nevýhodách vím své. Pocit samoty, který mě občas přepadá, není nic, co by mě znervózňovalo, ale osamění se opravdu bojím. Potkávám lidi, kteří třeba i žijí v takzvaném velkém světě, je jim mnohdy do třicítky a přesto zažívají hluboký pocit osamění. Samota je bílá paní, občas projde i mým bytem. Skrze zdi, jako voda sítem, a já jí vařím čaj. Dá si 4 kostky cukru, potom ještě kapku medu, odolat jí nedovedu. Karel Plíhal.

0: Rozsvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Stream s hostem, profesor Vladimír Beneš. Dobrý večer, pane profesor.
2: Dobrý večer.
1: Tak, abychom nezapomínali na naše diváky, Josef Mach. Pan Mach je mimochodem záchranář. Otázka na profesora Beneše. Co říkáte na nedostatečnou edukaci pacientů, co se týče covidu? Pan Mach je, myslím, tam od někud Ústí nad Labem Děčín, kde vím, že vy jste léto působil.
2: Pane, já jsem byl leta, no. Tak já poděkuju panu Machovi. Edukace. Ona by svým způsobem byla jednoduchá, protože ty začátky jsou jako chřipka. Takže jakékoliv takovéhle onemocnění má člověka asi zarazit. Na druhou stranu si myslím, že té edukace nebo té snahy o edukaci o covidu je tolik, že už je to skoro příliš. Jestli by měla být nějaká formalizovaná edukace o té nemoci, to si tak úplně jistý nejsem. Ale obecně naše populace je míň zdravotnicky edukována, než by měla být.
1: Toto vás potěší, tady píše Safix 011. Pan profesor Beneš je Bůh, operoval mého člena rodiny. A jeho odbornost a přístup je nedocenitelná. To se tak musí hezky poslouchat. Jak vám závidím...
2: Až na toho Boha teda, protože to je přesně to, co si myslím, že ne.
1: Tak víte, jak to myslel? Jako, no, je bych to jako...
2: Ne, já to samozřejmě, to mě potěší, z toho mám radost. Chcete historku krásnou?
1: No všechny.
2: No, byli jsme na festivalu v Karlových Varech. A jdem do pupu po tom červeném koberci. A tam jsou ty lidi, co chtějí ty podpisy od Richarda Geera, co já vím, Travolty a takovýhle. No a mě tam jeden taky, pojďte se mi podepsat. No tak jsem nakonec k němu už řekl, jsem mu, prosím vás, já s tímhle tím nemám nic společného. Já jsem tady host, já se přijel podívat na film, přijel jsem si popovídat s kamarádama. Takže já nemám s filmovým průmyslem nic společného, a říkal, ne, vy jste mi operoval tatínka.
1: To bylo hezký, tomu
2: jsem se podepsal rád. Teda.
1: Pane profesore, platí takový to, co říká řada lékařů, že když vám nejvíc na tom záleží, je to někdo známý, příbuzný, někdo takový, že třeba někdo, komu tykáte, s kým chodíte sbírat brouky, nebo na tenis, nebo já nevím, ve vašem případě, co všechno. Takže většinou je tam nějaká komplikace.
2: Svým způsobem je to takový naschvál, taková určitá pravda. Já říkám, že komplikace jsou přímo úměrné počtu telefonátů před operací. Do určité míry to platí, ale není to asi nic prokazatelného. Ale ono, já k tomu vždycky taky dodávám, že nejlíp se operuje osamělý pastevec z hor. Jo, protože ten nemá šanci se nějaký protekce domoctat.
1: Nikdo nevolá, jak to dopadlo.
2: Nikdo nevolá, tudíž není ohrožený těmi komplikacemi, které jsou specifické pro počet těch intervencí. No, ale ono to tak asi není, ale ona spíš je taková výraznější, že jo, protože pak se ten počet těch telefonátů samozřejmě znásobí.
1: Ale zajímalo by mě, kdyby, nedej bože, ale stát se může cokoliv, kdyby vy jste potřeboval operaci od neurochirurga, počkejte, já si chci dát, jestli byste se svěřil synovi vašemu.
2: Ne, nikoho z rodiny. To je ten počet telefonátů. Jo, to by
1: ten
2: byla...
1: by netelefonoval vůbec, ne?
2: Ne, to je... To nevadí. Tam jde o to, že do chirurgie jako takový nepatří emoce. A vyvrcholením téhle úvahy, že ty emoce ten chirurg nesmí mít, je to, že žádný chirurg nebude operovat svý příbuzný. Protože
1: jako
2: tam...
1: Toho se držíte?
2: Toho se držím, to víte, že jo. Já bych nikoho z rodiny bych neoperoval.
1: A jak byste to udělal?
2: No, někoho bych požádal, samozřejmě.
1: Jako někoho z kolegů? A byl byste u toho třeba?
2: Asi ani to ne, protože bych znervozňoval toho, kdo to dělá. To jako...
1: No já jsem myslel právě, že u vás je to docela často, že u toho jste a někdo to dělá.
2: To jo, ale to nejsou příbuzný.
1: No já vím, ale že to je taková běžná, jako Beneš
2: kouká. To je takový, jo, ale ten fakt prostě, že já neznám opravdu chirurga, který by operoval svý příbuzný. Asi budou výjimky, ale to určitě ne. I kdybych si myslel, že to udělá extrémně dobře, i kdybych si myslel, že to udělá nejlíp, tak bych za synem nešel.
1: To ne. Už říkal ale tuto pravdu doktor Strossmayer.
2: No jistě, No.
1: Protože chirurg lidské tělo nejen léčí, ale z gruntu mění, říkal doktor.
2: No to byla, to říkal doktor Sova tohle, to byla největší chyba, protože to je přesně to, co člověk nemůže a nesmí udělat, toho člověka změnit.
1: A já vím, jak on to myslel.
2: No samozřejmě, ale nutno přiznat, že když se pak točila ta další sekvence nemocnice u nás ve špitále, tak tam přijel pan Chudík, který tohle to pronesl tam. A nějak slovo dalo slovo a na tohle jsme vzpomněli a on se za to sám styděl, že tohle to tam musel říct.
1: Protože
2: on podvědomě chápal, že je to špatně. My toho člověka přeci musíme vrátit domů tak, jak je. My ho nemůžeme vrátit domů jako jinýho.
1: No ale to je jenom teorie, ne?
2: No ale to není teorie. To je...
1: To se přece nemůže vždycky povést.
2: No ne úplně vždycky, samozřejmě ta nemoc si něco vezme, ale mýho tátu zajímalo přežití. Jestli ten pacient žije nebo nežije. Dokonce jednu dobu se hodnotily ty výsledky tak, jestli pacient opustil nemocnici naživu, lhostejno v jakém stavu. To bylo před druhou světovou válkou a krátce i po ní. My už to hodnotíme teď tak, že hodnotíme víc kvalitu života. Jaká je kvalita toho života. A logicky je, že když operuju zahradníka a on pak dělá zahradníka, tak je to dobrý výsledek, že jo? Ale když operuju univerzitního profesora a on pak dělá zahradníka, tak to někde skřípe. Takže my teď koukáme po těch drobnostech. My jsme u jedné skupiny pacientů jsme dělali složitý neuropsychologický vyšetření, jestli těm lidem neubližujeme nějak moc, jestli se nemění psychicky. A pro mýho syna to bude ještě víc, tohleto patrný. A ty lidi by opravdu měli být takový, jaký přišli k nám. K nám chodí hodně pacientů, kterým není ještě nic, že se to na tu nemoc přijde náhodou. Bouchnete se do hlavy, udělají vám CTčko a už se rozjede kolotoč a už vám někdo nabídne, že vám odstraní nádor, který tam roste třeba 5 let. Jo? A klasickým příkladem budiš mladý architekt, 30 krátce po škole, aneurysma výduť na jedné z mozkových tepen, všecko proběhlo úplně dobře, ten kluk byl úplně v pořádku, nebylo mu vůbec nic, nebylo na něj nic patrný a on za půl roku přišel a měl takovou tu žádost o invalidní důchod. To my neděláme, že jo, ale jako vždycky po nás je nějaký šemplík. Já mu říkám, prosím vás, proč, teď na vás nic není, neuropsychologie jsme dělali, vy jste úplně normálně tak dále. Ten chlap měl jednu jedinou závadu, že nebyl štont narýsovat přímku. Tohle, kdybych já neuměl, tak si to ani nevšimnu, že jo, proč bych rýsoval přímku. No ale pro architekta tohle to je definitiva. Jo, takže takovýhle drobnosti už člověk musí teďka hodnotit. A samozřejmě, že to z pohledu toho člověka to nebyl dobrý výsledek. My jsme byli všichni spokojení, protože on byl perfektní doma, že jo, s dětma, všecko v pořádku. No jo, ale pro architekta neschopnost namalovat přímku je asi... Špatně.
1: Rozumím, a když jste začal o té výduti, to je prý věc, kterou můžu mít, ani o tom nevím.
2: Mm-hmm.
1: Jak to mám zjistit?
2: Buď náhodou.
1: Náhodou, jo?
2: Náhodou. To je to, že se udělá to CTčko při každém boku takhle... hlavy. Nehledejte jí. Ona je hloubš, když tak.
1: To je hloubš, jo?
2: To je hloubš, tam je takový okruh cévní a na tom okruhu de facto to roste prakticky vždycky. A to je hluboko pod mozkem. Takový ty periferní těch je strašně málo.
1: A vy umíte dát dneska svorku jenom?
2: Ne, to už je přednáška, když vám to teď povím.
1: No tak chci nastupovat v pondělí, tak
2: dobře,
1: nejenom krátce, jenom krátce. Každý ví, co to je, udělá se takový váček vlastně, váček. Kde je

0: špičce případu, kdy a děláme, co děláme, tak nepomůžem. Jo. Když ho najdeme ještě neprasklé, tak ho umíme ošetřit. Ale my ho můžeme ošetřit dvěma způsobama, a to je ta moderní medicína. To začalo na přelomu tisíciletí, zhruba tak v 90. letech. Tehdy přestali být ty velký chirurgičí hrdinové, protože najednou se objevily alternativy. Takže v současné době ten náš obor nejvíc charakterizuje multimodalita léčby. To znamená, že já se k cíli můžu dostat několika cestami. Můžu použít radiochirurgii, to je třeba ten gamanůž nebo cyberknife. Můžu použít
1: endovaskulární.
0: Na výduť ne, to je obecný.
1: Prosil bych opět, abych dostal čárku.
0: Abyste dostal čárku. Děláte to dobře. Na výduť by nebyla. Ale už na arteriovenózní malformaci, který jste nepochybně studoval předvčírem, to
1: tam bych vrazil stent?
0: Co? Ne, tak tam to zrovna ne. Ten stent by byl u toho aneurizmatu. To máte dobře. Můžu použít endovaskulární léčbu. Můžu použít kombinace tohodle. Máme daleko potentnější léky taky. A najednou z tohohle všeho vypadl nejlepší léčebný postup.
1: No vnitřkem.
0: Ne.
1: Tepnou.
0: Ne. Ještě. Observace. Nedělat nic.
1: To jsem chyběl, když jsme brali observace.
0: To jste asi chyběl, ale přijde mi 60-letá ženská s malým nádorem na sluchovém nervu. To ucho pořád slyší, ona tím uchem telefonuje, ono na ní není vůbec nic, je spokojená, přišlo se na to náhodou. Samozřejmě, že ji přeci nebudu operovat rovnou, když vím, že velká část těch nádorů neroste a dokonce je malá část, která se zmenšuje. Takže já napřed prokážu, že to roste. To znamená, že ji pozvu za půl roku, za rok znova na rezonanci, kouknu na to, jestli tam je rozdíl nebo není rozdíl, že jo? A teprve podle toho se rozhoduju dál. Když už jednou o tom nádoru víte, tak on neuteče. To už můžete sledovat a ta ženská má statisticky před sebou 20 let života. No tak když jí 20 let života uchráním té operace, no tak je to logický. Jo, operovat prostě na první pohled rovnou a vidět jenom to, ten
1: no když přijde a bude jí 80, no, tak to taky hraje roli.
0: No určitě. Samozřejmě. Naopak 30-letýmu člověku tu léčbu nabídnu, dohodnu se s ním, jestli použijeme třeba tu radiochirurgii, nebo jestli to odoperujeme, nebo tu, jo. Protože ta chirurgie je pořád nejpřesnější a nejefektivnější. Ale u lidí, že jo, v té druhé polovině života už budu chtít prokázat, že ten nádor roste před tím, než s ním něco budu dělat. Když mám 20-letýho, u kterého vím, že mu to nedá těch 60 let, tak tam je ta úvaha trošku jiná. Ale je to individuální prostě.
1: Teď se pustím, pane profesore, na hodně tenkej let teda, ale vy mě usměrníte. Sledoval jsem někdy nějakou vaši přednášku, nevím, jestli jsem to dobře pochopil. Ona snad už existuje možnost, když se do toho mozku, třeba k té výduti, umíte dostat tou cestou jako kardiolog k srdci střísla, nebo...
0: No jasně.
1: A kudy tam jdete?
0: My přetříslo taky, to je úplně stejný.
1: To je strašný kus přes...
0: Je to daleko, ale to nevadí. To.
1: Jak to tam dlouho putuje?
0: Ne, to tam je vcelku rychle. To.
1: Co jako, to je vcelku rychle?
0: Ošetřit tu výduť endovaskulárně těmi spirálkami, nebo tím stentem, nebo čímkoliv jiným, tak obvykle trvá díl než ta operace. Jo, já když půjdu operovat aneurizma, tak někdo mě udělá ten přístup, tak co já odevřu tu tvrdou plenu, kde začíná být ta voda, tak pokud to aneurizma nezavřu, dejme tomu do 20-30 minut, tak už je to něco svízelnějšího, už to není jednoduché, když to dá tam ty dráty a tak dále, trvá daleko díl, ale jinak ten přístup endovaskulární, to je identické, co na srdci. To je úplně to samé. Akorát jsou to trošku jiné cajky, jsou to trošku jemnější katétry, je to trošku jiný postup, ale ta mechanika nebo ta mentalita toho, té léčby je to tatáž.
1: No vy musíte jít tou...
0: Krkavicí. A nebo vertebrální tepnou. Podle toho, kde to je lokalizováno.
1: No ale jak se orientujete tím drátkem? To přece musí mít spousty odboček, ne?
0: Ono, do té hlavy těch odboček tolik není, ale... To tomu říká mapping, že se vlastně nafotí ty snímky a on jede podle té angiografie, že ví, kde přesně je a zkušený radiolog samozřejmě to vidí a odhadne, kde ten katetr má, protože ten katetr je vidět. To dělají radiologové tohle. Intervenční neuroradiologové, někde na světě to dělají i neurochirurgové, jak kde u nás teďka jeden z našich mladých se tím taky začíná si s tím hrát, takže to, z toho bychom chtěli vychovat takového hybridního neurochirurga, se jim říká, že umí i operovat, i to umí ošetřit jednou vlastně.

0: Na závěr, co by měla udělat Evropská unie? Teď myslím ve vztahu ke Spojeným státům americkým, k clům.
1: Aha. Evropská unie předně se musí začít chovat racionálně. Zbavit se té nomenklaturní, která ji řídí dlouhá léta.
0: No to se nestane.
1: No tak musí to
0: udělat. Má mandát na další několik let. To je na počátku druhého mandátu.
1: Nevím. Já jsem bytostně přesvědčený, že musí zrušit Green Deal, protože bez Green Dealu můžeme lépe dýchat. Protože lidi kolikrát říkají, jo, ty čísla tahám, tady když se podíváte cíle EU v oblasti klimatu a energetiky, no, tak tady máte, že to má stát 25 bilionů korun ročně. 25 bilionů korun uplatňování tohoto nesmyslu. Jo? Nesmyslu, prosím, v intencích toho, že CO2, podívejte se, když se podíváte na CO2, tady ta malá bílá tečka je CO2, kolik ho vytváří lidé svou činností na celé planetě. 0,0016%. Jo? CO2 je v atmosféře 0,04%. Tomu to máme Green Deal, který má stát tolik peněz a máme se zadlužovat. A víte, kolik má stát zelená...
0: Počkejte, a zrušením Green Dealu máme reagovat na cla Spojených států amerických?
1: No protože, co udělal Donald Trump ještě předtím vlastně, než
0: odstoupil od klimatické dohody.
1: No jistě, že jo. Jistě, že jo. Na cla potom můžeme reagovat tak, že zrušíme nesmyslné omezení v oblasti regulací. A samozřejmě ty regulace, když nebudou, tak to zboží se může pro ty domácnosti země Evropské unie zlevňovat. Tady máme zelená transformace, schválila aktualizovaný klimaplán, jo, a do roku 2030 to má stát 2772 miliard korun. To je prosím vládní materiál. Jo? To znamená přes 2,5 bilionu, 2¾ bilionu korun má stát tento totálně nesmyslný, zbytečný klimaplán. Takže to je úkol pro země Evropské unie. A znovu říkám, když se podíváme na loňský rok, tak růst měřeno hrubým domácím produktem, tak v zemí Evropské unie je skoro poloviční, jako je ve Spojených státech. Jo. Takže i Německo dokonce je v záporu, má minus 0,2% za loňský rok. Takže já jsem bytostně přesvědčený, že bez toho, aniž by si jim rozsvítilo, ono se možná dřív v Německu zhasne, než se jim rozsvítí, tak bez toho opravdu se Evropská unie nepohne a bude ztrácet čím dál tím více svou konkurenceschopnost. No, myslíte si, že sem bude Čína dovážet zboží, když se má uvalit na čínské zboží uhlíková daň? No, co se stane? No, samozřejmě se to zdraží a stane se to méně dostupné pro občany. A my víme už teď, že naše domácnosti chudnou. Ve větší míře, v daleko větší míře, než tomu bylo dřív.
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Rádio Xaver najdete na play.cz. play.cz. Posloucháte Rádio Xaver.
1: Hádka ve studiu. Podvodnice, pane hoče, mně se to úplně hrozně těžko čte.
2: A já se mám radost.
1: Ale tak je to ministryně spravedlnosti.
2: No, ale je to podvodnice.
1: Tak znovu. Podvodnice vyšetřuje podvody. Ripple si Okamura do Dekroa. A Kupka ostře oponoval.
2: No, Kupka tady má opravdu ostrý výraz, ne? Ale
1: no, on tam byl v defenzivě, já jsem to viděl ten
2: podvod. Ksavr, chápete, jak je fakt ta vláda, ten režim v rozvalu úplně, že jim už nefunguje vůbec nic? Když víte, že máte být Fialou takovouhle kauzu, takovýhle rozměrů, úplně bezprecedentní, a vy tam posíláte na spravedlnost svoji místopředsedkyni, aby to zametla, tak si dáte sakra bacha, normálně, kdyby vám to drželo ještě, aby byla kádrově proklepnutá, čistá takzvaně. Aby se jí nestalo to, že tam přijde a okamžitě si musí odmáznout titul magistry. A on vyřeší tu kauzu tak, že k ní přidá další kauzu. Tak to víte, že už je to fakt špatný. A druhá věc je, teď ona je podvodnice známá, ještě než si začala psát ten magisterský titul. Pamatujete si spokojenýho důchodce pana Pavla z Vysočiny?
1: No jo, který, to je ona.
2: To je ona, kterýmu se tak dobře žije s nižším důchodem.
1: Takže má pravdu ten Oky.
2: No, Oky má naprostou pravdu, protože Eva Dekroa normálně ukradla z fotobanky fotku důchodce, což
1: no,
2: je...
1: No, prej si to koupila.
2: Mimochodem, pan Pavel je Němec, víte?
1: Za tři
2: pan eura. Pavel, spokojený důchodce, který chce nižší důchod, je ve skutečnosti Němec. No, tak tahle ta paní skutečně teď jde vyšetřovat na spravedlnost bitcoinový podvod. Tak co to asi má veřejnost čekat?
1: Tak veřejnost dobře ví, to jsme i my dva veřejnost, ne?
2: Jsme.
1: Tak veřejnost dobře ví, že se nic nevyšetří. Že hlavní bitcoinista už je někde Bůh ví kde a Bůh jestli živej. A že ty bitcoiny, které tam byly, bylo dost času na to, aby odešly tam, kam mají. Jo? I za tu cenu, že někdo bude muset položit funkci. Toto bych nechal. Ale ona je pořád ministryně spravedlnosti. Mm-hmm. To je přece důležitý rezort. A jaký mají věřit? Teď si představte, že tam pod ten rezort spadají soudci, já nevím, co všechno. Lidé s těmi dvěma tituly vzadu, dvěma předu. Teď oni, když za ní přijdou na jednání, tam nějaký slavný předseda nějakého bůhýho správního nebo jakého soudu, vážný pan profesor, tak se jí projde po zádech. No. Řekne schválně, paní
2: Ksavere, je to šmečkařka, no. Máme ministryní spravedlnosti, vy říkáte šorfkařka, já říkám šmečkařka, no. Ale chápete to, že se ona s tímhletím škraloupem prostě stane místopředsedkyní ODS a v takovýhle situací premiér klidně udělá ministryní spravedlnosti.

Bránit se pomluvám podle někoho má smysl, podle jiného jde o zbytečnou ztrátu času, protože člověk, který sedne za rozhlasový mikrofon nebo se postaví před kameru, s tím prostě musí počítat. V privátní televizi či rádiu rozhodují o úspěšnosti moderátora či pořadu čísla, která se poměrně přesně měří. Je to zvláštní závod o to, aby čísla nespadla pod určitou hranici. Když se tak stane, pořad nekompromisně končí. Mnohokrát jsem přemýšlel nad tím, co všechno je člověk ochotný obětovat, aby byl považován za dobrého. Kladl jsem si otázku, jestli jsem své práci neobětoval víc, než jsem musel. Na vlastní žádost jsem zůstal sám, nemám ani chalupu či chatu, kam bych jezdil budovat, sekat dříví či trávu, sázet brambory a sklízet jablka. Nestěžuji si, jen chci uvést příběh, který se mi stal během mého působení v televizi Nova a jež se mě mimořádně dotkl. Kdybych se možná na chalupě díval do hořícího krbu, nebral bych si to tak. Účinkoval jsem v pořadu Prásk, spolupracoval s partou lidí, s níž jsem se v létě vypravil na dovolenou do Itálie. Ocitli jsme se v letovisku, kde byly slunečníky a lehátka vyrovnány v řadě, jak cvičenci na Spartakiádě. Připadal jsem si tam víc jak na mírové slavnosti, než na dovolené. Ale vyvážela to okolnost, že se sešla parta bezvadných lidí, takže nakonec na to vzpomínám rád. Domů jsem se vracel s kamarádem v jeho džípu a když jsme projížděli Vídní, tak mi v koloně zazvonil telefon. Volal mi redaktor bulvárního deníku Aha, který mi sdělil, že mi přeposílá mail, jež jim někdo do redakce poslal a týká se mě. A byli by v redakci rádi, kdybych se k němu vyjádřil. Samozřejmě jsem to slíbil a za chvíli si v telefonu četl cosi, co jsem vůbec nechápal. Slova plná zášti, nenávisti, nesmyslných obvinění od vydírání přes prostituci až k tomu, že jsem v Brně prodával drogy. Četl jsem to snad pětkrát po sobě a nedávalo mi to žádný smysl, protože jestli jsem se v životě od něčeho držel ve velké vzdálenosti, pak to bylo všechno to, z čeho jsem byl obviňován, včetně drog. S nimi jsem neměl absolutně žádné zkušenosti. Trvalo mi 20 minut, než jsem byl schopný mail přečíst kolegům v autě. Jarek Rác nad tím mávil rukou s tím, že je to blbost a mám to smazat. Dlouze jsem o tom přemýšlel. Pak zavolal redaktorovi z Aha, že nic z toho nemůžu komentovat, protože vše je výmysl. Jehož cílem může být jedině snaha mě poškodit, očernit, ublížit mi. Redaktor moje vysvětlení přijal a slíbil mi, že nic z toho publikovat nebudou. Jenomže já to z hlavy nemohl dostat, ani jsem to nesmazal. Navíc redaktor udělal jednu chybu. Přeposlal mi to i s původní hlavičkou, kde byl kontakt na pisatele. A možná ani chybu neudělal a poslal mi to schválně. Každopádně jsem měl možnost reagovat, i když jsem tušil, že jméno Janáček, které je tam uvedeno, bude zcela jistě nepravé. 3 dny jsem o tom dumal a pak se obrátil na kamaráda, který mi doporučil soukromého detektiva Martina Baťhu. Jehož jméno uvádím schválně, aby to eventuálně bylo dohledatelné, kdyby mi někdo nevěřil. Martinu Baťhovi jsem vše vysvětlil, řekl mu, že sice mám na svém kontě řadu špatných rozhodnutí, spoustu věcí, za které se stydím, ale z tohoto mailu není pravda vůbec nic. Proto bych strašně rád věděl, kdo to napsal. Detektiv zakázku přijal, za 3 dny mě opět navštívil a začal s tvrdým výslechem. Ovšem vyslýchal mě, takže jsem začal litovat, že jsem do toho šel a způsobil si ještě mnohem větší trauma. Nicméně detektiv už věděl, že mail přišel z Brna, a tak ode mne chtěl seznam lidí, s nimiž jsem se v Brně znal nebo je považoval za kamarády. Tohle jsem splnit nemohl, těch lidí by byly stovky. A tak nechal na text mailu vypracovat znalecký posudek, z něhož vyplynulo, že pisatel má minimálně střední, ale spíš vysokoškolské vzdělání, že je to staromilec, že má vlastní problémy. Snažil jsem se to na někoho napasovat, ale nedařilo se. Popis se hodil na spoustu lidí. Detektiv tedy na mail odepsal s tím, že je externí redaktor Aha a potřebuje kvůli článku další informace. Přišla odpověď,
a obsahovala výčet dalších mých smrtelných hříchů, opět neexistující podpis, nicméně díky tomu a několika dalším mailům byly k mání další informace. Detektiv už věděl, z které části Brna maily chodí, že pisatel má zřejmě zaměstnání se stálou pracovní dobou, protože píše buď ráno před 9 nebo odpoledne po 4. S novými informacemi se začal okruh možných pisatelů zužovat a zůstalo asi 15 lidí z Brna. Detektiv poté napsal anonymovi, že článek vyjde za 2 dny na titulní straně deníku. Dokonce si vymyslel titulek a pisatele požádal o kontakt, aby mu mohl být zaslán honorář 12 tisíc. Kontakt přišel, ale byl to pro mne neznámý člověk, určitě někdo nastrčený. A tak následoval další mail s žádostí o číslo mobilu, protože je třeba něco povysvětlit. Tehdy konečně udělal anonym osudovou chybu a zavolal. Když mi pak detektiv pustil záznamy 2 telefonních hovorů, hned jsem poznal, o koho jde. Byl to jeden brněnský novinář, který se stal tiskovým mluvčím justiční instituce sídlící v Brně a kamarádi jsme nikdy nebyli, ani nepřátelé jsme nebyli, znali jsme se. Nechápal jsem. Když jsme se pak ve 3 setkali v Brně a detektiv mu pustil ony telefonáty, dotyčný se rozplakal, omluvil se mi, dokonce uhradil náklady za služby soukromého detektiva, ale stejně jsem to nechápal. Ani poté, kdy mi poslal dlouhý mail, v němž se mi snažil své pohnutky objasnit, prý mi závidí, že jsem vidět. A to jsem chápal ještě méně. Kdyby mě díky jeho mailu vláčel na svých stránkách bulvár, pak bych přece byl viditelný ještě víc. Zkušenost to ovšem byla k nezaplacení. Anonymů jsem dostal během života velmi málo, asi 10 nebo 12. 90% z nich bylo z Tišnova, což mě nepřekvapilo. Ostatně u několika lidí jsem si to vykoledoval sám. Ale ten brněnský mail byl tak tvrdý, že jsem se chtěl pravdy dopátrat za každou cenu. Od té doby jsem toho člověka potkal asi 2x, vždycky utekl. Sice jsem mu odpustil, ale nikdy mu to nezapomenu. Je to cenná zkušenost a naskočí mi v paměti pokaždé, když si říkám, že si někoho příliš pouštím k tělu. Ale nevím, jestli se z toho vůbec dá poučit. A zajímalo by mě, jak často si na to vzpomene dotyčný a jestli také on považuje tento zážitek za poučný. No a jako vždycky, i tentokrát jsem hledal nápovědu v písňových textech. Špína je velmi relativní pojem, někdo je čistej, i když páchne třeba hnojem, někomu nepomůžou mejdla ani louhy, kam sáhne, všude dělá černý šmouhy. Karel Plíhal.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Pane prezidente, díl 22. Dobrý den, pane prezidente.
2: Dobrý den.
1: Víte, pane prezidente, my jsme tady v pořadu měli vašeho letitého spolupracovníka, pana Macinku, který stojí za tím projektem Motoristé sobě. Mm-hmm. A představte si, že teď je tady ta aktivistická doba a já si říkám, že by bylo správně, aby to byli motoristé a motoristky, dokonce i nebinární motoristé sobě. A podívejte se, jak to, měl byste to panu Macinkovi tento názor, že?
2: Takhle.
1: Ale mluví se o tom hodně, to vám už teď můžu říct o tom.
2: No já nějak nevím, kolik má. Já jsem se teda, já jinak do toho se vůbec nepletu a teď jsem objevil, mě řekli v autě, mě říkali, aby se podíval, že tamhle Maxinkův billboard nějaký, já jsem ho nikdy neviděl, tak jsem se na to podíval, takže já se do toho opravdu nevměšuju, ale fakt teda musím se přiznat, že mě Petr Maxinka ukázal seznam ty své kandidátky a já, který správně evropsky progresivisticky vychován, jsem říkal, Petře, máte tam dostatečný počet žen na té kandidátce? A on mi řekl, že ano. A teď já už si to nepamatuju přesně, ale myslím, že něco jako z těch 65, asi 28, nebo nějaké takovéhle číslo. Tak vidím, že to vzali politicky korektně a správně. Já doufám, že to voliči tohleto, to, co říkají o dopravě, ne, ale tuhle tu věc, že třeba aspoň vezmou v úvahu a ocení a třeba za tomu hodí ten hlas.
1: Když jsme u toho, nevím, jestli jste to také spozoroval, ale poté, co oni, motoristé sobě, vytahli problém těch cyklostezek a hlavně cyklopruhů, tak najednou, jako by to někdo zalil živou vodou, všechny ty politické strany to začaly řešit. Tak alespoň k tomuto, kdyby by to bylo dobré.
2: Kdyby to takhle posílilo racionalitu organizace dopravy v hlavním městě Praha, tak to by bylo skutečně dobře.
1: No, já jsem si zrovna chtěl koupit kolo. Tak, pane prezidente.
2: No, ale kolo byste si mohl sebere koupit. Já už bych se na něm asi v mém věku neudržel, tak já, mě to nehrozí, že bych já to udělal.
1: No, hecujete mě teď, to je jasný, ale víte, já bych šel s dobou, chtěl bych být politicky korektní a vzpomínáte si, když byly jízdní kola značky Ukrajina,
2: no,
1: chceš-li poznat, co je dřina, kup si kolo Ukrajina.
2: Ano.
1: Takže já bych šel do tohoto.
2: Já jsem měl takové kolo, tam, jak jsme desetiletí jezdívali a teď tam máme vedle chalupu, tady k Táboru, si domů, že se u Tábora, tak já vím, že jsem jako takový 13letý, když rodiče, měli jsme auto samozřejmě, rodiče jezdili vlakem tam do té vesnice, tak já už tehdy sportovně jsem říkal, že budu jezdit já zásadně na kole, takže já tradičně jsem jezdil Praha, Sudoměřice do Tábora, u Tábora, Sudoměřice u Tábora, Praha, jsem jezdil na kole Ukrajina. No a tam žádná přihazovačka nebyla, to do kopce bylo na několika místech, zejména u Votic, to bylo docela těžké, nebo tady u Sázavy, jako před Benešovem a u Čerčan. To vím, že i pro mladého basketbalistu bylo docela důstojné vyšlapat.
1: Do toho půjde. Tak to jsme měli takovou oddechovku. No. A konečně se dostávám k tomu důležitému, protože jsem, nebo důležitému, to, co mě teda mimořádně zajímá, a to je zemní živitelka. Ne, že bych žil tím zemědělstvím, ale viděl jsem na fotografiích, že jste se tam setkali, jaksi v dobré společnosti, a velmi mě zajímá, co tedy pan předseda Senátu Vystrčil, jestli si s Milošem Zemanem pohovořili, jestli mu tam nepřinesl nějaké odvolání, co pan ministr zemědělství, jak to tam probíhalo a jaký je váš dojem. Já jsem totiž už četl vaši glosu a mám takový pocit, že to byl pro vás velký zážitek.
2: Tak já tam jezdím opravdu pravidelně a tam vystupovalo na začátku v tom tam zahájení 9 řečníků a z toho 8 byli současní prezidenti, předsedové, ministři, prezidenti agrárních komor a takhle. A jediné já jako ex-prezident, takže oni mě tam mají jako takovou trofej minulosti a si toho velmi vážím. A opravdu tam jezdím rád. Myslím, že to je důležité setkání, protože ty lidi tam jezdí a setkávají se tam a chtějí taky vidět pár těch politiků, chtějí od nich něco slyšet. Pro mě velikým zklamáním bylo, že ty vládní politici se od senátního politika pana Vystrčela, bych nic nečekal takového, ale že ti vládní politici, to byl primárně premiér a to byl ministr zemědělství, že prostě z nich nic nevypadlo. A řada těch lidí tam jde poslouchat ty projevy. To není pravda, že se s těmihle těmi lidmi běžně vídají tady každý den někde v Praze. Pro ně to je jednou za dlouhou dobu příležitost. Oni jim neřekli nic a pan Vystrčil popisoval, že je důležité, aby byly včely. No. Pan ministr zemědělství řekl, že neví, komu má hlavně poděkovat, ale myslím, že by měl hlavně poděkovat počasí. Že to umožnilo, říkali, že týždně byly kratší než někdy jindy. Ale opravdu to nekarikuju, to byla součást jeho určitě mediálně dokumentovaného vystoupení. Předseda vlády v mých očích prostě neřekl nic a já nepošťuchuju politiky, ale dostal jsem dneska několik e-mailů a zaujal mě jeden, že to, co z potluci z Moravy přišel dnes dopoledne e-mail a někdo byl strašlivě pobouřen tím vystoupením premiéra a říkal, že nemá pro to porovnání z poslední doby, že poslední takové vystoupení bylo na pověstném Červeném hrádku. Tak to znamená, jestli to až takhle někdo opakuje z daleké Moravy, určitě nebyl přítomen, viděl to v té televizi neautenticky, tedy až že taková je reakce těch lidí, tak já myslím, že to je špatně. Já rozumím, že se těm politikům nedobře mluví, že oni se neodváží vzepřít ničivé politice Evropské unie tomu Green Dealu, a tomu blouznění o CO2 a tak dále, to se nedokáží zepřít. No a teď co jim v podstatě zbývá? Tak jim zbývá, jak jsme před chvílí o tom mluvili, kompenzovat někomu pomoci z neexistujícího měšce peněz, to znamená na další dluh. Jim to moc nezbývá, oni se neodvažují udělat zásadní řez a já tomu rozumím, že tomu
3: rozumíte?
2: Je to nepřijatelný pro mě, ale není ministr financí, který by bouchl do stolu a věděl, že historicky bude spojován se slovíčkem utahování opasků. Prostě on to nechce. On nechce s něčím takovým být spojován a já prostě musí seknout nějakým jeden americkým guvernér. Někdy v 90. letech, kdy já byl známý ve světě takovou tou rašínovskou politikou vyrovnaného rozpočtu, dokonce přebytkového rozpočtu v tom prvním roce po pádu komunismu. A on byl úplně nadšený a na nějakém setkání v Americe vyndal ze své kravaty, jak jsou takový ty spony do kravaty. A fakt myslím, že asi zlatou, já jsem to nikdy neskontroloval. A že už nevím, kde je, tak jsem ji určitě ztratil, ale zlatou sponu do kravaty, která byla ve tvaru sekery. A říkal, já to nosím jako guvernér státu, teď nevím kterého, myslím, že na východě tady někde, ne na západě USA. A já to nosím, abych demonstroval, že úkolem toho politika je sekat. Prostě restrikci usekávat, ne škrtat prostě tyhle ty věci. No a vy to tak demonstrujete a tak demonstrativně na pódiu před publikem a tak dále, odebrnul si tu sponu a věnoval mě jí. Tak to prostě, jestli nějaký náš ministr financí se nezrodí dneska, který bude vědět, že to je jeho jediný úkol. A že možná úkol těch všech ostatních ministrů je ječet, aby jim ještě přidal na zdravotnictví, školství, armádu a tak dále, policii a já nevím co. Tak úkolem toho jednoho ministra a paní Thatcherová mě vždycky říkala, ministr financí důležité, ale musí mít za sebou toho předsedu vlády. Když už já jsem přeskočil z toho z ministra financí, tak Thatcherová říkala, to je klíčová věc. A protože věděla, že existuje jistý nesoulad názoru mezi mnou a tehdejším prezidentem Václavem Havlem, tak byla na návštěvě na Hradě Havla a jako věnovala, protože byla hodně na mé straně v tu chvíli, tak věnovala jako významnou část návštěvy na Hradě tomu, že Václav Havel říkala, základním úkolem prezidenta je stát za svým premiérem a jeho úkolem, aby stál zase za svým ministrem financí. Tohle to je věc, kterou ne kvůli tomu, že to říkala Margaret Thatcherová, ale já jsem o tom 100% přesvědčen. A než nějaký takový pocit v té naší vládě vznikne, nevím, čeho se můžeme dočkat a dožít.

0: Jak vy jste hodnotila onu schůzku v Bílém domě Volodymyra Zelenského a Donalda Trumpa? Jak to na vás celé působilo?
1: Úžasně, já jsem si to strašně užila. Já jsem si to velmi užila ten pátek. Tak jednak si myslím, že to Zelenský, kterého neznám, prezident Zelenský, podcenil, že zapomněl, kam jede, nebo nezapomněl, ale měl pocit, že jestli si všímáte, tak on je všude vítán, objímán, líbán. Však to víme, že jak
0: a býval
1: to chodí.
0: Za Joe Bidena.
1: A býval a tak. To, co je úplně možná partikulární, ale četla jsem, že jeho štáb, že mu říkal, takhle ne, to musí být oblek. Bílý dům, oválná pracovna, to není na tento druh obleček. Taky, jestli jste si všimla, teda, když ho vítal, tak říkal, jak se dneska vefik. Dneska to tam jako dneska mu to sluší, protože měl jinou barvu, myslím černou a tak. Tak to je partikulární, ale v diplomacii i toto hraje roli. Jak si tím vydáváte signál, hele, ty si mi trochu jedno, já půjdu v tom munduru, jak jsem zvyklý.
0: Na druhou stranu předtím tak chodil u všech, za všemi státníky, včetně bývalého prezidenta, tak nebyl by teď, jakoby nebyl by zase kritizován z té druhé strany, no tak chce se v Bílém domě zalíbit.
1: Je to možné, ale podle mých informací mu říkali, aby jako měl oblek.
0: A má to velký význam?
1: Podívejte, význam. Ono, když jsou ta jednání skutečně takto závažná, to není, že pojedete tady třeba, já nevím, do Polska, jestli by nám dali víc vajíček. Jo, to už taková to diplomacie, tam už se musí vzít v potaz 1, 2, 3, 4, 5 až Z. A jako ta příprava, nebo jaksi celé to, ta příprava a celý ten proces musí být od A až do Z jakoby zvládnutý. Takže obleček, dobře, ale tohle je tak závažná věc, jestliže Donald Trump se rozhodl, že ukončí válku na Ukrajině, to už je jiná level, to je jiná úroveň, že zatím doposud jezdil Zelenský a všude jsme dávali tady munici, tady peníze, tady tohle a vždycky jsme ho adorovali, že ty bojuješ tady, pamatujete, já nevím, kdo to z našich politiků řekl, že v Ukrajině

0: Thank you. Pozdě, ale přece, říkám si občas. Tu a tam mám potřebu se pro něco nadchnout, začít žít něčím novým. To se stalo také v době, kdy jsem oslavil 15 let na Frekvenci 1 a začal přemýšlet, co bude dál. Občas jsem sice dostal nabídku z nějakého jiného rádia, ale nikdy jsem o tom ani vážně neuvažoval. Nedovedl jsem si představit, že bych tuto značku opustil. Přemýšlel jsem o tom, proč ke mně spousta věcí přichází se zpožděním. Na stará kolena jsem objevil Ameriku a teprve ve 40 maturoval. V jisté chvíli jsem pochopil, že je dobré maturitu mít, i když už je mi tolik. Často jsem se setkával s lidmi, kteří měli vysokou školu, ale když jsem viděl, jakou práci odevzdávají, tak jsem žasnul. Dostal jsem do ruky novinový článek vysokoškolsky vzdělané novinářky, která napsala ve slově vidím tvrdé i. Stavba článku byla stejná jako slohová práce ve třetí třídě. Říkal jsem jí, paní magistro, jestli tohle dáte z ruky, tak se vám všichni vysmějí. Jenomže ona na rozdíl ode mne měla nejen maturitu, ale i vysokou školu a titul. Tak jsem nastoupil na obchodní akademii, kde se studovalo o víkendech a bylo to těžké. Musel jsem začít od začátku, protože moje předchozí vzdělání už bylo promlčené. Byl jsem tam nejstarší, šlo o klasickou střední školu bez jakýchkoliv úlev. Některé předměty, jako třeba společenskou výchovu, jsem se učit nemusel. Odpověď na otázku, kdo je prezident naší země, jsem už znal. Jednoho dne došlo na maturitu a já neudělal písemnou zkoušku z ruštiny, kterou jsem měl jako volitelný předmět. Anglicky se sice téměř domluvím, všechno si vyřídím, ale písemnou práci bych v ní nenapsal. Tak jsem si to zopakoval na podzim. Školu jsem opravdu oddřel. Naopak rád vzpomínám na maturitu z češtiny. Vytáhl jsem si Otu Pavla. Maturitní komisi předsedal profesor z jiné školy, jehož jméno si nepamatuji. Dívku přede mnou vyhodili, pak jsem nastoupil já a onen cizí profesor mě vlídně vyzval, abych spustil. V místnosti bylo hrobové ticho a já začal. Zbláznil jsem se na zimní olympiádě v Innsbrucku. Zatáhl jsem mi mozek, jako kdyby přišla mlha z Alp. Potkal jsem tam jednoho pána a pro mě to byl čert se vším všudy, měl kopyta, chlupy a rohy a staleté vykotlané zuby. Šel jsem pak zapálit do hor nad Innsbruck selské stavení. Komise byla tak paralyzovaná, že si povídku, která se jmenuje Epilog, nechala převyprávět celou. Umím jich od Oty Pavla několik, zrovna tak znám básničky Václava Hraběte. Když u mě byl na návštěvě Ludvík Hess, vydavatel poetického časopisu Divoké víno, tak jsem mu to taky celé přerecitoval. Tuhle povídku jsem ale znal v interpretaci Petra Haničince, takže jsem měl v hlavě jeho pauzy, jeho intonaci, měl jsem to odposlouchané od něho a držel se toho. Může vás zachránit jenom zázrak. Nemohu tvrdit, že jsem trpěl jako zvíře, protože žádný člověk neví, jak trpí zvíře. Vím jenom, že jsem zkoušel strašně. Když mi bylo líp, myslel jsem na to, co bylo v životě nejkrásnější. Nejvíc jsem myslel na Křivoklácko, na Rozvědčík, Nezabudice, Branov. Nikdo se ani nepohnul, nikdo neměl odvahu do toho zasáhnout. Prostě se to nikdy trefí. Podobné situace už jsem zažil. Například jednou jsem v divadle v Plzni přednesl Hodinu duchů od Jana Buriana a reakce byly podobné. Skončil jsem a hlediště na chvíli onemělo, protože ode mne zřejmě nic takového nečekalo. Probudil jsem se náhle v prostřed noci v domnění, že jsem v domě sám. Duchové mě však měli zcela v moci. Měli tu mejdan přesně o půlnoci. No hrůza! A to říkám vám, na duchu hned tak neklesám. Nebyla to však vůbec žádná ucha. Každý duch vlastnil notnou dávku ducha. Tak jsem se skrčil v koutku na pohovku a myslel na to, kdo má Nobelovku a kdo z těch duchů, co sem takhle vlezli, co složil, napsal a co vynalezli. V rohu sám Nobel se svým dynamitem, vedle něj Einstein, relativně s citem, vykládal o svým novým referátu. Edison tahal z kapes kousky drátu, Amundsen mával dlouhou bílou šálou a Freud se tázal, co pak se vám zdálo. Byla tu zkrátka spousta zvláštních hostů. Marie Curie tloukla pěstí o stůl, Picasso zkoušel cigaretou fresky a Albert Schweitzer pouštěl starý desky. I Armstrong Lewis a Armstrong Neil se smáli a Kainar psal svý Dobrý večer, králi. Hodina duchů. Dřepím na posteli 33 roků. A co dál? Duchové šílí, vzdělaní a skvělí, ptají se, kdo jsem, že mě neviděli. Kdo jsem a co jsem vykonal? Stejně jako tenkrát v Plzni, i tehdy před maturitní komisí zavládlo ticho a zkoušející asi přemýšleli, na co by se mě měli zeptat. Tak jsem jim řekl, že můj kamarád Honza Dobijáš s Otou Pavlem seděli v redakci Československého sportu, takže o něm vím od něho všechno možné, asi i to, co neví nikdo jiný. Věděl jsem, jak vznikala Dukla mezi mrakodrapy, kterou nechtěl vydat, ale ostatní o to naopak velmi stáli, protože to byl první dokument o Americe. Dostal jsem jedničku, nakonec jsem si dodělal na podzim i ruštinu, kdy jsem si najal na prázdniny učitele. Naučil mě napsat dopis tak, abych ho dokázal přetavit na různá témata. Nakonec jsem to dohromady dal, ústní maturitu už jsem zvládl, dokonce jsem zkoušející dal ruskou hádanku. Maturitu jsem, světe div se, ve 40 získal a rovnou se přihlásil na obor mediální komunikace na Univerzitě Jana Amose Komenského. Byť jsem někde četl, že je to škola pro modelky. Ale mně to bylo jedno, chtěl jsem být bakalář. Ovšem samotného mě překvapilo, jak je ta škola náročná. Byla to dřina, odbil jsem si tam všechno, co k vysokoškolskému studiu patří, včetně několika vyhození od zkoušek. Zabrat mi ku podivu dala i psychologie, o kterou se dost zajímám, a myslel jsem si, že o ní lecos vím. Šel jsem na státnice, všechno jsem zvládl, jen jsem vynechal v přípravě předmět mediální komunikace v domnění, že tuto problematiku znám dokonale. Jenomže jsem zapomněl na lví srdce bušící v hrudích lidí, kteří tam učili poté, kdy v médiích neuspěli. To jsem podcenil a byl u státnic z tohoto předmětu vyhozen. Pochopil jsem, že bylo velmi netaktické psát bakalářskou práci o svých vlastních knížkách, protože ti lidé v komisi nikdy nic nenapsali. Mojí vedoucí práce byla Soňa Štroblová, která naopak píše, kromě toho je spravedlivá a s tou jsem si rozuměl. Takže jsem vypadl, i když tento předmět opravdu není žádná věda. Učí se tam například o různých druzích mikrofonů, nebo co se může stát, když dáma na večírku dostane bezdrátový mikrofon a ona s ním začne šroubovat v domnění, že je to mlýnek na pepř. Takže jsem tuto zkoušku opakoval, naštěstí úspěšně, takže jsem školu dodělal a titul bakaláře získal. Přihlásil jsem se i na magisterské studium, ale posléze jsem ho vzdal, když jsem zjistil, kdo by mě tam měl učit. Vždycky, když jsem šel ze zkoušky, volal jsem mamince, i když mě vyhodili. Můj diplom rodičům určitě udělal radost, i když to pro ně vzhledem ke studijním úspěchům mé sestry nebyla žádná novinka. Studiem skončila jedna životní etapa a já si říkal, že bych měl dělat něco dalšího, abych se měl čím živit a bavit, až mě z frekvence jedna vyhodí. Jednou se to přece musí stát. Do toho přišly nějaké pracovní nabídky. Já si ale říkal, že by bylo fajn, kdyby mi někdo bohatý koupil rádio, samozřejmě celoplošné a s velkým výkonem. Troufl bych si ho programovat, asi by mě to hodně.
1: Posloucháte Rádio Xaver.
2: Vatikánská banka předpokládá, že sedí na velké množství zlata. Ono ano. Stačí se podívat.
3: Když neboli myslí, Ústav pro náboženské skutky se jmenuje ta banka, tak v originálním jako názvu. To je takové zajímavé, ano.
2: No ne, asi to nebude mít vliv na cenu zlata, ale ten papež rozhoduje, co bude s jednotlivé ty kroky. To jsem já četl v ano. tisku i v tlači, to psali, že rozhoduje, co se bude dít, dělá téměř politická lomeno manažerská rozhodnutí. Může se stát, že teď, co bude zvolený nový papež, a to bude brzo, že řekne, tak vyprodáme prvně zlato, už to není moderní, chci být tím chudobným papežem o vodě a chlebu, a vrhne Vatikánská banka na trh všechno zlato, které má. Může se to stát? Já, je to je pohádka, ale řekněte.
3: Ne, nemůže. Já myslím si, že Vatikánská banka by potřebovala zásadní reformu. To určitě. Má velké problémy.
2: No to říkal už František, ale...
3: No, to poslední papež, který se o to pokusil, byl Jan Pavel I., takzvaný smějící se papež, který se snažil udělat reformu Vatikánské banky a po 33 dnech svého mandátu zemřel náhle na zástavu srdce, přestože byl plně zdrav. A 14 dní předtím postoupil komplexní kontrolu a nikdo z rodiny nikdy nezmiňoval, že měl problémy se srdcem.
2: Dobře, to se může stát. Nebudeme tady vytvářet žádné konspirační, ano. Protože jak nám říkala
3: Julie... Ale jsme Fix TV, můžeme.
2: Říct. Můžeme, ale jo. To je takové už složité. Už jdeme za roh. Víte co, někdy bychom to mohli udělat jako téma, protože to, co
3: Vatikánská banka, pardon, že vám to skáču, je veliké téma. Veliké téma, má velký přesah do praní špinavých peněz, do dokonce do fašistické, nacistické historie, do vlastně netransparentních vztahů s Evropskou unií. Dneska je to velké téma.
2: Řekněte mi, je to tak, že tu Vatikánskou banku ve skutečnosti řídí jeden člověk a to je papež?
3: Vatikánská banka má v čele vždycky nějakého vybraného bankéře, ale samozřejmě tento bankéř, který je velmi jako pečlivě vybrán, aby uměl ty věci dělat, jak je potřeba, tak samozřejmě, že podléhá tomu papeži, který má to finální slovo.

0: Sestra Radmila je o 4 roky starší, nikdy jsem mi moc nerozuměl, což přetrvalo dodnes, ale cítím je starší a rozumnější, chytřejší a vzdělanější sestru. Je racionální, pragmatická, vystudovala pedagogiku, má doktorský titul, je ředitelkou základní školy v Tišnově, navíc úspěšná komunální politička. Vždycky hodně četla, což předpokládám, že dělá dodnes, a naše zájmy se v dětství hodně míjely. A to vlastně přetrvalo. Máme stejný hardware, ale software nikoliv. Já mám zřejmě o hodně levnější. Nejsme sourozenci, kteří vzájemně a detailně sledují navzájem své životy a mají pocit, že by měli nějak zasahovat. Já jí do ničeho nemluvím a ona mě zaplať pámbu taky ne. Oceňuji a vždycky jsem oceňoval, že statečně přijímá styl života, jaký jsem si vybral já. To musím uznat, protože by to mohlo být taky tak, že by si to představovala jinak. Na rozdíl ode mne založila rodinu, má manžela a syna. Tím pádem udělala z naší maminky tchýni a babičku, statínka tchána a dědečka. To mě samozřejmě těší, protože rodiče tím pádem netrápí, že já sám jsem rodinu nezaložil. Zkrátka jsem to neuměl. Sestřin manžel je duší nádražák, ostatně z nádražácké rodiny pochází. Dnes vede naší rodinou restauraci v Chaloupkách, která se časem proměnila v hospodu. Tu po sametové revoluci mý rodiče koupili, ovšem já sám jsem tam už předtím po vyučení pracoval jako vedoucí. Nebyl jsem však v téhle roli žádný zázrak. Studoval jsem vedle toho hotelovou školu a hlavně moje hlava už se nacházela v úplně jiném světě. Byla plná muziky a problematika správné pivní pěny, gulášů a kasírtaček se mě dotýkala jen v nezbytně nutné míře. Měl jsem nepořádek v papírech, nerozuměl jsem účetnictví a moje tamní jediná spřízněná duše, paní Jindra Vejrostová, měla plné ruce práce s tím, aby hasila požáry, které jsem nechtíc zapaloval. Byla to úleva, když přišla revoluce a s ní možnost podnikání, které se rodiče chopili. O hospodu si požádali, byla jim přiklepnuta a já jim ji jako zaměstnanec restaurací a jídelen Brno venkov předával. A vyšly najevo strašné věci. Například ve skladu bylo 20 kilo kmínu. Z legrace někdo spočítal, že je to zásoba na několik desítek let. Kde se tam kmín vzal, netuším. Asi jsem si ho při objednávkách s něčím spletl, nebo jsem zaměnil deka za kila, kdo ví. Ovšem moc bych za to nedal, že tam těch 20 kilo je dodnes, kdy to vede můj švagr. Restaurace v Chaloupkách byla vždy vyhlášená domácí kuchyní, kterou vařila moje máma. Stojí na hezkém místě, kde je cíl mnoha rodinných výletů a díky lyžařskému vleku je tam živo po celý rok. Naši si vzali úvěr a zmodernizovali ji, za mého působení se tam ještě topilo v kamnech, takže personál vedle obsluhování přikládal. Maminka šla s dobou. Když se začalo diskutovat o kouření, hned vytvořila nekuřácký salonek, sledovala gastronomické trendy, takže se tam lidi těšili. Mýval jsem vždycky velkou radost, když někdo z českého showbiznisu nebo z mých brněnských kamarádů se tam zastavil a dal si od mamky perfektně uvařené jídlo a stejně perfektně je obsloužil táta. A pak mi o tom vyprávěli třeba Štefan Margita s Hanou Zagorovou, Věra Galatíková s Ladislavem Frejem nebo Jitka Molavcová. Ale čas nezastavíš, táta už práce nechal úplně a stará se o psa a zahrádku, máma tam jde občas pomoci, ale restaurace v Chaloupkách už je jiná. Naposledy mi přišla SMS-ka od kamaráda Jirky Sokola, který se tam stavil na kole s nějakou partou. Psal, že tam byli na obědě a duch paní Veselé už tam není. Odepsal jsem mu, že duch paní Veselé je naštěstí doma. Můj synovec je rovněž v týmu restaurace. Je to slušný chlapec, nefetuje, nepije. Má narozeniny den po mně, 26. prosince. A jak říkala Helena Růžičková, lidé narození kolem Vánoc mají sice hezký život, ale komplikovaný. Naštěstí Honza je výjimka, která potvrzuje pravidlo, protože zatím nemá život komplikovaný v ničem. Jen se bojím, aby někdy na Heleně na slova nedošlo. Jí dost často osud dál za pravdu. Když dnes do Tišnova přijedu, zjišťuji, že tam nikoho neznám. Už je to skoro 20 let, co jsem odešel. V poslední době se mi stává, že mě osloví někdo z mladých kluků a holek. Zrovna onehdy na jedné benzince se se mnou chtěli vyfotit mladí rodiče s miminkem s tím, že jsou také z Tišnova. Tišnov je dnes jiný, než býval. Fotbal na ulicích už se nehraje a děti ryby rukama také určitě nechytají. Navštěvují kroužky a hrají fotbal či tenis pod vedením trenérů, psychologů, výživových poradců, motivačních asistentů a já nevím koho ještě. Navštěvují různé specialisty, kteří řeší jejich problémy s čtením, psaním či počítáním. Pro všechno jsou stanoveny přesné diagnózy. Nikdo už o dítěti neřekne, že je blbec. Nýbrž dyslexik, dysgrafik, dyskalkulik, dyspraxitik či dysortografik. Stačí si vybrat. Dnes je všechno takové vznešené a často falešné. Pan učitel Gracias odpočívá na hřbitově, stejně jako naše babička a samozřejmě řada dalších lidí, které jsem si v podvědomí se svým životem spojil. Často si na ně vzpomenu. V místech, kam jsme chodili jako kluci kouřit, je dnes městský park, hotel Květnice na náměstí, kam jsem jako dítě chodil za tátou a pak se tam vyučil číšníkem. Je zavřený a chátrá. Cukrárna, kde byla naše babička vedoucí, už také není a kluci v létě místo, aby chytali pstruhy do ruky, jezdí do Chorvatska nebo letí na Malorku. Jakoby se tam kus mého života zastavil. Nedávno jsem se byl podívat na kus zříceniny hradu Vickov, kde stával pionýrský tábor. Sedl jsem si na kámen, který vylézá ze země a já na něm sedával roky a čekal jsem, až se od někud ozvou hlasy děcek a začne hrát kytara. Vydržel jsem tam sedět asi 3 hodiny a neozvalo se nic. Tak jsem v duchu poděkoval, že jsem to všechno prožil a odjel zpátky do Prahy. Tak dal jsem sešit do kapsy a starou tornu na záda si hodil a vydal jsem se přes lesy tam, kam jsem kdysi s touhle partou chodil.
1: Seš kostka cukru v kávě, kamínek spadlý z římsy, kolečko z hodinek, breviář vzpomínek,

vložené sako, seš prohraná bitva. Jedna z posledních, chladná jako sníh, chladná seš jako břitva.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
2: Hurá, už jsem tady zase.
1: Rád vás vidím.
2: Já vás taky.
1: No a mám samé zajímavé věci, pane Tlustý.
2: Jdem na to.
1: Jdeme na to? Představte si, Zetor propustí více než polovinu zaměstnanců. Já jsem v šoku.
2: Jste v šoku?
1: Slavná značka, tak velká fabrika v Brně. Teď on přece říkal, pan ministerský předseda, nikoho nenecháme padnout, vzpomínáte si?
2: No tak, pan ministerský předseda je jeden z autorů takovýchto kroků. Víte, ti podnikatelé právě díky takovým premiérům, jako je Fiala, se dostali do situace, kdy prodávají určité množství za určité ceny, jinými slovy mají určité příjmy a proti tomu mají náklady. Mzdy, energie. A teď oni si sednou, to se dá vypočítat na pytlíku od mouky, jo? To není žádná super velká věda. Oni tam vidí, že mají jenom dvě možnosti. Buď zásadně sníží ty náklady, anebo končí. Jo? Nejde pokračovat. Prostě najednou poskočí ceny energií na násobek, najednou mzdy vyletí díky inflaci a oni si vypočítají, že takhle můžou vyrábět ještě 3 měsíce a pak to zavřou. A nebo najdou metodu, jak vyrábět někde, kde ty mzdy, energie, suroviny budou nižší a jim to na tom pytlíku už zase vyjde. Vyjde jim, to půjde. No tak to jsou findy. Navíc,
1: dobře, ale
2: tady je určitě důvod, Indie bude velký odběratel. V Indii si umím představit, že těchto traktorů se prodá moc, moc, moc. Čili oni mají velmi pravděpodobně vysoký podíl prodejů právě v Indii. No a pak jim z toho vyjde, je to jasný, stěhujeme se. Brno je nám líto, krásně jste nám to tady kdysi založili, ale my chceme existovat, my to nechceme zabalit, že to pojede dál, akorát to budou vyrábět Indové.
1: No, pane Tlustý, v souvislosti s tím, že končí řada firem.
2: Takových je mnoho.
1: Mnoho.
2: Sklárny, například sklárny.
1: Viděl jsem.
2: Tam je to způsobeno cenama energií.
1: A několik s jedním takovým podnikatelem jsem mluvil. Je to rozumné jako ve jménu čehosi neuchopitelného, nějakých ideálů pana Fialy a spol, jako udělat tohleto? Dovolit, aby...
2: Já jsem tady určitě říkal, že neumím odlišit, co je hloupost, co je skorumpovanost, co je chytrost. To se těžko hledá, ale že kroky této vlády jsou likvidační, nutící ty podnikatele k takovýmto krokům, to je prokazatelné. Oni nic jiného nemůžou udělat. Oni si musí vybrat, skončíme tady, nebo to budeme dělat jinde. Tak hledají kde a nacházejí ty Indie, ale i mnoho jiných států. Já jsem si povídal s jedním člověkem s velkými politickými ambicemi, který pro ty své ambice hledá sponzory. A hledá je mezi bohatými podnikateli. Podpořte mě, já budu pečovat o lepší podnikatelské prostředí. Mm-hmm. Víte, co mu to lidi říkají? My ti nic nedáme. Víš proč? My tady končíme. Nám je to tady jedno, jo? Tady už je to tak zkažený, že my nedoufáme v nápravu, my tady nikomu žádnému politikovi už přispívat na jeho skvělé plány nebudeme, my prostě odcházíme, tady je to beznadějný. To je odpověď, kterou mu říkají a nepřispívají mu. A z toho přesně vidíte tu úvahu, to je totiž taky ekonomická úvaha. Do něčeho investuju, investuju do politické strany, která pochopí, že nesmíme mít nejvyšší ceny energií v Evropě. Nesmíme, protože jinak odejdou. No tak ty podnikatelé už říkají, no to jsou vyhozené peníze, tady už je to stejně. Tady je vymalováno, všichni rozumní odcházejí a vy troubové, který tomu nerozumíte, si to tady vyžerte.
1: No dobře, ale co bude dál? To není konec.
2: Ne, to je pokračující úpadek. To je, teď jsme, když si představíte křivku, tak takhle někde tady a takhle to bude pokračovat.
1: On to nevidí, ten Fiala a spol?
2: Dost to tak vypadá, že to nechce vidět. Ale když poslouchám jeho poradce, no tak oni mu lžou, až se jim od úst práší. Takže Možná, že jim věří jenom. No, to těžko analyzovat, co se odehrává v jeho hlavě, ale že je to hrobář české ekonomiky, tím jsem si jist.
1: Odvolávání Xavera nasvítilo výrok Vašáriové. Je to trestné? Nejen to se řeší. Včerejší článek z Parlamentních listů. No. Klidně mi vynadejte teď, já vím, že jsem tady v konfliktu zájmu, ale je to jedno z témat, co se teď řeší. Oh.
2: Já jsem snad poprvé tady u vás zaskočen, že moc nevím, co mám říkat. Jo? Podívejte, paní Vašáriová je krásná představitelka nádherné role koupající se v pivu, kterou lidé, zejména muži, kvůli tomu milují. A k této nepochybné zásluze se potom vydala na politickou kariéru. Tak jako u mnoha podobných se ukazuje, že koupání se v pivu s politikou moc nesouvisí a já se odvážím říct, že kdykoliv něco zásadního řekla, tak jsem nesouhlasil. To je naprosto jasný. To, že označila voliče pana Fica za, teď mi pomozte,
1: Za spodinu. Za fašisty.
2: No. To je hnusná urážka. To by ta paní z té vaničky neměla říkat. Jo. To jsem si jistý. Xavere, dalo se na to zareagovat v Lídni?
1: To už dneska vím.
2: Jo? Kdybyste se mě byl zeptal, já bych vám nějaké výroky k tomu doporučil. Třeba bych řekl, neberte ji vážně. Ona tu politiku moc nechápe a tak občas uráží. Dokonce uráží, jo? Nejenom, že plácá, ale i uráží. No takže ten výrok váš já považuji za formálně nešťastný, protože je přehnaný. Mm-hmm. A protože umožňuje snadný protiútok. A to vám nepřeju. Tak. Takže škoda, no. Chtěla to trošku uhladit.
1: Rozumím, nicméně víte, v tu chvíli pár hodin po atentátu na Fica.
2: Já tomu rozumím, ten no.
1: Tak byly v tom trošku emoce, nicméně já si myslím, že tady to začíná, víte. Ta nenávist začíná u těchto lidí. Tady to já.
2: No to jo, to vidíte.
1: Pane Tlustý nikdy o nikom neřekl, že někdo je spodina. Já řekl, ten konkrétní člověk je blb, nebo udělal to a to je lhář a to je něco. Ale víte, vzít si nějakou skupinu lidí, která si zvolila demokraticky.
2: Oni tihle lidé se tváří jako lidumilové a ve skutečnosti svými výroky rozeštvávají a vyvolávají ty vášně. A máte naprostou pravdu, že už ta atmosféra, nejenom na Slovensku, ale i u nás je taková, že ti lidé v tom, jak to říct, zoufalství, nenávisti, prostě v těch vyhrocených emocích, na to je hezké přísloví, zoufalí lidé dělají zoufalé věci. A takovéhle paní to zoufalství prohlubují. To ano, to je nepochybné. Takže já tomu rozumím. Já rozumím tomu, že jste chtěl a měl se od toho distancovat a říct, ne, to je moc, to nemůžete něco takového říkat. Vy nemůžete soudit o tom, že když někdo někoho volí, tak je spoděna. To je naprosto nepřijatelný. To všechno je jasný. No a pak bych ten mráz nechal stranu.
1: Já jsem měl pocit, že to v tu chvíli říkám za toho Fica, víte?
2: Dobrý, jste... Xavere, já trošku odpovám pozornost. Kdysi dávno se, myslím, že pana Vericha ptal někdo, rozšlápl jsem včelí královnu s pocitem, že zbavuji včelstvo monarchie. Včely mě za to ošklivě pobodali. To vás teď čeká, jo? Co dál? A Verich říká, ničte dál včelí královny. Je sice naprosto jisté, že vás včely ubodají k smrti, ale ten pomník, co vám jednou postaví včely anarchistky, to bude nádhera.
1: Atentát na premiéra Fica je důsledkem rozdělené společnosti. ochranka naprosto selhala. Ztrácíme bezpečnost České republiky, lidé se strašně bojí, říkal předevčírem tady v tomto studiu Robert Šlachta.
2: Všechno je to pravda. Tak my jsme toho už kousek řekli, ano, sfanatizovaná společnost, mimochodem sfanatizovaná z politických důvodů. Možná jsem to tady říkal, ale to zopakuju. Podívejte, vláda Petra Fialy začala říkat, že jsme ve válce, začala všechnu propagandu spojovat s válkou a všechno, co dělá, se jmenuje my vás chráníme před Rusem. Buďte nám vděční a pokud se vám něco nelíbí, cokoliv, to můžete kritizovat ceny elektrické energie, můžete kritizovat vysokou daň z nemovitostí, oni vám vždycky řeknou, no jo, ale my vás chráníme před tím Rusem. Vy to neoceňujete? No jo, vy jste jeho agenti, vy jste... A teď ty termíny, které nebudu opakovat.
1: Jasně.
2: A teď proč to dělají, Xavere? To je z vašeho světa, tomu budete rozumět. To je manipulace veřejnosti, to je propaganda, za kterou by se nemusel stydět ani pan Goebbels. To je propaganda v tom nejchytřejším a nejhrůznějším provedení. Takže oni vědí, že když se budou veřejnosti ptát na všechny ty otázky, typu daň z nemovitostí, nebo, tak 90% lidí řekne, to v žádném případě nechcem, 5% lidí, který na to mají, tak řeknou, to je dobrý, to dělají dobře, a 5% lidí řekne, ještě nevíme. Z toho by vycházelo, že by měly mít všechny vládní strany podporu dohromady 7,5%. Polovina těch nerozhodlých a těch 5 k tomu. Oni mají skoro 30. Víte proč? Že oni všechny ty otázky přeměnili na otázku. Chceš, aby jsme tě chránili proti Rusovi? Chceš? My to děláme. To je jedno, kolik to stojí. Když nechceš, tak seš a teď všechny ty urážky. A proč? No protože strach je strašně silná disciplína, v politice zejména. A ty lidi vlastně říkají, no my sice nevíme, jestli je to jistý, se máme bát, a co kdyby náhodou, my jsme se měli bát, tak my jsme rádi, že nás někdo chrání. Jo? A díky tomu mají těch 30% té podpory. Jenom díky tomu, že všechny otázky vyměnili za otázku, chceš, aby jsme tě chránili před Rusem? No a proto je to sprostý. To je vlastně vytváření atmosféry, ve které se ta společnost dělí na ty, kteří se bojí a kteří se nebojí. A oni tím tu společnost rozdělují. To je přímo projekt této vlády. Tato vláda záměrně štěpí společnost na lidi vystrašený z Rusa a na lidi, kteří se na to dokážou povznést a říkají, to je blbost, to nám nehrozí. Že ochranka naprosto selhala, ano, to je tam vidět na těch záběrech. To je tam, tam měli už dávno skákat, jako to vidíme v záběrech z atentátů v Americe. Jo? Ta ochranka tam vůbec nezafungovala. Ztrácíme bezpečnost ČR. Já teď k tomu řeknu věc, která vás asi všechny diváky teďko vyděsí. Jeden bezpečnostní expert, blízký takovým těm kruhům, co se starají o bezpečnost státu, mi před několika lety řekl, že existuje studie, která říká, že v případě opravdového válečného konfliktu je česká armáda a česká policie schopná bránit Středočeský kraj jeden měsíc.
1: No. Cože?
2: No, tak jsme na tom. A my tady s tou silou v uvozovkách nebo s touhle slabostí, pan Fiala spolu říkají, my jdeme porazit Rusa, aby jsme vás ochránili. To je pořád dokolečka to samý, to je pořád to tež. Takže, že ztrácíme bezpečnost ČR, ano, to má svatou pravdu, on tomu rozumí, říká to správně, je potřeba něco s touhle situací udělat, protože my jsme jak hládka v tuto chvíli a vyhlašujeme ruskou válku.
1: Jasně. Když jsme u toho, typujete, pane Tlustý, že ta koalice přísahá a motoristé sobě, že se dostanou do Evropského parlamentu?
2: Tak já bych jim to přál. Mm-hmm. To tím začnu. Já bych jim to přál. Já se takhle, jako vy ptáte mě, tak já se ptám všech svých známých, jak oni to vidí. Ty předpovědi jsou zajímavé. Zrovna včera jsem se ptal a jeden, myslím, dobře informovaný člověk, vlastně profesionál, který pracuje v politické reklamě, mi říkal, že on to vidí mezi 4,9 a 5,1.
1: Pro ně. To znamená, že ten pan Turek by tam postoupil.
2: V 5,1 ano, 4,9 ne. A Já myslím, že to je, podívejte, já nemám k dispozici žádné průzkumy, jo, abych se mohl opřít o skutečné postavení toho subjektu, ale ten člověk, co jsem se optal, nep je to profesionál, nep to sleduje, tak on to takhle vyhodnotil. Jsou lidé, kteří říkají 2,9, to řeknu rovnou, pak jsou samozřejmě lidé, kteří sní o 7,3, to taky, ale mně ten odhad včerejší toho známého 4,9 až 5,1 připadá jako realistický
1: ještě
2: pohled.
1: K tomu, já v posledních dnech často slyším, a velmi se tomu divím, že jistým fenoménem tady těch voleb a těch předvolebních průzkumů a všech možných těch jak odhadů, jaký máte volební potenciál, to všechno, je ta paní Konečná. A to já jako tomu moc nerozumím, ale tady v XTV mě docela překvapila. Pozitivně musím říct.
2: Týž lidí se také ptám na paní Konečnou, neboli Stačilo, si říkají. Tam se mi zdá, a všichni lidé to říkají, že jistota překonání 5% je nepochybná. Že určitě, že nikdo neumí odhadnout, jestli, když bych teda používal nějaká čísla, jestli 5,1 nebo 7,2, to ne, ale že ona to dovedla nad 5%, to říkají všichni.
1: Úspěšný podnikatel, se kterým jsem mluvil, říkal, ano, komunisté našemu pradědečkovi znárodnili cosi, nějakou malou fabričku někde na Moravě, a já jsem dospěl do stádia, kdy budu volit Konečnou. Svět je plný
2: paradox. No, tak já k tomu řeknu, já jsem stál ve vratech, když nám komunisté odváděli 4 kravičky ze dvora a byl to rodinný pohřeb a já je volit nebudu. Oni ty nápady mají pořád.
1: No jasně. Jedeme dál. Mercedes pozastavil vývoj elektroautomobilů. Jo, elektromobilů.
2: Elektromobil.
1: Spalovací modely budeme prodávat, dokud bude zájem. Pane Tlustý, něco se děje?
2: A já jsem rád, že se mě na tohle ptáte.
1: Se staví na zadní.
2: Já už konečně jsem si to srovnal v hlavě. Podívejte. Zatím elektromobil díky kapacitě akumulátorů a jejich ceně je auto jenom pro někoho a jenom pro určité účely. Když budete úspěšný podnikatel, budete bydlet ve Slaném, budete mít firmu v Dejvicích, budete vydělávat nejméně desítky, spíše stovky tisíc měsíčně, tak budete mít doma v garáži nějaké pěkné velké auto se spalovacím motorem, to proto, že jezdíte lyžovat do Alp a tam se s tím elektromobilem nejste-li blázen, nevypravíte. To už leckdo vyzkoušel. Kolikrát musíte dobíjet, co to stojí, ono to totiž stojí víc než klasické pohonné hmoty. Ale můžete v té garáži vedle tohohle spalovacího auta mít také elektromobil, vždycky přes noci ho dobít, jezdit s ním do Prahy, požívat výhody volného parkování, ještě mít obdivné pohledy slečen, jaké jste perspektivní a že jste si to auto za těch 2,5 milionu mohl koupit, tak to vás bude ještě o to radši. Tak proto to ano. Problém je v tom, že byla vytvořena atmosféra, že spalovací auta končí a tohle to všechno obsáhne. A to zatím je čistokrevná lež. A jako u všeho platí, že lež má krátké nohy. Ti lidé postupně, kteří tomu uvěřili, a navíc uvěřili těm subvencím, to je tam důležité, protože ono bez subvencí si to nikdo nekoupí, tak postupně zjišťují, že i s těma subvencema je to pořád drahý a že to není více účelový dopravní prostředek. Že to je jenom na úzkou část toho, co potřebujete, tak na tu ano, proto musíte ty auta mít dvě a na ten zbytek už to není. Ještě aby to tak nevypadalo, schmutovat by to šlo taky. A teď vám řeknu, a to mě nadchlo, protože jsem v tom viděl českého přemýšlivého člověka. Tak krásný elektromobil na zadním nárazníku má napříč auta umělohmotovou bednu. Tak asi tak široko. Teď tý se kouří. Vedou vodní dráty. Ten podnikavý Čech tam strčil generátor benzínový, kanistr, propojil to na dobíjení těch baterií A protože jsem ho viděl na trase mezi Chomutovem a Lounama, tak si myslím, že tam odsud od někud, on jezdí do Prahy. A on vždycky ráno odevře tu bednu a udělá naskočí ten generátor. A on jede tu hodinu a půl do Prahy, pak to někde nechá stát, tam to možná bručí dál, aby se to dobilo. A pak zase jede zpátky. A teď si vemte. Je to samozřejmě totálně neekologický, je to úplně výsměch tomu původnímu záměru, ale on dostal příspěvek na to, aby si to koupil. On volně parkuje. On neplatí dálniční známku. Jo? Samý výhody, výhody. No a k tomu tam dodělal tu bedínku. No. A to je, myslím, nejlepší odpověď na to, jasně, k čemu ten elektromobil je opravdu dobrý. No a proč se to takhle vyvíjí? No protože lidé na to přicházejí.
1: Jedu dál. Kovanda, to je ekonom. Jo? Pan Kovanda, výborný. Pivo bude luxus a tradiční české knajpy končí. Tak, to je sdělení, které mě, pane Tlustý, úplně zarazilo.
2: Já jsem se na to ptal, protože

0: pořádají garáž a garden party a místo na pivečko do hospody, kde samozřejmě musí být dražší než to v tom soudku, že jo? Protože ten člověk musí z něčeho žít. Takhle, když oni si to udělají doma, no tak jaký mají náklady? Koupí ten soudek, dojedou pro něj a pak už je všechno vlastně pracovní síla, jinými slovy žádné další náklady. V té hospodě museli zaplatit to hospodský, museli zaplatit nájem té hospody. Takže je to opět klasická ekonomická úvaha. Pivo máme rádi. No, luxus to ne, oni na těch zahradách a garážích se bude tankovat veselé, jo? Možná, že i víc než v té hospodě se tam bude tankovat. No, tradiční české knajpy právě končí, ne že skončí, ty právě končí na tomhletom. A jsme u toho samého pana Fialy. To je tvoje práce, pane Fiala.
1: To je Zetor.
0: To je Zetor, to je všechno stejný.
1: To je stejný princip jako
0: Zetor. Stejný, no on tam, víte, on když zvýší cenu, aby existoval, oni tam nepřijdou. No, můžete provozovat hospodu jako hobby, doplácet na ní, chodit někam, prodávat něco a pak ještě mít hospodu, abyste dělal sousedům radost? No to ne, to nefunguje. No tak to zavřeli, no.
1: Dneska to bylo drsný. No ale podívali jsme se realitě do očí.
0: Tak to my děláme vždycky, skancelere.
1: Vždycky. Těším se na vás příště, pane Tlustý.
0: Já se taky moc těším a omlouvám se za svá kritická slova.
1: No naopak, čím víc, tím líp. Naschledanou.
0: Naschledanou.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Vlastimil Tlustý.

Vrchní soud v Praze konkrétně vydal podle mě v justici po roce 89 v této oblasti už vlastně jedno ze svých nejostudnějších rozhodnutí, a to bylo v kauze Temple. A tam šlo v podstatě o něco podobného. Pan Temple byl odsouzen za vraždu, respektive nejdříve byl obžalován za tu vraždu u krajského soudu v Plzni a byl zproštěn. Šlo to k odvolání k vrchnímu soudu a ten vrchní soud v Praze taky tehdy nabyl dojmu, že by měl být odsouzen, a zrušil to rozhodnutí, vrátil to zpátky do Plzně. Ten soud Plzní znovu řekl, že ho zprošťuje, tak vrchní soud v Praze zase to rozhodnutí zrušil a dal to v Plzni jinému senátu. A myslel si, ti už mě budou poslouchat. No a stalo se to, že i ten jiný senát v Plzni toho Templa zprostil. Neříkal, že by byl nevinný, ale prostě nebyly dostatečné důkazy, takže ho znovu zprostil. To už ten vrchní soud v Praze se naštval, vzal to z Plzně, z krajského soudu v Plzni, a dal to ke krajskému soudu v Praze. Tam si asi řekli, no tak když ho odsoudíme, budeme mít pokoj, když ho zprostíme, jak v té Plzni, tak nám to zase z vrchního soudu v Praze vrátí.

0: tak odsoudili. Samozřejmě vrchní soud tady toto potvrdil, protože to bylo podle něho správné. Šlo to přes nejvyšší soud, i přes nás ústavní soud to prošlo, že to je všechno v pořádku. Přičemž bylo právě porušeno to právo na zákonného soudce. A došlo to do Štrasburku, k Evropskému soudu pro lidská práva. A až ten štrasburský soud řekl, není možné, aby vrchní soud v Praze chodil po všech možných krajských soudech v Čechách a hledal nějakého soudce, než najde toho, který toho templa odsoudí, protože on sám ho odsoudit nemůže, potřebuje k tomu ten soud prvního stupně. No, takže Štrasburg za to odsoudil Českou republiku, že byly porušeny práva pana templa, šlo to zpátky k ústavnímu soudu, ten už se teda chytl za nos, pozrušovala se ty rozhodnutí, vrátilo se to zpátky do Plzně a tam pana templa zprostili. Jenže pan templ byl odsouzen na doživotí a než se to dostalo z té Plzně přes tu Prahu a další soudy do toho Štrasburku a potom zase zpátky, tak to trvalo 20 let. On 20 let seděl ve vězení na základě toho, že vrchní soud v Praze si vynucoval odsouzení. Není to nic jiného, než chce vrchní soud v Praze udělat teď. A já se ptám, jak je možné, když ten vrchní soud věděl, jakou obrovskou škodu na tom lidském životě udělal, že udělal nejhorší rozhodnutí v justici, s největším, prostě odsoudit někoho na doživotí je zásadní věc. A on to zbabral, ten vrchní soud, nechal člověka 20 let, nebo v důsledku toho byl člověk 20 let ve vězení nezákonně a opakuje se stejná praxe. Já to považuji za systémově špatné a měl by to zákonodárce změnit. Jestliže u nás odvolací soud nemá možnost ze zákona uznat někoho vinným, tak si to nemůže obvinucovat ani obklikou tím, že by vytvářel tlak na nalezací soud.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Radio Xaver.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím.
1: Jak pak jste se těšila na mě?
2: Já se na vás těším vždy.
1: Vždy? Někdy méně, někdy více.
2: Ne, vždycky více.
1: Vždycky více. Mm-hmm. A jak jste na tom dnes, protože já musím říct, že mám slabou šestku.
2: No, tak vidíte, vy se na mě netěšíte. Co se vám stalo?
1: Nevím, něco se mnou děje. Hledal jsem na Google příznaky. V noci jsem měl úplně hroznou chuť na něco sladkého. Tak jsem šel k Vietnamcovi o 1:30 v noci. Podotýkám, že jsem si koupil tu větší studentskou pečeť a u televize o 1:30 v noci jsem ji sežral. A nejčastější příznaky, jo, a potom jsem měl ještě na něco chuť, tak jsem si rozdělal okurky, to jsem nic jiného doma neměl. Vepsal jsem to do Google a napsalo to, že z největší pravděpodobností se jedná o graviditu.
2: Ano, to si taky myslím. To jsem vám právě chtěla říct, že jste těhotná.
1: No, to je hrozný, ale něco se děje.
2: No to ale není hrozný, to je radostná zpráva.
1: Ne, tak počkejte, že z toho děláte srandu, takže jsem z toho takový jako... Za celý život jsem snad nesnědl někdy celou studentskou pečeť.
2: Za celý život jsem snad nebyl gravidní.
1: Nebyl. Nebyl. No a vy to máte zjevně na desítce, já to na vás vidím.
2: Jo, tak já vždycky jsem tak jako pozitivně
1: svítí
2: naladěná.
1: Svítí vám očiska.
2: No. Tak jednak jste mě navnadil tou studentskou pečetí.
1: Vy to máte to ráda?
2: Já taky můžu, no, studentskou pečeť. Jenom teda s okurkama se to servíruje málo kdy.
1: No tak ono je to jako v pořadí, no, ale podotýkám, na pořadí nezáleží, ale nekonzumuje se to zároveň. Musím říct, že v té studentské pečeti byly maliny a není to v tom dobrý prostě.
2: Ne, lepší jsou višně.
1: Že višně taky
2: višně
1: jsou.
2: V tom jsou. No oni už do toho naflákali kde co hrušku taky, ale u mě vede višňa a pak hruška.
1: Říkal Vietnamec, ptal jsem se ho, jaký to je a říkal, já to nejím. A byl to v tom obchodě, byl brutální smrad, tak jsem se ptal, jako co, jestli tam vybuchnul odpad nebo něco. A on říkal, že ne, že vaří rybu v zákulisí.
2: Ve 2 ráno, jo.
1: No, tak on je tam přes den v noci.
2: No jo.
1: Občas manželka, občas děti.
2: To je nějaká tuhá ryba.
1: No nějaká vietnamská ryba, která se, když se vaří, tak smrdí strašně.
2: V Dobřichovicích, což je sousední město, tak tam je Vietnamec a ten taky vaří, že často je mu tam cítit jídlo, ale tomu hezky voní. A já právě nedávno jsem viděla, že tam je celá rodina, takže oni si tak různě to nám dají na tu mističku, pak se tam sednou na kus papundeklu před krám a konzumujou to. A já jsem mu to chtěla pochválit a říkám, že to je pěkný, že kdyby jako byla ta možnost, takže bych se tam přišla k němu někdy najíst. Říká, to byste nepřežili.

K Mostecké uhelné a k další své knížce jsem se dostal také díky Presklubu. Měl jsem v pořadu člověka, který měl blízko k politice a on mi nabídl, že mě seznámí s chlapíkem, co má informace týkající se kauzy Mostecké uhelné. Řekl, že se mu líbily moje knížky Do životí a Jak se vraždí v Čechách a potěšilo by ho, kdybych se ujal i tohoto. Tak jsem se jednoho krásného dne ocitl v luxusní vile v Praze 6, kde jsem dostal nejen zmíněné materiály, ale k ním také asi 4hodinový výklad. Celou dobu jsem přemýšlel, proč mi to ten člověk dává a jestli je to vůbec pravda. Začal jsem si fakta ověřovat a zjistil, že dotyčný mi nepravdu řekl jenom v jedné nepodstatné věci. Vše ostatní sedí a tak jsem se do toho dal. Věděl jsem, že mám v ruce dobrý materiál. Začal jsem schánět jednotlivé účastníky, ony privatizátory, jimiž byli Marek Čmejla, Jiří Diviš, Petr Kraus, Antonín Koláček, Oldřich Klimecký. Jelikož už ve Švýcarsku probíhal proces a dokonce byl na světě první rozsudek, všichni byli obrnění hradbou agentur a právníků a zdálo se nemožné se k ním probojovat. Ale já věděl, že bez nich to napsat nelze. Tím pádem se příprava protáhla asi o rok. Jak jsem se postupně do příběhu nořil, zjišťoval jsem, že jedním z důležitých lidí je jistý Jacques de Groot, belgický manažer, který v minulosti působil jako vysoký manažer Světové banky a Mezinárodního měnového fondu. V 90. letech byl zakladatelem Appian Group, která sehrála v podvodné privatizaci Mostecké uhelné klíčovou roli, za což byl posléze odsouzen k peněžitému trestu. Věděl jsem, že už má svá léta, je ročník 1927 a také jsem věděl, že žije v Bruselu. Ale nedařilo se mi k němu dostat. Každého jsem s tím otravoval, až jeden expolitik mi řekl, že by mi možná mohl pomoci. Za 2 dny mi volal a chtěl vědět, proč se s ním chci sejít. Vše jsem mu vysvětlil a týden na to jsem letěl do Bruselu. Jacques de Groot se mi věnoval celý den. Měl jsem 2 tlumočníky, bylo mi jasné, že to bude složitý rozhovor a navíc jsem se nechtěl splést. Byl to důležitý člověk a díky němu jsem získal ucelený příběh. Je o tom, jak se začalo u nás podnikat, jak se obchodovalo s cennými papíry, jaká byla tehdy doba. Chtěl jsem, aby se na to čtenář mohl podívat ze všech stran a hlavně zevnitř. Běžný občan si tehdy koupil kuponovou knížku a připadal si jako kapitalista, aniž tušil, že ve vyšších patrech se odehrávají naprosto neuvěřitelné obchody. Ani se nedá říct, že šlo o kriminální delikty, protože tehdejší zákony to všechno umožňovaly. Budoucí manažeři si vypůjčili od Mostecké uhelné 2,5 miliardy korun díky tomu, že tam měli svého člověka. Navíc to byly peníze z fondu rekultivace krajiny, kam je Mostecká uhelná povinně dávala. Peníze i s úrokem vrátili, ale těch transakcí bylo víc a šlo o vysoké částky. Když knížka Jak se těží miliardy, skutečný příběh Mostecké uhelné v roce 2015 v nakladatelství Olympia vyšla, věnoval jsem ji Miloši Zemanovi, který je v ní několikrát zmíněn, protože jako politik se této privatizaci věnoval, ale spíš spolu s ostatními politiky nevěnoval. Kdyby politici byli důslední, kauza by nevznikla. K takové pro nás všechny nevýhodné privatizaci by nedošlo. Byl jsem i na místě činu, jak se říká, a překvapilo mě, že lidé, kteří tam tehdy pracovali, nedali na nikoho z manažerů dopustit. Kniha vznikla navzdory několika tlakům, aby nevyšla. Dokonce mi byla nabídnuta nemalá částka za to, když si ji nechám v počítači, ale ještě lépe, když ji vymažu. Ale já to neudělal už kvůli tomu, jak jsem se na ní hodně nadřel. Dostal jsem za ní 2. cenu Egona Ervína Kiše a ještě s vtipnou souvislostí. Totiž další, kdo si tuto cenu za rok 2015 přebíral, byl Václav Klaus za své cestopisy. O to víc mě mrzelo, že jsem si cenu nemohl převzít osobně, protože jsem měl plánovanou besedu se čtenáři někde daleko. Když jsem knihu připravoval, setkal jsem se s takovým množstvím bahna, že se mi nepodařilo se ho hned tak zbavit. Patřily k němu informace, které byly sice zajímavé, ale do této knížky nepoužitelné. A tak jsem začal pracovat na jejím pokračování, které nakonec vyústilo ve zcela jinou knihu. Nazval jsem ji Politické kauzy. Ty vyšly 2 roky poté v nakladatelství Daranus. Jsou v ní příběhy z české politiky, které svého času zaměstnávaly média a veřejnost.
miliony v krabici od vína, kterou obdržel hejtman David Rath, láska premiéra Petra Nečase k ředitelce jeho kabinetu Janě Naďové, jež způsobila pád vlády. Podezřelé obálky šéfa věcí veřejných Víta Bárty. Utajovaná, leč neutajená lánská schůzka místopředsedy ČSSD Michala Haška a jeho kolegů s prezidentem Zemanem, která měla vyhodit ze sedla Bohuslava Sobotku. Záhadná privatizace severomoravských dolů, podivný nákup letadel Kasa a další. Jasně, všechny tyto kauzy si člověk může vyhledat na internetu, přesto jsem chtěl, aby vznikla knížka, protože si pořád představuju okamžik, jak se jednoho dne Bill Gates probudí, někde zmáčkne nějaký čudlík a všechny informace z obrazovek milionů počítačů zmizí. Knížky ale zůstanou. Psal jsem to jako povídky, způsobem, jemuž by každý měl porozumět. Lidé samozřejmě věděli, oč se jedná, ale šlo o zkratkovité informace. Jenomže každý příběh někde začíná a někde končí. A o to mi šlo, popsat příběh jako celek. I tato kniha má svoji audioverzi, kterou namluvil Václav Knop. Krade se ze zvyku dál, ale už jinak a víc a o mnoho hůře se krade. Nejtěžší ze všeho je ukrást si lahvičku starého poctivého ticha. Kamínek samoty nad hlavou. Chvilku štěstí neotrávenou tak mnohým neštěstím kolem. Josef Kainar. Tehdy jsem zjistil, že když píšu takovouhle knížku dlouho do noci, je špatné pak s tím jít spát. Tak jsem si vyrobil vlastní terapii. Když jsem psal o politice, v určité chvíli jsem to zabalil a pak psal o Las Vegas. Původně to měly být články pro jeden web, ale když jsem to ukázal panu nakladateli, chtěl po mně knihu. Tím pádem jsem psal dvě knihy najednou a také křest měli krátce po sobě. Bylo to stejné, jako když si hokejista jde občas zakopat fotbal. Knížka Moje Las Vegas vznikla tedy jako vedlejší produkt a nikdo nevěřil, že se bude prodávat. Ani já ne a bral jsem to od nakladatelství Olympia jako riskantní počin. Nevytvořil jsem totiž bedekr, spíš jsem chtěl čtenářům přiblížit místa, která jsou pěkná, mimořádně zajímavá a stojí za to se s nimi seznámit. Taky jsem jim chtěl přiblížit atmosféru tohoto neobvyklého místa. A to nejen svými vlastními slovy, ale také prostřednictvím fotografií Jefa Kratochvíla a Jakuba Černého. Faktem je, že posléze mi hodně lidí říkalo, že se knihou orientovali při svých cestách do Las Vegas a byli rádi, že se jim dostala do rukou. Psalo se mi to dobře a narazil jsem přitom na spoustu zajímavých detailů a příběhů. Některé se mi staly tak říkajíc v přímém přenosu. Například jsem se chystal psát o ceduli, kterou nepřehlédne nikdo, kdo do Las Vegas přijede. Welcome to Fabulous Las Vegas. Vítejte v báječném Las Vegas, která je umístěna na začátku, respektive na konci nejživější třídy z kasiny. Její autorkou je Betty Jane Willis. Věděl jsem akorát, že je to výtvarnice a chtěl si o ní zjistit něco bližšího. Tak jsem její jméno zadal do vyhledávače na internetu a vyjelo mi několik článků o tom, že právě tento den, 19. dubna 2015, ve věku 91 let, doma v Overtonu zemřela. A něco podobného se mi stalo ještě dvakrát. Las Vegas je knížka, kterou mám rád, protože mi vyvážela psaní o Mostecké uhelné a politických kauzách, byla to jakási hygiena. Vyvážení příběhů o špíně, kterou jsem se probíral na českém severu. Mám napsanou knihu o dalších politických kauzách, ale zatím ji mám v počítači. Čekám, až se vyřeší Čapí hnízdo, aby i tento příběh měl konec.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. Seven Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle to je pořad Na férovku a se mnou ve studiu jako pokaždé politolog Jan Kubáček.
2: Dneska revolučně naložen, protože nabízí se to nejen počasí, ale ty události, a tak jsem při štípání dřeva přemýšlel, komu vlastně ten 17. listopad patří, tak si to jdu dneska vyřídit.
1: Štípání dřeva, no vidíte, to už je jako i fenomén, že vlastně člověk před 17. listopadem už radši utíká. Já jsem odjel do Jižního Tyrolska, já jsem to nechtěl vidět, jenom jsem si říkal, posrádám trošku, že byste přišel dneska v sametu.
2: No, ale jsem něžný. A mám pocit teda, že posluchači, pokud správně poslouchají mezi řádky, což je moderní dneska, nejen číst, ale poslouchat mezi řádky, tak si říkají, pánové už se připravují na vnitřní a vnější emigraci. Někdo má ty havlíčkovské maníry a očividně dobrou adresu, někde blízko Brixenu typuju. A já jsem zase šel do sebe do vnitřní emigrace, štípal jsem, rozlížel jsem se, slavil jsem s naší rozhlednou, která má výročí pravidelné už 14. na 17. listopad, a o to pečlivě a bedlivě sledoval nejen nálady mezi lidmi, ale zase to, kdo se nám v údolí hádá, komu ta národní vlastně patřila a jestli cinkal, necinkal a za co by dneska cinkal, protože snad poslední, co mě teda tak hnedka jakoby naplnilo silnými pocity, tak musel jsem se trošku usmívat, že někdy mám dojem, jak se říká, že kdyby nebylo 28. října, tak nejen, že není Československo, ale není pražské metro, neboli prostě jak všichni do toho promítají takové ty aktuální věci, tak teď jsem nabyl dojmu, že kdyby mnozí mohli, tak 17. listopadu 1989 tam cinkají za 96 pohlaví, za klimatickou alarmizační situaci, za aktuální privatizaci některých národních podniků, za obavy nebo nástup umělé inteligence. Čili vzhledem tomu, když jsem studoval moderní historii a vzpomněl jsem si i na svá raná léta, čeho se lidi báli, co je štvalo, a rozhodně neřešili něco jako privatizaci, neřešili otázku zahraniční politiky, že by si dovedli představit, že budeme někdy v Unii nebo v NATO, nebo budeme se bavit o nastupující Číně. Rozhodně neřešili spoustu výdobytků moderny. No ale přesto už máme odborníky, kteří říkají, že kdyby mohli, tak i těch 96 no, pohlaví.
1: Každopádně za sebou máme, já bych řekl, historický 17. listopad, protože tohle to je první 17. listopad, který jsme oslavili s komunistickým prezidentem na Pražském hradě, a já myslím minulost Petra Pavla a vlastně s totalitním rozvědčíkem na Pražském hradě. Je to tak, protože žádný polistopadový prezident ještě nebyl komunista. No, Miloš Zeman byl formálně chvíli v KSČ, ale rozhodně to nebyl žádný komunista. Petr Pavel byl aktivní svědomitý komunista a rozvědčík. No a pár měsíců nás zachránilo toho, že k tomuhle prezidentovi bychom měli i vládního cenzora na tenhle ten 17. listopad, protože Michal Klíma možná zachránil tenhle ten 17. listopad pro vládu Petra Fialy, když skončil v té funkci zmocněnce pro boj s dezinformacemi, což nebylo nic jiného než cenzura, a naštěstí už tahle funkce není. Ale představa, že slavíme, kolik je to, 34 let po pádu totality, znovu 17. listopad, když to řeknu, s totalitním prezidentem a s vládním cenzorem, tak i proto já jsem ujížděl do Jižního Tyrolska.
2: Ale jenom drobnost, měl jsem přesto smíšené pocity, protože tam bylo kouzelné to řešení, jaký je ten správný komunista, ten špatný komunista, to, když se řešil Pavel a vedle toho Babiš. A jak jste mluvil o tom vládním cenzorovi, no byl tam Vít Rakušan.
1: To je největší cenzor.
2: Teďka v podstatě všech takových těch typů, jak něco bonznout, jak to poznat a v jakém generačním jazyku to podat národu. A líbila se mi jeho definice, je tady svoboda a demokracie, protože vy na mě můžete křičet. A já jsem si jen tak v duchu řekl, problém je, že často mnozí někdy i opodstatněně křičí, ale nikdo neposlouchá. Tak ono to je demokracie, taky patří, že jakoby pracujete s míněním národa a že i konstruktivní kritika je vnímána jako konstruktivní kritika a je s ní tak pracováno. Ne, že se můžete vyřvat, no, a to je tak všechno, co můžete.
1: Když jsme
2: dělat.
1: Tady u Víta Rakušana, já si říkal, že je škoda, že tam nepřines některý z těch svých vnitrácích manuálů na odhalování šiřitelů. On je to pro kremlských narrativů, ale řekněme nesprávných názorů. Mimochodem k tomu prezidentovi Petru Pavlovi, čili řekněme prvnímu polistopadovému komunistickému prezidentovi, máme premiéra prvního, to je taky historický milník, který vyhlásil boj nesprávným názorům, který veřejnosti sdělil, že má právo na korigované informace, což vlastně opravdu není nic jiného, než co jsme zažívali před listopadem 89. Já nechci vůbec Petra Fialu obviňovat z toho, že by byl nějaký totalitář a chtěl se tady rušit demokracii.
2: A to demokracii, se pohyboval v disentu, ale v podzimní
1: právě
2: univerzitě.
1: U něj je to na rozdíl od Petra Pavla, který vyrost v silových složkách opravdu a je vidět, že ta jeho mentalita až do konce života prostě tou mentalitou tam zůstane. Tak Petr Fiala má jinou historii, proto je u něj takový paradox, že vlastně tohleto on šíří, že to vůbec řekne, že vyhlásí boj nesprávným názorům, ale když jsme u Petra Pavla, on má nějakou smůlu na to, on jakoby se nemohl s těmi svými projevy trefit do správného času a prostoru. Tentokrát přenesl projev, kde řekl, máme se, jako jsme se neměli nikdy. Já jsem si to přeložil tak, že manželé Pavlovi se mají jako nikdy, protože myslím, že takhle se ještě neměli, ale on asi vůbec si nepovšimnul, že Česko právě zažilo nebo historický propad životní úrovně, ekonomický propad. Já tady nechci opakovat všechny ekonomické nebo socioekonomické ukazatele, které jsou negativní, ale tohle je skutečně milník ekonomicky pro nás a Petr Pavel přednesl takovýhle projev, proto já si to vykládám tak, že kolik 8 měsíců, 9 po inauguraci, už o sobě začal mluvit jako v plurálu. To se stává.
2: No to je tak, když vám píše 11 lidí projev.
1: No jasně, tak a Pražský hrad je velký, takže tam tomu plurálu propadnete snadno a myslím si, že mluvil o sobě a o své manželce, protože ti se mají jako nikdy. Ale on 28. října mluvil o kvalitních potravinách z EU. Teď nám řekl tohle a pro dokreslení těch paradoxů toho 17. listopadu bych jenom, to mě pobavilo na té národní třídě. Já vlastně nevím, jestli on měl vůbec dilema, protože pro mě on je v tomhle gumovej a vlastně zkouší, co všechno mu mediálně projde, ale veřejnost nebo lidi, kteří tam přišli, tak prostě jeho vzývali, předlistopadového komunistu a prominentního člena silových složek toho režimu, a řvali tam na Václava Klause mladšího, který toho 17. listopadu roku 89 skutečně šel v tom průvodu a dostal obuškem. A tady vidíme, jakoby se ta historie úplně, jakoby ti lidi, kteří byli na té národní třídě, úplně obrátili, protože Petr Pavel možná jenom o pár dnů unik tomu, že nemusel zasahovat.
2: No sám vzpomínal, že vedle studoval v ulici Karolíny Světlé a bylo mu doporučeno, ať se tam nemíchá a že teda zaznamená, se tam něco děje. Ale ještě neměl ten kontakt s Václavem Havlem, aby mohl kriticky přemýšlet o té době a té situaci.
1: Ještě se nečistil reputačně.
2: Tak.
1: A člověk, který skutečně tam byl zmlácený, tak vlastně vypískaný, jako kdyby snad tu totalitu reprezentoval. Takže my jsme to obrátili nebo otočili úplně 180 stupňů. Já vím, že ty pokusy privatizovat si 17. listopad a vlastně, nebo jak se dneska říká moderně, přijít s tím správným narrativem, už trvá nějakou delší dobu. Já si pamatuju ještě jako reportér Reflexu v roce 2004, když bylo 15-leté výročí sametu, tak tehdy najednou ta generace studentů, kteří dospěli za těch 15 let, tak najednou začali hlásat vraťte nám ideály ze 17. listopadu, kdy jim ovšem bylo 5 let. A mě to připomnělo tehdy toho Václava Havla, ty trička Markéty Pekarové Adamové, to bylo možná taky 5 nebo 8 let v té době, myslím 17. listopadu 89. A ať má samozřejmě každá generace svoje ideály, to tak je, ale že ty pokusy privatizovat si to datum a to výročí se s námi tahnou už delší dobu a teď s Petrem Pavlem nejvyšší ústavní funkci a ještě ve funkci vlastně, která to tak symbolizuje, protože je Václav Havel, hlavní tvář vlastně listopadu a polistopadových událostí, se stal prezidentem, což byl ne prem, čili ten symbol toho nebyl, že bychom měli prvního najednou demokratického premiéra a tak dál, ale byl to ten prezident zvolení Václava Havla prezidentem. A teď najednou tady máme
2: že
1: Petra Pavla.
2: Normalizačního Mariana Čalfu, že jo? Který byl ten klíčník a naopak byl ten převozník a uměl ten proces a proto nás převezl potom do těch raných 90. let a to premiérství si udržel. Ale vy to dobře naznačujete, že já totiž mám pocit, že z toho 17. listopadu 89 teda, protože to mě vždycky velice mrzí, že vlastně ten rok 39 se úplně ztratí. Mimochodem se začíná ztracit i 89., protože já jsem byl zvědav, jestli třeba nedají konečně prostor trošku těm autentickým záznamům, záběrů, dokumentu, že jsem si říkal, že 34 let od toho momentu už bychom si třeba zasloužili i nějakou jako poctivou analýzu, trochu detailnější. Co se tam odehrávalo, proč se tam odehrávalo, aby taky jsme se už trochu poprali s těma všema oprávněnejma, neoprávněnejma legendama, kdo to teda zařídil, přesně, kdo lusknul a kdo koho měnil, jestli to byl souboj křídel komunistů, celé se to utrhlo, nebo zkrátka se to rozsypalo vzhledem i k té vnější geopolitice. To mimochodem taky bylo zajímavé, že to se moc nerozebíralo, něco jako, že v červnu 89 Čína tvrdý rozehnání za cenu opravdu jako šílených ztrát života. Na druhou stranu dávno pár dnů předtím berlínská zeď, můžu ale přidat mimochodem taky teplickou demonstraci. To všechno zapadlo, tohle se ztratilo.
1: To mimochodem, jste mluvil o klimatu, to bylo za klima v severních Čechách.
2: To bylo,
1: vidíte,
2: to bylo a dokonce
1: to už byl předvoj.
2: To právě bylo zajímavé, že to není sexy, ale teďka vzniklo něco jako butik, mně už to přijde fakt jak butiková značka, 17. listopad 89. Vy si prostě ve správný čas jdete za správnými lidmi, koupíte si fůzovka vstupenku, abyste mohl na tu ulici vstoupit, do toho veřejného prostoru vstoupit a přijít tam s nějakou svou legendou. A zajímavé je, že už se to obrátilo několikrát, že vlastně jednu dobu to bylo takové pro ty opravdu dizentáře, kteří tam byli, dokonce se hádali s některými jinými z dizentů, kteří ještě byli na chalupě a nebyli na národní třídě, tak ten den byli jakoby těmi, co mají tu oficiální mytologii, razítko na revoluci, razítko na změnu. Ty už jsou tak postupně odsunutí a teď se tam do toho začaly přesně dostávat takové skupiny, které to úplně minulo, protože dávno, dávno ještě byly nějakým prenatálním období a ty už tam přesně začaly tahat teďka ty postmoderní témata, že vlastně za to se bojuje a že o tom to je. A jen to dokresluje velmi zajímavý rozhovor s Igorem Chaunem, který dlouho přesně byl tím obhájcem toho 89. toho jakoby studentského vnímání, toho, za co bojovali a kdo může se k listopadu hlásit, kdo už se nemůže hlásit. No a ten se dostal teďka do situace, že říkal, tak jestli já už jsem pro ten stávající svět dezolát, protože ještě stále jako si chci vyjadřovat svobodné názory, nehodlám se někde obhajovat, nehodlám být ten vypípávaný, tak si říkám, už se něco děje. Jo. Proto mi přišlo, jako jsem krásně stavil proti tomu, nebo přišlo mi jako nádherně charakteristický to vyjádření Igora Chauna a proti Víta Rakušana typu, to, že prostě můžete přijít ke mně a v úzovkách křičet na mě, to je svoboda, přátelé.
1: No, já jsem si Igora Chauna pouštěl, on natočil ten projev opravdu plamenej, já ho znám samozřejmě už od toho roku 89 a to byl typický Igor Chaun. Já myslím, že teprve Petr Fiala a tahle vláda, tahle vládní garnitura v něm dokázala zažehnout znova ten revoluční oheň, protože on tam kráčí takovou zamlženou českou krajinou a říká, já, že jsem pro vás dezolát, co si to ke mně dovolujete a půjdete od válu. A já jsem si vzpomněl, tenhle ten výraz, to půjdete od válu, je přesně ten výraz, vy půjdete od válu jako komunisti, váš totalitní režim v roku 89.
2: Že tohle to říkal Martin Mejstřík, že jo? Co rok?
1: Jasně.
2: To byla jeho politická taktika, strategie senátora a pak se ukázalo, že vlastně nic dalšího, ale překvapilo mě to. U Igora Chauna jsem to nečekal, ukazuje se, že se fakt jako ta situace posunula a jak já jsem naťukával to, co jako lidé tehdy řešili a po čem volali, tak jsem si taky říkal, že bylo velmi zajímavý, kdyby konečně někdo třeba k tomu 17. listopadu udělal něco jako žebříček svobody, a práv a svobody názorů, ale i mimochodem takové jakoby nějaké sociální svobody, jo? Protože si říkám, tak je báječný slyšet od našich hodnostářů, že se máme skvěle, báječně, jako máme se dobře, když to prostě budeme porovnávat tamhle s válečnými zónami, máme se perfektně. Ale je fascinující, že ta stejná politická elita stále jako není schopná vyřešit biznis s exekucema, s lidskou chudobou, pomalou vymahatelnost práva, jo, minimální důvěru ke spravedlnosti. A teď bych mu přidával další a další. Tak jsem si říkal, kdyby se takhle k 17. listopadu vždycky udělal nějaký takový jako žebříček, jak na tom jsme, bylo by to hodně zajímavý, jo, jestli se nám ty ideály toho 17. listopadu roku 89 naplňují opravdu v té reálné míře plurality názorů, svobody, možnosti se vyjádřit, ale dokonce se třeba vyjádřit plodně tak, že třeba k tomu ještě někdo přihlédne a třeba s tím názorem i pracuje. Ne, že si vás dá hnedka do nějaké databáze pochybných názorů, anebo typu pozor na tohle člověka, ale že třeba si řekne, na tom je něco reálného, neměli bychom to vzít v potaz, neměli bychom to třeba řešit, neměli bychom to dokonce vyřešit. Na tohle ještě prostě
1: no,
2: nebyl.
1: Já bych dokonce řekl, že se nám tady rozmáhá takový nešvar sice u některých politiků, nebo téměř politiků, až drzost. Já teď mám na mysli Danuši Nerudovou, neúspěšnou prezidentskou kandidátku, která bude kandidovat za hnutí STAN v eurovolbách, která je velmi ambiciózní.
2: A multifunkční.
1: Multifunkční, samozřejmě, žádná funkce jí není cizí a umí si o ní říct. A ta vlastně vzkázala Václavu Klausovi a Miloši Zemanovi, že jim jako nikdo ten 17. listopad neukradl, že nikdy nebyl jejich. A já si myslím, že jí bylo no ani ne 10 let, 17. listopadu 89. Navíc ona pochází z prominentní komunistické rodiny. Já teď...
2: Třeba měli víc informací.
1: Třeba měli víc informací doma, to je možný. Každopádně Václav Klaus minimálně, můžeme říct, že jeho listopad to byl v tom ohledu, že on se okamžitě politicky hned angažoval, byl dokonce záhy šéfem Občanského fóra a poté založil ODS, první jasně definovanou stranu, která vyhrála jasně sněmovní volby v roce 92 a pak byl premiér a prezidentem. Ale jestli někomu skutečně ten listopad a to dění potom patřilo v tom ohledu, že dokázal prosadit ve společnosti svoji vizi a představy politické, tak to byl on, na rozdíl od Danuše Nerudové, která chodila do školy, nebo možná ani tehdy ne. Miloš Zeman, ten vlastně šel s, řekněme, se zpožděním několika let ve šlépějích Václava Klause a vždycky, když stal se premiérem po Václavu Klausovi, pak prezidentem.
2: Ale byl na Letné, po, že jo, tam hodně
1: a byl na Letné, samozřejmě. Já jsem na té Letní byl mimochodem taky, takže si ho pořád pamatuju jako řečníka v takový tý beranici s tím kšiltem. Ale oni byli v televizi CNN Prima News ke speciálnímu vysílání k 17. listopadu u Terezie Tománkové. A vlastně tam mluvili na téma 17. listopad, jak ten skutečný den v roce 89, tak jako ten symbol, co to znamená. A samozřejmě jedním z těch témat bylo to i, jestli se nám skutečně vrací nějaká totalita. A to, co říká Andrej Babiš a používá, on tomu říká nová totalita. A samozřejmě Fialova vláda tuto hrozně dráždí, protože ví, že je to politický nebezpečí. A vy jste to nakous tady, kdy Vít Rakušan se snaží argumentovat tím, žádnou totalitu tady nemáte, protože tady na mě můžete pokřikovat a nesouhlasit se mnou a tak dál. No díky moc. Jako, jestli bychom se měli úplně vrátit do té předlistopadové totality, tak to můžeme zabalit. Ale tady jde o to, jestli se nám skutečně vrací nějaký atributy totalitní nebo manýry. A to jsou ty věci, o kterých mluvili Klaus se Zemanem. A to já musím říct, že bohužel ano. Já už jsem tady nakous tu funkci vládního cenzora. Michal Klíma skutečně zachránil tenhle 17. listopad, že skončil v té funkci, já bych řekl hanebný, protože to nebylo nic jiného. A když jsme mluvili o Vítu Rakušanovi, já už nevím, kolik manuálů na odhalování, že řeknu, nepřátel vlády a státu.
2: No pro každou věkovou skupinu, pro každou věkovou.
1: To se mi líbí, že on to takhle rozvinul. Že
2: ještě čekám omlouvánky.
1: Já teda musím říct, že těm pro tu mladou generaci už vůbec nerozumím. Tam jsou slova, který...
2: No to já jsem byl právě tím fascinovaný, protože já jsem tenkrát, jak jsem tady poprvé tak nějak se vyjevil v nějakém dílu Férovky, protože jsem říkal, to je nejzajímavější čtení posledního kvartálu, protože já jsem to četl furt dokola a nevěděl jsem, jak mám někoho nabonzovat, protože já jsem nevěděl za co, jakou formou a jak to vlastně dotyční myslí.
1: Tam je krás...
2: To je fenomen. Já dokonce mám pocit, že to je jenom nějaká jako testovací manipulace. Že to je vpuštěný mezi lidi a testujou, co ty lidi snesou a jestli to pochopíme
1: tam je
2: a prozřeme.
1: Krásný krédo, bonzovat se nemá, ale nahlásit se to musí, což já nevím, jestli to opravdu vykradli z totality, ale to je úplně typický. Ani komunisti nenabádali k bonzování.
2: Esence Orwella.
1: Ano, esence Orwella, prostě to nahlašte. Závadové chování se tomu říkalo. A Vít Rakušan je teda v tomhletom největší machr. A já bych řekl, jako opravdu on na tom vnitru musel zešílet, protože on si nemůže pomoct, nemůže skončit. A tohle to

0: kam policisti, žalobci a soudci se rádi přidají sami záhy. A vidíme to i na tom příkladu, který zmiňovali Klaus se Zemanem, a sice profesora Petra Druláka, vyhozený pro názory, akorát se tomu říká reorganizace. Samozřejmě víme, jak to je. Teď tady vidíme snahy o vyhození docenta Ševčíka z Vysoké školy ekonomické a tak dále. Já pocházím ze světa médií, takže že v médiích okamžitě zavládla nebo se vrátila autocenzura, když najednou Rusko napadlo Ukrajinu a Fialova vláda nám řekla, jsme ve válce. Ale my jsme nebyli ve válce ani de facto, ani de jure, to by vypadalo úplně jinak. Ale média to převzala, najednou jsme tady viděli vypnutí několik webů bez jasné opory v zákoně nebo jasné de jure definice. A to vidíme, že najednou v médiích, já jsem poprvé skutečně za celý svý působení v nich zažil, že bych slyšel, to je zajímavý téma, ale to teď nemůžeme dělat, vzhledem k tomu, jaká je situace. A samozřejmě týkalo se to Ukrajiny a Ruska a tak dál. Takže to jsou všechno věci, který pro mě, který zažil totalitu 20 let, tohle to jsou atributy totality.
1: Ne, ono dobře vystihujete to, že já když jsem tak po tom 17. u toho štípání, protože to si krásně pročistíte hlavu a tak můžete o spoustě věcí přemýšlet a dávat si tím pádem důvod na pauzy, tak jsem si říkal, on to je taky docela jako dneska legrační doba, protože vlastně všechno je jinak. Vy jste dobře vzpomínal, Petr Fiala fungoval v disentu, vůbec to neodpovídá teďka jeho vztahu k pluralitě názorů, k otevřenosti, vůbec jakoby vstřícnosti typu budu se zamýšlet nad kritickými ohlasy, postřehy ve společnosti, třeba k některým věcem přihlédnu. On samozřejmě nemůže být jako všeuměle vycházet všemu a taky ne každý výkřik je konstruktivní a opodstatněnou kritikou, to si zase řekněme otevřeně. Ale prostě tváří se, že má on tu jedinou pověstnou pravdu, má jediný štempl na ta správná řešení, všechno ostatní je opravdu ten dezolatismus. Až to přesně vedlo k těm Igorům Chaunům, když to řeknu jak Václav Klaus, kteří se začínají ozývat a říkat tohle už je za hranou. Do toho Petr Pavel s paní Pavlovou se prostě s tím svérázně perou, ale já zase říkám na rovinu, jako taky nevidím důvod jako nekonečně jim nechávat cejch, prostě nechce ukážou, ale zatím je to teda neradostný, protože jako ty projevy opravdu to je červeným hadrem předbíká.
0: To je tristní, to je bída.
1: Je no prostě to, když přijdete a hodíte 15 lidem typu každý mě napište 3 věty, já to slepím a ono to tak odpovídá. A trošku jsem si myslel, že se třeba zamyslí právě nad tím 17. listopadem ve vztahu třeba k potřebám národa, k těm sociálním problémům, protože ono to fakt bylo hodně o jako svobodě a sociálních otázkách a šanci lidí růst a mít se dobře a mít se jako v nějaké smysluplné společnosti a smysluplném režimu. Na mimochodem Danuši Nerudovou dobře by sedělo, to doporučuji, úžasnou malou knížečku od báječného sociologa Ivo Možného, proč tak snadno, protože ona možná, ta její rodina už byla tak bystrá a proto Danuše Nerudová je tak bystrá, protože prostě bylo dost finančních prostředků a nebylo je za co zainvestovat a proto potom spousta těch jako předních komunistických dynastií bylo vlastně kuriozně pro tu změnu, protože mohli růst a mohli dělat kariéry.
0: Abych nemůžel dělat drzost neznáme zím.
1: Ano, to je volné pokračování téhleté sociologické studie. No ale když jsem říkal, že všechno je jinak, tak vlastně vemte si, disentář Petr Fiala teda vzývá prostě uniformitu. Donedávna svobodomyslný, nebo tak se prezentoval Vít Rakušan, má opravdu na všechno manuály, proto já i jsem takový obezřetný, protože sice nemáme toho vrchního přiznaného cenzora s úřadem, ale máme spoustu drobných pracovišť, které jakoby utahují, dělají no, ty
0: agenda
1: různé,
0: zůstala.
1: Tak, dělají takové ty různé, namísto toho, aby vlastně pomáhali, varovali před opravdu jakoby problémovýma situacema, konfrontovali s realitou a mimochodem byli striktní i na úřady, co se týče otevřenosti informací a pravdivosti informací, tak jenom vlastně vytvářejí furt projekty pro projekty a právě různé takovéhle manuálky, akorát, že není jeden ústřední, ale je prostě 20 mutací, ale pak kuriozně vlastně vy se nejvíc dovíte tam, kde by to člověk téměř nečekal a to je výroční zpráva vojenské rozvědky, která sama říká přátelé, neblázněme. Prostě tady jako slovo manipulace, infiltrace, narrativ a všechny možné šílenosti se staly s prostým slovem, protože aplikujeme na úplně vše a hlavně to, co nám nesedí a co je pro nás nepohodlné. Takže vlastně, jak někteří si, pamatuju si to ve svém oboru, v 90. letech přiváželi a ještě dokonce někteří na konci 80. let, protože nám to potom ty profesoři pučovali do hodin,

0: když jsem pak studoval politologii jako archiv literatury ze Sovětského svazu, protože tam už to vycházelo, tak teď kuriozně vlastně mně přijde jako nejvěcnější analýzy a studie dokonce o manipulaci, hybridních hrozbách a stavu svobodo, myslnosti a svobody v naší zemi píše vojenská špionáž. Takže čemu máte věřit?
1: Za to jim patří velký dík, že to napsali, protože to, co vychází z BISky, my tady vlastně vidíme fakt pro mě úplně strašidelný a toxický spojení vlády, médií a BISky, co ještě nikdy nebylo. Ale mě tady napadla neuvěřitelná ironie dějin, a sice, že za toho nenáviděného Klause, vzpomeňte si, byl ministrem vnitra, kdo Jan Ruml nějaký mm-hmm. čas, mm-hmm. úplně echtovní disident, bývalý pasáček ovcí, a ten, kdyby viděl Víta Rakušana a to, co páchá na tom vnitru, tak by se zděsil skutečně. Přesně všechny tyhle ty manuály.
0: Já se ptám, Hana Marvanová.
1: No, vidíte.
0: Taky jsem ji dlouho neviděl a myslím si, že zrovna ta by k tomu mohla něco říct, měla říct. A divím se, že mlčí, protože ta zase pod příslibem nějakého veřejného prostoru poměrně jako se nebojí vyjádřit čemkoliv. A soudce Fremer je hotov, takže já se ptám, co si myslí o dalších. A jako fakt mě to překvapilo, protože jsem si říkal, tak dobře, už tam nastupuje a funkce už má, v úzovkách má generace. A jako zvláštně se k tomu postavila, jo? Že z toho starého listopadu si nevzala nic, z těch aktuálních otázek svého druhu taky nic, ale opravdu šli tam vysloveně prostě za ministerstvo pravdy a s oficiálním štemplem a všem by ostatním bylo řečeno, tak si tady jako buřte, ale je nám to buřt.
1: No je zajímavý, že když jste zmínil Petra Fialu, že z ODS vlastně nezazněl žádnej jako hlasitější komentář nebo prostě hlas k tomu. Oni vždycky bojovali s tím havlovským pojetím 17. listopadu a disidentským pojetím 17. listopadu samozřejmě, ale současně to byla pro mě strana demokracie a svobody. Bylo to skutečně po občanském fóru, který si myslím, že splnilo, že na rozdíl od Petra Pavla bylo přesně ve správný čas na správném místě. A prostě pak přišla ODS, která
0: měla... zariskovali. Řekněme, otevřeně prostě šli a nevěděli, co bude, protože já zase se přiznám, jako nechci být ten, který jako dneska všichni víme, jak to dopadlo, ale jak jsem před chvíli vzpomínal, jo, připomeňme si Čínu, připomeňme si Rumunsko, spousta lidí se fakt bála, že se to zvrhne, že někomu rupne v kouli a řekne si, tak dobře, tak Berlín rupnul, Varšava už je taky vyřešená, Moskva už je dávno vyřešená, ale já tady zrovna v Praze, protože třeba se přidá Sofie, protože se přidá Bukurešť, tak tady zrovna já ten pevný režim budu zachraňovat a prostě zkusím to, jo. Ono bylo spousta scénářů a lidi jsou blázniví. Současnost mnohých to teda taky dokumentuje a jejich vyjádření. Takže jako já prostě na těch lidech si cením, že prostě zariskovali, někteří šli do neznáma, někteří šli po příležitosti. Taky jsme, a mimochodem to je taky zajímavé, že už se docela vytratilo, taky jsme zažili ročníky, kdy se bojovalo, kdo vlastně může se vůbec k listopadu vyjádřit, protože prostě tam byl a kdo ještě dlel na chalupě, pamatuju, že třeba už vzpomínaný Martin Mejstřík se obouval, že vlastně i vůči Václavu Havlovi a některým dalším a říkal, vy jste byli na chalupě, vy jste se vrátili až na základě těchto událostí, my jsme ti revolucionáři, my jsme to spustili. Pak se právě někteří ozývali a říkali, přátelé, Praha rozhodně nebyla první, pojďte se pojít do Teplic, pojďte se pojít do Bratislavy. Jo, je to prostě strašně legrační, že vlastně teď se z toho začal dělat takový majáles a že já jsem si myslel, že média si řeknou, tak taky uděláme pásmo, kdy si třeba jenom kdyby spustili v úzovkách ty nahrávky z té demonstrace, jo, z toho zásahu, by to bylo neskutečně hodnotný a rozebralo se to. To ne, teďka už je to prostě o tom, že je majáles a pojďme si vykřičet prostě aktuální témata, ale jenom s těmi vyvolenými.
1: Já jsem vlastně chtěl říct, že ODS vždycky hájila tu představu nebo pojetí 17. listopadu vlastně jakože jasně ten průvod, ten den samotný měl nějakou funkci a posloužil jako velký symbol těch změn, ale vlastně to, co nastalo potom, už bylo něco jiného a to vlastně byly události, které patřily, když to řeknu všem, protože tady vždycky byla nějaká snaha, že si to někdo chtěl privatizovat, stejně jako disidenti si nárokovali prostě, když to řeknu, zásluhy o pád totality, jako kdyby to byli jenom oni. A ODS vždycky v tom byla taková střízlivá a vlastně ten 17. listopad nechávala všem a nesnažila si ho uzurpovat. A teď vlastně ani od ODS jsem nikdy nezaznamenal nějakou reakci v tom smyslu, pro boha, neprivatizujte si 17. listopadu, o to nejde, je důležitý, aby demokracie a svoboda, aby jsme se udrželi a ne o to, aby jsme se snažili se rozhodnout, komu to vlastně dneska patří. A já jsem zažil už spoustu bizáru 17. listopadu, dokonce jednou před lety jsem, ono to samozřejmě vždycky vycházelo z politicko-společenské situace i to, jak se lidem dařilo, čili i z ekonomické situace, teď jsem jednou přišel na staroměstský náměstí a tam se po hodnotách ze 17. listopadu dokonce pídili šéf komunistů tehdejších Vojtěch Filip.
0: A furt je nemohl najít, ne?
1: A furt je nemohl najít. Takže já jsem zvyklý na ledacos.
0: Taky cinkal klíči?
1: Nevíte? To ne. On měl takhle cynický nebyl. Ale samozřejmě bylo to bizarní. Ale chci říct, že tentokrát, už, jak se to otočilo těch 180 stupňů, a že to souvisí i s tím, vlastně, co se stalo s volbou prezidenta Petra Pavla, zvolením, kdy tady byl pokus o to udělat z něj skutečně Havla, což je naprosto směšný, když on byl opak Václava Havla. A vzáš toho 17. listopadu, kdyby tam se tehdy potkali, tak Václav Havel bude na straně sametu a Petr Pavel tam klidně může kropit demonstranty. Takhle to prostě bylo. A my se tady snažíme dneska...
0: Naštěstí pro nás všechny jel do Prostějova.
1: Ano.
0: Ale složitě. Podobně jak složitě Václav Havel se dostával z Hrádečku zase do Prahy, aby vlastně už reagoval pak na ten pátek a na tu studentskou demonstraci. Mimochodem, ale tam je taky krásná ukázka toho, nikdy, pokud budete zastupovat někdy politickou moc, tak nikdy neodjíždějte v pátek, když se vám blíží demonstrace, protože názorně vidíte, už to nedoběhnete. Prostě to ne. ten chalupářský životní rytmus je fakt nebezpečný.
1: Chce to být připravený i vidíte, jak Miloš Zeman dobíhal vlastně pořád Václava Klause. I on nabral zpoždění a to v těch listopadových dnech řečnil na Letný.
0: Je to pravda, ale potom ve výsledku to takticky využíval a neskutečně využil. Ne, je to, fakt jsme se asi dostali do situace, že to začíná být prostě butik. Butik Národní třída, butik 17. listopad 1989. Prostě jak máte určitý módní značky, tak se ten den oblíknete do 17. listopadu 1989, made by Národní třída a jdete se projít a máte hnedka názor na všechno. Já prostě čekám ještě, kdy přijede Greta a stane se toho součástí a dojde k tomu, že právě ten 17. listopad už tehdy byl právě o těch zásadních tématech, která hýbou teďka. Ať je to blízkovýchodní konflikt, ať je to ten neskutečný počet pohlaví, já už to nedokážu ani dopočítat, ať je to prostě aktuální zase jiný pohled na klima, Green Deal a podobně, protože ono vlastně to tam najednou tohle všechno bylo.
1: A ne, vlastně i, už se to zmínil, Andrej Babiše, že ho tam vypískají. Andrej Babiš, ač vlastně taky člověk z prominentní komunistické rodiny a nominálně člen komunistické strany tehdejší, tak na rozdíl od Petra Pavla prostě nebyl členem silových složek, ale on vlastně najednou je tam v horší pozici než Petr Pavel, což je taky ironie.
0: Ne, je to jako docela zajímavý, že jsem si říkal, když jsem viděl jakoby ten dvojí pohled a to schizma, jak teda se porvat o Pavla nebo o Babiše, tak jsem si říkal, pro Bůh, proč ještě držet lustrační zákon? Protože stejně je to jenom pro formu dneska už a hlavně to jenom dokumentuje, že je to naprosto zbytečný, protože pro některý prostě ta tráva je zelenější a jejich jako fungování ve veřejném životě je jako tolerovatelný a náhle jako vše povoleno. Bylo to docela zajímavé, jak někteří jako se museli kousnout dortu, ale překousli se a Pavel jako byl tedy vykoupen. Ale mně to přišlo fakt jakoby zvláštní. Já jsem si říkal, prostě proč se furt tom šplouchat? Ostatně jako ví se to. On to několikrát připomněl i tu svou zkušenost zvláštní, že od toho 17. listopadu, že byl v ulici vedle a de facto o té demonstraci věděl. A jak se s tím teda nějakým způsobem
1: vnitřně neřekl popřel. On, že byl vysazený do týla nepřítele?
0: Ne, pokud se to odehrálo v Prostějově, tak jo. Jenom říkal, že se složitě dostalo do Prostějova, že byla komplikovaná dopravní situace po Praze.
1: Jo, že mu to komplikovalo.
0: Takže tím chci říct, že pro některé 17. listopad 89 je komplikovaná dopravní situace v Praze.
1: Tak to jsou hodnoty, jo, ne?
0: No, tak je to, jako krásně se bezelstně odkopal. Svým způsobem o Babišovi taky víme, co a jak tehdy fungoval a jak to probíhalo. Já vždycky říkám, ještě právě každému doporučuju toho Ivo Možného, proč tak snadno, no to je dobrý, zajímavý pohled, strašně důležité potom ty události dál, ona je potom důležitá i ta generální stávka, že to tady taky potom byly spory, jsem zvědav, jak to letos pojmou, když plánují teda novodobou generální stávku, tak jestli taky bude za ty ideály roku 89, anebo bude hodně postmoderní a současné a bude se vztahovat k současné peněžence. Ale taky si pamatuju ty velké spory o to, kdo teda to vlastně zlomil, jestli studenti 17. listopadem a pak s nastartováním stávky a legenda o mrtvém studentovi, a nebo právě ta generální stávka 27. listopadu, která jakoby těla do živého a komunisty prostě zablokovala tam, kde byli nejslabší, to zná fakt jakoby v tom národohospodářství a v té ekonomice. Jsem mimochodem na to hodně zvědavý, ale vím, že nám to určitě vysvětlí Danuše Nerudová, protože ekonomka, protože k tomu má vztah a protože už te, určitě už tehdy na to měla názor.
1: No ta určitě, ta nám to vysvětlí jako všechno. Mě teď jenom, jak jste zmínil legendu o mrtvém studentovi, vidíte už tehdy vlastně, někdo šířil dezinformace.
0: A hybridní hrozby.
1: Hybridní hrozby a nesprávný narrativy a jakou to mělo moc.
0: A to byla ta správná hybridní, protože pomohla. Jako, pamatuju to za celou malou neskutečně lidma, protože už jsem byl ve věku, kdy už jsem vnímal, jo, a i jsem viděl televizi a pamatuju si pak ty záběry. A to ještě byly zimy mimochodem taky. Vidíte, co nám ta Moderna vzala. Teďka jako tady se vyhříváme ve 13 stupních. No tehdy byla strašná klendra, to si pamatuju.
1: No já si pamatuju
0: skutečně sněhu.
1: Tuju na Letný, jaká byla zima, kde řečnil Miloš Zeman. To dokonce nějak lehce chumelilo, ale to byly ty, já si ty listopady pamatuju samozřejmě jako z dětství.
0: To je pravda, že to bylo fakt mrazivý a hlavně už přenášený, že to už bylo masový s masovým dopadem. Takže jsem zkrátka zvědavej, někdo říkal, že nám, že jo, někdo zprivatizoval revoluci, někdo říkal, že vlastně privatizaci nikdo nechtěl a pak přišla a vše zprivatizovali. Já mám pocit, že nám někdo zprivatizoval, že nám fakt někdo vytvořil butikovou značku. Že už jsme se dostali do privatizace 2.0. Takže uvidíme, příští rok už to prý má být i s umělou inteligencí, což nevím, jestli znamená, že dojde k nějaký vládní jako obměně a přijde víc ministrů, že třeba bude opravdu vedle sebe Helena Langšádlová, pan premiér, nejvyšší ústavní hodnostáři a tím to bude ta umělá inteligence, anebo že už opravdu se do toho zapojí teda umělá inteligence se svou konfigurací, tak pak si říkám potěš pánbu, když teďka už to máme Hilfiger.
1: No mně se vlastně, ono to došlo i tak daleko, že někteří tehdejší disidenti z doby totality nebo lidi, kteří nějak se postavili tehdejšímu režimu, tak prostě si odmítali vzít vyznamenání od Miloše Zemana, který přeci jenom aspoň za totality něco proti totalitě nějaké projevy má za sebou. A nejenom řekli, já si to vezmu až od prezidenta Petra Pavla, to je ten můj správný prezident. To jsem si řekl, tak teď se něco zlomilo. Takhle se to ještě nikdy neotočilo, jako s příchodem Petra Pavla na hrad.
0: Je to unikátní na druhou stranu. Já bych byl nesmírně rád, kdyby Petr Pavel to bral jako obrovskou příležitost. A fakt to bral jako velký závdavek a pokorně přijal, že teda spousta lidí je mu ochotná odpustit. Nechat to odpracovat, nebo prostě už udělat tlustou linku, nevrací se k tomu, má velká očekávání. A já si tak trošku říkám, kdy pan prezident se trochu obuje také do té domácí situace, protože fakt, aby jsme všude jenom slyšeli, že on to chce víc a houšť a tvrdší. A když je zrovna průšvih, tak se díval někam jinam, do boku. Tak téměř by se chtělo říct, za to jsme 17. listopadu 89 necinkali.
1: Ne, no víte co, já totiž bych od prezidenta čekal dneska.
0: Zvlášť mi malé děti.
1: Jo, že přesně jako zvedne ten varovný prst exministra Nekuly a řekne tak, a Vítu Rakušanovi dalším, i premiéru Petru Fialovi, řekne, lejte dost, jako nebezpečně jsme tady našlápli k totalitním manýrům, nechme toho. 17. listopadu jsme, nebo já ne, ale někteří jiní tady bojovali i proti tomuhle, protože to byly jasné atributy totality, tak pojďme se domluvit, že už to necháme. Tady víte, Rakušan přestane produkovat své manuály strašidelný. Petr Fiala,
0: už jich je hodně.
1: Už jich stačilo úplně na 20 let.
0: Plus mimochodem bylo by krásné, já využiju jenom vašeho nádechu, že kdyby taky jakoby státní úřady se podle toho chovaly, jo? Protože ono se tady vždycky něco vystřelí, pak se ukáže, že je všechno jinak, ale to se buď o tom nemluví, anebo stát se spletl. Vys jenom daňová reforma, daňové návrhy, vys jenom teďka debaty o zdravotnictví, o ekonomice, o tom, jaký bude výběr jednotlivých daní do státního rozpočtu. Jako kdyby to člověk opravdu bral vážně a srovnával ty výroky v čase, tak já mám pocit, že tady čelíme určité hybridní hrozbě a nebezpečným narrativům, protože nám fakt ta čísla Zbyňka Staruji opravdu hodně nesedí. Takže pokud bych byl poctivým čtenářem a rozuměl, ještě, protože ještě nemám furt manuál pro svou generaci, jak mám správně bonzovat.
1: Vy jste se tam nenašel nikde?
0: Ještě ne, já furt nevím, jak
1: pro vás mám... je ten pro mladý, ne? Kde je feláč a tak, ne? Tyhle ty slova.
0: No tomu jsem se právě neskutečně...
1: Vím, taky nerozumíte.
0: No u úvodního slova jsem se ztratil. Takže čekám, až přijdou omalovánky, kde už bude prostě typu vymaluj si a bude tam to důležitý trojčíslí a tam volej. Protože já bych třeba na občana Zbyňka Stanjuru chtěl upozornit, že ta čísla mu fakt krutě nesedí. No, a tu životní úroveň nevím, jak se nahnat.
1: Mně se líbí, že i pro nás jako padesátníky, kterým tam říkají, nebo pokoušejí jako familiérně,
0: no, říkají
1: boomery, a že nám tykají, to taky komunistický režim taky každému tykal, protože každý pro něj byl soudruh. Mě to vlastně uráží, tyhle ty odporné narrativy Rakušana. Ale já jsem... Říkal to, že bych od prezidenta vlastně speciálně v téhle době čekal, že zvedne ten prst a když jsem zmínil Víta Rakušana, takže i Petru Fialovi řekne, Petře, ukonči prosím tě boj s nesprávnými názory, který se až nápadně nebezpečně překrývá s nevládními názory, a protože i ty nesprávní a nevládní názory prostě patří k demokracii. A stejně tak v demokracii veřejnost nemá právo na korigované informace, ale na plnohodnotné informace.
0: Přesně. Plus já ještě přidávám B, že ono se tam opravdu u hodně lidí taky cinkalo a volalo potom, aby si lidé zasloužili konečně tu životní úroveň, na kterou mají nárok a pro kterou pracovali či pracovat chtěli. Jo, řekněme si na rovinu, že ono se taky hodně porovnávalo se Západem a teďka nám to nějak kulhá. Já jako, je to blbý, já nechci srovnávat, ono je to nesrovnatelné, jo, a nechci marginalizovat ten vývoj, ale někdy mě napadají nesprávné myšlenky, že si řeknu, tehdy chyběl toaleťák, chobělo ovoce, chyběly některé potraviny, furt se na něco stálo, no ale tak teďka lítáte po lékárnách, chytáte kdyby 1, 2, 10 léků, ono to už dneska lítá ve stovkách, když si vyběháte, nebo když to prostě vzdáte a dojdete k tomu, že česnek stačí, nebo vykliktat s vianským rytířem, tak prostě zase stojíte frontu na něco jiného. Někteří stále ještě stojí frontu na důchod, teď někteří, že jo, doslova stojí frontu před úřadem vlády na důchody disidentů, což mi přišlo teda mimochodem taky docela zajímavý.
1: To je hezký paradox.
0: 34 let po sametu řešit toto. Mnozí stojí permanentně fronty na nepřehledné dávky čehokoliv. Všichni stojíme jednu obrovskou frontu, jak to dopadne s energiema a jejich cenou. Mnohé nás zajímá, jak to vlastně dopadne se státním rozpočtem a jak to teda, jakou formou zacálujeme. Řekl bych upřímně a otevřeně, že 34 let po něžném sametu máme opravdu navíc a nerad bych, aby za chvilku měli pravdu ti, kteří říkají, že je to takové trošku celé plyšové.
1: No já se obávám, ale že vy propadáte nesprávným interpretacím některých událostí a jevů, protože například ten nedostatek léků...
0: Moc přemýšlím.
1: Markéta Pekarová, šéfka Topky a sněmovny o Vlastimilu Válkovi, ministru zdravotnictví, který to má na starosti, prohlásila, že má smysl pro humor. Čili já si ten nedostatek léků proti průjmu i antibiotik vysvětluju jako projev smyslu pro humor, naopak.
0: Ale máte pravdu, že smích léčí.
1: Přesně to jsem chtěl říct.
0: Ale blbej, když se směje minister zdravotnictví a pacienti pláčou.
1: Je pravda, že teda moje paměť totality, takže si nevybavuju, že by si soudruzi dovolili veřejnosti říct, že má jako základní...
2: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořád Kdo to zaplatí a se mnou ve studiu sedí jako po každé ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, tak přišel účet z Ameriky.
3: No a na kolik je ten účet?
2: No já to neumím ani dohromady radši spočítat, nebo jsem to nepočítal, ale já jsem si to vypsal. Jednotlivě ty položky. Takže 600 miliard dolarů budou investice evropský v Americe, včetně zbraní. 750 miliard dolarů zaplatíme za energie americký, hlavně plyn a ropu, když tak. 210 miliard pro změnu korun zaplatíme jako Evropa za americký patrioty pro naše přátelé z Ukrajiny. A do toho máme ještě už nadšeně odsouhlasených 5% HDP na zbrojení, což samozřejmě převážně schrábnou taky Američani, protože budeme nakupovat americký zbraně. Tenhle ten účet se sfinalizoval v Británii a k němu ještě teď přišlo 15% clo na import z Evropské unie do Ameriky. Bylo to provedené s krásným trumpovským stylem, kdy si do Británie přiletěl zahrát golf. Já myslím, že z golfu zavolal soudružce Ursula von der Leyenový, šéf se Eurokomise, ať za ním přiletí a počkrávne mu to. Ona tam přiletěla, udělali takovou krátkou tiskovku, kde teda ona oznámila, že s tím Evropa souhlasí, 15% cel na evropský import do Ameriky a v podstatě nic na americký import do Evropy, ten vlastně ještě mnohým je snížený, než byl. Tomuhle se říká fialovský vítězství, ale jasně, americký prezident Donald Trump je businessman a americký prezident hájí americký národní a v tomhle případě ekonomický zájmy, a vůči Evropské unii si jen dovolil to, co prostě může, protože vidí, že Evropská unie politicky i ekonomicky, teď nevím, jestli říct, je k smíchu nebo k pláči nebo k obojímu. Ona ještě přišla taková reakce z Evropské unie, jakože to je úplně drtivá porážka a ponížení Evropy a tak, a že my jsme teda měli jako recipročně uvalit cla na Ameriku nebo na americký import do Evropy. Politici, kteří to vykřikují, tak vůbec nepochopili, že to by jsme se potrestali ještě podruhý, protože samozřejmě, pokud by jsme hodili cla na americký import do Evropy, tak Evropanům neboli nám zdražíme tohleto zboží, protože by jsme to zaplatili my. Nechme teď, jak se vypořádá Amerika s těma clama na evropský import do Ameriky. Někdo to samozřejmě vždycky bude muset zaplatit a to se uvidí, kdo to odnese nejvíc, jestli koncoví spotřebitelé nebo Američani, nebo dovozci, nebo přímo výrobci, možná se to rozprostře někde mezi. Ale my jsme Evropani, takže nám jde o Evropu a v Evropě tady i novináři nepochopili tohle to, o čem mluvím. Já vím, že vy jste byla v České televizi, kde jste říkala, když se vás ptali, jaká reakce by měla být Evropy, tak by se řekla, no nejlíp žádná, protože prostě cla vždycky zdražují a trestají všechny a jsou špatně. A ta moderátorka to vůbec nechápala, já jsem to viděl, ona na vás koukala jako na zrádkyni, jako kdybyste nerozuměla ekonomice, tak jenom vysvětleme na začátek tohle.
3: Přesně, tady pořád si většina lidí myslí, nebo nevím, jestli většina lidí, ale minimálně většina novinářů má pocit, a taky většina politiků, že ta cla jsou nějaké zbraně, které my používáme vůči té druhé straně. Ale to není zbraň, kterou my používáme proti druhé straně. To je zbraň, kterou my obracíme proti sobě. Protože když uvalíme clo na třeba americké zboží, tak tím, kdo to nejvíc zaplatí, bude náš evropský spotřebitel. To ten spotřebitel zaplatí to clo ve skutečnosti. A hrát si na to, jak tady se u nás říká v médiích, že musíme ukázat dostatečné sebevědomí a na americká cla reagovat recipročně našimi cly, tak tím jenom říkáme, když si Američané zdraží evropské zboží, tak my si musíme zdražit to americké. To je idiocie s prominutím. To je úplně nepochopení toho, jak funguje ekonomie. Ono je důležité totiž říct, co tomu všemu ještě předcházelo. Ono to nezačalo tím, že si Ursula von der Leyenová a Donald Trump dali dostaveníčko ve Skotsku. Ono tomu ještě předcházelo podobně potupné jednání evropské reprezentace v Číně, kdy Evropané odjeli do Číny s tím, že si teda chtěli stěžovat na to, že obchodní deficit s Čínou dosáhl už nějakých 300 miliard eur, což je zhruba dvojnásobek toho, co platilo před 10 lety. Tak logicky, protože Evropa stagnuje a Čína se rozvíjí. Ono v podstatě nejenom, že Čína se rozvíjí, ono to je tak, když se podíváte na dlouhodobé křivky vývoje HDP na hlavu, tak Evropská unie už zhruba 20 let, 15 let určitě, stagnuje. Ta křivka to je prostě rovnoběžka s podlahou. Zatímco všechny ostatní zóny světa, ať už to je Afrika, ať už to je Indie, Čína, v podstatě celá Asie, Amerika, tak jdou nahoru. Teďka jenom otázka je, jestli Čína jde nahoru rychlejším tempem než Amerika, jestli ta Čína tu Ameriku jednou předežene nebo nepředežene. Ale o čem není vůbec nejmenšího sporu je, že se rozjíždějí nůžky mezi Evropskou unií a celým zbytkem světa. A ta Evropská unie si za to může sama, naprosto sama, může si za to skrze tu svoji hloupou dekarbonizaci, skrze všechny ty regulace a nařízení a vnitřní bariéry obchodu mezi jednotlivými zeměmi v rámci Evropské unie. A potom se ta Evropská unie strašně moc diví, že se jí nedaří prosazovat se na zahraničních trzích. Ale ona si za to může sama. Ona prostě svoje vlastní zboží svým vlastním rozhodnutím činí nekonkurenční. Schopné. A potom jezdí plakat do Číny, že Číňané nechtějí stále méně kvalitní a stále dražší evropské zboží a že Číňané jsou schopni do Evropy vyvážet pořád ještě levné a stále kvalitnější čínské zboží. Krásně to je vidět u stavebních materiálů, krásně to je vidět u aut, a my s tím nejsme schopni udělat vůbec nic, protože my nejsme zatím v Evropě ani v nejmenším ochotní odbourávat ty překážky. A naopak, místo, aby jsme přemýšleli, jak zlevnit a učinit kvalitnější naši produkci, tak přemýšlíme, jak ji ještě víc zdražit a jak uvalit cla. Takže vlastně tohleto potupné jednání, kdy v podstatě odjeli teda Evropani jak spráskaní psi z Číny, protože tam se nesetkali vůbec s žádným pochopením, tak předcházelo tomu jednání s Amerikou, kdy Donald Trump uviděl, jak potupně to jednání v Číně dopadlo a pochopil, že teď je jeho příležitost, že když teď na Evropskou unii zatlačí, tak teď právě vyjedná ty nejlepší podmínky a přesně to se taky stalo.
2: No já bych řekl vlastně, ač Evropan, tak Trumpovi děkuju za to, že Evropu takhle ponížil, že vlastně tahle ťavka další, ono už je to xtá ťavka v pořadí, kterou schytáváme, takže by mohla sloužit tomu, že se začneme probírat a že začneme ty sebezničující opatření prostě odbourávat a že otočíme kurz, ale co chci říct, když se zmínila Čínu, tak Donald Trump to zkusili na Čínu a Čína samozřejmě dobře si spočítala svoji situaci geopolitickou i bezpečnostní a ekonomickou a prostě řekla si, že může s Donaldem Trumpem hrát otevřenou partii a on za chvíli mrknul, jak se říká, a v podstatě couvnul a teď jsou v nějaký mezidohodě, že se asi dohodnou na mnohem volnějším trhu, když to řekneme, ty cla původní, který Trump vystřel, tak prostě nebudou platit, protože zjistil, že i Amerika je nebezpečně závislá na čínském importu. Což ovšem není případ Evropské unie. A tady ještě to souvisí s tím, že Evropská unie prostě škemrá u Ameriky, aby bezpečnostně nebo aby nás bezpečnostně chránila před teď zlým Putinem, ale může to být kdokoliv. A Donald Trump není žádný idealista, ale realista a biznismen. A všechno prostě dělá přes má dáti dál. A tu situaci, jak bezpečnostní, geopolitickou, tak ekonomickou Evropské unie čte velmi dobře a ty cla, ta potupná dohoda je prostě toho jenom výsledkem. A proto říkám, my jsme to naznačili, že Evropa se ničí sama a co všechno udělala pro to, aby se do téhle situace ponižující dostala, tak já jenom, jak říkám, vlastně bych to bral tak, že i evropský průmysl, někteří politici by mohli říct, podívejte se, prostě tohleto na konci téhle cesty je skutečně zkáza a bída, tak pojďme otočit kurse. Jenom ještě doplním tu ekonomickou situaci. Evropská unie versus Amerika. Já vím, že v roce 2010 Evropská unie v průměru měla HDP na hlavu velmi blízko Americe a bylo to asi 92% HDP Ameriky. Čili opravdu jsme se blížili jedna ku jedný ohledně bohatství na hlavu. Teď po 15 letech jedný politiky úspěšnější než druhý Evropské unie, tak jsme na 61%, což je, jak jste i řekla, tak dneska nás trumfuje už i Afrika, dokáže růst rychlejc. Tak by se dalo říct, že možná něco neděláme dobře.
3: No jasně, to je přesně to, o čem jsem před chvílí mluvila, že vlastně Evropská unie pořád tak nějak drží tu svoji hladinku HDP na hlavu a všechny ostatní zóny světa rostou. A Evropská unie si tu hladinku drží jenom díky tomu, že v podstatě žije z podstaty, že spotřebovává už vytvořené hodnoty, ale není schopná posunout se kamkoliv dál. A při tom jednání s jakýmikoliv dalšími zónami světa, Evropská unie prakticky úplně ve všech oblastech, na které si vzpomeneme, tak tahá za kratší konec provazu. Problém Evropské unie je, že Evropa nemá k dispozici třeba některé vzácné kovy, vzácné prvky, které jsou potřebné pro tu tak strašně moc Evropany vytouženou elektromobilitu a elektroekonomiku. My jsme se rozhodli jít cestou, ke které ty vzácné kovy potřebujeme, potřebujeme baterie třeba, ale my ty prvky nemáme. Má je Asie, má je Čína. Takže my jsme na Číně závislí. Když si Čína vzpomene odstřihnout nás, tak my v tu chvíli prostě jsme úplně na hraní, my nemáme nic. Zároveň Evropa se vmanévrovala sama sebe do situace, kdy v podstatě eskalovala, nebo pořád ještě eskaluje válku na Ukrajině. Do toho se hystericky buď bojí Ruska, anebo předstírá, že se bojí Ruska, aby teda nějak prodala to svoje zbrojení. Ale každopádně prostě válku na Ukrajině eskaluje. K tomu potřebuje zbraně a potřebuje americké zbraně. No a Trump teďka řekl, už nedám, pokud nebudete platit. Takže my teď nejenom, že musíme platit za suroviny Asii, my ještě musíme platit za zbraně Americe a začínáme na tom být závislí. Takže my v tuhletu chvíli, jo a ještě samozřejmě tam jedna věc, a ještě jsme se naprosto dobrovolně, vědomě svým vlastním rozhodnutím odstřihli od levných surovin, což mimochodem nám teda vyčetli i Číňani. Oni řekli, že co chceme, jak si můžeme myslet, že s nima zmenšíme obchodní deficit, když jsme drazí a drazí jsme proto, protože nemáme přístup k levným surovinám. A my víme, že tady teda visely billboardy v České republice, kde se pan premiér chlubil tím, že se odstříhnul od ruských levných surovin. Takže to je čistě naše rozhodnutí. Takže my vlastně teď úplně ve všech oblastech, ve kterých bychom si mohli polepšit, tak taháme za kratší konec provazu a my vlastně nemáme vůbec žádnou vyjednávací pozici. Když jakákoliv jiná část světa, i kdyby to byli Afričani ve střední Africe, tak na nás se rozhodli uvalit cla, my s tím nenaděláme nic, protože i ta Afrika má třeba kobalt nebo má některé další prvky, které my nemáme. Takže teďka v tuto chvíli má na nás páku úplně každý.
2: No, pojďme si říct, jak my jsme chytří v Evropě, díky Evropské unii. My jsme, to co jste řekla, my jsme se hrdě odstřihli od ruského plynu a ruské ropy, které jsou kvalitní a jsou levné a na tom byla dost závislá naše ekonomická prosperita v Evropě. A zvlášť v Česku průmyslovém a energeticky náročném průmyslu. No a my jsme teda to odstřihli a tyhle ty energie s velkou slevou jsme poslali do Číny, která díky tomu má, a protože je taky velmi energeticky náročná a průmyslová, tak díky tomu může krásně růst a vyrábět levně a v podstatě nás válcovat. Tak tohle to je jedna velmi chytrá evropská politika, fantasticky zničující. A druhá věc je, že když jsme u Číny, tak Čína vlastně, jak je geopoliticky, ekonomicky chytrá, přestože furt slyšíme, že je to totalita a komunistická země a tak dál, tak Čína, protože pochopila, že aby byla dost geopoliticky, ekonomicky soběstačná, tak si vlastně ten celý ten výrobní proces pojišťuje už od začátku a ty potřební minerály a nerosty tak si zajišťuje i v Africe tím, že prostě tam dělá ekonomickou geopolitiku. Tak. A Evropa dělá co? Šíří gender a duhový vlajky případně vyvěšujeme. Takže teď sklízíme plody na několika frontách a přesně Jari jsem si přečet, že 750 miliard dolarů za tuhletu částku jsme se teď, nebo nás zavázala Ursula von der Leyenová jménem Eurokomise, že máme odebrat americké energie, hlavně teda plyn a ropu, které jsou dražší. Tak co jsme udělali, takže už tím, že jsme poslali ty ruský levnější do Číny, tak jsme se zničili jednou, teď se ničíme po druhý, že si vlastně ještě tohleto zvyšujeme a ty náklady na naší ekonomickou produkci a v podstatě Američanům dáváme biankošek, tak máte to kam prodávat za ty vaše ceny, budete růst, takže my se nemůžeme divit, že jak Amerika, tak Čína se nám prostě začínají vzdalovat a my na ně nebudeme mít ani politicky, ani ekonomicky.
3: No tak to už nemáme další dobu, tak pojďme si říct, co to zaplatí.
2: To se bohužel obávám, že vím.
3: No, v Americe to zaplatí teda hlavně spotřebitelé. Oni taky neudělali to úplně tak dobře. Samozřejmě třeba skvělý majstrštyk Donalda Trumpa byl, že jsme se mu zavázali k těm investicím 600 miliard dolarů do americké ekonomiky, nebo těch 750 miliard za energie. To jednoznačně prostě pomůže americké ekonomice. To nás hezky podojí. Kde nás tak úplně nepodojí, kde teda spíš podojí své vlastní spotřebitele, tak to jsou ta 15% cla na evropské zboží. Na druhou stranu, ono stejně to evropské zboží není až tak moc žádané a až tak moc v kurzu, aby o něj Američani nějak, kdo ví jak stáli, prostě pro Američany v tuhletu chvíli je zajímavější Asie a čínské dovozy. Takže vlastně ano, zaplatí to teda samozřejmě do jisté míry američtí spotřebitelé, ale hlavně tím hlavním, kdo to zaplatí, jsou hlavně evropští výrobci. A teď já jenom říkám, zaplať pámu za to, že ještě nás teda nenapadlo, uvalit ta cla na Ameriku, že to jaksi neměli politici politickou sílu, že to prostě nezvládli, protože oni by určitě hrozně rádi. Protože tím by ještě teda byli podojeni evropští spotřebitelé. Zaplať pánbu, že se to nestalo. Ale teďka v tuhletu chvíli tím největším plátcem toho všeho budou hlavně evropští výrobci v průmyslu a také v zemědělství, protože na co hlavně se to clo vztahuje? Tak vztahuje se to samozřejmě na auta, vztahuje se to na mobilní telefony, počítače, spotřební elektroniku, vztahuje se to na oblečení, vztahuje se to na stavební materiály, potraviny, ať už to je maso, nebo já nevím, kukuřice, obilí, brambory, prostě zemědělské produkty. A ty zemědělské produkty pálí zejména samozřejmě takové země, jako je Dánsko, Nizozemsko, ale Francie. A Francie, ta má velké, řekněme, velkou tradici různých nepokojích. Takže já teď čekám, kdy vypuknou nepokoje mezi zemědělci v Evropě, další vlna zemědělských nepokojů. A to je právě to hlavní centrum, které nejvíc doplatí na ta cla, protože evropští vývozci teď v podstatě přicházejí o jeden velký trh. Pravda, Česká republika nevyváží až tak moc do Ameriky, my jsme hlavně subdodavatelé pro Německo a Němci vyváží do Ameriky, ale zprostředkovaně se to teda dotkne i nás. Už teďka se mluví o tom, že minimálně 0,5% bodu na HDP nás to bude stát, Českou republiku. Od příštího roku spočítala to Česká národní banka, takže tam ji nepodezírám, že by to byla nějaký vyloženě politický kankul anebo nějaká jenom jako politická proklamace. Ale zejména teda ti průmysloví vývozci ze západní Evropy, naši subdodavatelé do západní Evropy a obecně evropští zemědělci, to jsou ti, kteří budou v některých případech výslovně krachovat. A jestliže budou krachovat, no tak samozřejmě to jsou efekty, které se rozlévají potom do celé ekonomiky. Když máme menší počet producentů, tak máme vyšší míru nezaměstnanosti, máme nižší reálné mzdy, chudnou i naši spotřebitelé, zkrátka ono se to propisuje do úplně celé ekonomiky.
2: No ono to totiž, ona už první ťavka ještě před těma clama a to ponížení přišlo, když se vrátil do Bílého domu Donald Trump a vlastně za prvý jedním podpisem zrušil americký Green Deal a teď vlastně ještě mají nový zákon, který snižuje nebo prodlužuje to snížení daní a deregulaci. On už mimochodem dereguloval během svého prvního prezidentského období, kdy ten efekt v ekonomice byl velmi citelný. A když tohleto viděli už tehdy evropské firmy, velké firmy, tradiční, německé, holandské, ale i české firmy, tak řekli, no tak my i bez toho závazku Eurokomise, 600 miliard dolarů na investici do Ameriky, tak tam v podstatě jdeme investovat dobrovolně, protože v Americe se prostě podniká líp. No a co udělala Evropa? Další zpřísnění Green Dealu. Místo teda, aby se inspirovala Trumpem a ten zničující evropský zničila taky. To je jedna věc a pokud jde o energie, tak my slavíme úspěchy na všech frontách ve světě, protože evropští politici i naše šéfka sněmovny Markéta Pekarová Adamová se velmi chlubila tím, jak v Kataru nám zajistila plyn, který nebude teda ten válečný a krvavý ruský. A Katar teď řekl Evropské unii, no hlejte, my na vás asi s tím naším plynem kašleme, protože ty vaše green dealovský nároky si strčte někam, my to prodáme někde jinde. Takže vidíme, že my opravdu jako vítězíme na všech frontách tady s tím. No a do toho teď ty americký cla překryly jakoby všechno, veškerý cla, který na světě existují, ale Mezinárodní měnový fond udělal zajímavou, počítal teda taky v Evropské unii a zjistil, že vlastně mnohem víc zničující na Evropu nejsou cla od Donalda Trumpa, americká cla, ale že my máme v Evropské unii, která si říká bezcelní unie a jednotný trh, tak v podstatě existují 44% clo, akorát se mu neříká clo, je skryté, na zboží v rámci Evropské unie a dokonce 110% clo na služby. A co to znamená? Jsou to nejrůznější komplikace a bariéry, kvóty a nejrůznější administrativní, byrokratické požadavky, které si země vlastně na sebe uvalují, aby chránili svůj vlastní trh. Ale že bychom slyšeli od šéfky Eurokomise, že by se pustila do těchto skrytých cel, já jsem neslyšel ani slovo.
3: Přesně, to jsou to, čemu já obrazně říkám vyplňování ESG tabulek. Mm-hmm. Protože jestliže, abyste mohli prodat nějaké zboží v sousední zemi, tak potřebujete vyplnit mraky nějakých tabulek a zaměstnat na to dalšího člověka. Tak je to vlastně skrytý náklad, který ve skutečnosti se chová, jako kdyby na to zboží bylo uvalené clo. A vy jste říkal, že je levnější podnikat ve Spojených státech. Já k tomu teda doplním, že ono je taky levnější nakupovat spotřební zboží z pohledu spotřebitele ve Spojených státech. Protože právě kvůli těmto vnitřním bariérám, tak spotřební zboží je ve Spojených státech podle toho, v jaké skupině, o 25 až 45% levnější než v rámci Evropské unie. Takže i po započtení třeba dovozního DPH, ten americký dovoz pořád bude vycházet pravděpodobně levnější, i po těch clech do Evropské unie bude vycházet levnější než to mnohé evropské zboží. Takže ono je dost dobře možné, že třeba Ježíška budeme nakupovat vlastně z Amazonu amerického i po těch clech, protože pořád nám mnohé zboží vyjde vlastně levnější z Ameriky, než nás vyjde v rámci toho vnitřního trhu v Evropě. To je naprosto bizarní. A ještě teda chci upozornit na jednu věc. Představte si, že když teď se najednou na nás uvalí nějaké 15% clo na dovoz do Spojených států, dejme tomu, že předtím jsme měli clo 2,5 nebo 5%, zase podle toho, jaké zboží, tak teda, ať nežeru, tak řeknu, že bylo 5% clo v průměru. Tak ten rozdíl mezi tím 5% clem a tím novým 15% clem my vlastně můžeme vnímat jako jakousi daň za naše členství v Evropské unii. Protože kdybychom nebyli členem Evropské unie, tak by si Česká republika mohla vyjednávat se Spojenými státy svoje vlastní celní podmínky, tak jako si to třeba vyjednávali Britové. A pravděpodobně bychom neměli 15% clo. A to, že máme to 15% clo, to je vlastně jenom daň, kterou my platíme Evropské unii za to, že jsme členy Evropské unie. Takže když se tedy lidé ptají, co by nás stálo vystoupení z Evropské unie, tak jedna z možných odpovědí je, že by jsme přestali platit 10% daň za americké zboží jenom vlastně plynoucí z toho, že jsme členy Evropské unie.
2: No tak ono, a to už jsme říkali, když se počítají ty náklady za členství v Evropské unii, tak teď už budeme čistý pláci do Evropské unie, do společné kasy, takže to saldo začne být mínusový a ono začíná být skutečně mínusový na víc a víc frontách. To, co jsme teď tady vlastně popsali, tu situaci, je skutečně 15 let, bych řekl, intenzivní práce v Evropské unii a hlavně v Evropské komisi na tom, jak zničit evropský nejen průmysl, ale vůbec evropskou ekonomiku, hlavně jménem zeleného spasitelství, který samozřejmě úplně k ničemu, jak víme, ale nechceme se toho vzdát. A teď jenom potřeba vlastně si říct, jestli vidíme v Evropské unii vůbec nějakou sílu a možnost, že by došlo k politickému zvratu a prozření, že takhle už to dál nejde, a nebo jestli, že nedojde a my skutečně bychom si mohli klidně říct, v tomhletom klubu už je sebezničující být i pro nás.
3: Tak já si myslím, že Evropská unie dosáhla do bodu, kde Sovětský svaz v 80. letech byl naprosto paralyzován sám sebou a všichni chápali, že už to je nereformovatelné, ten moloch, protože kdyby kdokoliv chtěl cokoliv reformovat, tak by musel začít propouštěním státních úředníků a musel by začít zmenšováním státního sektoru, čímž by vlastně došlo k tomu, že by úředníci propustili sami sebe. Takže do toho nikdo z toho stávajícího evropského establishmentu a z evropských úředníků neřízne, protože by tím podřezával větev sám pod sebou. Evropská unie v tuto chvíli je nereformovatelná. Neříkám, že ten projekt byl od počátku míněn špatně, ale špatně se zvrhnul. A já si myslím, že jediná možnost, jak se ekonomicky znovu nastartovat, je v nějaké jiné Evropské unii, mimo Evropskou unii, ale prostě nepůjde to s takovou Evropskou komisí a s takovým politickým uspořádáním v Evropské unii, jaké teď máme.
2: No tohle to je rizí antisystém. No jasně, je to pravda, protože ono totiž ten problém a obrat k horšímu začal přesně v době, a já teď nevím přesně rok, kdy z toho názvu Evropské unie vypadlo to slovo ekonomická, který tam bylo od začátku tradičně, nebo velmi dlouho, ale dneska se z toho stala hlavně politická unie a my vidíme, že i Evropská unie, do kterými jsme ještě vstupovali v roce 2004 a o čem jsme si rok předtím v roce 2003 udělali referendum, tak byla politicky určitě demokratičtější, lidsky pro nás občany byla svobodnější a hlavně byla víc prosperující a svobodnější i ekonomicky. Takže teď jsme členy úplně jiné Evropské unie a můžeme si říct, že na všech frontách je to jenom horší. Takže jestliže dneska někdo žádá referendum o našem členství v Evropské unii, tak za prvý to patří do našeho systému a za druhý, proč si tohleto neskusit a neověřit v momentě, kdy jsme skutečně členy úplně jiné instituce, než do jaké jsme vstoupili.
3: Přesně tak. A víte, co mě úplně nejvíc děsí možná? Že já tady často používám porovnání Evropské unie se Sovětským svazem v 80. letech, ale ten Sovětský svaz v těch 80. letech měl aspoň nějaké kámoše. On se kámošil s Kubou, s Vietnamem, se Severní Koreou, s Čínou, prostě s těmi tradičními komunistickými, socialistickými baštami. S kým se kamarádí Evropská unie dneska?
2: Já vám to řeknu.
3: Evropská unie je pro smích úplně každému.
2: Máme přátelé v Ukrajině.
3: Ukrajina.
2: Máme přátelé v Ukrajině a když jsem teď sledoval rozpravu v ukrajinském parlamentu o tom zákonu proti zákonu z ruky Zelenského, který se týká korupce, kde se strhla rvačka a kde jsem teda zjistil, že poslanci ukrajinští chodí do parlamentu v triku a skoro v teplákách, no tak podobně jako jezdí po světě jejich prezident, tak jsem si řekl, že by to bylo hezký kulturní obohacení, kdyby se stali členy Evropské unie, že by takhle mohli obohatit jak Eurokomisi, tak Evropský parlament. Takže ano, nám zbyla Ukrajina, ale tý jsme pro smích taky, protože tý v podstatě dáváme peníze a zbraně, jak ona si řekne. Takže asi tak, no. Na závěr, když se vrátil do Bílého domu Donald Trump a sednul k tomu svýmu stolu, tam v oválné pracovně, a začal podepisovat ty dekrety a jedním z nich teda bylo zrušení Green Dealu amerického, tý jejich verze vlastní, tak já jsem si řekl, že možná teď pomohl Evropě, že Evropa zjistí, že prostě na to nemáme a bude se něco muset změnit. Teď ještě chci živit nějakou naději po tom, co na nás hodil, nebo provedl tohleto ponížení s těma clama a už předtím jsme se tam zavázali ke všem těm platbám a investicím do Ameriky, takže by se tohleto mohlo sejít a že by nám to mohlo pomoct jako v neštěstí, že tohleto může být pro nás malý aspoň štěstí v neštěstí. Co myslíte?
3: Já myslím, že ano, protože vždycky se říká, že aby feťák přestal fetovat, tak si musí dosednout na úplné dno a vyžrat si to dno. A já jsem prostě dlouhodobě přesvědčená o tom, že pokud to nepůjde v Evropě ještě víc kopce, pokud opravdu lidé neporozumí tomu, že když nic neudělají, když se nepostaví té Evropské unii, takže hold přijde chudoba, tak jim to nezapálí, v čem je ten problém. Takže tohleto ten proces urychlilo.
2: No tak snad poprvé končíme pořád, kdo to zaplatí, optimisticky. Zdravím posluchače a diváky pořadu, kdo to zaplatí.
3: Nashledanou.
4: Radio Xaver najdete na play.cz. Play.cz.

0: získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den?
2: Ksavere je, a ne ledajaký je čtvrtek. Ty nám zavřít Tokio.
1: Zavřít Tokio?
2: Zavřít Tokio.
1: Já jsem se díval, že názorná agitace dneska je, takže jsme ho naposled dali na tabulici.
2: Asi jo, to si musíme užít, ne?
1: Okamura, přítel lidu.
2: No, já se obávám, že spíš nepřítel lidu, ne? Teď pro režim.
1: No, přítel. No.
2: Takhle, já vidím i tamhle to červenec, léto, seno, sex. Já myslím, ano, že pro Okiho to teď úplně není slogan nejlepší.
1: No jo.
2: Ale všim jste si, Xavere, tak nejdřív nám začali soudit Babiše.
0: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV. Na

0: měl bych se jmenovat Jan.
1: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
2: Markéta Šichtařová je naším hostem. Vítám vás po čase v XTV. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Markéta Šichtařová je ekonomka a pro nadcházející parlamentní volby je lídrně v Praze, lídrně SPD, na jejíž kandidátních listinách kandidují také strany Trikolora, Svobodní a Pro. Ano. Nikoho jsem nevynechala. A zdá se, že toto spojení vám vychází. Vy už jste v několika průzkumech za sebou, jste se tak nějak ustálili, usídlili na třetí příčce. Máte to v kapse?
3: Nemáme to v kapse, nikdo nemá vůbec nic v kapse, ale je fakt, že tohle spojení se zdá, že sedlo voličům a že jim to jde k duhu, protože my jsme už předtím, ještě než ta aliance vznikla, tak jsme slyšeli, spojte se všechny nějaké pronárodní, vlastenecké, konzervativní, antiprogresivistické síly. Spousta takovýchhle různých zájmen tam bylo a zkrátka všechno to mělo to společné, že vy všechny strany, které jste v opozici proti progresivismu, udělejte jednu jednotnou alianci. A my jsme chtěli přibrat ještě další strany, tak tam třeba nebyl tak úplně zájem a nakonec se to teda ustálilo na čtyřech stranách, které vytvořily jedno uskupení. A opravdu je vidět, že sice něco málo voličů odpadalo, otázkou je, jestli jsou to skutečně bývalí voliči, že my si děláme občas legraci, že jsme přišli o voliče, kteří nás nikdy nevolili a kteří píšou teď na sociálních sítě, vy jste teď nevolitelní, ale my si myslíme, že oni nás tady nevolili ani předtím. A naopak ale spousta lidí zase přibyla, protože to jsou lidé, kteří třeba sympatizovali, dejme tomu, se Svobodnými, ale báli se jim to hodit, protože měli pocit, že by to byl propadlý hlas. Samozřejmě posledních 16 let většinou měli pravdu, že to byl propadlý hlas. No a teď v této alianci to už tedy nevypadá na propadlý hlas. Teď to vypadá, že jsme prostě třetí nejsilnější uskupení v zemi. A právě tihleti lidé, kteří lavírovali kvůli těm propadlým hlasům a třeba ani nepřišli k volbám, tak ty se teď chystají přijít a proto tam bylo vidět to velké posílení. Takže my se teď blížíme podle některých průzkumů 13% a v nějakém dlouhodobém horizontu ty preference pořád rostou.
2: Chystají se přijít a přijdou?
3: Myslíte ti voliči k volbám?
2: Ti, kteří teď jste je zmiňovala, kteří dříve třeba nešli nebo vám nechtěli hodit hlas, protože tušili i dle průzkumu, že není šance, že ten jejich hlas bude propadlý, tak teď přijdou a hodí vám to, respektive SPD.
3: Tak vypadá to tak, protože na to ukazují zatím ty rostoucí preference. Samozřejmě paradoxem je, že ačkoliv v minulých volbách to bylo cirka 1 000 000 propadlých hlasů, mám tady na mysli volby do poslanecké sněmovny, a my jsme vlastně dělali všechno pro to, aby teď ty hlasy protestní nepropadly. Tak to vypadá, že oni by zase přeci jenom mohli propadnout, ale teda ne u nás. Ale je tady řada uskupení, které se pohybují kolem té 5% hranice, nebo případně teď už pod 5% hranicí a zase nejsou tak úplně malé. Ty jejich preference taky nejsou úplně malé, takže ono by se to klidně možná zase mohlo tomu třeba 1 000 000 propadlých hlasů blížit, ale už teda v jiných vodách, už u jiných stran.
2: Měli by se inspirovat u vás, měli by se spojovat, kdo se spojí, vyhraje?
3: No tak skoro to tak vypadá. Mně to vlastně bylo i líto, že některé strany s náma nechtěli jít, byť tu nabídku měli, protože bylo zjevné, že prostě skutečně ty hlasy teď můžou propadnout a mohli jsme být ještě silnější a nikdo samozřejmě tady si nehraje na to nebo nedělá tady si nějaké iluze o tom, že jsme 4 úplně identické strany. Logicky, že ne. Kdybychom byli 4 identické strany, tak by prostě existovala jedna strana. Ale
2: nemůže k tomu dojít potom, až budete poslanecké sněmovně k nějaké fúzi s SPD?
3: Že by se úplně spojili do fúze jako do jedné strany, to asi spíš ne. Nicméně samozřejmě plánujeme nějakou spolupráci v rámci nějakého jednoho většího subjektu. Máme už pro ně i pracovní název, ale ten radši nebudu prozrazovat pro případ, že by nakonec to dopadlo trošku jinak. A je fakt, že vlastně tohleto uskupení je postavené na některých tezích, které, na kterých se shodneme úplně všichni. Byť nejsme úplně identické strany, tak jsou věci, které nás spojují. A není to jenom protest proti stávajícímu establishmentu. My jsme podepsali memorandum, které shrnuje body, které jsou nám všem společné. A jsou to body, které se týkají třeba migrace nebo odporu vůči přijetí eura a tak dále. To prostě několik
2: to vás spojuje. Bodů. Co vás rozděluje, kde je ten nesoulad hlavní mezi vámi?
3: Je to určitá míra, řekněme, na takové té ose vlevo vpravo, tak každá z těch stran je trošičku jinak posunutá levo pravě. Možná některé jsou třeba trošku víc konzervativní, některé trošku méně konzervativní. Jsou to to, kde se úplně třeba neshodneme, nebo případně máme mírně odlišné názory, tak jsou v některých odborných oblastech, tak třeba některé strany mají trochu jiný názor na to, jak řešit zdravotnictví, jak řešit školství a podobně, ale spíš jsou to takové, řekla bych, jako odbornější nuance. Ale v těch hlavních směrech, já jsem byla až překvapená, vlastně, když jsme si dělali jako svobodní analýzu před tím spojením, jak hlasovali SPD, protože to je samozřejmě jediná strana, která už teda hlasovala, takže jsme mohli vůči nim si udělat tu analýzu, jak hlasovali v tom posledním období, tak my jsme zjistili, že jsme v drtivé většině případů, možná 90%, bychom vlastně hlasovali obdobně nebo stejně jako to SPD. Takže vlastně ty rozdíly jako opravdu nejsou až tak veliké. A v podstatě to, na čem se hlavně shodujeme, to je prostě ten antiprogresivismus. To, že nechceme, abychom tady dál měli tu ideologii, Green Dealovskou ideologii ESG a ničili si naši ekonomiku.
2: Takže fúzi s SPD spíše vylučujete, ale nějakou spolupráci chystáte? Další.
3: Určitě jsme rozhodnutí, že půjdeme do jednoho poslaneckého klubu, že všechno nejprve předjednáme na tom klubu, abychom mohli potom najít nějakou shodu a vystupovat jako jeden muž v těch klíčových oblastech a určitě chceme vytvořit i nějaký jeden subjekt. Vy jste to nazvala fúze, já nevím, co si pod tou fúzí přesně představit. Jo.
2: Jako jestli skončí, to je... skončí svobodní a budou SPD.
3: Nemyslím si, že by to skončilo tak, že přestanou existovat svobodní. To určitě ne, ale jeden subjekt, který by prostě třeba byl zastřešený jedním právním subjektem, to je velmi dobře myslitelné.
2: Chcete být ministryní?
3: Nechci být ministryní. Nevidím tam svoji úlohu.
2: A tak kým chcete být? Já myslela, že chcete věci měnit, zlepšovat.
3: Ano, chci věci zlepšovat a měnit a chci je měnit poměrně dost razantně, ale na druhou stranu teď zatím v nejbližším roce si nemyslím, že by to takhle skončilo. Takže když mluvím o nejbližším roce, nemyslím si, že by mě někdo nabídl v tuhletu chvíli ministerský post, takže nebudu mluvit o tom, že teď si být prostě v nejbližším roce ministrem. Jak to dopadne po volbách?
2: No, ale kdyby ta nabídka přesto přišla, protože a já vím, jsme teď jako velké spekulace nebo představy o tom, že Andrej Babiš bude sestavovat vládu a bude ji sestavovat s vámi, protože bude potřebovat koaličního partnera.
3: Nemůžu tohleto ještě komentovat.
2: Dobře, ale není to vaše ambice být ministryní v tuto chvíli?
3: No rozhodně nevstupuji do politiky za tím účelem, abych získala ministerské křeslo. Takhle to budu definovat. Já vstupuji do politiky za tím účelem, abych toho mohla změnit co nejvíc. A kudy ta cesta povede? Jestli by vedla přes ministerskou pozici nebo přes nějakou úplně jinou, to je věc, která se bude řešit v podstatě improvizací, jak to bude přicházet. Ale mým cílem je prostě zničit progresivismus, takhle to řeknu. A kde ta šance bude největší, tak tam se do toho dám.
2: Tak ale kdyby dána nabídka přišla, jít tou cestou přes to ministerské křeslo, tak byste ji neodmítla.
3: Kdyby ta možnost byla, ale víte, ono to taky hodně záleží na tom, jak by to bylo postavené, protože já si umím představit, ono to totiž není úplně poprvé, kdyby mi někdo nabízl ministerské křeslo. Ale už v minulosti, byť mi teda někdo nabízel ministerské křeslo, tak já jsem v tu chvíli věděla, že bych vlastně, že se ode mě očekává, že budu tak trošku loutkou a figurkou, která bude hrát cizí karty. A to bylo pro mě nepřijatelné. A proto mluvím tak, jak mluvím, že prostě teď to neříkám úplně na jistotu, protože to je pozice, proč bych jí měla hrát? Proč bych měla chtít být ministrem v okamžiku, kdybych věděla, že jako ministr neprosadím vůbec nic, že jsem té vládě vlastně jediná za tu svoji pozici antiprogresivistickou a proti mně tam je x dalších lidí, kteří prostě všechno to, co já chci, tak anulují. to není pozice, o kterou já bych usilovala. Proto já teď na to nemůžu odpovědět, protože záleží na situaci. A já budu dělat to, kde budu mít největší možnost prosadit to, co já chci. To znamená vrátit nás k prosperitě a zničit progresivismus. A já teď nejsem schopná říct, jaká ta konstelace bude a kde to bude.
2: Pokud by do příští vlády mířili ministři, kteří by zpochybňovali členství Česka v Evropské unii a NATO, prezident Petr Pavel je dost možná nejmenuje. Jak vám to znělo, tato slova od prezidenta republiky?
3: Znělo mi to tak, že by konečně měl nějaký ústavní právník vysvětlit panu prezidentovi, jaké jsou prezidentské pravomoce a že mezi ně nepatří jmenovat jenom někoho do vlády. Prezident prostě jmenuje takovou vládu, jak je navržena, a ta vláda buď získá nebo nezíská důvěru. Tohle jednoduše není ústavní a nemá to vůbec nic společného s demokracií.
2: Tak a stáhla jste si to na sebe? Stáhla jste si to na SPD?
3: Ano, a právě proto jsem taky před chvílí mluvila tím způsobem, jakým jsem mluvila, protože kdyby mi třeba někdo nabídnul nějaké ministerské křeslo a řekl by, ale ty musíš mluvit dobře o té Evropské unii, tak já pochopitelně řeknu ne. A proto já ani teď nejsem schopná na některé otázky odpovědět, protože já nevím, jaká ta konstelace bude.
2: Ano, vy se netejte tím, že by Česká republika měla vystoupit z Evropské unie. Na tom se nic nezměnilo. Také prosazujete referendum, aby se občané měli možnost vyjádřit ohledně otázek nejen Evropské unie, ale i NATO. Čili by byste chtěla, aby v tom referendu případném lidi se vyslovili pro vystoupení?
3: Já určitě chci, aby bylo referendum o Evropské unii. A kdyby to referendum bylo, tak já bych hlasovala pro vystoupení. Ale tahle otázka je poměrně komplikovaná a já k tomu musím říct ještě B, protože spousta lidí si myslí, že vystoupit z Evropské unie je samospásné a že vlastně v tu chvíli by bylo dobře. A já tomu musím zdůraznit, takhle to není. Vystoupení z Evropské unie totiž není cíl, ale je to jenom cesta, je to prostředek, je to nástroj. A my pravděpodobně se budeme muset dříve či později s tou Evropskou unií rozejít, ne proto, že je špatná myšlenka Evropské unie, ale proto, že je špatná ta ideologie, kterou je Evropská unie posedla. A pokud my se potřebujeme zbavit té ideologie, protože nás prostě ničí, tak jako před rokem 89 nás ničila komunistická ideologie, jako Němce za druhé světové války ničil národní socialismus, prostě ta ideologie, která je špatná. A pokud se té ideologie potřebujeme zbavit, tak pravděpodobně z toho není jiná cesta, než se rozejít s Evropskou unií. Ale když se s tou Evropskou unií rozejdeme a tu ideologii si dál ponecháme, tak jako to udělali třeba Britové, tak si tím vůbec nepomůžeme. Protože v Británii je dneska ten stav ekonomický nebo ten stav společnosti, pokud jde o demokracii, tak je ještě horší, nebo pokud jde o svobodu, tak ten stav je ještě horší, než byl před Brexitem. Takže důležité je vědět, proč z té Evropské unie vůbec máme vystoupit. A dokonce bych na to ani nějak extrémně moc nespěchala, protože dokud vlastně drtivá většina lidí nepochopí, proč my z té Evropské unie potřebujeme, tak to vůbec nemá smysl. Takže ono nejprve by to mělo být o tom, že si lidé musí uvědomit, že jsme ovládáni opravdu ničivou ideologií a ta ideologie má prostě mnoho výhonků, ať už je to ta řízená imigrace, reprezentovaná třeba kvótami, nebo genderismem, nebo a tak dál, to je prostě spousta věcí, zákaz hotovosti a tak dál. A teprve potom, když budeme vědět vlastně, čeho my se potřebujeme zbavit, kde potřebujeme ty věci narovnat, tak teprve potom vlastně ta cesta k tomu narovnání, jeden z prostředků teda je vystoupit z Evropské unie. Ale není to rozhodně cíl. Tohle je potřeba zdůraznit.
2: Řekněte mi, kdy jste, nebo jestli vůbec jste začala měnit názor na Evropskou unii, kdy jste začala takhle přemýšlet, že nás ničí ideologie Evropské unie a tak dále? Uvažovala jste třeba takhle v roce, nevím, 2010, nebo ne?
3: Moje názory proti Evropské unii postupně sílily, ale byl to postupný proces s tím, jak se ta situace zhoršovala. Rozhodně to nebylo tak, že bych se jednoho dne probudila a řekla bych si tak a teďka se něco změnilo tak razantně, že teď musíme pryč. Byl to vlastně postupný proces s tím, jak také postupným procesem prochází ta Evropská unie.
2: A kdy byla ta poslední kapka? Když jste si řekla, tak tohle už je neúnosné, měli bychom vystoupit.
3: Možná období covidu, dejme tomu. Ale i tam to nebylo ze dne na den a byl to prostě určitý proces a my vidíme, jak se ta situace už pořád zhoršuje. Já si myslím, že ještě třeba před těma 10 lety, nebo byste mluvila o roce 2010, takže to je před 15 lety, asi bychom se nedočkali toho, že by byly manipulovány volby, tak jako se to dělo v Rumunsku, tak jako teďka v Německu chtějí vlastně vládní politici postavit mimo zákon AFD, tak jako byla vyloučena prezidentská kandidátka ve Francii. Dobře, v některých zemích se třeba hlasovalo tak dlouho, až se prohlasovala Lisabonská smlouva. Prostě opakovala se referenda tak, neskončila v úvozovkách dobře. Už tohle to bylo hodně za hranou demokracie. Ale ještě pořád se v té době nezasahovalo do voleb takovým způsobem, jako se do nich zasahuje dneska. To je prostě posun během těch 15 let. A asi by nás před 10-15 lety nenapadlo, že by ty volby mohly být ovlivněny i u nás. Ale my už dneska u nás vidíme, že někteří lidé o tom minimálně uvažují. A ku příkladu, můj soukromý názor je, že to teď vypadá tak, že vyšetřovatelé se snaží postavit tu naši alianci, nebo respektive SPD, která je součástí té aliance, mimo zákon kvůli tomu, že hnutí SPD vyjádřilo svobodu slova formou nějakého plakátu proti ilegální imigraci. A tohleto postavení mimo zákon by SPD mohlo znemožnit účastnit se ve volbách. My prostě vidíme, že tady jsou nějaké snahy a podle mého názoru to má k tomuto vést potenciálně. Také slyšíme ústavní soudce, jak mluví o tom, že tady máme nějaké mechanismy, jak prostě zařídit, aby dopadly volby nějak. To je ale hodně už za hranou. Taky slyšíme prezidenta, to už jste sama jmenovala, že chce nebo nechce jmenovat nějakou konkrétní vládu. To přeci nejsou vůbec věci v souladu s demokracií. Ale to ještě před pár lety u nás nebylo a nikoho by nenapadlo, že by ty volby mohly být ovlivněny i u nás, ale současně dneska více jak polovina lidí podle průzkumu agentury STEM se bojí toho, že by volby ovlivněny mít mohly. A to ne žádnou cizí mocností, ale naší vládou. Což v překladu znamená, že více než polovina lidí se domnívá, že u nás není demokracie. A to už je ale hodně napováženou. A to je prostě to něco, proč si teď říkáme, no tak to už je důvod, proč teda musíme z té Evropské unie.
2: A vy patříte mezi ty lidi, kteří si myslí, že u nás není demokracie, nebo že je demokracie v ohrožení?
3: Já si myslím, že je v ohrožení. Zatím ještě pořád máme některé mechanismy nastavené tak, že zatím ještě nedošlo na nejhorší. Ku příkladu, zatím jsme ještě neviděli ovlivňování voleb a já doufám, že to tak i zůstane. Na druhou stranu nikdo třeba neví, co udělá korespondenční volba, která byla zjevně schválená právě v podstatě na míru nebo skoro na zakázku stávající vládní koalici. A já nevím, jak budu mluvit ode dneška za 4 nebo 5 měsíců. Tak doufám, že budu mluvit pořád stejně a budu říkat, že pořád ještě jakási demokracie existuje, ale rozhodně jsem přesvědčená o tom, že je hodně v ohrožení.
2: Německý kancléř Friedrich Merz se nechal slyšet, že klidně půjde do konfliktu s Maďarskem a se Slovenskem, pokud nebudou hlasovat v souladu s Evropskou unií. Samozřejmě týká se to zejména sankcí proti Rusku a také pomoci zejména té vojenské Ukrajině. Je to legitimní požadavek od Evropské unie chtít, aby všechny členské státy byly v souladu, nebo už je to nějaký útok na suverenitu státu?
3: Tak zaprvé.
2: A zároveň ještě dodám, že byť Maďarsko a Slovensko jsou takovými, řekněme, černými ovcemi Evropské unie a mají s ní problémy a Evropská unie s nimi, tak nechtějí vystupovat z unie. Nebo nikdy jsem to nezaznamenala, že by.
3: Ano. Tak především, není to požadavek, zatím ještě oficiálně vyslovený požadavek Evropské unie, je to požadavek německého kancléře, což samo o sobě ještě možná ještě víc napováženou, protože tím vlastně německý kancléř jako kdyby trochu říkal, Evropská unie jsem já. A to už taky se mě moc nepozdává. Za druhé, říká to člověk, který jen co byl zvolen, tak už podrazil vlastně sliby svým vlastním voličům, takže na to neměl odvahu splnit ty dané sliby
2: teď
3: u sebe
2: jaké
3: doma.
2: Sliby?
3: No tak třeba on nějakým způsobem mluvil o schodcích rozpočtu a daních a podobně a okamžitě uzavřel takovou koalici, která prostě ty jeho sliby v tomhletom anulovala, aby vlastně vůbec tu koalici mohl uzavřít, ale teda tváří se jako velký drsňák navenek vůči cizím státům, které on ovlivňovat nemůže. Takže to taky není úplně v pořádku. A poslední věc, kterou na tohleto konto musím poznamenat, mě teda velmi znervozňuje, když Německo má tuhletu v podstatě zbrojařskou rétoriku, protože v tom zase jako hledám, nebo vidím v tom vlastně tu snahu o zbrojení, protože tady se teda kancléř Merz vyhraňuje proti tomu, že vlastně Maďarsko a Slovensko nechtějí podporovat třeba dodávky zbraní na Ukrajinu a podobně. Musím říci, že mě to vlastně z historického kontextu daleko víc nervozňuje, když zbrojí Německo, než když třeba zbrojilo Rusko. A konec konců on ten vývoz takové toho zvláštního pojetí demokracie vždycky byl i ze západní Evropy. Konec konců málo kdo si to uvědomuje, ale třeba i myšlenka komunismu byla vyvezená v podstatě z Německa do Ruska.
2: No, ale Friedrich Merz také zároveň nějak neusiluje o to, aby AfD byla zrušena.
3: Já nevím, o co usiluje navenek a o co usiluje tedy vnitřně. Faktem je, že AfD má obrovské problémy s, řekněme, vládní koalicí a myslím si, že by bylo velmi prozíravé od Merce, i kdyby chtěl AfD zrušit, tak aby to neříkal úplně veřejně, takže tohle to těžko komentovat.
2: Tak a protože jste ekonomka, tak samozřejmě se rád dostala jen lehce, protože nám nezbývá tolik času k ekonomickým tématům, když jsme u Německa třetí rok recese Německa, co to bude znamenat pro českou ekonomiku?
3: No, vypadá to tak. Sice poradci německé vlády velmi eufemisticky mluví o nerůstu. Ovšem přeložme si, jak jste správně řekla, že nerůst znamená v podstatě recese. A tahle ta recese, která pravděpodobně teda bude potvrzená třetím rokem, tak je to vlastně nejdelší, největší recese od skončení druhé světové války. A ta druhá světová válka, víme, jak jí přinesla obrovský rozvrat německé ekonomice a jak se z toho Německo dlouho dávalo dohromady a vlastně nastartovalo se jenom díky obrovským ekonomicky liberálním reformám zmenšení role státu a zmenšení role korporací. Já o tom mluvím se speciálním úmyslem, nebo nemluvím o tom náhodně. Ono to je fakt hrůzostrašné, že teďka Německo je ekonomicky v nejhorším stavu od druhé světové války. A ještě víc hrozné na tom je, že my víme, tak jako jsme to, nebo jako to Němci věděli po druhé světové válce, kudy z toho ven. Úplně stejným receptem. Zmenšit roli státu, zmenšit roli korporací. Je to vlastně přesně to, po čem volám já, co chci udělat tady u nás v České republice, co by slušelo celé Evropě. Ale zatím to vypadá, že teda německá vláda se od toho bude čím dál tím víc vzdalovat. Že ačkoliv my ten recept známe, tak ta retorika je taková, že my za to nemůžeme, za to může Rusko a válka na Ukrajině a ony ty energie jsou tak nějak drahé sami o sobě. Ne, takhle to není.
2: Němci si za to České republiky, sami. Tam jsou také drahé energie.
3: No jasně, a taky si za to samozřejmě můžeme sami a taky za to trošku můžou teda Němci, protože samozřejmě ty drahé energie u nás mají do značné míry na svědomí právě Němci, ale také my, protože i my jsme naskočili na tu vlnu a i my si vypíráme naše stabilní zdroje energie.
2: No ale jak jsem se ptala, co to bude znamenat pro Českou republiku, Německo v recesi, protože třeba důvěra v českou ekonomiku se v květnu dostala na svůj dlouhodobý více než 20letý průměr. Tak je to pozitivní zpráva, jak moc pozitivní je?
3: No a dneska vyšla zase jiná zpráva, která ukázala, že výrazně roste počet Čechů platební neschopnosti, kteří nesplácí svoje úvěry. A meziročně ten počet nesplácených úvěrů naskočil o 14%. To je hodně. A to je vlastně zpráva, která do značné míry je v kontrastu s tím, co jste tady citovala. Takže ona se ty makroekonomická čísla dost hodně perou mezi sebou a pro mě třeba je rozhodující spíš ten obraz, který je dávaný těmi nesplácenými úvěry, protože spousta jiných makroekonomických údajů se dá různě pokroutit, ale to, že lidé prostě nemají na splátky úvěru, to se úplně moc ohnout nedá, tahle statistika. Ale aby jsme to nezamluvili, vy jste se ještě pořád ptala na to, jak nás teda ovlivní ta německá recese. No bohužel ne dobře, protože my jsme dlouhodobě označováni za cosi jako další spolkovou zemi a jsme naším exportem extrémně propojeni s Německem. A právě hlavně průmyslové podniky tím strašně trpí. A v podstatě my nemáme odkud brát hospodářský růst, protože poptávka z průmyslu u nás zůstává mizerná. Jakž takž v poslední době vzrostala poptávka běžných lidí, ale ta to moc nevytrhne, protože vidíme, že zase už lidé se dostávají postupně do platební neschopnosti. Když to půjde hodně dobře, tak na konci roku platově se dostaneme s průměrnou reálnou mzdou někam na úroveň roku 2019, což je nejhorší výsledek vlastně v rámci Evropské unie. My jsme 7 let vlastně naspátek, pokud jde o průměrnou výši reálných platů. To je ta, ne, že my nerosteme, my couváme vyloženě do minulosti. A teď bydlení a ceny potravin, ceny bydlení a ceny potravin rostou rychleji, než stačí růst ty průměrné platy, takže to je pro lidi čím dál tím víc nedosažitelné, třeba to bydlení, že tady není odkud vykřesat růst. No a teď nakonec nás nezachrání ani to Německo, které by za normálních okolností od nás třeba odebíralo nějaké průmyslové zboží. Takže když jde dolů Německo, jdeme dolů i my. A ono to je naprosto logické, protože my jsme vlastně společně s Německem jedna z nejprůmyslovějších oblastí Evropy. A je to taky mimochodem třeba důvod, proč třeba Polsko nebo Maďarsko na tom není až tak špatně jako my. Proč rostou? Protože to ESG, vlastně ta ideologie, která tady pořád v pozadí je všeho toho, o čem mluvíme, tak ona vlastně nejvíc cílí za prvé na energetiku, za druhé na těžký průmysl. Ty dostávají první knockout. A protože my jsme vždycky byli čistí vývozce energie a zároveň jsme byli velmi exponováni v těžkém průmyslu, tak jsme samozřejmě první na ráně a odnášíme to daleko víc, než třeba poměrně zemědělské Polsko. Proto právě my a Němci máme tak mizerný hospodářský růst a ani z toho není v nejbližší době moc sestaven, pokud se něco naprosto zásadně na té ideologii nezmění.
2: Tak a to je to, co, to, proč vy kandidujete a proč chcete ano. Do poslanecké sněmovny. Já moc děkuju, že jste přišla. Myslím, že do voleb se ještě uvidíme.
3: Děkuju za pozvání.
2: Naším hostem byla Markéta Šichtařová.
4: Radio Xaver.

0: vzácným hostem je odborník na závislosti z kliniky adiktologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, pan doktor Adam Kulhánek. Vítejte, pane doktore.
1: Dobrý den.
0: Adiktologie, je to takový hezký název. My teda jsme už řekli, že jsou to závislosti, nebo vy jste odborník na závislosti. Na co je vlastně naše česká veřejnost nejvíce, nebo na čem je nejvíce závislá?
1: Když bychom ty závislosti měli nějak srovnat, tak nejvíce to bude u legálních návykových látek. To znamená, tam bude vodit tabák a potom alkohol. Mm-hmm. Když bychom se potom podívali na nelegální drogy, tak tam by to bylo nejčastěji konopí. Neznamená to, že lidi jsou nejčastěji závislí na konopí, ale z těch nelegálních drog to konopí nejčastěji užívají.
0: Nejčastěji ho užívají. Spousta z nás nebo spousta lidí si myslí, že vlastně konopí není ani návyková nebo není zakázaná látka, protože většinou se teďko všude v médiích propaguje, že bude doporučeno nebo pro lidi, kteří jsou nemocní, že mohou užívat konopí. Jak je to tedy?
1: Ono záleží, za jakým účelem ta látka je užívaná, protože my víme, že v konopí jsou látky, které mohou pomáhat u určitých diagnóz, jako je třeba roztroušená skleróza nebo nějaké neurodegenerativní poruchy a podobně, ale tam to má nějaká přesná kritéria, jakou dávku ten pacient má užívat, jaký má užívat a tak dále, ale spousta lidí spíš vyhledává tu látku kvůli těm psychoaktivním účinkům, a to zejména THC, a tam je potom zase otázka, jak moc, v jaké míře, jak často to konopí užívat. No a různé země k tomu přistupují různě, některé tu látku více zakazují, některé rozvolňují to užívání, ale vždycky tam musí být nějaká pravidla.
0: Takže v současné době je pouze na předpis, pokud je to potřeba k léčebným účelům.
1: Ano, když bychom se bavili o léčebném konopí, tak to je na předpis a jinak konopí jako takové je nelegální droga v českém právním systému.
0: Vy jste odborník obzvláště na tabák a závislosti na tabáku. Jakým způsobem monitorujete, že se zvedla třeba za poslední dobu pandemie závislost konkrétně na tabáku?
1: Každý rok se sbírají data v dospělé populaci, ale také mezi dětmi a dospívajícími, takže máme statistická data o tom, jak se každý rok mění ta takzvaná prevalence, ta míra užívání. A my na základě toho můžeme vyhodnocovat, jestli ta čísla jdou nahoru, dolů, kolik cigaret kuřáci kouří, kolik jich odvyká a podobně. A co je zajímavé, tak ty statistiky se srovnávají právě jak mezi dospělými, tak mezi dětmi. Takže my i vidíme, jestli nám roste populace budoucích kuřáků anebo nekuřáků.
0: Ano. A teďko za ten covid pohoršili jsme si?
1: Zatím ta data ještě nejsou dostupná, abychom mohli tu periodu srovnat, ale je zajímavé, že ze zahraničí data máme a například třeba v Austrálii nebo Velké Británii se ukázalo, že za covidu lidi snížili denní spotřebu cigaret a častěji odvykali, protože se báli těch příznaků covidu a v jednu chvíli se hodně komunikovalo, že u kuřáků je ta imunita citlivější vůči covidu, tak třeba v těchto zemích kuřáci více odvykali právě z obavy kvůli covidu.
0: No, takže vám pomohl covid trošičku ve vaší práci, dalo by se říci.
1: V něčem ano, ale zase vidíme tu druhou stranu mince, že spousta lidí v tom napětí

0: všechny ty tři nové trendy, tak cigarety ty budou vždycky nejškodlivější. Mm-hmm. Ve chvíli, kdy se cigareta zapálí, tak se z ní stává v podstatě taková malá chemická továrna. Potom máme takzvaný zahřívaný tabák, to jsou elektronická zařízení, do kterých se vloží malá cigareta a ta se zahřeje zhruba na 300 stupňů.
1: Ten je i voňavý.
0: Ten může někomu i částečně vonět. A ten produkuje těch toxických látek trochu méně, protože ten tabák se tam nespaluje. A potom je elektronická cigareta, ta zahřívá speciální tekutinu, která se jmenuje e-liquid. Tam se zatím ukazuje, že těch toxických látek se produkuje zdaleka nejméně. Co je ale důležité, tak například z těch elektronických cigaret se uvolňují těžké kovy a jiné látky, které jsou přesto škodlivé. A obrovská výzva je, co užívání těch nových forem udělá s dětmi.
1: Tak.
0: Protože se ukazuje, že třeba elektronické cigarety jsou pro děti velmi atraktivní a my v prevenci se snažíme tomu fenoménu pokud možno předejít nebo ho zastavit. Mm. A některé studie prokázaly, že děti, které experimentovaly s elektronickými cigaretami, tak do budoucna přešly na klasický tabák, což je určitě ta špatná cesta.
1: To určitě, protože samozřejmě ono je pro ně ta elektronická cigareta i designově a tak jako takové jako in prostě doplněk, že jo, moderní bych řekla, je to jejich jakoby součást. A dá se, jakým způsobem, jste říkal, že děláte prevenci u těch dětí, jakým způsobem třeba cílíte na ty děti, aby se jim nezalíbilo nosit tady ten krásný šperk, jak oni si myslí sebou a vlastně užívat tu elektronickou cigaretu?
0: Důležité je u těch dětí cílit na ty jednotlivé věkové kategorie podle toho, co v tu chvíli pro to dítě je nějakým způsobem relevantní, ať už co se týká nějakého jejich psychosociálního vývoje, věku, to, co v tom věku zažívají a podobně. Takže jinak se komunikuje ta prevence třeba dětem od první do páté třídy, jinak teenagerům, jinak už třeba adolescentům a tak dále. Hmm. No a důležité je vždycky snažit se jednak pro ty děti být dobrým vzorem jako rodič a předávat jim ty dobré vzory, ale také jim komunikovat to, v čem je reálně to chování ohrožuje. Protože pro dítě rakovina plic v jejich věku nebude téma, ale bude je zajímat to, jestli jim kouření způsobí akné, nebo nezdravé vlasy, nebo že jim nebudou moct třeba dívkám na růz nechty a podobně.
1: Nebo budou mít žluté zuby.
0: Takže tohle to jsou ty aspekty, které se dětem mají ideálně komunikovat, co jim reálně hrozí a co jim ten nekuřácký, ten zdravý životní styl přinese.
1: A pokud děláte třeba takovouhle přednášku na základních školách, setkáváte se s nějakou odezvou, která by třeba byla pro vás jakoby zajímavá, kterou bychom tady mohli prezentovat?
0: Někdy je zajímavé to, že se děti natolik identifikují s tím rodičem, že holčička třeba řekne, já chci kouřit, protože kouří moje maminka a já chci být jako ona. Proto říkám, buďme svým dětem tím nejlepším vzorem, že tohleto pravidlo skutečně funguje a pomáhá.
1: Já jsem si skutečně všimla taky u svých klientů, že se mi stalo, že rodič třeba přinese elektronickou cigaretu domů dítěti, kterému je třeba 15-16 a řekne, preventivně mu koupím elektronickou cigaretu, protože ta neškodí, tak ať jí má, ať mi nezačne kouřit raději normální cigarety. Co říkáte na tenhle přístup?
0: Jedna věc je, že ten postup není legální, když bychom vycházeli čistě z toho právního ukotvení. Druhá věc je, jak s ním potom ten rodič zachází, v jakém věku toho dítěte. Když bychom srovnali čistě jenom škodliviny, které ta zařízení produkují, tak ta cigareta je v tomto do jisté míry méně škodlivá oproti té klasické cigaretě. Ale samozřejmě je to už jakýsi impuls toho rodiče k toleranci toho chování. A teď je otázka, jaký rodičovský styl ten rodič aplikuje, jestli to potom bude do budoucna fungovat nebo ne.
1: A vy jste ji naznačil, že vlastně potom je velice jednoduchý přechod k normální cigaretu, protože zřejmě ta elektronická bude i dražší, nejsem kuřák, takže nedokážu asi posoudit, ale vlastně to nebezpečí, ať už teď apelujeme na rodiče, kteří by třeba tento nápad, co jsem řekla, měli, aby to nedělali, protože si myslím, že potom ten přechod na tu normální cigaretu je možná pro toho teenagera snažší.
0: Protože pokud to dítě vystavíme nikotinu v jakékoliv formě, tak riskujeme to, že se u něj rozvine fyzická závislost na nikotinu. Možná jedna věc, kterou bych určitě rodičům doporučil nedělat,
1: ano,
0: je takzvaně překouřit to dítě, aby mu z toho bylo totálně špatně.
1: A to asi možná naši diváci si říkají, jo, to mi přesně udělal můj děda, to se dřív dělalo, že jo.
0: Možná to mnozí diváci znají to, že teda dítěti se koupí krabička, ty to tady přede mnou vykouříš a bude ti z toho tak blbě, že už se nikdy nezapálíš. No to má několik rizik. Jedna, že určitě nechceme to dítě přiotrávit oxidem uhelnatým, protože ta dávka je obrovská z toho kouře. Druhá věc, že ten mozek vystavíme poměrně velké dávce nikotínu, to znamená, zase tam dáváme ten rizikový faktor rozvoje závislosti. A třetí věc, že tady ty averzivní přístupy zpravidla nefungují.
1: Ano.
0: Mají krátkodobý, velmi ohraničený efekt.

0: spousta lidí to zná na tom, když se někdy opili, bylo jim špatně, měli těžkou kocovinu a řekli, už nikdy nepiju. A za týden co? Šli znova na večírek a znova pili. Čili ty averzivní, ty extrémní přístupy se ukazuje, že nemají dlouhodobý efekt. Hmm.
1: Jaký případ z vaší praxe je úplně nejhorší? Kolik cigaret jste zažil, nejvíce na množství vykouřil váš klient?
0: Zpravidla se to pohybovalo mezi 4-6 krabičkami za den. To byly opravdu extrémní množství, kdy ty lidi opravdu kouřili téměř cigaretu za druhou. Což je potom stálo ale obrovské prostředky.
1: Hmm. No to je samozřejmě, když si to spočítáme, nevím, kolik teď stojí krabička, ale tak to...
0: Zhruba 100-120 korun.
1: No. A co funguje nejlépe? Když by třeba naši diváci teďko si chtěli říct, no tak já s tím radši seknu, s tím kouřením, pan doktor má pravdu, a není to vůbec dobré pro mě, ani pro jako vzor pro mé děti, a tak si koupím třeba nějakou žvíkačku nikotinovou nebo náplast. S čím má ten nejlepší zkušenost?
0: Pokud se kuřák rozhodne odvykat sám, tak je několik takových doporučení, která mu mohou pomoct. První z nich je naplánovat si takzvaný den D, to znamená ten den, od kterého si řekne, končím s cigaretama, probudím se jako nekuřák.
1: Můžu vám do toho skočit?
0: Ano.
1: Je takovýhle den D dobrý naplánovat třeba, dneska je čtvrtek, třeba tak si řeknu, tak od příštího pondělí, anebo když už jako má ten člověk tu chuť, tak si říct, tak teď hned, anebo zítra.
0: Je lepší se vždycky připravit. Nedělat to překotně ze dne na den, protože pokud ten kuřák není připravený, zpravidla se projeví abstinenční příznaky a silná chuť na cigaretu a ztroskotá to. Čili naplánovat si ten den je dobré nějak rozumně v tu chvíli, kdy ten člověk je připravený a ví, kdy začít. Druhý důležitý krok je zmapovat si během dne ty typické kuřácké situace a rituály, kdy si zapaluje cigaretu a vymyslet, co může v té situaci udělat jinak, když tam ty cigarety nebudou. Na to existuje celá řada doporučení. Mm-hmm. Třetí krok je vyhodit všechny cigarety, anebo je dát někomu jinému, pokud by to člověku bylo líto, aby je neměl u sebe, doma, v práci, v autě a podobně. No a čtvrtý krok je, že pokud je tam silná fyzická závislost na nikotínu, tak ten člověk může použít nikotinové žvíkačky, náplasti, sprej nebo léky, které mu s tím mohou pomoct. Mm-hmm. A já dodávám ještě takový pátý krok, aby na to ten člověk nebyl sám, tak ideálně kontaktovat nějakou odbornou pomoc, nějakého odborníka, specialistu, který mu pomůže nastavit jak ten odvykací plán, tak třeba mu pomůže s tím, jak mírnit abstinenční příznaky, jak užívat ten náhradní nikotin a tak dále.
1: A to může kontaktovat konkrétně i vaší kliniku.
0: Klidně naše pracoviště, nebo v Čechách existuje třeba Národní linka pro odvykání kouření, Centra pro závislé na tabáku, certifikované lékárny a podobně.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Promiňte, já jsem přemýšlivý chlapec, mě to nedá, když se ucházím o místo v kuřácké restauraci a budu podepisovat pracovní smlouvu, tak tam bude napsáno, že ten a ten pracovník pracuje v kuřácké restauraci, jako pracovali desítky, možná stovky let v tisících restauracích a neexistuje žádná studie. Žádná, kde by bylo napsáno, že servírky a číšníci v restauracích umírají dřív na rakovinu plic. A v uranových dolech se také neptáme. Takže já si myslím, že moje svoboda je taková, že když si vezmu svoje peníze, zařídím si restauraci, tak chci, aby mě do toho nikdo nežvanil. A když to bude, když budu chtít mít kuřáckou, budu mít kuřáckou, vy ke mně nikdy nepřijete na večeři, ale přijdou jiní.
2: Přál byste si třeba kuřáckou nemocnici? Nebo kuřáckou školu?
1: Bylo hospoda, kuřáckou
2: nebo
1: školu,
2: kuřácký, ne? Třeba kuřácký autobus, kuřácký taxi, kuřácké kino, kuřácké divadlo,
1: ne,
2: kuřácký
1: také
2: úřad,
1: také
2: ale tam také chodíte. A všechno je to pracoviště. Čili tam jde o to, že ti lidé tam pracují a nemají ochranné pomůcky. Samozřejmě, když budete pracovat jako brusič skla, tak budete mít ochranné pomůcky. Není to o těch hostech. Je to celé o těch zaměstnancích.
1: Ale přece já nejdu na úřad si posedět u kafe, u piva s kamarádem.
2: Taky tam nemusíte. Na ten úřad. Můžete to poslat online, že jo, teoreticky, jo. Je to debata o tom, jestli
1: je
2: na pracovištích...
1: Je to debata o svobodě.
2: Ano, a ta svoboda, je to o tom, že stanovujeme nějaká pravidla, stanovujeme mantinely té svobody a je to také o tom, jestli v daném prostředí dáme svobodu takovou či jinou. Proto já záměrně nabízím, v minulosti tady byly kuřácké vlaky, byly kuřácká letadla, byly kuřácká kina, divadla a tak dále. Kouřilo se úplně všude. Ta doba se někam posunula, svět uznal, že víc než 60 rakovinotvorných látek působí i na mé okolí, nejenom na mě samotného. A svět, respektive politické reprezentace, se rozhodly, kde budou ještě chránit kuřáka a kde budou chránit nekuřáka a došlo k nějakému společenskému konsenzu.
0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, Xavere.
1: 81. díl? To možný?
2: Je to možný, s vámi čas letí rychle.
1: No, to je pravda. No, než se vás zeptám, na kolikát se to máte, tak mi musíte říct, jestli se ráno měříte.
2: Myslíte výšku?
1: Výšku.
2: Ne, to se neměřím. Já nepočítám, že bych ještě mohla přes noc nějak vyrůst.
1: Pak to se mýlíte. Já jsem se dočetl dneska zrovna, že každý den ráno jste o 8 mm vyšší.
2: Ne.
1: Ano, jasně. A do večera se cvrknete. Na tu původní, zkuste to.
2: Mám to zkusit, jo.
1: Tak to funguje lidský tělo.
2: Ježíš, to by bylo krásný, kdyby to takhle fungovalo nejenom pokud jde o výšku, ale i o šířku.
1: To jsem okamžitě hledal, jestli to tam stojí psáno a nic takového tam není, ale můžu vám na úvod, čekajte, já to mám tady říct, to by se vám mohlo hodit v partnerském životě. Těch zajímavostí o lidském těle je tam mnoho.
2: Zajímavostí o lidském těle, které se mohou hodit v partnerském životě. Není nikdy dost.
1: Že blondýny třeba mají většinou víc vlasů než černovlásky. Takže to jste vlastně na tom dobře.
2: No, já jsem ten případ blondýny, která, pokud jde o to, že má málo vlasů, tak jí strčí do kapsy každá bruneta.
1: Jo. Ráno jste o 8 mm vyšší, ale v průběhu dne se zcvrknete na původní výšku. Kosmonauti díky nulové gravitaci narostou o 4 cm. Chápete to?
2: Ne.
1: No, kosmonauti každý den narostou o 4 cm. Ale mám tady pro vás tu věc, která se vám bude hodit. Já ji musím jenom najít. Prosím vás, tady je to označeno jako zajímavost 134, ano. Neboli asi to nemá velkého významu, ale je to tady všechno odzdrojované, jo? Takže to je pravda. Pamatujte si to, paní Karol, zapisujte si to. Kopanec do varlat,
2: ano.
1: Kopanec, víte, co je?
2: Jo.
1: Kopanec do varlat je bolest označená jako 9000 jednotek bolesti. Rovná se 160 porodům. Nebo zlomení 3200 kostí.
2: 3200 kostí.
1: Jeden kopanec.
2: To psal nějaký chlap, tenhle ten průzkum.
1: Dovarlat. Počkejte, tam ještě máme tu přepážku. No, představte si, že když vašeho partnera, kdybyste se naštvala k něčemu a s rozběhem takzvaně ho kopla do varlat, tak si vezměte porod, jak vás bolel, a vynásobte si to 160.
2: No, to už bych byla mrtvá.
1: No a tak vidíte, jaký je úděl mužů?
2: Je to těžký, máte to těžký, já to nespochybnuju.
1: No. Takže jenom...
2: No, až na to, že my ženy rodit téměř musíme, za to vás tam dolů kopat nikdo nemusí.
1: No,
2: pokud zrovna nejste politika, není před volbama.
1: Taky se to stane. No. Dlaně a chodidla se nikdy neopálí. Nikdy na nich nenarostou chlupy.
2: To je pravda.
1: Jste věděla?
2: To jsem věděla, no.
1: Praváci obvykle žvíkají na levé straně, leváci na pravé.
2: Ne, já jsem levák a žvíkám na levo.
1: No, tak to tady mají, mám to tam napsat?
2: No, tak dejte jim zpětnou vazbu.
1: V dávných dobách měli všichni lidé hnědé oči. Modrá barva očí je v podstatě mutace.
2: Yeah. Tak to já jsem... A o zelených očích tam není nic?
1: Není, ale je tady něco, co vás bude zajímat. Ta věta začíná člověk shodí. To je zajímavost číslo 127. Přibližně 2 kilogramy odlupující se kůže za rok.
2: Ježíš, a nemohlo by to aspoň schodit najednou, že by to bylo nějak poznat
1: to
2: trochu?
1: Tak, pokud vy jste... No a pak jsou tady takové různé věci v těch zajímavostech ještě, který, o kterých nevím, co si mám myslet. Jo? Tady někdo asi spočítal, kolik během jedné zimy spadne sněhových vloček. Kolik byste řekla?
2: Já vůbec nevím, jak to počítal chudák, to jsem musel hrozně nalítat u toho.
1: Strašně, no. A je tady jednička a 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 0. To je dost.
2: To je hodně.
1: Trošku připomíná ten Stanjurův rozpočet.
2: No hele, kdyby Stanjura dostal za každou vločku korunu, tak má vystaráno.
1: No, mně by stačilo za každou vločku halíř.
2: Jo, tak to já bych taky byla takhle skromná.
1: Já bych to zdanil.
2: To jsou furt pěkný peníze.
1: Představte si, že máte zahrádku a jednoho dne přijde Stanjura a řekne, každá vločka, která vám spadne na zahrádku, daníme vám ji jedním halířem. Co to je?
2: No počkejte, to brzo taky přijde.
1: No, si to myslím.
2: No to brzo přijde, protože co už budou moc danit.
1: No a která z těch zajímavostí, co jsem vám tady řekl, se vám tak nejvíc líbí?
2: No mně se nejvíc líbila ta první, s tím, že ráno jste... To byla druhá.
1: To byla druhá, vlastně promiňte.
2: Mně se nejvíc líbila ta první. Mně se líbí ta myšlenka, že ráno jsem o 8 mm větší a pak se scvrknu, protože já si myslím, že to opravdu musí fungovat i do šířky.
1: Musíte zákon.
2: No, já si myslím.
1: Ale zkuste to přeměřit ráno a opravdu byste měla o 8 mm být vyšší.
2: A to funguje na všechny lidi i na děti?
1: Na všechny lidi.
2: Tak já to zkusím na Magdalence.
1: Na Magdalence. No. Tak tam nebudu 8 třeba, a budu 4.
2: To já zase nemám takhle přesné měřidlo.
1: A jestli můžu poprosit, vyzkoušejte i dvojku.
2: Já jsem teď přemýšlela jako...
1: Představte si, že my muži to máme tak, že nás to zabolí i při tom pomyšlení.
2: Já se to umím představit.
1: 160 porodů.
2: No ale to je blbost samozřejmě.
1: No není to blbost.
2: No ne, to je blbost. Jako je, tak nemůžete...
1: Kopnul vás někdy někdo do varlet? Tak jak to můžete hodnotit?
2: No ne, ale už se o to pokoušel, ale zase to nemůže hodnotit někdo, protože buď to může hodnotit někdo, kdo zná bolest při porodu, anebo při těch varlatech, ne, ale nikdo nezná obě.
1: A oni to přepočítávají na ty jednotky bolesti.
2: No to je taky blbost, jednotky bolesti.
1: Jo.
2: No, to jsou takový jenom pohádky.
1: No tak já znám jednoho, kterýho to vůbec nebolelo.
2: Protože tam žádný neměl.
1: Pak se zjistilo právě, no.
2: Že tam neměl.
1: A jestli třeba muži, kteří mají jedno, tak jestli to bolí míň a ti, co mají tři, nevím. Jenom jsem vás chtěl trošku tady edukovat na začátku.
2: No každopádně věděla, jste mi nasadil brouka do hlavy teďko.
1: Chodíte sama po tom nádraží, Bůh ví, kdo vás tam přepadne, bude vás chtít znásilnit, tak vy využijete 160 porodů.
2: No, a já se takhle projdu po tom nádraží a budu se na ty chlapy koukat a budu si říkat, tak tamhle tomu by se tak způsobila bolest 160 porodů.
1: Mimochodem, vy nemáte strach, že vás někdo znásilní na tom nádraží, když jdete
2: na
1: sam.
2: Nádraží.
1: No kdekoliv.
2: Prosím vás, na nádraží máte strach z úplně jiných věcí, tam máte strach, jestli vám včas pojede vlak.
1: No, to je pravda.
2: No.
1: Jedna moje kamarádka říkala, když jsem se jí na to ptal, když chodí jako na ty dlouhé procházky do přírody, jestli nemá strach, že někdo znásilní, a ona na to odpovídala velmi vtipně, říkala, prosím tě, lidi naslibujou a pak nic.
2: Navíc statistiky říkají, že dnešní muži mají stále méně sexu.
1: Ale?
2: Takže ono je spíš možné,
1: to
2: že...
1: To dělali u mě tu statistiku.
2: Asi, a ono je spíš možný,
1: že... statistická nula.
2: Vy jste takzvaná statistická chyba. A spíš je možný, že někoho znásilní ta žena.
1: No v dnešní době ano.
2: Jo.
1: A ještě by možná za to dostala metál někde.
2: Kde?
1: Tak nějaký Tommy tu, ty by to brali jako...
2: Jo, jakože oko za oko, zub za zub.
1: Jako když Američani toho Bin Lády nachytli. No, pomstili celou Ameriku.
2: To je pravda.
1: No, teď je o tom dokument.
2: Vy vůbec koukáte na spoustu takových zajímavých, edukativních...
1: To je úděl lidí, kteří nespí.
2: Mm-hmm.
1: Že najednou se vám rozšiřují obzory, protože se nemůžete pořád dokola dívat na nemocnici na kraji města, tak zabrousím i na ty dokumenty. Hmm. No. tak jsem si hodně rozšířil obzory a řekněte mi, na kolikát se to dneska máte.
2: No já to mám jak při testu z matematiky, no, na základce. Taková pěkná čtyřka.
1: Jo, takhle nízko. Mm. Já jsem měl včera skoro osmičku a dneska už jsem zase na 6,5.
2: Co to způsobilo?
1: Nevím, tak okolnosti nějaký, nevím. Mm.
2: Tak to já u sebe vím teda.
1: Jo?
2: Mm.
1: A taky možná koupil jsem si novou tašku. Když se mi stará rozpadla, tak mě to včera udělalo radost.
2: Vy už možná nemáte tu šustiákovou, že pravda a láska vyděsí?
1: Mám taky, ale tu mám tak na některé věci, ale takovou decentní, jako abych měl do společnosti stejně, jako máte vy.
2: Hmm.
1: Tak
2: ale to není od vás příliš kamarádské, že?
1: Pravé kůže, neekologické.
2: No, že si kupujete novou kabelku, ani se neporadíte.
1: Paní Karol, proti těm vašim kabelkám, ta moje byla tak levná, že byste mi položila telefon.
2: Nepoložila telefon, to byste se
1: měla
2: zeptat.
1: A to jsem dostal ještě 1000 korun slevu.
2: To je moc hezké.
1: Od pána,
2: no,
1: co tam prodával v tom obchodě, fanoušek.
2: Tak, no, tak to máte štěstí, ale stejně přijďte se příště poradit. To já až budu kandidovat na generálního ředitele České televize. Jaký se za váma přijdu poradit?
1: Přijďte.
2: No.
1: Přijďte, vaše dopisy v koši nekončí, ale víte, že mě to už napadlo?
2: Jakože bych měla.
1: Tak vy splňujete všechny podmínky výběrového řízení a aby tam bylo více žen, protože my jsme teď takový jako progresivní, tak a kdybyste sehnala ještě jednoho nebinárního, jednu černošku, tak byste mohli kandidovat jako tým třeba.
2: To je pravda, ale já nemám ten projekt. Tam musím něco odprezentovat, ne? Tam přece nemůžu jenom tak přijít a říct dobrý den.
1: Na pár stránek. Co uděláte s kavkama? Jak zpravodajství, publicistika, zábava, sport, umění, všechno.
2: Kultura.
1: To, co chtějí všichni slyšet. Jak pořady o... tam budete prosazovat o poezii novodobé a tak.
2: No, to, co chtějí všichni slyšet, to není na projekt, to je na jednu stránku a přes tu tučným fixem napíšete zavřít.
1: Jo?
2: Hmm. Protože, jak jste řekl, tak tu nemocnici na kraji města já už si dneska po nocích můžu pouštět i bez České televize.
1: To je pravda, ale my hledáme ředitele, my nehledáme zatím likvidátora. Takže kdybyste to přehodnotila a chtěla byste být ředitelkou, tak to tam pošlete.
2: Já se ozvu a až vy to přehodnotíte a budete chtít někoho, kdo jako poslední zamkne a zhasne, tak zase dáte vědět mě. To je férová nabídka.
1: Okay. Škoda, že si teď říkám, škoda, že jsem jeden z těch volitelů, protože bych vám pomohl s projektem.
2: A co by v něm bylo? Na co bych se... Pojďte, třeba nás poslouchá nějaký potenciální kandidát, tak mu pojďme poradit, co by tam měl do toho projektu dát.
1: Je to já nemohu. Já už bych tím jako prozrazoval, co je mně příjemné a sympatické a co ne.
2: Aha.
1: Pro jistotu řeknu jenom to, co už jsem řekl, to, co za co dostávám do držky, a to je to, že žádné začerněné smlouvy prostě nehrozí.
2: Ona je velká spotřeba černýho fixu pak.
1: Černýho fixu a vytváří to dojem, že někdo krade. Mm. Bohužel.
2: A něco tutlá.
1: Tak, žádný. A určitě, no, poplatky už jsou vyřešeny a určitě kanál, který by prezentoval věci z archivu. Tak, jak se tomu říkalo ČT3, ať se to klidně jmenuje ČT Archiv nebo něco. No a je to.
2: ČT Senior.
1: Já si nemyslím, že to je ČT Senior. Já znám spoustu mladých lidí, kteří se na to dívají.
2: Já taky.
1: A já jsem na to koukal, a to nebo já už jsem senior?
2: Tak nám tak hezky zrajete, Xavere, to je těžko říct.
1: No ne, tak nechoďte kolem horké.
2: Ne, v žádném případě.
1: Kdy se senior stává seniorem?
2: No, u vás je to vždycky ještě jako o rok díl.
1: U mužů?
2: No, ne, u vás.
1: U vás?
2: U vás osobně.
1: Jako na 5 u nás? Nebo tomu nerozumím.
2: Ano, je statisticky dokázáno, američtí vědci zjistili, že obyvatelé Smíchova stárnou pomaleji.
1: A že Manhattan bude pod vodou a je na to grant.
2: Tak.
1: Na ten výzkum. Já tomu rozumím, paní Karolno. Podívejte, já bych tuto myšlenku opustil, té vaší kandidatury asi, teda když nechcete. ale neopustil bych to, co jsem říkal, že se i mladí lidé my díváme na tu ČT3, protože jsou tam pořady z České televize Brno. A viděla jste někdy nějaký pořad z České televize Brno?
2: Já si to teď nevybavuju.
1: Tam byl jediný pořad dobrý, který se jmenoval Café X, který já jsem moderoval.
2: Aha.
1: Ale jsou tam takový jako fakt průsery. Někdy jsem si říkal, jak to mohlo projít do vysílání, jako třeba Klub přátel dechovky.
2: Jo, ale to je klasika.
1: A nebo Kdo přijde na večeři.
2: Taky mi to něco říká, ano.
1: 9:05, no. Absolutně. A já jsem si říkal, tam nebyl nějaký režisér nebo někdo?
2: No tak byl, ale byl z Brna, takže to stejně nepomohlo.
1: No, tak nechci podceňovat, ale ono se říkávalo v České televizi, že Česká televize vyrábí pořady dobrý, špatný a z Brna. Ale to bylo příliš ostré, protože taky vyrobili ty humoserky, nebo jak se to jmenovalo, víte?
2: Ne?
1: Četnický.
2: Jo, četnický humoresky, tak no, ty byly velice hezký.
1: Ne, velice hezký. Takže tím si to napravili, ale nebo dělali Manéž třeba, no, tak Manéž dobrý, ne? Manéž.
2: Jo, tak Bolek Polívka byl dobrý, dokud hrál a nechodil po demoškách.
1: No, tak podívejte se, něčím se živit musíte. To bych vůbec nezatracoval.
2: Já nevím, tak to...
1: Tak on dostal dotaci 18 milionů.
2: Ne, já vím, ale tak
1: musíte to někde splatit.
2: Než by se chudák strapňoval tam na tom náměstí, tak to já už bych ho radši vzala k nám do realitky, abych mu to nějak se šéfem vyjednala. On by jako první akvizici mohl prodat tam ten svůj ranč. Stejně to moc nenese.
1: To se bohužel stalo.
2: To už je prodaný.
1: A myslím, že prodaný i trošku proti vůli. Neboli to prošustroval, ale to není chyba, nebo já nevím, já to nechci hodnotit. Tam se říká, jaksi, že lidé kolem něj nebyli úplně poctiví.
2: No jo, vždycky je to o lidech kolem.
1: No.
2: Proto já jsem se taky tak divila, když jste si mě pustil k sobě tak blízko.
1: No taky už mě to kolikrát napadlo, jestli to nebyla chyba. Ale ještě jste nebyla u mě doma nikdy.
2: Nebyla. Já pořád čekám na to pozvání.
1: Srdečně vás tímto zvu, potřebuji vyžehlit asi 130 triček.
2: Jak se to tak přihodí, že máte najednou 130 triček na žehlení? V čem jako chodíte?
1: Tak já mám ještě dalších 130 vyžehlených.
2: Tak to už to rovnou vyhazujte.
1: A mám dneska ponožky bílé, jenom pokotníky. Protože jsem byl poučen kolegy, že když třeba mám krátké kalhoty, že nesmím mít ty ponožky takový, jak normálně klasický ponožky. No, ale dneska jsem zase dostal do držky, že mám černé boty a do toho bílé ponožky.
2: No, to nevypadá úplně.
1: A to se v 90. nosilo.
2: V 90. se nosily krásné věci, třeba rolák a takhle kolem jste si připnul zlatý řetěz.
1: No.
2: Ještě tak... na roláku jste měl ty tři sloupky, aby i blbec pochopil, že je ten rolák značky Adidas.
1: No, tak já je to budu vrátit a řeknu ti vymění za černý.
2: To, tak to už vám asi nevemou, ale já bejt váma, tak když máte ještě 130 triček, tak to rovnou prostě někam noste.
1: Ponožek
2: takhle,
1: mám
2: takhle
1: ještě
2: se
1: víc.
2: To rovnou zbavujte. Tomu se říká cirkulární ekonomika.
1: Proč?
2: No, že to cirkuluje.
1: Tak já průběžně vyhazuju některý, ale mám jich fakt hodně.
2: Já mám...
1: Což můžete spatřit i tady, že já mám pokaždé jiné tričko.
2: Ale to je u vás chlapů, u nás ženských je to naopak. My i když budeme mít 130 triček ve skříni, stejně budeme mít pořád pocit, že je jich málo.
1: Já jsem to nechtěl říkat teda, ale já jsem si všiml, že chodíte pořád v jedné šaty.
2: No, to je pravda.
1: To jsou tady ty, jak se tomu říká, ne krimplenový, ale tomu se říká plizovaný šaty.
2: Plizovaný, ano. Tak to nejsou šaty, tady to je halenka.
1: Halenka.
2: Ale máte pravdu, no protože tím, jak člověk se ráno probudí a je o těch 8 metrů širší, jak jsme si řekli, aby se do večera mohl smrsknout.
1: 8 milimetrů, no.
2: No, 8 metrů širší, no tak to se nevejdete do všeho.
1: Ale studentská halenka je tedy poplatná oné lidové písni, protože je tuze tenká. Já normálně vidím přes tu ručku, jak máte, tak vidím přesně vaši kůži.
2: To je pravda. Taky je v tom pěkná zima.
1: A cítím i vaši vonavou kůži až sem.
2: Ježíš, to bylo krásné.
1: Ne, no, taková je pravda. Prostě voníte a máte plízovanou, to je jedno prostě. Ale já mám z něčeho radost.
2: Z čeho?
1: Víte, že byl pan Donald Trump v Riádu?
2: Jo, a ženy jim tak mávaly vlasama, já jsem to viděla.
1: No.
2: A on udělal takový to gesto a šel dál.
1: Takhle to dělá.
2: Jo.
1: Takhle. To děláte opačně, to jsem dělal takhle. Takhle.
2: Takhle, no tak až půjdu kandidovat na amerického prezidenta, tak to potrénujem.
1: No. A oni mu tam postavili mobilní pobočku McDonaldu.
2: Fakt? To jsem vždycky chtěla mít doma na zahradě.
1: To je geniální.
2: Je.
1: A víte, proč to je?
2: Mm-mm.
1: No, on prý v kampani, což mi fakt uniklo, v Pensylvánii nebo kde, prodával se zástěrou McDonald v McDonaldu za oknem. Takže přijeli si lidi pro Big Mac takzvaný a v okýnku byl Donald Trump.
2: Mm.
1: Chápete to?
2: No, tak v době předvolební kampaně se děje ledacos. Napadlo by vás, že přijdete na meeting ODS a bude tam Fiala sedět s blbou blondýnou? Kam se na to hrabe Donald za okýnkem McDonaldu?
1: Co to je? Jo, vy myslíte tu paní. No, nenapadlo, ale marketéry to napadlo. To určitě vymyslel ten pan Jakub Horák, ten marketér, protože on je velmi mazaný. Já ho slyším, že...
2: Všemi krypty mazaný.
1: Ne, já ho sleduji a pozor, jako on má dobrý, jako jak říkáte vy, progresivci, říkáte, on má dobré statementy.
2: Statementy, no on má i dobrý nápady.
1: Jo.
2: On má dobrý nápady, jak prodělat prachy.
1: Ale.
2: A ne malý. No panu Janečkovi prý zpronevěřil 7 milionů, které nasypal právě do kryptoměn.
1: Co to dneska je?
2: Tak je to, my realitáci víme, to je baráček.
1: Tak počkejte, oproti...
2: To je baráček.
1: Oproti tomu, co tento stát dluží, 7 milionů.
2: No jo, ale tak ten stát, víte co, ono když dluží stát... A když dluží nějaký konkrétní člověk, to je vždycky úplně jiný příběh.
1: Taky jsem to četl. Není to tak, paní.
2: Ale jo.
1: Ne.
2: Tady v tomhle případě to tak je, protože panu Janečkovi, přestože je miliardář, tak je zřejmě škrt a 7 milionů mu chybí. Soud proto rozhodl, že pan Horák mu to bude muset splácet.
1: Soud? To bylo u soudu?
2: No.
1: Kauza.
2: No.
1: Takže on to zapřel původně.
2: No to já nevím.
1: No když to bylo u soudu, tak se k té pohledávce neměl pan Horák.
2: Vy byste se měl, kdyby někdo pohledával 7 milionů, kteří jste zašantročil?
1: Promiňte, já si jo. Kdybych je zašantročil, třeba vašich 7 milionů, no. Tak bych řekl, ano, paní Karol, 7 milionů je pryč, ale já vám to budu splácet.
2: Jo, po koruně.
1: No ne, tak pokorně, abych nabídnul splátky v nejrůznějších formách.
2: To si právě umím představit. Těch forem by bylo opravdu hodně a žádná by nepokrývala 7 milionů.
1: Práce na zahradě.
2: No.
1: Staral bych se vám o výřivku. Hlídání Karolínky. Prosím vás, Karolínky, já jsem
2: Magdalenky.
1: To Magdalenky, Karolínky.
2: Já jsem to pochopila.
1: Karolínka už je ohlídaná. Případně bych mohl vymýšlet kvízy, aby se Magdalenka zdokonalovala. Takže vařit bych mohl.
2: No to byste byl v podstatě nejluxusněji placený, byť neplacený majordomus v České republice.
1: No a co byste chtěla víc? Hezky byste každý den odfajfkla kus z těch 7 milionů.
2: Řekla bych, po 10 letech bych řekla, Xavere, vidíte, už doplatíte jenom 6 milionů 850 a můžete jít domů.
1: No, vy byste byla, já si to myslím, že vy byste byla dobrý sluha, ale špatný pán, stejně jako oheň. Ne, to, já si neumím představit vlastně, jak vás tak trošku znám, kdo by pod váma mohl pracovat, protože vy jste, si myslím, trošku panovačná, jako žena, jako ostatně všechny ženy, ale že budete taková hodně frecht, já myslím.
2: No to bych byla, zvlášť za situace, kdybyste si u mě odpracovával to, co jste si ukradl.
1: Ale to už jsme si řekli, ale tak na normální personál, kdybyste si najala řidiče, zahradníka, něco, tak já si myslím, že vy jste ten typ ženy, která by byla fakt na ně tvrdá.
2: Ne, já jsem právě, to je jenom taková asi fáma nebo možná tak na lidi působím, ale ve skutečnosti, já kdybych si najala na zahradu zahradníka, tak on se tam za mýma zádama bude pěstovat řetkvičky a se to ani nedovím.
1: Ne, nelžete.
2: Ne, fakt.
1: Honzo, nelže, víte, jak jsem na té radě, jak mě to pro všichni, jsem říkal panu Součkovi. Ne, já si naopak myslím, že vy jste přesně ten typ, který by přepočítával ty řetkvičky a řekla byste, ale včera jich tam bylo 32 těch vzrostlých řetkviček, dneska je tam jedna chybí. Co pak jste měl na svačinu?
2: Pane zahradníče.
1: No. Já si myslím, že byste byla spíš taková. Já jsem si na vás totiž vzpomněl, nedávno jsem se díval na film Morálka paní Dulské.
2: Uhum. A to je český?
1: No to je film pro pamětníky.
2: No ale český?
1: A jaký, když je to Morálka paní Dulské?
2: No Dulské, tak spousta lidí se může jmenovat Dulská, to je tak blbý jméno, že na světě může být spousta lidí, který ho mají.
1: Jakože by to bylo Dulské?
2: Třeba.
1: Ne, paní Dulské je to starý český film a vy jste vyloženě ta paní Dulská, která si do kláštera přijde vybírat posluhovačku.
2: Odpustky.
1: Posluhovačku a matka představená jí tam jako provádí a oni tam ty jeptičky, ty děvčátka, ty novicky, oni zpívají a žehlí tam, jo. A ona normálně to dotká, nemáte nějakou hezčí? A tak, no a pak tam jednu vybere, no a co se stane, její syn jí jaksi otěhotní. No ale ta tam rozněská scéna, jak je to film pro mamděníky, tak ta paní Dulská, ta přísná frecht žena,
2: ano.
1: Něco jako budete v jejím věku vy, tak ona prostě ta posluvačka si jí přijde stěžovat.
2: Že je těhotná.
1: No, že je těhotná, že teprve ten syn, jakože něco proběhlo. A tu formulaci si v největší fantazii nevymyslíte, co jí řekla. To se styděla samozřejmě, když cizí lidi viděla. Ale tak řekla té paní Dulské, on mě váš syn mačkal. Místo, aby řekl, on mě, správně česky by to začínalo vo.
2: Jo.
1: A mohlo by to pokračovat několika způsoby, nebo, no ale vy, progresivci, byste řekli, on se nevhodně choval.
2: Nevhodně se choval.
1: Ale tahle ta říkala, že on mě váš syn mačkal. No.
2: No a jak to, jak to,
1: se dívám tak rozdychtěně na vás.
2: No já jsem dychtivá, protože chci vědět, jak to dopadlo. No, já chci to, čemu se říká spoiler, víte?
1: Ne, vy chcete pomačkat, já to na vás vidím úplně jasně.
2: Ne, já chci spoiler.
1: Spoiler ten, že vy jste paní Dulská.
2: A kdo hrál paní Dulskou?
1: Nevím.
2: Počkejte, tak je to starý film, tak musíte vědět, kdo to hrál.
1: Já si myslím, že to ani nebyla příliš. Nenajdete to rychle.
2: Já tam mám režim letadlo, tak počkejte.
1: Režim letadlo?
2: Režim letadlo, no aby nás...
1: A to je co?
2: No, tak kdyby nám někdo volal.
1: Letíte
2: třeba,
1: někam?
2: Kdyby třeba někdo říkal, hele, ty dneska točíš k Saverem, tak ho pozdravuj.
1: No, anebo dej mu 160 porodů. Já vás znám.
2: Bacha, ti nešlo hned 7 milionů.
1: Já vás znám. Abych já vás třeba nenahlásil, že jste mě mačkala.
2: Morálka
1: paní Dulské.
2: Hele, to je film z roku 1958.
1: No tak to nic nechce.
2: A to vypadá, že ta pomačkaná, omačkaná, takže byla Jana Brejchová?
1: Ano.
2: To sedí.
1: Asi jo. No. Ale paní Dulská, kdo byl? Jste se ptala, ne?
2: No to jsem se ptala, počkejte, zatím to tady. Režie Jiří Krejčík, no jo, Krejčík, tak to je Zdeňka Baldová.
1: Zdeňka Baldová?
2: Zdeňka Baldová, Bedřich Vrbský, Vladimír Ráš, Vlasta Fabiánová.
1: No Vladimír Ráš byl ten její nepovedený syn.
2: Ten mačkač.
1: Mm-hmm. No.
2: No jo, tak hele, v roce 58 ještě si lidi opravdu mohli myslet, že se otěhotní z mačkání.
1: No.
2: Což teda mimochodem vysvětluje, proč byla v té době vyšší porodnost.
1: No tak dcera mojí kamarádky otěhotněla v Bulharsku ze slané vody. No počkejte, nesmějte se. Stišnovi u nás.
2: A to užívala orálně, nebo se
1: její
2: v tom koupala?
1: Její maminka Jiřka mě říkala, ona přijela, byli s kamarádkou a jejíma rodičema. V Bulharsku, to je to řadu let, už dneska chlapec se jmenuje František, jako vysnědej hezky, A ona přijela, zjistilo se, že v tom. Až se 17, 18, taky nějak bylo, byla strašně mladá. A tak Jiřina na ní uhodila a ona řekla, mami, to je jak jde ta vlna, takhle?
2: No.
1: Tak to ti najednou takhle, jak tam stojíš, tak se to... A z toho jsem... No, a šli teda k lékaři a ten jako řekl, jasně, takže gratuluju, maminko, a tatínek se jmenuje jak...
2: Neptun.
1: A ona řekla, že nikdy s nikým nic neměla, že jak tam šla ta vlna,
2: jo,
1: takže otěhotněla v tom Bulharsku. No a lékař řekl, že není komprosrandu a tak dále. Ona trvala, že otěhotněla z té slané vody, ale lékař se vůbec nenechal zlomit. Jako, to byl nějaký... Jako,
2: to byl nějaký nevěřící Tomáš.
1: No to byl nějaký... No, no ale když na ní pak uhodili, tak se zjistilo, že tam byl nějaký beach boy. No a oni ho s Jiřkou jeli hledat.
2: Do té slané vody.
1: No, na tu pláž.
2: A našli?
1: No nenašli právě. Nenašli.
2: Taky ho vzala vlna.
1: Asi ho vzala vlna, ale pak jsem viděl chlapec, jak se jmenuje František, a viděl jsem ho v kočárku od té doby ne, a byl takový jako italský typ, no, z Bulharska, ale.
2: Jo, jo, ale tak zase to je hezký.
1: No,
2: tak... To zrovna musím říct, že asi byla vlna, která se vyplatila.
1: Jo? A co myslíte, že napsaný v rubrice to jméno otce? Pláž, Neséber, nebo...
2: Neříkám, tam bylo Bůh Neptun.
1: Černé písky, nebo něco, zlaté písky. No je to, no. Jenom abyste věděla, že to se může stát. Až půjdete k moři.
2: To já se chystám k moři. Ale naštěstí ne do Bulharska.
1: No, tak...
2: My jezdíme pouze na prověřené destinace, kde vlny tolik nešplouchají, kde je klidné moře.
1: Dávejte pozor, až půjde vlna. A já vám radím, že až půjde vlna, tak abyste se rozběhla, hodila 160 porodů a nenechala se uvláčet, abyste ještě nepřivezla, jak říkala paní Dulská, otěžek.
2: Otěžek.
1: V nejhorší mi zavolejte, že vás tam nějaký plážový chlapec mačká.
2: No a jak to dopadlo s tou paní Dulskou teda? Tak byla spokojená babička a...
1: No nebyla, ona odešla, ta... Ne, to nebudu říkat, přece film, ne? Se budete chtít podívat na to. No, ta Jana Brejchová se naštvala, on chtěl mladý Dulský, aby si to nechal vzít.
2: Ježiš.
1: Dokonce je to dal prachy. No. A no, ona se pak rozhodla, že ne, jako to je se nějak ta jiná, že ty nemocnici taky, že ne. Já to dítě chci.
2: No jo, ale ta ho měla s Blažejem, ale Blažej. Tam měla Dulskýho.
1: Dulskýho. No a odešla od té rodiny, no a asi do dneška jako žije s dítětem, no. S otěžkem.
2: Možná pořádá ty pochody.
1: Ale je to strašně... Já mám rád ty filmy tady z té doby. Tak.
2: Z roku 58.
1: No, tak je na to už 58, ale pojednává o době ještě jako by předtím, že jo. A jak paní Dulské záleželo na pověsti. No, aby to bylo jako, aby byly dobrá rodina. Tak. No a je to vtipný. A ještě jsem se díval teď nedávno na film pro pamětníky Jestřáb kontra Hrdlička.
2: To je známý.
1: Kde je výborný Marwan a Smolík se jmenuje ten herec.
2: To byl skvělý herec, jenom měl až příliš vřelý vztah k lahvi.
1: Jo, to vůbec nevím, že chlastal.
2: No, tak víte, co se říká o hercích, že jo? Oni herci pijou jako každý jiný, ale tím, že je na ně víc vidět, tak pijou víc.
1: Říkal pan Donutil, ha, promiňte, ty donutilovský vtipy mě nepřijdou bez vtipný.
2: Mě hrozně.
1: Fakt,
2: jo. No jo.
1: Vy jste faninka?
2: No, to je klasika.
1: Jo.
2: To je klasika, to je něco jako morálka paní Dulské.
1: No dovolte, no paní Karol. Teda v žádném případě neporovnávat umění a tady je prostě pokleslou zábavu.
2: Ne, to je taky umění.
1: Taky?
2: No jasně.
1: Dobře. No nic, tlačí nás čas, máte ještě něco? To...
2: No já jsem ještě měla, že by, nevím, co teda máte za plány na víkend, ale že bychom mohli spolu vyrazit do ulic a jít hledat tady ty, jak oni se jmenou, ty filantropové, že bychom hledali.
1: Filantropové?
2: No, pojďte, budeme hledat filantropové.
1: Ti, co rozdávají prachy?
2: Jo. No počkejte, netvařte se jak lahev kyselých okurek. Teď filantropové dávají stranám vládní koalice, dokonce včetně Pirátů, kteří byli odejti, tak jim dávají miliony na kampaň.
1: Stranám?
2: No. Nejvíc dostala koalice Spolu.
1: To je divný, že?
2: Tak různí lidé, bohatí, mají různé manýry. Tak když najdeme někoho, kdo bude zrovna rozhazovat peníze z okna, tak můžeme strčit do fialy a chytit to místo něj. Mně to přijde jako dobrý nápad.
1: Potřebujeme peníze na něco?
2: Tak peníze jsou vždycky potřeba.
1: Jo?
2: No jasně, tak podívejte se tamhle na toho marketéra. Navíc vy jste neslyšel...
1: Jsem dlouho nic neutratil.
2: Navíc teď... vy jste neslyšel, že teď jde o všechno?
1: Ty ponožky akorát. No teď jde o všechno.
2: Teď jde o všechno, no tak...
1: Říkali jsme s panem Holcem, ale jak komu?
2: No jim taky, ale našim peněženkám, jak by smet?
1: Myslíte?
2: Jo, já si to myslím, proto já bych se na ty časy trošku jako posichrovala.
1: A když jsme v té Evropské unii, ne?
2: Právě proto.
1: Tak oni se nás tam zastanou.
2: Ne, oni nám tam ty naše úspory ještě budou, jak to říct, jak to říkala ta Lejenová, že teď je potřeba přeměnit naše osobní úspory na tolik potřebné investice.
1: Toto řekla.
2: Jo, jo, jo.
1: Prosím vás, nemůžete tam zavolat, ať se na moje osobní úspory Lejenová vysere. Že bych nerad jako se do toho jakkoliv angažoval.
2: No, počkejte, to není vůbec rozumný nápad, předtím na sebe upozorníte. To ona si řekne, hele, když se ozývá a říká, dej od nich ruce pryč, tak to já se na něj rovnou podívám, ten jich bude mít nějak hodně.
1: No tak to já zavčas někam přesunu ty úspory.
2: Kam?
1: No nevím.
2: Kdybyste potřebovali, já mám ještě trochu místa ve slamníku.
1: Tak já zas těch úspor nemám tolik.
2: Říkám, to tak... Já... Tam zbývá tak akorát na nějaký váš milionek.
1: Myslím, že do kapsy tady u tepláku by se mi to vyšlo. Ale my jsme lidé skromní.
2: Počkejte, po pár letech vlády, této vlády, kdyby nás to ještě, nedej bože, po příštích volbách potkalo, tak už si tu kapsu můžete rovnou zašít.
1: Paní Karol, jsme na konci.
2: To je dobře. Budu se těšit na příště. Na mějte příště. Se krásně a mějte to do příště tak aspoň v průměru na té sedmičce.
1: A pozor na těch 160 porodů. Já na to musím pořád myslet.
2: No já už teď taky.
1: Naschledanou.
2: Naschledanou. Hraje vám Radio Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz
1: Zdraví vás Petr Holec, tohle je pořad na Férovku a proti mě samozřejmě ve studiu sedí politolog Jan Kubáček.
2: Všechny zdravím a přiznám se, dneska jsem teda hodně napjat, protože jsem byl nalákán jak jinak na peníze. Ano, budeme se bavit i o zvyšování platů ústavních činitelů a chci k tomu něco říct.
1: To je proto, že já už vím, že tě do studia prostě na natáčení nedostanu jinak než přes prachy.
2: Hele, ale já slyším jenom na slevy, německý platy a provokativní témata.
1: Jo, německý platy, mimochodem, to je ten nejlepší způsob v Česku, jak dostat padáka. Říct si o německý plat. A brzo už to bude bez udání důvodu možná. Ale zatímco tady natáčíme, tak náš senát ctěný má znovu možnost prokázat, jakou je pojskou demokracie, jak si senátoři rádi říkají, když si moc brzo ráno loknou tý laciný slivovice v kantýně. A sice rozhodují o tom, jestli teda posvětí to, co jim tam poslali hlavně vládní poslanci, asi se zvýšení platů politiků o 7%. Ale to není jediná věc, která teď prošla, nebo možná projde senátem. Ona hlavně senátem před pár jenom dníma prošla, nebo prošel zákon, kterýmu se oficiálně říká zákon o sběru informací pro cizí moc. Lidově se mu už hezky česky říká pendrek na kolaboranty. A sice je to zákon, kterého se lekli i senátoři, i vládní senátoři. Lekli se ho i některé organizace, které mají i zkušenost s komunistickou totalitní legislativou. A i oni řekli, prosím vás, asi jste se zbláznili, tohle to fakt připomíná stejný pendrekový zákon komunistů z hluboké totality. Ale co je ještě horší, vláda ten zákon poslala do sněmovny jako přílepek. On ho tam přilepil poslanec Stanu Exner, což je taková hezká ještě ironie historická. On je to syn komunistického poslance bývalého a celoživotního komunisty Exnera. No a
2: jak to tak bývá? V té
1: jak už to bývá,
2: to
1: jablko nepadá daleko od stromu. Tak ona je to jako Danuše Nerudová. Ona,
2: jak to bylo? Staré tváře s novým obsahem? Nebo opačně?
1: S novým obsahem.
2: Hele, ale je to přesně u Exneru v podstatě komunistické metody, jenom malinko jiném hálu.
1: No, o co jde, že tenhle ten příšerný pendrekový zákon prošel senátem. Senátoři sice se jako snažili oportunisticky bránit. My jsme ale byli proti němu. On ovšem prošel jako přílepek celého toho zákona Lex Ukrajina. Takže prostě ze senátu vyšel a je na cestě, nebo už je přímo na Pražském hradě u prezidenta Petra Pavla, který se má rozhodnout, jestli ho podepíše nebo ne. Ale mezi tím se začaly dít věci a sice sám spoluautor toho příšerného zákona, sice minister spravedlnosti Pavel Blažek, se lekl záhy vlastního díla a řekl, že ten zákon přepíše. Takže sotva teda zesměšnil i vlastní senátory tím, tak řekl, ten zákon je tak příšerný, že potřebuje přepsat.
2: No to je to otočka Víta Rakušana. Vem si, migrační pakt nejdřív nevysvětloval, pak tvrdošíně přemlčoval a pak argumentoval tím, ale on je stejně špatně a měkej a my ho změníme a už teďka pro tu změnu vyjednáváme podporu. Jo. Petr Fiala se poučil s Green Dealem, nějak to nedopatřením proběhlo, my to teďka razantně budeme měnit a Pavel Blažek má taky svůj Green Deal v oblasti lidskoprávní, bude přepisovat.
1: No, ono totiž zaprý je, myslím, znovu se vrátila do hry otázka, jestli vůbec si máme platit takovýhle senát, když posílá dál a procházejí skrz něj takovéhle příšerné fakt totalitní zákony. A jak jsem říkal, senátoři si rádi říkají pojistka demokracie, ale jestli teda mohli ukázat, že jsou pojistkou demokracie, protože tenhle ten zákon opravdu jde proti demokracii, tak to mohli prokázat teď, ale oni znovu selhali. Já jsem zvědavý, jak rozhodnou o těch platech, o tom 7% zvýšení platů, protože to je další velmi sporný akt vlády a řekněme vládní sněmovny, protože vláda nejdřív zkusila 14%, To se setkalo s velmi negativní odezvou, jestli se nezbláznili úplně, tak si řekla, tak co, zkusíme půlku. Půlka nakonec prošla. Já myslím, že mnozí vládní poslanci tuší, že co si způsobili za reputační škodu, ale prostě přesto si nemohli pomoct. Opozice teda...
2: To byš pověstný vrabec v hrsti.
1: Jasně, hnutí ANO a SPD navrhovali zmrazit platy politikům na 5 let, aby, jak si pamatuju pořád slova ministra dopravy Martina Kupky, aby ukázali, že dýchají s národem. No, tak... Jsem zvědavý, jak to dopadne teď s tím pendrekem nebo kladivem na kolaboranty. Za prvý, jak se k němu postaví Petr Pavel. Za druhý, jak ho pak přepíše ministr spravedlnosti Pavel Blažek a jak se senátoři postaví k tomu zvýšení platu.
2: No, není to úplně jednoduché, protože to je navíc atmosféře, kdy Petr Pavel vlastně slaví 2letku od momentu zvolení.
1: Tak to je dárek k narozeninám, by si mohl nadělit.
2: Je to takový, jen si říkáš, proč mě to ten parlament dělá, protože asi bych chtěl podepisovat jiná témata a být hrdiným bojovníkem. Na druhou stranu, na populárnějších tématech, tady má jednu obrovskou výhodu, že pokud chce prokázat, že opravdu se demokratizačně poučil, odžil si to, odpracoval, uvažuje jinak, tak by měl opravdu využít prezidentské veto, kterého zatím nesmírně šetří a fakt ten v úzovkách, já jsem si to musel napsat, protože ono to je fascinující, ten název neoprávněnou činnost pro cizí moc odmítnout.
1: Já slyším ten název a už vidím to někdejší auto oranžovo-bílý VB, veřejné bezpečnosti.
2: A hlavně všude, naprosto všude a samozřejmě ideálně tendenčně, že? Což je to nejděsivější, že ono to je celý jakoby záměrně gumový a ještě jako ta univerzalita je taková jako někdy jinak, někdy ne. Já jenom doplním, že Pavel Blažek alibisticky couvl v samotném závěru, asi mu to nějak proteklo mezi prsty, ale proti dlouhodobě nejvyšší soud, dokonce vlastně budoucí nejvyšší státní zástupkyně Predáčová, kuriozně její odcházející předchůdce, Stříž to zase naopak hájí a říká si, to není možné zneužít, protože se musí dohodnout všechny vyšetřující orgány.
1: Její předchůdce Stříž má na to dobrou minulost, protože se podobnými zákony řídil a podle nich dokonce právně se choval. Takže já chápu, že vlastně jemu to konvenuje, protože se vrátil do řekněme mládí nějakého svého právnického.
2: Jen bych čekal, že možná si řekne, že pověstná tečka, takže bude volat aspoň po nějakém zpřesnění. Protože samozřejmě tohle dopadne tak, že to bude kombinovat výsměch, zneužitelnost, za chvilku se toho budou obávat de facto všichni zúčastnění politici, protože to je opravdu napsáno tak, že to je zneužitelné kdykoliv na kohokoliv.
1: A i záměr dokonce.
2: Tak. A řekněme si, že když jsem četl třeba rozhovor právě s odcházejícím nejvyšším státním zástupcem Střížem, kde on říkal, to nejde zneužít, když tak se kdokoliv v rámci vyšetřování ozve, tak už jenom prostě denunciace je trest. A země, která není schopná zejména závažnou trestnou činnost odsoudit v nějakém relevantním čase, aby ta spravedlnost fungovala i optikou rychlosti a vymahatelnosti, tak jako jestli u nás někdo padá na úbytě, tak jsou přesně ty.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den, zdravím.
1: Lubomír Zaorálek je první místopředseda sociální demokracie, někdejší ministr zahraničních věcí a také někdejší ministr kultury. Pane místopředsedo, podívá se ještě Volodymyr Zelenský po té páteční přestřelce do Bílého domu?
2: To samozřejmě nevím, ale ta slova, která zazněla, to by nejlépe třeba budu citovat Donalda Trumpa, v jedné chvíli řekl větu, buď to podepíšete a dohodneme se, a nebo budete out, budete ven prostě. To tam zazněla tahle věta vyloženě, nebo skončete. Takže tam si myslím, že je to, co před Volodymyrem Zelenským dneska stojí. Buď ten postoj přehodnotí, anebo ta jeho pozice už bude neúnosná. Ale to vlastně si myslím, že se někde musí odehrát i na Ukrajině samotné, do jaké míry je prezident Zelenský schopný být také tím politikem, státníkem, který je schopen Ukrajinu dostat z té situace, ve které se ocitla.
1: A je toho schopen Volodymyr Zelenský a neukázalo se vlastně to, že už na tom začíná pracovat, aby se mohl do toho Bílého domu opět vrátit tím svým prohlášením, které udělal, tušíme, na X-ku, kdy vlastně poděkoval Americe, poděkoval Donaldu Trumpovi, bezprostředně vlastně po té schůzce, ze které byl odejít.
2: Máte pravdu, ale na druhé straně by na americké straně zazněla celá řada výroků, která dala najevo, že už ho nechtějí v Americe vidět. Já mám myslím třeba Lindsey Grahama, který vlastně se Zelenským poměrně dost komunikoval a byl to jeden z těch, který po tom událostech v oválné pracovně řekl velmi tvrdě, že se skončilo se Zelenským, ale byl i další, myslím Michael Walls a podobně, kteří de facto dali najevo, že už Zelenského nechtějí jako partnera. Takže bylo tam více výroků, poměrně význačných figur, myslím si, že i Vance řekli, že se Zelenským skončili. Teď je otázka, jestli to znamená, že jestli je to takto definitivní, a jestli ještě je nějaká šance, ale to si samozřejmě netroufám odhadovat. Připadá mi ale, že to vlastně pro Američany není něco, co by zastavilo to, co se teď odehrává, protože teď na CNN se objevila zpráva, že Donald Trump dal pokyn k tomu, aby se urychlily přípravy summitu mezi ním a Vladimírem Putinem. A zároveň, to už víme teďka delší dobu, že zároveň řekl, že se má, a to už je v médiích jinde, že se má zjistit, jaké by byly důsledky, kdyby okamžitě zastavili dodávky jakékoliv pomoci i vojenské pro Ukrajinu, dokonce i ty, které byly schválené za minulou ještě Joem Bidenem. A pak je tu další informace úplně čerstvá a ta říká, že ve Švýcarsku začala jednání mezi Richardem Grenellem, bývalým americkým velvyslancem v Německu, a mezi ruskými představiteli obnovení Nord Stream 2, funkce toho plynovodu Nord Stream 2. Takže já to říkám jenom jako ukázku toho, že Američané neustupují od té strategie, kterou zvolili, a my se můžeme opravdu nadát toho, že se zanedlouho odehraje to setkání Vladimír Putin a Donald Trump. A vlastně jako kdyby oni ten problém Zelenského nechávají bokem, stejně podle mě budou nechávat bokem i snahy Evropanů do toho nějak vstoupit, protože ono vlastně platí to, co řekl Donald Trump Zelenskému, nemáte karty, tak myslím si, že to říkám, my si musíme jako Evropané uvědomit, že tohle platilo taky nám. On v podstatě říká i Evropě, nemáte karty v téhle hře a proto vlastně s námi docela okatě nepočítá.
1: Nepočítá ani tedy s Evropou, s Evropskou unií, s Evropou celou, že by se podílela na příměří, že by seděla u těch mírových jednání.
2: Tak s tou Evropskou unii už nepočítají i někteří Evropané, jo? Protože třeba Emmanuel Macron, jak vidíme, už se vůbec nebaví s Ursulou von der Leyen, dává najevo, že ji taky nemá za partnera. To není teďka už jenom věc, že by Evropskou unii ignoroval pouze americký prezident, ale je vidět, že už ji nepokládají za někoho, kdo by mohl něco přinést, dokonce samotní evropští politici. Jako v této chvíli dokonce i ten formát, který se sešel v Londýně, to už vlastně nerespektuje ani půdorys Evropské unie. Tam byly země jednak, které do Evropské unie nepatří. Vlastně tím hostitelem byla Velká Británie a Keir Starmer. A dokonce je tam pozváno, já nevím, Turecko, byl tam turecký minister zahraničí, Norsko. Že celý ten formát ukazuje, že tohle se už rodí nějak mimo Evropskou unii a role představitelů Evropské unie je tam jako slabá už ne, i díky tomu, že samotní Evropané nepokládají ty instituce za nosné. A nejenom Ursula von der Leyen, každému je jasné, že i paní Kalasová jako vysoká představitelka pro zahraniční politiku byla od začátku omyl. Její nominace byla podle mě nezvážená, pro mě úplně nelogická. A teď to vede k tomu, že vlastně si představme v podstatě, že ani vysokého představitele nemáme, protože není pokládán za partnera. A takhle je to prostě s evropskými institucemi, kde se navolili reprezentanti, kteří dnes nejsou pro nikoho partneři.
1: Neměla by, teď mě přivádíte na myšlenku, protože dvě černé ovce Evropské unie, tím myslím Viktora Orbána a Roberta Fica, stojí stranou, ty se tohoto neúčastní, nechtějí dál vyzbrojovat Ukrajinu, což je jejich pevný názor, který trvá dlouho. Tak říkám si, jsou to ale oni dva, kteří umějí mluvit s Donaldem Trumpem. Neměla by se Evropská unie, pokud chce něco zachránit a sedět třeba u těch mírových jednání, nějak do toho vstoupit, oslovit právě tyto dva, kteří mají dobré vztahy s Donaldem Trumpem, umí s ním mluvit. Viktor Orbán je dokonce jeho přítel.
2: Ano, ale tam
1: změnilo by to něco, tak.
2: Tam je jiná figura, jako, která je více ve hře, a to je Georgia Meloniová, která má, tomhle si myslím, docela významné a dlouhodobější vztahy s prezidentem Trumpem a ta se pokouší dnes do toho vstoupit. Dokonce vím, že něco naznačovalo o nějakém summitu, který bychom se mohli pokusit uspořádat mezi Evropou a Spojenými státy. Takže ten, kdo dneska je tou figurou, která by mohla něco sehrát, je Georgia Meloniová, ale já si ani tady nemyslím, že je to teď něco, co by sehrálo zásadnější roli, protože mně připadá, že prostě Donald Trump bude realizovat svůj plán a bude očekávat, že Ukrajina bude se nakonec tomu přizpůsobovat. Ale tam je celá řada událostí, které se kolem toho odehrávají, které jsou zajímavé, jako třeba když teďka skonala ta schůzka v Londýně, tak řeknu, tam byla zajímavá okolnost, že tam byli pozváni také velvyslanci těch zemí, které se toho účastnili. A bylo zajímavé, že ten generál, ten současný velvyslanec Ukrajiny v Británii, generál Zalužný, vešel do toho prostoru hlavním vchodem, jako jediný velvyslanec, který vešel hlavním vchodem. A je známo, že pro Británii je Zalužný právě jeden z možných kandidátů na budoucího prezidenta Ukrajiny. Takže mně připadá, že tam se hraje prostě více věcí a tady tohle je něco, co i zahraniční média zaregistrovala, že byla pozoruhodná okolnost.
1: Mm-hmm. Takže to, co říkal Volodymyr Zelenský, že pokud by on měl bránit v uzavření nějakého míru příměří tedy, tak odstoupí, nastal ten čas?
2: To je možné, ale netroufám si teď říci, co se odehraje na Ukrajině. To je vnitřní věc Ukrajiny, do toho jim nikdo nemůže mluvit a oni se musí rozhodnout, jak postupovat dále. Já se ale domnívám, že bez Spojených států nebo v nějakém sporu s nimi se ta jejich situace stane nesmírně obtížnou. A myslím si, že ani Evropa není schopna takovýto výpadek, ten odchod Spojených států, kterým tak trochu Trump vyhrožuje, když říká, že se má zjistit, co by to znamenalo, kdyby vypověděli veškerou pomoc a že se to má prostě zkoumat. Tak myslím si, že Evropa to není schopna vyřešit. Ona totiž dneska Evropa řeší dvě krize zároveň. Ona řeší za prvé krizi Ukrajiny, to je ta urgentní, ale pak vlastně zároveň se rve s krizí transatlantických vztahů. A tyhle jako kdyby má, to je teďka opravdu na cíli se s tímhle vyrovnat, protože tam najednou se dohání čas, který se už dříve zmeškal a který Evropa jakoby nemá šanci nějak dohnat. Protože, a ten Londýn to znovu ukázal. Protože to, co chybí ze strany Evropy, je, že vlastně ona pořád říká zbraně, peníze, ale tady chybí něco jiného, tady chybí plán, představa a nějaká diplomatická iniciativa, která by ukázala cestu. Ona se o to Evropa nepokusila v minulosti a teď už vlastně ani nikdo nečeká, že by s něčím přišla. Jenom abyste si představila, co takový plán mohl být. Ona přece klidně mohla přijít s iniciativou diplomatickou. Má strašně moc zkušeností Evropa. Rok 1955, kdy byla vyhlášena neutralita Rakouska na základě dohody velmocí, které poskytly garance a Rusko se na to konto stáhlo vlastně z Rakouska. Takže To je konkrétní příklad toho, co Evropa sama zažila, model, který je zajímavý, se kterým mohla přijít a začít prosazovat. Ale Evropa neudělala nic. Ona vlastně se nezmohla vůbec na to, aby nějakou strategii připravila, jak se dostat z tady té situace. A já si pamatuju, pro mě to bylo strašně zajímavé, když jednou ujela pusa panu ministrovi Lipavskému, který řekl, no nemáme žádnou strategii a dokonce je zakázáno o tom mluvit. To bylo úplně přesné vyjádření té situace, kdy Evropa vlastně se chovala jako stádo ovcí, jako byla tady strategie Spojených států nebo anglosaská strategie, která vlastně byla nějak nasazena, kterou takovou paní Kalasová vyjadřovala tím, že ten cíl je vlastně porazit Rusko a rozpad Ruska. A tahle strategie s tímhle cílem, podle mě realistickým, takovým velmi podivným, tahle vlastně se sledovala, aniž by se kdokoliv zamyslel nad tím, jestli to opravdu vede k nějakému výsledku. Takže místo toho, aby Evropa sama hledala cestu, s něčím přišla, tak vlastně mluvila, což dneska mimochodem náš premiér to předvádí pořád, ten všude přijde a řekne zbraně, peníze na stůl a nic jiného nenapadá. A vlastně mu nepřichází, že to hlavní, co chybí, je plán a představa, co udělat. A do této situace přijde najednou, jako jsme šli jako ty ovce, jo, za touto strategií, která strategií nebyla, tak přijde nový prezident, který řekne, v tomhle já už teda nechci mít s tím nic společného, tohle je od začátku vadné, tohle se nemělo vůbec stát. A já prostě říkám, tohle musíme vyřešit jinak. No ale od té chvíle jsou Evropané v panice a svolávají další a další meetingy a schůzky a vlastně na těch schůzkách mluví pořád jenom o zbraních a penězích, ale nepřicházejí s tím hlavním, no, žádnou diplomaci.
1: No v Londýně padl pojem příměří a to měsíční příměří částečné, které navrhuje Francie společně s Velkou Británií. Jak vy jste tomu porozuměl, tomu částečnému měsíčnímu příměří, co by to mělo znamenat, co by to mohlo přinést? Mohlo by to přinést potom následovat nějaké další příměří a další příměří až nakonec mír a během toho jednání?
2: Já tomu absolutně nerozumím. Myslím si, že to je, že na to nepůjdou, nejenom, že na to nepůjdou Rusové, ale dokonce bych se nedivil, kdyby na to nešli ani Ukrajinci. Jako to nedává vůbec žádný smysl. Jako a je to taková ta typická ukázka toho, jak ten čas zaspaný na to hledání diplomatického řešení, jak se nedá dohnat, protože se přijde s iniciativou, která je v něčem pro mě absurdní, protože jestliže chcete příměří, tak jde vždy o to, s kým ho chcete uzavřít a vždycky to musí být příměří mezi těmi dotyčnými, ale jako když nejednáte s Ruskem, tak nemůžete mluvit o příměří. To je ta pro mě nepochopitelná jakoby absurdita, že se tady pořád někdo schází a mluví jako o něčem, kde mu chybí ten druhý partner. A samozřejmě v této chvíli ten Trump má tu výhodu, že vlastně s tím druhým jedná. To znamená, on se pohybuje zřejmě kupředu, jak vidíme z těch rozhovorů ve Švýcarsku, ve kterých už se jedná o obnovení Nord Streamu a podobně. Takže zatímco on jedná, tak my vymýšlíme strategie bez toho, že bychom byli schopni si říci, no a co kdybychom teda se začali bavit s tou stranou, o kterou jde, protože Rusové v této chvíli odmítají všechno, co Evropa...
1: Někdo takový v Evropě, kdo by mohl, kdybychom opravdu ztratili Spojené státy americké a Spojené státy americké by nechali v tom Evropu, ať si to vyřeší sama. Je někdo v Evropě, v Evropské unii, kdo by mohl jednat s Vladimírem Putinem?
2: Ale jako mně to připadá, že tam nejde o to, víte úplně, kdo jednat, tam jde o to, o čem bude jednat a jestli je schopen s něčím přijít. Jako skoro ještě víc než ta otázka, jestli někdo takový je, jestli někdo
1: přijde... Co třeba Viktor Orbán? No, ten přeci Robert Fico, ten přeci také umí mluvit s Putinem. Nebo... Minimálně se setkali.
2: Jste mi připomněla, že jednou jsem se s Viktorem Orbánem bavil, když český prezident mluvil se Xi Jinpingem, mluvil s královnou, chtěl ještě do Bílého domu a já jsem se ho ptal, a vy se nechystáte do Bílého domu, že se taky setkáte s Trumpem, to bylo v tom období prvním trumpovském a Orbán mi říká, a proč bych tam jezdil? Já nepojedu někam, kde nemám agendu. Já nepojedu někam, kde nemám, co bych sdělil, kde nemám politický obsah. Proč bych jezdil za tím nebo o ním, když nemám, co bych doručil? Jako taková diplomacie k ničemu. Já se nepotřebuji s někým ukazovat, že tam jsem. Já tam jdu jenom, když vím, co mám, jako co nabízím. To znamená, tady nejde o to, kdo by jednal, tady jde o to, jestli je někdo,
1: kdo má... No třeba tady to zmiňované měsíční příměří.
2: Dobře, ale on tam s tím nepojede proto, protože si myslím, že se s tím asi těžko dokáže stotožnit, protože to žádná diplomatická aktivita. To není žádný návrh, o kterém by se dalo jednat. To přece není něco, co bude Rusy zajímat. To není přece, tam nejde, on by tam, ty nemůže jít Macron ještě stále, i když zřejmě bude mít mimořádné volby, že jo. Pro Macrona je dneska těžké něco říkat a garantovat, když mu v zápětí Marine Le Pen vykřikuje, že nesouhlasí ani s tím, aby se jaderný deterrent rozšiřoval na Evropu. Zanedlouho budou, pokud se nepletu, volby mimořádné ve Francii, to znamená, jeho situace není úplně ideální, ale může klidně, kdyby něco měl, ale já vás ujišťu, že to nejdůležitější je něco mít, mít plán, mít něco, co zaujme toho druhého, kde mu něco nabídnete. To je to, co říká ten Trump, on to pořád opakuje, nemáte žádné karty. Kde je vaše karta, kterou budete hrát? Představte si, že my žádnou kartu nemáme, takže tak pak nemá cenu ani nikam jezdit. Dokonce ani nemá cenu hledat někoho, kdo by tam jel, protože jenom se tam ukázat smysl nemá.
1: Ale teď přeci i Vladimír Putin už se nechal slyšet o tom, že chce jednat o míru přeci.
2: Ano.
1: A není to ta agenda?
2: No, ta agenda je, ale vy do toho musíte vložit něco, nějakou představivost. Tam totiž
1: nejde, dobře, a tak
2: tam nejde o Ukrajinu. Tam vlastně,
1: co do toho má Evropa vložit, aby mohla jednat s Ruskem?
2: No, na tom jsme měli, já jsem vám říkal ten svůj příklad, jo? Třeba to, že z té zkušenosti Evropy máme situace podobné, mohli jsme to vytáhnout a mohli jsme s tím zkusit operovat nebo to nabídnout, což jsme neudělali. A my nějak nechápeme, že Amerika hraje hru. Víte, my jsme v alianci, o které se říká, že je to asymetrická aliance, kterou, a dokonce někteří už dlouho říkali, že tahle aliance dlouho nemůže vydržet, protože v ní nejsou v rovnováze ty zájmy těch účastných. Spojené státy totiž nejsou to samé jako evropští účastníci Severoatlantické aliance. Mají jiné zájmy, mají jiná očekávání a něco jiného si od těch jednání slibují. Že my sice jsme v alianci, která dlouho vypadala, že je opravdu mimořádně úspěšným silným tělesem, ale dneska se projevuje ten fakt její asymetrie. V ní je prostě veliká nerovnováha mezi tím, co si od toho, kdo slibuje. A nerovnováha i v tom, co do toho, kdo vkládá. A tato asymetrie se teď začala projevovat úplně dramaticky. Já mám dojem, že tady v Česku málo kdo ví, že Spojené státy jsou členy celé řady aliancí. Oni nejsou jenom členy NATO. Oni jsou členy třeba taky AUKUSu, oni jsou členy pěti očí, Five Eyes, velmi důležitá aliance, že jo. Oni jsou členy sdružení s Japonskem, Jižní Koreou a dalšími. Oni jsou členy celé řady aliancí a hrajou celou řadu velmi zajímavých geopolitických her. To znamená, oni, když vstupují do jednání s Ruskem, tak tam promítají i problémy i jiných koutů světa. Oni prostě jednají s Ruskem o celé řadě dalších věcí. Však už to taky naznačoval Lavrov. Jsou to otázky ekonomické, otázky vesmíru, otázky energetiky, jaderného odzbrojení, které se zdůrazňují. Takže oni do té hry přicházejí s celou řadou karet, které nabízejí a říkají Rusům, součástí toho je i ta Ukrajina. Takže oni přišli s něčím, co zřejmě Rusko zaujalo. Jako tahle partie jim připadá, že má pro ně smysl. Evropa, pokud řekneme, že má, je to velký kontinent, velmi bohatý, s obrovskými úsporami obyvatel, tak má taky nějaké možnosti. A my jsme žádnou z těch možností prostě, my jsme z toho nevymysleli žádný diplomatický plán, jak oslovit Rusko tak, že řekne, dobře, budeme se o tom bavit, protože to je zajímavé.
1: No dobře, a kdyby ten diplomatický plán byl na vás, tak co vymyslíte? S čím oslovíte Rusko?
2: No, teď si myslím, že jsme ztratili tolik
1: teď
2: času.
1: Teď už není nic, s čím bychom oslovili Rusko?
2: Já si teďka nedovedu, já si myslím, nikdy není vše ztraceno a myslím si, že ta Evropa stejně bude muset hledat z toho cestu, ale ta bude podle mě těžší, než jenom, že teď něco někdo vymyslí. Ta cesta je, že Evropa bude muset strašně moc věcí přehodnotit. Ona si bude muset uvědomit tu asymetrii Severoatlantické aliance a bude muset si uvědomit, že bude muset řadu věcí dělat úplně jinak. Třeba nově zvolený německý kancléř Friedrich Merz teď v jednom z rozhovorů, který dal, tak říkal, naším prvním úkolem je krok za krokem se vzdalovat od Spojených států a budovat samostatnou evropskou pozici. A v tom je obsažena celá řada věcí. Pravděpodobně třeba úplná přestavba Severoatlantické aliance. Možná by bylo dobré, kdybychom navrhli konstrukci, ve které bude aliance se skládat z pěti členů. Prostě bude to Spojené státy, Kanada, Turecko, Velká Británie a Evropská unie, které by se tím, nebo Evropské státy, Evropské unie, které budou vytvářet svou vlastní strategii, protože to budou formulovat podle svých vlastních zájmů. Ty zájmy jsou jiné než zájmy Turecka, ty jsou jiné než zájmy Spojených států.
1: A je tím důvodem Donald Trump? Tomu, že Evropa se má postupnými kroky vzdalovat Spojeným státům americkým? Kdyby zůstal Joe Biden, že to zůstane a pojede to všechno ve stejných kolejích?
2: Já si myslím, že ne. Já si myslím, že to je taky jenom naše takový falešná domněnka. Protože nám ve skutečnosti unikalo, že tento vývoj začal mnohem dříve. Ta asymetrie té aliance tady je už dlouho. A dokonce pokud stačí, když si někdo vzpomene, jakým způsobem se skončila anabáze v Afghánistánu. To se skončila způsobem, který byl nesmírně pokořující pro nás Evropany, protože vlastně se s náma nikdo nebavil. Jako byl to Donald Trump, který začal tajné rozhovory s Talibánem, teroristickou organizací, protože se rozhodl, že to celé zabalí, stejně jako to je teď u Ukrajiny. Jako vlastně nám vůbec neřekl, o čem se jedná. Obsah té tajné dohody s Talibánem byl dlouho vlastně skrytý a my jsme ho vůbec neznali. A jednoho dne nám prostě řekl, a ne Trump, byl to Biden, zbalte se a vypadněte během několika týdnů. My jsme prosili, že ne, že se to nedá stihnout. Američané řekli, to nás nezajímá, buď vypadnete, nebo tam prostě zůstanete. A my jsme museli odejít, takže se tam, my jsme utíkali, jako kdyby nám zapatama hořelo a museli jsme tam nechat všechno, co jsme tam předtím investovali jako do armády. Takže
1: ještě se pojďme se vrátit do Evropy.
2: A my jsme z toho nedokázali udělat závěr, že jako je to jinak. A kdybych vám teďka měl hledat, tak vám v minulosti najdu celou řadu okamžiků, kdy jsme si měli uvědomit, že jsme součástí asymetrické aliance, ve které, jak John Mersheimer dokonce už dříve psal, že tohle nemůže Evropě vyjít. Ona říká, neexistence obranné vlastní diplomacie evropské, to říkal Mersheimer ve svých textech už dlouho předtím, se Evropě strašně vymstí. No bohužel tomu nikdo nevěnoval pozornost.
1: Myslíte si, že něco takového hrozí, nebo že něco takového udělají Spojené státy americké Ukrajině?
2: Že udělají tedy co přesně?
1: Že skončí, přestanou ji ze dne na den téměř podporovat a prostě nechají Evropě, ať si to Evropa vyřídí?
2: Ano.
1: Myslíte si, že je takový scénář ve hře nebo ne?
2: Ne, já si myslím, že to, oč jde Američanům...
1: I s ohledem na to, co jste říkal o Donaldu Trumpovi, že zjišťuje
2: Já myslím,
1: možnosti.
2: Že scénář ten, který sleduje Trump, to není celé odhodit, ale prosadit svůj plán. A prosadí ho prostě navzdory našim meetingům a navzdory našim návrhům, které podle mě nepřijme, protože nám řekne, ve skutečnosti žádné karty nemáte. A platí to, co jsem řekl. On dále řekl, že se má svolat, ještě se urychlit schůzka s Vladimírem Putinem a on bude realizovat plán, který je větší než jenom plán, který se týká Ukrajiny. To je daleko větší rozvrh. To, co je ve hře, totiž není jenom Ukrajina. V té hře je jako nějaká nová bezpečnostní architektura, jednání, u kterého my jsme měli být, protože se nás týká. A nám se děje, že se to bude dít, vlastně teď to vypadá, bez nás. A my jsme byli schopni se toho účastnit jedině tehdy, kdybychom si včas uvědomili, co je ve hře. A včas si uvědomili, že tohle chceme a musíme vstoupit a přijít do toho vlastně s vlastními představami a s vlastní diplomací a s vlastními nápady a usilovat o to, oč nám jde. To znamená uhájit bezpečnost evropského kontinentu a zároveň vrátit se k dodržování mezinárodních pravidel. Tohle měly být cíle, které jsme měli sledovat a na to jsme měli něco vymyslet. Víte, imaginace, představivost, schopnost jednat a mít lidi, kteří jsou schopni chytře jednat, to je víc než všechny ty zbraně a peníze, jak pořád vykřikuje Petr Fiala, který zřejmě stále nechápe, co se kolem něho děje.
1: Okolik si myslíte, že bude jiné to jednání mezi Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem proti jednání Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským? Když tedy asi zřejmě oba dva zvolí obleky, tak jak to jednání potom bude probíhat? Čem bude jiné?
2: No, tam asi nejde o ty obleky, že jo. A vlastně určitě to jednání už se dlouho připravuje. Mně připadá, že tam je pravděpodobně ve hře daleko víc věcí, než jenom otázka Ukrajiny.
1: Ale na druhou stranu zase Donald Trump chce být mírotvorce, chce to slíbil svým voličům, že přinese mír, že zajistí to, že ukončí konflikt na Ukrajině.
2: No, ale víte, my pořád strašně, na se to Ukrajina, jako máme pořád dojem Ukrajiny tady nejblíž, tak to vnímáme všechno přes ní, ale do roka vyplší poslední smlouva, kterou máme na omezení jaderných zbraní. Tady ve světě jsou věci, které hrozí stejně a možná ještě víc, než je to, co se odehrává na Ukrajině. My nebudeme už žádnou smlouvu na omezení jaderných zbraní. A v této chvíli dokonce i na ruské straně zaznělo stejně jako na americké, že třeba se vrátit k smlouvám o jaderném odzbrojení. Ze strany Donalda Trumpa zazněl návrh, že navrhuje, aby se výdaje na zbrojení snížily o 50%, že navrhne ve Spojených státech. A Vladimír Putin na to reagoval, že se k tomu staví pozitivně a že to je návrh, o kterém by se mělo jednat, že i on je ochoten a připraven snížit výdaje na zbrojení o 50% a že by chtěl ještě k tomu pozvat taky Xi Jinpinga, aby podobně jako o tomhle se jednalo i s Čínou. To znamená, tady vidíte, tohle úplně překračuje hranice toho jednoho konfliktu, který se odehrává na Ukrajině. A v sázce je vlastně uspořádání vztahu v tom světě, který je na hrozně nebezpečném ostří, ze kterého může každou chvíli někam spadnout. Takže ta americká iniciativa i ta jednání, ta směřují k tomu, aby se hledala i cesta k hledání na konfliktu na Středním východě. Tam se bude řešit i otázka Iránu, že jo, což je evidentní, že na tom mají Rusové taky enormní zájem. Tam je otázka, nevím, Sýrie. A pak je tam, že jo, samozřejmě celá řada otázek, které se týkají Asie a Číny. Jako Číňané vlastně očekávají, že budou součástí toho, to je evidentní. Dokonce v Číně teďka vycházely články, ve kterých se psalo s určitými obavami, jestli tady toto zbližování mezi Spojenými státy a Ruskem je opravdu v zájmu Číny a jestli v tom nejsou pro Čínu určitá rizika, jestli se tady neopakuje strategie, ve která mohla nakonec Čínu oslabit. To znamená, i Čína vlastně čeká, že se do toho zapojí a dokonce podle mě i čeká, že bude oslovena. Takže to je to, co se odehrává před námi. To jsou ty karty, ve kterých se bude hrát spousta her. Jako, a problém je, že ona z téhle geopolitické hry vlastně Evropa úplně vypadla. A de facto mi připadá, že ji ani vůbec nerozumí.
1: Tak nás ale tady ve střední Evropě samozřejmě nejvíce pálí a tíží situace na Ukrajině. A já se vrátím k té otázce, protože já jsem vám pak nasměrovala někam jinam. Jaké bude to jednání? Co bude výsledek toho jednání mezi Trumpem a Putinem?
2: To bude záležet taky na tom, co se odehraje na Ukrajině. To bude záležet na tom, jestli se například prezident Zelenský rozhodne, že podepíše tu smlouvu a že přijme ten americký postoj a výklad, ve kterém Američané říkali, pojďme podepsat tuto dohodu a pak z toho vyplynou i nějaké bezpečnostní záruky. To bylo vlastně, jak jsme teďka v poslední době slyšeli, ten problém i té schůzky v oválné pracovně, protože tam jako kdyby podle toho, co slyšíme, to se psalo v německých novinách, i to teďka říkal pan Kopečný u nás, že vlastně dohoda byla, že se nebude o to jednání otevírat právě ta otázka bezpečnostních garancí a že se tahle schůzka koná proto, aby se uzavřela ten první bod, to uzavření dohody o surovinách a minerálech. No a vlastně dá se to zjednodušeně říct, že ten výbuch byl také proto, že prezident Zelenský se této dohody úplně nedržel a řekl něco, co já samozřejmě chápu, že řekl, že mu to pořád připadá, že tam nejsou ty bezpečnostní garance, Ukrajina nemá žádné garance, co bude dál, nebo když já nevím, co bude po Trumpovi a podobně, a že to prostě přesto zvedl a to vyvolalo nevoli, protože to vlastně odporovalo tomu americkému plánu a té jejich představě, že vlastně, tak jak já to cítím, že tou jedinou bezpečnostní garanci, kterou mohou Ukrajinci dostat, je právě tahle dohoda, tahle smlouva. Že vlastně v ní se skrývá ta cesta k té dohodě, protože my, když se dohodneme s Ruskem, tak to vlastně potom vytvoří podmínky pro garance i pro vás. Žádná jiná podoba garance jako kdyby neexistuje. Smlouva velmocí a podobně, jako kdyby to dneska už CETFA mohlo jmenovat. Když se říkalo, že vstoupí Ukrajina do aliance, no dobře, ale ta aliance dneska se nám začíná měnit před očima. Aliance dneska, já to říkám, je ve stavu klinické smrti, protože nefunguje Atlantická rada. Dokonce Friedrich Merz řekl, že Severoatlantická aliance existuje, bude existovat do června tohoto roku, do summitu, který se má sejít. A co bude dál, neví nikdo. Takže vlastně, chápete, i to, co si představoval Zelenský, že se vstoupí do aliance, dneska jako kdyby úplně neplatí, protože ona evidentně prochází krizí, a zřejmě možná vznikne nějaké jiná, inovovaná podoba, kdybychom my si měli udělat představu, jak by měla vypadat, aby byly v ní zohledněny zájmy Evropy, protože zítra to vypadá, že už zájmy Spojených států mohou být dost jinde a už jsou dneska úplně jinde, než jsou zájmy evropské. Já vám řekl konkrétní příklad. Když jsem byl do Bruselu, tak by tam vykládali Švédové. Oni chtěli prodat Gripeny do Kolumbie. Kolumbie měla o to enormní zájem. A Američané do toho vstoupili a zavetovali ten prodej těch jejich stíhaček, těch Gripenů. Mají tam nějakou avioniku, tak toho využili a řekli, že na to dávají veto. Vlastně vůbec nejde o nějakou soutěž. Vlastně jde tam jasně o dominanci. Jako tady ty zájmy, jako naše, vlastně Američané jsou ochotní naprosto ignorovat v celé řadě konkrétních věcí, které se dají ukázat. Takže prostě myslet si, že my jsme říkali, že aliance je založena na sdílených hodnotách. Dneska to vůbec nevypadá, že my máme takovou zhodu na tom, co vlastně sdílíme. Viděli jsme třeba vystoupení J.D. Vance v Mnichově, kde nám řekl, že si myslí, že jsme my se od těch hodnot odchýlili.
1: A měl pravdu? A viděl jste to taky, vidíte to taky tak jako J.D. Vance?
2: Ale mi hlavně připadá, že jsme se rozešli v tom, že se projevila ta asymetrie té aliance a projevilo se to, že máme jiné zájmy a že to, teďka se to projevilo tak tvrdě, akorát je s podívem, že jsme to necítili dříve. My jsme to měli cítit, já říkám, my jsme to měli cítit už desetiletí, už od karibské krize, jako kdy já říkám v roce 1962, když se řešila karibská krize mezi Johnem Fitzgeraldem Kennedym a Chruščovem, tak to byl šok pro spojence, když se s nimi Kennedy vůbec nebavil a ani jen náznakem nezatáhl do toho, jak tu krizi řešil. A tehdy z toho řada evropských politiků už tehdy vyvodila, že vlastně Amerika jedná podle svých zájmů a Evropu nechá úplně stranou, když se láme chleba. A to se potom opakovalo mnohokrát znovu, stejně jako v tom Afghánistánu a podobně. Ale my jsme se pořád tvářili jako slepí, že jsme pořád jako stádo a nedokázali jsme si představit, že jedno prostě dojde na to, že to praskne.
1: Jinými slovy, jsme tam, kde jsme byli?
2: Ne, tam je podiv nad tím, že jako ty ovce jdeme stále směrem, který nikam nevede. A že musíme dostat strašně za vyučenou, abychom si uvědomili, že musíme něco změnit. Že prostě musíme být schopni tady definovat svůj evropský zájem. Jako tady v této zemi je celá řada transatlantických fanatiků, kterým, když jste něco řekl o evropské strategické autonomii nebo o tom, že se třeba budovat evropský pilíř v NATO, tak vás prohlásili za zrádce. Já jsem kdysi tady, že před lety jsem publikoval dopis, který jsem dal dohromady jednak s ministrem zahraničí Německa, s Frank-Walterem Steinmeierem, pak jsem podobný text a tak dohromady s francouzským ministrem Jean-Marc Ayrault. A ta podstata byla vždycky stejná. Je nejvyšší čas začít budovat evropskou strategickou autonomii a evropský pilíř NATO. No a víte, jak to tehdy vypadalo?
1: Nestalo se. Pane první místopředsedo sociální demokracie, náš čas už je ještě víc než vypršel. K sociální demokracii jsme se vůbec nedostali, tak budu doufat, že příště opět přijdete do XTV. Moc děkuji, že jste byl naším hostem.
2: Děkuji za pozvání, doufám, že to bylo.
1: To posoudí naši diváci. Naším hostem byl Lubomír Zaorálek. Hraje vám Oh my music. Radio Xaver.

0: Podtrženo, sečteno a dnes paní Karol. Dobrý den, paní Karol.
1: Dobrý den, zdravím vás.
0: Tak pozor, tady už jde do tvýho. Udělat nějakou blbost, jako byl Krym, by pro otce byla sebevražda, řekl Andrej Babiš mladší. Paní Karol, z tohoto jsem špatný.
1: Vy vždycky tady říkáte, že je vám někoho líto.
0: Ano,
1: teď jste teda úplně neřekl, že je vám líto mladýho Babiše, ale já vás zastoupím, mě ho líto je. Ale mě ho líto je už dávno. Mě by skoro zajímalo, kde má ty kamarády.
0: No jo,
1: víte, jak před volbama byli ti kamarádi, jak tam měl pana Novotného a toho pana režiséra Klusáka, nebo jak on se jmenuje. Jo, jak měl spoustu těch kamarádů, kde je těm kamarádům teďko konec?
0: No, jak to jsme věděli, žádný překvapení, ale...
1: No věděli a o to je smutnější, že na naše slova zase došlo.
0: Jako vždycky, ale ať je to, jak je to. Představte si, že tu situaci absurdní, že jednoho dne budete stát před soudem.
1: A svědčit proti vlastní rodině.
0: A Magdalenka bude stát v chodbě a bude proti vám, bude křičet, mama, často zrobila. A pak tam půjde, no vy se tomu smějete, tady to tak je.
1: Je to pravda, ale tak ono taky trošku platí, co si vychováš, to máš. Tady prostě je potřeba říct, že ten vztah k těm dětem, to je záležitost i těch rodičů. Tady nejde jenom o to, že to dítě jde proti vám, to je vždycky o obou. Takže tady zase bych asi pana Babiše staršího úplně z toho nevyviňovala. Každopádně prostě pan Babiš mladší od začátku v tom příběhu hraje hrozně smutnou roli a teď evidentně bude nějaké takové poslední dějství, nebo jedno z posledních dějství, ve kterém on si střihne teda hlavní roli. Kamarádi už se rozprchli, ale je vidět, že on to chce dohrát do konce. Že tam ty nevyřízený účty státu jsou natolik silný, že bez ohledu na to, že kámoši jsou fuč, tak on si to dojede.
0: No. Plyde z toho takový poučení, jestli já bych, paní Karol, se neměl nějak víc podílet na výchově vaší dcerky. Protože já jsem zjevně morálně v pořádku v tomto punktu.
1: Já taky, nebojte, já si to ohlídám.
0: No ne, že bych říkal, Magdalenko, nikdy nechoď
1: na Krym.
0: Na Krym a svědčit proti mamince.
1: Ne, to já myslím, že Magdalence to říkat nemusíte, tato bude vědět.
0: No, nevím. Vy, matky, jste zahleděný do těch dětí, nevidíte, neslyšíte.
1: Právě my, matky, jsme zahleděný do těch dětí a proto by se nám něco takového potom nemělo stávat.
0: Jo. A dáváte jí brokolici?
1: Dávám jí všechno možnou zeleninu, ona zeleninku papá.
0: Víte, že se teď dětem dává brokoli, papá?
1: Papá všechno možnou zeleninku, no.
0: Jo, nebude moc do party naší.
1: Ona papá i masíčko, všechno možný.
0: Jo?
1: No, to
0: a vy
1: zeleninku
0: moc ne, co?
1: Tak když je k ní hodně masíčka, tak taky zahodinku.
0: No jo, mám taky podezření. Toto je smutný.
1: Bude to ještě smutnější.
0: Bude to ještě smutnější.
1: Ostatně celý ten soud je taková smutná záležitost pro média. Vstupenky se na to vydávaly. To je jak ve Francii, když někoho popravovali na gilotině, taky se na to vydávaly vstupenky pro šlechtu a pro tehdejší VIP do první řady. Takže tohle je něco podobného.
0: Paní Babišová,
1: ano.
0: Jako manželka, královna matka, no to není vlastně vodní matka.
1: Ne.
0: Ona tam byla s kabelkou za 450 tisíc. Psali v tisku.
1: To jsem viděla, ano.
0: Ale co to je proti kabelce?
1: Tety Hedy.
0: Ta byla taková... Já jsem to měl
1: No musím říct, že mě zrovna tahle kabelka, že bych řekla, že má paní Babišová i lepší kousky.
0: Jo.
1: A podle mě ona u toho soudu nechtěla příliš provokovat.
0: Vzala něco obyčejnějšího.
1: A tak si vzala něco obyčejnějšího. Ale dopadlo to, pamatujete svého času, že jo, pan Paroubek s paní Paroubkovou, malá holčička a botičky od Diora.
0: Jo.
1: No, tak tohle to je nějaká podobná kauza. A přitom ta kabelka, ona si řekla, no to nevypadá na to, že to stojí ty peníze. Vypadá tak jako ošuntěle, viděla jsem nějaký flíčky na tom i byly, takže není to úplně jako nejnovější,
0: flíčky.
1: Nejvíc. No, tak byly tam nějaký, nebo to možná bylo špatně vyfocené.
0: Jako pokecala to něčím v oběda, no to se stane.
1: Kavčo vám vystříkne vodička, ukápne, stane se ledacos, že jo. Takže...
0: Vzala nějakou obyčejnější, takhle to...
1: Vzala nějakou obyčejnější a zrovna jak na potvor to byla za 400 tisíc.
0: No, ale zas já to moc nevěřím, to může být dezinformace. Jak to poznáte takhle na dálku?
1: No, já to třeba poznám.
0: Jo.
1: Takže musel tam v redakci, když to psali, sedět někdo, kdo tomu rozumí třeba aspoň tak jako já.
0: Kabelka.
1: Mm-hmm.
0: Proč neměla luxusní kabelku XTV, tu, jak máme tu Vixlajvantovou.
1: S nápisem Pravda a láska vyděsí. Asi nechtěla provokovat
0: soudce. Škoda, jako bylo všech médií a šla.
1: No
0: a je stejně hezká.
1: Počkej, jako poslal, ta... poslal stejně jako?
0: Ne.
1: No tak se nedivte, že si ji pak nevzal.
0: No, jasně. Dopříště to udělám. Kdy mají další stání?
1: To nevím, ale zjistíme to a pak by mohla tu za těch 400 tisíc schovat do té naší XTV.
0: Jo. Tak. Paní Karol, včera tady byl.
1: Je. Yeah.
0: Včera tady byl.
1: A proč jsem tu včera nebyla já, když tu včera byl?
0: Vy jste vychovávala dcerku včera.
1: No dobře, no. Tak, ale to není omluva. To my seděl, bychom přijeli obě.
0: Jo.
1: My jsme přijeli obě.
0: No tak proč jste tady včera nebyla? Asi jste nepotřebovala dobít mobil. To je jednoduchý. Co to je za otázku? A tady seděl, jak sedíte vy a vy. A byl zase jako břitva pan prezident Václav Klaus. Představte si, paní Karol, 23. díl, jak ten čas letí.
1: Hmm.
0: 23 dílů už máme natočený a 25. to už bychom mohli slavit.
1: Já bych udělala nějakou oslavičku, my přijedeme s Magdalenkou. Magdalenka ještě nikdy neviděla žádného prezidenta naživo. A já jich viděla taky po čertech málo.
0: Dobře. No ale co řekl? Václav Klaus. Fialovo veřejností pohrdající hodnocení protivládní demonstrace přesáhlo veškeré meze, paní Karol to říkala. Kvůli zničené dopravě v Praze jsem dnes poprvé nepřijel včas. On přijel později. Chvilku. A kdyby tady bral nějaký honorář, tak bych mu to strhnul.
1: Ale vy jste na něj jistě rád čekal, stejně tak jako já ráda čekám na vás, když zrovna máte zpoždění.
0: Ale já jsem ještě nikdy neměl zpoždění.
1: To není pravda. To není pravda.
0: Já nevím, co vás to popadlo.
1: Severe, to opravdu, ale opravdu není pravda.
0: Nevím, a toto já dám k soudu. Teď to tady říkal na kameru. Já jsem fakt,
1: můžete se jako svědka pozvat mladýho Babiše, ten to má praxi.
0: Ten to má praxi, ale prezident pravil teda to pohrdání a to tak, co k tomu.
1: No, já jsem k demonstracím řekla opakovaně svoje, myslím si o nich svoje, to jsem řekla jasně a stojím si zatím pořád. Na druhou stranu to Fialovo vyjádření bylo fakt nešťastný. On neměl hodnotit ty lidi na pódiu primárně, on měl hodnotit ty lidi pod pódiem, že ti lidé mu vyslali nějaký signál. Tak měl říct, vážení občané, já chápu, že jste se sešli, mrzí mě, že se vás sešlo tolik, že cítíte nejistotu, něco takového státnického. A pak až nakonec, když si to nemohl odpustit, tak se teda otřít o tu partu, co se tam sešla na tom pódiu, protože souhlasím, že to jako některá, že jistá část těch lidí byla při menším podivná, takže nemělo to ale být to sdělení na úvod, to, že on celou tu demonstraci smetl tím, že to teda pořádal někdo pomalu na podporu Ruska, to takhle být nemělo. On měl jako státník, že já jako komentátor si můžu dovolit třeba jiná slova, ale on je premiér celé země, je premiér i těch lidí, kteří tam stáli na tom Václaváku, takže měl pronést něco takového smířlivého, státnického, něco uklidňujícího k těm lidem a ne teda šmahem říct pomalu, všichni jste tady demonstrovali za Rusko.
0: No, to byla chyba velká.
1: To byla chyba. Na druhou stranu, jak říkám o tom, jestli demonstrace je v demokratické společnosti, kde si ty politiky volíme zrovna tím správným nástrojem, to si nemyslím. Ostatně, když tady na té židli seděl někde minule nebo předminule pan prezident, tak on v podstatě o té demonstraci řekl úplně to též, co o ní říkám já. V tomhle tom je mezi námi naprostá schoda, což mě těší pochopitelně. Možná to dělá ta židle.
0: Ne, já vám řeknu, co to dělá. No.
1: Jo, tak povídejte.
0: No ne, tak dokončete tu myšlenku.
1: No ty jste mi ji přetrhnul, tak já už nedokončím.
0: Řekl to samé, co vy.
1: Řekl to samé, co já, tečka.
0: Mě
1: to těší, mě to těší.
0: Neboli vy jste té demonstraci nefandila?
1: Já nefandím žádný demonstraci. Když byli chvilkaři, tak jsem těm demonstracím taky nefandila, protože zastávám názor, že je-li někdo demokraticky zvolen, tak ulice ho nemá odvolávat. A to je názor, který zastávám kontinuálně bez ohledu na to, jestli jsou v ulicích chvilkaři, nebo jestli jsou na Václaváku ti lidé, kteří tam byli přednedávnem, nebo až vyjdou do ulic zástupci Green Dealu a genderismu a LGBT a všeho dalšího, budu tvrdit úplně to též. To znamená, demonstrace nemá svrhávat demokraticky zvolenou vládu. Od toho tady máme volby.
0: Paní Karol, vy jste tak chytrá. Mm-hmm. To jste tak
1: hezky. Já se učím od vás.
0: Ne, neskazujte to, to opravdu musím...
1: Ne, to je tím, že to je tím kouzlem, okamžiku, že vy sedíte proti mně, tady mám pocit, jak kdyby pan prezident tady byl na dosah, tak ze mě padají takovéhle myšlenky, jinak by se to samozřejmě nepovedlo.
0: Dobrý, to bylo dobré. My jsme ti slavní plísňáci, co nikdy touhu nestrácí, lesní věci a škodit dál, jenomže je tu Abamal. Taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním. Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál. Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním. Posloucháte Radio Xaver.

0: Scháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek, náš den.
2: Ksavere, další sváteční blzovka. Vidíte, já jsem si vzal sváteční doutník, jsem si zapálil.
1: Moc hezky to voní, musím říct.
2: To je Monte Cristo, Kuba. Výborný.
1: Monte Cristo, Kuba?
2: Mhm.
1: To je jakože z Kuby?
2: Jo. Jsem dostal od fanouška.
1: Jo, ale on to jak z Polska, kdyby to bylo. A dobrý.
2: Kdyby vás slyšel, pevný.
1: Ne, je pěkný.
2: Výborný doutník.
1: Ne, krásně to, jo? Mě to zavonilo, vyloženě. A jste v půlce už, jste tady dlouho, čekáte na mě dlouho?
2: Já jste rozjímal, čekal jsem na vás. Jo. Já jsem nebudu dospat zase, víte? Čtvrtek, no.
1: Pane holče, dneska je ten den osvobození, 80. výročí. A já bych vás v této chvíli poprosil o minutu ticha. No, to nebudeme takhle, ale abyste si všimnul na mě jedné zásadní novinky. Dívejte se spíš na obličej, na hlavu.
2: Přesně, máte vítězný triko nějaký. Máte patku dobrou, vítěznou. A máte trošku tady z té strany takový fírerovský sestřih. To není hodnotový.
1: Ne, ne, to není. Víte, co to znamená? Já jsem dnes měl lazebníka a já jsem mu řekl, pane Dominiku, prosím vás, když je dnes to výročí 80. Dnes je 8. On věděl, teda žádnej hlupák, jo, věděl všechno.
2: Lazebník, ne?
1: Lazebník. A tak 80. výročí, já vás prosím, abyste dnes udělal výraznou demarkační linii. Vidíte ji? Já ukážu diváku. Já mám demarkační
2: já
1: čáru.
2: Já se můžu zbavit nehodnotových myšlenek prostě. Že se váš lazebník Dominik řídí přední historičkou teď země, paní Danuší.
1: Ano, a udělá mě demarkační.
2: No ale vy slavíte osvobození německou armádou, evidentně, ne? To víte, že nás osvobodili Němci, ne? V 45.
1: Tak ona říkala Američani, ne?
2: No už to přešlo do Německa teď.
1: No ne, tak já to mám jako celý život stejně. Já jsem, pane holče, za mlada chodil na besedy s partizány a tak.
2: Jo.
1: Takže já vím, co to je stát u pomníku jako v pionýrském kroji padlého neznámého vojína.
2: Víte, jak se mu říká dneska, Ksavere?
1: Nevím.
2: Stát na správné straně. Jste zvyklý.
1: Tak já stojím pořád na té samé straně.
2: Jo? Hm? Oni se mění kolem vás jenom.
1: Ať
2: to je
1: to jakkoliv, prostě nás osvobodila rudá armáda. Nedá se nic dělat, pane holče.
2: Ano, a Západ samozřejmě osvobozovali Američani, ale Ksavere, já tak...
1: Kdo osvobozoval Berlín?
2: Cože?
1: Kdo osvobozoval Berlín?
2: Jasně, rudá armáda, no tak, to víme. Ale já Západ, to tak nesnáším, to připisování dějin, Ksavere. No ne, tak my jsme korektní, ne? Jsme vyvážení, tak...
1: Tak tady
2: je... Všichni víme, že většinu Československa drtivo osvobodila rudá armáda. A Plzeň osvobodili Američani.
1: Pane holče, tady v tomto pořadu Wilsonova 10, na tomto místě, tady v našem koutku, napůl v rádiu Ksaver sedíme, máme nástěnku, všechno. Tady je to opravdu opravdě. Tady
2: to bude to vždycky. Tady to opravdu
1: pane
2: opravdě.
1: Pane holče, ale nezlehčujte. Ne. Toto nenávidím, toto vaše zlehčování.
2: Počkejte, teď jsme přístav pravdy. A vy jste to teď řekl nádherně, jste to sformuloval. Tady je to opravdu opravdě.
1: Jasně, já cítím prostě tu
2: ne, ironii. Ne, ne, ne.
1: Umíte být zlej i v těchto svátečních dnech.
2: Ani náhodou.
1: I místo, aby jsme teda vzpomenuli na všechny padlé a že jich bylo.
2: No to bylo.
1: Jo. A my tak nějak ty Rusáky rádi nemáme, jo? Stejně jako Ukrajince dneska, to je jedno. Ale no to říkám za sebe, jo? My jako jeho veličenstvo.
2: Dobře.
1: Já jsem fanoušek Ameriky, já jsem napsal knížku Moje Las Vegas, to je jedno, ale tady je potřeba uznat, že oni tady položili životy.
2: No samozřejmě, no my nepřepisujeme dějiny, ne?
1: No jasně.
2: Víte, kde se přepisují dějiny? Kde vykřik komentátor sportovní, přepište dějiny. Tak a od té doby se to tam přepisuje.
1: To se seknulo. No. Dějiny se dějou a my je můžeme zaznamenávat, že? Můžeme
2: jo.
1: Ale přepisovat. No, no a co myslíte, že ta paní Nerudová tak dneska si říká?
2: No já myslím, že doma chodí v náckovské uniformě, ne?
1: Nevím, jestli jsi svolala celou rodinu a řekla tak. A teď vám řeknu pravdu. A nebo řekla, dnes máme americký den, takže hamburger uděláme.
2: Do Mekáče šup, ne?
1: Do Mekáče, táta přinese Coca-Colu.
2: Rodinný meníčko, ne, velký?
1: Ten, víte, jak se to pro ty Happy Meal?
2: Happy Meal.
1: Happy Meal ještě vezme děte. Ona má malý děti nebo velký děti, nevíte?
2: No, ona má, myslím, věkem dospělýho syna, ale myslí děťátko.
1: Tak to, no, je, tak to je Happy Meal.
2: To je Happy Child.
1: Happy Čáky. No, tak já bych, pane Holče, tady vzkázal všem, kteří mají tu tendenci, že to prostě byl blbost. A ještě jsem teď někde četl nějakého historika, který říká, oni nás osvobodili, pomlčka obsadili.
2: No, to nemohl být historik, ne?
1: Byl to historik. Já jsem...
2: To nemohl být historik.
1: Ne?
2: Ne. Já jsem dneska poslouchal historika Petra Blažka, ten mimo jiný potvrdil. Víte, kdo nám zase připravil komunikační kartu? Plukovník Folty.
1: Folčas?
2: A to není úplně historik, i když si teď na něj hraje. A tohleto, to je jeho narrativ. A protože není historik a je guma, tak nějak neví, že oni, Rudá armáda, že Sověti hned zase odešli v tom 45. sami. Že tady nezůstali.
1: No četl jsem to, tak četl jsem to, víme to hlavně, jako pane Holče.
2: Že odešli.
1: A řekněte mi, dnes večer je, dneska bude čtvrtek, řekněte mi, co uděláte dneska večer? Pustíte si nějaký film?
2: Je to možný, Xavere.
1: Já to mám naplánovaný.
2: Jo.
1: Dneska bude Vilzonka, jo, premiéra Vilzonky, potom bude Horká linka pravděpodobně. Mm-hmm. Potom bude Deníček, já jsem točil Deníček.
2: Jo.
1: Ve vozidle.
2: No.
1: Kde ještě jako říkám spoustu moudrostí, měli by lidi sedět, když poslouchají ten Deníček a zapisovat si to a říkat to.
2: No jasně, a na čem jste se zamýšlel?
1: Je to překvapení.
2: Jo.
1: Je to překvapení, no to je jedno, prostě, je to překvapení. A takže Deníček dneska. A proč to říkám? Jo, a potom film. A já mám připravený pát Třetí říše.
2: No já říkám, já to vidím, Xavere, na vás.
1: Demarkačka.
2: Vy se tam poznáte.
1: Demarkačka.
2: Vy se tam poznáte.
1: Ne, já nemám žádnou, neříkejte toto. Já pane Hitlere, teda pane Holče.
2: No, Xavere.
1: Ježíši Krista, to jsem. Toto musíme vystřihnout. No to je jedno, pane Holče, já Hitlera úplně nenávidím. Hitler byl prase všech prasat, prasnic, prostě velitel a hovado, že já nemám vůbec žádnou, jako, jo, abyste náhodou něco naznačoval.
2: Já na vás koukám, jenom vidím ten sestřelí.
1: Já jezdím autem docela pomalu, já bych nic takového nechtěl, abyste mě podsouval. No. Sestřih je takový, jaký mě udělal pan Dominik.
2: Dobře. Tak třeba pan Dominik
1: a nějak to cítil,
2: může podlehat prostě narativům různým, ne?
1: Říkal, že jde do práce, že jde slavit prací, že jde jako to stříhat, protože on mě to přišel domů.
2: Jste šlechta, Xavere, to je neuvěřitelný. Takže za váma chodí zazebník domů.
1: No a jak jinak?
2: No a počkejte, a proklepnul jste si ho
1: kádrově? S lepší lidi?
2: No. No jasně. A proklepnul jste si ho kádrově?
1: Jo.
2: A nepodléhá narativu nějaký?
1: On podléhá narativu.
2: Nehodnotovej?
1: Víte, jak to je, že kadeřník, když vám to dělá a dělá ty ondulace všechny a tak, studenou vlnu a já nevím co všechno, tak on s váma hovoří nezávazně. Takže my už před volbama jsme, jo, protože on dlouho u mě slouží.
2: Správná terminologie, Xavere, jasně.
1: Já se dívám teď po nocích, protože nespím, tak se dívám znovu na ten seriál Koruna.
2: A ne, tak dává si vidět, že tyjete, že bohatnete tady s premiérem.
1: Jo, je to tak, je to tak. Prostě služebnictvo neslouží, je to prostě kámoš. No. A když jde do práce, tak domů a udělám je ondulaci doma. Mm-hmm. No a když bylo před volbama evropskýma, tak jsem ho přesvědčoval, aby volil Turka. A nedal to moc práce, protože on dokonce nějaký v nějakým tom jeho na sociální síti jeho přítel nebo něco, tak říkal, jasný, budu volit Turka, pak mě posílal SMSku, že volil Turka a teď je v rozpacích.
2: Motoristů?
1: No, před volbama.
2: Jo.
1: A já jsem říkal, Dominiku, nebojte se, nebo my si tykáme, ani nevím, neboj se, prostě to je jedno, já ti před volbama zodpovědně poradím.
2: No, tak vy mu vyplňujete lístek, ne, volební?
1: Já mu vyplňuji hlavu.
2: Jo.
1: A on říkal, dobře, od vás se nechám poradit. Takže a... já si připadám jako na vítězné straně.
2: Jo, jo. No já si každýho ksevere, s kým se bavím, tak si ho proklepnu hned.
1: Jo?
2: Hned se ptám, stojíš na správné straně?
1: Tak já na něj udělám složku, na Dominika.
2: To je potřeba, já mám na všechny lidi složku. Dneska je to potřeba, ksevere. Co když vám pak někdo předhodí? Počkejte. Že se stýkáte s někým, kdo stojí na nesprávné straně. Co? Pozvou si vás na pohovor?
1: Na pohovor.
2: Co? Do krytu?
1: To je pravda. Povedou se mnou oboustrannou komunikaci?
2: No a pak je jednosměrná cestička už jenom.
1: No pane holče, musím říct, že to strašně často teď slyším od lidí. Naposled včera jsem byl v centru Nový Smíchov.
2: A vy tam teď hodně sedáváte, ne? Nějak, nebo...
1: Občas sedám venku, je totiž zahrádka, kde se kouří.
2: Já jsem myslel, že máte před sebou klobouk nebo to na zemi hozený a...
1: No, přemýšlel jsem. Já přeci jenom umím na kytaru těch pár písniček. No,
2: já vím. A zpíváte taky krásně. Máte tembr, jak no, si všichni pamatujeme z 8 let z XTV.
1: No, tak šel byste tam?
2: Šel. A já nevím, kolik je dneska důstojný hodit po tom zbohatnutí s Fialou?
1: Tak... Po co? Zbohatnutí z Fialou se sluší zdvořile poděkovat už jenom.
2: A pěti kilíčko třeba?
1: No tak záleží, kdo jde okolo. Jestli jdete okolo vy nebo pan Křetinský.
2: Jo. No tak ten by hodil tak bura, jako minci.
1: No, tak někteří zbohatli zázračně.
2: Třeba on.
1: Ty veletoče s těma energiema samozřejmě udělali svoje. Ale víte, mimochodem, kdo je nejbohatší Čech? Včera jsem to četl.
2: No ne, ta Kellnerová, ne?
1: Paní Kellnerová,
2: Češka.
1: Pořád. Říkejte paní Kellnerová, takový důstojný.
2: Tak ne, ta Kellnerová jméno taky.
1: No já vím, ale já tak nějak jako jsem měl rád pana Kellnera. Já jsem ho nikdy neviděl živýho, ale četl jsem ty jeho zprávy výroční a to byl člověk, který to měl v hlavě sakra dobře srovnaný.
2: No tak taky by asi nedosáhl toho, kdyby to neměl, ne?
1: Jo.
2: A vy jste se zabrušoval do zpráv PPFky, jako? A...
1: Tak to bylo evidentně, nebo normálně veřejný.
2: To já vím, ale překvapil jste mě, že se zabrušujete.
1: Já jsem i vybrušoval.
2: Jo.
1: Ale prostě mě zajímá, co napíše Petr Kellner.
2: Jo, jasně.
1: Nebo zajímalo to, jako, a musím říct, že jeho odchod mě teda fakt zasáhnul.
2: No tak nejlíp to asi řekla Olina, ne?
1: To ji nikde zapomenu. Nikdy to nezapomenu.
2: No ne naopak, to nesmíme nikdy jako si musíme pamatovat. Tohle to všichni.
1: Tak ono na adresu pana Kellnera několik lidí řeklo fakt jako blbosti, kdyby to byly aspoň nějaké věci, no. Nevím. Ono i náš kámoš jeden závodník řekl nehezký o něco.
2: Jo, fakt, vidí, tak to ani nevím.
1: Ale to bych už, do toho bych nezabrušoval. A tam se pak změnilo pořadí a je tam pan Křetinský a je tam pan Komárek a je tam ještě někdo, tak jsem to četl. A ten seznam nejbohatších Čechů, pane holče, já tam vůbec nejsem.
2: Já jsem se právě chtěl zeptat, kde jste vy? Už vidím lazebník, doma, služky, co?
1: Služky?
2: No, služebnictvo.
1: Já mám elektronické služebnictvo.
2: Jo?
1: Když jsem vám to říkal, tady vyprávěl, jak mě mluví pračka, mluví vysavač. Jenom lednička mlčí zatím.
2: Aby vám tam v bytě nemluvil někdo jiný, nepozvaný.
1: No ne, tak jako nepřekvapilo, kdo jsou nejbohatší Češi, ale, pane holče, ani vy, ani já.
2: Tak já nemám lazebníka doma, ale...
1: Tak vy jste majitel, tam prosím vás realit na Vyhnálově.
2: No, no, musíte ten klobouk házet víc do chodníku ještě, jak se vede na tom Smíchově.
1: No mám tam jít dneska?
2: Běžte, skrskváte.
1: Já mám naladěno obě kytary.
2: No. Hejte nějaký německý šlágry, spuste.
1: Lili Marlen, to třeba. Neumím. Ta Lili Marlen. No, anebo... taková ta slavná píseň a ty Perry.
2: Mm-hmm.
1: A já nevím, co to je to.
2: It's a long way to Tipperary.
1: No, it's a long way to Tipperary. Ale já nevím, co to je to Tipperary.
2: Já nevím taky.
1: Já taky nevím. Jsem nad tím nedávno přemýšlel, ale ta melodie je skvělá.
2: Jo, jo. No. To zná každý.
1: No a jak jsem tak dneska šel do auta, tak vám řeknu poctivě, že jsem si prvně, protože jsem nejezdil teď, tak jsem, bylo takový ty zrcátko děláte a tak, a oni tam u nás na dvorku pracují ukrajinští spoluobčané.
2: Nejsou to ty uklízečky Oliny Richterový ze sněmovny?
1: To jsou normálně klasiční jo, Ukrajinci jo. Na stavbě. A pozdravili mě hezky.
2: Znají vás.
1: Oni asi vědí, že jsem významná osobnost.
2: Znají vaše dílo, ne? Asi,
1: asi dílo.
2: Názory asi. Správný.
1: A Bůh ví, co na tom baráku kutají zvenku, jestli tam už nedávají tu pamětní desku.
2: Dávají vám tam vlajka ukrajinská?
1: Ne, ne. No ale oni jako dobrý den a tak, a já žertovně státní svátek, jako a što vy děláte, já už jedu, jako jo, a já jsem říkal, nevazmožná. No tak jsem říkal, že nemůžu pracovat, když je svátek.
2: No a co vy?
1: A je vůbec nevidí, že je svátek.
2: No, vidíte.
1: Tak Bůh ví. No, co to je za
2: a tak musí přispívat toho systému, ne, sociálního.
1: No, dneska moc nepřispívali, dneska jenom seděli.
2: Ajaj,
1: hleděli ajaj, ajaj. A navazovali tak, vlastně družbu.
2: Tak počkejte, aby se nám to nepropadlo do mínusu, teď ten přínos.
1: No, no, je, to je to podle mě taková lež, pane Holče, tady to. Měli bychom to někde zjistit a tady, na místě, což je jako tady etalon pravdy, vy říkáte furt ten přístav, no. To je takový...
2: Přístav pravdy jsme zavedli, no. Dobře. Lidi už si na to zvykli.
1: Tady bychom to měli říct, že to tak prostě není. Ale musíme to někde zjistit přesně.
2: No, no on to ví jenom Jurečka. On... A počkejte, víte, že dneska vyšla zpráva o tom?
1: O Jurečkovi?
2: No, svým způsobem taky. No a přesně samozřejmě úřady, který to dohlížej, tak řekli, že oni nevědí, od koho to pochází přesně, jako ty... plnění toho systému, že jo, jestli jsou to Ukrajinci, jaký a tak. No a tak když vy jste Jurečka, přijdete do televize, tak můžete říct cokoliv, ne? Cokoliv, to je boží člověk, co?
1: Ty to vůbec tam nehraje roli. Jak říkal Vlasta Burian v nějakém filmu, to vůbec nepadá na váhu. Ale ten má, Jurečka má dneska, pane Holče, jiný starost.
2: Jo? Jaký?
1: Jaký? Jaký asi
2: no,
1: má starost? No volí mu nejvyššího, ne?
2: Jo, toho to tak zajímá.
1: No,
2: toho to tak zajímá, Ksavere.
1: Klečí od rána v rohu místnosti a prosí Boha, aby...
2: To jo, ten někde chlastá na ministerstvu.
1: Ale toto nebylo pěkný.
2: Nebylo, ale to je on, to je Jurečka.
1: On chlastá jenom, když se někoho
2: střílejí.
1: Ale víte co, určitě těmto lidem na tom záleží. Já to pořád sleduju. Já to říkám, mám doma pořád puštěný.
2: Že Jurečka neví, kde je papež.
1: Že neví, kde je?
2: Kdo je papež?
1: Kdo je? No teď nikdo.
2: No ale jako co to je? Tak.
1: No tak on ho vidí jako šéfa jenom. Nebo se s tím vůbec možná. Máte pravdu.
2: No. Jurečka se teď stará o nějaký dotace, to vám říkám.
1: A já vám říkám, víte, o co já se starám? No. Já lobuju za papeže.
2: Jo?
1: No.
2: A máte favorita?
1: Jo. Dneska koho? Jsem to říkal kadeřníkovi.
2: No a koho?
1: Já mám toho Maďara.
2: A jste takový bezbožník, tak proč?
1: Nevím. Já na to pořád čumím. Já mám otevřený obrázky Říma, teď to tam vidím, Maďar, Vatikán, Xavier. Mám to celý...
2: Xavier, dávejte si pozor, můžete stát na nesprávné straně. Tak... Což je to podporovatel Orbána?
1: Hm? No a co?
2: Ja?
1: No. No tak jako pravda, ale bylo by to dobrý, je to sympaťák, četl jsem mi životopis, jmenuje se Petr.
2: Jako já?
1: Jako vy. A
2: že bych to ještě zkusil?
1: No, zkuste to. Víte, že se můžete stát papežem i vy.
2: Fakt?
1: No jasně.
2: Já?
1: Bylo vám už 35 let?
2: To jo už.
1: Tak to můžete. Teoretická možnost. Já poslouchám teď už po druhé, po třetí tu knihu Konkláve, jak se balí. Se nebalí. Možná taky, ale jak se volí. Papež. Tam je to všechno popsané. Teoreticky se můžete stát i vy papežem, když vám je 35 let.
2: No a jak bych to udělal? Teď bych se sebral, pojedu do Vatikánu, tam vejdu ne, a řeknu, tak jsem tady?
1: Ne, musíte počkat, až nezvolí nikoho, až to bude v úplným patu, pak se prohlásíte za zbožního a někdo vás tam navrhne. A nejlepší by bylo nějaká italská mafiánská rodina, když se za vás postaví.
2: Jo, jo, tam, ty mají vliv, ty mají výtlak, jak se
1: pro vás nebude problém. A Bůh a už jste svatým otcem.
2: Já to zkusím.
1: Petrův stolec.
2: Já to zvednu, Xavere.
1: No zvedněte to. Já jsem taky si říkal, že i pan Souček by to mohl zvednout.
2: Italský už umím líp než většina papežů na italský.
1: No. A vy nechcete Maďara na papeže?
2: Ne, já jsem vás jenom upozorňoval na narrativy.
1: Jo.
2: Je ošemetná doba, Xavere.
1: Pravda, no. Pane Hoče, myslíte, že dojdeme k tomu, že budeme nosit nějaký označení? Že nejsme systémoví.
2: Jestli jo, protože Xavere dneska nám...
1: Hvězdičky.
2: No, dneska nám povýšili generála Koudelku.
1: Povýšili? Mm-hmm. Do jaké hodnosti?
2: Generál poručík, Xavere. A to je, myslím, že už tak třetí povýšení za týhle vlády a tohle našeho prezidenta.
1: No a Koudelič jako potom prahne samozřejmě.
2: No strašně, ten dělá pro to všechno. Takže si představte, co bude následovat teď.
1: On musí být dobrý pracovník.
2: No, podle všeho jo.
1: Neměl by být taky už někdy na tabuli cti? Tady je naše názorná agitace. Květen měsíc lásky. Kdo nás osvobodil? A tři tečky, pozor, necháváme každému, ať si to...
2: Vyplní vlastním narrativem, ne?
1: Vlastním narrativem, no.
2: A já tady vidím toho Honzu Součka Xavere.
1: Myslíte magistra Jana Součka?
2: Vy jste nám popravili generálního.
1: To je bývalý generální ředitel České televize.
2: A tady vidím, pojďte se, jaký má výraz, já bych řekl hodnej, takovej, co?
1: A to hodnej kluk?
2: Správnej, správná, jítím tam správnou stranu za ním. A vy jste nám ho popravili. Co?
1: Popravili, jak? Se popravil sám?
2: Popravili, no. No jo.
1: No, pane Holče, je to smutný příběh. 15-2 to bylo na radě.
2: No měla si talent dokázat naštvat všechny, ne?
1: Ne, já si hlavně myslím naštvat. O to, no tak. To všichni tak staví naštvat, jo. Ale hlavně měl talent dokázat, že není schopen tu instituci řídit.
2: Vy jste to řekl.
1: No. A děkuju, že mě tady hážete ten popel. Ne, to je v pohodě.
2: Tak Kulánskej.
1: Já vím. Julieta, jste říkal, ne?
2: Monte Cristo.
1: Vidíte, jak já se vyznám. Ale víte, co mi šlo nejvíc hlavou teď na té mimořádné odvolávací radě? Když on tam mluvil, Souček, tak jako začínáte s odstupem. On vlastně popírá jednu zásadní věc. Když chcete být generálním ředitelem instituce, která má 3 000 zaměstnanců a miliardový rozpočet, musíte být...
2: 7 miliardový, aby si to někdo nevyložil špatně.
1: Teď už 9 miliardů, to je jedno.
2: No, tak neříkejte.
1: Musíte být připraven na to odolávat tlakům. A on se, jestliže na něj byly nějaký tlaky, ať byly od kohokoliv, tak on se zesral.
2: On jsi to prý vydíral.
1: Ale
2: jak tam probíhá? Tam byla jako hranice, jo, a on říkal, neodvolám?
1: No, on říkal, neodvolám, já jsem stál s pistolí a Matocha už zapaloval
2: hranici. Tak si to nějak představu.
1: No, tak hysterka. Hysterka, která nezvládla prostě ten tlak a musím říct, že to bylo jako napínavé. 15-2 je ale jasný výsledek, ne?
2: No je, no. Je to, já musím říct, že to je obdivuhodný, co dokázal, ne, za rok a půl.
1: To smutný.
2: A takový kádr z Brna, co? To mi řekněte, jestli teď nezačne padat to brněnský domino, co?
1: No, nevím, no. Myslíte, že to byla první vytažená karta z toho dobačku?
2: Myslíte, to musí jednou začít, ne? Co? Tak, u někoho.
1: Někde se to utrhne.
2: No.
1: No, pane Holče, Je potřeba říct, že musíme přemýšlet, kdo bude budoucím ředitelem. A nezlobte se.
2: Tak se vrátit teď papež a ředitel
1: český. Já mám starosti, já musím to papežem, to Maďara, to musím dostat.
2: Tak důležitější asi ten generální na Kavčích horách, ne?
1: No obojí je důležitý.
2: A tam taky kouříte z komína, když zvolíte, jo?
1: Tam kouříme před Českou televizí, když zvolíme. Ale včera šel černý kouř. Viděli jste to?
2: Tak protože jsem tam nebyl, ještě nevědí o mě.
1: No ne, já tam musím zavolat dneska, není možný takhle. Chce mi Maďara.
2: Ne, ne, Xaver je Maďara.
1: No, za papeže.
2: No.
1: Vy byste nemohl být papež.
2: Vy jste říkal, že bych mohl být
1: papež. Ale jo, ale se podívejte na sebe, vy jste modeman, vy jste playboy z playbacku.
2: Papežové jsou modemani taky, víte, jaký mají ty roby a to? Jaký je to luxus?
1: Vy byste měl tiáru. Jo. Hlavně byste musel mít červený boty.
2: To by mi nevadilo. Jestli jsou Gucci třeba.
1: Nebo... A musel byste pozdravit věřící na svatopetrském náměstí.
2: To by mi šlo.
1: Vyprávěl mě kolega, jak to tam je, kde je tam přesně ta Sixtinská kaple, já jsem tam nebyl.
2: Já bych kázal, Xavere.
1: Já vím, že byste kázal. Kážete každou středu na
2: stranu. Právě, právě, nad tím se připravuju.
1: No ale měl byste mít trošku... No ne, nebudem zlehčovat ty. To by se mohlo dotknout věřících.
2: Tak to nedělejte.
1: Tělo Kristovo byste měl mít. Příště na 8 let s vámi,
2: no,
1: jako hlavní kazatel, uděláme místo autogramiády, nakoupíme ty piškoty dětský, vy je budete mít v pytlíku a budete těm lidem dávat na jazyk.
2: Jo?
1: No, toto je tělo Kristovo a tak. A vy budete říkat, toto je tělo Xaverovo.
2: Aby to Xavere nebyly poslední narosky XTV.
1: No, to by se mohlo stát. No, no ale já si myslím, že vy byste měl zvednout toto, pane Holče.
2: To
1: proč?
2: Ne, to je první schod a už já jsem dávno zatím. Já jdu fakt do Vatikánu. Tohle je ponižující pro mě. Pak no, když to... nějaká cházka jako vy tam odvolá, co?
1: Ponižující pro součkáty. No. A kdo myslíte, že bude teda po něm?
2: Já nevím, Xaverem. Víte, že mě je to jedno. Tam se stejně nic moc nezmění. Víte, co to je za monstrum?
1: Já to vím.
2: No, tak vidíte.
1: Ale občané to nevíš.
2: Ale už většina, víc a víc jich to vědí, což je dobrý.
1: Takže vy nemáte ani tip, jestli jako z těch, co se už veřejně přihlásili.
2: Já fakt říkám, že... Mně je to jedno, protože vidím, jak to, že se nemůže nic zásadního změnit v té instituci. To je tak jako zakonzervovaný, že víceméně jedno, kdo přijde.
1: Já si myslím, že nejvtipnější na tom je, že se přeceňuje vliv té instituce. Vliv České.
2: A i nepřeceňuju a proto je mi to i proto jedno.
1: Ale to není pěkné.
2: To by byl šéf, Xavere.
1: To je proč? Důležité veřejnoprávní médium.
2: Ten to zvedne, ne?
1: Já nevím.
2: Co? To by byl šéf, to by byl generál, ne?
1: Nevím. Já si netroufám říct.
2: To má v sobě, Xavere, tu
1: vyváženost. No. No nevím. Ale jedna věc je na tom, pane Holče, pozoruhodná. Říkám to v dnešním deníčku, ale tak to řeknu jen dvakrát. Zaregistroval jste to ticho po odvolání Součka, to ticho z Kavčích hor. Ani jeden zaměstnanec, ani nějaká menší skupinka, ani někdo tam radioaktivní prostě nenapsal na Facebook, že se zastává svýho šéfa, že neměl být odvolaný. On to totiž v tom, jak vy říkáte, naštval všechny, tak on stihl si znepřátelit i vnitřek té televize. Víte?
2: I spojovatelku.
1: I spojovatelku. Co?
2: No, víte, co je pro mě, Xavere, kde je to ticho strašidelnější? Kolem té zprávy, té analýzy, že zastoupení vládních stran ve hlavních zprávách České televize je 69% a zbytek padá na opozici a to je ještě negativní reprezentace.
1: A to všichni
2: no, ale tohle to je skandální věc, ne? To by tady měly být barikády. Kde je Jakub Železný? Tak on mi křikuje o barikáda.
1: A teď starosti dělá ten projekt, no. Umíte si ho tam představit, mimochodem?
2: No bohužel jo, bohužel jo.
1: Jako ředitele?
2: Jasně, ta instituce na to klidně zrala.
1: Jo.
2: To víte, že jo?
1: Tak jo. Já si totiž umím představit úplně každý.
2: No jasně.
1: A tak nenavezeme do toho Stonikovu nebo někoho takového, ať tam máme. By byla vidět hodně.
2: Nebo nebrkneme Jindrovi Reichlovi?
1: Jindra!
2: To by byl šéf, ne?
1: Ale víte, že teď slyším, jo, on má dneska demonstraci.
2: V Praze.
1: Ve 14 hodin.
2: No.
1: A to je teď, už má 11 hodin demonstraci. No. My natáčíme ve 14 hodin. Neměli jsme tam být?
2: To víte, že jo.
1: Kolik tam může být lidí?
2: Nevím, jsem zvědavej. Čejte, kde oni to mají? Jde na malý straně, ne? Nebo...
1: Podle mě to mají na Staromáku.
2: No, tak uvidíme.
1: No tak držíme, samozřejmě, jestli bude kandidovat, tak...
2: Jestli budou mít plný Staromák, tak ve večerních zprávách v České televizi se dozvíme, že tam bylo 7 lidí.
1: Jo, to jo. No, ale tak oni vyvažují.
2: A z toho 8 bylo dezolátů, ne?
1: A z toho 3 novinář.
2: Jo.
1: Ne, je to smutný, že ta česká... A četl jste příběh Sama doma?
2: Taky...
1: Jak zavexlovali s tím pořadem, jak to tam prodali. A nějaká paní, co to moderovala, ještě spolupracuje s tou klinikou. A no, neuvěřitelný. Toto by se asi v žádným soukromým médiu nemohlo stát?
2: Ale já to, počkejte, to by mohl být pro ní dobrý odrazový můstek pro další osobní mediální kariéru, protože pojďte se na Hinka, který se infiltroval, takzvaně. Pojďte se, jak si tady rozjel projekt a odkryto.
1: No.
2: Jak hledá pravdu, ne?
1: No.
2: Co? Infiltrátor.
1: Já jsem viděl na YouTube i paní Noru.
2: Oni to nějak to, ne? Spolupracujou, ne?
1: To nevím. Ale paní Nora tam měla oběť paracimického. Oběť.
2: Na televizi Nora. Ona má TV Nora.
1: TV Nora? No? Ne, to bylo na YouTube. Nevím, jak se jmenuje kanál, to je jedno. Ale vážná věc. Paní, tam byla jedna z obětí Honzy Cimického a říkala, že se to stalo ještě před revolucí. Tak si říkám, co dělala celý ty roky.
2: Já se do tohohle zásadně nezabrušuju, víte, doktore. Já o tom nic nevím.
1: Takže... Nebyl jste taky obět nakonec?
2: Ne, naštěstí ne.
1: A věříte tomu?
2: Ne zatím s velkýma rezervama. Všechno to beru s velkýma rezervama, protože...
1: Protože ona je v tom i paní Hinková, já nevím, jestli to víte.
2: Od infiltrátora?
1: Infiltrátora.
2: Ježíš Maria, ale to jste mi ani neměl říkat.
1: Taky jednou.
2: Počkejte, ta byla taky jako s obětí?
1: No, to jsem takhle slyšel. Tam říkala ta paní Nora.
2: A Hinek taky?
1: To neříkala. Jo. To říkala. No je to smutný, že? A tak to necháme. A pojďme ještě, pane Holče, říct něco hezkýho.
2: Jako na závěr? Poselství, myslíte? Sváteční?
1: Sváteční poselství, no. Nechcete pro nás projev? Osvobození? Vy jste mohl.
2: No, já vím, já mám projev na rtech k osvobození. Já bych vyzval národ k sebere, aby jsme se osvobodili v pozimních volbách. Co tomu říkáte?
1: No, je to teda velká zatáčka.
2: Já mám rád zákruty.
1: Je to zatáčka, do které se mě nechce.
2: Já mám rád zákruty.
1: Já bych vyzval národ, aby se zamysleli, co se stalo před 80 lety a co se stalo těch pár let předtím. A co to znamená, když teď Německo, Evropská unie zase chřestí zbraněma, když ze strany Evropské unie není žádná snaha ukončit válku, spíš přilívat olej do ohně, tak já myslím, že to bych vyzval. A k podzimním volbám ještě bude 1001 příležitosti, aby jsme...
2: To nevadí, a sváteční den, tak já jsem to vzal jako sváteční poselství.
1: Máte pravdu s tím papežem. Měl jste být papež.
2: Že jo.
1: Vy to tak umíte. Kdyby náhodou, pane Holče, mohl byste slíbit, že i když byste se stal papežem, že budete dál chodit sem do Vlzonky?
2: To bych chodil. V těch červených botách.
1: Jo, ty sutaně. A požehnal byste mě taky?
2: No, musel byste se trošku polepšit.
1: Já bych se polepšil.
2: Jo?
1: Já bych byl první napravený hříšník.
2: Dobře.
1: A tady bych vám otevřel okno vždycky a mohl byste pronést poselství pro Leo Express a další vlaky městu a světu byste
2: no,
1: požehnal.
2: No, vidíte.
1: Ave Maria Gloria, nebo já nevím, jak se to říká, no. Tam ty věci. Takže, pane Holče, Vilzonka, naše další...
2: Ale počkejte, musíme zapsat.
1: Ježišmarja.
2: Sváteční.
1: Dneska ani nemáme ty dárce, ale to nevadí. My no, je totiž příští týden, ve sváteční den se to nehodí.
2: Jo.
1: Ale děkujeme všem, kdo nás podporují na transparentním účtu XTV. A co se stane? Příští týden je přečteme všechny.
2: Jasně.
1: Všechny, ne?
2: Mhm.
1: A koho zapisujeme? No.
2: Je přeci jasný, ne? Blbuši.
1: Ne, já nechci, abyste to říkal takhle. Ne,
2: já nemůžu jinak, Sever, já jsem pravdomluvný člověk.
1: Pro mě
2: člověk.
1: Je to paní hodná...
2: Profesorka.
1: Paní profesorka. Takže já píšu, že 8.5. Je to tak?
2: 8.5. Danuše Nerudová.
1: Který je rok?
2: 25.
1: No.
2: Za přepisování historie.
1: Tak
2: se vám to sformulovalo.
1: Můžu napsat prof?
2: Napište paní profesorka.
1: Takže napíšu prof, jo?
2: Mhm.
1: Aby bylo jasný, že profesorka.
2: Profesorka blbosti.
1: Pane Holče, nebuďte takhle. Vy nehezky mluvíte o ženách.
2: No to není nic.
1: Já jsem teda taky nehezky mluvil dneska o jedné ženě.
2: Jo?
1: Jo. Která mě nedala přednost.
2: Fakt? Kde?
1: Blbě se to popisuje, na takové normálně regulárně nedalo přednost Ukrajinka v Renaultu.
2: Ukrajinka to byla.
1: Ukrajinka.
2: Ježiš, to zase
1: ale bude. Já jsem to ubrzdil opravdu těsně a ještě navíc, jak to má tu funkci toho bezpečného bezpečné jízdy, tak mě to zablokovali to auto. Výjížděl, no to je jedno.
2: A neřekl jste nic nehodnotového?
1: Řekl jsem, kam čumíš ty krávo, ale říkal jsem to pro sebe. Mm-hmm. Danuše, ona se má příjmení taky?
2: Nerudová.
1: Nerudová, to je hezký
2: tak,
1: příjmení.
2: Ale tak pro ní akorát.
1: No tak já znám talentovanější lidi s tím příjmením, ale

0: takhle důstojnou.
1: Jste to narafičil, abych se nemohl podepsat. A.
0: Ještě tohle, no je... No já nevím, ten podpis váš tentokrát je trošku cinknutý.
1: No protože jste mi cinknul propis.
0: Ne, vy jste schválně. To udělal schválně, až to bude jednou Foltin vyšetřovat, tak vy budete říkat, toto není můj podpis, tam jako není. Kniha hříchu, mně se to tak líbí, jak se nám plní ta kniha hříchu, pane Holče.
1: Ještě, že máme jich několik, co?
0: Mám ještě jednu, ale toto ještě bude trvat nějakou dobu. No, takže já jedu večer... respektive v noci třetí říši, co si pustíte vy?
1: Já nevím, já teď měl líto toho Honzy. Tady vidí, no.
0: Bývalý
1: generál, co?
0: Bývalý generál.
1: A aspoň máme dneska povýšeného generála Koudelku. To zase mi dělá
0: radost.
1: Ten je tady s námi taky, ne? Není sice na tabulici, ale je tady s námi, ne? Co?
0: Mně ho líto není, víte proč? Protože on ten svůj pád mohl nejméně 10krát zastavit. A nemusel někde odvolávat žádný Moravce, nemusel nic nevymáhat, nemusel nic.
1: Počkejte, Moravce nikdo neodvolá, ten tam umře, to víme, ne?
0: A já si ani myslím, že o to ani vůbec nešlo. No. Ale třeba mohl by teď ukázat, ten co už mě napadlo, jestli dostával taky nějaký SMSky odvolat Friedrichovu, zrušit Wollnera, jestli mu ji dopsal. Já si myslím, že to všechno bylo samospádem. Pane Holče, naposled ukazuji svoji demarkační čáru, kde jsem podívat. No.
1: Stále být váma chodím dneska v čepici nebo v klobouku.
0: Ne, já jsem na to pyšný. Takže končíme, jdeme se podívat na to Jindřicha.
1: Tam nemůžeme chybět, Xafre, jdeme.
0: Já tam nemůžu, já mám hlad. Já mám hlad a mám bohužel.
1: Co tam bude občerstveníčko?
0: To nebude chlebíčko vášu.
1: Ne?
0: Nejhorší na tom je, když máte hlad na řízek.
1: Taky máte ještě něco z té rady, ne? Poslední. Jste si nabral, nebo ne?
0: No, nenabral. Ne. Bylo to tam slabý. A tam byl vždycky slabý.
1: I na tom finále?
0: I na tom finále.
1: Já myslím, že přines něco on ze zahradky. Co? nepřines pohoštěníčko?
0: Ne? No tentokrát tam se nic moc, jako neviděl jsem nikoho konzumovat. Ale nic, ale to je z jiného důvodu. Chcete vědět to tajemství?
1: Jo, a já nám ještě, než to řeknete, já jsem si to představoval tak, jakože vešel a obešel každého radního a položil vám na stůl nějaký chlebíček, řízeček, co?
0: Ne. Ale tentokrát si nikdo chlebíčky, řízečky moc nebral.
1: Jak to? Byla tam nějaká atmosféra dneska?
0: No, někdo to tam prostě se ptal, z té České televize říkal, vy si dneska občerstvení máte strach, že to je otrávený. Ale víte, proč to je? To je tak, že když je tam hodně novinářů, tak nechcete být nikdo na fotkách, jak žerete chlebíček a jak vám to padá. Takže takhle to bylo.
1: Já bych se bál, že když je tam hodně novinářů, že by to sežrali oni. Já znám novináře.
0: No tak oni k tomu nemají přístup.
1: A.
0: Tam je taková demarkační...
1: Dobře děláte.
0: A jediný Jirka Šléger, to je jako bourák. Ten si dal dva chlebíčky na talíře, kde jsme příbor, oni chlebíčky příbor.
1: Ne, jo?
0: To jsou jako... On teda v tomto je obdivuhodný.
1: To bych do něj neřekl.
0: Já nevím, co můžu říct, ale asi to řeknu. Kdysi na radě Jirka Šléger, tam byly takový ty řízečky. A on si vzal asi 4 chlebíčky, odstrojil je, oddělal ty věci. Ten bramborový salát z těch chlebíčků si takhle sesunul na talířek a vytvořilo mu to vlastně hromádku bramborového salátu a k tomu ty malý řízečky. Tak je to zlatý kluk z Nagana.
1: Kejová kabina, ne? To jsem musel naučit tam, co?
0: No. A teď je šéf reprezentace, víte to?
1: Fakt?
0: No.
1: To ani nevím, vidíte.
0: A já jsem mu říkal, Jirko, trošku jsem mu vydíral.
1: No tak to děláte, ne?
0: Jo, říkal jsem, jestli tam nedáš jednoho hokejistu Stišnou aspoň, tak prostě to uvidíš ten namazec, co ti provedu. A on se tomu smál a žádnýho hokejistu jsem tam, ale říkal jedině, že by sloboval za Pasterňáka.
1: Tak vy lobujete dlouho za Dominika Haška, ne?
0: Jo, ale to už je seniori.
1: Už je pro ČT3, ne?
0: To, no. Pane Holče, děkuju, mějte se a těším se na příště. Naschledanou.
1: Vy taky.
2: Hraje vám Radio Xaver.

kolik drahocenných rad si mi táto dával od dětství. Stavěj z dobrodiní hrad, přijmi prohry, nečekej vítězství, věř mi, že nezapomínám. I když jsem tady a ty tam, kolik jedovatých střel si od mé hlavy tělem odrazil. Co tajných komnat otevřel, kdy ještě lesnou poněl rozrazil. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Svítíš mi na cestu dál, přes větve časem tlejících.

0: kolik obrázků a skic. Si tuškou z narpy pro mne maloval a z malých kostek stavebnic. Nejvyšší věžák světa budoval. Věř mi, že nezapomínám, i když jsem tady a ty tam. Svítíš mi na cestu dál, přes větve časem tlející, ani nevíš, co mi dá. Ani nevíš, co bych dal za tvůj úsměv na líci.
1: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Lubomír Zaorálek je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den. Ty.
1: Bývalý ministr zahraničí a kultury, jedna z nejvýraznějších tváří sociální demokracie a muž, který v poslední době často komentuje věci, které se týkají zejména mezinárodní politiky. A řekl bych, jak jsem se díval na čísla, třeba u paní Kociánové a u jiných, řekl bych s velkým úspěchem. No, mám, pane Zaorálku, na úvod vážnou věc, a to je odchod papeže, svatého otce. Řekněte, je vůbec důležité, kdo se stane dalším papežem pro nás, pro obyčejné občany?
2: Určitě je to důležité pro církev, která má hodně členů a stoupenců, ale nemyslím si, že by ten zápas, současný zápas církve mezi tradicí a modernou, že by byl zas tak zásadní pro Evropu. Protože ona sice ta církev my bereme jako něco, co je součástí té západní kultury, dokonce jsme asi na to docela hrdí, na tu historii papežství, to je velký fenomén, ale já mám dojem, že ona dnes už ten duchovní pohyb v Evropě moc neovlivňuje. Protože nemá velké osobnosti. Že? Dokonce ta církev ještě před 100 lety, tak byl Jean-Jacques Maritain a byly postavy, které skutečně byly vnímány i laiky, jako protože to byly zajímavé osobnosti, nejen teologové, vlastně filozofové. Dneska mám pocit, že už to není pravda. Takže ona vlastně už nepatří k tomu kvasu opravdu života, myšlenkového života Evropy.
1: Ukáže něco ta skutečnost, který z jaké části světa bude nový papež zvolený? Když to bude třeba někdo z Filipín, z Jižní Ameriky?
2: No, ukáže to, že ta církev, víra je vlastně dneska často živější v jiných koutech světa, než je Evropa. Stačí si zajet třeba do Chile. To je neuvěřitelně katolická země, víc než Polsko. Já jsem našel katolíky na Filipínách, třeba, nebo v Indonésii, se pamatuju, velice silnou komunitu. Takže najdete dneska, řekl bych, oddané katolíky, kde máte dojem, že ta církev je silná úplně v jiných částech než v Evropě.
1: Je papež politik?
2: No. To je přece obrovská politická historie papežství, že jo? To je vlastně, oni byli skoro v jisté chvíli, zejména politici, dokonce vojevůdci. No ale jejich velký okamžik je Vestfálský mír. 30letá válka a Vestfálský mír znamená, že byl papež vykopnut z toho jednání doslova. Protože ty státy už nechtěli, aby do toho mluvila papežská moc. Takže Vestfálský mír je okamžik, kdy vlastně se ustavují, to zjednodušu, ty státy Evropy, a už je to, jsou ty státy, které jsou ty klíčové entity. A papežství už nebude nám do toho vstupovat s tím, že budeme bojovat za víru. Protože během 30leté války se třeba kardinál Richelieu dohodl i s Turky. Takže na tom přestalo záležet. Už nešlo o obhajobu víry. Obhajoba zájmu státu byla něco jiného, než obhajoba náboženství.
1: Zkusím to ještě jinak. Je osobnost papeže, a tím je kdokoliv, politik s vlivem?
2: No, podívejte se, ve 20. století přece nemůžeme pochybovat o tom, že Jan Pavel II. Vojtila, když byl vybraný za papeže, tak v tom byl i politický záměr. A zřejmě to byl politický čin prvního řádu, který měl minimálně veliký vliv na vývoj Polska. Takže vlastně to, že papežství bylo schopno ovlivnit politický vývoj v Evropě, o tom není pochyb. Ale na druhé straně, že jde si druhou světovou válku, působení papeže Pia 12. Pacelliho od roku 1939 do roku 1958. To byl papež, který žil velmi dlouho, teda byl papežem velmi dlouho. Vlastně byl z významné rodiny, byla to silná postava, byl to diplomat. Dokonce se podílel podle mě i kolem první světové války. No ale jaký měl vliv? Byl obklíčený Mussolinem v tom svém vatikánském státě a de facto byl i později velice kritizován a konfrontován s tím, že nedokázal vystoupit proti holokaustu a podobně. Takže ty papežství bez těch divizí, že přislali, vlastně nebylo vlastně schopno sehrát zásadní roli v boji proti fašismu, i když v té charitativní oblasti záchraně lidí tam se něco stalo. Ale to už vidíte, že to papežství nemá ten politický vliv, aby měnilo kurz v Evropě.
1: Přečtu vám jeden titulek z iDnes. Zajímá mě váš názor. Ať je nový papež jako Trump. Dalšího marxistu nechceme, vzkazují katolíci z USA. Je na tom něco?
2: No, tak to je spíš volání po tom, aby zvítězil některý z těch tradicionalističtějších kardinálů, tam pár takových kandidátů je, Ale opakuju, já si nemyslím, že by vývoj církve a to, kdo bude papežem, zásadně ovlivnil vývoj společnosti. Teďka mám na mysli především Evropu. Takže dovedu si představit, že papež bude odjinud, právě protože ta živá místa církve jsou dnes jinde než v Evropě. Ale nemám prostě pocit, že by to na náš život zas mělo takový dopad.
1: No a často slyším komentáře, že papež František byl především aktivistou a také, že se mu nepovedly reformy. Co o tom soudíte?
2: To bylo celý zajímavé. Mě ten papež byl sympatický pro některé postoje, které by překvapily a přišly mi docela realistické a tak je člověk oceňoval. Ale to je zajímavé. On si vzal jméno František z Assisi. To byl revolucionář, ten byl na pokraji toho, byl vyloučen jako heretik, jako Petr Valdés. To bylo opravdu něco, co ohrožovalo církev, František Assisi. Takže mně připadalo, že když on si dal to jméno, tak musel některé vyděsit. Protože kdyby to vzal doslova, chudá církev a podobně, no tak to by znamenalo opravdu revoluci. Ale ono vlastně to, co přišlo, byla taková soft fart František, takový light František, něco takového vlastně bylo to spíš symbolické, že jo? To, že některé věci ukázal, dal najevo, že on prostě už nechce spolehat na tu pompu toho papežství, ale jinak si myslím, že to bylo strana mírného pokroku mezi zákona. Jo? Že to vlastně zůstalo, že to vlastně žádná velká revoluce nebyla a takže dneska se zase mohou rozhodovat, jestli budou trochu víc tradice a trochu víc moderny. A vlastně mi to připadá, že to je spíš věc té církve, ale že se velkým proudem myšlenkovým, duchovním opravdu nestanou v našem prostředí. Vemte si Česko. Máte pocit, že v Česku máte dneska osobnosti spojené s církví, které skutečně zásadně promlouvají do toho veřejného života? Já se obávám, že to moc není.
1: Tak Duka.
2: Ano, ale nemyslím si, že to je určující, že to jsou osobnosti, na jejíž slova se čeká a ani to... Myslím, papež František byl zajímavý tím, že člověk byl docela zvědavý, co řekne, jo? Že on opravdu nebyl, že to nebylo formální, že to bylo zajímavé. My jsme uvěřili, že to říká on a vlastně se vyplatilo ho sledovat. To byl docela významná věc. Ale vlastně už to nebylo, že by byl skutečně politický agent, že by byl činitelem té politiky. Byl součástí veřejné debaty docela slyšitelným hlasem, ale vlastně ten svět se rozhoduje o něm jinde.
1: Řekněte mi, jako politik, praktik a bývalý ministr zahraničí, je důležité, kdo zastupuje naši zem na pohřbu papeže?
2: No,
1: nebo je to formalita, která o ničem nevypovídá?
2: Já jsem tam byl, že byl jsem na pohřbu papeže Jana Pavla II. A vlastně si dneska nemyslím, že to je nějaká určující zásadní věc. Je to skutečně formalita podle toho, kdo tam jede, tak podle toho máte místo na těch židlích, jak se sedí, ale máte možnost se tam potkat s lidmi, což je vždycky zajímavé. Na těchto akcích potkáte tam řadu, takže je to vlastně i diplomaticky, je to hodně zajímavý, můžete to využít. Ale nemyslím si, tam nějakou možnost vystoupení projevu nějak nemáte. Kromě těch schůzek, které si tam naplánujete. A to, že je zajímavé poznat to prostředí, já jsem tam tehdy poznal několik kardinálů, tehdy zajímavých, kteří taky kandidovali, protože tam byl tehdy ještě kardinál Špidlík, který mám dojem, že ani už tehdy nemohl díky věku hlasovat, ale vlastně bylo zajímavé se s tím seznámit. To jo, ale nemyslím si, že by to mělo primární politický význam.
1: Já si teď neumím dopočítat, z jakého titulu vy jste byl na pohřbu Jana Pavla
2: II. Asi teda jako předseda poslanecké sněmovny, mám dojem.
1: Myslím vás, jak to probíhá, když někam přijede z celého světa ve vší úctě takových předsedů poslaneckých sněmoven stovky a předsedů vlád a prezidentů. Jste tam najednou jako řadový turista, anebo je to s nějakým servisem?
2: No, je to, tam nepotřebujete žádný servis, přespíte v hotelu. Já jsem tam byl s Václavem Klausem tehdy, takže byl asi tehdy prezident, předpokládám. My jsme tehdy dramatičtější než pohřeb byla cesta na ten pohřeb, protože jak tehdy říkal kardinál Očenášek, který byl s námi v letadle, málem jsme u té brány svatého Petra předstihli papeže a byli tam dřív než on, protože to letadlo, ten náš Challenger tehdy měl velký problém, praskly mu dvě skla a bylo to vlastně docela dramatické, museli jsme nouzově přistát v Innsbrucku, takže já mám spojenou, pohřeb papeže mám spojený s úplně jinou událostí, která byla opravdu hodně dramatická. Možná největší drama, které jsem v letadle zažil, a zřejmě i Václav Klaus, takže s tím mezi přistáním a museli jsme čekat na jiné letadlo. Takže to byla, ale jinak ta samotná akce byla taková běžná diplomatická akce, na které pro mě bylo nejzajímavější to, že jsem tam setkal s některými partnery, politiky a podobně.
1: Ale já se ptám naivně na to, jestli se tam k vám chovají, tak jako tady, když jede předseda poslanecké sněmovny, tak jede auto, ochranka.
2: Aha, a o vás se stará ambasáda, velvyslanectví, a ti vás tam dovezou, vy nepotřebujete žádný zvláštní servis a pak vám dají místo, které jsem tam měl někde v první řadě.
1: A co je potom?
2: Potom se tam už podle mě toho moc nekonalo. Teď se po mně chtěte nějaké vzpomínky, které už se mi nevybavují, ale mám
1: jestli dvě... potom nějaké setkání třeba. Nebo...
2: Ano, ale to bylo neformální. My jsme se tam potom setkali s některými lidmi z Česka, kteří tam fungovali, pracovali, ale nebylo tam nic oficiálního. Pro takové množství hostů nemůžete asi těžko udělat a nějaký banket tam pořádat nebudou. Takže je to vlastně docela symbolické všechno spíš. To není moc pracovní. To není tak, že by tam probíhala intenzivně jednání. Tam se vlastně nic neřeší. Tam se nám nemá k ničemu dojít. Vlastně je to věc kulturní a symbolická. Zřejmě tam přijede Donald Trump teďka a zřejmě tam přijede jako mírotvorce, mám dojem. Takže vlastně samozřejmě, to je to, co se teďka rýsuje jako pravděpodobně.
1: No tak jdeme k tomu, můžeme. Protože papež František v jisté chvíli vytvářel, nechci říct dojem, to by bylo zlé, ale určitě se několikrát vyjadřoval směrem k válce na Ukrajině a právě do role toho mírotvorce se stavěl. Tak řekněte, byl hybatelem v této věci, nebo to bylo zase symbolické?
2: Nebyl hybatelem, bohužel to pořád platí to, co jsem řekl. To papežství má obrovskou historii a je to fenomén, že, na který v Evropě cítíme, že to mělo obrovskou roli, to se hrálo. Je to pro pochopení Evropy a jejího vývoje. Ještě jednu věc vám řeknu. Když si vezmete ty koncily, jako byl koncil kostnický, tridentský a podobně, tak si představte, že to je předobraz dnešní Evropské unie, Evropské komise, Evropské rady. Jako ono vlastně dokonce i ten, to, co se protokolárně vytvářelo v průběhu historie a co vytvořilo se do té podoby těch evropských institucí, to má vlastně své kořeny v těch koncilech. Tam se tehdy, že na koních sjížděli králové a panovníci a vedl to papež tehdy a dneska to má ten popiv, že bokem zůstali ti prezidenti, ti představitelé těch států a pořád vlastně je to zajímavé je, že pořád to není stát, není to instituce úplně s jasnou demokratickou legitimitou, jako byly ty sněmy středověké, taky poměrně volné, taky ty koncily vlastně tam se scházely, nezhodli se tam, bylo to velmi volné. A tohle je vlastně tradice Evropy, takže to papežství těmi svými koncely stojí na začátku toho, co máme dneska jako Evropskou unii. A dokonce pochopit některé protokolární věci, které dneska takto pochopíte s tou, díky té tradici, když se jí věnujete. Takže to má smysl se zabývat papežstvím, ale už je pryč to, že to byl politický hybatel.
1: Mm-hmm. No a dá se tedy říct, že pro uklidnění války na Ukrajině neudělal nic?
2: Ne, to si nemyslím. Podívejte se, to veřejné mínění a to, co se odehrává v tom prostoru těch debat a názorů, tak to je taky něco, to je ta soft power, která má také svou váhu určitě. Nevím přesně jakou, ale má, to o tom není pochyb. A to, že jeho hlas je slyšet, že se citoval, že se mluvil, že prostě se, že vlastně člověk ho mohl se k němu přidat nebo podobně, to byla velká věc. A to, jako to, že, víte se, moje přesvědčení vždycky bylo, že hlavním úkolem politiky mezinárodní je zabránit válce. To je smysl veškeré mezinárodní politiky. Vy musíte zabránit válce, protože ty války dokonce i v evropských dějinách dokonce měly pak miliony mrtvých, což bylo strašné, v tom se nedalo žít. A proto vznikl, že Vestfálský mír a Vestfálský kongres a proto byla Vídeňský kongres a všechny tyhle sešly. To vlastně byla politika, která měla zabránit těm strašným ztrátám, zničení milionů životů. To je smysl politiky.
1: Počkejte, a když říkáte toto, tak takové ty slavné minské dohody byly co?
2: To byl pokus. Já to, tak jak si to pamatuju, tak to byla snaha zabránit tomu zabíjení. Tam totiž začal strašně stoupat počet mrtvých, že jo? Ty boje strašně eskalovaly. Takže to první, co jsme tehdy cítili, když jsme seděli, bylo zastavit to. My prostě nemůžeme připouštět, aby se tady takto pobíjeli na hranicích Evropy, vlastně, aby se takto pobíjeli jde. Takže to já si dobře pamatuju, že tehdy jsme cítili, že role náš politiku je zabránit tomu vraždění. To je strašné, to devastuje všechno. Životy to rozmetává, to ničí život spole a ohrožuje to vlastně všechny kolem.
1: Souhlas, ale ty minské dohody, řekněte, tak zafungovaly nebo nezafungovaly? Jak vidíme?
2: No ne, to byl ten klasický diplomatický nástroj, že vytvoříte nějaký mechanismus, nějaký, že vytvoříte pokus, to byl pokus vytvořit nějakou linii bez bojů, že klasickým způsobem, že to se vždycky vytváří tak, že máte nějakou linii bez zbraní, takže tam máte většinou, to bývá 2 kilometry na jednu, na druhou stranu, pak se musí odsunout dělat třeba 30 kilometrů vojáci v kasárnách, takže podle tohoto mustru se vytvářela jakási dohoda, která by zabránila tomu, aby se ty vojska byla v dotyku, aby se střelilo, aby se obnovilo to zabíjení.
1: Vy jste řekl, že Donald Trump dorazí jako mírotvůrce, jak by to mohlo vypadat? On pravděpodobně na pohřeb papeže dorazí, znamená to, že vedle toho ještě můžou být nějaká jednání, anebo ten samotný akt, že tam bude a že něco pronese, může mít vliv na ukončení války třeba?
2: No, oproti tomu papeži ten Trump je skutečně hybatelem, že jo? A on je vlastně dokonce v této chvíli jediným, který je schopen zřejmě ten pohyb a to, co se tam děje, tu válku dovést k nějakému příměří nebo k nějakému klidu zbraní. Nikoho jiného vlastně teď nevidím. A po té role se nevzdává, jenom myslím si, že nejvýznamnější zpráva teď je, že sdělil, že se v druhé polovině května sejde s Putinem. Tím dává najevo, že od toho neodchází. To znamená, i když se projevily určitá tenze mezi názorem Zelenského Ukrajinců, tak je vidět, že ono to neodchází, tak jak dal najevo a vyhrožoval, že jestli teda budou všichni se bránit, takže taky může do toho praštit a nechat nás v tom. Tak rozhodně teď je to tak a myslím si, že se nevzdává toho, že to dokáže dotáhnout do konce. Takže v tom smyslím, že si může si dovolit vystupovat zvlášť, protože je to pohřeb papeže, který v tomhle vlastně mu byl blízko. A také říkal, že to musí, že musíme jednat. Vlastně neustále na to naléhal, aby se jednalo a aby to zabíjení skončilo. Takže vlastně v tom on je mu blízko a může říct si, že tam přijde jako někdo na tomhle pracuje. Nejintenzivněji ze všech a z největší šanci to někam dotáhnout.
1: Hned se vrátím k té Ukrajině, ale nedá mi to, napadá mě ještě jedna věc. Domníváte se, že na pohřbu papeže bude někdo zastupovat Ruskou federaci?
2: Nevím, jestli tam někdo bude, to se mě ptáte na něco, co nedokáže.
1: Teoreticky. Je možné, že tam přiletí Putin?
2: Moc to nepokládám za pravděpodobné. Je pravda, že Putin se vyjádřil velmi s uznáním a s respektem k papeži. Myslím si, že víte, my jsme v době, kdy nevíme, co se stane. Vemte, stejně se tak můžeme bavit, kdo přijede na oslavu 80. výročí u konce války. A to může být taky ještě zajímavé, kdo se tam objeví. Takže to se těžko odhaduje, ty rozhodnutí. Oni dneska všechna mají určitý politický smysl, ta gesta mají, že jo, obsah určitý. A ten dotyčný se může rozhodnout, že ho udělá z nějakého důvodu. A Putin se vlastně také dneska staví do role toho, kdo jako kdyby souhlasil s tím, že je připraven tu válku ukončit. Včera jsem četl ve Financial Times, že na první straně obrovský titulek. Putin nabízí příměří, takže to, vím, že ty zprávy rychle zanikají a přicházejí další, ale včera to byla hlavní zpráva dne. Takže on také, jako kdyby se staví do role někoho, kdo má zájem to dovést do konce a je vidět, že s tím Trumpem určitou dohodu podle mě mají.
1: Jak hodnotíte, pane Zaorálku, kroky české diplomacie aktuální, českého ministerstva obrany a vůbec směrem k Ukrajině? Někteří občané si myslí, že jsme v tomto, zrovna teď to použít to přirovnání, ale papežtější než papež. Domníváte se, že to, co poskytuje Česká republika Ukrajině, a teď nemyslím vlastně starání se o ty lidi, kteří přiběhnou sem, takzvaně před válkou, ale myslím tu pomoc, výzbroj, myslím tu munici, a tak není to přestřelené celé?
2: Já si myslím, já naprosto je pro mě s tou historií, kterou má Česká republika a Československo, tak já chápu jako naprosto logickou věc, že my se musíme snažit Ukrajině pomoci. Na druhé straně ta představa, že ta pomoc spočívá jenom v tom, že posíláte zbraně a peníze, mi připadá, je mě řečeno, velice zjednodušená. Když někde posíláte zbraně, tak už máte odpovědnost za to, co se s nimi děje a jestli to celé vede k nějakému konci. To znamená, omezit si tu svou roli jenom na to, že zháním munici a posílám zbraně, to je podle mě rezignace na to, co je zahraniční politika. Protože já jsem tady dneska řekl, že smyslem zahraniční politiky je zastavit válku, zabránit válce. Ve chvíli, kdy už k té válce dojde, tak vlastně zahraniční politika prohrává. To vlastně selhala. To už je selhání. My jsme nesplnili to, co jsme jako politici měli. My jsme měli za úkol zabránit tomu, aby se lidé zabíjeli. Tohle je způsob vyřizování konfliktu, který je nesmírně nebezpečný, který může eskalovat a nevíme, koho zítra zachvátí. Takže ten úkol zastavit válku, to je to, co jsem vlastně rozuměl papeži, když říkal, tohle musím skončit. To jsou tisíce mrtvých. Teď to opakuje Trump, říká 5 000 mrtvých týdně, nebo kolik teďka řekl. To přece musíme zastavit. To není hloupost. V tom jsou opravdu obsažena obrovská, nejen to ničí ty životy, ale jsou v tom strašná rizika pro všechny kolem a nevíme, kam to může, takže ten úkol máme jako politici. No, takže vlastně vy jste se ptal na co? Vy jste se ptal na to, jestli co dělá česká politika. Já mám dojem, že česká politika, kdyby tenhle rozměr si vůbec neuvědomuje. Ona vlastně nechápe, že nevystačíme jenom se zbraněmi. Jako, on to napsal Jürgen Habermas na začátku, strašně za to sepsuli. On říkal, ale my máme odpovědnost v té chvíli, naše odpovědnost nesmírně roste, když tam pošleme zbraně a my musíme vidět, k čemu jsou používány, jakým způsobem a jestli to vede k nějakému konci, nebo to bude nekonečné zabíjení bez konce.
1: Když už se, pane Zaorálku, válčí, jak jste říkal, je to selhání té diplomacie, je ještě v tuto chvíli čas na vyjednávání, je tam vůbec prostor, protože já mám pocit, že se nevyjednává.
2: Já si myslím ale, že se především vůbec neuvažuje, že to, co chybí české politice a evropské politice, je naprosto představivost. Podívejte, já vám řeknu tak, abych vám řekl něco konkrétního. Celé to pojetí té války bylo vadné. Principiálně vadné. Nejenom to, že se rezignovalo na to, že je možné ji nějakým diplomatickým způsobem zastavit, podobně jako bylo u těch minských dohod, které se dneska proklínají, ale vlastně dneska, jak chcete jinak postupovat, než udělat linii příměří a snažit se oddělit ty dvě strany. Místo toho se promeškalo, protože se zvolil zjednoduše řečeno ten anglosaský scénář, teda britský a americký, který byl, my toho využijeme k tomu, že ty Rusy srazíme na kolena, porazíme je a mám pocit, a to je, který ve mně stále roste, že ten cíl byl, až budou Rusové poraženi, až se tam Putin zhroutí a rozpadne, pak podáme Rusku ruku, protože nám se to strašně hodí. Rusko jako zásadní strategický partner v současném světě. A ta strategie se ku podivu nemění ani dnes s Trumpem, to je zajímavé. Akorát, že Trump řekl, celá ta strategie selhala, ona vlastně nefunguje. To znamená, pokračovat v ní, to budeme 3 roky se tam bude bojovat, Ukrajina bude zničená skoro do posledního Ukrajince a nebude nic lépe. Akorát ten, ta strategie byla zvolena vadně. Já si dovolím tvrdit, že v tomhle má Trump v podstatě pravdu. Jako tady se to prostě odhadlo špatně. Představa, že Rusko srazíme na kolena, byla prostě naivní, jak se ukazuje nyní. A teď, co čelíme, je neochota to uznat. Neochota uznat, že jsme se vydali špatně. Děsíme se toho, že Trump strhl tu šachovnici. Jenomže v tom já vidím, nejsem obdivovatel Trumpa, ale v tom já vidím, ta snaha změnit tu situaci a najít z ní cestu, to si myslím je snaha vrátit politiku do něčeho, co se omezovalo jenom na ty zbraně, což je podle mě bezútěšné a skoro beznadějné.
1: Existuje v České republice aktuálně někdo, kdo by mohl, zase se vracím k tomu vyjednávání, kdo by mohl mluvit s Ukrajinou nějak vážně, ale třeba i s Ruskem?
2: To je právě to, že mně připadá, že u nás to, co si myslím, je zle, je ta úplná rezignace na to bavit se s lidmi lidsky, normálně lidsky. Neříkat jim to, co mi předepisují úřady, nebo že mi to úředníci napsali, oficiální stanoviska, slyšíme nic než oficiální stanoviska. Já jsem byl včera v několika obcích, mluvil jsem s lidmi, a když jsem jim říkal, jako oni mi říkali, jak je rozlobila ta vláda, říkám, proč? No, protože je arrogantní, protože s náma nemluví jako s lidmi. Protože nám neříká, opravdu nám neříká, jak věci jsou. Tohle je zajímavé, jo? Že vlastně, jako mně připadá, že oni ztratili lidskost. Jako, když jsem se bavil s ukrajinskými ministry, třeba ono tam byly asi 3-4 v době, kdy se tam se vyměnili stejně, nebo s gruzínskými, tak jsem jim říkal na rovinu, jak to je. Ukrajinskému ministrovi jsem řekl, tak dneska, jak jsi tam byl na té radě, tak se všichni dívali na hodinky, kdy to skončí. Jako byl jsi tam jako obtížný hmyz, už to měli všichni plné zuby. Nemáme vám co nabídnout. V podstatě je to taková hra, která se tu hraje. Nikdy nedostanete to, co si slibujete, protože to je prakticky nemožné. Myslíte si, že jsem tam měl? Ne, tam jsem měl přátele. My jsme si telefonovali. Ukrajinský ministr zahraničí, když vyjednával na normandském formátu, tak mi zvedl telefon i během toho jednání a říkal mi, co se tam děje. Říkal mi, mě tady zabijou, jako se tady s tebou bavím. Takže jako já jsem s ním měl výborné vztahy. Ale protože jsem se s nima bavil na rovinu, protože jsem jim říkal pravdu, nelhal jsem jich. Prostě normální lidské vztahy s lidma, kterým jsem nevymýšlel si. A mně to připadá, že my hrajeme komedii podle not, které nám někdo strčil.
1: A mělo by se jednat i s Ruskem?
2: Já si myslím, že ta tragédie toho je, že já jsem vlastně byl u toho, když po krymské válce jsme se rozhodli, že přestaneme jednat s Ruskem. Já jsem do té doby vlastně nějakým způsobem komunikoval s Lavrovem a dalšími, protože my jsme měli v programu vlády, že chceme zlepšit vztahy s Ruskem. To byla něco, co jsme pokládali za zásadní pro Evropu. A měl jsem na tom zhodu celou řadu evropských politiků. Tím Krymem samozřejmě se to všechno zkomplikovalo. Já jsem se potom s Lavrovem potkal v Paříži na nějaké konferenci, říkal jsem mu, všechno jste to vyhodili do vzduchu. My jsme chtěli úplně jinak. On říká, co jsme vyhodili, co se to klidně můžete, jak můžeme, jsem říkal, jako to prostě nejde. Takže jsme se, už nebyla jednání, jsme se hádali jenom. Jsem říkal, a ptal jsem se, jak, proč jste to udělali a podobně. To je jiné, já se k tomu nechci, jenom chci říkat, že vlastně člověk se snažil. Když jste diplomaci, tam máte povinnost se bavit. No když se s nikým nebavíte, no tak tam nemusíte být. Česká zahraniční politika se dostala do situace, že už se nebaví skoro s nikým. My se nebavíme ze Slováky, nebavíme se s Maďary, my se nebavíme s Číňany. My vlastně se izolujeme od každého a myslíme si, že tahle pozice, nemluvím s nikým, je nějak významná nebo silná. Ne, to je v podstatě úplná rezignace na zahraniční politiku. Zahraniční politika tady není proto, abychom jednali s přáteli. Zahraniční politika, tam jste především proto, abyste se bavil s těmi, kteří jsou nevypočitatelní, u kterých nevíte, co čekat. Tam dokonce se bavíte někdy i s těmi, se kterými byste se normálně ani nechtěl bavit. To je vaše práce. A jestliže na to rezignujeme, jestliže prostě zaujmeme takovou tu moralistní pozici, že tihle se nám nejsou dost dobří, tihle nemají ten stejný pohled na svět jako my, no tak to je úplně likvidace diplomacie, likvidace zahraniční politiky.
1: Jsme na konci, pane Zaorálku, já mám ještě spoustu dotazů, takže tímto vás pozvu, kdybyste měl čas někdy na živý stream, kde jsou i dotazy diváků a posluchačů, protože těch otázek ještě spousta. Pro dnešek vám děkuji.
2: Tak příště.
1: Doufám, děkuju, že se uvidíme brzo a bylo by hezké, kdybychom ten stream zvládli třeba někdy okolo výročí konce války.
2: Můžeme to zkusit.
1: Těším se, děkuju, na to a díky za to, že jste přišel.
2: Děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Lubomír Zaorálek.
3: Hraje vám Radio Xaver.

0: Podtrženo, sečteno a dnes paní Karolína Stoněková. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Mám z vás radost, paní Karol.
1: Opravdu? A v čem konkrétně?
0: No tak, když vás takto tady pozoruji, tak to já si představuju šťastnou obyvatelku Evropské unie.
1: Ježíš, proč zrovna Evropské unie, pro boha?
0: Tak žijete v Brazílii, nebo?
1: Tak nežiju, ale tak žiju ve Všenorech, žiju v Praha, taky tam jsem často, takže Česká republika. Proč vy mi tam zrovna
0: taháte tu Evropskou unii?
1: Mám.
0: My jsme šťastní Evropané a jsme na to hrdí.
1: Ne, vy jste šťastný Evropan. Jestli vy jste šťastný Evropan, já vám to přeju, já si tohle klidně odpustím.
0: A vy nejste Evropanka, nebo co?
1: No, já to tak úplně neberu.
0: No, je pravda, že tenhle ten, jak se tomu říká, kanýrky, nebo? Jak,
1: řeknete tykadýlka.
0: Tykadýlka, to nosívala Zoja Kosmoděmianská.
1: To nosilo lidí. Všechno,
0: ale je to hezké, musím vám to pochválit, ale musí to být peklo, to žehli, co?
1: No, musí.
0: A to přesně, kdybyste
1: mi příště s tím pomohl, budu ráda.
0: Rád, já jsem si totiž koupil novou žehličku napařovacího typu, paní Karol. Technika k nám dorazila.
1: To je krásný, no tak si příště tak ještě přelízněte košilku a bude to dobrý.
0: Aha, no to udělám a ona tak dýmí, to jste neviděla, to je jako drak z pohádky.
1: Ale já tomu věřím, no.
0: Se přijďte někdy
1: podívat. Je to určitě praktický, tak já vám to příště přinesu.
0: Za 1700 korun, paní Karol.
1: 1700.
0: Taková drahota.
1: Počkejte,
0: to je ta fialová drahota.
1: Počkejte, to musí být nějaký ještě lepší, ne? Jenom za 1700 korun. To vás ošidili.
0: Jako, že to má být ještě levnější nebo dražší?
1: No ne, že právě jste mohl koupit něco takového jako víc.
0: Nobl?
1: Co? No, nobl.
0: Já teď četřím, prosím vás, podívejte se, co se děje. Na Ukrajině se válčí, já si budu kupovat žehličku.
1: Ale zase na druhou stranu může to být praktický, až bude zima, vypnou nám ruský plyn, tak vy si budete napařovat pokoj a budete si vytvářet teplo ze
0: žehličky. To já mám vymyšlený jinak,
1: no.
0: Až bude zima. Zatím vám to nechci říkat, abyste nebyla překvapena.
1: Aha, já myslela, že když se nebude dát sedět u kamen, že se bude dát sedět u žehličky.
0: Ale budu to mít tak, že budu shodou okolností jezdit okolo vašeho domu.
1: Shodou okolností,
0: a
1: tak tahle shoda okolností dá asi hodně práce.
0: No, máme tady témata, anebo to dneska vynecháme ty témata?
1: Vynecháme, budeme si tady povídat o žehličce. To myslím, že diváky to bude zajímat.
0: Vy to ironizujete, ale...
1: Mm-hmm. To já tak dělám.
0: Já mám normální lidskou radost z toho, že jsem si koupil žehličku, která je jako drak. Přijďte se podívat, do toho se nalije voděnka. Už jste to viděla někdy?
1: No, do každé žehličky musíte nalít voděnku. To jste nevěděl.
0: No, já jsem měl tu předchozí do té

0: Já vidím ten dlouhý úvod, já se to úplně bojím říct. Mně začíná být líto těch lidí.
1: Ale děta, vy jste nějaký outlocitný poslední dobou.
0: Vidím tu fotku a hned mě napadá, mně je líto pana Rakušana, hned bych mu vyžehlil košili svou novou žehličkou.
1: Ne, já bych na něj vzala tu starou klidně.
0: Ne, já bych dal vodinku do ní. Žádáme přejmenování STAN. Kauzy hnutí nám škodí. Zuří starostové, paní Karol, pozor.
1: Zuří.
0: Rakušan výzvu odmítnul. Já jsem byl první, kdo toto zaregistroval. Víte o tom?
1: A teď myslíte co? Že se někdo se přejmenovávat?
0: Už
1: že...
0: před pár týdny,
1: ano.
0: Když jsem dělal rozhovor s panem prezidentem Zemanem Milošem, tak jsem zaregistroval něco takového na Facebooku a ptal jsem se ho na to.
1: Mm-hmm.
0: Jo, protože to musí být něco tak potupného pro ně, že lidi píšu, říkají, já jsem taky starosta a nejsem STAN občané. Pozor, já se od toho, promiňte, jsem se rozjel.
1: Já koukám, že byste to mohl říct vlastně za mě, ne, tak si to prohodíme, já budu moderovat,
0: já
1: vy se budete rozjíždět
0: dneska. No tak vám přivezou žehličku novou, tak co?
1: Jo, dneska vám, a kvůli tomu jste přišel tu půl hodinu později, kvůli žehličce. Tak to chápu, že ve srovnání se mnou je žehlička konkurence.
0: Vypnula jsem tu žehličku.
1: To nevadí, to se dozvíme, když to tady bude houkat, tak jste nevypnul.
0: No tady ne, no, by to houkalo na Smíchově.
1: Ne, to já myslím, že pojedou tady.
0: Jo.
1: No, oni tady pojedou přes ten Smíchov a zatnou tady majáky a bude tady to, čo.
0: Vy jste mírně cynická v těchto věcech, takže vám jich není líto, že ne?
1: Mně jich není líto a vy jste příliš outlocitný, vám bylo. Koho vám to bylo minulé líto? Fialy? No to je strašný, to je strašný. S tím musíme něco udělat. Možná se to dá léčit, Xavere, nevím teda jak, ale měl byste na tom zapracovat. Mně ho líto není, já nevím, jestli přejmenování jim jako pomůže, já mám pocit, že tady už nepomůže ani svěcená voda. Na to, že by pomohlo přejmenování, a pak jak by se jako přejmenovávali, že jo? Třeba nevím, SPK, strana přátel koksu, nebo by se mohli přejmenovat Nejsme jako my.
0: No.
1: Tak nevím, jak by se, nebo slepičáci by se mohli
0: jmenovat. Zemanovci.
1: No, tak oni by byli slepičáci.
0: Ne, oni by byli redlovci.
1: Redlovci. No, Rakušanovci by to nebyli, to je pravda. No.
0: Aha. To ostuda, co?
1: Co se jim
0: přihodilo teď, tento důsledek, to je největší ostuda.
1: Jo, je to jejich ostuda, já chápu, že i starostům to vadí, no, tak oni si vzali ty starosty, jakože do svého názvu měli pocit, že je jich dost, že budou mít oficiální zastřešení a ono se chvilku to jako vypadalo dobře, chvilku to byla dobrá reklama, protože lidi těm komunálním politikům hodně věří, takže pro ně to vlastně mělo přínos, že to tam mají. No a teď, když mají kauzičku, tak starostové, jako ti běžní, co s nima nemají stranicky nic společného, tak se cukají, že je tam to slovo, že jim to dělá špatnou reklamu, no ale prostě už ho mají starostové, už ho mají v názvu, tak už se s tím nic neudělá.
0: No, já si na rozdíl od vás myslím, že něco budou muset udělat.
1: Tak oni budou teď volit vedení, že jo, cpe se jim tam zpátky pan Farský, který přijel z USA, přiletěl náležitě, ideově vyškolen.
0: On je zlatý.
1: Ale otázka je, aby byl upřímnej ohledně svých dalších studijních plánů. No, kdybych měl zase někam zamířit a oni ho zvolili místopředsedou, tak jim moc nepomůže. Ale já si myslím, že jim už nepomůže nic.
0: Myslíte, že to je jako konec hry?
1: No, do značné míry je to pro ně konec hry. Oni se samozřejmě snaží ten skandál jako ututlat, že jo, teď vlastně i to český předsednictví jim tom hodně nahrává, protože jsou tady jiný témata, ale ta kauza tak jako pořád vesele pokračuje, ukazuje se, že jsou tam na to napojení další a další politici.
0: Název teda to zůstane podle vás?
1: Jo, STAN. A ono je to i hezký, že jo, tak jako já jsem si z toho dělala ve streamu legraci, že bude stanování v kriminále, hit letošního léta, takže ten STAN jako dobře se nám s tím pracuje.
0: Co kdybychom založili stranu moderátoři,
1: ano.
0: A Vašek Moravec by vydal prohlášení, že on s tím nemá nic společného?
1: To by bez pochyby udělal, kdyby vy jste byl šéf moderátorů. To všichni tyhle ty sympatiáci, Moravcem počínaje, Wollnerem končit, by se všichni distancovali.
0: Wollner ten mlčí teď.
1: Mlčí, no. Mm-hmm. Ne, podává trestňák na šlachtu.
0: No, to, jinými slovy, podává trestňák, to znamená, předal to právníkovi a od té chvíle říká už jenom, promiňte, na radu právníka. Nic.
1: Nepodávám žádné informace.
0: To není nic jiného, to se dělá v okamžiku, kdy nevíte, z které do které.
1: Tak on je to velký průšvih, co si budeme říkat.
0: No,
1: ale je to hezký, jak to na něj najednou vypadá. Nejhezčí.

0: ti na tom bylo.
1: Líto.
0: Je a s tou lítostí, prostě. S tou lítostí vaší. To si prostě nás schovte někdy na doma. To sem vůbec do studia nenoste tu vaši lítost.
1: Jo, dobře.
0: To radši přineste ukázat tu vaši hlávku zelí příště.
1: No, jak to víte?
0: Tak protože o tom pořád mluvíte, tak to už by věděl úplně každý, že hlávka zelí a slepice, tak no. To je klasik. Jestli nejste taky nějaký slepičák, poslyšte.
1: Já jsem digitální slepičák. No a pak vysvětlím.
0: Dobře.
1: Takže toto odkládáme ad acta, je to konec, Ave Maria Gloria, konec.
0: Ave Maria Gloria, ano, ano, to je pěkný, to je hezky řečeno.
1: Co to vůbec znamená? Nikde slyšel, to je jedné.
0: No Gloria je sláva, tak to tady se jako úplně, bych řekla, asi nehodí. To ne, jo. Tady už Gloria dávno není teda.

0: Radio Xaver najdete na play.cz. play.cz.
1: Nesmíme dodávat na Ukrajinu další zbraně. To je v současné době jenom prodlužování utrpení a krve pro lidi, které už nikam nevede. Přece všichni víme, že ta válka je u konce. Všichni víme, že ji Ukrajina prohrála. Proč tam budeme dodávat další zbraně? Víte, já jsem viděl včera zprávu o plní...
2: Prohrála.
1: No jednoznačně, no. Tam už není co řešit dál.
2: Ale tak pane doktore, teď se bavme teda jako solidně, tak nekapitulovala zatím. Takže i zatím neprohrála. Zatím ten zápas běží, to mě překvapuje, že zrovna vy jako sportovec, ještě je 20 minut do konce a vy už říkáte, že Sparta prohrála.
1: No tak ono je taky o tom, že je 20 minut do konce, prohráváte 10-0 a můžete přijít ještě o další klíčové hráče, které na hřišti máte pro ten příští zápas. Prostě pokud Ukrajina neuzná tu situaci a nepodívá se realitě do očí, tak přijde o další území, přijde o další stovky tisíc lidí. A já vždycky říkám, podívejme se na tu válku, ne očima 4. září 2025, ale 4. září 2028. Kde budeme za 3 roky, pokud budeme dál tam lifrovat zbraně a peníze? Kde budeme za 3 roky? Ukrajina přijde o další stovky kilometrů čtverečních svého území, přijde o další 100 000 lidí a jinak budeme tam...
2: Ale co vy to vlastně naznačujete? Vy vlastně říkáte, že Putin už si svoji obsadil, že tím to skončilo a že když budeme dodávat zbraně, bude pokračovat válka, takže on bude... obsazovat další.
1: Jasně, samozřejmě. Samozřejmě, tak to je. Kdybychom uzavřeli ten mír před 3 lety, tak Ukrajina měla celé Záporoží a celou Chersonskou oblast. Zcela jednoznačně. A v Istanbulu 2022 v dubnu byla na stole dohoda, která už byla parafovaná, byla předložena ukrajinskou delegací, to je naprosto prokazatelný fakt, kdy v podstatě by Ukrajině zbyla celá Chersonská oblast, celá Záporožská oblast a ta Doněcká a Luhanská oblast by měla vysoký stupeň autonomie a mohla by si vyhlásit referendum. Jediné, o co by Ukrajina přišla, by byl Krym. A tehdy Boris Johnson přijel a řekl, nikoliv, my to nebudeme podepisovat, budeme válčit dál. A výsledek toho jsou 100 000 mrtvých a obrovská ztráta území. Čtvrtina území Ukrajiny je v tuto chvíli pod kontrolou.
2: Takže vy vlastně úplně na férovku říkáte nechat Putinovi to, co chce a složit zbraně.
1: Protože lepší už to nebude. Lepší už to nebude, pokud budeme pokračovat, tak jediné, čeho dosáhneme, budou další oběti, další promarněné miliardy a další ztráta území.
2: A kde máte jistotu, že on teda, když se mu to teď přiřkne, že nebude chtít další a další a Kyjev a posléze Košice, Bratislavu a Průhonice.
1: Přijede
2: to není, pane tankama. Doktore, vůbec k smíchu?
1: Pro mě to k smíchu je.
2: Fakt,
1: je. Fakt. Protože tohle tvrdí lidé, kterým nejde o vůbec naši bezpečnost, o naši budoucnost. Tohle tvrdí lidé, kteří chtějí jenom pokračovat v těch zbrojních kšeftech.
0: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz. Posloucháte Radio Xaver.

0: Tennis, anyone?
1: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
2: Moc peněz, díl 24. A naším hostem je jako vždycky pan Robert Vlášek. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Pane Vlášku, dějí se takové věci v té vaší branži, vy se staráte o prodej zlata a investování ve zlatě a spoření ve zlatě, ale z mnohem širšího pohledu.
3: Ano.
2: A my bychom měli říct na úvod, protože já jsem se od vás nakazil.
3: Aha.
2: A já sleduju teď tu cenu zlata pořád.
3: To je zajímavý, že jo? Co se děje?
2: No, před 2 dny to hlásilo zase rekord.
3: Ano.
2: A za prvé si neumím moc vysvětlit, čím to je. Za druhé si říkám, co bude dál. A nejvíc mě teda zajímá, jestli teď, když ta cena zlata je takto vysoko, 3200...
3: 3300... A něco.
2: A dokonce už bylo, myslím, že 3500 nebylo.
3: Bylo, blížili jsme se tam.
2: Za trojskou unci, ano. Dolarů.
3: Bavíme se v dolarech.
2: Dolarech. Ano. Což je teda už hezká částka.
3: No.
2: A já si říkám, jestli teď, když je to zlato na vrcholu všech dob, jestli je dobrý okamžik na to nakupovat.
3: Určitě. Je to nejlepší doba. Já to možná vysvětlím. Když jste zmínil ten vrchol, tak my těch vrcholů jsme viděli mnoho a my vlastně vidíme, že to zlato neustále překoná další a další vrchol. Vzpomenete možná, že v roce 2008 stála trojská unce $850, v roce 2013 stála $1250, nedávno jsme byli po 2000 a dneska jsme nad vlastně jsme na $3000 vlastně. A ty důvody, proč tomu tak je, je jich celá řada. Když se podíváme na tu globální ekonomiku, geopolitiku, na tyhle ty věci, na globální ekonomiku, tak zjišťujeme, že všechny faktory svědčí růstu ceny zlata. Takže je určitě ideální doba.
2: Pojďme teda si říct upřímně, je teď čas na to nakupovat zlato?
3: Některé prognózy předpovídají, že by zlato mohlo překonat překvapivě brzy $5000 za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě...
2: $5000
3: za trojskou unci. My jsme zmiňovali dlouhodobě v těch našich pořadech, tady, když se diváci podívají zpátky, že taková prognóza pro rok 2030 byla $4,000 až $6000 za trojskou unci. My jsme se přikláněli k té predikci, řekněme, ale vidíme, že v poslední době vlastně to zlato překonává ty odhady a my bychom se měli podívat na ty důvody, proč tomu tak je. Proč se to děje?
2: No,
3: jeden ze zásadních důvodů samozřejmě je, co se děje v té geopolitice. Se vlastně mění ten světový řád, řekněme, jak někteří říkají. Já bych si troufl říci, že je to víc než nějaká změna světového řádu. Že to je něco, jako když se mění civilizace. Jsme na prahu v podstatě nového celkového uspořádání. To je takový velký proces, řekněme, který probíhá, který je takový trošku nehmatatelný. Ale když potom půjdeme na ty konkrétní věci, tak já bych vypíchl třeba jednu z nich, o které se tady moc nemluví v českých médiích ani evropských. A to je to, že vlastně Čínská lidová banka spustila alternativu mezibankovního, mezinárodního, mezistátního vypořádání. My tomu říkáme v té západní jako části světa SWIFT, vlastně, který tady dneska běhá.
2: Což je ta věc, promiňte,
3: ano.
2: Od které bylo odstřiženo Rusko.
3: Od které bylo odstřiženo Rusko, částečně.
2: Okamžiku, kdy začala válka na Ukrajině.
3: Přesně tak.
2: Ne
3: přesně.
2: Částečně.
3: No, dobře, bylo odstřiženo Rusko.
2: No, to padá zvláško jako pozor.
3: Bylo odstřiženo Rusko, budeme to tak říkat, a je to
2: proč,
3: pravda.
2: Počkejte, tak vy tady vytváříte teď nějaký dojem? No, tak bylo nebo nebylo?
3: Oficiálně bylo. Jsou nějaké informace, že některé ruské banky údajně jako nebyly. Jo, že většina bank byla, některé údajně ne. Já to nejsem schopný potvrdit ani vyvrátit. Zmiňuji to jako informaci, kterou jsem zaznamenal. Ale můžeme tady teď říct, že jako oficiálně teda ostřiženo bylo, abychom nešířili nějakou nepotvrzenou jako informaci, ale je to něco, co v kuloárech se někde šíří. Takže pokud bychom řekli, že bylo, tak je to přesně ono. Je to ten mezistátní, mezibankovní vypořádací systém. Velmi důležitý pro ten světový bankovní systém, který donedávna neměl žádnou alternativu. Ale vlastně v minulém týdnu Čínská lidová banka spustila přeshraniční vypořádací systém postavený na RMB, což je renminbi, takzvaný, což je jako výraz čínský pro čínský yuan. To znamená, ten systém běhá na čínském yuanu a oproti tomu SWIFTu má dvě zásadní výhody. První je, že SWIFTu trvá mnohdy to mezibankovní, mezistátní vypořádání, řekněme, 3 až 5 dnů a vlastně podílí se na něm 6 jako vypořádacích bank, přes které to vlastně jako běhá. Když to tento systém postavený na tom RMB, jemu trvá to vypořádání 7 sekund a náklady na transakční náklady jsou o 98% nižší. To znamená, to naprostá revoluce, o které tady se mlčí. S tím, že v tuto chvíli Čína do toho systému zapojila vlastně země ASEAN, možná pro diváky není to úplně známý jakoby výraz, ale ASEAN je velmi významné společenství států jihovýchodní Asie. Já jsem si je tady vypsal. Spadá tam Brunei, Filipíny, Indonésie, Kambodža, Laos, Malajzie, Myanmar, Singapur, Tajsko a Vietnam. Je to 700 milionů obyvatel. To znamená, je to vlastně větší uskupení než Evropská unie. Jejich výkon představuje 6,5% světového HDP. A vlastně kromě toho ASEANu, ta Čína ještě zapojila do toho systému 6 zemí středního východu, to znamená takové ty země, nebo Blízkého východu, takové ty země jako Spojené arabské emiráty, Saudská Arábie a podobně. První transakční platba, ta první zkušební platba proběhla mezi Abu Dhabi a Čínou, nebo Hongkongem, pardon, mezi Abu Dhabi a Hongkongem. Trvala teda těch 7 sekund a ty náklady byly teda nižší o 98%. Ale zapojení těch zemí ASEANu a to Blízkého východu se dospělo k tomu, že 38% světového obchodu v podstatě se odklání od toho SWIFTu do tohoto systému.
2: Neboli vy ten první argument, proč to zlato se drží a ten váš předpoklad, že půjde ještě nahoru, dokonce jste zmínil 5000 amerických dolarů za trojskou unci, vlastně se opírá teď o to, že byl spuštěn jakýsi čínský systém, který konkuruje SWIFTu, a je to je levnější, je rychlejší a tak. Neboli je teď otázka, jaká část vlastně těch ekonomik se k tomu
3: já budu smělý a opravím vás. Můžu?
2: No opravujte.
3: Tohle, o čem já jsem mluvil, teprve způsobí v budoucnosti zásadní růst. Tuto chvíli...
2: To říkám, ne?
3: Ano, ale v tuto chvíli ta současná cena toto ještě ne zcela odráží. Ona to začala odrážet tím posledním růstem. My jsme viděli, že cena zlata vlastně vyrostla za měsíc, pokud se podíváme v českých korunách, někde kolem 7%. V těch dolarech je to velmi podobné. Takže ona na to začala reagovat v těch posledních dnech. Ale myslím si, že toto, co jsme teď zmínili, bude mít ten zásadní dopad teprve v budoucnu. Že to, co vidíme teď, na to působí ještě jiné vlivy.
2: Dobře. Pane Vláčku, vy jste popsal ten první vliv. A jako další vliv může být ten, a to jste mi říkal před vysíláním, já teď nebudu se tvářit, že to mám ze své hlavy, že centrální banky nakupují jako zběsilé.
3: Centrální banky nakupují jako zběsilé, my kdybychom k tomu měli říct nějaká čísla, aby si diváci dokázali jako představit vlastně, co to znamená, že nakupují jako zběsilé. Tak my, když se podíváme trošku zpátky v čase, kdybychom se podívali hodně zpátky v čase do roku 2008, tam se to zlomilo. V té poslední finanční krizi ty banky začaly masivně jakoby nakupovat. Začaly nakupovat dokonce více než v době úplného zlatého standardu. To znamená, že my tam jsme viděli rekordní čísla. Ty rekordy se začaly lámat v podstatě ve 2008, ale takový zásadní jako rekord byl 2022, kdy ty centrální banky nakoupily 1140 tun zlata, což je víc než v roce 64, kdy fungoval zlatý standard. A od té doby vlastně ty rekordy dále pokračují. Oni kvartálně nakupují stovky tun. Já kdybych to ukázal na České národní bance třeba, to je možná pro diváky zajímavé. Mám?
2: Určitě ano, ale já se ptám, ano, jestli Česká národní banka v této věci jak říká klasik, je směroplatná, víte?
3: Je docela hodně směroplatná, protože ona je takým ukázkovým případem takového zpoždění. Jako my vždycky jsme trošku zpoždění za těmi trendy. Když se podíváte do Německa, tak my vždycky jsme 5 let za Německem. Co se já už, jako, když chci vidět, co se bude dít ve společenském životě a v politice a různě, tak se dívám do Německa a vím, že zhruba za 5 let to máme tady. Zhruba, můj odhad. Ta Česká národní banka,
2: odvážná
3: myšlenka. Mm. No, v některých případech ano, když se tak zamyslím, co se teď děje v Německu, tak je to odvážné. Ale když se podíváme na tu Českou národní banku, abych se zpátky vrátil, tak ona dlouhodobě kopírovala trend některých těch bank, jako, že měla za to, že zlato není už moderní, že vlastně je to přežité, dlouhodobu prodávala, vlastně zlato nakupovala, z mého pohledu bezcenné, nebo jako nekvalitní vlastně instrumenty.
2: To myslíte vážně, co teď říkáte?
3: Ano, to myslím smrtelně vážně. Ne, teď nevím, co se ptáte.
2: My tady asi v našem úzkém téměř rodinném kruhu ano. Můžeme říct, že to se neprodávalo proto, že by si řekli, že to je nemoderní. To ano. Se prodávalo proto, že to byl pro někoho bohapustý kšeft.
3: Já jsem nechtěl být tak progresivní v tom svém vyjádření,
2: ale...
3: Ale
2: jste v XTV, pane Vláčku.
3: Takže na rovinu jedeme.
2: Ježíš Kriste.
3: Tak si řekněme, že oficiální vysvětlení bylo, že to je nemoderní a že to vlastně nedává smysl. A to neoficiální bylo, že se prodávalo kvalitní vlastně zlato a kupovaly se nekvalitní jakoby instrumenty, protože to bylo pro někoho dobrý biznes.
2: No.
3: Jiné vysvětlení to nemá. Totiž.
2: No takhle se to z vás pomohlo. Ale řekněte, kromě té České banky, České národní banky, máme povědomost i o tom, že ta či ona centrální banka
3: určitě.
2: V Evropě,
3: určitě.
2: Ve světě, ano. Bůh ví kde, ano. Nakupuje zlato.
3: Jednoznačně.
2: Jednoznačně. Máte nějaký příklad?
3: Mám i nějaký příklad konkrétní. S dovolením já se ještě vrátím ty České národní bance a neuteču z toho, hned se vrátím tam. Protože tam mě hodně přijde pro diváky zajímavá, protože ona vyprodala ty svoje zásoby toho zlata až na 9,8 tuny z nějakých 70 tun, začala nakupovat. Dneska má něco...
2: Dobře, ale čo bylo, to bylo, pane Vlášku.
3: Tak.
2: Řekněte teď, tady...
3: Teď jsme někde přes 60 tun u České národní banky, s tím, že nakupuje jako top 5 na světě. Jo? Jako několik jako roků po sobě v top 5 nejvíc nakupujících centrálních bankách.
2: Česká.
3: Proto ji právě zmiňuji. Ona skutečně nakoupila jako desítky tun v posledním období. A i v tomto roce, pokud jsem se díval na první kvartál, byla do 5. místa. Takže ona skutečně nakupuje hodně. Proto jsem se k ní ještě vrátil. Jinak, když se podíváme do svého okolí, vidíme polskou centrální banku, která nakoupila desítky tun. Ona vlastně dneska má přes 300 tun zlata. Viděli jsme, že maďarská centrální banka znásobila svoje rezervy, že nakoupila v podstatě tam 100 tun zlata. Vidíme ty centrální banky zemí BRICSu, jako je čínská centrální banka, která za kvartál nakoupila něco kolem 300 tun. No, tak bychom mohli pokračovat skutečně po tom světě. No.
2: A ještě velmi krátce požádám o stručnou odpověď. Řekněte, pane Vlášku, jak je to v arabském světě? Máte povědomost, protože tam vím, že se historicky, jako když se nakupuje ve velkém, tak to, co tu paralelu, kterou vy uvádíte s tím Německem, potom jde celý svět. To jsem někde četl, ale nejsem odborníkem jako vy. Tak máme povědomost, co se děje u Arabů?
3: Máme velmi dobrou povědomost, co se děje u Arabů. Dokonce některé ty informace máme přímo z tamních zdrojů, protože jsme s nimi v čelém kontaktu, konkrétně s lidmi ze Spojených arabských emirátů. A ano, samozřejmě v tom arabském světě to zlato vždycky hrálo prim. Oni tam to má obrovskou tradici. To znamená, oni právě se přiklání k té prognóze těch 5000 dolarů za unci, oni to velmi jako sledují. A takové ty privátní banky a ty bohaté rodiny arabské samozřejmě v tuto chvíli masivně nakupují zlato. Právě z těchto důvodů, které my jsme zmínili.
2: Ještě jedna věc mě zajímá, a promiňte, že jsem vám to neřekl předem, mohl jste to někde vypátrat. V souvislosti s úmrtím svatého otce Františka se hovoří hodně o všech těch možných vykonaných či nevykonaných reformách a tak dále. A mimo jiné, často zaznívá to sousloví Vatikánská banka. Vatikánská banka, předpokládám, že sedí na velké množství zlata. Ono stačí se podívat, když tam
3: neboli sedí... Ústav pro náboženské skutky se jmenuje ta banka, tak v originálním jako názvu. To je takové zajímavé, ano.
2: No ne, asi to nebude mít vliv na cenu zlata, ale ten papež rozhoduje, co bude s jednotlivé ty kroky. To jsem já četl v ano. tisku i v tlači, to psali, že rozhoduje, co se bude dít, dělá téměř politická lomeno manažerská rozhodnutí. Může se stát, že teď, co bude zvolený nový papež, a to bude brzo, že řekne, tak vyprodáme prvně zlato, už to není moderní, chci být tím chudobným papežem o vodě a chlebu a vrhne Vatikánská banka na trh všechno zlato, které má. Může se to stát? Já, je to je pohádka, ale řekněte.
3: Ne, nemůže. Já myslím si, že Vatikánská banka by potřebovala zásadní reformu. To určitě. Má velké problémy.
2: No to říkal už František, ale...
3: No, to poslední papež, který se o to pokusil, byl Jan Pavel I., takzvaný smějící se papež, který se snažil udělat reformu Vatikánské banky a po 33 dnech svého mandátu zemřel náhle na zástavu srdce, přestože byl plně zdrav. A 14 dní předtím postoupil komplexní kontrolu a nikdo z rodiny nikdy nezmiňoval, že měl problémy se srdcem.
2: Dobře, to se může stát. Určitě. Nebudeme tady vytvářet žádné konspirační,
3: ano.
2: Protože jak nám říkala
3: juniorní... Ale jsme Fix TV, můžeme.
2: Říct. Můžeme, ale jo. To je takové už složité. Můžeme za roh. Víte co, někdy bychom to mohli udělat jako téma, protože to, co
3: se tam... Vatikánská banka, pardon, že vám to skáču, je veliké téma. Veliké téma má velký přesah do praní špinavých peněz, do dokonce do fašistické, nacistické historie, do vlastně netransparentních vztahů s Evropskou unií. Dneska je to velké téma.
2: Řekněte mi, je to tak, že tu Vatikánskou banku ve skutečnosti řídí jeden člověk a to je papež?
3: Vatikánská banka má v čele vždycky nějakého vybraného bankéře, ale nice. Samozřejmě tento bankéř, který je velmi jako pečlivě vybrán, aby uměl ty věci dělat, jak je potřeba, tak samozřejmě, že podléhá tomu papeži, který má to finální slovo.
2: Takže může rozhodnout.
3: Může rozhodnout.
2: Sedí na tom.
3: Sedí na tom, sedí.
2: No a pane Vlášku, teď přichází naše chvíle, protože v tomto pořadu říkáme vždycky naprosto férově, že je reklamní okénko a my se teď k němu dostáváme.
3: Ano.
2: A já dneska k tomu mám takový úvod. Když tady v pořadu Moc peněz vždycky říkáme pan Vlášek, člověk, který spolu řídí firmu, a za chvilku to všechno zazní.
3: Ano.
2: Mně se občané, se lidé často ptají, jestli mají kupovat zlato. Představte si, že já nemám tu odvahu říct ano.
3: Ne? A vy jste byl od počátku takový jako opatrnější, já si to pamatuju.
2: Ne, já nechci někomu říct, investuj svých poctivě vydělaných 1000 korun, nebo v jednom případě
3: i víc.
2: I milion nebo miliony. A já nevím, jak to bude. A obdivuju to, že vy tu prognózu vlastně, že to berete na svá bedra a říkáte, kupujte zlato, protože půjde nahoru.
3: Já vždycky dodávám jednu věc, že nemáme tu křišťálovou kouli. Já to přesně samozřejmě nejsem schopný odhadnout na dolar a tak dále. Ale vždycky vycházíme z nějakých trendů. Já si dělám nějakou svoji analýzu, která vychází z nějakých globálních analýz. My se velmi pečlivě zabýváme tím, že se díváme na to, co říkají ti velcí světoví analytici, co dělají ty investiční banky privátní, jaký trendy tam jsou. A z toho děláme nějakou komplexní analýzu. A jenom když se vrátíme v čase, tak nás nechci nějak chválit, to chraň Bůh vůbec ne. Jo. Ale vy si pamatujete určitě před rokem a půl, když jsme začínali spolu, tak jste byl takový jako opatrný, já se to taky pamatuju, můžeme to asi říct, a prověřoval jste si ty věci a tak jste to jako zkoumal. A vlastně my jsme tehdy nějaký prognózy tady vlastně prezentovali, a kdybychom se podívali na ty pořady, tak zjistíme, že vlastně ten vývoj je předběhl, že vlastně my jsme byli ještě jakoby umírnění. Ale chci říct ještě, pardon, jednu věc, že to není žádná atomová fyzika, že to zlato je zrcadlem toho světa. A čím ten svět je víc porouchaný, nemocný, rozbitý, to zlato na to prostě reaguje.
2: To, že za dobu, co funguje tento pořád, šlo to zlato brutálně nahoru, můžeme si říkat z toho důvodu, ale můžeme říkat, že to je i trošku štěstí.
3: No já naštěstí v tomto moc nevěřím.
2: Nevěřím.
3: Já tady dám na ty věci, na tu analýzu, jakoby a syntézu toho, co se děje. A tady je to nějaká empirie. Když se podíváme na to, co se odehrává v té ekonomice, tak ono se dá docela dobře odhadovat, co se bude dít s těmi jednotlivými jako nástroji.
2: Vy tedy říkáte, je čas nakupovat zlato.
3: Já jsem tady zmínil tu jednu důležitou věc, já to znova zopakuju. To, co spustila ta Čínská lidová banka, je klíčové pro budoucí vývoj té globální ekonomiky a potažmo pro to zlato. Protože, můžu to říct ještě, Protože jestliže toto se rozjede ve větším, a to se stává, tak to oslabí americký dolar, potažmo euro, a to bude mít vliv na růst ceny zlata.
2: Dobře. Pane Vlášku, pojďme říct to důležité, co k tomuto pořadu patří, jak říká klasik, jako velbloudovy hrby.
3: Reklamní okénko.
2: Reklamní okénko, klidně. A my to, tak říkáme, my to tak pojmenováváme. Vy tedy stále spoluřídíte firmu, která zajišťuje nákup zlata, spoření ve zlatě, což je speciální, dokonce i platbu ve zlatě mezi společnostmi, firmami, jednotlivci.
3: Ano, to je ten světový unikát, ten Gold Pay System.
2: Tak. A kdo by chtěl z našich diváků, a říkáme to rádi, protože je to i jeden z pilířů, který podporuje naši činnost XTV,
3: ano,
2: tak má možnost si napsat na e-mailovou adresu zlato@mincex.cz o nákup, o spoření.
3: Ano.
2: Takový člověk má 30% slevu.
3: Na vstupní poplatcích, ano.
2: Na vstupní poplatky. Je tam potřeba dát telefon pro rychlejší komunikaci, protože pak to není tak zdlouhavé. A mohou se cokoliv zeptat a založit si třeba to spoření.
3: Přesně tak.
2: Založit. Za které, pane Vlášku, budeme blahořečeni jednou.
3: No já myslím, že jo. Že to říkáte hezky, že to tak je.
2: Lidé, kteří si to založili před tou dobou, hned na začátku, tak dnes všichni do jednoho chodí a říkají, byla to výborná rada.
3: No určitě, protože když se podíváme zpátky na ten čas, tak je to vlastně to zlato za tu dobu udělalo něco kolem 80% v českých korunách. Za poslední měsíc jsme říkali těch 7%, za poslední rok něco kolem 50%. Takže skutečně je tomu tak. A ten systém, kdy vy máte zlatý účet, já mám zlatý účet, nejenom, když si zhodnocujeme ty svoje peníze a chráníme před tou inflací, ale můžeme se i platit v reálném čase bez poplatku, je skutečně zásadní.
2: A ta spolupráce teď bude rok nebo dva?
3: Já myslím si, že rok a půl, ne, tak zhruba. Jsme si říkali,
2: no ne, někde. Říkali jsme, že to začalo v červnu.
3: No, tak blížíme se 2 letům, ale ještě tam nejsme.
2: Jo, blížíme se ke 2 letům.
3: Ano.
2: A představte si, když na začátku někteří začali spořit a řekli si, budu spořit 1000 korun měsíčně. Některé, vím z blízkého okolí, že přešli třeba na 3000 měsíčně.
3: Ano, můžu potvrdit.
2: A teď to teda mají 2 roky, to spoření. A řekněme, že za tu dobu si tam ve zlatě naspořili, když to tak rychle sečteme, tak je to, kdyby to bylo 2000 měsíčně, tak je to 24-48 tisíc. A ve zlatě, které se jim zhodnotili 80% zhruba, říkám
3: ano,
2: to dobře.
3: Ano, říkáte to dobře, no, zhruba tak.
2: Takže kdyby to zlato dneska prodali, tak dostanou za ně
3: 80% víc, to znamená, když zase teď jenom v rychlosti počítáme, oni nás pak kárají, ty diváci, že neumíme počítat.
2: No, jasně,
3: v rychlosti, tak řekněme, že že tam budou mít něco kolem 70 tisíc, přes 70 tisíc. To není špatný.
2: Kdo z vás to má?
3: No jistě.
2: Jak říkali Říparů.
3: Ano, ano.
2: Těším se na další díl, připomenu zlato@mincex.cz, 30% telefonní číslo a tak.
3: Ano.
2: A mám už dobré téma na příští díl a to bude Vatikánská banka.
3: Na to se těším.
2: Taky se těším. Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Moc peněz, 24. díl a naším hostem byl pan Robert Vlášek.
1: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Stasera, oh!
1: Stasera, oh!

0: Podtrženo, sečteno a dnes pan Miroslav Korecký. Dobrý den.
1: Hezký den.
0: Rád vás vidím v létě.
1: Já vám děkuji za pozvání.
0: Už máte po dovolené?
1: Po jedné dovolené, tak jenom se ještě chystám.
0: Máte to takto rozdělené. No a ono to vypadalo, pan Korecký, že se nic moc nebude dít o prázdninách, ale opak je pravdou. Představte si.
1: No časy okurkové sezóny skončily. No.
0: Myslím, skončily. Pan Jandák tím dneska začneme, protože vyvolal velkou diskusi všude možně, ve všech možných médiích a řekl tady u nás v XTV přesně toto. Válka není, nikdo ji nikomu nevyhlásil. Vedení ČSSD leze do zadku pražské kavárně. Evropská unie nikoho nezajímá, pro okolní svět je bezvýznamná. Představte si, takový hodný člověk.
1: Jako s tou první větou úplně nesouhlasím, nebo si myslím trošku něco jiného. Ty dvě bych celkem i nějak minimálně z části podepsal. No, to.
0: Fakt?
1: No, já jsem to taky kritizoval.
0: Nikoho jak se nezajímáme? Evropská
1: unie? No tohle, no, tak četl jsem rozhovor nebo nějaké vyjádření Henryho Kissingera, kde velmi zdrtil Evropskou unii o tom, že nemá Evropská unie jediného dneska lídra, který má nějaké smysluplné nápady a úplně jsem to čet a úplně jsem říkal, ano, souhlasím, jako Evropa je bezradná, ekonomicky neschopná a žene se akorát do záhuby, no, tak.
0: Co budeme dělat?
1: Nechci vás děsit.
0: No, to ještě jste mě vyděsil, kam se mám odstěhovat, na Petržalku. Ale vlastně taky ještě Evropa. No nevím. To je hrůza, co? No dobře, a teď ještě vedení ČSSD leze do zadku pražské kavárně. To byste jako taky podepsal?
1: No, já jsem o tom taky sám psal, jak oni se tam spojují v té Praze s těmi zelenými a lídrini tam mají paní Šabatovou a ještě jakoby jsou tam v takovém podřízeném postavení. Oni tam někde cvičí na mítincích v zelených tričkách jako sociální demokracie, která se jako dneska už je jako přívažek strany zelených, to je takový smutný konec. No. Ještě předseda, který sám kandiduje za tuto stranu, ale nenapíše si tam ČSSD, ale napíše si tam nějaké, nevím, sdružení pro něco, tak to je smutnější. Už je předseda, se stydí za vlastní stranu, tak, ale prodali palác, tak mám pocit, že tím možná mise nového předsedy skončila a pak to tak nějak tiše uzavřou.
0: Supy se slétly možná, ne?
1: A jestli v té Praze si myslí, že tím, že jako ze sebe udělají druhé zelené nebo třetí piráty, nebo já nevím koho, že tím někoho zaujmou, to jsem tedy žiraf na výsledek.
0: Mimochodem, sleduji vaše komentáře na Facebooku, někdy velmi vtipné a za jeden vás speciálně musím teda pochválit nebo vyseknout poklonu, to je, jak jste tam psal tu vtipnou věc, že paní kandidátka na prezidentku, paní Nerudová, že se někdy holedbala, že nebyla členkou KSČ, ač narozena v roce 70, že jste to tam potom tak pěkně vypsal. Musel jste mít na to velký ohlas, ne? Na tenhle ten.
1: Tak docela jako lidi to lajkovali, ale jako bylo to jako vtipná věc z jejího pohledu, že ona cítila potřebu se vymezit proti těm ostatním kandidátům, cítil jsem v tom hlavně Babiše samozřejmě a možná generála Pavla, že ona nebyla v komunistické straně na rozdíl od nich, no, tak to je veliká zásluha, když vám bylo 9 asi, nebo kolik tu dobu, když tady padl režim, tak. A nevím, jestli byla jiskřička a pionýrka, to
0: bychom měli zjistit.
1: Neřekla.
0: Ale vtipný byl závěr, že hlasovala při Kosnickém koncilu pouze pro Rudku. Nebo nehlasovala, nebo jak to bylo, tak vtipný. Tak, pane Korecký, podívejte se, co se děje na světě. Transgender kriminálnice ve vězení oplodnila dvě své spoluvězenkyně. Jo, to se přihodí takhle. Raději ji přemístili do mužské basy. Nevím, jestli znáte tu historku celou, tak nebo ta fakta, jak jsou.
1: Četl jsem o tom i v několika médiích dokonce a jako kdyby to nebyla věc tak jako pro to okolí jako dramatická nebo nepříjemná, tak bych jako řekl, že je to veliké vítězství celého toho progresivistického a genderového tažení, že prostě se to opravdu povedlo, že poté, co to začalo těma, že pohlaví není biologická věc, ale nějaký společenský konflikt, konstrukt a začaly se dělat ty třetí záchody pro ty nevyhraněné a pak začaly ty chlapy, kteří si myslí, že jsou ženská, nastupovat do těch sportovních disciplín s ženama a porážet je o 7 parníků, protože samozřejmě ta ženská většinou kvůli té fyzické konstituci nemá šanci. Tak teď je tady to vítězství, že tedy muži, kterému se stane něco takového, že je odsouzen na 10, 20, 30 let, tak si to zpestří tím, že nastoupí do věznice, řekne, že je žena, oni ho zavřou mezi ženské a on tam se chodí s nimi sprchovat a je s nimi na celé, zjevně si tam užívá docela pohodlné vězení, ale jako ono taková sranda není, protože zase před

0: Já nevím, jestli je to vítězství. Já myslím, že to je prohra.
1: Ono se to paradoxně, celá tahle ta ideologie, nebo jak to nazvat, jako vždycky vycházela z těch, z pozic takových těch jakoby utlačovanějších, ať to byly homosexuálové, transgender, nebo třeba i právě ženy, které vždycky jako byly tou jakoby částí společnosti, která je tou utiskovanější, možná už vzhledem k té fyzické, jak to říct, nepřevaze, nebo i k tomu nějakým těm historickým reliktům, že berou ty nižší platy a tak dále. Vždycky z těch pozic to vycházelo, ono se to paradoxně neobrací proti tomu starému bílému muži, ale ono se to obrací právě proti těm ženám. Jsem čet právě nějaký výroky nebo nějaké pocity žen, které právě jsou v těch kriminálech a ti říkají, že tam je to peklo, že oni se bojí vyjít ze své cely, bojí se jít se sprchovat, protože skutečně tam muž, který prostě má všechny znaky muže a nenapadlo by vás, že je to jako ani 1% žena, tak ono sobě tvrdí, že je žena, ale normálně se sprchuje vedle vás a prostě chodí za vámi do cely a jako mně by to asi úplně příjemné nebylo.
0: Mm. A kdy myslíte, pane Korecký, že to dorazí k nám? Že se někdo prohlásí za ženu a dají ho do ženské věznice?
1: No tak jako všechno,
0: myslím,
1: všechno z té Ameriky
0: Pekarová,
1: k nám přichází
0: Fihal, s
1: takovým nějakým 5 až nevím kolika letým zpožděním, všechny ty nesmysly, tak že nepochybně i tohle nějak dorazí. Pokud se to tam včas nezastaví, protože zase už jsem viděl, že feministky přece jenom pochopili, že to jde vlastně proti ženám, že to nejde jako proti těm zlým mužům, ale že to jde proti ženám, tak už zase tam bojují, nebo je brojí proti tomu. No, ale.
0: A teď ještě, víte, jakože 2 děti tam splodila ta dáma. Hodně.
1: Ale zase jsem viděl třeba, že se to v některých jako směrech už jako začíná trošku přemýšlet a třeba jsem viděl Mezinárodní plavecká federace, že už zavedla speciální, jakoby, jak to říct, že tady budou zavedit ženy, muži a transgender.
0: Kategorie
1: zvlášť. Cože?
0: Kategorie.
1: Kategorie, jakoby, no. Takže, protože jako pochopili, nebo dokonce dospěli k tomu, že pokud by do jakéhokoliv závodu nastoupili 3 právě muži, kteří se vydávají nebo jako cítí být ženou, tak ženy už v životě nezískají jakoukoliv medaili na žádném nějakém plaveckém šampionátu. Protože ten muž, zejména nám to tam popisoval u nás v takovém článku, jeden chlapík z nějaké fakulty tělesné výchovy a sportu někde z Olomouce a ten říkal, že v tom plavání je zejména takové nějaké ty hydrodynamické věci, které souvisí nějak s tím obeplouváním té vody vašeho těla, takže tam prostě ta žena nikdy nemá šanci. A že právě i ty muži, kteří se řeknou, že jsou žena, nastoupí jako žena, ale v životě si nenechají třeba těmi hormony, anebo i třeba nějak transplantačně zvětšit prsa, protože to by je handicapovalo v tom, že ten profil nějak té vody, že by prostě je blokoval a protože tedy jako zůstávají jako 100% muži, ale prostě nastoupí v ženské kategorii.
0: Opravdu? Jsem si říkal, co mě blokuje, když plavu.
1: A proto tady zavedli tu speciální kategorii, nevím, jestli se to rozšíří i do jiných sportovních disciplín, ale tak minimálně 1 vlaštovka tady je.

0: Xaver.
1: Je fajn, že my v těch našich pořadech můžeme hovořit i za sebe a říkat, co si myslíme jako základ pro nějakou otázku. Vy asi tušíte, že já vás léta obdivuju jako moderátorku. Jako politička jste mě zatím nepřesvědčila. Kdybych volil ve Středočeském kraji, nevím. Asi bych zvažoval, ale nevím. Ptám se na to takto proto, že si pamatuju období, kdy vy jste vyloženě byla pravicovou političkou. Myslím, že jste se v nějaké době i hodně přikláněla k té konzervativní politice Václava Klause. Jestli se případně mě opravte, já také nemám úplně dobrou paměť. A teď vidím, že se přikláníte k té levicové politice. Nemám to chápat jako velkou proměnu Jany Bobošíkové?
2: V žádném případě. Jana Bobošíková je pořád stejná. Já jsem pořád stejná a tak jako v 90. letech, kdy jsme s manželem volili ODS a Václava Klause a věřili jsme tomu, že ODS je strana vlastenecká. Věřili jsme tomu, že ODS je strana, která se neštítí práce, pro kterou naopak je práce hodnota. A věřili jsme tomu, že ODS je strana, pro kterou má hodnotu drobné podnikání, pro kterou mají hodnotu živnostníci. Tak dnes věřím tomu a vidím to, je to vidět na každém kroku té vlády, na které jsme se shodli, že si říká pravicová, že ta nic takového nedělá. Ta se přeci obyčejné práce, bez které se nikdy nic nenarodí, štítí, přednost dává neziskovkám, přednost dává všemu jinému, než těm lidem, kteří každé ráno vstanou a dělají někde na 2-3 směny. Pokud jde o vlastenectví, tak mám pocit, že má raději jiné země nebo nadnárodní uskupení než Českou republiku. A pokud jde o podporu drobných podnikatelů, tak když se podíváme na to, jak masivně zrostly odvody, a když se podíváme ještě na to, že pracující zaměstnanci, kteří jsou nyní v nejnižších příjmových kategoriích, tak procentuálně odvádějí vyšší odvody, procentuálně, prosím, než ti, kteří jsou v nejvyšších příjmových kategoriích, tak to přeci nemá s pravicí vůbec nic společného. A já věřím celý svůj život na práci, bez té se nikdy nic nenarodí, věřím na svobodu, věřím na odvahu a jsem vlastenka. A nic podobného mi současné strany, které si říkají, že jsou pravicové, nenabízí. ODS v 90. letech toto nabízela.
3: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Pane holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den? Pozor na to. A dnes 21. srpna, tedy výročí vstupu vojsk.
2: Sabr, já to viděl. Já jel po Vinohradský sem do televize.
1: Chápu.
2: A tam už jeli tanky. A první? Pan prezident a vedle něj paní prezidentová politrička.
1: Neříkejte mi to.
2: Jo, jeli, jeli. Slavili. Tak zaspomínali. Teď to pro ně byly šťastný časy.
1: Já vím, že jo.
2: No.
1: A je tak strašná ostuda.
2: Ostuda?
1: No prostě hlavní komunista v této zemi jde nakonec slavit nebo nějak si připomenout, ne slavit, ne, připomenout pětně, to je hrozný.
2: Ale oni si to odpracovali, Xaver, nechte toho. Teď před měsícem podepsali zákon proti propagaci komunismu. No. Vy to nevidíte, sledujete to?
1: Já to vidím a je mi z toho trapně.
2: No a víte, kdo je v druhém tanku?
1: No to neříkejte mi, že on. Obrácená helma, neříkejte, jestli...
2: Jel tam Knedlík, Ježiši. Jel tam Knedlík.
1: Ježiši.
2: A měl to v obráceně zase. On to nedá, ale tu helmu.
1: No já ho sleduju, pana, já nebudu říkat Knedlík, to je hrozně jako zlý, jo.
2: Tak on je takovej, zevnitř i zvenku je stejný, tak...
1: No, tak mě můžete potom říkat jako super Knedlík.
2: Kdybyste chtěl?
1: Nebo já nevím, jak.
2: Tak u něj se to ujalo. No, tak...
1: no pozor, já jsem se vám díval na internetu dneska v noci. Na mě skočila nějaká a bylo tam, najděte si, jaký je typ vašeho těla. Mm-hmm. Tak jsem se nedokázal podle těch siluet zařadit teda do žádného. A byly různě pojmenovaný a to, co mě asi bylo nejblíž, nejstrašnější název, který tam byl, Jahoda.
2: Jahoda.
1: Tak jsem nasranej zavřel tu stránku, jaká jahoda, co to je za potupu.
2: Ale na Knedlíku není špatný, Xavere. Knedlík je přeci naše národní jídlo, symbol Česka. Tak klipánek je symbolem Česka, co?
1: Pro mě ne.
2: Je dobrý.
1: Tak,
2: myslím, lipánka.
1: Je to komik, ale já mu vůbec nerozumím, na těch sociálních sítích, co vlastně on nám chce říct, krom toho, že on neustále přesvědčuje přesvědčený. A já ho mám v takové jako bublině, kde jsou přesvědčovači přesvědčených. A to je Meda, Zdechovský.
2: Zdech je dobrý.
1: Mirka Němcová, paní Němcová. Paní. Ona je doktorka nebo inženýrka, nebo co ona je?
2: Ne, Mirka.
1: No ne, tak má nějaký titul určitě. Ona... Bakalářka? Jako já?
2: Ne, rohlíkářka.
1: Rohlíkářka?
2: Rohlíka.
1: Co to znamená?
2: Tak ona měla nějaký, má ráda rohlíky, nějak se o ní ví, ne? Že občas jí nějaký zůstal v obchodě v kapse, nebo...
1: Tak je na to rohlíky.
2: Zůstane.
1: Jo, tak to...
2: Vybíráte si rohlíky, jeden si odložíte do kapsy a odejdete s tím.
1: A to je taková legenda, to nebude
2: jo,
1: pravda.
2: Jo, jasně. Myslím, tak co? Že... Já mám legendy rád, ne?
1: Legenda je to dobrá.
2: V nás se taky povídají legendy, tak co?
1: No, o nás se teď bude povídat, protože já jsem teda se díval i na tu siluetu, jak byste se jmenoval vy, jo, a u vás tam bylo Adonis.
2: Adonis,
1: no,
2: to je hezký.
1: A já si myslím, že bychom mohli tady teď vnuknout našim divákům, že to není Wilsonova 10, ale že to je podcast Adonis a Jahoda. Jahoda je strašně potupný. A Adonis, pane holče, to jste vy.
2: A to, já myslím, že jeden čičí tornádo v televizi stačí, ne?
1: Jeden čičí tornádo? Jedna?
2: Jedna, nebo jedno?
1: Jedno?
2: Jedno čičítko?
1: Čičítko je, pozor, je čičítko.
2: No počkejte, a co to čiči, co to je? Odpovězte mi, vy jste fundovaný ohledně
1: české
2: televize. No, Chichy.
1: No to je umělecký jméno.
2: Ale
1: je
2: to Chichy ona, Chichy on, nebo ono? Nebo oni?
1: To je to tornádo.
2: To je... Já jsem se na hru k sebe teď dočet, na Seznamu, a když se něco napíše na Seznamu, tak je to pravda, že je to svěží vítr v televizi. Svěží televizní vítr.
1: Psal někdo? Čičinka. A kdo to psal?
2: Já nevím, jeden z takových těch, co foukají ty svěží větry. No.
1: Ježíši Kriste. No, my máme příští středu, pane Holče, Radu České televize a já doufám, že to tam zazní.
2: A přijde Čičinko mezi vás?
1: Myslíte Čičinu?
2: Čičinu.
1: Já myslím, že by mohlo přijít tornádo.
2: To si můžete vyžádat, ne?
1: To nevím. Vůbec nevím, jestli to umožňuje jednací řád a bojím se na to zeptat, protože když se zeptám na něco, co umožňuje nebo neumožňuje, protože ne všechno ovládáte, tak proti mě sedí pan kolega radní Řehák, který si v tu chvíli na 22 minut vezme slovo a má kolem toho projev. A já už to nevydržím. Už jsem starý člověk.
2: A pan kolega Řehák, on sedí na té správné straně?
1: To nevím, ale je to takový poctivý člověk.
2: Tak to jsou tam všichni.
1: Když přišli stížnosti na mě na radu, tak víte, co udělal pan kolega Řehák? Ty stížnosti tam přečet, ocitoval.
2: Všechny, jo?
1: Nikdy se žádná stížnost na radě nečetla. A tak jsem si říkal, že bych teď, jestli je tam stížnost nějaká na Čičinu, že bych to taky přečetl a řekl tady po vzoru pana Řehaka.
2: Jo, a tak to je tam taková partička dobrá, ne?
1: Dobrá, dobrý, to je zlatý kolektiv. Člověk.
2: Dobrý kolektiv.
1: Zlatý člověk. A teď má různý takový ty přirovnání hezký a tak mluví jako kniha, to jste nevěděl.
2: Fakt? No, má metafory, jo? Hyperboly, jo?
1: Má všechno. Má všechno, je to normálně, říká se tomu odborně šprechr.
2: Aha.
1: Ale jak jsme říkali s jistým doktorem Kravkou, doktor Kravka byl dnes asi je důchodce pracující, letitý dramaturg České televize Brno, a my jsme často vedli učené disputace o hudebních pořadech a tak.
2: Wow.
1: A vždycky to skončilo, a to je, teď se odvolávám k tomu projevu, těm dlouhým projevům na radě. Je to výborný, ale nikoho to nezajímá. To je základní dramaturgický postup. No tak, prosím vás, já se teda stydím. Myslíte, Čiči tornádo tam bylo taky na tom 21. srpnu?
2: To jsem tam neviděl.
1: Nevím.
2: A jenom jsem chtěl vám ještě říct, že my jsme zatuchlí. To bylo to v tom titulku. Čičina je svěží vítr a zbytek je zatuchlý.
1: Tak jak to? My jsme taky svěží vítr. My jsme Adonis a Jahoda.
2: No.
1: Pane Holče, to je zlý, co? A můžeme dát Adonis, Jahoda, Knedlík, Čičina. Udělat takovou partu.
2: No ani ne.
1: Ne. A víte, co mě teď zarazilo? Já jsem sledoval, jak bylo jaro na Aljašce. A promiňte, jenom řeknu to, že přijdou dva asi nejmocnější muži světa, podají si ruku, usmějou se na sebe, vypadá to, že se začnou řešit problémy. Pravda a láska začne vyvádět.
2: Točíte, ale Xavre, oni, to mělo magický účinek, ta Aljaška.
1: Jak to?
2: Vracím se ke Knedlíkovi, protože Knedlík vystrčil prst, udělal se odpíč fouká a začal chválit Trumpa.
1: Vážně.
2: Vážně. A to není žádný převlékač kabátů, to pozor. Lipánek drží jak Knedlík. Co? To můžem říct asi, ne?
1: Víte, jak se říká těm lidem, kteří opustí tu loď, aby doplavali k jiný lodi.
2: No vzpomeňte si, jak nepodrazil Piráty a nezradil.
1: No, tomu se říká krysička.
2: No, tak bude spíš větší krysa. Oný.
1: Spíš krysa. A jednou provždy mu to zůstane. Promiňte, můžu říct vychcanost?
2: To je lirický výraz, bych řekl.
1: Tak řekněme, že mu zůstane ta vymočenost. Ne. Ať je to...
2: Myslím, že vymočenost je horší než vychcanost, jo?
1: No ale ne, tak vymočit se není vulgárně.
2: Všimte si, že on má ty charakterové rysy ve tváři, tak?
1: Já
2: jsem ho pozoroval a říkal jsem si, to je fakt splynutí umělce s dílem. Takhle vypadá krysa.
1: Splynutí? Tak to musím říct, že tam necítím. Já tam necítím nic. Ten člověk nic ještě jako... Nic prostě, je to... Je to ňuňátko usměvavý, který opakuje to, co mu někdo říká.
2: Chuj větší ňuňátko.
1: A to je jedno ňuňátko. A to je lepší než Knedlík, ne ňuňátko?
2: Všechno je to dobrý, mastikulka.
1: Mastikulka. A neříkejte mi, že byste toho pana Lipovského, že byste ho nepochoval takhle, když
2: to nejsem, ne? Já na tohle nejsem.
1: Ne?
2: Ne, ne, ne. A vy jo, vy byste si ho pochoval.
1: Jak jsem křesním?
2: Honzík.
1: Honzík. Jo, Honzíku.
2: Vy jste si ho pochoval?
1: Jo, jo, jo. Já bych se pochoval.
2: A to by byla teda ale facha, jak se bude pochovat si Knedlíka. No tak mu není úplně jako,
1: tak,
2: pan doktor Pospíšil si bere pejsánky, štěňátka do náručí.
1: No, já bych si vzal pana
2: Lipovského. A to není štěňátko úplně, Lipánek, to pozor.
1: Ne?
2: Už takový vyrostlejší pejsek.
1: Jo, takhle. A kdybyste, vy jste ten reportér, kdybyste náhodou byl někde dělat reportáž, on tam byl, řekněte mu, že pan Xaver by si ho rád pochoval.
2: Já už nedělám žádný reportáže.
1: Neděláte?
2: Ale když ho uvidím, když ho se potkám na Vinohradský v tanku, tak mu to řeknu.
1: Jo, to udělejte, prosím vás. No. A teď, prosím, to pokračování v Bílém domě. Pane Holče, já jsem z toho byl úplně mimo, co se tam odehrávalo. Dvě fotky, které vás poprosím, abyste vy jako vzdělaný člověk, jako pan všeho míra, jako člověk, který má ten přesah, jo? I do té historie, i do té budoucnosti.
2: Já vůbec nechápu, proč jsem tam neseděl já.
1: No, to vám vysvětlím, proč jsem neseděl. Ale dvě fotky mě, prosím vás, okomentujte. Jedna je, jak on sedí, prostě pan ředitel školy, a takhle sedí ti žáčci, evropští lídři, a sedí jako čekají, co pan ředitel řekne. Je to naprosto nedůstojný, trapný. A to jsem si říkal, tak to je vrchol. A pak jsem viděl ještě jednu fotku, jak sedí na chodbě, jak u zubaře.
2: Čekáš pan doktor, až sestřička otevře dveře a řekne?
1: Další.
2: Jo.
1: Jak to mohl někdo připustit? Proč v tu chvíli neřekl nefotit? A pak ještě fotka, jak všichni stojí. A Ursula úplně nalevo sama.
2: Xavere, víte, proč to mohl někdo dopustit? Protože když se ocitnete v takovéhle situaci, ponižující, kde fakt jste úplně jak mopslík, tak už to nemáte pod kontrolou, proto takhle dopadá. Dokud to máte pod kontrolou a jak se říká, diktujete, tak byste řekl a nefotit, ven. A když tam sedí takhle a čekáte, až se otevřou dveře a pozvou vás na křeslo pod vrtačku, tak už nic nekontrolujete, tak už se jenom bojíte a třesete.
1: Mě tam strašně chybělo, jakože z toho měl být nějaký video, kdy ten Trump řekne, chcete někdo bonbon? Dobře, tu bonbon je. Ale aby ukázal to dobrý srdce.
2: Jo, a víte, kdo mi tam chyběl?
1: No náš?
2: Náš světový lídr.
1: Světový lídr Fiala, on prý byl na dovolení.
2: Proto to tak taky vypadalo.
1: On plaval.
2: Protože kdyby tam seděl světový lídr, Xavere, náš, tak to vypadá úplně jinak.
1: No není to potupa pro nás Evropany? Pane Holče, my jsme Evropani, ne?
2: My jsme Evropani.
1: No to, tak on nás potupil, ten Trump.
2: Já si myslím, že vím, kde je chyba.
1: No to mi řekne.
2: My musíme na Ukrajinu začít posílat ještě víc peněz.
1: Porazit Putina.
2: Jo. A porazit tam tu korupci. My to prostě uplatíme.
1: Tam je korupce?
2: Trošku.
1: Na Ukrajině
2: trošku,
1: korupce?
2: Trošku, někdy, trošku.
1: No počkejte, to je vážné obvinění.
2: Říkám trošku. Trošku si občas někdo něco strčí do kapsy. Ale trošku linku.
1: I poté, co tam byl sám pan Fiala a sám Knedlík, když ti tam přivezli plný vlak demokracie a jeden vagón byl plný toho, jak se to má dělat.
2: Ten byl plný demokracie.
1: No?
2: Jo. Tak i poté, Xavere.
1: I poté, pane Holče, to je šlendrián.
2: Tam totiž, víte, proč to je? On tam nepřijel na kontrolu Zbyněk Stanjura. Pamatujete si, jak vyhlásil, že bude jezdit po benzínkách na ty kontroly?
1: Ne.
2: Aby nebyl cenový kartel na benzín? No, nějak na to pak zapomněl a trošku to šlo nahoru ty ceny, ale...
1: No, z toho pana Stanjury si nemůžeme teď jako utahovat, protože on prý mele z posledního. On prý má
2: je
1: kapačky.
2: Teď na infuzi pořád, nevíte?
1: No. Ona mu prý do toho, ta paní z Brna, ta primátorka posílá...
2: Markéta a Vaňková?
1: Posílá nějaký pitlíky, říká tomu tam přisypte. To mu dělá...
2: Bílej prášek, myslíte? To jde na pozbuzení?
1: Jo.
2: A to je na dobrou náladu, ne? Všichni se smějou?
1: Je to na dobrou náladu, tak... je to rozdrcený acylpirin prý.
2: Tak tomu ten státní rozpočet teď půjde jako úplně od ruky sám, ne?
1: No. A já teda být panem Stanjurou, tak chodím kanálama.
2: No tak on radši leží v nemocnici, ne? Na těch kapačkách.
1: No ne, on chodí s kapačkama na výstup tam na rysy nebo na co. Pozor.
2: Jak zavolal.
1: To je jako Stachanovec.
2: A to fakt jako budilo dojem velký budoucnosti, ne? Stanjura s kapačkou v paži a říká, my toho Babiše porazíme.
1: Já jsem se díval včera na kandidátky. Taky jste se díval, ne? Jsou veřejně.
2: Víte, že ani moc ne.
1: Ne? Vy jste takový, ale vy jste hrozně jako takový obrouhnul, pane Holče.
2: Proč obrohnu? No tak ještě, já znám ty lídry, jako to myslíte, nebo že bych všechny kandidáty.
1: Ještě u posledních voleb jsme tady seděli a říkali, že tam bude kandidovat Kolotočář a tam bude to Zelinářka a Meda a všechno. A teď, jak kdyby se nás to netýkalo, vy tady
2: týká,
1: sedíte a
2: říkáte, tak ty známe, ale mě stačí tyhle, Ksevere.
1: Umíte si představit, co se stane v tom Moravskoslezském kraji?
2: Umím, docela dobře.
1: Já vám řeknu, oni z toho Stanjury udělají paštíku.
2: Paštíku, no tak...
1: Proti němu jde Konečníková, pan...
2: Konečná, Ksavere,
1: neřík. Co jsem řekl?
2: Ksavere, nechte to.
1: Řekl jsem něco špatně?
2: Jo.
1: Paní Konečná, pan Reichl, Babišák.
2: Zazvoní zvonečkem, no. Co?
1: Babišák, motorista, pan Gregor, nemůže zbít z toho Stanjury ani no. Prosím nic.
2: Skončí Popel. Na té kapačce, Ksavere. Ale on je zase férovej chlap. Víte proč? Protože říká, asi nevyhraju.
1: Prognostik ještě.
2: To je transparentní, ne, jak se říká, co?
1: To je velmi transparentní. Pane Holče, já si netroufám při vašem vzdělání vás nějak opravovat, ale vy jste řekl, že on je férovej chlap?
2: Jo. Že to přiznává tu porážku, ne?
1: Já jsem vám slyšel úplně něco jiného.
2: No tak s rozpočtem třeba trošku občas podvede, ale to jsou drobný, Ksavere, ne? To už nám řekl pan premiér.
1: No já nevím, já právě... To jsou takový drby, já nebudu nic říkat, ale moji známí, co v tom tam bydlí v té Opavě...
2: Chcete říct, že nějací lidé by si mohli myslet?
1: Že, někteří lidé by si mohli myslet, že tam má strašidelnou pověst té Opavě.
2: Jako třeba s manželkou by tam něco, tak?
1: Z estetických důvodů se mi o tom nechce hovořit.
2: Jako na třeba IT by vás napadlo? Nebo?
1: Prosím vás, teď mě podsouváte něco, abych to řekl a pan Hrušinský nás pak zažaluje. Jo.
2: Jež, Marie, hlavně ne, Honzík.
1: Honzík, ne, bojovník, pozor.
2: Je dobrý.
1: On teď bojuje za to, aby byla uznaná ta anticharta asi. Tak to je tak směšný. Čtete jeho příspěvky?
2: Je to smutný, ne? Ksavere, vlastně když člověk zná jako díky tomu jejich otci té rod, ne? Což byla taková jako autorita herecká i já bych řekl jako společenská a teď vlastně ten syn je takovejhle, ne?
1: Tak navíc tatínek byl národním umělcem. Pan Hrušinský, kterýho si vážíme všichni. Český Gaben. Byl národní umělce. A to dával kdo tady ty národní umělce?
2: No tak režim, ale...
1: Režim?
2: Režim, no, Ksavere.
1: Ne, wow. To nedával ten svaz těch herců a tak?
2: Já myslím, že národní umělce, Nelly si to předával jako na Pražském radě, ne?
1: Ne, pane Holče, to nemohl.
2: Ale jako, co?
1: Pan, já myslím, že by si tento pan Hrušinský, ten by si od komunistů nic nevzal, to mi neříkejte.
2: Můj si to vzali, no, Ksavere, ale dobrý.
1: Já bych si to taky vzal.
2: Ale já vím,
1: já bych
2: vím,
1: si s dovolením jasně. Toho národního taky vzal.
2: Ale počkejte, já si myslím, že my k tomu směřujeme ještě do voleb. Že to dostaneme.
1: Jako kdo?
2: Já už jsem slyšel
1: jako Adonis a Jahoda.
2: Zákulisí, že nás to nemine.
1: Co to je nás?
2: No, vás a mě. Že budeme pozvaní do Strachovky a dostaneme...
1: Diplom?
2: Taky, že budeme umělci.
1: Jako registrovaní umělci za 6000 měsíčně, nebo na kolik?
2: Já teda budu národní, vy budete zasloužilej.
1: Mně by stačil zasloužilej. No. Já bych to, a kdyby mě to komunista na Hradě dal, tak já bych se nestyděl za to, tak jako se nestyděli ti národní umělci, no. Že si to vzali od komunistického prezidenta, tak já vám říkám, že bych se nestyděl za to, že si to beru od komunistického prezidenta.
2: Tohle není žádný komunistický prezident. Má to odmakaný, Ksavere?
1: No tak má to odmakaný ve straně a ve vládě, no. Tak nebo pro stranu a vládu. Je to komunista, jednou komunista, vždycky komunista. Víte, jak se říká jednou fízl? vždycky fízl.
2: A nevíte, nepřednesl už dneska nějaký projev?
1: Kdo?
2: No, Pávek. Já jsem od něj trošku dostal strach. Dneska, víte.
1: Jak to?
2: Tak... No, říkal jsem si, jak jeho řídějí, že jo, ty jeho investoři a loutkáři, jak on je takový nesvéprávný v té funkci. Takže dneska to je na 20. Tak aby náhodou nevyfás ráno nesprávnou komunikační kartu, a aby tam nebyla ta obhajoba té okupace, kterou praktikoval do roku 89.
1: No, v tom životopise to.
2: Aby mu, to může být škodolivost třeba, chápete?
1: Rodiče mu vysvětlili, že vstup vojsk 21. bylo v pořádku, ano, a on to přijal.
2: A hrdině to obhajoval, no, a šířil to. A tak jsem si říkal, že vlastně v jeho případě by bylo nejlepší, kdyby nám dneska zopak ten novoroční eurovej projev, ne?
1: Měl?
2: Kdyby, říkám, kdyby se vyvaroval, tenhle ten projev vždycky udělá radost každému. Navíc, když premiér Fiala řekne, že přijmeme euro, až to bude výhodný.
1: Já musím říct, že říká se mi to těžko, pane Holče, a vás to zabolí taky. Ale on ze všech porevolučních projevů nebo ze všech porevolučních prezidentů má nejhorší projevy. Prostě mluví blbě, mluví jak Bilak.
2: Já teda se musím trošku ohradit.
1: To byl Vasil.
2: Já si Vasila pamatuju. Hmm. Musím se trošku ohradit, protože ten eurovej projev už jako piluje a dostává se do situace, kdy to už je tam méně toho
1: Tak to je atmosféra.
2: Jo, dokážu už tam propojit těch pár vět.
1: Jo? Tak já jsem teď poslouchal nějaký podcast.
2: Kde... Ale to nebylo o euru, tam to ještě neměl vypilovaný. Jo. Ale jako v tom eurovým projevu zadrhává míň už teď.
1: No a on má přece nějaký podcast s tím panem Půrem, ne?
2: To víte, myslím, že asi ne.
1: Víte, kde je pan
2: já
1: Půr?
2: Já Michala Půra znám dobře, ale myslím, že už asi ne.
1: To je velmi talentovaný člověk, pan Půr. A on má podcast s panem prezidentem.
2: Já jsem si slyšel... udělal jeden díl, ne?
1: Tak ten jsem já slyšel. A to už
2: a to
1: nepokračuje.
2: To už je dva roky, ne? Nebo...
1: Fakt to nepokračuje? To by byla
2: škoda. Já si myslím, že ne. Tak když jste slyšel jedničku, tak jestli jste pídil po dvojce a není? Tak...
1: No, já jsem se právě moc nepídil.
2: Aha.
1: Celkem bylo jedno.
2: Není to škoda?
1: Tak je to škoda, ale říkám vám, před chvilkou, teď budu jak Miloš Zeman, kdybyste mě poslouchal, tak jsem vám před chvilkou říkal, že mě nebaví, jak on plká.
2: Ale já vás poslouchám.
1: A vás baví, jak plká? Já vám znovu říkám, že mluví jak Bilak.
2: No je to ostuda, ne? Na prezidenta.
1: Hm?
2: Jak Bilak, on mluví jak gumák, Ksavere.
1: Gumák? Hm? Co to je?
2: Jako lampasák.
1: No to
2: tarotní,
1: je.
2: No.
1: Lampasák, no.
2: A to není náhoda, ne? Když jim byl, tak aby tak nemluvil.
1: No já už přemýšlím, pane Holče, kdo bude po něm. No to za chvilku.
2: Ale dobře taky mluví ta jeho manželka, Eva. Ksavere, kdo bude po něm? Já vám řeknu, kdo bude po něm. Petr Pavel. No to bude druhá pětiletka.
1: Myslíte? To vám říkám. Počkejte, tak já už jsem si založil, registroval doménu Ksaver na hra, takže ještě mám počkat s tím?
2: No, můžete to zkusit, ale já vám říkám, že to bude druhá pětiletka.
1: Mhm. A on mluví jako Bilak a já bych mluvil jako Kapek.
2: Taky to bylo dobrý.
1: To nebyl taky žádný velký řečník. Ale pan Kapek se zasadil za některý herce. Když jsme se bavili o hercích, tak jim dával doporučení do divadel některým a tak.
2: Pan tak to byste mohl taky, ne? Tu jste z umění jste vzešel, ne?
1: Zkušený. Jak jsem vzešel z umění?
2: Teď jste drnkal, zpíval, ne? Hrál jste na kytaru, jste velký kytarista.
1: To hraju pořád.
2: No, tak vidíte, jak jste vzešel z umění, říká.
1: A proč mluvíte v minulém čase? Já jsem umělec veskrze národní.
2: No to já vím. A jste registrovaný už? Už jste se registroval?
1: Ale teď jsem byl jeden den v Chorvatsku a večer, jak jsme seděli, tak jsem tam přítomným hrál na kytaru a zpíval asi tři písničky. Pane Holče, jedno oko nezůstalo suché.
2: No to chápu. No,
1: tak to jenom,
2: abyste... Kdy jste byl u Luxíka?
1: U Luxíka ne.
2: Ne?
1: Ne, já jsem byl u Středy Pavla číslo 2.
2: A?
1: A Luxík musel nastartovat lotě přijet za mnou. Ze Zadaru do Splitu. 5 hodin jel,
2: jo?
1: Aby se mohl poklonit mému umění.
2: A vybíral jste, ne? Nehrál jste no, gratis snad, ne?
1: Tak vybíral, řekl jsem si 20 Eček za to.
2: No, tak
1: to není tolik,
2: jo?
1: Ne? Za 3 písničky. Mimochodem, nechcete zahrát písničku?
2: Teď ani ne, ale jsi říkal,
1: já bych vám dal slevu.
2: Kolik bere Iva Pasderková? Trošku zvyšte tarif, Xavere.
1: Tak já beru za písničku 10 euro. Když si objednáte 3, tak máte slevu a jednu zdarma, takže 20 Eček.
2: Jste Xavere čípák, fakt musím říct, mě to trošku uráží, že tady s váma sedím. Pojďte se, kolik,
1: tak vytáhněte 20 euro a já vám zaspívám.
2: Kolik dostane Bolek Polívka za jedno slovo na mítinku? To je tak podle mě 800 tisíc.
1: Tak Bolek, jo.
2: Už dostal od brněnský ODSky tak 30 mega, tak když si vezmete, že on těch slov moc už nedá, no tak kolik stojí jedno jeho slovo?
1: Víte, že to je, to je moje slabý místo, ten Bolek.
2: No je taky, já bych to taky kasíral.
1: Ale ne, tak on je.
2: Xaver je to smutný, ne? Když se stane z talentovanýho klauna prodejnej klam, ne? Úplatnej.
1: Já nevím.
2: Co?
1: Říká se mi to těžko, no. Nebudu ho hájit, ale nebudu. V Brně jsou podle mě dva velcí umělci. Byli tři, než jsem se přestěhoval do Prahy.
2: Jasně.
1: A teď jsou dva, a to je Hana Ulrichová a to je Bolek Polívka. A jsou to podobně jako ikony.
2: No tak počkejte. A Petr Fiala, ten... To není podle vás velký umělec?
1: Ne.
2: Vy jste neviděl teď jako...
1: To se za Loutkový divadlo se to neudělal.
2: Vy jste neviděl Xavere, vy jste nebyl v jeho cirkusu, kde vystupuje s Pasderkovou?
1: Já jsem to viděl na Facebooku.
2: Vy jste nesledoval, když přestahoval program teď? No, to bylo nejlepší, Xavere, to bylo nejlepší sledoval. Číslo.
1: Pane Holče, a to mě vyděsilo. A jak vidíte, tak tady máme, prosím vás, názornou agitaci. Mm-hmm. A za tento proevropský krok jsme dali profesora na tabulici, se slouží. Zrušíme korunu, zavedeme euro.
2: Ale pozor, on je to zavedeme i nezavedeme. To je profesorský, to je fialovský.
1: No.
2: Protože tam je ten dovětek, až to bude výhodný.
1: No ne, tak víte, proč to dělá? On potřebuje, jak se říká v Brně, nachcat na nohu té Uršule.
2: Vy jste se nějak plný chcanek, nebo co?
1: Ne, to se říká, to je přirovnání.
2: Jo?
1: No,
2: jste a to znám ještě alternativní jedno, tam z Brna.
1: My jsme velmi to ještě jsem tady panu Filipovi říkal jedno přirovnání brněnský před vysíláním a jemu se moc líbilo a hned se zapisoval do mobilu.
2: Jo? Jaký?
1: Z estetických důvodů to nemůžu říct.
2: Jo, dobře.
1: Je to přizprostlý zase.
2: A jo, tak
1: ale je to výstřed.
2: To od vás čekal.
1: Nebudem to říkat. Kapitalismus nedáme. A víte, proč tady je? My ho totiž prodáme.
2: Jo.
1: A já si bojím o náš kapitalismus, pane Holče. Proto názornou agitaci a každý, kdo sem přijde do této místnosti, povinně se postavit tady před ten stůl, nahlas přečte tu... A dokonce tady někdy dáváme takový stoleček, když je tam někdo takovýhle vážený jako pan Fiala,
2: jo.
1: Abyste pod tu tabulici mohl položit kytici rudých květů.
2: Já myslel hromádku eur.
1: Nebo hromádku eur, ale tu můžete klidně převodem na to charitativní Xaver v nouzi.
2: Vy jste takový loupežník.
1: Poslal jste tam někdy něco?
2: Ne.
1: Na konto Xaver v nouzi?
2: Ne.
1: To vy jste takový na kačku zase. No.
2: Nejsem, já posílám těm klukům z Milionu chvilek.
1: Posíláte, jo?
2: Posílám, tak oni teď věli s kasičkou.
1: A jak se to posílá? Já tam taky pošlu něco.
2: Pošlete. Protože už chystají tady demonstrace. A akce, takže...
1: Oni mě vždycky dělají, když útočí proti mě ten Michprt. Víte, co je Michprt?
2: No, počkejte, tak... nemluvil byste tam někdy na jejich akci?
1: Na mítinku?
2: Nepozvali vás?
1: Nepozvali, ale mají mě vždycky, když na mě něco, což je tak jednou, začne trochu kvůli Radě České televize, tak mají moc hezkou grafiku na mě.
2: Jo?
1: Mají tam jahodu a...
2: No, tak.
1: Na vás budou mít Adonise.
2: No.
1: Já... Pane Holče, 48. zápis, 21.8.25 a já bych tam zapsal profesurka.
2: Za tu zradu, Xavere. To je zrada jak toho 21. v 68. ne?
1: No právě proto, víte, ono to nese...
2: Xavere, má on ještě něco, nějaký slib, který on nezradil?
1: Má on nějaký slib.
2: Víte, že já jsem pamětník. Víte, komu se tady díváme do tváře?
1: Ne.
2: Mimo jiné? Prvnímu signatáři petice ODS za zachování české koruny navždy a vyjednání trvalé výjimky České republiky z přijetí eura.
1: Ne.
2: Ano. To je on, pan profesor. Chápete to? Já už ten Inter chlap. Xavre, ten si z nás fakt dělá prdel.
1: No co? Tak on nemůže jinak.
2: On to nemá v té tváři, ale on si z nás dělá prdel nonstop.
1: Tak já vám říkám, že ten to má v té tváři úplně natvrdo napsaný.
2: Jo? Hm.
1: Vy jste moc mírný člověk.
2: Jsem, no tak to takže... se o mě ví. No tak držím zpátky. Jako...
1: Jsou lidi, kteří říkají, že jste hrubián a cynik.
2: Fakt? Cynik? No, no, ale... Já chci v profesorovi vidět to dobrý.
1: Co? Kam jste dal tu tušku?
2: Do toho.
1: Proč? Co to, to je za zvyk, pane holče? Jako vy jste jako generální tajemník tady, nebo?
2: To jsem. To jsem.
1: Tušku vložit do...
2: To jsem.
1: Tady naší krásné knihy hříchů.
2: Všude musí být generální tajemník, ne? Ksavere, co byste si tady počal?
1: Já vím. Však tak, víte, jak to je. Udělejme teď děkovačku. Ona je totiž dneska vtipná.
2: To je můj 21. srpen, Ksavere, tohle. Co?
1: No, protože je potřeba poděkovat těm, kteří nás podporují na transparentním účtu. Už to říkáme půl roku, ještě pořád to tak je, zatím jenom na právníky.
2: Jo.
1: A to jenom v jednom případě, ale my o tom nesmíme mluvit.
2: A by se taky něco mohl poslat.
1: Ale no tak já to asi budu muset společně s váma potom doplatit to, co nám nezbude, ale to je jedno. Máme mlčet, tak mlčíme.
2: Jo. Michal Ševera. Byl znova 10 i v Parnu se na vás těšíme. Vidíte, Ksavere?
1: Michal je výborný.
2: Je?
1: Víte, že to je Michal Spíšel? Hmm? To vám je tak chytrý člověk.
2: Tak se dívám, představte si, že
1: já jsem s ním byl na večeři, on mě pozval do vietnamské restaurace, tak jsme jedli vietnamské jídlo, což jako bylo celou diskuse, jsem to už nikdy nechci, ale dobrý. Ne. A pak jsme seděli v kavárně na Andělu, dlouhý dým jsme jeli a on některým věcem rozumí líp než vy. A jste v prdeli.
2: To je možný, Ksavere.
1: Jo.
2: To je možný.
1: Tak.
2: Tomášova na hodnotové kapičky pro soudruha Stanjuru, aby přežil kandidaturu a na duhové plavičky pro vrchního nuteliéra. Ksavere, víte, co teď zjistili, když je tady nuteliér? Že ten jeho nákup slavný s tou nutelou v Německu,
1: no.
2: Takže ty nůžky se dál rozevírají, že je to znovu v Německu ještě levnější, než to bylo před těma dvěma rokama.
1: Neříkejte mi to.
2: A on to tam neměl v tom programu. Já jsem poslouchal, kdy řekne, že Nutella bude v Česku levnější než v Německu, protože tehdy říkal, že se na to podívá, že takhle to nejde.
1: No.
2: Co? Tak já nevím.
1: A hlavně říkal, že teď jde o všechno.
2: To jde.
1: A já se teda pořád si kladu otázku, o co šlo doteď. Doteď šlo jenom o něco.
2: Teď jde i o Česko.
1: Teď jde o všechno.
2: Teď jde i o Česko. Ksavere.
1: Já si myslím, že dopadne strašně on volba, protože lidi ho nemají rádi kvůli Ukrajincům.
2: Já bych mu to přál, Ksavere.
1: Ne,
2: já
1: mu to nebudem nikomu přát nic špatného.
2: Já jsem hrubiána cíl.
1: Když je to zlatý člověk, kdy ten pan posl doma tak rád. Bernard,
2: jo. Dagmar Kadlecová na Wilsonku od Azalky. Ksavere, vidíte. Ne, to je, pozor, to je Alen Ravítková na Wilsonku od Azalky. A tady Dagmar Kadlecová. Tady je chyba asi.
1: Tak, takže poděkujeme oběma, ne?
2: Alena Ravítková a Azalka.
1: No. Azalka Krušnohorská.
2: No.
1: Je z Krušných hor.
2: Jiří Bidžovský, koncesionářský poplatek pro přístav Pravdy. Naděžda Formánková posílá malý příspěvek na piškoty pro pejska. Pane Holce, vidíte.
1: Piškotky, to jsme tady
2: měli
1: probírali, no.
2: To se hodí, to jsem rád.
1: Ale vy nedáváte, ne, jste říkal.
2: Dávám.
1: Že granulky dáváte, jste říkal.
2: No to je žrádlo, piškot je za odměnu. To mi si vymáhají, Ksavere.
1: No já si taky vymáhám už kolik let tady.
2: Pejsek.
1: Zkuste pejsek. To někdy. Uvidíte, jak já funguji, mi dáte piškotek a
2: jo. Jedu,
1: no.
2: A budete hodnej?
1: Budu kňučet a tak, zkuste to někdy.
2: Daniel Klement na Vlzonku, přístav pravdy, mistrů Ksavera a Holce. Tomáš Pokorný na špunty do uší pro mistry z přístavu pravdy, ať k ním dnes nedolehne nic z těch pokryteckých blábolů krále Dutohlava na Vinohradské. To vidíte, Ksavere, no? Já jsem říkal, že už se mi tam potkal v tancích.
1: Jsou to hodně lidi.
2: Jsou, to jo, to jo.
1: Byl jsem vám od covidu poprvé v supermarketu.
2: A kde nakupujete jinak, Ksavere?
1: Já nenakupuju.
2: Vy máte nějakého posluchače?
1: Já nemám peníze. To jste vy, lepší lidi chodíte nakupovat.
2: Já ne, já jsem zíral, když jste mi řekl, že máte osobního barbera, jak tomu říkáte.
1: No to jo, to mám. To mám.
2: To si může dovolit jen Šlechta a paní Pekarová.
1: No ale ten to dělá jako charitu. Vidí starého pána, tak přijde a zadarmo...
2: Samozřejmě, vy jste bídnej lhář, jak tady ten.
1: Jo. Ale chci říct, že jsem byl v Lidlu a že je tam všechno tak strašně drahý. Pane Holče, ta inflace...
2: Protože inflace není, Ksever. To nešište jeden z info. Inflace není a nebyla.
1: Kdo to říkal? Jo? No, tak já vám říkám, že...
2: No nebudete lahát.
1: Na všechno. Chtěl jsem si koupit Hermenin, pak jsem ho dal zpátky. Všechno je tak drahý.
2: Chcete říct, že zdražilo jídlo nebo co?
1: Zdražilo všechno.
2: To snad ne.
1: I poštovní známky. Já jsem vločky na poznám.
2: Ksavre, teď začíná země živitelka. Myslíte, že vyrazí nutelier? Přednést, jak zlevňuje jídlo a potraviny?
1: Já si myslím, že on tam nepůjde, protože on... Jednou se tam stalo, že hovořil on a po něm Václav Klaus. A je to prostě, bohužel, prý rozdíl několika mnoho kategorií.
2: Tenhle je lepší, ne?
1: Běžte si napsat projev, někam ho přednést a po vás prezident Klaus. Tak je to takový jako ostrý. A on ví, že on není ani karikatura.
2: Jste zlej dneska. Podívejte se na něj.
1: Na koho?
2: Řeknete o něm, že není ani karikatura, jako kdyby byl nějaká kreatura.
1: Je to 2% Klause, ta hlava. A řekněte, že ne.
2: Ksavera si furt říkám, jak se nám tohle mohlo přihodit, když se na něj dívám.
1: No zlobili jsme, tak máme fialu.
2: Přišel trest.
1: Nedá si zjet. Podívejte, máme krásný čas. Dneska musíme každej si věnovat tichou vzpomínku za chvátčiky. Za chvátčiky jsou ruský okupanti. Za chvátčiky. Brežněv na to byl alergický. Že neříkal, že když mu řekli v té Moskvě za chvátčiky. A poděkovat teda i těm, že jsme to přežili, že? Že nás tady obsadili ty spojenecké armády, neboli i Ukrajinci.
2: A musíme děkovat i profesorovi, ne? Za to, jak se máme dobře. Dneska jako je děkovnej den, ne?
1: No, tak co? Měl by, jestli potkáte nějakého Ukrajince, jak zeptejte, co pak dělal dědeček před 57 lety. A on řekl, seděl na tanku a střílel v Národním muzeum.
2: To snad ne, co?
1: Ne? To ne.
2: Já jsem se vrtěl kolem toho dětí rozhlasu od té Vinohradský a tam ta ukrajinská vlajka furt vlej.
1: No protože pan ředitel je před posaránek.
2: A nevíte, oni Ukrajinci platí daň za český rozhlas?
1: To nevím. Myslím si,
2: já si myslím, že ne.
1: Ale mají svůj kanál. Ale rozumíte, ten
2: kanál?
1: Ten ředitel, no, mají kanál,
2: na českým rozhlase?
1: Vysílá tam něco ukrajinsky, no.
2: Fakt?
1: To tak bylo, možná už to není, ale bylo to z kraje války něco. To je jistý pan René Zavoral. Nebo Nevoral. A on odezírá zertu těm, kdo je právě u moci. Takže když Fiala poprvé, když ho uviděl v tom vlaku na Ukrajinu, tak uprostřed noci jezdil po Praze a hledal ukrajinskou vlajku, aby už na tom rozhlase ráno vysela.
2: Ale počkejte, a na Kavčích horách chcete říct, že není ukrajinský kanál?
1: Nikdy, ne. A ani vlajka, nikdy jsem tam neviděl.
2: Tak to se nadáte do pořádku, ne?
1: Tak to je v pořádku, ne? Pane Holče, jsme na konci, děkuju a dnes zásadní sdělení Adonis a Jahoda. Je to tvrdý, ale je to tak.
2: No, čičinku netroufneme se.
1: Čičinu netroufneme, čiči tornádo. Děkuju a nashledanou.
2: Já taky, Ksaver.
3: Radio Ksaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

vidím tady zdravěma s ohryzanýma fusama. Spolku státy za uchem a s montakama pod vzuchem. Čuši tady uplotá zemňu moje lopata. Čekám až dojti si jak ty, co

0: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den.
2: Je to tak, Severe?
1: Je to tak.
2: A koukám na vás. Vy jste se vrátil z fronty? Jdete z války?
1: Nebo? Já jsem, ano.
2: Jo?
1: Nebudete to věřit, že to je dobrý.
2: Super, kde jste byl? Linie dotyku?
1: Já jsem byl na linii dotyku, ale opravdu.
2: Jo?
1: Já jsem byl válčit včera o generálního ředitele České televize.
2: Ježíš, Marek Severe, to byla ostuda.
1: Jaká ostuda?
2: Vy jste nikoho nezvolili.
1: Až jakam spěcháte?
2: Co? Já se těšil na nového generálního ředitele.
1: Ale tak nechte se chvilku napínat.
2: Ježíš Maria. Jakoby toho sněbou na Xavre masakr padá vláda nebo nepadá. Vy nezvolíte šéfa České televize. Já nevím.
1: No je to, pane Holče, toto musím jako někdo jednou někdy podrobně vyprávět.
3: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na XTV.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Podtrženo, sečteno a dnes pan Roman Šmucler. Dobrý den.
3: Krásný den vám a hlavně divákům, že jste si udělali na nás čas.
2: Pane docente, jaké máte léto?
3: Všichni si zasloužím, nemám rád, když Češi fňukají. Pracuju a nefňukám. A hlavně moje léto, já to mám jako obráceně než Češi, to nechci říkat jako nějakou píchou nebo něco, ale já, teď jsme zjišťovali, kdybych sem za sebou někdy přijít a zjistil jsem, že tak nejdřív na Mikuláše, protože jsem vlastně každý týden v cizině. A teď já přebírám nějak jako příští rok, bude v Praze kongres stomatologický, já se musím starat o celou země kvůli stomatologii, takže vlastně furt budu v letadle. Takže můj pracovní týden je, že jsem v letadle. A teď byly ty krásné prázdniny, kdy jsem nikam neletěl. Moje jakoby volno a dovolená byla v českých Luzích a Hájích. To znamená, byl jsem tady. Ta země je krásná, takže já strašně miluji tuto zemi, dělám pro ní, co můžu, že kritizuju stát, ale stát je SROčko. To je trošku jako jiný příběh. Ale jako ta země je nádherná, tak jsem si ji užil a teď bohužel už se musím každý den do letadla, každý týden do letadla.
2: Vy se ani trošku nebojíte v letadle?
3: Někdy i jo, zažil jsem tam jako hrozný věci, zažil jsem dvakrát, že už nám jako řekli, že spadneme, že jako řekli, aby jsme si jako nedělali legraci, že tady máme čas na veselý historky, jak nejstrašnější historka byla, jedno jsem letěl z Bostonu do Londýna a nějak asi hodinu a půl něco třískali do toho letadla, to mě bylo i divný, do těch motorů, tak se mi to zdalo docela jako hrubá práce, pak řekli, že můžeme nastoupit, tak jsme jako letěli, za chvilku ty letušky začaly plašit a říkali, že takový jeden motor odešel, že se nemůže letět přes Atlantik s jedním motorem a že jeden motor je docela jako v pohodě, ale že pro jistotu poletíme zpátky. No a za chviličku jako ty letušky, které to mají jako uklidňovat, tak byly v úplném jako hysťáku. A začali tam křičet, že jako tě fakt jako posloucháme, že i ten druhý motor jako vypadává a letěli jsme hrozně nízko, že jako aby to letadlo mohlo jako přistát na plochu, kdyby jako aby jako se neřítilo z nějaký velký výšky a takové věci a fakt jako docela dlouho jsme byli tam v těch místech, kde ten Titanic se potápěl a takové ty věci, takže to byl docela dlouhý návrat zpátky, ale co bylo dobrý z toho letu je, že já jsem potřeboval zpátky do Prahy asi za nějakých pár hodin jako nám nabídli další let a to nás v tom letadle bylo fakt asi do pouzívaného Mariáše. Všichni ostatní jako byli jako u psychiatra a museli dávat se dohromady a všechno. A já jsem prostě musel do Prahy a nebylo to jako nebyl dobrý pocit. Jo? Jednou jsem zažil hrozný turbulence, že byla válka v Iráku nad Irákem, taky nebylo úplně dobrý, ale taky s čím kdo zachází, tím taky schází a to je u mě letadlo.
2: Dobře, tak pojďme na to. Představte si, Rakušan tvrdí, že odmítá plošné šmírování lidí. Za zavřenými dveřmi mluvil jinak, oponuje pro fant.
3: Já jsem to sledoval, tu kauzu nějak do detailu, už to samozřejmě teď se to jako vyrojilo, ale známe to dlouho, jak to je. Je to klasický případ, kdy ta naše reprezentace zase zaspala, čili když jezdím jako do Bruselu, tak velmi často v tom jako potkám, vždycky říkám, co tam jdeš řešit, já tam jdu řešit zuby, ty tam jdeš řešit tohle. A co tam budete řešit, jak budete bojovat do tu Českou republiku? No, my máme nařízeno být ticha, že to je jako domluvený, tak já tam budu jako sedět těch x hodin a něco a takový. A tohle to je, myslím, taková klasika, kdy ta Evropská unie, my říkáme ta Evropská unie. A myslím, říct, že my jsme ta Evropská unie. Čili jestli to projde, tak ty šmíráci jsme my, jako já, vy, jako většinově ta demokracie. Ne, že to my třeba chceme, jo? Ale není ta Evropská unie a my. To znamená, buď se ní musíme jako podílet, ty lidi, když tam letěj, tak musí říkat, tohle fakt je jako hustý a měli to dávno už odstřelit. A nebo musíme z té Evropské unie vystoupit. Ale tohle to tam jako někdo řekl. A to mohl být, já ani nevím, kdo to byl, jako kdo byl na tom začátku, to kolikrát může být plný blázen, tam jsou jako neuvěřitelný návrhy v Evropské unii. A protože je to úřad, tak tam je schopný někdo přijít s návrhem, každý Čech je povinný do 10. patra skočit z okna. Jo? A ty úředníci, jak jsou úředníci, řeknou, výborně, to je návrh, tak se to dá. A samozřejmě by takový návrh neprošel. Ale když už je to jako menší kravina, tak často jako projde. A strašně je důležitý, aby někdo, my tam třeba jako stomatologové, a já tam mám člověka, který jako vzdal vrtání, a je tam prostě 365 dní v roce, jsou tam dokonce dva, a jsou na každý akci a čtou každou jednu blbost, co ta EU vydá, i třeba volbu velryb. Protože to nás zase může nějak sestřelit jako zubaře, my nevíme jak, ale může se něco přihodit. Čili musíte se tomu jako hrozně věnovat. A já myslím, že tomu se nikdo nevěnoval, to znamená, Já si nemyslím, že ty Češi by nějak hrozně chtěli šmírovat, ale někdo je zase opil rohlíkem, že jim říkal, jak ještě spousta z nich neumí jazyky z těch politiků, který říkal, hele, to je záchrana dětí, jako dětská pornografie, to je fakt hrozná věc a my s tím něco jako uděláme a my řekli, ježiš, to je super a tak dále. Jo. A už jim vůbec nedošly ty konsekvence, že jakmile někdo rozlomí ty kódy, tak to bude cokoliv. Samozřejmě to povede k tomu, že já nevím, no, já jsem nikdy nedělal to, co dělají politici, jsem znal nějaký politiky, jak říkali, pojď si se mnou volat kodovaným telefonem nebo přes nějaký kodovaný věci. Já to nikdy neměl, no a tak možná to budeme se dělat, že když si budete, já nevím, pošle vám někdo z rodiny fotky dítěte, no tak už já myslím, že rovnou půjdete na policajty, ne? Protože někdo řekne, tady vám paní Nováková, pane Šmucler, poslala fotky dítěte. Já řeknu, no to je synovec druhý ruky. Můžete to dokázat, já to dokážu, aby to dobrý. Jo, ale ta AI jako nepozná, když mě pošlou dvouletý dítě, jak běhá v nějakých plenkách nebo tak, tak ona nepochopí, že ta paní, která se na to by jinak jmenuje. Jo. Takže z toho bude strašně nepříjemností už to jako ta pornografie. No a samozřejmě to někdo rozlomí a různě to použije. Čili jako bej to jako nesmí, je to samozřejmě hrozná věc. A ty, co jsou ty zlí, co chceme jako chytat, no tak si zařídějí jako aplikace jiných zemí, čili já jako lítám po celý zeměkouli, takže když letím do Číny, kde mám strašný problémy s vízem a se vším, i když tam jedu jako se setkat s jejich nejvyššími představiteli, protože prostě Česká republika jim furt hrozí, tak oni nás aspoň trošku za to zase jako potrápějí, tak si musím zařídit všechny jejich aplikace, do kterých oni jako vidějí a naše aplikace nefungují. Takže já, když bych jako byl nějaký zvrhlík, tak prostě budu komunikovat přes nějaký čínský aplikace, určitě se nějak najde způsob, aby ta Evropa se tam nedostala, hotovo, ale chceme to.
2: Jasně. Jdeme dál. Nepřiznaná koalice. Dva krajské soudy zamítly návrh na zrušení kandidátky SPD. To je předvolební boj, panečku.
3: Ten kolorit já jako neřešil. Mě na tom zajímá jedna věc, kterou jako český systém ještě nepoznal a která se k nám asi dostane. Že? My kdybychom ty minulý volby rozhodlo to, že strašně moc hlasů těsně propadlo. To už se asi nestane.
2: Ano.
3: Kdyby se byli bývali asi motoristi domluvili s
2: druhou
3: stranou, se Šlachtou, tak by asi skoro nepropadly žádný hlasy. Jo? Takže je vidět, že se tam dostane neuvěřitelně široký politický spektrum. Ale já zase vůbec nevím, co to bude znamenat. Já mám třeba kamarády, který zvažují volit SPD, protože milují paní Šichtařovou. Já říkají, to je pravicový člověk, to je ekonom, to je chytrá ženská, ta patří do parlamentu.
2: To slyším často.
3: Jo, a já jim zase třeba říkám, ty, já se s některýma bavím jako třeba o zdravotnictví. To ta debata třeba na OVKSČ byla lepší. oni jsou jako hodně vlevo od komunistů. Některý jejich lidi. Jo? Oni to nemyslejí zle. Oni o tom systému nic nevědí. Ani nemyslím, že mají nějakou ideologii. Jo? Ale prostě třeba říkají, já chodím za těma voličema a ty voliči říkají, že mají zubní implantáty zdarma. Říkám, to je bezvadný nápad. Tak to je nějakých třeba 1000 miliard. A oni, aha. čili, já nevím, jak to dopadne. Jestli vlastně ta paní Šichtařová, jestli to bude nějaký klub, jestli tam Dravona dostane.
2: Jestli.
3: A pan Okamura vždycky před každým hlasováním řekne, jak to bude. A ono to tak bude. A nebo jestli vlastně budeme mít tolik politických stran, co jsme nikdy ani netušili. To znamená, už teď mi přijde, že je tam těch stran jako hrozně moc. Mně se samozřejmě líbí americký systém, kde jsou v zásadě dvě, se ne úplně se shodnou, jsou to dva bloky, ale OK. My už těch stran tam budeme mít hrozně moc a koalice. A já teď nevím, jestli třeba paní Šichtařová nebude vlastně nějaká vlastní třeba politická strana vůči třeba těm jiným lidem. Protože když se s ní bavím o zdravotnictví, tak ona jako kapíruje jako třeba pojišťovenský systém a tak dále. A pak jsou v té SPD lidi, kteří to myslí docela dobře a docela na vysokých jako místech a ty jako říkají, všechno má být zdarma a nejlepší a jenom zavřeme pár zlodějů a peněz je strašně. A tak nevím, takže to bude hrozně zajímavý, jestli vůbec ten stát bude aspoň trošku jako nějaký akceschopný, protože já si jako myslím, že to jako bude strašně moc strán a znám třeba i lidi, co pomáhají v SPD se s jinýma kandidátama, to už nechci říkat, aby neměli průšvih. A ty říkají, jako my v první vteřině jako odejdeme z té SPD. Jo? Takže my to bereme, i pan Okamura je s tím smířený, jako že to je takový blok. A pak samozřejmě si budeme se spolu všichni bavit, ale nebudeme jako v takovém tom klubu, jak to znáte, že se hlasuje jedním mužem. Tak jsem zvědavý. To bude na tom jako zajímavý. Jinak tyhle ty, jestli to soudy zamítnou, nezamítnou, to je taková prostě pěna nos. Na to má pan Okamura dobře právnicky zmáknutý. To asi my nevyřešíme.
2: Tak. První zprávy CZ. Americký ministr financí je proti konfiskaci ruského majetku. Zatím je tady napsáno.
3: On je pořád proti němu. On je to jeden z nejchytřejších lidí světa. Já vím, že nezajímá Čechy, takže furt jako někdo píše, že hloupá americká ekonomika, hlupáci kolem Trumpa. A tohle je jako strašně chytrý člověk. Tady to má opravdu jako hrozně vymyšlený, to je jako na dlouhý povídání. A on pravidelně mluví, takže já ho pravidelně nějaký poslouchám. A jenom Čechy nezajímá, co říká Amerika, protože to je nedůležitá země, ještě mluví divným jazykem. Ale jako tenhle člověk to říká naprosto konstantně, tohle není jejich válka. Jo? Takže za prvý, jako Amerika nepůjde do sebezničení kvůli sporu o to, jestli Kramatorsk, ten spor je v zásadě o tom, jestli lidi v Kramatorsku, který jsou většinově Rusové a ve Slaviansku, to jsou jako hraniční oblasti. Na východ od toho, kde ta válka je teď, tak tam jsou to víc Rusové. A jestli tyhle ty Rusové budou mít ukrajinský nebo ruský pas. Má to spoustu konsekvencí, ale Američani vědí, že určitě se Putin nechystá zautočit a nezautočí na Slovensko. Čili všechny ty narrativy v České republice jsou nesmysl. A teď on prostě řeší, co bude dál, protože ty věci jsou složitý. A do čeho se mu vůbec nechce, je konfiskace ruského majetku. Protože samozřejmě Evropa, která je zadlužená až po uši, tak vidí 210 miliard, jsem si dneska našel ten majetek, jestli je to dobře. Euro, jakože by to zalepilo, ale z hlediska Ukrajiny, hele, to zasyčí. Jo? Čili to tam zmizí jako nic, protože my jsme slíbili 100 miliard, jenomže koupíme zbraně od Američanů, že Američané říkají, když si chcete válčit, tak si válčete, ale budete nám platit ty peníze a ještě dáte nám nějaký fond rezervní 10 miliard, kdybychom do toho jako museli dát třeba letadla, že by lítali a tak. Takže, ale Evropa to dělá na dluh, 210 miliard by se hodilo, ale když vidíme, že 100 miliard jsou americký zbraně, asi chceme taky, teď se budujou velký zbrojovky v Německu, nějaký asi německý zbraně, ne? A pak musí z něčeho pan Zelenský platit důchody. Čili 210 miliard zasyčí za rok a půl? Jo, dobře. Ale někdo řekne, dobře, je to rok a půl, jako toho. No ale pak si musíme říct, co bude dál. Čili Amerika není ve válce týhletý nějak zásadně, ale je v neviděný válce s Čínou. Takže když si řekneme, že tohle je řešení jako konfliktu, no tak by asi bylo možný pak už, že třeba Čína zabaví Starbucky, že prostě zabaví tam kde jakou americkou firmu. Může se stát docela jako, že bude zvykem, že nějaký zemi, s kterou jsou problémy, já nechci jmenovat, abych nedělal konflikty, mají Američani problém, tak někdo přijde na bezvadný nápad, že zabaví, já nevím, Coca-Colu, dá jí svýmu bratranci, protože a tak dále. A pak prostě jakákoliv obchodní jistota ve světě přestane existovat a řítíme se prostě do pekel. A to oni prostě jako nechtějí připustit. A kdo je největší investor na světě a kdo má nejvíc toho majetku zahraničí? No Spojený státy. Že? Čili Spojený státy a Čína nechtějí připustit, že prostě se začne krást. A ono to kradení vypadá hrozně dobře. Najdete dobrý důvody. Když si vezmu, jako když si to Češi úplně zvorali, ten rok se jmenuje 1945, to byl definitivní konec, tak vlastně udělali několik rozhodnutí, které i třeba komunistům vyhráli volby a řekli, teď zbohatneme. Že? Takže nevrátili se ty Židi z těch koncentračních táborů, státní majetek, super. 3,5 milionu Němců pryč, náš majetek, super. Vrátil se Žid z koncentračního tábora, chudák. Co tvoje maminka na dotaz v roce 1929, když jsme se ptali, jakou řečí mluví maminka, co jste napsali? No, maminka mluvila německy, napsal jsem německy. To seš nácek. A Hitler přišel v roce 33, nic, běž těma Němcema do toho. Další majetek. A v roce, teď budeme brzo slavit, velký výročí, že my mluvíme v roku 48, ale my jsme přece ty bohatý a chytrý Čechy připravili majetek v 28. října 45. To bylo přece všechny podniky nad 500 lidí, plus, já nevím, ševci, protože kožedělný průmysl a takovýhle věci. Čili ten stát všechno všem sebral. A vypadalo to strašně dobře. Ty komunisti říkali, podívejte se, majetek Němců, Židů, bohatých Čechů, všechno je to naše teďka společný a jak se budeme mít dobře. Jo? A dobře se nemáme. Jo? V roce 89 jsme záviděli Němcům a Rakušanům, teď závidíme Polákům a blížíme se do situace, že budeme závidět Bulharům v řadě věcí. Čili ta cesta zabavit majetek, vyřešit si problém zabavení majetku, vede k dlouhodobým věcem, že prostě investoři a lidi nedávají peníze. Jo? Ten problém není v tom, jestli Rus nebo Číňan spravedlivý. Ten problém je, že lidi nedají peníze do zahraničního kapitálu. Čili nikdo nechtěl dát peníze dlouho do Československé republiky, když komunisti se chvilku snažili, protože věděl, že takhle někdo řekne, znárodňuje se. Jo? Čili a na začátku jako s tou pornografií jsou to ty úžasné věci, pomůžeme Zelenskýmu. Ale co to může být časem jinýho, že jo? A teď já nevím, no tak máme zavolat, asi jsme mohli zavolat čínský věci, protože my jsme hodně na straně Tibetu, to nechci rozebírat, ale nepochybně Čína na ten Tibet zaútočila, takže bychom asi mohli i třeba podobně dovodit, že dokud jako ten Tibet neuvolní, tak všechno, co je tu čínský, zabavíme, ne, a ty peníze pošlem Dalajlámovi, a kde to skončí? A je to jako hrozně podobný, takže oni ne, že by fandili Rusům, jak se tady říká, ale prostě chápou, že můžeme úplně rozbít nějaký princip mezinárodních investic, mezinárodního obchodu a vrátit se, teď řeknu s nadsázkou, do prvobytně pozvolní společnosti. No a tohle je chytrý člověk a bohužel většinou na těch náměstích křičejí lidi, kteří nejsou tak chytrý. No.
2: Pohotovosti ubude. Ministerstvo odmítlo jejich delší provoz i posílení personálu.
3: Tohle je strašně smutná věc, která ukazuje, proč je Česko v háji. Jo? Já jsem tohle strašně bojoval a jak jsem to jako ubojoval k nějaký hloupý remíze, tahle třeba kritika je o té hloupý remíze, ale musím malinko ze šířka, aby to lidi pochopili. Jo? Je pár zemí na světě, je vůbec pár zemí na světě, kde třeba se drží zubní pohotovost. To když řeknu třeba v Irsku, v Americe, nebo tak, že existuje zubní pohotovost, tak jim to musím jako hrozně vysvětlovat. Jo. Protože oni mají jako pohotovost zubního chirurga, když si někdo přerazí čelist, když se stane hroznej otok, něco takového. Ale že někdo jako přijde v sobotu večer, že jako nechodí k zubaři, teď ho začal bolet zub, nebo že prostě něco, tak v těch Spojených státech prostě řeknou, hele, přes ulici je lékárna, vem si silnej lék a tak dále. Já to nechci řešit. Jo. A jsou prostě země, je to hezký, jako Německo, já už jsme byli kulturní součástí, když ty pohotovosti začaly, který se prostě usnesli, že to bude v těchto našich zemích tak, že bude hodně se platit stomatologie, to znamená pět zemí na světě, kde se obecně vůbec stomatologie platí strašně moc lidem a jedna z těch pěti zemí je Česká republika. Jo? Komu se to chce podívat na Slovensko, to bylo součást Československé, jak to tam je a může jít jinam. Jo? A kromě toho, že se lukrativně platí ta stomatologie, tak jsou teda ty pohotovosti. Aby to mohlo fungovat, tak už za císaře požehnaného posledního France Josefa a pak později to Rakousko domluvilo, že to bude třístranně jako subvencovaný. To znamená, doktoři v rámci nějakých svých etických věcí tam budou chodit, budou to mít povinný, ale tak nějak se čeká, že nemusí nikdo jim kroutit ruku, že to je součást jejich nějaký slušnosti. Pak je druhá věc, že to budou platit pojišťovny ty výkony nějak trošku líp. A pak je třetí věc, že nějaká místní vláda jako posoudí, jak moc je to potřeba. Protože jsou třeba kraje v Čechách, kde se to hrubě zneužívá, Plzeň, Ostrava, kde prostě lidi si zvykli, že nejjednodušší cesta ke stomatologovi je stoupnout si do fronty. A nemusím se někde objednávat, nikdo mi neříká, jestli si čistím zuby, nečistím, prostě mě ten zub vytrhnu a já stejně nic jiného nechci. A pak jsou a ty kraje, ať si to řeší. To znamená, jestli ten Moravskoslezský kraj řekne, to je super bezvadný, ale má to platit. Čili on se na tom podílí a to taky způsobí, že nechce nesmysly. Teď, co já jsem v té stomatologii problém ze široká, tak dalším peklem České republiky ve zdravotnictví je vznik krajů. Jo? To znamená, my jsme dřív měli ty okresy a ty okresy, tam se dělala nějaká paní 30 let a problémy s doktorama nebyly, protože ona věděla, že pan doktor Vorlíček pije nebo je hodně slušný člověk a řeší to. My teď máme, že vždycky někdo slibuje před královskýma volbama, že pohotovost budete typicky 7 dní v týdnu pořád, pak si tam sedne. Většinou je tam za trest, protože prakticky nemáme, že by řídil zdravotnictví někdo z oboru. Takže on jako pacient zjistí, že jsou nějaký zákony, které něco říkají, že to stojí miliardy a začne to škrtit. A díky tomu se dostáváme k rozumnému kompromisu. Že to dělají kraje, je bolestný, protože každý 4 roky prostě to školíme znova. Když byly minulé volby, tak si jeden kraj probojoval, že už ho to jako nebaví řešit. Zrovna je mi líto, že tam je teda doktor. A řekl, že je to prostě jako nebaví. My jim to v každém jako okrese řešíme. I když vůbec nemusíme jako komora, tak přemlouváme kolegy, dáváme jim seznam. A s výjimkou dvou kolegů v České republice, s kterými se ty kraje soudili, kteří řekli, že soudit nebudou, jak Jan Hus, kdyby je měli upálit. Tak ty lidi chodili do těch služeb a docela to jako fungovalo, ty kraje na to dávali peníze. Ale ten jeden kraj, kde zrovna teda je ten lékař, řekl, že si to mají dělat pojišťovně. A že nebude povinnost doktorů sloužit. Hele, to nejde řešit. Znáte, řeknete doktorům, že nemusí chodit. A když řeknete pojišťovnám, že to mají zařídit, který kolik mají do pojišťovny lékařů? Nula. Tak je konec. A jediné řešení, co můžou ty pojišťovny udělat, je zalej to prachama. Čili to, co se teďka jako děje, je, že ty pojišťovny, aby udržely provoz, který je teď, pro někoho, já bych řekl optimální, tak do toho budou lejt asi dvakrát tolik peněz. ty kraje ty peníze dají na to, což já se můžu vzteknout v oběžném republiku a vždycky mi někdo říká, tady je koncert, řekne nějakého zpěváka, který já vím, že ho koncert stojí milion. A já řeknu, tyjo, to je dobrý, koupil si lístky. O ne, to je všechno zadarmo, tyjo. A hejtmana starosta říkají, to je v pohodě, to máme dny obce, obce Dolní Bydlíkov a přijede sem Lucie a to je v pohodě. Jo. Takže to je zadarmo. Jo. Takže oni použijou ty prachy na tyhle ty věci. A ta pojišťovna v tom jako lítá. Bude platit docela rozumný peníze, ale není zbytí, než počet těch pohotovostí postupně omezit. Jo. Ten stát místo, aby řekl tomu jednomu kraji, dejte pokoj, jste tady od toho, lejeme do vás miliardy, tak jim jako vyhověl. A teď jako vyhovuje tý VZP, že řekne, stanovíme počet na méně lidí a méně křesel. A ta služba sice bude, ale bude méně častá. Takže já moc děkuju, že nemohu vysvětlit. Vím, že to je jako složitý, vím, že jednoduchý obvykle v Čechách je říct, že něco je super nebo hrozný. Ale princip je, že potřebujeme, jestli má být víc pohotovostí. Tak my potřebujeme, aby ty kraje, ty prachy, aspoň když už se na to vykašlo, tak aby aspoň ty prachy tam nechali. Aby prostě řekli těm voličům, hele, my ty pohotovosti chceme, aby to tam vypadalo hezky, aby to nebylo zaplivané. A my těch, já nevím, třeba 20 milionů nedáme do slavností piva a dáme do pohotovosti. Tečka.
2: Jedeme dál. Zelenský už ztratil veškerou sílu. Navrch má Rusko a nejsilnějším hráčem je Putin. V americké administrativě probíhá vnitřní boj, říkal profesor Drulák v tomto studiu.
3: Já jsem moc rád, tohle je na takový téma, tam mám nějaký, jo, kde to moc neřeknu, že pan profesor Drulák, jsem moc rád, že s ním děláte pořady, ví o tom tisíckrát víc než já a nevím, jak bych jeho mohl jako komentovat. Já jediný, že prakticky neposlouchám naše zpravodajství a poslouchám hrozně to americký, takže vím, jak to ty Američani, třeba Olin podcast, každému doporučuju, když prostě jako chce vědět, tam mluví přímo lidi, kteří jako s Trumpem sedí v kanceláři a takové věci. Takže tam to jako říkají. My jsme si tady řekli, já jsem to teďka říkal nějakým diplomatickým soare, že prvně, kde se mluvilo, že bude válka na Ukrajině, bylo XTV, konkrétně rozhovor nás dvou, kde když všichni viděli COVID, tak já jsem řekl, bude válka na Ukrajině. Sleduju to od roku 1991. Ani jsem nezabíhal do těch podrobností, které jsou, ale tak si řekněme, že prostě Ukrajinci byli v obrovské zemi, ale národnostní menšinou. Národnostní většinou byli Rusové, byla tam spousta dalších jiných národností. A teď to mělo neuvěřitelné peripetie, na které nemáme čas. Ale prostě postupně se stala hrozná věc a nakonec ten Putin tam vlítnul, což je jako strašný, nemůžeme řešit války. A tomu já rozumím. Ale čemu jako fakt nerozumím? Je, jestli, protože jim jde Rusům jako skončit ve Slaviansku a Kramatorsku, jak už jsme si řekli. Jo? A já nevím, jestli jsou schopní se tam dostat za měsíc, za 10 let, nebo nikdy. A strašně rozhodnou lidi v Pentagonu, jestli prostě řeknou, že ten Kramatorsk a Slaviansk jim dají, protože tam se ty Rusové chtějí zastavit z mnoha důvodů. A zatím tam zdaleka nejsou. Takže to je asi o této věci. Nevím, co je vnitřní boj v americké administrativě. Amerika volí blokově. To znamená, republikáni jsou samozřejmě rozděleni do spousty a spousty táborů, ale zdá se, že jako prezident Reagan jako měl tak pevně Ameriku v ruce, jako má v tuhle chvíli Trump, ještě nebyl. Ale všichni čekáme, co bude po midterms takzvaných. To znamená, až budou teďka volby v pololetí toho prezidentského období, tak uvidíme, jestli republikáni udržejí převahu v těch ostatních jako souborech a tam se teprve ukazují ty karty.
2: To je všechno.
3: Jo, tak to je škoda, že tady zase budu možná za rok.
2: Já doufám, že dřív. Pane docente, to musíme nějak vymyslet. Nejhorším přiletíme za váma někam do světa.
3: Přiletíme někam, kde to bude fajn. Nebo to uděláme nějaký telepřenos.
2: Děkuju a nashledanou.
3: Moc děkuju, mějte se všichni.
2: Potrženo, sečteno a naším hostem byl Roman Šmucler.
4: Radio Xaver.

0: Naším hostem, abych to řekl přesně, je dnes děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze, pan Miloslav Ševčík. Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Řekl jsem dobře, ne?
1: Řekl jste to, no, to výborně, pravda, to... ale ještě docet, možná to nejde. Důležitější je možná, že jsem vedoucí katedry hospodářské a sociální politiky a že nejsem žádný ruský troll, jak se snažil včera vnutit našim občanům člověk, který si říká, že je předseda vlády.
0: Tak to jsem nepochopil. To je první věc. A o to bychom teda mohli začít, když už jste to nasměroval tady tímto směrem. Zaregistroval jsem včera samozřejmě demonstraci a klobouk dolů před těmi pořadateli, bylo tam nejméně 70 tisíc lidí. A...
1: i policajti, kteří tomu rozumí, ale nemůžou to říct nahlas, tak říkali, že tam bylo daleko přes 100 tisíc.
0: Bylo tam hodně lidí, bylo to vidět, že to je zaplněný a dokonce v těch bočních ulicích měl jsem
1: se tam... nemohli dostat lidi.
0: Měl jsem tam svoji informátory. No. Ale to, co řekl ten premiér Fiala, že to svolali pro ruští, pro ruské síly, já jsem vám tam viděl pouze české vlajky, když jsem to sledoval na videu, a ani jednu ruskou. Kam on na toto chodí?
1: To nevím, kdo mu radí, ale samozřejmě žádné proruské síly to nebyly. Já se teda nepatřím mezi svolavatele, mě požádali jenom, abych tam vystoupil a řekl něco k ekonomice. Nicméně mluvil jsem s těma dvěma lidma, jeden se jmenuje Jiří Havel a druhý se jmenuje pan... Vrábel. Víte, co to mi právě připomnělo, že jeden Vrábel je ten, který bojuje proti dezinformacím a je největší dezinformátor. Mám takový dojem, že to jsou ti manipulátoři, dezinformátoři.
0: To je Cemper, nebo Cemper?
1: Cemper taky, jo, ale že tam působil i nějaký Vrábel a to si vždycky dělám srandu, že ti to, co bojují proti těm dezinformacím a manipulacím, tak jsou největší manipulátoři, největší dezinformátoři a největší lháři v těch sdělovacích prostředcích.
0: Také mám tu zkušenost, je to hrůza absolutní, když se někdo prohlásí za nějakého fact-checkera nebo něco, že bude teď odborník na dezinformace. A já jsem se dneska odpoledne s paní Stonikovou, jsme tady natáčeli, my jsme se vyhlásili za odborníky na demonstrace.
1: Fakt?
0: To
1: je krásné.
0: Já taky mnohé věci té včerejší demonstraci vyčítám, protože na mě mě bavili ti odborníci, pan Noveský, pan Štěpán, vy a tak. A pak už to byla taková jako pro mě nepovedená estráda, co tam dělal pan Volný.
1: To nevím, to
0: komunista,
1: já
0: jsem to... Potom tam ten Skála a tak, to není důležité.
1: Ale já si myslím, že dobrá byla i Majerová, Zuzka Zrska. To já si myslím, že
0: viděl jsem všechno a toto nebudu komentovat.
1: No.
0: Ale každý může mít nějaký názor, že? A já ten váš respektuju a co mi to hezké. Ale řekněte mi, kde vznikla, určitě ho dneska mrzí toho Fialu, že to řekl, protože já jsem tam nic proruského neviděl, ale vy jste byl na místě, tak
1: no.
0: Bylo tam něco, mluvil tam někdo rusky? Nebo?
1: Ne, vůbec. Já si myslím, že to byla jeho hloupá reakce a jsem rád, že ještě v Odese zůstalo pár lidí, kteří mají zdravý selský rozum, jako je hejtman Kuba. Docela mě pobavil v posledních dnech i Don Pablo, to je pan Brňák, Blažek. Pan Blažek. A je dobrý, hele, protože si uvědomuje, do jakých sraček s odpuštěním nás tahle vláda vtahuje. To je něco neskutečného a bohužel je to už pozdě, je 11:05, jo? Ale přece jenom by se dalo něco ještě udělat, ale mám obavy, že my jsme takový slouhové, a ta vládní garnitura je neskutečná. To jsou největší slouhové od roku 89 a já dokonce bych řekl, že oni slouží víc některým skupinám, kteří se říkají, že jsou západ, ale oni nejsou západ, oni jsou horší jak východ. A že jim slouží více, než tomu bylo na konci v druhé polovině 80. let v České republice. Jo? Protože tam přece jenom docházelo k určitému uvolnění, když tu perestrojku tu nikdo taky moc nechtěl, jo? Ale přece jenom se něco dělo. Takže nechápu to, vůbec tomu nerozumím, proč my jsme vtahováni do války, která není naše, proč my máme být na jednom z prvních míst a proč my jsme jedni z největších dezinformátorů u nás, ty veřejnoprávní prostředky, možná větší ještě než je tomu v Polsku, ani Slováci nejsou tak dezinformovaní, jak dneska u nás dělají veřejnoprávní prostředky.
0: No, já k tomu mám řadu otázek, k tomu se dostaneme. Bude to souviset hodně i s tou demonstrací. Ale na úvod mi, pane docente, vysvětlete jednu věc a předpokládám, že ani ne všichni diváci to vědí. Co znamená to zastropování cen ropy?
1: Tak je to snaha samozřejmě...
0: Já si ropu nekupuju vůbec.
1: Je to snaha poškodit ekonomicky Rusko, protože se zjistilo, že všechny sankce, které Evropská unie a některé další země, pozor, nepřipojili se k tomu největší ekonomiky světa, naopak, když se podíváte na tu mapu, tak je tam možná Austrálie, Japonsko, částečně Japonsko. Amerika ani není ve všech těch sankcích taková, jak jsme my jsme papežtější než papež. A to je úplně nepochopitelné, že my vypíšeme sankce, které poškodí daleko víc nás jako občany zemí Evropské unie, než samotného Putina. Teď to je směšné, Putin má nejlepší obchodně platební bilanci za posledních 30 let, Putinovi se snaží snižovat míra inflace, která bude za chvíli nižší, než je u nás. Putinovi rostou v podstatě obrovským tempem příjmy z plynu a ropy z toho důvodu, že ta cena je vyšroubována nahoru. Jo. Takže to jsou nepochopitelné kroky a jeden z těch dalších kroků a úplně hloupých, jo, je to zastropování cen ropy.
0: Co to znamená v praxi?
1: V praxi to znamená, že Rusové budou vyvážet ropu prostřednictvím třetích zemí a my budeme kupovat od nějakých dalších překupníků. Takže to
0: jinými slovy, zastropování je řečeno, to je nějaký, řekněme, v kanceláři někdo vymyslel, napsal papír,
1: no, určitě,
0: že se nekoupí za víc než.
1: Ano, ano, ano. Zhruba takhle laicky řečeno bychom to mohli říct. Jo? Ale my přece tu ropu potřebujeme. Jo? Jako kdybychom ho nepotřebovali, tak z toho Ruska už vůbec nebereme. Jo? Takže my potřebujeme i ten plyn, kdybychom ho nepotřebovali, tak ho nebereme. Že? Ale to, co se dostává do situace řada firem, jo? To už jsou desítky firem, a protože já spoluřídím několik firem, tak vím, jak je to složité vůbec teď vidět, že některé firmy mohou během 3-4 měsíců úplně skončit. Jo? A je směšné, dneska jsem četl nějaký titulek od toho Kašpara z té Ukrajiny, který říká...
0: Od Kašpara z Ukrajiny co?
1: No to nevíte, kde je Kašpar z Ukrajiny?
0: To ne.
1: No ten Zelenský, ne?
0: No takhle by to
1: takhle ho, takhle ho nazývají sami Ukrajinci.
0: Fakt, jo?
1: No, představte si, že včera, já teď odbočím, včera po té demonstraci mě napsala jedna Ukrajinka, že konečně někdo to pořádně tam řekl, jo, a že si nepřejí nic víc, už aby to skončilo, že chtějí konec války, nechtějí nasazovat životy za skorumpované politiky, ukrajinské skorumpované politiky. Mimo jiné,

0: a peněz na to, aby ta korupce vymizela. Takže to není náš výmysl. Takže pane Fialo, my podporujeme nejskorumpovanější režim v Evropě, jenom abyste to věděl. My nejsme proruští trolové, my pouze se na to díváme se zdravým selským rozumem a myslím si, že bychom neměli peníze našich daňových poplatníků posílat s korumpovaným režimům. Ano, přispějme těm, kteří jsou chudáci. Já jsem dneska byl na vycházce se svými dvěma malými vnuky. Byl jsem na Petříně, byl jsem na Nebozísku, byl jsem v...
1: Na vycházce stačí,
0: prostě byl jsem i v Rýgráku a byl jsem tady na Žižkově ještě. A tam na těch dětských hřištích, já vůbec nic nemám proti tomu, tam byla třeba třetina, polovina Ukrajinců, opékali si tam někde na parukářce. Vůbec nic proti tomu nemám, ale překvapilo mě, že tam byli muži mezi 30 až 50 lety, že si myslím, že by mohli být někde jinde, ale proti těmto lidem, kteří jsou opravdu postiženi válkou, nic nemám, ale pro Boha nevím, proč bychom měli platit my opravdu ten zkorumpovaný režim, který zavinil to, že během posledních 20 let tam odešlo 10 milionů lidí. 10 milionů lidí vyhnal tento režim. Jo? A ještě je další paradox, to se musím hrozně smát tomu, podle vysoké komisařky OSN, víte, kam emigrovalo nebo odešlo teď, uteklo před tím válečným konfliktem nejvíc Ukrajinců?
1: To nevím.
0: Nevíte? 2 miliony odešlo do Ruska. Jo?
1: Do Ruska?
0: Do Ruska. Do Ruska. 1 200 000 do Polska, je to zpráva ke konci července, 900 tisíc do Německa a 400 tisíc k nám.
1: Fakt?
0: No.

0: Hraje vám Radio Xaver.
1: A to nejlepší, na závěr, aneb co bychom se bez Trumpa v Bílém domě nedozvěděli, a to je i financování některých českých médií. Tady v tom případě se ukázalo, že hlídací pes získal od ambasády Spojených států amerických významné peníze. Parlamentní listy se zeptali na pana Neumanna z hlídacího psa. K tomu řekl, dotace z ambasády Spojených států amerických na nás nemají vliv, tvrdí novinář, 200 000 dolarů pro hlídacího psa. Oslovený expert řekl, ztráta prestiže, pád do žumpy tohoto investigativního webu. Jak to vidíš ty? Můžeme mluvit ještě o nezávislosti toho webu Hlídací pes?
2: Tak to není jenom tenhle web. Tím, jak se to zveřejnily ty informace, velmi záslužně se zveřejnily informace o všem, co tady bylo financováno ze Spojených států, tím, jak Donald Trump zrušil tu vládní agenturu, ale ono to proudí ještě jinými směry, to ono to přes ministerstva, různá zahraniční obrany a tak dále, ale tím, že se zveřejnily ty částky, tak jakoby se ukázalo trošku, kdo je kdo, nebo jakoby co za čím mohlo stát, a pak jsou ty jakoby motivace mnohem zřejmější, že jestliže sem skutečně proudí ročně kolem miliardy na nejrůznější projekty, které se tváří velmi, velmi nezávislé, velmi bohulibě, takové ty evropské hodnoty a Open Society Fund a Bakala Foundation a podobně. To jsou všechno jako bohulibé projekty, které jako šíří svobodu, demokracii a nevím co, ale všechno je to tedy silně dotováno Spojenými státy, což je sice hezké, že chtějí Spojené státy tady mít demokracii, ale oni to samozřejmě nedělají, protože by měli přebytek státního rozpočtu a nevěděli, co s penězi. Oni dobře vědí, proč to sem dávají a proč to různě přes americkou ambasádu či přes jiné nějaké nadace sem proudí, protože to, co tady Rusové, Číňané, já nevím, kdo další, humpolácky dělají přes agenty a přes nějaké ovlivňování tímto směrem a přes nějaké hackery a dezinformace, tak Spojené státy dělají mnohem elegantněji tím, že tady jako prostě sem naženou obrovské peníze.
1: A páchají tady dobro.
2: Páchají dobro, ale oni tím samozřejmě prosazují nějaký svůj vliv, svoje zájmy, tady podporují projekty, které podporují Spojené státy a ovlivňují veřejné mínění. 4 z velkých agentů jakoby měření veřejného mínění jsou placeny z amerických peněz. Částečně, neříkám, že úplně, ale tak to je, pak z toho vzniká takový kruh, že novinář pracující v médiu, které je podporováno Spojenými státy, píše text, kde cituje různé agentury, které jsou podporovány Spojenými státy, dá k tomu průzkum, který je podporován Spojenými státy a dostane za to novinářskou cenu, kterou uděluje organizace, která je podporována Spojenými státy. Jo, to je krásné. Jasný koloběh jako života a minimálně je dobré to vědět.
3: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Michael Kluch je naším hostem. Ahoj Michaeli.
2: Ahoj Xavre.
1: Michael je frontman kapely Queenie, neboli muž, který zpívá stejně jako Freddie Mercury.
2: No, děkuju, že jsi to takhle řekl. Když to řekneš ty, tak je to pravda, ale já teda se snažím vytvářet iluzi, že to tak je.
1: Slyšel jsem velkou chválu na nedávno dva vyprodané koncerty v O2 Areně a říkám si, jestli takovou věc ty se svojí kapelou považuješ za životní úspěch, nebo jestli ho očekáváš teprve.
2: Víš, co já považuji za životní úspěch? Že si jednou dám takhle nohy na stůl a budu v klidu usínat s tím, že ať se zítra stane cokoliv, tak je mi to ani ne jako jedno, ale že jsem na to připraven. A to ještě nejsem. Takže z profesního hlediska, z kariérního hlediska to byly určitě vrcholy naší kariéry. Ten náš vlastně šestý a už sedmý koncert. Ale o úspěchu se možná budeme bavit za 10 let, nebo třeba ne.
1: Dobře, a co teda? Kromě toho, že máš nohy na stole a je ti jedno, co bude zítra, by bylo tím, co bys řekl, tak dál už nic vyššího neexistuje.
2: Tak a teď si vem, že ty kluci, ať už to jsou Rolling Stones, nebo i ti samotní Queen, oni furt jezdí, jo. A vlastně oni možná sami nevědí, jako kam ještě by to mohlo vyrůst a snaží se každým tím turné udělat něco jakoby navíc. To znamená, že určitě i my budeme pokračovat v tom, abychom příští rok, nebo přes příští, mohli zase nejenom divákovi, ale i sobě přinést zase jakoby další hlubší zážitek. Mm-hmm. A to prostě nejde takhle úplně plánovat. No.
1: Přemýšlel jsem nad tím, jestli v okamžiku, kdy ty s kapelou připravuješ koncert, jestli existuje písnička Freddieho Mercuryho, anebo Queen, která je pro tebe nedotknutelná. Že by si řekl náhodou, tak na toto se sát nebude.
2: Jedna z těch písní je píseň Mr. Bad Guy, kterou jsme ovšem letos zařadili na ty naše květnové koncerty. Protože v té písnice se zpívá Can't you see I'm Mr. Mercury? On to zpívá vlastně sám o sobě, že je ten Mr. Bad Guy. A to je tak krásný song, to je perla, která vlastně zanikla mezi těmi spousty jinými prostě skvělými songy té kapely. Tohle je teda konkrétně Mercuryho solovka. A já jsem se jí dlouho nechtěl dotknout, právě kvůli tomu textu, aby to neznělo jako samolibě. A protože jsme letošní O2 Arenu dělali s Janáčkou Filharmonií ve filharmonickém pojetí a tenhle ten song je v podstatě napsaný pro filharmonii, tak já jsem si řekl, kurník, ale to by bylo hezký tohle to tam zahrát, to by byla ta třešnička na dortu. A pak jsem si to jako i sám pro sebe obhájil, že vlastně v té roli jsem už 19 let, že možná tak trošku tam ten text jako můžu napasovat.
1: Nikdy jsem neviděl Freddieho Mercuryho zpívat živě. Vlastně jsem je viděl s tím panem...
2: Buď Rogersem, anebo Lambertem, že?
1: Lambertem jsem je viděl, když byli v Praze. A když slyším ty nahrávky, tak si mnohokrát říkám, jestli, tak jak to zní z desky, jestli bylo možné, aby to tak zahráli na koncertech. Mám na mysli zejména ty sbory. Mm-hmm. Jak to prosím tě je?
2: No nejde to.
1: Nejde to?
2: Nejde to. Queen měli v obrovskou výhru v tom, že bubeník Roger Taylor i kytarista Brian May byli nebo jsou zpěváci. Že mají skutečně znělý hlasy, byť každý jakoby v jiný poloze trošku, možná na solový zpěv to není, ale do těch sborů úplně ideální. Ale pořád jsou jenom dva. Když to na těch solovkách, teda respektive na těch CDčkách, prostě ty písničky, když si to pustíš, tam je 100-hlavej sbor třeba, jo, nebo 30-hlavej sbor a oni přespívávali ty svoje hlasy pořád dokola v různých těch akordech. A to na tom živém koncertě, v dnešní době ano, v dnešní době máš různé technologie, takže jsou kapely, které používají různé podehrávky nebo tak. Takže dneska by to asi šlo, ale bez sboru někde jako offstage to nešlo. Takže oni to dělali dokonce tak, že když třeba Freddy nemohl, tak ten Roger, bubeník, který měl relativně vysoko nebo má posazený hlas, tak když ten zvukař cítil, že Freddy nemůže, tak trošku stáhnul toho Freddyho a trošku vytáhnul toho Rogera. Takže ona tam ta vejška jako byla, ona tam vlastně byla i ta barva toho Freddyho hlasu, ale vlastně tu vejšku vyspíval ten Roger. Takhle to tehdy dělali.
1: písničky, které zpíváš ty a my je známe, ať už z tvého podání nebo od Freddieho Mercuryho, máš to ve stejných tóninách jako on?
2: Ano.
1: Všechny do jedné?
2: Hele, já myslím, že to prostě bez toho každá jeden
1: třeba
2: autor...
1: Třeba Barcelonu?
2: No jasně, jasně. Jednou takhle za mnou přiběh Vašek Neidbarta, tímto ho zdravím. Dělali jsme takový společný projekt, Horečka sobotní noci nebo nedělní noci, nebo možná úterní noci, podle toho, kdy se to hrálo. A ten příběh, a právě se mi takhle jako poklonil, že teda i tu Barcelonu jsem zaspíval v původní tónině a já myslím, že to k tomu patří, protože každá ta píseň je napsaná pro nějakou tóninu a jasně, že s tím můžeš pracovat, ale pak už ta energie prostě se ztrácí z toho.
1: Mm-hmm. Tvoje slova, úcta k originálu, to bych řekl, že je velmi důležité. A je to potřeba předeslat teď před tou další otázkou. Každý muzikant na světě ti řekne, že některé své písně má velmi rád, některé hraje, protože je musí hrát, protože chce publikum. Z tebe mám pocit, že chceš hrát všechny písničky a že tam žádná z nich není jakoby z toho důvodu, že ji tam musíš dát kvůli lidem. Jaká je pravda?
2: Moc hezká otázka, děkuju za ní. Krásný příklad, píseň I Want to Break Free. To je prostě song, bez kterého se ten koncert jako neobejde. Hele, v rádiu přiznám se, že když takhle třeba jedu a poslouchám rádio a ten song tam jede, tak ne, že bych vždycky, ale občas ho i přepnu. Jo. Ale jakmile ho zpívám, tak prostě je tam jedna energie v tom a každý song jiný a to je to kouzelný. Takže není, určitě to není
1: to
2: povinnost.
1: To je ten klip s tou uklízečkou takový.
2: Tak,
1: jo.
2: Tak.
1: Tomu docela rozumím. Ještě z tohoto rozhovoru, který ty jsi dělal pro Novinky, zpívání je zážitek podobný orgazmu. Michaili, zažil jsi někdy orgazmus?
2: Ano. No, ne, pardon.
1: Zažil jsem obojí a nedá se to srovnat, musím říct.
2: Takhle, a bereš to jako z pohledu, jako, že jsi zpíval, jo, no jenže počkej, já ti neznám
1: jako zpěváka. Můžeš to nějak vysvětlit?
2: Rozvíst. No totiž, tak já nevím, jak to uchopit, jo.
1: No ne, prostě, já si říkám,
2: ano.
1: Jestli to nemůže být v tvém případě tak, že to zpívání a ty písně Freddieho Mercuryho a ten svět těch jeho tónů a těch jeho harmonií pro tebe není nějak spojený se sexualitou.
2: Jo, takhle, ne, to vůbec ne. Asi bych ti řekl první písničku, jako, u který jsem přišel o panictví. Myslím, že to bylo With or Without You od U2, ale ne kvůli mě, ale kvůli té slečně.
1: Pravě.
2: To je tak
1: souvisí to
2: nějak? Věc. No, souvisí to v tom, že já ty Queeny v tomhle s tom nemám propojený. Jo. Ale ten orgasmus, který já prožívám na tom jevišti, je v tom, že když ti to všecko jako zafunguje, ten hlas, je tam prostě ta poloha, je to otevřený, funguje to, tak přes tebe je nějaká podivná síla a cítíš to v celém těle. Podobně jako při tom orgasmu. Akorát to máš na 2 hodiny. Protože ten koncert třeba trvá 2 hodiny, že jo? Orgasmus trvá jak dlouho? Nevím, 2 vteřiny? Jak u koho? Hele, teď jsme měli vtipnou historku, uváděl nás moderátor, říká, kluci, bude mi to trvat tak 2 minuty, no tak jo, tak běž. A teď on přišel na to jeviště, říká, Queeny, a my říkáme, tak u tebe doma bychom chtěli počítat čas. Jo? Ale,
1: dělá ti to něco? Ta muzika a to propojení s tou kapelou a ta harmonie, je to tak?
2: Je to tak?
1: Říkáš, cítím to v celém těle.
2: Baví
1: prosím
2: to.
1: Tě, co se děje, nebo co děláš, když máš vystoupení a necítíš to?
2: To je blbý.
1: A neříkej mi, že to nikdy se nestane.
2: Stalo se to. Xavere, stalo se to, ale to je právě to, co odděluje toho amatéra od profíka. Ten profík tu performance dokáže udělat vždycky, i když se třeba necítí dobře, jo. Je nastydlej nebo něco. Samozřejmě jsou tam mantinely, jo, že se pohybuješ v nějakém rámci. Není to vždycky 100%, aby to neznělo jako nějak nadneseně. Ale ten profesionál i v tom divadle, herec před filmovou kamerou, prostě i když mu není dobře, toho kolegu třeba nemá rád, tak v tu chvíli na té scéně mu věříš, že ho miluje. A to je ta profesionál.
1: A to se ti stalo, že jsi například v muzikálu hrál s někým,
2: jsem měl všechny rád, tam to bylo příjemné. Jsme měli vždycky dobrou partu. Ale někdy třeba máš nějaký vztahy, nebo se pohádáte v kapele a ten den to zrovna jakoby úplně není ono. A zažili jsme to v minulosti. Asi jinak tam musíš prostě vylíst a divák se neptá, že divák si zaplatí vstupný a prostě mu je úplně jedno, co se děje tamhle někde vzadu, nebo jak si se vyspal.
1: Jak to chodí v okamžiku, kdy vlastně zpěvák žánru, kterému se kdysi říkalo vyšší populár, ale bylo to přesné, jo, dnes by to asi vypadalo směšně, když se octne na velkém jevišti s filharmonií nebo s velkým orchestrem, a byl jsi třeba překvapen, když jsi viděl některé ty písně napsané v notách? Říkal jsem si, tak takhle to vypadá?
2: No, já teda nejsem notař, jo. Já teda umím si jako na klavíru to přehrát z not, to jo, ale sedím u toho strašně dlouho, než to jako vyšteluju.
1: Jseš spíš srdcař.
2: Spíš jakoby jako samouk, bych to možná nazval, co se týče té hudební teorie. Ale samozřejmě v průběhu těch příprav za těch 19 let, co to děláme a s každou novou písničkou, když se jakoby do toho dostáváme, tak tady pozoruješ ten bubenický part, respektive spíš baskytaru, dejme tomu, co se týče té rytmiky, nějaký harmonický, pak tady máš tu kytaru, pak tady máš klávesy, pak ty samotný zpěvy. A to jako koukáš, co oni jako dokázali vymyslet a že oni vlastně nikdy harmonicky nešli proti sobě. Ale když se to spojí, tak to prostě funguje. A je to prostě, v tom podle mě oni byli, měli to kouzlo a díky tomu se stali tím úspěšným
1: autem. Že harmonicky nešli proti sobě? Spíš bych řekl, že šli, ne.
2: No jak se to vezme? Ano, ale vlastně...
1: Kolega Mozart víš, to tomu říkal takhle. Kontrapunkt.
2: A Freddy je často přirovnávaný tou skladbou právě k Mozartovi. A je to ono. A teď jde asi jenom spíš o to názvosloví, kdy ty harmonie vlastně by spolu neměly fungovat, ale oni fungují. A to je to úžasné, co oni dokázali.
1: Když se to připravuje, taková velká show s filharmonií, je to tak, že oni jednoho dne přijdou, protože jsou to všechno listaři, jak se říká, a prostě to zahrají, anebo se to musí zkoušet?
2: My jsme měli dvě ty zkoušky, což je nadstandard. Obvykle je to jedna třeba zkouška, pak se to projede ještě v ten den před koncertem, protože jsou to úžasní muzikanti, oni to skutečně zahrajou z toho listu a já musím říct, že už na té první zkoušce, kdybychom s tím šli na jeviště, tak pokud by tam neseděl teda opravdu někdo, kdo té hudbě hodně rozumí, tak si myslím, že bychom to mohli vzít na první dobrou. Tam jsme spíš řešili takový ty koruny, jak tu písničku zakončit, jo, a teda. A musím teda říct, že v obrovský kus práce v tom měl samozřejmě pan dirigent, který prostě to uchopil takovým způsobem, že ten orchestr dokázal vést vlastně s tou kapelou. A během druhé zkoušky to bylo hotový úplně a na tom koncertě už jsme si to jenom tak jakoby projeli, že to sedí a
1: Kdo má v takovém případě právo veta na jevišti? Ty jako frontman nebo dirigent?
2: Producent, což jsem teda taky já, takže já.
1: Jak toho producent?
2: No tak já myslím, že ten producent je ten, který za to zodpovídá, za tu show. Ten vlastně dává do prodeje vstupenky, nese si tu zodpovědnost za to, že
1: jo,
2: ten divák...
1: Já jsem se špatně vyjádřil. Jo. Kdo má právo veta v okamžiku, kdy se hraje? Protože... Někteří muzikanti, a mám pocit, že zrovna pan Mercury to tak někdy měl, že když se mu v nějakém tónu líbilo, tak tam zůstal o chvilku díl. A co chudák dirigent v tu chvíli? Ptám se na to nažívání na jevišti, protože on drží v rukou tu filharmonii. Ty držíš tu tvář toho koncertu a ptám se, kdo je rozhodující.
2: Musím říct, že Standa Vavřínek to udržel jako právě v té rovině, že on respektuje vlastně toho frontmana, který se může někde i zapomenout trošku třeba, jo. Ty jsi to řekl hezky, zalíbí se mu v nějakém tónu.
1: To je můj pocit, když jsem viděl některá videa, kde Freddie Mercury zpíval.
2: Určitě.
1: Že jsem si říkal, nechtěl bych hrát na bicí u něj v kapele, v uvozovkách.
2: Je to tak, že ty když stojíš na tom jevišti a za sebou máš to těleso, tak ty jsi vlastně jakou tou špicí toho trojúhelníku, kde se jako sbírá ta energie, prostě jde to takhle. Jo. A myslím si, že je rozumnější, když vlastně je ten zpěvák jako v té pohodě, samozřejmě asi bychom mohli najít příklady, kdy je to kontraproduktivní, ale kde prostě se skutečně musí to těleso vzadu přizpůsobit tomu frontmanovi. A je to možná i nějaký nepsaný pravidlo, jak jsem pochopil. Ale já jsem se teda snažil to nekomplikovat.
1: Ty říkal jsi, že zpíváš ty písničky ve stejných tóninách, což znamená, že některé jsou dost vysoko.
2: Všechny.
1: Možná všechny. Vzhledem k tomu, že pan Mercury umřel docela mladý, tak já se obávám, jak budeš stárnout jednoho dne, stejně jako my všichni, jestli ti ten hlas třeba nepůjde trošku dolů. Všiml jsem si, že někteří zpěváci, třeba Elton John, mám pocit, u některých šlágrů, když si je porovnáš z desky a třeba z poslední doby, jsou třeba o tón, někdy o tón a půl, pokud jsem to já správně vychytal, tak jsou posazený níž. Na to jsi připraven?
2: Nejsem. Nejsem, protože myslím si, že v tom okamžiku přijde něco, jako už na to nemám. Ale na druhou stranu, takhle, jsou písničky, které i ten Freddy si dával níž, už za svýho života, třeba Who Wants to Live Forever, o tón. Ono totiž jinak se ti to zpívá ve studiu, kam přijdeš a zrovna se jako cítíš dobře a jinak se ti to zpívá uprostřed turné po dalších dvou koncertech a v jejich případě tam byly ještě nějaký večírky mezi tím třeba, což u těchto z těch vejšek jako je důležitý, aby ten hlas byl v pořádku, měl nějakou hlasovou hygienu, o což se snažím já a díky čemuž doufám, že vydržím dlouho. A když se podíváš třeba na Karla Gotta, tak ten dlouho zpíval vlastně v těch svých původních tóninách. Ten Paul Rogers, který chvilku jezdil s Queenama na začátku vlastně, nebo teda s tím Brennem a Rogerem, tak ten taky vlastně ty fláky dával v původních tóninách, jo, a to už mu bylo přes 60 nebo k 60, takže ono se dá nějakou dobu vydržet a pak já si říkám, hle, po té 60, kdo na mě bude zvědavý, jo. Takže to už možná jako se vyřeší všechno tím.
1: Tam se i proto, že jsem slyšel, a nevím, jak moc to může být pravdivé, že ty vysoké tóny v písničkách, že to hodně záleží na tom, jak moc seš v tu chvíli rozjetý. Třeba v které části koncertu to je. A když máš v sobě, jak se dnes hezky česky říká, ten hype, jo, takže to jde potom snadno a s větší odvahou si na ty vysoké tóny troufneš. Je na tom něco?
2: Stoprocentně. Dokonce si troufám tvrdit, že v okamžiku, kdybychom se spolu domluvili, že tady zahrajeme jednu písničku nějakou, tak já bych si potřeboval tamhle v backstage zaspívat jiný tři, abych se jakoby rozjel. Jo. A teď si vem, že ty ještě tam máš tu psychologii, že jsi zvyklý třeba hrát VR Champions na prostém konci koncertu. A to je jedno, jestli to je 60-minutový koncert někde, nebo i kratší třeba 45 nebo 2 hodinový, ale jsi zvyklý, že tenhle šlágr je prostě na konci. A teď někde vystupuješ a máš tou písničkou začínat, nebo je to jediná písnička, kterou zahraješ třeba ten večer, tak je to šílený i psychologický nezvyk, že najednou jako vlastně ta hudba je furt stejná, ale ty nejsi spocený. Ty necítíš únavu. A najednou to jsou takový momenty, který si říkáš, sakra, tady je něco divného. A v ten okamžik vlastně tě to může i trošku jako rozptýlit negativním způsobem. Takže určitě je dobrý se rozehrát a určitě jsou písně, které by ses nedal na začátek koncertu. No třeba zrovna to VR Champions nebo Show Must Go On. A naopak zase jsou písně, které by ses nedal na konec.
1: No, nevím, jestli to je tak, že to platí v okamžiku, kdy se takzvaně rozespíváš. Já jsem právě slyšel, že musí zažít ten eifer toho koncertu. A potom, že si troufneš na úplně všechno. Ale ještě nám řekni, Michale, kde se nejlíp pro tebe hraje a zpívá, řekněme, v Čechách a v okolí? Je to Česká republika? Jakože doma?
2: Já bych teď trošku chtěl navázat na to, co jsi řekl, že se mi nejlíp zpívá tam, kde chytnu ten eifr, jo. A ono to je někdy při první písničce a někdy to je až při šestý. Ale mezi tím stejně těch pět písniček musíš prostě odspívat, jo. Ale je to taková zajímavá symbioza mezi tebou a tím divákem, kdo první vlastně hodí ten míč a kdy začne fungovat ta hra, jo. A musím říct, že v Čechách je skvělý publikum, který možná, dejme tomu, že není třeba tak úplně kulturně vzdělané, a teď to nemyslím v negativním slova smyslu. My třeba, když jsme jezdili do toho Švédska, tak tam ty diváci byli schopní ve větší míře poznat, že kytarista zahrál jako opravdu těžký kytarový solo. Jo. Protože tam prostě to školství mají nastavené trošku jiným způsobem, chodí víc do těch divadel a tedy. Ale zase jsou takový koženější. Jo? Takže ono se nedá úplně říct, tam tě nepozdraví ve výtahu, vlezeš do výtahu, do hotelu, někoho pozdravíš a on na tebe kouká, jestli ho chceš okrást. Jo? Jako takovýhle pocit tam z toho mám, byť tam jezdíme rádi. Takže ono se to nedá úplně říct, ale nejvíc odvázaný publikum jsme zažili asi ve Španělsku, v Barceloně. Tam začali pospěvovat mezi přídavkama prostě fotbalové hymny nebo takové popěvky a to jsem teda opravdu nezažil. To jako musím říct, že jsem měl z toho husí kůži.
1: Je ještě kde brát, řekněme, zkušenosti ta Gloriola a vůbec třeba i repertoár Freddieho Mercuryho, nebo už je ta studna vyčerpaná?
2: My máme asi 90 písní, co jsme za tu naši 19-letou kariéru odehráli. A myslím si, že minimálně 50 hratelných jich tam ještě je. Princess of the Universe, prostě já tu písničku miluji, ale je strašně těžká. Freddy nikdy nespíval živě, takže my tam nemáme tu obezličku k tomu, abychom si ji mohli třeba o tom dát níž, protože on to tak nikdy neudělal. A je to těžký, ale já doufám, že se k ní jednou propracujeme. Takže jsou tam určitě kusy, které bychom ještě chtěli udělat a myslím si, že co se dá pořád zlepšovat, my furt ty rezervy podle mě máme, furt ještě nejsme na tom muzikantském zenitu a i to může být něco, co může být pořád atraktivní pro diváky.
1: Mimochodem, Show Must Go On zpíval někdy živě?
2: Ne.
1: To je jenom studiovka.
2: To je jenom studiovka. Ale zpíval jí živě Paul Rodgers nebo Adam Lambert právě, takže tam se dá jakoby, leco se dá obhájit.
1: Já se totiž říkám, jestli by jí živě dál?
2: Myslím si, že ne, protože je to stejný princip jako ta Who Wants to Live. Tam je prostě D2 v tom americkém systému, v tom evropském, je to myslím D4, ale pardon, nejsem úplně v tom lekovaný, teoreticky. A vzhledem k tomu, že si dal dolů i to Who Wants to Live Forever, kde je stejný tón, tak předpokládám, že by si dal dolů i tu show.
1: Vlastníš nějakou osobní věc Freddieho Mercuryho?
2: Ano, já jsem vydražil jeho kostým ze 70. let, takový ten, nevím přesně, jak se mu říká.
1: Žlutý s těma páskama?
2: Je to takový ten úplně takový ten overálek bílej, jo, který měl třeba v 76. roce v Hyde Parku. On měl tři ty kostýmy různě jako střídal. Tak já mám jeden z nich a je teda zajímavý ten kostým vnímat už jenom teda z toho, že ho měl na sobě, ale i z toho, jak on vlastně jaký byl fyzicky, protože já jsem neměl možnost se s ním nikdy potkat a on teda v těch 70. byl opravdu útloučkej.
1: No já se ptám, protože znám člověka, který vlastní část jeho korespondence. Tak třeba někdy bude příležitost, aby nám ji ukázal. Co vás čeká, tebe a kapelu, v nejbližších dnech?
2: Jsme včera začali naše letní turné.
1: To znamená, včera bylo 15.
2: července. Včera bylo 15. července, děkuju. Od dneška nás teda čeká ještě 9 koncertů. Ty nejbližší jsou v Olomouci, v Jihlavě, v Praze, v Brně. A chystáme se příští rok, chceme udělat velkou show v Edenu. Takže teďkonc podnikáme kroky k tomu, abychom toho byli schopni. Zjišťujeme, jestli toho vůbec jsme schopni. Doufám, že ano. A protože my oslavíme příští rok 20 let naší kariéry a zároveň vlastně to nejslavnější turné kapely Queen, to Magic Tour z toho 86. roku, který známe ať už z Wembley nebo z Budapešti, tak bude slavit 40 let výročí. Tak bychom chtěli to Wembley, který vlastně tady být tehdy nemohlo, přivíz do Prahy.
1: Tak to se těšíme, samozřejmě jsem velmi rád, že jsi přišel a moc ti fandím, Michaili.
2: Ksavere, já moc děkuju za pozvání a taky a mějte se vážně, diváci, moc hezky.
1: Pěkný léto, ahoj.
2: Pěkný léto.
1: Naším hostem byl Michael Kluch.
0: Radio Ksaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

0: Irena Bartoňová-Pálková je naším hostem. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Paní Bartoňová-Pálková je odbornici na úklid. To bychom mohli říct na začátku. Mimochodem také jste podnikatelkou a jste bývalou viceprezidentkou Hospodářské komory České Aha. republiky a také zastupitelkou Středočeského kraje. A to není tak důležité teď. Vy jste absolventkou Britského institutu úklidových věd.
1: Ano.
0: Už ho tě nevěděl, že něco takového existuje a že se takové caviky dělají kolem úklidu. Řekněte mi, co to znamená, že jste vystudovaná odbornice na úklid.
1: Víte, úklid se bere jako něco podřadného u nás v České republice. A já, když jsem přijela do té Anglie a myslela jsem si také, že prostě jako co mě tam budou učit, jak mám držet koště a hadr, nebo čím to bude, tak jsem byla velmi překvapena, protože ta věda toho úklidu je vlastně velmi logická a jednoduchá, ale složitá v tom, že máme spoustu typů úklidů v různých oblastech, protože jak si málo kdo uvědomuje, ještě než vyjdete z domova, tak se tam uklízí a uklízí se ten dům, v kterém bydlíte, musí se uklízet ta ulice nebo ta silnice, měl by se uklízet ta zastávka, ten autobus nebo tramvaj nebo letadlo nebo i vlak, to je jedno, nebo i to auto, do kterého si sedáte, tak se musí uklízet a musí se uklízet hlavně ty budovy, kam jedete. A to je od nemocnice počínaje přes různé továrny a to začínáme mikročipama, končíme třeba zpracováním masa nebo různými potravinářskými provozy, anebo naopak zase těmi opravdu hodně zamaštěnými povrchy, jako jsou továrny na výrobu aut, pneumatik a tak dále. Ale také si povídáme o úklidu třeba LDNek nebo různých zdravotnických zařízení, krámů, obchodních center, prostě uklízí se všude.
0: Takže ten úklid, když to řekneme, tak to obecně tak má tolik zákoutí všelijakých,
1: ano.
0: že to unese prostě obor vysoké školy, institutu.
1: Přesně tak.
0: No, vy jste ještě prezidentkou Asociace úklidových firem. Prosím vás, co to znamená, to asociace, která sdružuje firmy, které provádějí úklid, co si pod tím mám představit?
1: Představte si pod tím, že úklidu se právě týká mnoho zákonů. A těch mnoho zákonů se prolíná různými typy úklidů od zákona o ochraně zdraví lidu až po chemický zákon, odpady a tak dále a tak dále. Když uklízíme v nemocnicích, tak tam je takzvaný zákon, vyhláška o úklidu v těchto prostorech, to je vyhláška číslo 306/2012. Zároveň máme vyhlášky a zákony třeba na ty HACCPy, což jsou ty úklidy v těch potravinářství a tak dále. A ty firmy, které to dělají, tak jak je známo, neznalost zákona je neomluvitelná. A my jako asociace pomáháme těm firmám nejenom vejít do toho právního prostředí, ale zároveň je učíme ty technologie, ty novinky. Úklid se v současné době odebírá, protože máme velký nedostatek pracovníků, tak se hodně odebírá do těch nových technologií. My už máme autonomní stroje, máme umělou inteligenci už v našich přístrojích, máme speciální přípravky, které jsou chytré takzvaně. A to jsou věci, které když jste sám, tak to těžko zjistíte a najdete. Ale když jste právě v té naší České asociaci úklidu a čištění, tak tam dostáváte tyto informace odborné, pořádáme semináře různé a samozřejmě, že řešíme tu problematiku dopředu, protože úkolem asociace je zastávat zájmy jejich členů a pomáhat jim v tom podnikání.
0: No, já ještě slyším, paní prezidentko, často, že ty úklidové firmy jsou i důležité pro chod státu, protože všechny odposlechy do takzvaných nebytových prostor se dostávají skrz vás, tedy úklidové firmy, ale je to asi důležité.
1: To tam ne- neřešíme.
0: To tam neřešíte, to je takový vedlejší. Vy jste už zmínila zákon.
1: Ano.
0: A co ukládá vlastně zákon v této chvíli? Úklid je úklid, jo.
1: Mm-hmm.
0: A asi ten úklid doma, tak ten zákon neřeší.
1: Neřeší.
0: Na ulici nevím, možná jo, ale...
1: Tam už něco řeší, protože ten zákon o ochraně zdraví lidu vám vymezuje hygienické standardy nějakým způsobem. A to je prostě o tom, jak ty povrchy mají vypadat čisté. A to není jenom ve smyslu toho, jestli bude ten stůl krásně lesklý, vyčištěný, bez prachu, bez nějakých ohmatů a tak dále, ale jestli tam budou nějaké mikroby, jestli tam budou nějaké viry. A pokud ano, tak jakým způsobem a jak často by se to mělo uklízet a jak by ty povrchy měly vypadat, když si sem my dva zasedneme, aby jsme nebyli nemocní.
0: To upravuje zákon?
1: Zákon a různé vyhlášky k tomu.
0: Dobře, a tak zákon je nad vším. Tak se ptám, co říká zákon o našem studiu?
1: Říká, jakým způsobem, co se tady nemá nacházet. Jaké typy virů a bakterií, ku příkladu.
0: A kdo má právo to kontrolovat?
1: Hygiena. A potom ještě je do toho zapojen celý systém třeba inspektorátu bezpečnosti práce a tak dále.
0: Do jaké míry se týká ty úklidy těch veřejných prostor a tak? Teď to období, které žijeme, to znamená, že se k nám dostává mnoho lidí ze zahraničí a já slyším v médiích, že z bývalých zemí Sovětského svazu sem také přicházejí například všelijaké ty nemoci, černý kašel, já nevím co všechno. Je to ten obor, kterým vy se zabýváte?
1: Určitě. To nám patří celkově všude, na každém kroku. Víte, problém je v tom, a to nejsou jenom ti lidé z těch bývalých postruských zemí.
0: No tak těch je nejvíc teď.
1: Těch je jich nejvíc, ano, ale veškeré vlastně řešení imigrantů v tomhletom směru má ten problém, že oni nám sem přinášejí nemoci, které my už jsme dávno neměli. Oni jsou na to zvyklí, protože oni jsou promoření z těch svých zemí, mají k tomu už uspůsobenou svoji imunitu, ale my ne. Vy jste zmínil černý kašel, on to není jenom černý kašel.
0: Není, to je celá škála.
1: Celá škála, máme toho teď opravdu hodně. Navíc se začínají vyskytovat úplně nové typy virů a nové typy vlastně onemocnění, nebo spíš tedy než onemocnění, tak různých odnoží těch známých nemocí. A to je problém v tom, že právě nedochází k čistému úklidu na té veřejnosti, když to řeknu. Když si povídáme o školách, ku příkladu, kde ten problém teď opravdu vyvstává, protože navíc tam ty děti z těch cizích zemí chodí jsou v té komunitě normální, lépe řečeno těch našich dětí, které jsou již na to zvyklí, na nějaké naše viry, na nějaké bacily, ale nejsou zvyklí na ty nové typy. A velký problém začíná být třeba v mateřských školách, kde se nám ukazuje svrap, protože prostě ty děti mají velkou část svého dne trávit na podlahách, které nejsou studené, a to je v koberci.

0: správně uklízet. A to je ten problém speciálně u těch veřejných budov, protože úklid neznamená, že tam nalijete dezinfekci typu Savo a v tu chvíli je to uklizeno. Víte, tak se vy...
1: Recept, řekněte.
0: Recept. Napřed se ty povrchy musí pořádně vyčistit, aby tam na tom nebyly žádné nánosy a poté by se měly zdezinfikovat. My dneska už máme nové typy chemických přípravků, které nám dělají ty věci najednou, protože profesionální úklid je trochu, víte, v tom je ta věda, trochu jiný, nežli je úklid v domácnosti. Trochu hodně.
1: Ano, a my se bavíme o té profesionální
0: bázi. A ta profesionální část dneska znamená, že my potřebujeme, protože máme nedostatek pracovníků, aby nám ty chemické přípravky nedělaly jenom to čištění nebo jenom tu dezinfekci, ale aby nám dělali víc věcí najednou. A proto třeba teď my jsme řešili třeba v asociaci hodně právě problém toho, jaké přípravky používat i se správným nadávkováním. A našli jsme jeden příklad úplně nádherný, je to úplně nový výrobek, je to patent, který je, pokud vím, z Itálie. A tento patent je vlastně přípravek, kdy je v pytlíčku prášek a ten dělá tři věci v jednom.
1: Počkejte, v pytlíčku prášek?
0: Ano, a ten se veme a hodí se do lahve s vodou, kde se ta účinná látka, to, co čistí, dezinfikuje a zároveň nám to krásně i likviduje pachy. A má to ještě navíc tu účinnost ve smyslu toho, že mi to nedělá žádné alergenní záležitosti, protože máme hodně alergiků jakoby v naší populaci, tak v tu chvíli ta účinná látka se mi rozpustí v té sprejovací lahvi a vy tím můžete začít uklízet.
1: Ale to není to, čemu teda říkáme Savo.
0: Ne, Savo dnes. Víte, my jsme na to Savo zvyklí, protože to bylo tady už za komunistů, když se to tak řekne. A všichni, kde nebylo cítit Savo, tak měli pocit, že jako tam nebylo dezinfikováno a nebylo čisto. Ale dnes už víme, a to je dlouholetá zkušenost, že ono to Savo není dobré, protože to Savo je přípravek, který je velmi agresivní, naruší mě ty povrchy, na které to používáte a tím pádem se do toho, jak ty nečistoty, tak ty mikroby a viry víc zažírají dovnitř a víc se tam usazují.
1: A rozumím, vy jste skončil ale pytlíkem do vody, tak to pojďme,
0: a to je,
1: říkal jste tři nějaké účinky.
0: Tři účinky a to je právě to, že místo Sava máte v jednom kroku možnost ten povrch vyčistit, vydezinfikovat a ještě zlikvidovat pachy, případně i provonět. Ten přípravek, jestli můžu říct tu značku tady u vás.
1: Už jsme řekli značku Savo, tak,
0: můžeme říct jakoukoliv značku. Ten přípravek se jmenuje Maxidina. Maxidina.
1: To si napíšu.
0: A ono to Maxi má svůj velký
1: jako
0: význam.
1: X,
0: tak Maxidina.
1: D
0: měkké I, N, A.
1: Maxidina.
0: Původem je z Itálie, je to patent. A právě v tom je ta absolutní výhra tohoto přípravku nad těmi všemi tradičními, že on likviduje takzvaně biofilm. To znamená, víte, když vy uklidíte ten povrch a pak byste to vzal tím Savem, tak vám tam ale zůstane na tom povrchu ten biofilm, v kterém jsou ty mrtvý viry, mrtvý bakterie. To tam zůstává. A tento přípravek, aniž by byl tak agresivní a měl tak nebezpečné látky v sobě, on má úplně nové účinné látky, tak dokáže to, že on mi ten biofilm, ty zbytky té chemie a těch virů a mikrobů a těch nečist, tak on mi je zlikviduje. A to je to revoluční na tom.
1: Že revoluce? Mm-hmm. Revoluce.
0: To u nás v úklidu je teď spousta revoluce, ale tohle je jedna z nich.
1: No a jaká je tam ještě revoluce?
0: No to byste se

0: Dneska už je to o tom, že my používáme třeba místo utěrek klasických, tak používáme mikrovláknové. A to není taková revoluce, to si koupíte, ale my pro ten profesionální úklid máme třeba mikrovláknové utěrky, které mají v sobě stříbro. Stříbro je nejstarší dezinfektant na světě, už staří Římané si to házeli do pití, aby vydezinfikovali mikroby a nečistoty. A v tu chvíli to stříbro mi likviduje právě ty mikroby a bacily, které nabere ta utěrka mikrovláknová, která naoproti obyčejnému hadru vyčistí ten povrch dokonce i do pórů.
1: Vy jste mluvila o tom pitlíkovém přípravku Maxidina. Maxidina, jak je to, to mi nedá. Řekněte, jak je to s likvidací smradu z cigaret?
0: No to vám také pomůže. Velmi, protože tím, že to likviduje ty pachy.
1: A kam se to stříká?
0: Můžete to nastříkat na povrchy, to znamená na stěny. Pokud máte ku příkladu v té místnosti sedačky čalouněné nebo závěsy, záclony, tak to postříkáte a ono to ten pach zlikviduje. Toho cigaretového kouře.
1: A jak je to třeba, když někdo má domácí zvířata, která často také jsou velmi cítit?
0: Ano, tak toto je také přípravek, který to likviduje, protože mi zlikviduje právě ten pach třeba v těch pelíšcích nebo v těch vnitřních toaletách od kočiček ku příkladu. Tak to je přípravek, který když na to použijete zase stejným způsobem, buď nastříkáte, nebo nastříkáte a setřete utěrkou, můžete i nastříkat na utěrku a použít to s utěrkou. Ale v případě třeba těch toalet je lepší to tam prostříkat, aby se ten povrch celý vystříkal.
1: Postříkat a utřít?
0: Nemusíte. Jenom to můžete nechat.
1: Nechat. Prosím vás, když paní prezidentko, mluvíme o té, ještě o té asociaci úklidových firem, ty věci, které vy tady vyprávíte o SAVu, o zákonech, to oni všechno ví, protože úklidovou firmu si většinou představují tak, že přijdou nějaké starší dámy nebo z bývalých zemí Sovětského svazu a někde něco šurují. Jsou pro ty, ptám se na to, jestli ta asociace dává nějaká jasná pravidla a třeba i kodex.
0: Ano,
1: nějaký.
0: Ano, nejenom to. My samozřejmě, že každý, kdo k nám vstupuje, tak musí podepsat etický kodex, ale máme i standardy různé vzhledem k úklidu, k kvalitě úklidu a k procesům v úklidu. A navíc my jsme za tu dobu, protože my už jsme asociace stará víc jak 25 let, 25. výročí jsme oslavili v loňském roce, tak jsme vytvořili v Národní soustavě kvalifikací, což je systém kvalifikací každé školy, tak jsme vytvořili vzdělávání právě pro úklidy, kdy se to jmenuje úklidový pracovník a teď je to v těch různých oborech, v administrativních částech, nebo je to v nemocnicích, nebo v potravinářství. A tyhle hodnotící a kvalifikační systémy, které jsou tam napsané a které museli schválit Ministerstvo školství a Ministerstvo pro místní rozvoj, protože úklid je služba, tu patří pod Ministerstvo pro místní rozvoj, tak tam je celý systém toho, jak mají probíhat technologie, jakým způsobem se třeba právě stavíte k těm chemickým přípravkům. Víte, velmi stará přežitá metoda je, že si vezmete nějakou nádobu, do které nalijete vodu a do toho nalijete ten přípravek. Mýtus je, že napřed tam má být přípravek a potom voda, protože když to takhle uděláte, tak tam máte půlku pěny místo toho účinného přípravku. A pak v tom mácháte tu utěrku, kterou čistíte ty povrchy. Jenomže v té utěrce je ta špína. A ve chvíli, kdy mácháte v té vodě roztokem, tak je to špatně. Protože
1: no, ale jak je to správně?
0: Správně je to právě tím, že máte ten roztok čistý v té sprejovací lahvi a vy si z té sprejovací lahve ten čistý roztok dáváte buď na ten povrch nebo na utěrku.
1: Existuje rozdíl mezi tím, když se dělá profesionální úklid, řekněme, kancelářských prostor, anebo mateřské školy nebo nemocnice?
0: Ano, ano, to existuje a to je velký rozdíl. Právě třeba z hlediska té hygieny, protože tam jsou trochu jiná pravidla, jsou tam třeba v nemocnicích jsou nastavené takzvané infekční oblasti a v těch mateřských školách tam zase nám jde o to, že právě se musí používat přípravky, které moc nevoní, když to řeknu zjednodušeně.
1: Smrdí.
0: Ne, nesmí smrdět, ale nesmí vonět moc, aby těm dětem nevyvolávaly alergenní reakce. Aby ty chemie nespůsobovaly, že ty děti budou mít alergii na to. A zároveň to nesmí být moc přípravky, které obsahují hodně silné účinné látky, jako jsou různé hydrogeny a podobně. A nebo třeba to, co máte v savu, kdy tam máte chlornanzodný. A to z toho důvodu, že to právě nejenom, že způsobuje tedy tu alergii, ale navíc to ty děti nejenom dráždí, ale likviduje jim to i imunitu. Mhm. A tím pádem potom ty děti jsou víc a víc náchylné k těm nemocem. A sám víte, jak to z těch školek bývá, kdy ty maminky pak často jsou doma, protože ty děti jsou pořád nemocné.
1: No, než přijdete příště, tak já musím vyzkoušet tu věc, co jste říkala,
0: že... Tu Maxidinu vyzkoušejte, vřele vám ji doporučuju.
1: Maxidinu, jestli to funguje i na ten cigaretový kouř, na oblečení a
0: tak. Určitě, nebojte se.
1: Jsem rád, že jste přišla, nashledanou.
0: Děkuji mnohokrát a nashledanou.
1: Naším hostem byla Irena Bartoňová-Pálková.
2: Získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. XTV.cz. Posloucháte Radio Xaver.
3: Mlád 29 let a 9 měsíců. Dost starý hledět zpět do dětských střevíců. Sa příliš mlád bych přezíral, co každý z vás má zásluh. Sa hluchý dost bych předstíral, že spoléhám se na sluch, hovořím k vám. Vzrůst nedaleko dřepu a úsměv na ruby. A ústa plna střepů náhradou za zuby. Mám oči, které nebrečí, byť nechtějí se smáti. Mám kolena, jež neklečí, když má mi někdo dáti, tak možno žít. Já žvaním tu a tam a slova nechybí. Však jistota ta tam a vládnou pochyby. Je pofiderní poslání, jež odvahu mi vrací. A nedostatek vzdělání dnes nahrazuji prací, tak tomu jest. Lze s plným pupkem mžourat a sáti tokajské a poté krotce kňourat veršíky lokajské. Lze kráčet cestou vyjetou a nepohlédnout zpátky. Lze snadno býti poetou a nestvořiti řádky, jak mnozí činí. Dát tupcům pocit lordů, být dvorním holičem, mít roztlemenou mordu a kušnit o ničem. Pět dámám verše o mracích a dostat ránu kyjem, pak omluvit se v rozpacích, že dosud vůbec žijem, tak možno přežít.
4: Nuž promiňte mi prosím, promiňte vážení, že dosud hlavu nosím, která je k myšlení.
3: Já přerozličné verbeži, tím sloužím proti smutku, též do krku mi nesněží, což výhoda je v skutku pro moje mandle. Ač tu a tam je boule, obzvláště pod pleší, však v jádru je to koule, tvar, který potěší. I posměváčci přiznají, toť hlava dá se říci, když podle ní ho poznají i páni úředníci. Razítko podpis. Má hlava je teď vzata beze všech předsudků a zbývá ptát se kata po jeho úsudku.
4: To odborník je nesporně. Souť hlavy jeho chleba a předvést může názorně, k čemu je hlavy třeba, k životu prostě. Je tedy hlava v suchu anebo v paruce a zbývá v tomto duchu přejíti na ruce. Je obvyklé, že prstů pět má každá ruka zdravá, ale co si je ti vytrpět, než poznáš, kde je pravá a kde je levice. Věz milý tvore boží, to lze si ověřit, že lépe nežli zboží lze ruce speněžit. A stvrdí ti, kdo žebrají, i rozšafní, i skoupí, že za hlavu jim nedají, co za pět prstů koupí, prakticky vzato. Byť měl si hlavu schopnou, jednou se poštěstí, že botou do ní kopnou a svážou zápěstí. Však poctivec i parazit smí lokty čelit davu a pěstmi může prorazit, aniž si rozbil hlavu, nárazy o zeď. Máš cizí ruce tisknout i s tváří kamenou. Máš vždycky něco risknout, když spevný v ramenou. Smíš pižlat srdce na dlani, či zardou si ti ptáče, pak stačí trocha pokání a decilitr pláče, lid tomu chce. Ač oholen a umyt vždy trochu špinavý, máš dobře city tlumit, ba nemít pohlaví. Smíš hnípat vždy však ve spěchu a polichotit blbu, vždyť předpokladem úspěchu jest implantace hrbu, svět si ho žádá. Tak pardon, je to osud, že všichni láteří, proč nevyrostl dosud hrb na mé páteři. Co dítě spal jsem skrčený, když trápili mne půstem, a tudíž chodím zpřímený, sapidi mužík vzrůstem, jak račte vidět. Šla krása jiným dětem a tudíž sudičky mne učinili skřetem na úkor hlavičky. Když vyňali mne z kolébky, já neplakal jsem dosti, tak dali mozek do lebky a trochu výřečnosti, dost smutný dar. Já záhy nožky zvedal a vlastním vzpomínku, že v začátku jsem shledal, že vlastním maminku. Však seznámiv se s rodinou, já poznal první zmatek, ač maminku mám jedinou, mám velké množství matek, které mne chtějí. Nuž věru není slastí, když děti shledají, že jednou zve se vlastí a jindy partají. Že matkou je kdo zažádá, je matkou lidské plémě, pak matkou zve se armáda a v zápětí pak země, matička naše. Já utržel jsem šrámu, no marno počítat. A že jsem zlobil mámu, lze těžko vyčítat. Pak dorostl jsem natolik, bych spokojil se krotce, že matek vlastním několik, však jednoho jen otce, konečně jistota. Jak byl jsem tomu rád, že vlastním tatínka. Však řekli, že i stát mne bere za synka. Pak ten, jejíž zvalí sluníčkem, se za tatíčka povznes, vrah tatíčkem, lump tatíčkem, a od tehdy až po dnes jsem adoptován. Nuž umím číst a psáti, však na tom nedosti. Já učil se též lháti, zbraň proti podlosti. Kdo dobrem čelí násilí, jen zřídka vděčnost splodí, vždyť na konopnou košili zas konopí se hodí, chceš-li látat. Dost šprýmů, pojďme k věci, mistři mne učili, že lépe než žít v kleci je nemít košili. Teď nemám ani kalhoty a mráz mi chladí plece a mistři tančí do noty a pokřikují z klece, že prý jsem zradil. Prý nepodléhat zášti a zlu se vystavit. Když po tváři mne praští, mám druhou nastavit. A oni krejzlík pod krkem a zášť jim čiší z očí a žáčka ženou postrkem jen do dveří jim vkročí sluníčkům našim. Pak řekli, že prý žebrat je věcí nemužnou. Je třeba dary nebrat, pohrdat almužnou. A sami sedí přežraní a almužny je živí a žáčci chodí zedraní a hlad jim z očí civí, bída a nouze. Nuž ponechejme mistry cvelikat na hřadě. Ne každý je dost bystrý pro místo v úřadě. Kdo silný je a stydí se, nechť obsluhuje veslo. Kdo hubu má, ten hodí se na poslanecké křeslo, případně na trh. Smíš vrahem být či ševcem, nebo být dramatik. Pak nezápolíš s dřevcem a smíš být pragmatik. A nebo staň se písařem, měj pero za suspenzor. Nic neumíš, buď bachařem, jsi impotent, buď cenzor, anebo fízl. Bůh dal nám místa dosti všem podle určení. Však často, což je k zlosti, čert místa vymění. A pak jsou zlotrů právníci a z mordýřů jsou svědci. Pak z umělců jsou horníci a z impotentů vědci k obrazu svému. Když domovník je knězem, kněz čistí ulice. Když lékař chodí s dřezem a pere spodnice. Pak blázen střeží reaktor a řezník básně píše, pak z cenzora je redaktor a Švec je vládcem říše k obrazu světa. Já rukama jsem měřil o chleba starosti, své hlavě pak jsem svěřil byt bala moudrosti. Však hlavu jsem si roztřískal a octl jsem se dole, a tu mi rarach napískal, bych vyměnil jim role, prý třeba změny. Má hlava tudíž dřela pečujíc o chleba a ruka podepřela, kde mravů potřeba. Však otřel jsem se o ševce a žehral na verpánek. Výsledek jizvy na lepce a rozražený spánek prašť jako uhoď. Já hledal cestu pravou a našel útěchu, že spojit ruce s hlavou povede k úspěchu. Však zapomněl jsem nebohý, ač ševce mohu zmlátit, že verpánek je třínohý a nesnadno jej zvrátit, zavládl hrobař. Šli ruce s hlavou k čertu, náš názor shodne se, že hrobař nezná žertu, je vážný z profese. Chce diskusy jen s mrtvými a nezná volných sobot. I nečekal jsem s jinými a prostě práskl do bot. A teď jsem tady. Poslání. Dnes profesor i žák ví, že končí legrace, když hrobař šoupe rakví a čeká ovace. A z vodorovné polohy, že nejsnáze lze vstáti tak, že se opřeš o nohy a ruka pomáhá ti, hlavou pak mysli.
2: Posloucháte Radio Xaver.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Podtrženo, sečteno a dnes říkám s velkou radostí Vadim Petrov. Dobrý den.
2: Ksavere, dobrý den.
1: To léto.
2: Co
1: to je?
2: Takhle já to znám, Ksavere, když jsem byl malej. My jsme takhle měli takovýhle léta, proto jsme jezdili do Jugoslávie, proto jsme všichni chtěli k moři, do Bulharska, Jugoslávie. Někdy k Balatonu, ale Balaton to nebylo zase tak daleko, to počasí to nebylo o to dobrý. A proto všichni jsme chtěli ty vězní doložky, protože v Jugoslávii bylo to horko a to sluníčko. No a tohle já znám, jestli jste jezdil na nějaký tábory, tak tohle bylo, takový počasí bylo, bahno, zima, pršelo, chodilo se s chlebníkama někde na nějaký blbý vejlety, na nějaký hrady, couralo, pláštěnky jsme museli mít, holinky jsme museli mít, pořád to bylo na blátě, ano, to je české léto.
1: Někdy to tak bylo, ale tento rok je to extrém.
2: A říkali to dokonce meteorologové, 9 z 10 meteorologů říkalo, že takhle je to normální. Aspoň takhle to bylo dřív. A že to není třeba hezký, že to naposledy bylo v roce 2008, před 17 lety, taky říkají, což je možná pravda, to já nepamatuju, ale takhle si pamatuju dětství. Když bylo takový to třeskutý horko, že opravdu jako jsme nemohli jakoby dejchat to, co je teď třeba někde, já nevím, v tom Španělsku nebo v Paříži snad bylo takový obrovský vedro, tam máte někde až 50, to je neuvěřitelný. To my asi bychom tady jako snad nevydrželi. Tak takovýhle léto máme, tady nemáme nikdy, to bychom asi taky nevydrželi, ale zároveň prostě tohle léto je normální, Ksavere, já to tak beru.
1: Je to normální. Tak, pane Petrove, mám pro vás dneska jedno téma, speciální, zařazené v průběhu, které jsem vám ušil na míru.
2: Hele, Ksavere, ještě než ho řeknete, my jsme se viděli naposledy před tou volbou ředitele České ano. televize. Tak jak jste spokojený s tím, co jste udělali, co jste zvolili, koho jste zvolili? Jste spokojený?
1: Jste mě zaskočil. Zatím ne.
2: Já, když jsem to tak sledoval, jestli jste se k sobě dohodli, tam ty různý party, které tam jsou, nebo nedohodli, nechci do toho, teďka nejsem moderátor, ale mně to přijde dobrý deal. Ty dva, Fridrich a Chudárek, si myslím, že teda jako je vlastně z toho, co jste mohli udělat, je to dobrá volba. Fakt?
1: Ano. Bylo to možná umění možného, já spokojený nejsem a příjemné mi to není. Mně to přijde trošku jako taková šmelinka.
2: Asi jo, ale zároveň je to takový vyústění jako pragmatický. Z těch ostatních, který tam byli, Ksavere, já jsem slyšel kus toho grilování. Já jsem měl někam autem a pustil jsem si pár těch lidí. Za prvé Milan Fridrich byl brilantní. To, co on tam říkal, tak jak zná tu televizi, tak co si představuje, že by všechno mohlo být. Druhá věc, jestli to umí udělat a jestli vůbec jako je na to vůle udělat nějaký ty jeho nápady. Ale prostě ty lidi, ty ostatní, ty mě teda opravdu hodně nepřesvědčovali. Já jsem si uvědomil jednu věc.
1: Ani paní Šmuclerová?
2: No, ani paní Šmuclerová, ale to jsem tak jako tušil od začátku. Paní Šmuclerová přece jako rostla v tom mediálním světě na straně privátních médií. Tam je to jiný.
1: To Petr Dvořák také.
2: No, Petr Dvořák je finančník, ten rost na straně peněz. A kromě toho, že vlastně rost na straně peněz, tak měl neuvěřitelnou kinderstube a diplomatické chování. On to dokázal se stranami jako dobře jednat a tím, že byl výsostně, nebo je výsostně inteligentní a vzdělaný a tak prostě jako to uhrával hezky. Ale když jste ten manažer na straně té Novy nebo vlastně těch CNC jako Líba Šmuclerová, tak tam je poměrně brutální prostředí. Tam jako není žádný vlastně, tam ty odbory televizní, který kdyby jako chtěli něco, tak tam prostě jim řeknou takhle ne, přátelé. Ale v České televizi odbory, ty jsou velmi silný a tam je úplně jiný prostředí. Taky ta televize byla rozdaná producentským skupinám, zástupcům různých těch vnějších firem. Je to propojený, já tobě, ty mě. To je jako něco jiného.
1: O rodinných klanech nemluvě, ale já se domnívám, že to je na krátkou dobu, protože po volbách se v té věci určitě něco změní a já jsem pro propojení Českého rozhlasu s Českou televizí.
2: Já myslím, pokud se něco změní, a to když se řekneme, jak se to vede, tak se změní to, že a to se změnit musí nutně, protože to je křeč, nesmysl a už je to opravdu jako mimo logiku, těžce mimo logiku a to je to, že poplatky musí platit firmy. To prostě je zbytečnost, je to, nemá to opodstatnění. Tak to by, jestli Babišova vláda, doufejme, že to bude ta jiná vláda než tato, pokud ne Babišova, Tak tím by měla začít. A jestli dojde ještě k něčemu jinému. Já myslím, že ta nová vláda bude mít tolik starostí a tolik problémů, že zase jako na velký změny v České televizi nedojde. Ale tohle to by měla udělat. No.
1: Nevím. Mám spoustu zajímavých témat. Víte, že máme potrženo sečteno dneska?
2: Jo, jasně, jdeme na to.
1: 6 minut za náma, ano. Tak. Stát neměl přijímat bitcoinový dar. Nepostupoval obezřetně. Zjistil audit. Najednou otočka.
2: Já jsem se koukal na tuhle paní Decroix. To je strašně krásný jméno. Takový šlechtický.
1: Je, to je vznešený.
2: Ona je to D, není to D, Croix, je to Decroix. Já jsem si myslel, že třeba ten manžel je nějaký šlechtic, ale pak mi někdo říkal, že je kuchař nebo něco, tak je to nějaká pomluva, já nevím, abych nevím, tak jestli byl kuchař nebo je kuchař, nebo nevím. Ale zaprvé paní Decroix ministrině vypadá moc hezky a má moc hezký takovej, já tomu říkám psí pohled. Ona, když vám něco říká, tak zvedne obočí a ona ho má stejně nakreslený vejš, než je to její původní, jo? Ona ho má nakreslený vejš. A když ty holky si takhle zvednou to obočí, tak ten pohled je hrozně upřímný, Xaver. Takový musíte mu věřit. Ona se kouká takhle a teďko ještě řekli poradci, že ať se mluví o čemkoliv, ať prostě mluví nebo nemluví, musí se usmívat. A ona se, nechci říct řechtá, to ne, ale usmívá se strašně, strašně sympaticky, mile. Ať se říká cokoliv, když to zůstane a bude mluvit o nějakých mrtvých a bude se furt mrtvých a bude se takhle pořád usmívat, bude to blbý. Ale ona prostě má ten důvěřivý pohled s tím, veselý pohled s tím zvednutým obočím a vypadá děsně důvěry. Takže já de facto za chvilku vždycky přestanu jako poslouchat, co ona říká a říkám si, říká mi pravdu. To je vidět na tom výrazu.
1: No a vám se to líbí, když tam mají tak nějak vytetovaný ty to obočí, to mají Ukrajinky většinou.
2: Mně se to moc nelíbí, je to otázka, jestli to nechá udělat dobře. Mně se opravdu, mě vadí, když to mají tak jako vytrhaný, že se jim to jako zvedne na to původní obočí.
1: Takhle, jestli vás to potěší, tak já to do příště hodím tady takhle.
2: A nedělejte to, Xaver, nechte to přírodně. Já bych to u vás už taky nechcete být minister, protože ono by vám to zvedlo, vlastně rozjasnilo ten pohled. Oh. Nechte si ten svůj takový trošku temnej. Paní ministrině, no a co se týče celý té kauzy, no je úžasná, no. To je prostě chudák ten starý pan soudce, co od toho očekával. Co tam,
1: myslíte pana Uhlíře?
2: To Uhlíře, co chtěl tam, co chtěl vydělat se nějaký prachy, no dobrý, jako kolik, 360 tisíc měl dostat za ty 3 měsíce?
1: Já jsem četl, že 160 dostal.
2: No, dostane, ale jako ta smlouva byla na celý to léto, že si vydělá, říkám, tak stejně bude blbý počasí, třeba měl nějaký zprávy, nikam nepojedu, vydělám nějaký prachy. A on chtěl říct pravdu, Xavere. On chtěl říct, že když jednou něco ukradnete, takže vám to nepatří. Když ukradnete kolo a pak ho prodáte, tak vy ho nezlegalizujete, tu krádež tím, že jste ho vyprodal, že to bylo vaše. Prostě vy o ty prachy máte přijít a ten, kdo ho původně ukrad, tak je viník a když ho nezjistíte, takhle furt to kolo vaše není. A o tom se tam nějak tak jako nemluví. To prostě paní ministrině nechtěla říct, že celý ten úřad, Ministerstvo spravedlnosti ve spolupráci s policií nutně musel, kdyby chtěli, hele, ten ministr spravedlnosti se může zavolat prostě generálovi Koudelkovi tamhle do Bisky a říct, hele, generále, potřebuju tady zjistit něco, Koudelka je taky právník, tam jsou všichni právníci a oni nevěděli, že když prostě ukradnete kolo, že to není vaše kolo, že to je furt kradený kolo. Proč jim to někdo neřekl? Proč vlastně celá ta plejáda těch právníků, těch státních institucí takhle zklamala? No a potom přijde pan Uhlíř, pan právník, soudce bývalej, chudák, jako a unavený, už byl takový celý. A on chce říkat nějaké věci, které nebyly v protokolu.
1: Dobře, pane Petrové, ale znamená toto konec Bitcoinové kauzy, nebo to jde dál?
2: Já fakt nevím. Já myslím, že určitě se to dá na hromádku těch dozimetrů a kampeliček a teďko tam bude Bitcoinová kauza a odvolání a navrácení pana Uhlíře. Já nechci zase karigovat příliš tuhletu vládu, protože za těch 30 let, co tady jako jsme si udělali tu demokracii, která vláda dovládla jako v pohodě, jo? Bez nějakých takových kauz, to bylo v historii taky hrozný, co se dělo, Topolánek a já nevím, všechny tyhle ty konce těch vlád, Klausovy vlády nakonec. Takže rozklad, my jsme účastníky rozkladu této vlády v přímém přenosu. Čekáme na říjen s nadějí, že přijde nějaká nová, dáme jí zase nějakou energii a bude se něco dít. A za 4 roky to budeme mít tady znova.
1: Takže v říjnu budou volby, lidi budou stát u těch uren a budou si říkat, tak mám volit dozimetr, bitcoiny nebo čapí nízdo. jedeme dál. Nebudu dělat stafáž lžím. Pekarová odešla ze sálu při projevu šéfky ruského senátu. A podívejte se, rovná jako pravítko, vzedmutá hruď a hlava zhůru. Takto jsme nastupovali na okresní konference SSM.
2: Šátkování, možná taky pionýrský, jako ta hrdost je tam vidět a celý ten štrudl za ní. Hele, ale Xavere, ona to nevěděla, ta Pekarová, když tam jela, že tam Ruska, ta Ruska tam bude?
1: Nevím, ona mi nevolala tentokrát, jindy volá
2: tak teda. Tak měla brnknout TC asistence, což nevím, jestli bude ta druhá v řadě, a říct, hele, zjistím, jestli tam je nějaká Ruska, kvůli který já bych tam jako nechtěla být a nevydržela bych její přítomnost. To se asi dalo zjistit. A kdyby zjistila, což asi nebylo tajný, a kdyby zjistila, že tam byla, tak by mohla říct těm organizátorům, ale my tam nejedeme, protože s ní nebudem v jedné místnosti. A nebo jestli chcete mě, tak pozvete mě a nezvete jí, to si vyberte. Mohla říct, jo? A pokud vlastně to všechno jako neudělala a potom takhle demonstrativně odešla a ono to stálo nás, daňový poplatníky, už vemete lístky, ubytování, tohle možná pár milionů by to stálo, tak co, jak se to chová? To je jenom kvůli těm kamerám, kvůli tady tomu záběru.
1: To samozřejmě.
2: Ale to je poměrně drahý záběr teda tohleto.
1: To je velmi drahý záběr.
2: Tak ať se na to vykašlo. Říkám, stačilo telefon a říká, pokud tam bude tato Mitvěnko, nebo jak se jmenovala, tak já tam prostě nebudu a vyberte si, kdo je vám blíž.
1: Naštěstí jediná polehčující okolnost je, říkáte drahý záběr, ty šaty paní Pekarové jsou zjevně z Lidlu, ty nebudou drahý. Tak to je jediný, na čem se ušetřilo. Ale jinak je to něco, co je pro mě jako pro občana nepřijatelné.
2: Oni už hrajou jenom pro ty kamery. My ztratili schopnost jako vědět, proč tam jsou. Oni mají mít nějaký názor. Samozřejmě pokud vlastně ona s ní nesouhlasí, tak si to mají prostě nějak vybojovat někde, nebo se toho světa neúčastnit, když s nimi jakoby nesouhlasí. Nebo na té konferenci povstát a říct si do očí, co si o ní myslí, mít o to, já nevím, cokoliv. Ale aby takhle kráčeli demonstrativně, no je to hamba, Xavere, je to hamba.
1: U nás ve studiu byla Jana Bobošíková, A řekla mimo jiné, ano, také patří do Fialova gengu. Mimo parlamentní strany se spojili. Sjednotitel ale není. Jsme svědky neuvěřitelného vůk levičas.
2: Já mám pocit, že teďko, ale on to bylo vždycky, jo, ale to jsou takový ty seznamy, vlastně tomu říkám nějak sentimentální lexikony, jo, jako slova, které jsou v kurzu, které se říkají, když je naučíte, tak dokážete vlastně být in, jste v době. Jo. Tady gang, woke, levičáství. Jo, celá řada těchto populárních slov se teďko říká a když se správně naučíte, tak potom vlastně můžete jako se účastnit spousta debat a vypadáte velice kvalifikovaně. No.
1: Tak z toho bych ale jenom Bobošíku nepodezíral.
2: No, já jsem se pouštěl ten rozhovor, Xavere, teda. Je to, ona těch slov tam říkala správně celou řadu, jenom prostě ty, jak je vždycky navázala dohromady, jenom z toho jako nevypadávaly takové nějaké myšlenky, které už bych dřív jakoby neslyšel, nebo které by byly zajímavé, které by byly třeba originální, které by mi to jako nasvětlili nějak jako jinak, nebo pojmenovali, nebo dali nějaký příklad. Jasně, my se pohybujeme přece ve světě, kde většina věcí je už nějak pojmenovaných a se rozhoduje, kdo je jenom na té nebo oné straně. A když chcete slyšet jako povídání na nějaký téma, tak ať je to aspoň jiný.
1: No a patříte mezi ty, kteří mají Janu Bobošíkovou zapsanou jako kvalitní novinářku? A nebo se těšíte spíš na to, stane-li se političkou?
2: Pro mě je to vlastně takový Jaroslav Tvrdík v sukních. Na co Jana Bobošíková sáhne? A potom tráva neroste 7 let. Normálně já jí...
1: Což
2: já,
1: se o pražské slávy říct nedá.
2: Ale dobře. Ale celá ta čínská kauza a potom, co mě aerolinie.
1: Ministerstvo obrany.
2: Ministerstvo obrany. Já měl rád jejího manžela. To byl strašně příjemný chlapík. A ten byl moc fajn. A pro mě je to typ osobnosti videomaker. Jo. To byly takový ty kocápky anglický, ty škunery, který prostě šli ke dnu a dělali z těch námořníků ty vdovy. Proto se jim říkal videomaker, jako ty, který jako vyráběli ty vdovy. Ona kam přijde, tam si myslím, že prostě to rozvrátí. Fakticky si nemyslím, že takhle neočekávám od ní něco jako konstruktivního. I když bych si přál, aby v té sněmovně byla, protože si myslím, že když tam bude Markéta Šichtařová a Bobošíková a ještě pár takových lidí, tak ta sněmovna dostane grády a bude to tam jako jízda.
1: Jo, vy nastolujete téma ženy v politice. Já jsem to pochopil. Vy jste mi to tak podsunul. No, tak když jsme u toho, tak dobře.
2: Ženy politici jsou daleko větší bojovnice než chlapi. Chlapi nakonec tak mě vždycky fascinuje, jak oni teda jako ty poslanecký sněmovně se tam sekají, říkají si nehorázné věci za tím pultíkem. A pak jdete do té restaurace, tam jsou všichni kamarádi. Mě to pořád jako ještě by nešlo tohleto. Ale ženský se umějí sekat víc a líp a ostřejc. A ostřejšíma zbraněma.
1: Ale prosím vás, viděl jste to před chvílí, jak kráčela paní Trapná v červeném kostýmu. Tomu říkáte ty ženské zbraně v politice, je to k smíchu přece.
2: No, ale to nebylo domácí prostředí. Ona, když ta někoho Pekarová staví jako do latě, tak říká takový ty řeči, já se teď nevybavuju, jako, že už toho bylo dost a okamžitě, jo, jako ten autoritativní tón, takový ten rodičovský, když nějaký nevycválenýho smrada vyloženě krotíte, jak se dřív říkalo, tak takhle umí paní Pekarová mluvit na půdě domácího parlamentu. To teda jo.
1: Nevím, myslím si, že to platí ve chvíli, kdy žena je mimořádně chytrá. A to nás teď dlouho nepotkalo.
2: Fakt je, že když teda srovnám, vrátím se k těma dvěma, k Markétě Šichtařový a Janě, tak Bobošíkovi, tak bych řekl, že když poslouchám tu Markétu Šichtařovou, že teda mě to baví. Ta to říká, prosíte, taky tak trošku naučení. Já vždycky mám u těch dvou pocit, že něco mluví, a pak je ta Markéta a já, díváme se na to něco, co mluví, a tak to posloucháme. Jo, jakože to je takový, jakože buď to mají tady čtou z hlavy, nebo to prostě mají naučený, anebo jako vysílají, že to není osobní, ale ta Markéta se mi líbí hodně.
1: Dobře.
2: Ta to říká dobře.
1: Okamura. Fialová vláda manipuluje volby. Stíhání účelové, říkali na první zprávy.cz.
2: Xavere, tohle je už takový standard. No, ale funguje mu to. Okamura ne, udělal s tím spojením, vlastně tím, že má kolik, nějakých 12% teďko v průzkumech?
1: No, má v některých víc.
2: No, má, ale to bylo dobrý, on je dobrý. On prostě se dohodne s Reichlem, dohodne se prostě se Svobodnýma, no to je úžasný, jako dobrý, dobře to dělá. A když bych měl kritizovat, že mě tohle téma u něj nebaví, tak zároveň si říkám, že tomu nerozumím a že on tomu rozumí víc. Jo? Že vlastně tato kampaňovitost tady celý tý kauzy od začátku, prostě, že to prostě vede dobře. Samozřejmě, že to je účelový, že do jaký míry on teda měl se dá obhájit nějaký domorodec s nožem v ruce na plakátě, jakože nám jde sem dělat doktora, to nevím, to asi ne, ale jako do jaký míry to od začátku od něj byla provokace, taky nevím. Takže já mu na to nepůjdu, tohle to já s ním nehraju, ale dělá to dobře.
1: Tak, Trump dal ultimátum Putinovi. Hrozí cly a opatřeními, pokud neučiní kroky k ukončení války. A dnes jsem četl ráno, že to je do 8. srpna. Což je, tuším, dneska je prvního.
2: Dneska je prvního.
1: Takže 7 dní. Příští pátek.
2: A jestli on nepojede třeba na nějakou dovolenou mezi tím, zase to neposune. Ale on s tím dobře, on jako pro řadu lidí je směšný, pro řadu lidí je šílený, pro řadu lidí je to stařec, který už neví, jako co říká, ale rozhýbal to. Všechno to nějakým způsobem rozhýbal. Do jaký míry on je schopen hejbnout s Putinem, já to moc jako nevěřím. Když se kouknete na ten globus, na to zeměkouli, oni jsou strašně velký. Jsem poslouchal tuhle Marhoula, který zasvěceně povídal o tom, že na vojně to jako ani Ukrajina nemůže prohrát, když ji budeme jako dodovat, ani Rusko neprohraje, a že to Rusko imploduje, jako, že se zbortí dovnitř. Rus, protože teď mají všechno, co potřebují, oni jsou naprosto soběstační. Navíc samozřejmě, že ještě tyhle ty hrátky startují země BRICSu, takže to není jenom o tom Rusku, je to o Indii, je to o Číně, je to o Jižní Americe. OK, dobře, tak mu to teďko zkrátil, tak aspoň se to posune rychlejc, budeme vidět, co udělá jako další krok.
1: Věříte mu? Nebo je to jenom takový manévr, vy říkáte, mezi tím pojede na dovolenou? Já si myslím, že příští pátek něco udělá.
2: No, tak
1: jestli... A nebo příští čtvrtek skončí válka.
2: Jestli chce zatížit, já nevím, kolik set procentní daní, jako ty, který dovážejí tu ruskou ropu a plyn, a jsou to Indie a Čína, když teď horko těžko dohodli nějaký ta celní podmínky s tou Čínou. Je tam spousta jako technických nesmyslů. Já si myslím, že ty, který sem pozvete a který tomu rozumějí v detailu, tak vám to vysvětlí, jak je to vlastně jenom... I ta dohoda s tou Ursula von der Leyen, jako co se týče vlastně tady toho velkého vítězství, jak se dohodli, že jo, teď, když si to začínají rozklíčovávat, co je v těch 750 miliardách na co a za plyn a za zbraně, jako to je mimo to na to, nebo už ta minulá smlouva je do toho zahrnutá. Ono to začíná být taková hra s čísly a my si pořád myslíme, Xavere, že tyhle ty lidi, že to vědí nějak lepší než my, že mají ty poradce, mají ty analytiky, mají prostě ty chytrý všechny ty, kteří to rozumí a všechno, co nám říkají, že to je jakoby skutečnost. A já si fakticky myslím, že jako nepřeceňujeme to, že oni to si nám taky říkají, jenom to, co je tak jako občas napadne. Mm-hmm.
1: No a teď pro vás mám, pane Petrové, tu specialitu, to speciální téma, protože vy jste hudebním skladatelem, mimo jiné to každý ví, aktivním muzikantem taky. Váš tatínek byl velmi uznávaným a velmi slavným hudebním skladatelem, tak já mám teď hudební téma. Překvapí vás to. Trable s novou slovenskou hymnou. Stála přes milion, ale lidi zřejmě, ale zřejmě není podle zákona. No, víte co? To jsou takový ty hymny. Má se do toho hrabat?
2: Hele, když si poslechnete americkou hymnu v tisíci různých provedeních.
1: Mě nebaví hudebně.
2: Ale já jsem slyšel jazzovanou, já jsem slyšel rapovanou, já jsem slyšel zpívanou fakticky jako hranu na kytaru, prostě na elektrickou, jako big beat, jako úžasný, úžasný, protože jako ta melodie je jedna věc a samozřejmě celý to ustrojení harmonický a celá ta stavba, to se z toho může postavit lecos, tak se mi na tom líbí, že to není svatá věc, na kterou princezna, který se jen čuchá. Jo? Jako, že ta americká hymna, že se s ní prostě, že daná lidem volně, ať si s ní dějí, co chtějí.
1: Americká klidně.
2: Ale bacha. Ale teďka já nemluvím o oficiálních platformách. Oficiální. Tam souhlasím s tím, že by vlastně ta hymna měla, ta její podoba, ten její kabát, by měl podstupovat nějakému jinému režimu, než ať si s ní dělá, kdo chce, co chce, protože prostě to patří všem, tak jestli s tím všichni dějí, co chtějí. Dobře, a na té oficiální úrovni to bych řekl, že to má být docela složitější ten proces, jak jí měnit kabát. A oni změnili ten kabát. Já si myslím, že lidem tam na tom Slovensku ani tolik nevadí, že jim měnili kabát. Ale jak to udělali? To jsou fakticky jako Alexandrovci, když to zpívají. Je to prostě široká strana moje rodná já ve slovenštině a v těch politických konotacích, které tady zrovna jsou, jasně, ať to zpívá mužský sbor, ale to není ani mužský, tam jsou tam ty silný hlasy, to je smíšený sbor. A ono to tak nebylo, ty Slováci nejsou takový národ, který má takový tu historii, není tak patetické, jako jsou ty Rusové, jo. Vlastně oni ty Slováci hudebně vycházejí z toho středoevropského prostoru. Já jsem si dokonce myslel, že mají blíž k Maďarům, a oni nemají blíž k Maďarům. Oni mají blízko k Polákům, k nám, k Rakousku, Uhersku jako takovýmu. A hudebně vlastně tam to byly takový ty fujary, takový ty halekačky, že jo. Mají taky ty zajímavější stupnice, takový ty módy s těma různýma intervalama. Jo, ale nebyli vůbec nikdy Rusové a nikdy nebyli Maďaři.
1: Rozumím. A teď to řekněme tu důležitou věc, že před pár lety se snažili někteří umělci vylepšit tu naši hymnu. Pamatujete si to?
2: Jo. Oni ji zaranžovali, udělali to pro velký symfoniák, udělali tam nějaký harmonický modulace, takže ji udělali jakoby zajímavější. Ale my to tak nechceme. My chceme tu prostou, kde domů v můj, jak ten slepý.
1: Tak, to tenkrát jsem to slyšel, měl jsem pocit, že je to tak složité, že to ani sám autor nepochopil toho, té modulace nebo toho rozšíření. A k té české hymně, víte, že ono je těžké jí zahrát u táboráku. Co zahrát? Zaspívat je těžké. Ona totiž je hrozně, ty tóny jsou tam od sebe hrozně daleko. Zkoušel jste to někdy? Jen tak jako pro někoho u táboráku je půlnoc, je, a někdo, tak si dáme hymnu, to každý zná, to zaspíváme. Ono je to strašně těžké.
2: No jasně, protože
1: máte ten to tam nízko na začátku a potom to jde hrozně vysoko.
2: No proto bylo to taky na ty housle, protože ten tón na ty housle je dlouhý, můžete ho táhnout, no je to tklivá píseň, že? Je to prostě smutná, nostalgická, prostě tak, jak my jsme tady všichni. My dokážeme být prevíti, ale máme v sobě takový zase, jako my si rádi popláčeme, tak, jako, a to je ta píseň, no tahle ta jako písnička vlastně, ta nostalgie v ní, to je moc hezký, je to typický a určitě jako dobře vybraná pro ten symbol hudební té naší země.
1: Zaspíváme si nakonec.
2: Ne, zaspíváme. My jsme schodili celý
1: třeba,
2: pořad.
1: Třeba do chemie se to nehodí. Víte, jak to je? Jsem rád, že jste přišel a těším se na příště. Nashledanou.
2: Díky za pozvání, Ksavere.
1: Podtrženo, sečteno a dnes pan Vadim Petrov.
0: Posloucháte Radio Ksaver.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Heaven, I'm in heaven, and my

and we out together, dancing cheek to cheek. Yes, heaven.

0: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.
1: Posloucháte Radio Xaver.

až se tě někdo zeptá, tak proč to musí bejt? Já nevím, já se neptám, je na to někde klej. Já na vojně se naučil jen zabíjet a

0: Nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte na spořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.
1: Zdeněk Hřib je naším hostem. Vítám vás X TV, dobrý den.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Zdeněk Hřib je předseda České pirátské strany, bývalý primátor Prahy, současný náměstek primátora Prahy pro dopravu a jste také pražskou jedničkou pirátů do sněmovních voleb. Pane předsedo, nemáte obavu z toho, že vám to Pražané u voleb spočítají za dopravní situaci v Praze?
2: To si opravdu nemyslím, protože poté, co jsem kandidoval tady po 4 letech, kdy jsem byl primátorem v komunálních volbách v roce 2022, tak jsme získali téměř 18% tady v Praze. Takže myslím si, že to je asi ta nejlepší vizitka toho, jak Pražané smýšlejí o tom, co jsme tady dělali. A ostatně, pokud se teda bavíme o dopravě, no tak je důležité si říct, kterou dopravu máme na mysli. Co se týče MHD,
1: stačí se podívat, teď my si motoristy, stačí se podívat z okna, tady XTV a vidíte stojící magistrálu, a tak to mám na mysli.
2: No tak nejvíc lidí používá v Praze MHD, tam jsme na světové špičce. Co se týče silniční dopravy a průjezdnosti Prahy, tak tam jsou k dispozici žebříčky s mezinárodním srovnáním, ve kterých Praha vychází v pásmu, řekněme, lepšího evropského průměru. Je to třeba TomTom Traffic Index, to jsou výrobci navigací, kteří sbírají ty anonymizovaná data ze všech zemí na celém světě. A můžete si na jejich webu najít veřejně tu informaci, že si tam zaškrtnete, že chcete evropská města, asi se nebudeme srovnávat s čínskými megapolemi, zaškrtnete, že chcete jenom ty větší, nad 800 tisíc, řekněme, obyvatel, a vyjede vám žebříček nějakých 39 měst, Praha je tam tuším 22. a je to vlastně, že čím jste níž v tom žebříčku, tak tím máte méně dopravních kongescí, tedy méně zácp, takže jste průjezdnější město. Takže jsme v prásmu lepšího evropského průměru, řekněme, průměr, ale jako lepší průměr.
1: Dobře, ale když se podíváte třeba na komentáře lidí, na pocity lidí, motoristů, tak ty ten průměr asi úplně nepociťují a jsou dost rozhořčení z toho, jak vypadá dopravní situace v Praze, a říká se jí teď rozkopaná Praha, protože spíše je tady více rozkopaných ulicí a silnic než opravených, nebo normálně volně průvězných.
2: To ne, v Praze je nějakých 7777 ulic, téměř přesně. A pochopitelně se musí objaravovat jako víc najednou, protože to v takovém městě jinak nefunguje. Ostatně všechny ostatní evropská města to dělají stejně. Co se týče třeba těch dopravních omezení, které jsou ale tady, třeba na magistrále, třeba když jede člověk sem k vám, tak ta magistrála nad muzeem, když si to vezmeme, tak tam teď se staví tramvaj na horní konec Václaváku a u muzea se staví teď tramvaj.
1: Ano, to všichni pociťujeme, že se tady staví
2: tramvaj. To sice ano, ale ta stavba té tramvaje jednak jakoby zlepší tu situaci do budoucna dopravně i tak, že uvolní to místo na silnicích pro ty, kteří tím autem jet potřebují, protože snaha je přesvědčit více lidí, že mohou jezdit tou tramvají. Tak uvolní to místo pro lidi, kteří vezou něco, co třeba tramvají nepřevezou, to třeba živnostníci, jo, vezou materiál nebo vercajk nebo takhle. Ale druhá věc je, že ve skutečnosti nad tím muzeem tu magistrálu nezúžuje ta moje stavba té tramvaje. Tam to ve skutečnosti zužuje dlouhou dobu probíhající oprava kanalizace, která tam probíhá hornickým způsobem už od roku 2024. A městská infrastruktura, včetně vodovodů a kanalizací, vůbec není v mé odpovědnosti v tomto volebním období. To je totiž odpovědnost Spolu. A jenom teď vlastně my naopak využíváme toho, že tamhle radní TOP 09 kope nějaký kanál, a v té samé uzavírce my stavíme tu tramvaj. Takže je to skoordinované, nebude se to zavírat dvakrát. No a my jsme zachovali dva pruhy rovně a jeden pruh odbočovák na Vinohrady. Ale to, že tam chybí ten třetí rovně, to je kvůli opravě kanalizace, ne kvůli Hřibovi.
1: Nevím, se přiznám, co tam chybí, ale vidím ty dlouhé kolony každodenní. Ale chci se zeptat, je vaším cílem dostat motoristy na kola, na koloběžky do MHD? Dostat je z centra Prahy?
2: My se snažíme lidi, kteří mohou jet MHD, tak je přesvědčit kvalitou MHD, dochvilností MHD, komfortem cestujících, aby zvážili to, že využijí spíše MHD a
1: takže
2: uvolní
1: je to
2: tak
1: vaším
2: místo,
1: cílem.
2: A uvolní tak místo na silnicích pro ty, kteří těm autem opravdu jet potřebují. Protože ano, tak já bych taky mohl jezdit autem z jižního města, bydlím na sídlišti, mohl bych jezdit do práce autem, dokonce mám služebního
1: řidiče. Kdo potřebuje jezdit autem a kdo nepotřebuje?
2: No to je jednoduché. Ideální je, pokud funguje nějaká jako ekonomická motivace. My máme velice levné MHD tady a pochopitelně to je jako asi nejlepší motivace, ta ekonomická. No, já bych třeba teda měl toho řidiče služebního jako zadarmo, ale já, protože celý život jezdím MHD, no tak jezdím z jižního města metrem, přestupuju tady na muzeu a jezdím do práce teda jako metrem, jo. Ale za normálních okolností v běžných zemích funguje nějaká jako ekonomická motivace, třeba v New Yorku teď zavedli to mýto do toho centra a ano, zbytný tranzit zmizel, takže se tam jezdí teď mnohem lépe.
1: Je to ekonomická motivace nebo je to, řekněme, opravdu donucovací prostředek k tomu, aby lidé jezdili MHD, jezdili na kole a podobně?
2: No, ne na kole. U nás se jezdí primárně MHD. Na kole se tady pokud moc nejezdí.
1: No, ale
2: asi
1: o to usilujete, díky těm různým.
2: Já usiluji o zkvalitnění MHD. My lijeme úplně neuvěřitelný miliardy do MHD každý rok.
1: Čemu jsou cyklopruhy potom a že jich je teda?
2: Cyklopruhy jsou vyžadované technickými normami, zákony a usneseními rady z doby Pavla Béma a Adriány Krnáčové. No, takže to vymysleli jiní před námi.
1: Takže vyplníte něco, co udělali před námi?
2: Jednou, vyžadujou to i technické normy, vy to nemůžete udělat bez toho. Jo? Tam je jako povinnost, která vám říká, že když rekonstruujete silnici, tak prostě musíte tam zavádět takzvaná integrační opatření, se tomu říká, což je i ten cyklopruh. Ale ty cyklopruhy tady v užských ulicích vlastně slouží pro benefit řidičů, protože vy byste normálně měla nechat mezeru od toho cyklisty 1,5 metru, což na některých ulicích dost dobře jako možné není, protože byste se tam vedle něj nevešla. To znamená, že byste vlastně podle pravidel silničního provozu toho cyklistu nemohla ani předjet. Ale když je tam ten cyklopruh a ten cyklista potom, vy víte, že ho najdete v tom cyklopruhu, protože on potom musí v něm jet, že jo? Jinak by mohl být na té silnici taky.
1: No a pak ten cyklopruh také končí a já mám vždycky obavu, kam ten cyklista zamíří.
2: To vám rozumím, ale to buďte jako v klidu, protože vy v tom autě jste mnohem víc jako v bezpečí
1: já
2: než ten cyklista.
1: Já se bojím o toho cyklistu.
2: A cyklista se samozřejmě taky snaží jet bezpečně. A ano, cílem a ideálem by bylo mít ty cyklostezky jako úplně oddělené, ale bohužel máme krásné historické město. Vlastně ne bohužel, ale bohudí. Ale prostě realita je taková, že tady je jako problém budovat leckde tu oddělenou cykloinfrastrukturu. No takže podle těch norem se to dělá nějak jako jak to jde. A ty normy jako ideální nejsou, ale to nemá město možnost změnit. Nicméně my ano, chceme osekat byrokracii a ty normy taky trošku jako vylepšit. Takže tohle to je záležitost ale pro celostátní politiku, v té já jsem dosud nefiguroval.
1: Tak, ale budete možná. Zatím to tak průzkumy ukazují. STEM vám dal 10%, SANEP pro XTV 7,2%, Median 6,5% převolených preferencí. Vašimi, nebo vy už jste vyloučili, s kým byste do vlády určitě nešli. Jediná možná koalice je ta, která tu byla, to znamená Piráti, Spolu a také STAN. Je to jediná možná myslitelná koalice za vás?
2: Tak to je koalice, kterou si dokážeme představit, vlastně i teda protože já mám teď, no tak já mám s nimi koalici na magistrátu s těmito stranami tady, tak asi nečekáte, že tady teďka budu říkat, že s těmi to teda v žádném případě, když tamhle jsem s nima ještě v pondělí seděl na jednání rady.
1: Ale kritizujete STAN za to, že neplní dohody.
2: No to je jako problém, to je problém, vytvořit koalici je jedna věc, donutit koaliční partnery k plnění toho, co slíbili, je věc druhá a potom některé teda taky hlídat před nejrůznějšími jako střety zájmů nebo to, aby tady nějak měli tendenci k nějakým podezřelým zakázkám, to je samozřejmě věc druhá. Piráti jsou jediná strana, která nemá, je v parlamentu a nemá žádné korupční kauzy.
1: A má korupční kauzy, ale takovou kauzičku máte také, kdy jste neoprávněně pobíral odměnu z jiné městské firmy, myslím, že to byla Pražská energetika holding.
2: No, ale já jsem si nic neposílal. Já vlastně mě jako překvapuje,
1: ale neupozornil jste na to.
2: Upozornil právě, že naopak já jsem na to proaktivně upozornila kvůli tomu, vlastně oni mi potom... Ne. To bylo, no hned, jak jsem to zjistil, tak potom na prvním jednání představenstva, na které jsem byl pozván, tak jsem to řešil. Oni potom s nějakým časovým odstupem, to je pravda, ten byl delší, ale to jako nebylo na mě. Mě předali ty informace, kam mám poslat ty peníze zpátky a hned druhý den jsem jim je poslal. Takže pokud jako má někdo kauzičku, tak maximálně pan Portlík z ODS, který je předsedou dozorčí rady pre-holding, protože Zahřiba teda v tomhle městě takový binec nebyl. Když já jsem byl primátor, tak nikdy město nevyplácelo takhle žádný jako odměny někam, kam
1: neměli vrazit. Údajně jsi tam zaškrtl posílat peníze na účet.
2: Ne, já jsem vyplnil číslo účtu, ale to číslo účtu se vyplňuje, protože vám ta firma může proplácet třeba cestovní příkaz. Jo? To je podle zákona, ale situace nastat může. Ale nicméně já jsem na ten omyl naopak upozornil, já proaktivně, kvůli tomu se to začalo řešit, takže tohle to je naopak věc, na kterou já jsem upozornil. Takže
1: a já jsem si žádný, asi 5 měsíců.
2: Ale já jsem si žádný peníze neposílal. Jako, takže ano, já jsem na to upozornil a chvilku jim trvalo, než mi dali ty údaje pro to vrácení. Nicméně, abych se přiznal, tak jako pre-holding je firma, která vyplácí miliardu korun ročně jako dividendu, jo? Takže to jsem tam nepředpokládal, že by oni upadli do druhotné platební neschopnosti, abych pravdu řekl, takže to bylo nějak jako na nich, jak rychle mi to pošlo.
1: Dobře, jak moc jsou pro vás problematické naopak ty kauzy, které řeší vaši bývalí a možná budoucí koaliční partneři? Ať je to bitcoinová kauza, ať je to... Dozimetr.
2: No tady v Praze ještě teďka řešíme například podezřelé zakázky v pražských službách a ten nehorázný střet zájmů pana ředitele Patrika Romana, který prostě svým kamarádům přihrává zakázky, se kterýma chodí na kance střílet je nebo eventuálně s nima má nějaké další kontakty, třeba jim dává k dispozici svoji vilku v Liberci, tu oni mu opravujou, on jim pak dává zakázky v pražských službách mimo režim zákona. No je to prostě takové zvláštní a ano, naši koaliční partneři úplně se nehrnou do toho, že by to řešili. Ale ano, no tak my samozřejmě se snažíme jednat, snažíme se přesvědčovat i opozici, aby to řešila, protože v těch dozorčích radách těch firem, například také těch pražských služeb, je i opozice. Tam teda také zástupce za ANO, který tam je, což je pan Nepil z pražského ANO, tak ten se taky to snaží jako zakrývat a zametat tyhle kauzy pod koberec. Takže ono je to prostě složitý.
1: To je, no, jako, je to složité, mě zajímá, jak moc je to pro vás složité, jestli máte důvěru, jestli může vzniknout koalice, nebo jestli budete vlastně bez koaličního partnera a tím pádem nebudete schopni vládnout.
2: Jak se říká, jak říká klasik, politikům se nevěří, politici se kontrolují, my naše koaliční partnery neustále kontrolujeme a snažíme se je nějakým způsobem kultivovat.
1: A jak si se vám to asi moc nedaří?
2: Ne,
1: přišla bitcoinová kauza a tak?
2: To tak moment, aby jsme si to jako zrekapitulovali. Když se tady domlouvala v Praze koalice, tak my jsme říkali od začátku, že nebude v té radě nikdo trestně stíhaný, spolu nám tam spalo nějakého trestně stíhaného, 5 měsíců trvalo, než jsme jim to vysvětlili, ale nakonec jsme jim to vysvětlili a v radě nesedí trestně stíhaný. A trochu si tvrdit, že jako tímto jsme skultivovali tu politickou scénu. Co se týče dozimetru, v tom nejde ani jeden člen pirátské strany, jo, to je vidět i z toho, co vychází teďka ve zprávách, kdo se jako chystá k tomu soudu a je předvolaný, že bude vyjednat, vypovídat.
1: Ale já vás toho nevidím, mě zajímá, jestli...
2: Tam nejsem já. Co se týče bitcoinový kauzy, jenom poslední věc, bitcoinový kauzy, tak ta vypukla v době, kdy piráti už dávno ve vládě nebyli a naopak od počátku jsme říkali, že pan Stanjura je v tom bitcoinovém skandálu až po uši a že má skončit i teď v té vládě, byť by to bylo trochu jako symbolické, protože dovoleb
1: no
2: bylo jako
1: pár měsíců, to, že bude končit ve vládě a zajímá mě, pokud bude v té další, no, jestli to je to pro vás překážka pro to, čili pokud by pan Stanjura setrval nebo byl ministrem nově vznikající vlády, tak bez vás, bez
2: to by
1: Pirátu.
2: Bylo, to by bylo stejné, jako bylo s tím trestně stíhaným, co nám hocpali do té rady.
1: Pan Stanjura není zatím trestně stíhaný.
2: Já vím, ale je to jako zjevné, teď on prostě ovšem věděl od počátku, že to jsou bitcoiny od odsouzeného obchodníka s tím afgánským heroinem, s fentanylem, má v odpovědnosti boj proti praní špinavých peněz a vůbec nic s tím neudělal. Jako, takže on je skutečně až po uši v tom bitcoinovém skandálu a za nás je to jasný jako no go. To znamená, my máme transparentně schválenou povolební strategii a ta říká, nepůjdeme s ANO, nepůjdeme s SPD, nepůjdeme s motoristy sobě, nepůjdeme s komunisty a je to závazek pro všechny naše kandidáty. A tohleto je tam taky uvedeno, že nepůjdeme s lidmi, kteří jsou jako v tom nějakým vězí v nějakým skandálu typu bitcoiny nebo rozimetr.
1: Tak byste chtěl po panu ministru vnitra Rakušanovi nějaké vysvětlení ohledně šifrovaného telefonu. Poskytl vám to vysvětlení? Jste uspokojen?
2: Já to vysvětlení jsem zatím teda nezaznamenal. Ona
1: on vás zve
2: teďka,
1: na národní třídu, myslím, neděle
2: zvázva. Dneska, no, ale aha, to, dneska to asi 17. tam jako zjevně teda nebudu, když jsem tady teďka u vás.
1: Ano.
2: Ale my máme letos jako samostatnou kampaň, nemáme ji dohromady se Stanem, takže s našimi lidmi se můžete potkat normálně v ulicích Prahy i v jiných městech. A teďka jsem byl například v Litoměřicích včera, například já osobně, ale pochopitelně i všude jinde se s námi můžete setkat. A tahle ta záležitost teda za mě není ještě dostatečně uspokojivě vysvětlená a myslím si, že tady je spousta otázek, na které by měli zástupci Stanu odpovědět.
1: A vy věříte, že, protože zmiňovala jste v jednom rozhovoru, že před těmi 4 lety, kdy jste měli společnou kampaň, takže vám starostové zřejmě neřekli všechno, nebo něco vám zatajili, tak kde berete jistotu, že tentokrát vám to všechno vysvětlí a nic nezatají?
2: Jo, no tak my jsme především ostražitější, bych řekl. To jsme se teda určitě poučili. Poučili jsme se jak v této rovině, tak i v tom, že musíme více bojovat za zájmy našich voličů. A to je to poučení pro nás toho vládního angažma.
1: A jak vypadá ta ostražitost, když se chystáte znovu a nebráníte se znovu vládnout se Stanem?
2: No tak nemáme tady žádnou předvolební koalici například, to je teda jedna záležitost. Za druhé, jsme prostě, já osobně jako jsem tak nějak jako ostražitější vůči tomu, co se děje a neberu jako na lehkou váhu to, když teď vidím, že tady je ten střet zájmu ředitele Patrika Romana v těch pražských službách, jo. Nebo to, že tam mají třeba, i když jsou menší firma než dopravní podnik, tak v pražských službách je víc členů toho vysokého managementu a mají tam vyšší odměny než v dopravním podniku. A vlastně, kdyby ty počty těch vysokých manažerů a jejich výplaty klesly na úroveň dopravního podniku, tak by to znamenalo, že by mohli navýšit platy každému jednotlivému řadovému pracovníkovi, co nám tady třeba uklízí odpad v našich ulicích, třeba o nějakých více než 10 000 korun ročně, jo, což je velice zajímavé.
1: Vraťme se ke Stanu. Mě zajímá, protože pana Stanjuru jste jasně řekl, že s ním do vlády nepůjdete. A mě zajímá, jestli jak moc pro vás je závažná ta obžaloba, která teď nastínuje, co se v dozimetru dělo a že peníze plynuly do kasy Stanu a tak dále, trestné činnosti.
2: Jo.
1: Nebudu to celé popisovat. Tak toto, jak moc je to pro vás jako bojovníky s korupcí?
2: Jo.
1: Piráty problém pro budoucí vládnutí.
2: Jo. No tak tu korupci páchají nějaký konkrétní lidé, kteří jsou potom obvinění v rámci nějakých trestních řízení a potom je když tak třeba posílají do vězení a podobně.
1: Dokonce obžalování.
2: Takže ještě tam je nějaký proces mezi tím samozřejmě. Ano. Ale jde o prostě ty konkrétní osoby. No tak já jsem zvědav, co se dozvíme z toho soudního procesu, který teď bude probíhat. Budeme ho asi všichni sledovat. Něco už tak jako prosakuje o nějaké té jako neoficiální kampani stanu, která byla placená tady z těch peněz z dozimetru.
1: A to, co prosakuje, vás neznepokojuje?
2: No to mě znepokojuje a proto chci slyšet ty odpovědi, které já jsem ještě teda od pana Rakušana nedostal. Potom tady ve vzduchu pluje jakási informace o jakési nahrávce, kde má zase jako být něco, ale nikdo ji ještě neviděl. No takže jsou tady jako samé otázky a málo odpovědí.
1: Málo odpovědí. No tak pan Rakušan byl včera v Bratislavě na demonstraci, které svolalo Progresivní Slovensko. Byla to demonstrace Slováků proti nějakému konsolidačnímu úspornému balíčku, který chystá tamní vláda. Je to v pořádku, že se ministr vnitra, místopředseda vlády účastní demonstrace v sousedním státě?
2: Já nevím, jestli má nějaké třeba slovenské kořeny nebo rodinu na Slovensku nebo podobně, ale pokud vím, tak stan má hlavně stejného volebního stratéga, jako má Progresivní Slovensko, takže tam bych asi hledal tuhletu vazbu. No. My se teďka soustředíme na to, aby jsme hlavně tady lidem v České republice vysvětlili, že my, Piráti, máme plán a jak ten plán konkrétně prospěje lidem tady v České republice, že budou mít levnější život.
1: My se k tomu dostaneme, ale to, tu cedu, když jste ukázal, máme plán, tak mě připomněl slova pana Laciny ze stanu, který říká, že když vidí tuhle tu tabulku, takže na něj jdou mrákoty. Tak,
2: to by mě zajímalo proč, protože starostové vlastně velice, velice věrně kopírují ten náš program. Například, když Vít Rakušan říká, že oni chtějí prosadit reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, tak jak si zapomíná dodat, že to je reforma, kterou tam připravil na Ministerstvu pro místní rozvoj Ivan Bartoš ve spolupráci s Transparency International. Akorát, že jsme se čtyřmi poslanci neměli jaksi sílu na to, které ta vláda notabene teda nepotřebovala, tak jsme jaksi neměli sílu to prosadit. Jo? A přitom tady, ano, dochází například k zablokování velkých veřejných zakázek, narůstá jejich cena, protože inflace se to zvyšuje, že prostě v konečném důsledku veřejná správa zaplatí více. A třeba stan konkrétně se s tím potýká tady na té stavbě toho sídla pro tu vesmírnou agenturu, jo, kterou stavíte na město, ale je to
1: pod radním. My se k Ivanu Bartošovi dostaneme. Já jenom ještě se bych si chtěla ujasnit, jestli považujete za vhodné, aby ministr vnitra se účastnil demonstrace v sousedním státě.
2: Tak jako přijde vám občan, to... tak když tam je jako občan a...
1: Je to ministr vnitra, tu funkci
2: no,
1: si neopáře.
2: No počkejte, ale asi to oddělme, jo? Tak on nemá žádnou pravomoc nad tou policií v tom sousedním státě, tak když tam chce jakoby jet a něco říkat, to ať si klidně dělá. Ale já spíš řeším tu situaci, kdy pan Rakušan asi nepochopil ten rozdíl mezi politikem a aktivistou, kdy naopak chtěl svolávat demonstraci tady v České republice. A on je ale tím, kdo má pod sebou tu policii. Tam jde jako o výrazné nepochopení vlastně té role.
1: Čili...
2: Že když to ministr vnitra zvolává jako demonstraci v tom státě, kde je ministrem vnitra, to mi přijde jako hlavně.
1: Ale myslíte,
2: divné.
1: Že ty československé vztahy, které už teď jsou na bodu mrazu, to, že ministr vnitra český jede demonstrovat na Slovensku, to může ještě zhoršit? Jak teď pojede za svým protějškem slovenským, když proti němu...
2: No,
1: vládě demonstroval.
2: No, asi tak, to si musíme říct, kolik je tam jako styčných bodů, ale...
1: Účastnil byste se vy takové demonstrace?
2: Helejte, demonstrace na Slovensku. Na Slovensku. Při na to, proti čemu by byla, bych řekl. Jo,
1: teď to ale byl konsolidační balíček.
2: Teď to byl konsolidační balíček. Helejte, nevím, jo, to by záleželo asi na té situaci a otázka, v jaké bych byl, ale je fakt, že já si myslím, že hlavně jako v tomhle čase, kdy máte 2,5 týdne do voleb, si myslím, že by spíš měl pan Rakušan se snažit přesvědčit jako místní voliče o tom, že třeba chtějí plnit ty sliby, se kterými šli do té vlády.
1: No, vy, když jste začínali tu horkou fázi kampaně, nevím, jak to nazvat, tak jste také varovali před Ficostánem, tak nějak jste to tam nazvali, že neuděláte z České republiky Ficostán, tak působí to na vaše voliče, že strašíte Slovenskem?
2: No, strašíte. Já myslím, že jako lidi, co to tak trochu sledují, mají třeba nějaké rodinné příslušníky na Slovensku, že přece jenom jsme tady nějakou dobu strávili ve společném státě, tak přece jenom si myslím, že jako vidí, kam se to Slovensko ubírá a že ta cesta vlastně jako dobrá není.
1: Kam se ubírá, pane předsedo?
2: Tak ubírá se na východ a tady tím lísáním se k Rusku pan Fico ohrožuje bezpečnost České republiky. To je poměrně jako zjevná věc a navíc ty sliby o tom, že vlastně tím, že se bude lísat k tomu Rusku, tak díky tomu tam bude nějak jako levnějc a podobně, to zcela zjevně jako teď neplatí, protože kvůli tomu tam vláda schvaluje ten konsolidační balíček a to jsou ty protesty tam.
1: Dobře,
2: tam
1: vy máte také svůj konsolidační balíček, nebo respektive my tady v České republice, ale přeci Robert Fico slíbil svým voličům, že bude dělat zahraniční politiku na všechny čtyři světové strany, což činí. Byl přeci ve Spojených státech amerických, byl v Rusku, byl v Číně a tak dále, tak nedoručuje vlastně to, co voličům slíbil a proč si ho mimo jiné zvolili?
2: Ale tak to si asi řekněme, co z toho jako ti běžní Slováci mají, protože momentálně z toho mají konsolidační balíček, který výrazně zdraží jejich život. Jo? Takže tam je asi nutná tahle ta úvaha. To je prostě o tom a ten Orbán v tom Maďarsku, to je vlastně dost podobný. Oni tvrdili, že se lísají k tomu Rusku kvůli tomu, aby tam měli levné energie, ale ta realita je prostě úplně jiná. A stejně tak je tam samozřejmě ještě ten vliv té jejich kleptokracie. Jo? Takže pan Orbán a jeho rodina masivně čerpá také nějaké dotace a je to vlastně takový jako Babiš v bledě modrým. Takže
1: a to máte podložené, to je, nebo to jsou jenom nějaké...
2: Ale to je
1: nějaké...
2: známá věc na Maďarsku tohleto, že jako familie okolo pana Orbána je významným čerpačem těch dotací. Mám pocit, že to jsou dokonce skutečně také ty jako zemědělské dotace a podobně. Teďka nevím, jestli jde o jeho zetě, nebo jak to
1: ono,
2: tam mají, ale...
1: Ono známých věcí veřejně je spousta, že? Ale otázkou je, co je a co není pravda. Ale mě zajímá
2: tak
1: teď
2: já
1: ještě...
2: Já jsem v kontaktu s jako lidmi z Maďarska, s i ze Slovenska, i třeba z Polska. Jo, tak v době, kdy jsem byl primátorem, tak pochopitelně jsme tady udržovali i ty kontakty v rámci V4. Takže že jo, my jsme i zakládali s primátory Varšavy, Budapešti.
1: A byli byste proto, byla by vaše zahraniční politika, byla by vaše zahraniční politika v případě, že byste byli ve vládě taková, jakou teď činí pan Lipavský, nebo by byla jiná, v něčem odlišná, usilovali byste o spolupráci V4, jak by to vypadalo?
2: Konkrétně máte na mysli. No tak V4 zcela zjevně v tuto chvíli moc jako smysl nedává, protože tam moc jako styčných bodů vlastně není. Jo. My si musíme uvědomit to, že když jako se podíváme na ten aktuální svět, globalizovaný svět, ve kterém ty velmoci, reprezentované například americkým prezidentem, se jako vůbec nijak netají tím, že prostě oni chtějí využívat to, že oni jsou ti velcí a že budou vlastně šikanovat ty menší a slabší, tak když vidíte jako tady to, tak musí každému přece dojít, že my jako samostatná Česká republika toho jako v zahraniční politice tak jako moc nevymyslíme. No. A tohle je o tom, že my máme šanci ovlivňovat to dění kolem sebe pouze jako součást silné a jednotné Evropské unie. Ať se nám to líbí nebo nelíbí, je to celkem jedno, ale v té soutěži těch velmocí šanci nemáme. Podívejte se na cla, který zaváděl Trump, kolik si vyjednala Evropa a jak dopadlo třeba nezávislé Švýcarsko. Jo? Ten rozdíl je prostě propastný, ten rozdíl je snad víc než dvojnásobný, jestli se nepletu. Takže je vidět, že ta obchodní síla vám dává prostě ten power v té zahraniční politice. To znamená, my potřebujeme být jako Evropa jednotní a silní a flexibilní taky, protože to jako tam je vidět, ta těžkopádnost Evropy, to jako ne, že ne. Aby jsme byli nějak jako konkurenceschopní v tom globálním světě a vůbec, aby nás brali vážně.
1: Tak to bychom mohli otevřít Green Deal a ETS 2 a podobně, ale to se přiznám, že teď nechci, jen doplním, jste zmiňovala Ameriku. Donald Trump se taky lísá Putinovi, podle vás?
2: No já myslím, že Donald Trump zjevně jako opakuje ty Putinovy narrativy, že jo. On zkoušel i to, že ty drony ruské letěly do Polska omylem, přitom to bylo asi 20 dronů. To je zcela zjevné, že jako to nebyl žádný omyl, že to byla cílená provokace.
1: Zase se tady ukazuje, že ta raketa, která spadla na ten polský dům, nebyla ruská, ale že byla polská a tak dále. Tak zjistíme vůbec někdy, jak to skutečně bylo?
2: Ale tak Rusové se přiznali, že to drony byly jejich, takže to jako jestli to není žádný pochyb, že drony byly ruské. To, co si Rusové chtěli vyzkoušet, je reakce Evropy. Jak budeme reagovat, jednak jako po technické stránce, jak bude reagovat protivzdušná obrana, jak budou reagovat jednotlivé země v NATO, že pan Babiš tady ještě nedávno se nechal slyšet, že by Polsku na pomoc nešel.
1: Ale tak to už je stále omílané, víme, kde to bylo, že to bylo v té prezidentské debatě a tak dále.
2: No ale tak já nevím teda, jaký je názor reálně pana Babiše, když on ty názory mění, prosím, jako každý den říká něco jiného. No,
1: pojďme se ještě vrátit do domácí politiky. Mě zajímá váš bývalý vlastně ministr za Pirátskou stranu, pan Ivan Bartoš, který z nějakého důvodu nechce přijít do XTV.
2: Nechce, tak nevím, asi vaříte špatný kafe, nebo já nevím.
1: Dobře, my se na to zaměříme, ale mě by zajímalo, jestli s ním počítáte jako s ministrem.
2: Jo, co se týče toho, tak já si myslím, že my nejsme teďka v stádiu, že bychom jako sestavovali nějakou jako budoucí vládu. Já jsem si všiml, že některé strany...
1: A nemáte nějakou stínovou vládu, tak jak to má třeba hnutí ANO?
2: No já jsem si všiml, že některé strany odpíchly tu svoji kampaň, že si ukázali na jako nějakou konkrétní židličku v té hypotetické budoucí vládě. My úplně touhle cestou teda nejdeme.
1: Takže nejste snažíme,
2: ale my jsme připraveni. Zrovna zítra máme tiskovou konferenci, kde budeme ukazovat například naše odborníky i další, než máme jenom na těch čelních místech na kandidátkách. My jsme od začátku říkali, že budeme kandidovat jako Piráti a odborníci, že máme odborníky od nás, odborníky i třeba nestraníky, případně odborníky z jiných stran. A co se týče zítřka, tak tam proběhne tisková konference, ve které představíme ještě další odborníky, kterých my máme dost na to, aby jsme klidně obsadili celou vládu. Ale my opravdu v tohle stádiu teďka nejsme. My jsme ve stádiu, kdy se snažíme představit to, že máme plán, o čem ten plán je. My máme konkrétní
1: plán Lacinu půjdou mrákoty.
2: Na 100 dní prvních pracovních dní vlády, 10-bodový plán, jak zlevníme lidem život, jak zvýšíme dostupnost bydlení, jak vymeteme korupční svinčík.
1: 100 dní vlády a kdo v té vládě bude sedět za vás?
2: Budou tam sedět odborníci.
1: Tak, je Ivan Bartoš odborník?
2: My máme spoustu odborníků.
1: Proč mi nechcete odpovědět, Ivan Bartoš odborník?
2: Ještě jedno, protože to odvádí pozornost úplně jako od podstaty toho, v jaké fázi my teďka jsme. My jsme teďka ve fázi, kdy se snažíme, aby to tady všechno neschrábl pan Babiš se svými extremistickými přáteli a aby nevypukl chaos. Protože ten chaos v momentě, kdy tady kandiduje Stačilo s programem Znárodníme pekárny, ale zcela zjevně vychází, že jediný jejich koaliční partner bude ten pan Babiš, případně, který ty pekárny vlastní, tak to se jako budeme strašně divit, co tady jako bude.
1: Přeci vládnul.
2: Co tady bude. S komunisty, no jasně. A teď konec.
1: Tady vládnul nic takového, co tady přeci nedělo.
2: Přesně tak. Vládnul tady s komunisty a teď by mohl vládnout zase s komunisty.
1: Mluvte o sobě, prosím.
2: A my tady máme tady plán na těch prvních 100 pracovních dní vlády.
1: Jasnej, ale nemáte 10-bodovej. Ministry, ale nemáte jasnej, ministry.
2: Jak říkám, my máme dost odborníků na to, aby jsme obsadili klidně celou vládu.
1: Odborníky Ivan zítra, Bartoš.
2: Víte kam mířím? Nechte se překvapit, zítra přijďte na tiskovku, tam se podívejte, koho tam budeme
1: Považujete vy Ivana Bartoše za odborníka? Vy osobně?
2: Tak Ivan Bartoš tady prosadil celou řadu věcí v oblasti bydlení. Když se na to podíváte, tak díky Ivanu Bartošovi tady vzniklo 5000 nových bytů s levnějším nájmem po celé České republice za ty necelé 3 roky. Například ve Žďáru nad Sázavou už se do těch prvních bytů nastěhovali nějací nájemníci teďka. Potom vyjednal investice 10 miliard korun do první vlny projektu toho dostupného bydlení. Připravil nebo zajistil, že se připravily projekty za dalších 10 miliard korun. Jako ministr čtvrté země Evropské unie vyjednal úvěrový programy na levné nájemní bydlení. Můžeme používat evropské peníze nejenom na bydlení pro, řekněme, sociální případy, ale skutečně na levné, dostupné nájemní bydlení.
1: A máte tam vyčlenil i to, že spackal digitalizaci 600 000 stavebního řízení.
2: Tak co se týče digitálního územního řízení, tak tam je 80% hotovo, vyřizuje to 5000 online žádostí týdně, vyřídilo se
1: byl tady pan Zimola, který
2: sice
1: kandiduje za přísahu, ale současně je starostou a říkal, že stále je stavební řízení ochromeno. Ne tolik, jak tomu bylo dříve, ale stále je.
2: No počkejte, tak bylo ochromeno kvůli tomu, že se tam nahromadily ty papírové žádosti, ty se nějak postupně odbavovaly. Digitální stavební řízení funguje z 80% a tahle vláda po odchodu Pirátů měla téměř přesně rok na to, aby dodělala těch zbylých 20%.
1: A Ivan Bartoš... Přesuzujete vůbec Ivanu Bartošovi nějaké pochybení za digitalizaci?
2: Ale Ivan Bartoš jasně řekl, že to byl zmatek, omluvil se za to, ale šmaria, za 6 měsíců se tady dodalo 80%. To opakovaně potvrdila jak vláda, když vyhodnocovala plnění programu, to byl ještě minulý rok. Tento rok vyšla ta zpráva Národní informační a komunikační agentury, kterou zveřejnilo MMR, už bez Ivana Bartoše, už pod novým ministrem. To řeklo, že od toho 77% plně nebo částečně, takže v podstatě furt jako se dostáváme k těm 80%. No a takže tady byl rok na to, aby se dodělalo 20% poté, co vzniklo 80% za 6 měsíců. Tak já se ptám, jako kde to je, protože to tady jaksi nevidím, jo, že by se na tom dělalo. A přitom, když by se to dodělalo, tak by žádný problém nebyl, ale místo toho si ta vláda vzala 3 roky, udělala nějakou komisi, znovu to celý přehodnocuje, přitom i ten audit potvrdil, že technologicky to je postavené správně, vlastní stát ty zdrojové kódy a Ivan Bartoš zabránil tomu tunelu za miliardu, to potvrdil i Jan Kasl.
1: A proto antimonopolní úřad udělal milionovou pokutu? MMR?
2: No tak když se chcete podívat, jak úřady udělují tady ty pokuty, tak se podívejte třeba na Prahu 10, ta dostala pokutu 750 tisíc teďka, mimochodem, pod vedením ODS.
1: Asi udělala něco špatně.
2: No ale, že jo, tam jde o to, že je nutné zreformovat ten úřad pro ochranu hospodářské soutěže, aby on vyřizoval ty obstrukce v těch zakázkách rychleji, jo? Protože jinak se budeme stále dostávat do téhle situace. A já vám říkám, tady bují problém, který hrozí mezinárodní ostudou, to je to stavba toho sídla té Evropské vesmírné agentury na Palmovce, kterou má shodou okolností pod sebou tady ve městě teda STAN, který mohl prosadit tu reformu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, kterou má v šuplíku. Za rok na to ale nešáhli, i když jim to tam nechal Ivan Bartoš v mašličkách. A dokud se ta reforma neprosadí a to rozhodování toho Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže se nezrychlí, tak budeme stále narážet do stejných problémů, že stát bude chtít něco udělat, a teď je jako úplně jedno, jestli stavíte sídlo vesmírné agentury nebo děláte tady nějaký digitální projekt. Ale vždycky se tam objeví nějaký jako neúspěšní uchazeči, kteří vám do toho začnou házet vidle a budou vám to obstruovat. A protože tady jsou prakticky neomezené možnosti těch obstrukcí, tak se vlastně nikdy nic neudělá. A to je ten zásadní problém. Ale nicméně s tou pokutou...
1: Tak a ten
2: jako,
1: zásadní problém je tady u STANu, jestli jsem to dobře pochopil.
2: No ne, ten zásadní problém, pokud se bavíme o digitálním stavebním řízení, tak co se týče pokuty, tak to znamená tady v praxi, že si stát přendá jako peníze z jedné kapsy do druhé. To je úplně absurdní. Tady je nutný zreformovat
1: ten UOX. Ale je to potvrzení nějaké chyby přeci.
2: Ale to Ivan Bartoš jako sám říkal, že se staly nějaké chyby a omlouval se za to. Jo? Ten problém byl v tom, že Ivan Bartoš, to, co bych řekl, že jako nejvíc podcenili, je to, že když ušetří tu 1 miliardu, což udělal dobře, je, že ta 1 miliarda bude někomu chybět. A jak moc bude někomu
1: asi,
2: chybět?
1: Proto asi chápete, že se ptám na to, jestli ho považujete za odborníka, jestli ho znova vidíte ve vládě.
2: Ještě to je celé. Jednou, já jsem říkal, napsal zákon o podpoře bydlení, třeba já můžu klidně pokračovat. Prosadili jsme snížení DPH na výstavbu
1: bydlení
2: bytů.
1: Bydlení si necháme, my necháme na příště. Já tady mám třeba poznámku, že v roce 2021 až 2023 klesl počet městských bytů v Praze o 504.
2: To jsou byty městských částí, tam ale my nemáme jako pravomoc jako magistrát. Jo? My jako Piráti, když jsme přišli na magistrát, tak tam jsme zasekli výprodej těch bytů městských částí. Naopak za mě, když já jsem byl primátor, tak se tady založila Pražská developerská společnost, která připravuje nějakých 12 000 těch bytů městských, nájemních, které se budou stavět. A my teď máme připravený jasný plán na takzvané akcelerační zóny, což je o tom,
1: ano.
2: A to není jenom
1: necháme
2: pro Prahu.
1: To ale na příště, protože opravdu jsme dlouzí, pane Hřibe, pane předsedo, moc děkuju, že jste... Ne,
2: ještě tady mám jeden graf, počkejte, ale ten je zajímavý. Za Hřiba se stvoulovalo v Praze nejvíc bytů, helejte, rekord. Nikdy předtím, ani nikdy potom, než v roce 2021,
1: dobře,
2: když jsem byl primátor.
1: Dobře, to jsou moc dostupné, myslím, že 15 ročních platů je potřeba na to, aby si
2: to je pravda, mělo by se stavět ještě víc a hlavně městské nájemní bydlení.
1: Děkuju, že jste přišel.
2: Díky za pozvání a nashledanou.
1: Naším hostem byl Zdeněk Hřib.

Hraje vám Rádio Xaver.

a kde se v šejku míchají exotický drinky. Já se chci prostě vyhnout všelijakým melám. Piju jen pivo a vím dobře, proč to dělám. Netoužím po koktejlech, co jsou jen pro zvaní. Na adrese zlatým kovem rámovaný. Mé společnice tam mají vždycky

0: Grand Café. Největší výběr kávy a kávovarů se zajištěným servisem pro vaši kancelář, kavárnu, restauraci či domácnost. www.grand-cafe.cz.
1: Viděl jste, jak okamžitě Fiala, Rakušana všichni začali posílat ty soucitné zprávy a tak?
2: Jako smutečný.
1: Babišovi. No, jako, že to je ohavný. Jako
2: že my jsme pozůstali a
1: já
2: tak.
1: Já si říkal, napsali, omlouváme se, to fakt ohavný, co jsme tady způsobili a zažehli tu atmosféru hnusnou, končíme, necháme toho.
2: A toto já nezdílím.
1: Ta atmosféra je hnusná, prostě vemte si.
2: Je.
1: Tohle to se stane pár dnů po tom, co si premiér s prvním vicepremiérem dají pivo na co? Proti Babišovi. 3 dny na to, nebo 4, on to schytá berlí do hlavy a...
2: Dobře, ale pane hoči.
1: Já neříkám, že to udělali přímo, ale ta atmosféra je takhle hnusná a ještě si vemte tu symboliku fakt toho, že si musí dát pivo proti Babišovi, ne?
3: Celý díl a kompletní archiv pořadu Wilsonova 10 můžete sledovat na X

explain. I know erase Cain. I'm glad you're back.

0: lidi vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se zbál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.
2: Podtrženo, sečteno a naším hostem je pan Vlastimil Tlustý. Dobrý den.
3: Krásný květnový den.
2: Vy jste z toho Května nějaký vedle?
3: No tak klasici říkají, hrličin zval ku lásce hlas. Je. Tak to zkusíme pojmout nějak něžně.
2: Kde co říkají klasici? Pane Tlustý, co říká svět? Co říkají události? Podívejte se, novým papežem se stal americký kardinál Priust. Tak se to údajně čte.
3: Lev 14.
2: Přijal jméno Lev 14. Jsem Peťák, ne?
3: Jo. Já teda musím rovnou říct, že tomu vůbec nerozumím.
2: Mě připomíná pana režiséra Svobodu.
3: A to je docela inteligentní člověk, ano. Tak jestli vám ho připomíná, tak to je dobrá zpráva. Jo. Já se v těch směrech uvnitř církve vůbec nevyznám. Tím pádem vůbec nevím, který směr on reprezentuje. Ale někteří píšou, že to je další vítězství Trumpa. No, já teda nevím, jestli je to pravda, ale budu říkat, to je dobrý, to je vítězství Trumpa, přinejmenším tím pár lidí naštvem.
2: No ale to, že Američan, že?
3: Tak by to tak mohlo být?
2: Zvláštní.
3: No, mohlo by to tak být, že jo?
2: No. A říkalo se, že když přijde jenom v bílém rouchu, takovém tom prostém, tak to znamená, že bude pokračovatelem Františka. Ale když přijde na host, jaksi ozdobený tady tím vším, jo, a takže to nebude pokračovatel Františka, tak já teď nevím.
3: Když začala volba, tak já jsem si snažil v mysli k tomu udělat nějaké stanovisko, co se od toho dá čekat. A já jsem si na začátku té volby říkal, ono potom Františkovi už to horší být nemůže. Taková naděje. Jo? On určitě existovali kandidáti, kdyby to nebyla pravda. Ale tady v tom případě si říkám, jo, tak v tomhle duchu to dopadlo. Krásně oblečený, asi to není teda pokračovatel, to je dobrá zpráva.
2: No ale jestli je to teda spíš konzervativec nebo nějaký progresivní, že člověk, to nevíme. Ještě to se teprve ukáže.
3: No bože. To by byl duhovej.
2: Já jsem zkoumal, jestli má na té patce, jestli tam má Apple Watch. A neumím to z toho poznat, Stefan.
3: No ale kdyby to tam měl, tak... Říká to něco?
2: Tak nevím.
3: Snad ne? Ale to uvidíme.
2: Neumím si to u papeže představit.
3: Nechte ho tvořit. Uvidíte, co udělá se světovým křesťanstvem. Určitě to nebude mi lehký, teda. To vím jistě. Tady v západní Evropě ale vůbec ne.
2: Teď navrhuji usnesení.
3: Ano.
2: Jestli je pro nás důvěryhodný. A zároveň říkám, že se zdržuji hlasování.
3: Jo, takhle, že vy nevíte, jak to dopadne.
2: Já ještě nevím vůbec.
3: Tak já bych řekl, dejme mu prostor, doufejme, že trošku to nějak vylepší. No a kdyby to špatně dopadlo, tak jsme říkali, že nevíme.
2: Dobře. No, do Moskvy na oslavy dne vítězství letí i český europoslanec Ondřej Dostál. Zvolený zastačilo. Je to... Prostě podle vás projev odvahy, nebo je to politická chyba, nebo co to vlastně je?
3: Tak zaprvé na ty oslavy dne vítězství můžou mít různí lidé naprosto protichůdný názor. To zaprvé. Tak ten, co tam letí, tak autenticky oslavuje. Identifikuje se s tím dnem. To je jisté.
2: Zároveň autenticky provokuje.
3: Výborně. To je totiž bod 2. V každém případě mu to zajistí publicitu. Dokonce bych řekl, do dneška jsem nevěděl, že existuje. Už to vím. Jo? Mm-hmm. Takových jako já bude víc. Takže jako reklamní, mediální tah je to účinné. Dostane se do médií, leckdo ho pozná, leckdo se doví, že zastačilo. No to už máme dva dobrý důvody, který má určitě ten pán v hlavě. Takže jdeme ještě nějaký jiný? No to stačí, dva dobrý důvody stačí.
2: No a letěl byste tam?
3: Letěl byste tam?
2: To je otázka. Já ti, Karle, nevím.
3: No, víte, odpověď na tuhle otázku pro nás dva si myslím, že je typická odpověď 51/49. Jo? Jako je potřeba říct, že to je na dobré zvážení. Prostě proto, že jsou dobré důvody ano, letět, a pak jsou taky dobré důvody neletět. A teď si umím představit, že v různých hlavách to poskládáno těch 51/49 bude různě. Já teď odpovím trošku nepřímo. Jo? Já jsem v roce 1991 pobýval týden v Kyjevě. Mám tam z toho různé dojmy, nebudu je všechny líčit, ale jeden si pamatuju. Já jsem tam taky zašel z hotelu někam směrem do nějaký děrevně a viděl jsem ten venkov kousek za Kyjevem a i jsem si tam s někým povídal a pak jsem si hlavně občas dál povídal s různými Ukrajinci a já vám chci ukázat to 51/49. Když potkáte Ukrajince nebo rodinu nebo přijete k ním domů, doporučuji první se zeptat, jestli si myslej, že větší vrah byl Stalin nebo Hitler. Jo? No protože vstoupíte do rodin, kde vám řeknou, že jasně ten jeden a ten druhý ten nebyl tak hrozný. Pak jsou ale rodiny, kde vám řeknou, že oba. A tenhle ten názor na to, že strašnější byl Hitler nebo strašnější Stalin, ten vede až k tomu, že se mezi sebou perou.
2: No a kdo byl strašnější? Já teď nevím, kdybyste jim položil takovou otázku.
3: Hromadní vrazy oba.
2: No jasně, no.
3: No.
2: Ale pro mě větší prase...
3: Teroristi oba.
2: Větší prase byl Hitler.
3: No jak to chcete měřit? No, počtama mrtvých, zavražděných ve vlastních vězeních, nebo zavražděných jiných.
2: Koncentrační tábory.
3: Jo, koncentrační tábory a gulagy.
2: No, tak no. Přesvědčil jste mě.
3: No, já se vám snažím ukázat, že pravdivé hodnocení je stejný. To se tam na té Ukrajině výjimečně dovíte, že stejný. Většinou vám tam odpovídají, že strašný byl jeden a ten druhý byl osvoboditel.
2: Takže usnesení.
3: To je mimochodem problém dnešní Ukrajiny. To pořád trvá.
2: No, tak...
3: Tak, tak tam letí, no. My bychom dlouze přemýšleli.
2: No tak my, já jsem o tom vážně přemýšlel, kdyby mě pozvali. Na té pozvánce, když je taková to úroveň vysoká, jo, zvou vás tam, tak je na té pozvánce uvedena menáž?
3: To nevím. Já jsem nikdy takovou nedostal. A teď mě se napadlo. Jak jsem se pokoušel to 51/49. No. Stalin, když vyhnal Hitlera, tak to byl záslužný krok proto pro nás, že Hitler s náma neměl dobré plány. Stalin a spol taky ne, no, ale jenom nás taky nakonec okupovali. Jo? Taky nám nainstalovali zbraně, taky chtěli, aby jsme pro ně pracovali. Méně Čechů odvezli stalinisti do gulagů, než Hitler odvedl do koncentračních táborů. Méně.
2: Méně, jo.
3: Ten méně, jo. Tak když jsi tam hledal nějaký asi dost zřetelně méně.
2: No a teď řekněte, máte mu to za zlé, nebo ne? Že tam letěl? Se ptám?
3: Já si myslím, že to je úplně jedno. Teda jemu je to jedno. On ví, že tím získá nějaký voliče a...
2: Zdržíte se hlasování?
3: Je mi to fuk.
2: Tak se.
3: Ať si každý dělá, co chce.
2: Taky se zdržuju v tomto bodě. Polní kuchyně, nátělníky, děla nebo rakety. Armáda má na nákupy více než 70 miliard. Představte si, pane Tlust.
3: Představuju, no.
2: To je peněz.
3: Já jsem si v posledních týdnech na tohletu otázku vytvořil názor, tak já ho tady hned uplatním.
2: No jo, to jo.
3: Tak já si myslím, že nakupovat by se měla jenom ta technika, která posílí obrany schopnost naší země.
2: Tak to jsou ty nátělníky třeba, ne?
3: Ty jsou neutrální.
2: Rakety?
3: Ale třeba dělá rakety, no. Dělá rakety, no. Rakety proti raketám. Tady z té mý teze vyplývá. Rakety proti raketám, ano. Rakety, které by někdo chtěl někam posílat do nějakých velkých jiných měst, ty ne. Rakety proti raketám, ano. Protože, a to je ten můj pohled na to současný, já si myslím, že východisko pro nás je podržet se ústřední myšlenky NATO, to je, že to je obranná formace, a my bychom podle mého názoru měli začít říkat, obranu my budeme budovat, útok vám garantuje, že nebude. My už nikdy na někoho útočit nebudeme, my potřebujeme být obrany schopní, potřebujeme, jako má Izrael, ochranu proti cizím raketám a dronům, ale taky potřebujeme, jak to nazvat, já tomu budu říkat domobranu nebo národní gardu, jako to mají ve Švýcarsku, to je tam odsud okoukaný, prostě když se něco děje, tak aby jsme měli koho poslat na hranice, aby jsme měli koho poslat, když někde jsou nějaké záplavy, protože teď bohužel nemáme, máme málo. Dokonce máme přednostně ty, který chceme posílat někam do zahraničí, a to bych nedělal. A tak já bych přišel s myšlenkou dobrovolníci a dobrovolnice, zadarmo řidičák, zadarmo zbrojní průkaz, zadarmo výzbroj a výstroj, školení na dva měsíce.
2: To radíte někomu volební program?
3: Radím. Já doufám, že se to někdo ujme a já hned budu říkat, to jsou šikovní kluci a děvčata, ano. Školící střediska, uzbrojnit dobrovolných hasičů, přistavěný garáže a sklady, aby ti dobrovolníci a dobrovolnice se měli kde v případě potřeby vyzbrojit. Byli by tam čistě dobrovolní, žádná základní vojenská služba. Byli by motivováni, kromě toho, co jsem říkal, tak já bych jim třeba navrhnul snížení daně z příjmu o 3% na celý život za to, že mají zájem o vlast a jsou připraveni pro něco udělat. No a předpokládám, že takhle motivování mladí chlapci a dívky v počtu tak odhaduju 50, 100, 150 tisíc lidí by byli připraveni, až jim na mobilní telefon přijde zpráva, tak něco udělat. V těch garážích by měli potřebnou techniku, zbraně, tak to si myslím, že je rozumný projekt.
2: Ani jsem měl na to téma, nechci žartovat, ale napadá mi několik.
3: Jsem s tím.
2: Ne, no tak je to takové snílkovské, ne?
3: Není vůbec, ve Švýcarsku to mají.
2: No jo, mám vám vyprávět, co všechno mají ve Švýcarsku.
3: Já vím, oni tam mají hlavně Švýcary, že jo? No, ty my nemáme, to je zásadní rozdíl, ale tady ten mechanismus, kdy nemají povinnou vojenskou službu, ale přitom jsou schopni se bránit, všimněte si. To je taky odkoukáno tam odsud bránit. To všechno mají, no. Tak já vím, nemáme Švýcary, ale já jsem kdysi udělal zkušenost s dobrovolnými hasiči. Dospěl jsem k závěru, že myslím, že 5 000 jich je těch organizací po celé republice. Když se někde něco špatného stane, například povodně, já jsem tehdy věděl, to jsou ty jediný, který opravdu fungují plošně. Je jich dost na to, aby něco udělali. Tak já si myslím, že by se mohlo trošku rozšířit to jejich působení, mohly by se stát páteří toho, čemu říkám Národní garda, plus dobrovolníci zvýhodnění, jak jsem tady říkal, možná ještě víc zvýhodnění, to se musí promyslet, ale je to rozhodně jednovým jistě. I kdyby to bylo snílkovství, je to mnohem lepší než F-35.
2: To jo.
3: No.
2: Tak jedeme dál. 140 tisíc padlých rudoarmějců, 116 Američanů. Držme se faktu. Heydrich plánoval genocidu Čechů. Fico Západu nevěří. Válka bude pokračovat. Pravil Lubomír Zaorálek v novém pořadu XTV, který se jmenuje Za čárou. A je to o souvislostech zahraniční politiky. No to je tak.
3: A to je hodně témat.
2: No.
3: Tak zkusíme od toho nejsnažšího. Ano, Heydrich opravdu plánoval genocidu Čechů. Byť do té doby, než on to začal vymýšlet, se říše na Čechy koukala jako na užitečné včeličky a mravenečky, kteří vyrábí relativně v klidu krásné zbraně, a proto je třeba je nechat v klidu, aby vyráběli. Jo, ty zbraně byly pro říši potřebné. Nevím, co způsobilo, že pak vymysleli radši genocidu, než je nechat pracovat včeličky. Nicméně připadá mi logické, že když on tohle vymyslel, ten Heydrich, pak někdo vymyslel, že bude genocida lepší v jeho případě.
2: Yes, jo.
3: A byl atentát. Je velmi zajímavý sledovat dokumenty o tom, jak rozdílné byly názory na to, jestli je to dobrý nebo špatný nápad. To si rád poslouchám, protože ty, co říkali, že je to špatný nápad, říkali správně, že ta pomsta zase z říše proti Čechům, kteří udělali atentát, bude strašná. Jestli Fico západu věří nebo nevěří, nevím, to nebudu komentovat. Asi tady pan Zaorálek to ví. Tomu tématu 140 tisíc padlých rudoarmějců a 116 Američanů, to jsme už začali povídat trošku. No, držme se faktu, no ono to nemohlo být jinak, když se na tom domluvili. Jo, prostě někde, myslím v Jaltě, se vítězní mocnosté, Stalin, Churchill a tak dále, domluvili, že to takzvaná, všimněte si zase, demarkační linie, kam dojedou jedni a druzí, bude znamenat, že malá část území tehdejšího Československa připadla osvobodit Američanům, veliká část Rudé armádě, no pak taky logicky podle velikosti toho území, taky velikosti odporů, oni totiž Němci tehdy začali prchat do amerického zajetí, takže taky kladli menší odpor, když prchali. To byla taky důležitá okolnost. No, pak to takhle dopadlo, já bych z toho víc nevyvozoval. Prostě realita tehdejší doby vedla tady k tomu výsledku. Byť to někdo chce interpretovat jako větší nadšení jedněch a menší nadšení druhých, ale to já v tom moc nevidím. To říkám rovnou, ale nejzajímavější je to téma, válka bude pokračovat. Já teď budu říkat svůj dojem, protože si myslím, že víc než dojem to nemůžu tvrdit, jo, dojem. Já si myslím, že pan prezident Trump už docílil velikého úspěchu v těch jednáních o míru na Ukrajině, a to je to, že má podepsánu smlouvu o tom, že bude podepsána v parlamentu, potvrzená a tak dále, smlouva o vlastně náhradách za peníze, které Amerika investovala do války na Ukrajině v podobě nerostného bohatství Ukrajiny. Tady bych hned dodal, všimněte si, že my nemáme nic. Brusel taky nemá nic, ale Trump už má smlouvu, která bude podepsána, a kdy bude kompenzováno to všechno, co tam oni do toho poslali. To je třeba jako hodně pragmatický přístup. Jo? Na prvním místě vraťte v podobě nerostu. Tak to je první poznámka. Že on už vlastně úspěch má, byť válka pokračuje. Druhý komentář. Já myslím, že i on si všimnul, že ty dva hlavní aktéři se do toho podpisu míru nehrnou. Ani Zelenský na mě nedělá dojem, že by chtěl mír. Já se dost divím, ale dělá to na mě dojem, že si myslí, že tu válku vyhraje. Nevím sice jak, ale myslí si to. No a u Putina si myslím, že by ještě radši kus černomorského pobřeží. Tak taky teď zrovna ještě ne, teprve až trošku popojedem po tom pobřeží. Takže ty aktéři, kteří by měli podepsat ten mír, tak ty se nehrnou. Ten Trump už to asi pochopil. A teď jim říká oběma. Vlastně trošku vyhrožuje. Tomu prvnímu říká, no tak jo, no tak bojuj dál, no. Tak jestli máš pocit, že jsi přišel o málo území a chceš ještě víc přijít o území a ještě si myslíš, že by bylo dobrý, aby Rus měli Sevastopol třeba, jo, tak to vyzkoušej, se jen koukat. A Rusovi říká, ty mě nějaký naštvi, jestli se takhle půjde dál, tak až toho budu mít dost, tak tam zase ty rakety pošlu. A je to vlastně takový ten stav vyjednávání, kdy hrozí oběma stranám, a čeká, až obě ty strany přijde a řeknou, tak jo, tak radši končíme.
2: Dobře.
3: Ale není to bohužel dneska. Já jsem se těšil, že by to mohlo být, jo, dneska nebo zítra. Tohle to vypadá, že to ještě nějakou dobu bude trvat.
2: Tak. 15.2. Souček končí jako generální ředitel České televize. Respektuji, ale z důvody nesouhlasím, uvedl.
3: A to bych teďko se měl já ptát. A vy byste nám to měl vysvětlit.
2: Ne, já o tom nic nevím.
3: My o tom totiž nic nevíme. No,
2: já jsem tady.
3: 15. Tak jste si řekl, ať jde zpátky do Brna.
2: Takhle jsem si to neřekl, ale řekl jsem si, že dost bolo.
3: No. Já tady k tomu tématu umím říct jediný. Já zásadně protestuji proti zvýšení koncesionářských poplatků.
2: To už protestuji. Zcela zbytečně?
3: Já vím, ale tak můžu říkat, no tak to teda ne, jo. Mm-hmm. To teda ne, tady ty nás nebudou kasírovat, ono je dost jiných, který nás chtějí kasírovat. Za druhý si myslím, že je naprosto nepřijatelný, že máme takzvanou všem lidem sloužící mediální sílu, která ve skutečnosti slouží jenom jedním. Jo, to není možný. Platíme to všichni a oni slouží jenom Fialovi a spol. To není možné. To nejde. Tak ať si začnou platit ty Fialové, jo, pak a říkají, je to naše médium, my si je platíme, teda ne z daní, jo, my znamená, někde si to vyberete od příznivců. Ten současný stav je nepřijatelný. Jestli tam, až se to bude řešit, jakože doufám, že jo, jestli tam bude ten nebo onen, mě úplně jedno, protože ty principy jsou nepřijatelné. Všichni to platíme, slouží jenom některým. To se musí změnit. Takže doufám, že až přijde nová vláda, že se něco udělá, až budou vášnivé diskuze na to, kdo má být novým ředitelem, tak já bohužel mě to jedno. Já si totiž myslím, že se musí udělat něco s tím principiálním problémem. A já třeba budu říkat, dobře, tak když vybíráte koncesionářské poplatky, začněte rozesílat lidičky těm médiím, které posloucháte. Jinými slovy, když už si musíme někoho platit, tak si budeme platit ty, kterými posloucháme. To znamená, aby koncesionářský poplatek byl takzvanou daňovou asignací, nebylo bylo možno na internetu, na poště říct, Xavera poslouchám. No, ten si zaslouží peníze ode mě.
2: Pošlu mu 14 korun.
3: Pošlu mu, no. No a Xaver bude růst, bude silnější médium, přibudou mu posluchači, přibudou mu peníze, nebude závislé jenom na reklamách, jo? Najednou, teď přeci Xaver, my tady děláme veřejnou službu.
2: O tom já vůbec nepochybuji.
3: No, a když děláme veřejnou službu, tak já jako plátce poplatku chci říct Xaverovi.
2: Jestli děláme veřejnou službu, neměli bychom teda angažovat toho Součka? Když je teď volnej? No to ne, to už je taková.
3: On bude zkaženej. No, on je zvyklý rozdělovat ty miliardy. A teď tady u nás najednou, ježiš, to by bylo strašné, kdybyste mu řekl, jaký máte rozpočet, to on by nemohl uvěřit. On by se ptal, jestli je to v eurech.
2: Merz měl kvůli migraci vyhlásit v Německu stav nouze. Vláda to ale popírá. Bylo včera večer na TNCZ. Strašně zvláštní člověk ten Merz. Na podruhý až. Sledoval jste?
3: Já samozřejmě nevím, kdo má pravdu. Já jenom vím, že tam mají zlé. A ještě víc zlé mají ve Francii. Já jsem naštěstí občas projíždím, nebo i chvilku pobývám, tam či onde. Ježíš Maria.
2: A co pak?
3: No, já jsem si přečet jedno chytrého pána, myslím, že je to Láďa Henek, ten chytrý pán, on psal, když se k vám nějací jiné víry začnou stěhovat do města, jakýma to prochází fázema? Že oni na začátku jsou hodní a vděční. To oni tam v Německu a Francii prožili už, jo, tak kolik? 40-50 let zpátky. Jo? Napřed jsou hodní a vděční. Pak začnou mít pocit, že jsou ošizený. Jo? Že dostáváme sice nějaký peníze, jakž takž tady za to žijem, Dokonce ani pracovat nemusíme. A my jsme taky chtěli sedmičku Bavoráka. Tak jezdíme nějakým Citroenem, jo? Tak pak nastupuje fáze, já si ten článek úplně přesně nepamatuju, ale pak nastupuje fáze, kdy říkají, s tím musíte vy něco udělat, to takhle nejde. Jo, my jsme tady ošizený. To je fáze. Jsou vděční, jsou ošizený. Něžně ošizený. Jakože ještě nemávají žádnýma klackama. Pak přichází, my jsme vám dali dost času, abyste s tím něco udělali vy nic, my mám to musel jak připomenout. To už se děje. Jo, to jsou ty nevysvětlitelné hromadné útoky, desítky mrtvých. To se připomíná, jsme tady, nejsme spokojení. No a myslím, že ten Láďa tam potom píše něco, že oni čekají na to, abych bylo dost. No. Napřed politicky, třeba, že rozhodující silou ve volbách se začínají stávat tyhle dobře organizovaní, nespokojení. A oni pak říkají, no ale my budeme volit jenom ty politické strany, které nám to zlepšejí.
2: Takže teoreticky to chápete, že by to bylo možné?
3: No já bych dokonce říkal, že by to měl udělat.
2: Že by to měl udělat.
3: No a dokonce ještě dodám, zatímco si myslím, že ve Francii už to nejde udělat, já si myslím, že v Německu ještě pořád je dost těch, kterým si říká, připlaťte si, ať se tady ty mají dobře. A oni už tam mezi nima rychle přibývají ty, kteří říkají, ne, my nic platit nebudeme, ať koukají makat. Jo? No, a to se tam teďko odehrává. Já myslím, že tady ten pán toho musí mít plnou hlavu, já tam teda bejt, tak mám toho plnou hlavu. Ale ono to udělat tak, aby se to nezdramatizovalo. Protože já si umím představit, že dneska už jsou města, ve kterých francouzská nebo německá policie, když oni tam vemou ty baseballové pálky, nic nezmůže. Jo? A pak už jsou ty hořící domy a hořící auta.
2: No a abychom končili
3: něco radostného.
2: Optimisticky, tak jak vy prožíváte ten květen? Řekněte, strplně lásky, chodíte na Petřín.
3: Ne, to nechodím.
2: Ne. Čtete literaturu.
3: Já bych řekl, doufám, že se mě to nemůže vyhnout.
2: Dobře, těším se na příště, nashledanou.
3: Také se těším.
2: Podtrženo sečteno a naším hostem byl pan Vlastimil Tlustý.
0: Hraje vám. Like home, all my music. Radio Xaver.

0: On je strašidelnej, co?
1: Strašidelnej. A já toto s jedním člověkem už mám.
0: Jo?
1: Já, tu zkušenost.
0: Nehezkou nějak? Ze sklepa nebo?
1: Strach.
0: Jo.
1: Jenom čistě strach. Já mám panickou hruzu z toho halíka.
0: To je pravda, že ten...
1: Ten halík, to je...
0: Ten nezraje hezky.
1: Černoprdelník taky. Ale pozor, já jsem s ním vám jednou na Frekvenci 1 vysílal presklub. A předtím...
0: Presklub, to se jako tam se presujete?
1: Tu hodinu, počkejte. Sedíte před studiem v takové komůrce, jsou tam dvě křesílka. Já jsem úplně se takhle třepal strachem. To je... Z toho člověka jde něco tak strašně zlýho. Teď on vám měl takový lakírky, takový boty do špiček, jak jsem ještě nikdy neviděl.
0: Podvazky nějaký?
1: Ne, boty takový a navíc velký. Já jsem furt takhle šilhal, já jsem říkal, ty vole, ten člověk má kopita určitě. A no, normálně jsem se modlil každou, ať už jsme v tom studiu, to tam ještě technik, tam už se to tak jako, ale potom krásně promluval k těm lidem.
0: Hřejivě.
1: Jo. Teplé lidské slovo.
0: Jo.
1: Ale já se ho fyzicky bojím.
0: A protože kde je moc dobra, tam je zlo. Samozřejmě.
1: A já tam nevidím ani žádný dobro. To
0: no, v těch očích. Pavel, Halík už je dá. A Pavel Fischer zraje do Halíka.
1: No, já bych nepřivolával tohleto. Raději ne.
0: Nechtěl bych být presu s ním.
1: Teď si představte, že s takovým člověkem třeba letíte letadlem do Londýna, máte ty dvě hodiny sedět vedle něj.
0: No tak štěstí je, když to přežijete, ne?
1: No, jako ale je to moje slabost, jako co si budeme říkat, to jsou velmi hodní lidé.
0: Autority dobra, ne?
1: Autority dobra, myslí to s náma jako dobře, třeba já by mohl by. Ale já jenom říkám můj pocit, a to na pocit, ještě pocit můžeme ještě, ne?
0: To je jako pocitová teplota. Dneska je všechno o pocitu, ne? Jo.
1: Není to zakázané ještě.
0: Vůbec ne.
1: Tak můj pocit je, že těchto dvou lidí já se normálně fyzicky strašidelně bojím.
0: Jasně, dneska jsou pocitový fakta, ne? Co?
1: Bojím se. A to jenom, abyste věděl, že ten život není vždycky...
0: A tak už zase dobře, už máte zase křest v té komůrce teda.
1: Jo. To bylo to.
0: A dobrý všechno i potom?
1: Jo, on byl příjemný, on se choval hezky, on byl vstřícný, všechno, ale takhle jsem se třepal, co?
0: Jo.
1: No.
0: A tím, tu zálibu v tom genderu a to nemáte potom, jako, to se vám nepřihodilo.
1: Jakou zálibu v genderu?
0: No jak se mě věnujete hodně těm genderovým tématům, tak...
1: No já za ně bojuji.
0: Jo, dobře, dobře.
1: Já mám pocit, jo, že celá naše zem a všechno je genderově nevyvážené, že by mělo být všude víc, mělo by být pestřejší.
0: No ne, vždycky je někde víc mužů a žen, nebo žena, je to refer.
1: Měly by na to být tabulky, já jsem pro, aby byly ve vedoucích funkcích, jo, tady v XTV naštěstí vedoucí funkce jenom jedna. Kdyby byly dvě, už bych bojoval za to, aby v té druhé byla buď to žena, nebo nebinární, tranďák, nebo něco.
0: Jasně. Ale to tabulkář, tak...
1: Já jsem to tabulkář.
0: Můžete se toho zhostit.
1: Tak. A nechcete někdy, že bych vás pozval na KFC?
0: Nechci. Radši půjdu sám.
1: Zážitek. No nevíte kam?
0: Mohl bych se bát, já radši půjdu sám.
1: Kde je to červená hlavo?
0: No.
1: Ne, tak, jedeme. Pane Holče, jestli pak víte, že mluvčí prezidenta...
0: Počkejte, on taky bude kněz, ne? Pomalu.
1: Já nevím. Co? Pan Ovčáček. Slovenský to Ovčáček. On byl na pionýrském táboře.
0: On se vrací do dětství teď.
1: No ne, ono, já jsem to sledoval teda na sociálních sítích někde a strašně mi to pobavilo. A svědčí to o tom, že nakloněný, jo, že jede mluvčí prezidenta potěšit děcka na pionýrský tábor, to je hezký.
0: Jo, ne? Jo, jo.
1: A byl to nějaký tábor pro influencerky,
0: ne.
1: Influencery a všechny jako, jo, ať jste, co jste, tak influencery a youtubery asi nebo něco.
0: Když jsme vám nebyli?
1: Prosím vás, my jsme na to staří, na ten plzký tábor.
0: Dobře.
1: No, tam to bylo jen do 50 let.
0: A, těsně.
1: Ne, viděl jsem fotky, to bylo moje děcka.
0: Jo.
1: To bylo moje děcka. A pan Jiří za něma jel a nezbývá než, jako, víte...
0: A jenom počkejte, a pan Jiří tam byl za, jako influencer.
1: Ne, on tam byl jako hostka.
0: Jo, tak to...
1: A přišel pozdravit a povyprávět, že taky mluvčí, že? Trošku s tím způsobem, ten influencer.
0: No samozřejmě, no. Ale prý tam došlo k nějakým bonzům, ne hezký?
1: No, někteří rodiče, údajně, nebo přátel školy, nevím, někdo prostě se rozčilovali. Nelíbilo se jim to. Říkaj, proč? Proč ovčáček na táboře? A já na to odpovídám, tady za náš kolektiv, proč ne?
0: Proč ne?
1: Mě to naopak velmi
0: pobavilo. Počkejte, ale dětem se to prý líbilo.
1: No jasný. Tak on tam s něma tančil, to najdete na TikToku, já to budu ve streamu pouštět, takový jako diskotance.
0: Jo.
1: No, bylo vidět, že prostě přistoupil na jejich způsob komunikace.
0: No. Tak je to profík, ne?
1: Jo. Jenom jsem si říkal, jestli člověk jako... Tak má tam pořád jezdit ta zpěvačka, tady jediná, co máme, nebo já nevím, jiní prostě umělci, tak proč ausgerechnet? Já jsem někdy v loňském roce slyšel, že i pan Kajínek byl.
0: Tak to je velký influencer, ne?
1: No to byl tábor pro začínající bitaře.
0: Jo. A počkejte, a už se k tomu vyjádřil Hřebejk, tomu ovčáčkovi? Panu Jiřímu?
1: Já nevím.
0: Já na to vždycky čekám, co řekne, řekne Hřebejk. Tak...
1: A kde to hledáte? Já Hřebejka? Jako...
0: Někde vždycky na sociálních sítích.
1: Hnědá a rudá
0: prasata. Táhnou Zemana na hrad.
1: To je... Mimochodem, na rádiu Xaver jsem teď v týdnu, jel jsem nějak večer autem, a opakovali tam, jak se tam různě sahá do archivu XTV, jednu z našich prvních Wilsonova 10,
0: aha,
1: kde jsme, ne, promiňte, zpět, to bylo potrženo sečteno, kde jsme se dotkli úplného dna.
0: Fakt?
1: No.
0: Jsme spolu našli dno?
1: Našli jsme absolutní dno a hrozně jsme to tam připomínali, protože kdo si nepřiveze medaily?
0: Jo. Ten si přiveze covid
1: a někteří policejní informátoři z toho byli úplně vajzlu.
0: Že jo, špatný.
1: Špatný. Ale to nevadí, tak já pořád mám pocit, že to, mě to ještě dneska přijde vtipný.
0: No jasně.
1: Já vždycky, když se potřebuji dotknout dna.
0: Tak si to pustíte.
1: Takhle se třeba dívám doma na televizi a říkám, potřeboval bych si sáhnout na dnu na chod.
0: Proto to ty policejní informátory bývalí tolik štve, ne?
1: Já nevím.

0: Ferryho.
1: Žalmy bych si poslech, že jo.
0: Prosím vás, Ferry jako by nebyl vymazaný.
1: Ferry je vymazaný, ale já jenom bych si ještě představil, víte, pana Jiřího, jako na tom táboře pionýrským večer sedíte u táboráku a pan Jiří přednáší žalmy, představte si to. Co?
0: No, když na to bude publikum, proč ne? Třeba no. Jsou to děcka z věřících rodin.
1: Jasně.
0: A oni to jedou s ním?
1: Jeden večer pan Jiří, druhý den kněz Halík, ne? To se můžou střídat. A influenceři.
0: Třetí den Fischer a všichni mrtví. No, a mimochodem, sledujete teď průzkumy, jak to vypadá na prezidenta?
1: No, vypadá to furt stejně, ne?
0: Já tam třeba vůbec nejsem.
1: No a tam se taky nic nezměnilo, ne?
0: No a čekal jsem, že budu mít třeba už dva body, no.
1: Asi byste měl poslat Kačku někam do agentury. To je jenom taková rada, dobře míněná. Nic nenaznačuju.
0: Že se s tím strašně šmelí, tady s těma průzkumama.
1: Ale nic nenaznačuju.
0: Já vím. Já to tuším roky a dokonce, no to je jedno, prostě jsem slyšel historky o tom, jak nejmenovaný vyvážený moderátor jeden průzkum jedné agentuře v pátek v poledne vracel, aby ho za 3 hodiny dostal.
1: Aby se vyvážil trošku.
0: Aby ho vyvážili. Kluci, takhle to být nemůže, vyvážte to trošku. No tak, ale to jsou takový starý pověst.
1: Ale ono to potvrzuje, že některý ty průzkumy před těma posledníma volbama byly tak zajímavě vyvážený. A pak se v těch volbách vyvážili na úplně opačnou stranu. No, bejt váma, šáhnu trošku do nějakého transparentňáku tady a pošlu nějakou Kačku.
0: A já do Kašu.
1: Tak já myslím, že se chcete vidět mezi někde třeba na tom, na 12. 13.
0: Jo, místě. Mě, já se dostanu do druhého kola s Fischerem, no, a on mě tam uhrane, ne?
1: A jak si to představte, že budete, otevřete si prostě noviny a budete tam mít své jméno a budete tam mít 0,9% prostě. Trojku. A budete hned vedle Fischera třeba. Co?
0: Nechtěl bych. No tak, ale víte, proč se to říkám? Protože v tom průzkumu jsem třeba vůbec neviděl tu paní Vitáskovou a jiný jako, bylo asi 6 lidí jenom. Jakoby nikdo jiný.
1: A nevím, neposílají možná.
0: No ne, tak já nevím, jak to chodí. Každopádně, když jsme si říkali, že bychom chtěli, aby byla žena, nejlepší by bylo, kdyby v druhém kole byly 2 ženy.
1: Jo.
0: No. Třeba ta Nerudová, Vitásková, Němcová, někdo.
1: A proč by to bylo nejlepší?
0: No, aby byla jistota, že budeme mít prezidentku.

vzniká spousta chat, když někdo stavěl, pomáhal každej chlap a ženský vařili a valili prsty, to když se někdo do ruky sek. Večer se snesl dřív,

0: Radio Xaver.
1: Kanopa, knihovna pro vaše uši. Výběr nejlepších audioknih z české i světové klasické literatury. www.kanopa.cz.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Vychutnejte si růžové oplatky Maner Neapolitaner z Vídně. Křehké oplatky s jemným krémem z lískových oříšků, vyrobené podle naší originální receptury v nejvyšší kvalitě. Maner si prostě zamilujete.
1: Oskar Krejčí je naším hostem. Vítám vás v XTV, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Oskar Krejčí je politolog, autor desítek knih a univerzitní profesor. Pane profesore, když sledujete současné kroky Donalda Trumpa, jak hodnotíte jeho diplomacii?
2: Je to velice svérázná diplomacie, řekl bych diplomacie bez protokolu. Je to velice účivová záležitost, která nebere ohledy na nějaké protokolární tradice a směřuje velice přesně do vybraných cílů. Já nevím, jak to nazvat, ale řekl bych, že je to pulzní diplomacie. Když se podíváme, jak jedná s Kanadou nebo s Mexikem, ona vystřelí a pak zase se stáhne, pak znovu vystřelí. Vidíme, že on něco v úmyslu má a ty výkřiky k médiím, které strhnou pozornost vždycky celého světa, ty hlavní cíle zřejmě zakrývají. A my ty hlavní cíle někde můžeme dešifrovat, třeba v té Latinské Americe. Ale třeba pokud je Ukrajinu, tak tam je to mnohem obtížnější.
1: Mm-hmm. Jak jste dešiftroval, nebo jak jste četl tu onu schůzku v Bílém domě na konci února s Volodymyrem Zelenským? Byla tam přítomná diplomacie?
2: Byla tam přítomná. Takhle, diplomacie tam byla přítomná v těch horších podobách. Řekl bych, že ukrajinská delegace přišla krajně nepřipravená. To se nesmí stát. A ta ukrajinská velvyslankyně se během jednání chytala za hlavu, ale je to i její vina. Ta představa Trumpa, kterou si zřejmě přinesl do Bílého domu Zelenský, ta představa, že ho s prominutím ukecala, byla nesmírně naivní. Nesmírně naivní a pak už to nezvládlo a plynulo to, kam to plynulo. Ale v pozadí je jedna důležitá věc. A když se podíváte na program republikánské strany do voleb, ve kterých Trump vyhrál, tak tam není ani slovo o Ukrajině. Když se podíváte na G.D. Vance, na jeho projev na Mnichovské konferenci, ani slovo o Ukrajině. Takže z toho se dají vyvodit dva závěry. Nepokládají za příliš důležitou ten problém na Ukrajině, pokládají jiné záležitosti za důležitější, a nebo, což je asi blízko pravdě, neexistuje jednotný názor. A teď se formuje ten názor Bílého domu, formuje se za pochodu s tím, že většinový názor v tom Trumpově okolí a asi i uvnitř Trumpa je ten, že tu válku je třeba skončit a že to skončení bude mít charakter kompromisu, ve kterém Ukrajina přijde o značnou část území. Takže tohle jediné se z toho dá vyčíst, diplomacie tam byla, akorát, že měla netradiční podobu.
1: Nicméně dal se takový střet očekávat s ohledem na minulost obou pánů, na to, jak vlastně Volodymyr Zelenský podporoval Bidena. Trump ho častoval nějakými, řekněme, nepěknými slovy, když budu já diplomatická, tak nebylo to vyvrcholení nějakých jejich vztahů a té špatné chemie, která mezi nimi byla?
2: No, nejde ani o osobní chemii, ale nezapomeňte, že Trump je odchovanec sporů a rvaček, bych řekl přímo, realitních kanceláří. To je developer, který stavěl baráky v New Yorku, to znamená, že se umí tlačit v davu. Je třeba vidět. Další důležitá věc, co už je známý z jeho prvního období, není to člověk ideologie. Jestliže Biden se oháněl nějakými hodnotami demokracie a tak dále, to nebyly hodnoty, ale byly to skutečně ideologické představy, tak tohle je Trumpovi cizí a počítá náklady a zisk. Náklady a zisk. Z tohle hlediska je Ukrajina hluboce ztrátová. A on ty náklady a zisk počítá ještě jinak, než si myslí Zelenský a než si myslí asi většina představitelů Evropské unie. On to nepočítá, ty náklady a zisk, jenom v tom regionálním rozměru evropském, ale on má nějakou globální vizi. Zná, on potřebuje nějakým způsobem se dohodnout s Ruskem aby si připravil nějaké dohody s Čínou. Takže to je mnohem složitější hra, nebo chcete-li hra na více šachovnicích, a Zelenský, respektive ten tým jeho, si to neuvědomil a neuvědomil se to podle mého názoru ani Británie, ani Evropská unie.
1: Zmiňujete Evropskou unii. Jak hodnotíte to, jakým způsobem zareagovala na tu přestřelku v Bílém domě, že se vlastně ne všichni státníci, ale sešikovala za Volodymyra Zelenského a vyjádřila mu podporu?
2: Absolutně hystericky se chová. Absolutně hystericky. Tohle chce vždycky zachovat klid a pokud možno se postavit do role prostředníka. Tohle vůbec ta Evropská unie zase nezvládla. Navíc začal se chovat přesně tak, jak potřebuje Trump. Když si vezmete ty jeho výchozí požadavky vůči Evropě, tak tam zaznělo třeba vydat na obranu 5% hrubého domácího produktu. A co udělala Evropská unie v reakci na Trumpovy pokusy zarovnat Zelenského do americké zahraniční politiky? Jak zareaguje na zvýšení vojenských výdajů? Přesně to, co Trump chtěl. A kde budou nakupovat ty zbraně Evropani? No. Nejsou vůbec na Trumpa připraveni a pak začnou improvizovat. On jim právem řekl, i on, i Rubio, i Renzi, právem řekli Evropanům, a kde je váš mírový plán za ty 3 roky? Žádný neexistuje. Jenom zbrojit. To je prostě nesmysl. Takhle se z té války nikdy nedostane. To má stoprocentně Trump pravdu. Tak oni začali okamžitě improvizovat hned v Londýně a vystřelili ten, řekněme, francouzský plán, který se mezi tím stal plánem i Zelenského. To znamená zastavit palbu v podobě zastavení útoku letadel a lodi, což je samozřejmě hluboce naivní. To je francouzská snaha zatlačit Rusko do situace, kdy ono bude tím, kdo překazí jednání, protože zastavuje se palba jenom na úrovni těch zbraní, ve kterých má převahu Rusko. Takhle se mír dojednávat nedá. My potřebujeme takhle. Jestli bych správně jak četl ty Trumpovy vize, tak je to zastavení palby, potom příprava mírové dohody, pravděpodobně včetně prezidentských voleb na Ukrajině, a potom podepsaná mírová dohoda o Ukrajině, kde už potom ty záruky, kdo převezme nebo nepřevezme, to je zcela nejasné, ale nebude to NATO, protože k tomu evidentně Spojené státy nedají souhlas, a nebudou to Američané, kteří by tam stoupili sami. To znamená, tady se hraje o to, jestli tam budou ty bezpečnostní záruky budou hlídat vojáci z globálního jihu, anebo se tam nadspou Francouzi, Britové, Poláci a tak dále.
1: Já se ještě vrátím k tomu, co jste říkal ohledně těch výdajů na obranu, kdy Donald Trump řekl, že mají evropské státy navýšit výdaje na obranu a evropské státy reagovaly tím, nebo reagují, že navýší. Jak se měli zachovat správně, podle vás?
2: Zachovat by se měli tak, takhle, to se musíme jít trošku obecněji. Když děláte nějakou propagandu a nechcete přímo lhát, tak máte 2 možnosti. Buď zatajovat nějaké informace, anebo ty důležité zaplavit. Zaplavit nedůležitými informacemi, takže lidi se v tom vůbec nevyznají. Takže Evropa podle Trumpa málo zbojí. Co je Evropa? Od Atlantiku po Ural, tak jak říkal Vigo, nebo je to Evropská unie, nebo je to evropské státy. Na to proto není to težný. Řada států není Evropské unie, ale je v NATO a naopak.
1: Takže myslíte, že se v tom Donald Trump vyzná? Co je Evropská unie, co je Evropa?
2: Takhle, on se tom těžko někdo vyzná, i z těch profesionálů, protože ty organizace, i když se to na první pohled nezdá, oni jsou dvojčata. Oni se navzájem doplňují. Nemůžete vytvořit polostátní útvar, jako je Evropská unie, a nemít ho čím silově bránit. Takhle svět nefunguje. Vy musíte mít nějaké silové zabezpečení státu nebo soustátí. A to silové zabezpečení Evropská unie nikdy neměla, i když mockrát o tom mluvila a tak dále. A to silové zabezpečení dělá to dvojče, kterému se říká NATO. Takže to propojení tu určité je a dá se s tím samozřejmě hrát si, vy si můžete počítat. Ale ty základní údaje, když už se o těchto věcech bavíme, jsou zřejmé. Loni výdaje NATO z Euroatlantické aliance byly 1,8 bilionů a světové výdaje 2,4. To znamená nad 50% světových vojenských výdajů dává NATO. 32 států z Euroatlantické aliance dává víc než zbývající státy, kterých je 200. No. A vykřikovat tady, že dáváme málo a že to musíme navýšit, no to jsou šílené představy. To znamená, vy nesmíte dávat na obranu, já nevím, 1% nebo 6%. Vy musíte dávat tolik, kolik je zapotřeby. Vy musíte si vyhodnotit hrozby a rizika a podle toho dát 1% nebo 7%. Tohleto házení procentama z celku, který nikdo nezná. Protože dneska HDP státu NATO je 8x větší než HDP Ruska. To jsou absurdní hausnumera, s kterými se pracuje. Kdyby byl nějaký politik, jo, chytrý, a nechal se donutit, řekněme, k těm 5% Trumpovým, tak by mohl začít pracovat s tím, že obrané výdaje, pardon, to je třeba ženijní jednotky na podporu obyvatelstva v době záplav. Jo, to znamená vyrábět si systém proti hrozbám přírodním. To je představa, že Rusko se teď vrhne na Poláky nebo na Česko. No to je představa fantasmagorická. Rusko bude mít po skončení téhle války mnohem víc starostí, než se zdá, samo se sebou a bude se podle všeho dál orientovat směrem na Pacifik, což je naše ztráta, protože my potřebujeme ropu a plyn.
1: Když mluvíte o Rusku, jak hodnotíte vůbec Trumpovu politiku vůči Rusku ve srovnání s tím, jak přistupuje k Ukrajině? Často slýchám kritiku, že k Ukrajině a k Volodymyru Zelenskému je tvrdý, kdežto k Putinovi je smířlivý.
2: No, k Putinovi musí být smířlivý, protože řeší i nejen ukrajinskou válku s Putinem. On mluví o tom, že by bylo dobré, kdyby ty tři největší státy, vojensky největší, Rusko, Čína a Spojené státy snížily vojenské výdaje a pak můžete si hrát s těma prťavýma státama v Evropě. Vy potřebujete, jak to říká Trump, se dohodnout o snížení jaderných arzenálů na polovinu. A to Francie dneska vykřikuje, že vezme pod ochranu Evropu, pod jaderné dešně. Poláci už se hlásí, že by chtěli svou jadernou, francouzské jaderné zbraně na svém území. Proč? Protože když jim vypadnou ze hry američtí vojáci, tak budou s tím Ruskem na první pohled sami. A oni se bojí toho trojoddělení Polska, když to řeknou velice natvrdo. Dokonce bylo 5 těch dělení, ale říká se trojoddělení Polska. Jenže v okamžiku, když odejdou Američané, tak oni by se měli brát nejen Ruska, ale i toho Německa. Jestli mají tyhle geopolitické předsudky. A oni je mají. To znamená, proto se hrnou, že by chtěli mít francouzské jaderné zbraně na svém území případně. Nejen vůči východu, ale i vůči západu. A co si budou myslet Němci, když budou chráněni takzvané francouzské jaderné zbraně? Nebudou chtít svoje? A teď si to vemte. V současné době má Francie 290 jaderných náloží a Rusko 5580 jaderných náloží. 5580 versus francouzský štít o síle 290. Ten svět vypadá, že se zbláznil. Když budeme žít jenom z tohle a nebudeme pěstovat diplomaci, nebudeme hledat cesty k dohodám a budeme jenom se honit za, kdo dá větší výdaje na zbrojení, tak to dopadne špatně. Protože my si můžeme 100x namluvat, že to děláme na obranu, ale ta druhá strana si bude říkat, ale co když to dělají na útok? A jak jim prokážete, že si nechystáte útok? To je zrcadlový efekt. Vždycky musíte reagovat na nejhorší variantu. To znamená, když on zbrojí, já musím taky zbrojit, když on zbrojí, a už jedeme ve spirále.
1: A přijde preventivní válka.
2: Vy
1: jste zmiňoval, že Donald Trump řeší s Ruskem nejenom Ukrajinu. Mám tomu rozumět tak, že si to s Ruskem nemůže rozházet?
2: Takhle, on v těchto věcech je tam nečitelný, jo. Ale když se vrátíme k tomu jeho diplomatickému stylu, bez ideologických předsudků, tak vidíme, že on je schopný se dohodnout v podstatě s každým. To je strašně důležité, protože většina těch mezinárodních politických problémů je postavená na předsudcích a nebo na nějakých zbytečných vojenských strategických kalkulech. No, já už jsem to několikrát říkal, znova. Kdyby se Trump dneska rozhodl, tak ať se dohodne ten Tchaj-wan s Čínou sám a nebudeme se jim do toho plést, tak oni se dohodnou. No. Předtím by musel Trump samozřejmě stáhnout tu výrobu čipů do Ameriky s Tchaj-wanu. Od nich to je. A nic se neděje. Proč by se nemohla Severní a Jižní Korea dohodnout? Když se můžou dohodnout Spojené státy a Severní Korea, jak to předvedl tam v minulém období, pokazal mu to bylo jeho poradce. Ten Trumpův přístup je jiný a může se ukázat jako efektivní. Nebezpečný na tom přístupu Trumpově je, že je postaven na osobních vazbách. Ano? Já se dohodnu s dalším developerem a my tu barák postavíme spolu. Oni se dohodnou a postaví barák. Ale takhle se dohodnete jako Gorbače, že dohodne se s Bushem na to, co nebude roztahovat na východ. A jaká je závaznost téhle ústní dohody pro dalšího prezidenta amerického? Nulová. Nulová. Ty smlouvy musí být dělány tak mezinárodní, aby byly sebesplnitelné. To znamená, musí být výhodné pro obě strany. Protože vy tu nemáte nějaký vnější dozor, který by odsoudil velmoc za to, že porušuje smlouvu. Jaký se to soudit? I když podle smlouvy o smlouvách můžete vypovědět smlouvu, když se změní situace. Tečka.
1: No a kde bere Donald Trump tu jistotu, že Rusko smlouvu dodrží? A dokonce říkal, že je přesvědčen o tom, že ji dodrží. Byť v minulosti, když zmíníme Minské dohody, si vzpomeneme, tak nedodržel.
2: Ale to není první. Minské dohody jsou velice složitý materiál. První, co vás zaujme, když je čtete poctivě, takže tam není ani půl slova o Krymu. Půl slova o Krymu tam je. Bavíme se hlavně o tom druhém materiálu a tam je jasně napsáno, že se Kyjev domluví s povstalci, jak postupovat dál a bylo to směrováno na v podstatě federalizaci Ukrajiny, což podle mého názoru měl být záležitost od samého začátku o samostatnění se Ukrajiny. Jsou tu tam regiony, které etnicky byly ruské, také volili vazbu na Rusko, nikoliv vazbu na západ. A Kyjev, zvlášť po převratu v roce 14, ty etnické skupiny chtěl ruské etnicky ukrajinizovat. Zbavit jejich řeči a tak dále, tak dále. To je srozumitelné. A po celou tu dobu od převratu až do té ruské intervence z ukrajinské strany se střílelo na ty povstalce. Po celou tu dobu umírali tam děti. Existují na to statistiky OSN, veřejně dostupné. Zná ten konflikt dál pokračoval. Kdyby tehda Putin s ohledem na přípravu minských dohod nezastavil ty povstalce, tak se pravděpodobně dostali do Kyjeva v roce 15. Ale špatně to odhadl, domníval se, že může dohodnout se s Francouzi a Němci a udělal chybu. Udělal chybu, protože ten, kdo stál za převratem, nebyli Francouzi a Němci, ale Spojené státy.
1: Pane státě, souhlasíte s tím, že to, co říká Václav Klaus, neříká to jen on, že to není konflikt Ukrajina-Rusko, ale že je to americko-ruský konflikt a Ukrajina je obětí toho konfliktu?
2: No, je to, říká se tomu v angličtině, válka v zastoupení ze strany Spojených států, ze strany Bidenovců, bych to řekl takhle ošklivě, protože Biden byl viceprezident, který tyhle věci vlastně obstarával už v dobách, kdy to všechno vlastně začalo, kolem toho 14. roku. I tehdy, i potom za Bidenova prezidentství Victoria Nolanová dělala náměstkyně ministra zahraničí a ona to vlastně kočírovala. A ten převrat i potom tu válku, abych tak řekl ošklivě. To je dáma velice schopná, že, za manželama chlapíka, který patří k špičkovým intelektuálům americkým, neokonzervativním samozřejmě, a její příbuzní vlastně ten institut pro studium války, od kterého všichni do dneška přebírají informace o tom, jak vypadá situace na frontě. Takže to měla poctivě obšancovaný, nemluvě o to, co chápete.
1: Pane profesore, vrátím se k té otázce, kde bere Donald Trump tu jistotu, že Vladimír Putin dodrží dohody?
2: Já si myslím, že tady hraje vabank. Tady hraje vabank, ale vychází z toho, že Putin ty dohody s ním, on říká se mnou, Putin tu dohodu neporuší. A když se ta dohoda dobře připraví, to znamená, prosadí se ten talent vyjednávací Trumpův, tvrdý měkký, ten pulzující diplomacie, tak proč by to, když bude ten kompromis připravený dobře, proč by ho Putin porušoval? Uvidíme. Jo? My nevíme, kam ta ruská armáda zajde. Jestli obsadí Charkov, Cherson, Oděsu. To jsou tři města, které v úvahách skrytu všech těch analytiků zůstávají. Dojdou Rusové do Charkova, Chersonu a do Oděsy.
1: Americký prezident stanovil několik podmínek pro obnovu vojenské pomoci Ukrajině. Podle zdrojů televize NBC News požaduje, aby Ukrajina podepsala onu dohodu o nerostných surovinách, aby Volodymyr Zelenský vyjádřil ochotu postoupit Rusku část ukrajinského území a také, aby podnikl kroky k vyhlášení prezidentských voleb. Je toto kompromis?
2: No, je to kompromis určitě, ale takhle. Nikdo z nás neví přesně, co vlastně Trump chce, a do značné míry to neví ani Trump. On je velice pružný, a když ta rovnováha se vyvine trošku jinak, tak ty své požadavky posune takhle. A tohle je jeho výchozí postoj. Kompromis to jednoznačně je, protože na frontě je dneska převaha ruské armády. A ona, když se zastaví, tak je to upřímně řečeno její dobrá vůle. Což je samozřejmě, může se nám to stokrát nelíbit. Ale základní problém není to, jak se chovají Rusové ve válce, jak se chovají Ukrajinci ve válce. Základní problém je, takové války jsou nesmyslné a neměly by být vůbec. To je jako, když vám ty veřejnoprávní média přinášejí obrázky toho, jak se brutálně chovají ruští vojáci, tak první, co vás napadne, je to britská propaganda, druhé, co vás napadne, Ukrajinci se tak nechovají. Prostě válka probouzí v lidech ty nejhorší pudy. Proto chceme, aby válka nebyla. A ne, aby jeden byl lepší než druhý. Takže byl by to kompromis, protože ta ruská armáda dneska je v ofenzivní pozici.
1: Za dva dny má proběhnout další jednání, tentokrát mezi americkou a ukrajinskou delegací.
2: Myslím, že už zítra.
1: Už zítra dokonce. Ano, dneska už mám pondělí, tak už zítra. V Riádu. Myslíte, že to přinese nějaký zásadní posun, toto jednání? A Volodymyr Zelenský ani Donald Trump nebudou přítomní?
2: Zelenský bude za dveřma.
1: Bude tam někde přítomen, ale nebude u toho jednání.
2: Je vidět, že už ztrácí glanc. Tohle by neměl dělat.
1: No, budiš, neměl by tam jezdit.
2: Měl by to ty chlapce nechal. Jede tam Jermak, to je šéf kanceláře, ale zase Jermak je jeden z těch, o kterým se mluví, že by mohl kandidovat na prezidentskou funkci proti Zelenskému, takže ty vztahy asi se tam budou teď komplikovat uvnitř té elity kyjevské. No, teď už tam bude soutěžit každý s každým, jakož to tak bývá. Podobně to za chvilku začne tady v Evropě, protože když zjistí, že Trump zítra neodejde, tak musí převlíct kabát. Představit si, že budou čurat proti větru 4 roky, no dobrý, ne? Nechtěl by být na jejich místě, takže nějaký, nazveme to kompromis, musí Evropa nalíst. Je třeba asi zachovat tvář, jo? Ale nemyslet si při tom, že zároveň budeme plivat na Trumpa, tak asi to zachovat tvář nezachovají. Takže něco tam určitě dohodnou. Ty původní signály říkali, že Američani mluvili o tom, že by bylo dobré se vrátit k těm istanbulským dohodám, což by nebylo špatné, ale pak se bavíme skutečně o tom modelu zastavení palby, a příprava smlouvy volby prezidentské, tím odchod Zelenského a pak nějaké bezpečnostní záruky.
1: Když jste zmiňoval Evropu, když Evropa nebude zatažena nebo přizvána do těchto jednání o uzavření nějakého příměří na Ukrajině, později míru, jak by se měla k tomu postavit? Jak by se měla zachovat? Jak jste říkal, musí si zachovat tvář, ale a tak dále. Tak co má teď dělat? Má přijít s nějakým mírovým plánem? Má začít sama někde vyjednávat?
2: Ne,
1: co má dělat?
2: V téhle chvíli by měla podpořit buď Zelenského nebo Trumpův plán a nevymýšlet si něco jiného. Ten Zelenského plán takzvaně podpořili, protože to je plán Macrona, jenže to je na houby plán, protože Macron si chce zachránit tvář. Doma to s ním vypadá tak, jak to s ním vypadá. Hraje si na De Gaulle a neumí to. Takže ty jeho návrhy jsou podle mého názoru naivní a nepřijatelné. Nerespektují to, co bohužel se sformovalo. Ta linie fronty určuje základní karty pro jednání u diplomatického stolu. A ta linie fronty se pohybuje směrem na západ. Platí to, co říká Trump a co říkal Evans i Rubio. Že každý den znamená víc mrtvých Ukrajinců, každý den znamená další ztráta ukrajinského území. A z toho se nevyhlíknou, to prostě nejde. Ta ruská převaha je jednoznačná. Od začátku Ukrajina je stát, který žije na kapačkách, ale by se říct na životadárných kapačkách z západu. Jo? A ty teď budou končit. To je pro Trumpa platí náklady příliš vysoké na srovnání se ziskem a musí přemýšlet globálně, ne regionálně, jako přemýšlí nějak Brusel. Brusel si chce hrát na globálního hráče s regionálním myšlením, to nejde. To přesně řečeno, ne, ale dopadne to špatně.
1: Pane profesore, úplně poslední otázka na závěr. Váš odhad, kdy by mohla utichnout palba na Ukrajině?
2: Ideální do 9. května, to by bylo krásný.
1: To by bylo krásné, je to i reálné?
2: Je to reálné. Je to reálné, ty karty, jak s oblibou říká Trump, které mají v ruce Spojené státy, jsou jednoznačné.
1: On říká, že mají Spojené státy, že má Rusko, ale že Ukrajina žádné karty nemá, je to tak?
2: No, ale ty karty, které mají Spojené státy, když vypnou GPS, když vypnou Skylink, tak jak budou lítat ukrajinské rakety? Kde budou brát informace o tom, jak se shromažďuje ruská vojska k velkému průlomu, když nebudou tam mít v týlu, ruském týlu, zavěšený americký družice. To je další omyl Evropské unie, to jako se vytvoříme vlastní družicový systém. No? Mezikontinentální strategické rakety proti Rusku si budeme stavět.
1: Pane profesore, děkuji za tento rozhovor, děkuji, že jste byl naším hostem 9. května, si na vás určitě vzpomenu.
2: Bylo by to hezké.
1: Naším hostem byl Oskar Krejčí.
0: Posloucháte Radio Xaver.

0: Já to viděl.
1: Viděl jsem to
0: a co hůř, ještě jsem to slyšel taky.
1: No byl jako velekněz.
0: Já se mu nedivím.
1: Slyšel jste to o tom Rychetským, jak se do něj pustil?
0: Hele, já bych Rychetskýho viděl nejradši někde, já nechci říct jako viset, ale viset metaforicky za to, co páchá poslední, no v tom svým...
1: Buďte opatrný.
0: Hele, Rádio Petr. Já bych mu přál, aby ho stihnul nějaký trest za to. To je strašný, co udělal z toho ústavního soudu a s tím Klausem, že je ruský troll a že, jak to řekl, nabyl jsem pocit, že je ruský troll a je placený z Ruska. To je šéf ústavního soudu, nabíde pocit a tohle řekne o ex-prezidentovi.
1: Jako, že to plácne podobnou myšlenku tenkrát směrem k XTV, třetí ligový herec
0: s Macháček,
1: tak to si říkáte jako, ale takhle natřít toho prezidenta, ale on o něm řekl, prezident Klaus včera tady v XTV, že je to hajzlík.
0: To se jim moc líbilo,
1: hajzlík. A že je potřeba mu dát pár facek.
0: A udělá to? Má už domluvený nějaký, už je připravený?
1: Já si myslím, že on není ten typ.
0: Jo.
1: Ale takový jako hezký zkaz to byl. A já teď čekám, který Xanaxovej novinář vyjede s tím, že Klaus vyzývá k násilí.
0: Jo.
1: Už jsme tady uzavřeli sázky. Aha. A skoro bych si troufnul říct, který...
0: Nejvyšší Xanax, myslíte sám? Že jo, už se to píše, ne?
1: No, já si to myslím, no. A já musím říct, že tomu, že mě ten Rychetský, nechci být nespravedlivý, jestli jako hodnotil, ale mě je prostě lidský nesympatický. A je to takový ten slizký člověk.
0: Mě byl vždycky lidsky nesympatický, ale na to bych se poznes, kdyby byl profesně dobrý, dokonalej, nebo dokonalej, nikdo nejsme dokonalej, ale
1: ano,
0: kdyby...
1: Jsou mezi náma, jsme takoví někteří, ale...
0: Ale to, co v to, co on se jako metamorfózoval, tak to je strašidelný, to je obludný. A nejhorší, ale vidíte to, že mu to prochází a že vlastně mu těm novinářům vůbec nedochází, co mu umožňují.
1: Tak on je kámoš s těma senátorama?
0: A ty s těma taky. A ty bylo, kdyby ho senátoři teď vydali ke stíhání, ne?
1: Tak podívejte, já myslím, že to může být, pane Holče, trošku v tom, což pozorujeme kolem sebe roky, vy určitě taky. Jak se člověk dostane do nějakého věku, tak mu začíná být spoustu věcí jedno.
0: Teď koukáte tak na mě jako koncentrovaně...
1: Ne, já vám jenom chci přinést zkušenost, pak
0: dobře,
1: ještě
0: dobře,
1: nemáte.
0: To.
1: A toto se podle mě stalo tomu Rychetským.
0: No absolutně se mu to stalo. On je senilní dědek, tak můžem říct, ne asi. To není nic proti... To je taková...
1: Dovolte mi, pane Holče, abych se distancoval od tohoto prohlášení.
0: Prostě je to senilní dědek a já si myslím, že takhle by to nazvala i paní Džemila. Jestli už píše diagnózu i Rycheckýmu, tak se vsaďte, že tohle tam bude.
1: Tak ta, jestli píše Rycheckýmu diagnózu, tak ta napíše, že je naprosto v kondici.
0: Jo.
1: Vyť to je jedna loď? Přece.
0: Já vím, bohužel. Já myslíte, že třeba jako Pavel Fischer nebo Tajvanec, že už mu tam nechystají, že ho vydají? Je to takový mluví se spravedlnosti a všeho dobrýho a dodržování těch, jako víte co, kritérií funkcí vysokých státních, ústavních, co?
1: Určitě nad tím přemýšlí, ale už se splnilo, myslíte, panu Fischerovi jeho velký přání, že měl ochranku už, nebo ještě ne?
0: Já nevím, ale tuhle jsem ho viděl v Senátu.
1: Mu to vždycky unikne oklásek tady ty věci.
0: Já vím, ale něco se mu děje s očima, nevšiml jste si?
1: To ne, to já ne.
0: Má tam něco takového neúplně dobrýho a když se na něj podíváte, tak je to hodně vidět.
1: Tak on má takový ty zlý pichlavý oči, no.
0: No a teď se, kdyby byli zlí, jako normálně, jak si představíte zlo, tak to je dobrý, ale tohle to jsou vlastně dobrácký oči, které vypadají zlé. Což je podle mě to nejhorší. Víte, co, víte, jaký lidi to třeba měli naposled? Já jsem se tomu věnoval ještě v Reflexu, jako reportér. Jak byla ta kauza Kuřim? Pamatuje si Aničku Škrlovou a to? Tuhle, tuhle sektu, která byla zamořená zlem totálním. A všichni měli ve očích takový to vypláchnutý dobro.
1: No.
0: Tak u toho Pavla Fischera nebyl v té kuřimské kauze taky? Nefiguroval v tom nějak personál?
1: Vůbec bych se nedivil, já nevím, doufám, že ne, ale když jste narazil na to, jako co si člověk přečte z očí, jo, to jako spousty věcí, musím říct.
0: Co?
1: No tak u vás je všechno v pořádku, no. Samozřejmě. Ale všimněte si někdy, když paní Pekarová, jak ona někdy má až takový ten...
0: A tam je hodně dobrá, ne? Co?
1: Tam je tolik dobrá, že se to nějak mění na zlo.
0: Jo.
1: No a víte co, já teď mám kandidáta, kdybychom vyhlašovali cenu Dobro roku.
0: No to vyhlásíme, ne? Na konci roku. Dobro roku.
1: Dobro roku. Tak já jsem to jméno znal, ale nic jsem o tom zase jako moc nezajímalo. Jistý pan Čižinský. To je politik, víte, kde je pan Čižinský?
0: Tak tam je taky už dlouho koncentrace dobrá. A já ho, pozor, já ho znám, víte proč, jako už starostu sedmičky, to já jsem bydlel ještě na Holešovicích Praze 7, když on se tam poprvé stal starostou, kde tam drtivě vyhrál volby. A já jsem musel jako dát podklonu tomu, on je včelička, hrozně pracovitá.
1: Včelička?
0: Ale, jo, to je včelička.
1: Ježišme.
0: A no ne, tak protože on je z několika, jako z hodně dětí, já nevím, jestli z 6, nebo opravdu to bylo hodně sourozenců a mě to vysvětlovali lidi kolem něj, kteří ho znají, proč,

0: jak on je hrozně pilný a právě mi to vysvětlovali lidi, že on je hrozně ambiciózní, ale tak nenápadně, protože se odmala už byl zvyklý prostě hladový krky, že jako vystrkovat tu hlavu vejš nad ostatní, aby se navečeřel.
1: A teď vám řeknu, víte, čemu se říká v politice předčasná ejakulace?
0: Hejte, to může být tolik věcí,
1: to se,
0: tak to se teď, definujte.
1: To se teď přihodilo jim. Šlápl na špatný, na bludný kámen, teď se o něm začal mluvit hodně, už to jde dolů a mám pocit, že hodně lidí si z toho dělá doslova do písmene, promiňte ten expresivní výraz, prdel. Protože on navrhnul, že by, má tedy restauraci, taková můžou lidi chodit na záchod.
0: Ono je to, když máte restauraci v městském baráku, že jo? Ale já jsem si říkal, vy nebydlíte městský, že bych se u vás třeba, že bych zazvonil a jenom, že bych si odskočil u vás.
1: Nebydlím městský, ale jo? Neříkáte úplnou pravdu. On říkal, že tam to bude povinný, budou to ve smlouvě, ale ty ostatní, co mají vesek, ty do toho budou tlačit.
0: Tak to je přátelský samozřejmě jako k
1: to je takový to přátelský tlačení, ty typově nepovolíme vám zahrádku, když ne.
0: Víte, já si myslím, že oni na to čekali, protože přeci si stěžovali, že nechodili lidi za covidu a to. No tak teď bych mohli mít jako v lokále docela dost, ne? Kdyby to bylo povinný. Co myslíte? Mně to přijde taková jako lidovecká, nebo teď není lidovec už. Taková pomoc
1: podnikatelům, ne? No ne, tak fackovacími panáky posledních několik let jsou majitelé restaurací. Udělejte oddělený prostory pro kuřáky, nekuřáky. Bůh za chvilku jinak. Musíte mít EET, Bůh za chvilku jinak. Zrušte kouření povinně v hospodách, v barech, ve čtyřkách, Bůh. Pořád něco, teď o hygienických nesmyslných věcech, které vám řekne každý kuchař, že řeknou, že se guláš může prodávat 2 hodiny potom, co ho uvaříte.
0: No, jste do toho ponořený, tady do gastronomie.
1: No. A potom ho musíte vylejt a přitom všichni víme, že guláš je nejlepší 2., 3., 4. a 7. den.
0: No, možná i 9., co?
1: 9. v lepších rodinách. Takže oni si na těchto lidech nějak chladějí žáhu a myslí si, že sbírají politické body. A teď už to Čižinský přeťápnul, už prostě došlo k té předčasné věci a teď už mu to půjde dolů. Já tomu proroku.
0: No ale
1: všichni z něj mají srandu.
0: Ale stejně, a nemohl bych se u vás stavit na ten hajzdík?
1: Můžete, někdy? Já jsem se rozhodl, že půjdu příkladem. A
0: jo, otevřete dveře, jo, odbytu?
1: No tak já tam budu mít, si půjčím tady ten stolek.
0: No, budete vybírat?
1: Budu mít takhle natrhaný ty toaletní papíry, takhle poskládaný do řady a budu mít takovou tu plechovou zamykací pokladničku a přijdete a já se budu ptát, jdete na velkou nebo na malou?
0: Jo.
1: A buď to mě dáte 5 korun nebo 10 korun.
0: Tak to rovno to dejte jenom na eura, ne? Už.
1: Nevím ještě.
0: Vám tam lidi házejí jenom nějak, ať to tam cinká pořádně.
1: A nebo na lítačku to dám.
0: Třeba.
1: Je to.
0: No a máte jako pěkný hajzlík? Jenom abych věděl, abych tam měl zbytečně.
1: No.
0: On je to někde až na Smíchově, ne?
1: Je to až na Smíchově, tak pěkný se nedá říct.
0: Jo, tak to ne.
1: Ale ve chvíli, kdy je nouze nejvyšší, byste byl rád.
0: Je to jaký klimatizovaný v létě, nebo?
1: No, to ne.
0: To ne.
1: Ale to musím ne. Říct, že jsem někde četl moc hezký komentář k tomu na Facebooku, protože někdo říkal, že Česká feťácká unie skáče blahem, protože že, zejména ta Praha 7 a tak, teď oni budou
0: mít prostor.
1: Luxusní prostor s umyvadlem, se vším na to, aby no, nemuseli na veřejnosti.
0: Je to takový progresivní sociálno, ne?
1: Je. Dneska jsme to rozebírali s panem Koreckým v Potrženo sečteno. Hmm. A já jsem mu tam mimo jiné říkal, znáte dobře film Císařův pekář? Tak tam v jisté chvíli on rozhodne, že jdou k tomu, jak ho hraje, myslím, Filipovský nebo kdo, že jdou k němu na oběd všichni.
0: Jo.
1: K panu komořímu Langovi.
0: Jo, jo, jo.
1: A sebere ty lidi všechny a přijdou k němu a vychlastají mu celý sklep a to. A mě napadlo, že jsme to mohli organizovat, že by se chodilo k Čižinským na záchod.
0: Mhm. To je dobrý nápad.
1: Že by jsme vždycky nabrali třeba 100 lidí.
0: Udělali. Rozvonili by jsme, tak jsme tady.
1: Tak jsme tady prostě v rámci dobra.
0: Jo, a nic nechceme, jenom si odskočíme, ne?
1: Odskočíme. No, odskočíme.
0: No, tak jasně.

0: A my bychom šli, vy byste byl tak na 10. místě a já třeba tak na 15. A vy byste, jak se jmenuje křesním ten čínský, nevíte?
1: Jan.
0: Jan. A
1: Honzík.
0: byste řekl, Honzíku, ručník vyměnit, tam už je to takový
1: Jasně,
0: jako už
1: jasně.
0: modlaný.
1: A mísu trošku přetřít.
0: A to bych já potom měl.
1: Jo.
0: Jo. A já bych tam seděl schválně dlouho a předstíral bych, že jsem na stolici.
1: Aha.
0: A jenom bych zavolal přes ty dveře, Honzíku, popelník, prosím tě. A ještě bych si tam...
1: Jo.
0: A myslím, že by bylo dobrý mu dát ochutnat tuhle tu medicínu.
1: No, tak to by se dalo zařídit takovou malou škodolibostí, jenom zveřejnit toho adresu, ne, kde bydlí. Udělat takovou přátelskou výzvičku, jakou udělá vláda k tomu bonzování. Stavte se u Honzy Čižinskýho na záchod, ne, na WC. Co?
0: My to neuděláme, protože my
1: No,
0: jsme...
1: my ne, ale necháme to tak jenom viset ve vzduchu, ne? Třeba, jak si říká, třeba to zvedne někdo jiný, ne?
0: Prohrál volby tím.
1: Aspoň to nebude na nás. No, kežby.
0: Prohrál volby a taky jsme to dneska řešili a zajímá vás, váš názor zajímá mě. Víte, co já si myslím, že pražské volby rozhodne Barrandovský most.
1: No, načasovali to dobře, ne?
0: Načasovali to úplně
1: Ale
0: katastrofálně.
1: počkejte, viděl jste tu tiskovku k tomu? Ta byla geniální, to si puste ten nejlepší biják za desetiletí. Oni udělali Hřib, primátor, Scheinherr, že jo, náměstek pro dopravu, plus nějaký ty lidi z toho, z té technické podpory a z té firmy, která to bude dělat, tu opravu, tak udělali tiskovku a jako leitmotiv a si zvolili tu písničku z takového, jestli to bylo si Televariéte, nebo možná přijde i kouzelník, takový to, tak už jdeme do finále a možná přijde i kouzelník. A ty to tam pustili a ještě jim to nějak celý skřípalo technologicky. Samozřejmě jak Piráti, ajťáci, ne, tak co byste od nich čekal. Já nevím, proč mi nezavolali, abych jim to tam pustil všechno na
0: Les.
1: čas.
0: Já
1: A
0: bych jim to tam i zaspíval.
1: no, jasně, a teď pustili tu písničku a teď to bylo plný novinářů a teď tam stály tyhle ty papaláši a nikdo se ani neusmál. No a tak první byl Hřib, komu, kdo si všimnul jako trapnosti a nepochopení, tak se začal culit a se tak podíval a zjistil, že se culí sám, tak se takhle podíval dlouze na Scheinherra, se otočil a ten to viděl, tak se začal culit taky, ne? Načiž se otočil Scheinherr na druhou stranu od sebe na ty ostatní, začal se taky culit, no a oni to neopětovali. Ty tam stáli zamračeně a myslím, že jim bylo hodně trapně. A pak Hřib jako to uvedl, jako, že prostě nastává rekonstrukce Brandňáků, nemluvil moc dlouho a dal slovo Scheinerovi. A já myslím, že se rozhodl, že Scheinera zničí. Protože mu věnoval tak jako 20 minutovku a určitě to musel vidět ten člověk, byl totálně za prvý nervózní, za druhý neumí vůbec mluvit. Takže to je, každý, kdo to viděl, tak si myslím, že pochopí, že Praha sobě je nevolitelná, že jsou to naprostý nýmandi, protože to byla neuvěřitelná bolest ho poslouchat. A člověk si uvědomil, že je to náměstek primátora pro dopravu a že politicky zodpovídá za celou tu rekonstrukci. Já to ani nechci vidět.
0: Říká se, že nejhorší bude první 10 dnů, protože to se bude bourat cosi nějaký nájezd a části toho budou padat do jednoho jízdního pruhu a v dalším se bude jezdit. Jo. Já si to neumím vůbec představit. A všichni ti lidi, kteří do voleb tam budou stát někde ve frontě poblíž, tak všichni ti budou házet hlasy někomu jinému.
1: No, já myslím, že se jim to možná protáhne do voleb, ne? Jako to, ta úvodní nejtěžší část.
0: Nevím, a všimněte si, zaprvé, aby jsme nezamluvili toho Jurečku.
1: No.
2: Sháníte nadstandardní a diskrétní urologickou péči? Jsme tu pro vás. Privátní klinika Uromediko. www.uromediko.cz

0: získejte XTV Premium bez reklam a bez čekání. Nyní jen za korunu. xtv.cz.
1: Jaroslav Foldyna je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, pane redaktore.
1: Poslanec za SPD. Pane Foldyno, v těchto dnech slavíme 80 let výročí od osvobození druhé světové válce. Jak slavíte vy?
2: Já nevím, jestli se správně díváte na televizi a na sítě, ale jakýsi komunikátor vlády, nějaký Foldyn, říká...
1: Ano, to je pan Foldyn.
2: Nějaký Foldyn, no.
1: To je přes strategickou...
2: Já jsem Foldyna, aby to na lidi nepletli. Já jsem Foldyna a on je Foldyn. Ale co chci říct, já jsem se na Twitteru dočetl od toho vládního komunikátora, to znamená někoho, za koho je zodpovědný premiér této vlády, který říká, že v roce 45 nedošlo k osvobození, ale k okupaci. A no, je to na Twitteru, můžete to lidé, spoluobčané a diváci, podívejte se, to oddělení pro komunikaci, toho, pro tu strategickou komunikaci, to uvedlo na Twitteru, nebo X na síti X, jak se to dneska říká, a říká to tam ten gauner Foldyn. To je ten člověk, co se fotí. Já to musím říct, pane rektore. Ale... To je ten člověk, který se fotí s těmi, kteří fyzicky napadli jeho oponenty a musela zasahovat policie. A on se s nima fotí. To je člověk, kterého dosadil Petr Fiala, aby nám tady říkal nějaký ty pravdy.
1: Dobře, ale víte, co já musím udělat? Já se od toho distancuji. Od toho výroku Gauner.
2: Jo, takhle.
1: To je takový zbytečný, ne? Hezko uvádíte, fakta.
2: A tohle je taky fakt, jako. Tohle je taky fakt. To je otázka, kdo si to jak přeloží. Já se domnívám, že diskuze mezi lidmi, kteří spolu nesouhlasí, je diskuze a nemůžete se fotit s někým, kdo někoho kvůli tomu, že máte jiný názor, na vás zaútočí fyzicky. To je prostě gauner. Tečka. A pojďme dál, ať se nebavím o nějakým Foldynovi.
1: Ptal... Jak to teda prožíváte vy a jak
2: budete... Já to prožívám velice,
1: slavit,
2: pane
1: redaktore. Já dokončím tu otázku.
2: Omlouvám se.
1: Ne, to je úplně v pohodě, protože mně přijde tím, jak jste začal z hurta, že máte pocit, že to výročí je ničím pošpiněné. Na to se chci ptát. Ano nebo ne?
2: Ano. Pane redaktore, moje rodiče byli ročník 1920 a ročník 1921. Oba byli v pracovním táboře v lágru v Rakousku ve Wiener Neustadtu v Tritolverku. Utekli z toho Tritolverku na jaře 45 a při bombardování, když ten lágr byl napaden. A utekli a chytili je Břeclavy Němci a tam je uvěznili a tam je osvobodila Rudá armáda. To znamená, osvobodila Rudá armáda, jak říká ta paní... Teď mi Ivano vypadlo a všichni si vědí. Blbuše to říkají. Jo, Nerudová. Oni, veřejnost si říká Blbuše na Twitter, na sítích, ale nechci být vulgární. A já jsem si ho přečet, abych s tím taky nesouhlasil.
1: A to vám nesluší.
2: Ne, vůbec. Já od toho se distancuju. Já to slovo Blbuše nesnáším, ale bohužel to hodně čtu na těch sítích, ale paní Nerudová v jednom duelu se mnou řekla, že vlastně nás osvobodili USA. Tak... A je to byla to představitelka Brněnské vysoké školy, to je zajímavé. No ale tak, to je taková je doba. A to je ten problém, že taková je ta doba. Když jsem byl o týden dál s jedním lidoveckým poslancem, který je představitelem zase Olomoucké školy, tak on na mě jinými slovy říkal to samé. Takže já na to koukám, jak vymývá tahle doba lidem mozky.
1: No jo, ale pořád mi teda neříkáte, co vy a to 80. výročí.
2: No já to uctívám, to znamená všude, kde jsou nějaké oslavy a jsem pozván, nebo i nejsem pozván, tak tam jdu. V Děčíně jsme odhalovali pamětní desku četnickému důstojníkovi, který bojoval na barikádách, pan Suchdol. Jsem strašně rád, že jsme to udělali. Byl jsem v Terezíně s panem prezidentem Zemanem 3. května jsem byl v Terezíně. Čeká mě oslava nebo uctění památky hrdinů v Děčíně. 9. mě také čeká. Chtěl jsem jet také do Teplic a to také tak bych rád zdůraznil, že vlastně jsme se chystali do Teplic k pomníku osvoboditelů a ten pomník osvoboditelů rozbili ze včerejška na dnešek. Mm-hmm. To znamená další pomník, který tady někdo ničí. A já bych chtěl říct, že těm někdo, to jsou většinou lidi, kteří se velmi blíží té fašistické ideologii, protože pomníky bourali fašisti anebo bolševici v 50. letech a já si myslím, že ani jedno se nedá přejít mlčením.
1: Pojďte, vy jste před chvílí říkal, že se chcete držet faktu, tak to pojďme říct, kdo nás osvobodil. Tak, pro někoho, kdo to neví.
2: Tak my přeci, bohužel jsou takový, no. Ale tak osvobodila nás Rudá armáda, osvobodili nás vojáci rumunské armády, polské armády, které spolu s ruskou, nebo s tou sovětskou armádou, s tou Rudou armádou táhli od Berlína a osvobodili nás jednotky na Plzeňsku americké armády. Takže jsou tu 3-4 skupiny, které nás osvobodí, ale ta hlavní váha a tíha a to osvobození, přeci všichni víme, stojí a padá s tím, že sovětská armáda, Rudá armáda porazila Němce u Kurska, u Moskvy, u Stalingradu a osvobodila téměř 2/3 Evropy. Za účasti spojenců, to znamená za materiální podpory Spojených států a za vojenské podpory Spojených států v době vyrodění v Normandii a následně těch bojů, které tady byly. Ale to gro a největší tíhu osvobození nesli vojáci tehdejšího Sovětského svazu a Rudé armády. Já si takhle aspoň to
1: počkejte,
2: vnímám.
1: A máte povědomost, kolik padlo rudoarmějců za naši svobodu a kolik padlo třeba Američanů?
2: Já se domnívám takhle. Samozřejmě ty čísla jsou rozdílné, ale to, že tady někdo padl a položil svůj život, i byť by to byl jeden člověk, tak je to musíme vzát úctu a hold tomu národu. Takže 160 tisíc rudoarmějců z toho tehdejšího Sovětského svazu, to znamená, byli to Rusové, Bělorusové, Tadžikové, já nevím, kdo všechno ty národnosti. A samozřejmě padlo tady, řekněme, já myslím, to číslo se pohybovalo někde kolem 27 nebo 28 vojáků USA.
1: Kteří 162 jsem četl.
2: Jo, tak,
1: ale dobře, to je jedno.
2: To je jedno. 162.
1: No je to jedno, i kdyby to byl jeden, jedno to. Vulgárně, jedno to
2: není. To není, samozřejmě, ale úcta patří i těmto, i kdyby to byl, znovu opakuju, i kdyby to byl jeden ten voják, tak je to podíl na tom po té porážce Německa. Ale míra toho podílu je daná přesně tím, o čem mluvíme. To znamená, zhruba 27 milionů občanů tehdejšího Sovětského svazu položilo život za to, aby byla osvobozená Evropa, aby padlo Německo, tedy fašistické Německo nebo nacistické Německo. Takže ano, je potřeba zmínit materiální pomoc Spojených států tehdejšímu Sovětskému svazu, to znamená těm dohodám mezi představiteli Spojených států a Ruska, tedy Stalinem, tedy. Ano, byla to významná materiální pomoc, ale gro, lidské gro a utrpení bylo na těch lidech z toho Sovětského svazu.
1: Pojďme, pane Foldino, k některým vašim výrokům z nedávné doby, protože oni ty výroky otvírají sami o sobě téma k debatě. Tak Foldina tvrdí, že Německo je na nejlepší cestě stát se velmi agresivním chalifátem. Často se mluví o strašení, pane Foldino, že to je jakýsi prostředek k ovládnutí lidí. Není toto strašení?
2: Tak když se podíváme na to, jak se to v Německu v této době odvíjí, no tak já si nemyslím, že bychom... Je to upozornění na věci, které se dějí. To znamená, v Německu je významná skupina, významná menšina lidí, a říkám menšina v této chvíli, nicméně jejich činnost je taková, že to vypadá, že v některých městech už převládají ti muslimští migranti, kteří se chovají agresivně vůči té německé kultuře, vůči té evropské kultuře a vnáší do těch německých měst a do Německa jako takového tu kulturu ze zemí, ze kterých přišli, to znamená muslimskou kulturu, která je cizí Evropě. Ve Frankfurtu, v Drážďanech, v Berlíně, v Mnichově. Já se domnívám, že prostě je potřeba na to upozorňovat, protože ta humanita, ten humanitární a humánní přístup, jak k tomu ta Evropa přistupovala, včetně toho Německa, ta slova paní Merkelové, wir schaffen das, jako, ta se obrací proti nám, protože my jsme se vlastně zakázali na to upozorňovat. My máme na to paragrafy dokonce tady v České republice. Znám lidi, tomu se říká podněcování vůči skupině. To znamená, já když budu upozorňovat, že tato skupina, určitá skupina je nebezpečná pro tu společnost, tak státní zástupce neskoumá, zdali je nebezpečná. Státní zástupce říká, že já naplňuju podstatu trestného činu podněcování vůči té skupině a odsoudí mě, nikoli ty, co běhají po nocích po těch barech a mačetama to tam občas střihnou, že čteme každý druhý den, čteme o tom, kdo koho zavraždil mačetou nebo nějakým nožem nebo tak a za výkřiku Allahu Akbar, no tak to je síla. A v Německu ta situace je velmi komplikovaná a složitá, protože ta skupina je velmi silná a početná a právě se ty Němci zakázali zákonem říkat si tu pravdu o tom, co se tam děje. A ta skupina měla větší ochranu právní než ten původní obyvatel, ten Němec. Takže je opravdu vážná obava, zdali nedojde k tomu, že ty skupiny tam začnou vytvářet politické strany, které by využili a zneužili té demokracie evropské a té humanity a nestali se dominantní v těch městech, jako je Mnichov, Frankfurt, Berlín, Drážďany. A z toho jde strach. Já když jsem viděl 4000 mužů, kteří byli video na sítích, bylo 4000 muslimů, muslimských mužů mezi mosty v Drážďanech, řvalo Allah Akbar, Allah Akbar a bouchalo tam rukama. No tak já se ptám, když bydlím jenom 40 minut od těch Drážďan, co by se stalo, kdyby se z těch 4000 muslimů utrhlo 400, kteří se naštvou a říkou, tak já si to jdu vyřídit i do té České republiky, protože si myslím, že i oni by měli taky říkat to Allah Akbar a neslavit Vánoce a neslavit Velikonoce, protože to je proti naší víře. A oni by se vydali ke mně do Děčína. Já nestraším. Oni by se vydali ke mně do Děčína a my nemáme ani tolik policajtů, ani vojáky žádný nemáme. My nemáme nic. My jsme jako kůl v plotě, jak říká Jakeš. To je strašný, ne? Nemáte strach? Já mám strach. My tady, nám v Ústeckém kraji chybí 500 policajtů. Máme místo 2500, máme 2000 policistů a nám chybí ve službě policisté. Dovedete si představit, kdyby do Děčína přijelo 400 radikálních muslimů, že si to jdou vyřídit i k nám? Kdo by se jim postavil?
1: Pane Foldino, představit si to nedovedu, ale nestalo se to.
2: No nestalo se a stát se to může. Tam jeden jel z Drážďan někam a vyskočil v Terezíně a znásilnil dívku. Proto to tak napadlo, že by se mohl uspokojit. Já nechci, aby to takhle vypadalo.
1: Dobře, další váš výrok, který otevírá hezké téma, říkáte, Ukrajinci začínají Čechům lézt na nervy.
2: No ale za tu odpovědnost nenesou ty Ukrajinci, abych byl upřímnej, ale česká vláda. No ano, ten humanitární postoj, který byl veliký v České republice.
1: Jinak lezou vám na nervy Ukrajinci?
2: Mně konkrétně ne, abych byl upřímný. Já se nedostal do styku s žádnými negativními věcmi, čili ne, ale když čtu zase na sítích, ale i ve sdělovacích prostředcích, často se dozvíte, že prostě došlo k střetům v Plzni, v Brně, tamhle, v Praze a tak dále, s určitými lidmi, kteří jsou do jisté míry zvyklí žít poněkud odlišně, a česká vláda, a tady je ten problém, česká vláda upřednostňuje zajištění základních potřeb pro tyto lidi před svými občany, před svými seniory, kteří z jejich peněz právě ta česká vláda zajišťuje tyto potřeby. Čili tu negativní roli víc než ti Ukrajinci vytváří ty politická prohlášení a kroky české vlády vůči těm migrantům ukrajinským a ten Čech se cítí, že je na 15. místě. To je problém. Já osobně žádný problém s těmi lidmi nevidím a nemám.
1: Tak vy jste zákonodárce, že? Tak vy byste měl...
2: Tak víte, já jsem zákonodárce a náš je v tom klubu 20. A my máme tento názor, ta sněmovna má 200 lidí, tak já očekávám, že po těch volbách, které budou na podzim, nás bude víc a budeme ty věci moc prosazovat, protože veřejnost už si to uvědomuje také.
1: Říkáte, že režim v Kyjevě je po zuby ozbrojený a nebezpečný. Pro koho?
2: No tak vy vidíte na sítích ty videa, jak tam lovějí ty lidi do armády?
1: Vidím.
2: No tak to je strašný. To je nebezpečný pro toho ukrajinského člověka, který nechce zřejmě válčit, jak to je vidět. A oni ty odvodové komise, nebo nevím, jak se tam jmenuje, ty vojáci nebo policisté je tam honí jako lovnou zvěř. Vždycky je chytějí, schodějí na zem a narvou do toho auta a odvezou ho. Tak to si myslím, že je velmi nebezpečné. Prostě a já se domnívám, že prostě ten konflikt nemá řešení, nemá vojenské řešení, nebo nelze ho vyřešit vojensky.
1: Jaké má řešení?
2: Ten konflikt je potřeba vyřešit nějakým politickým, vrátit se k těm jednacímu stolu, k té politice, protože když se lže politika, začíná způsob řešení tou válkou, tamto. Já jsem šťastný, že nastoupil ve Spojených státech potom panu Bidenovi, to je ten starší člověk, který se neuměl orientovat ani v čase, ani v situaci, tak nastoupil ten pan Trump, který realisticky jeden z mála lidí, který hovoří o tom, že chce, aby byl mír. A ta evropská elita, takzvaná, to znamená představitelé evropských států, dělají všechno pro to, aby ten mír nebyl. Protože se zřejmě zhlídli v tom, že je to super kšeft pro firmy a vždycky z toho něco upadne. Takže tady jsou dvě věci. Snaha vybudovat mír nebo dohodnout mír, to znamená jednat. A snaha vytvořit politická rozhodnutí, rozdělit společnost, ukázat na někoho a dál pokračovat ve válce. To je velmi nebezpečné.
1: Ještě mi řekněte, jestli váš výrok, že Rusko je pro nás méně nebezpečné než Evropská unie, jestli za ním stojíte a jestli jste ho schopni nějak obhájit?
2: Podívejte se, jestliže mě Evropská unie diktuje nesmysly, které zastavily podívejte se, Česká republika a Evropa vymírá. Porodnost v České republice je 1,6, v Evropě nevím, tak je pod 2. A měl by být 2,3 nebo 2,5, abychom udrželi to původní obyvatelstvo Evropy, abychom udrželi původní obyvatelstvo České republiky. Každý biologický druh se snaží přežít. Jenom rozhodnutí Evropy a evropských politiků dělají pravý opak. To znamená, díky těm sankcím, já bych souhlasil s nějakýma sankcema, které by byly efektivní, to znamená, přinutili by toho, koho sankcionujete k tomu, aby přišel k jednacímu a z toho řekl, dobře, já už nechci. Ale výsledek těch sankcí, které tady jsou, které se dělají v této chvíli vůči tomu Rusku, je, že válka pokračuje a Evropa chudne a především chudne obyvatelstvo těch států. Ceny pohonných hmot, byť tady představitelé vládní koalice říkají, že jsou nejlevnější a tak dále, ale pořád jsou dražší, než byly před 10-15 rokama. Já jsem byl teďko v několika firmách a ukazovali mi faktury za energii, pak mi ukazovali to, co prodají. A jedna firma vyrábí zboží, které se sem dováží i z Ukrajiny, takže se sem dováží za dumpingové ceny, tak i to ničí.
1: Jenže pořád ještě ta Evropská unie sem nejede s tanky jako Putin na Ukrajinu. Tak říkáte, že je nebezpečnější. Chcete říct, že to je horší, tady to, co...
2: No, je to sofistikovanější způsob, jak tu Evropu svým způsobem výrazně omezit nebo zlikvidovat. My se nerodíme, my vymíráme jako ohrožený živočišný druh, to znamená, máme porodnost 1,6 místo 2,3. To je výsledek toho, že tady nikdo nestaví byty, že tady není podpůrná politika, že se nedávají slevy na daních pro ty, kteří mají děti. Takže naše vláda se o problémy občanů České republiky nestará v této chvíli. Stará se o válku a o Ukrajinu. ale je, oni byli zvoleni proto, aby se starali občany České republiky. O to, jak se žije důchodcům, sebrali jim místo 1700, jim dali jenom 700 a zbytek dávají do těch dobrodružství, které jsou válečného charakteru. My jsme přesvědčeni, že mír je jediná cesta, která může zajistit pořádek.
1: Co pro to můžete udělat?
2: Jako já?
1: Jako vy?
2: No já,
1: klidně jako
2: já
1: vy.
2: Můžu tady takhle mluvit, tak já jsem rád, že to, já jsem, no tak já jsem poslanec, říkám znovu, opakuji, výsledek voleb předchozích byl takový, že SPD, které usiluje a tvrdí, že chce mír a dělá všechno, protože chce mír, má 20 poslanců. Já děkuju občanům, že nás zvolili, ale abychom ty věci mohli ovlivnit a chtěli prosadit a mohli prosadit, tak nás potřebujeme, aby nás bylo jednou tolik. Takže vkládám naděje do nových voleb, že prostě lidé nebudou volit Fialovu koalici a budou volit hnutí ANO, SPD a další.
1: A co bude potom?
2: Tak budeme se snažit narovnat ty věci. To znamená, ceny energií jsou odvislé od toho, jaké proběhly jednání a jsou součástí těch různých sankcí. Takže my vlastně nekupujeme, my tady máme oslavné teatry v České televizi, kdy politici a představitelé říkají, konečně nebereme ruský plyn. Jako když se podíváme, tak co my nebereme, nebo ropu. Jako my žádnou, nemáme jedinou rafinérii. Máme tady Poláky a nebo Maďary. Ty nám dodávají ropu. A jestli já kupuju takzvaný demokratizovaný plyn, to znamená, je to ruský plyn nebo ruská ropa, od jiných dodejců, než jsou z Ruska, a já za to platím další 20%, no tak tím likviduji český průmysl.
1: Ještě, pane Foldino, už nás tlačí čas, řekněte, zajímá mě váš názor, hrozí naší zemi po těch parlamentních volbách, které nás čekají, něco jako rumunský scénář?
2: No, jestli to hrozí, může reálně. Se to stát, jako reálně ten pan Stříž, nebo jak se jmenoval ten státní zástupce, řekl, že kdyby některé věci se odvíjely, tak se musí k tomu nějakým ten stát postavit tak, jako...
1: A to řekl, myslím, pan Baxa, ale to je jedno.
2: Nebo Baxa,
1: to
2: jo, ústavní soudce.
1: Prostě to někdo
2: ano,
1: řekl.
2: Máte pravdu, pane, to nebyl, řekl to pan Baxa. No tak když už takhle hovoří představitel ústavního soudu, no tak já se obávám, že cokoliv můžou vzít jako záminku, že se to bylo nějaké vměšování někoho a budou ty volby vohnout ty volby. A to je velký problém. Já nechci, aby se tady ohýbaly volby jako v Rumunsku. Podívejte se, konečný výsledek v Rumunsku je teďko teda přesně opačný, než chtěli oni. To znamená, ten kandidát toho uskupení, které oni rozporovali a na ně ukazovali, že je pod vlivem, vyhrál.
1: Jinými slovy, máte obavu, ale pravděpodobně to nehrozí.
2: Mám obavu a tohle slovo bych neřekl, že to pravděpodobně nehrozí, protože kdybych to mohl říct, tak nemám tu obavu, to bych byl blázen.
1: Jsem rád, že jste přišel, těším se na příště, pane Foldino, nashledanou.
2: Moc děkuji za pozvání.
1: Naším hostem byl Jaroslav Foldina.
0: Hraje vám Radio Xaver.

vedla květiny nebývalého druhu. Když si ji nakrájíš do vína, uvidíš v pokoji duhu. Marný jsem listoval v herbáři, vypadá trochu jak jetel. Roste jen od srpna do září, na to je třeba brát zřetel. Míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Duhová štáva kapesní utopí v sobě chladno a černo. Možná si ťukáte na čelo, to už máš plíhale spití, jenže proč by se krucinál nesmělo vysnít si kouzelný kvítí. Přece míti svou duhu kapesní, to je dnes určitě terno. Nebuďme přátelé adresní, ale kdo dělá to chladno a černo? Lepší je fušovat do kytek, když nám ten svět nějak zešet, nežli se střískat jak dobytek a pak se řezat a věšet.

0: Zdraví vás, Petr Holec, tohle je pořad Do to zaplatí a se mnou ve studiu, jako pokaždé, sedí ekonomka Markéta Šichtařová. Markéto, právě jsme oslavili den vítězství, neboli konec druhé světové války. Hodně si dali záležet teda naši vládní politici. Z jejich podání se, já bych řekl, až zdálo, že oslavila konec války Ukrajina, ale to necháme stranou. Dvojí vítězství jsme totiž oslavili i my Češi. A sice Eurostat potvrdil, že i v druhém pololetí loňského roku jsme platili nejdražší ceny elektřiny v celé Evropské unii. A to musíme dodat, že jsme současně tu elektřinu si sami lacině vyrábíme doma. A druhý vítězství, takový Pirhovo, já bych řekl příznačný pro fialovskou éru, je, že soud zablokoval podepsání smlouvy o dostavbě Dukovan s Korejci, protože to zažalovali Francouzi, kteří byli z toho vyřazení. Takže nakonec došlo na to, že se podepsala aspoň smlouva o smlouvě budoucí. Tak nevíme, jak to dopadne nakonec, ale už teď můžeme říct, že ty škody budou nemalý, bude nás to stát určitě řádově miliardy to zpoždění. Bůh ví, jak to dopadne.
1: No, já bych řekla, že už nás to stojí miliardy teď a stojí nás to právě na těch cenách elektřiny, ve kterých jsme tak krásně na špici, aspoň v něčem jsme zase první v Evropě. Problém je, že ta dostavba Dukovan je vlastně do značné míry přeceňována. Ono totiž je to velmi často prezentováno jako počin, který by u nás měl ceny elektřiny zlevnit. Ale ono to u nás ty ceny elektřiny pravděpodobně nezlevní. A to z jednoho prostého důvodu. Totiž ty dva bloky, které se mají dostavit, a teď je ta jejich dostavba o to víc ve hvězdách, když to soud předběžným opatřením zatím zablokoval, tak ty mají vlastně jenom nahradit dva jiné už dosluhující bloky. Takže to má být náhrada v podstatě kus za kus, leda, že by se výrazně prodloužila životnost těch stávajících bloků, třeba až někam na 100 let. A ono tam není možno v tuhletu chvíli v těch Dukovanech postavit těch bloků ani víc, jednoduše z toho důvodu, že tam není dostatek vody pro chlazení. Takže to, co se prezentuje jako velké rozšiřování naší jaderné kapacity, zas tak velkým rozšiřováním není. To je jeden základní problém. Druhý základní problém spočívá v tom, že jaderná energie je sice absolutně skvělá, pokud jde o výkon, to, jak je levná, drahá, jak dlouho to vydrží, to zařízení, ta infrastruktura, ale pokud tu jadernou energii máme jako primární zdroj pro výrobu energie. Ale u nás se k té jaderné energii přistupuje nikoliv jako k primárnímu zdroji, jako k výrobě levné energie, ale jako k doplňku pro obnovitelné zdroje. A jako doplněk jaderná energie je naprosto nevhodná. A je nevhodná proto, protože u těch jaderných elektráren trvá poměrně dlouhou dobu z technologických důvodů, než ta elektrárna najede na plný výkon a zase nějakou dobu trvá utlumení toho výkonu. To, že se s tím hráli, tak víme, jak to dopadlo vlastně v Černobylu, kdy se snažili rychle zvyšovat, snižovat výkon. To asi úplně nechceme. A u nás vlastně byla ta dostavba těch Dukovan povolena, zdůrazňuji slovo povolena, to je teda opravdu legrační, pod podmínkou, že ta elektřina z Dukovan nebo obecně jaderná energie bude u nás uhýbat té energii obnovitelné. Konkrétně, když to vysvětlím, tak jde třeba o to, že v Baltu bude hodně foukat, dojde tam k velké výrobě elektřiny z větrníků, dojde k přepětí v síti a my musíme tu elektřinu z toho Německa, z těch obnovitelných zdrojů v tu danou chvíli odebrat a musíme vlastně utlumovat anebo nějakým způsobem mařit tu energii nebo třeba posílat ji do přečerpávacích elektráren, tu levnou energii a stabilní energii z těch Dukovan a z dalších jaderných elektráren. Takže ta naše elektřina, kterou my si umíme vyrábět a která je stavěná na to, aby nám dávala stabilní výkon, tak my ten stabilní výkon musíme vlastně posílat dopryč a uhýbat tomu nestabilnímu výkonu. A to je úplně technologicky vlastně zvrácené. Nedává to smysl. A samo o sobě to vede k tomu, že vlastně ta elektřina dlouhodobě nemůže příliš zlevnit. Takže ty pohádky o tom, jak my si dostavíme jaderné elektrárny a v tu chvíli tady budeme mít po problémech s elektřinou a s nedostatkem energie. To jsou prostě fakt jenom pohádky. Ta dostavba, to je vlastně zachování nějaké základní bazální energie, abychom vůbec byli schopni fungovat. To je to naprosté minimum. To není vůbec nějaké navyšování našich kapacit.
0: No, mně se líbí, vy jste to zmínila, to za prvý, že nám to bylo povoleno, to svědčí o naší národní suverenitě, že si smíme postavit nebo dostavit jadernou elektrárnu, to už samo o sobě je zajímavý, ale i to, že přesně vláda Petra Fialy, protože ona je to obří investice, ta dostavba, tak nám vlastně jako kompenzaci začala lhát o tom, že nám to přinese levnější elektřinu, aby to nějak ospravedlnila, což už tehdy energetici samozřejmě říkali, to není pravda, to se prostě nestane, nelžete. Ale teď, když teda došlo k tomu zablokování té smlouvy, podpisu smlouvy, tak nám to vláda měla potřebu zopakovat znova, jakože aspoň tohle by snad mělo být Pyrrhovo vítězství, ale není to tak. Ale druhá věc, jenom dodám politicky, vláda, ono tu dostavbu už samozřejmě připravovala předchozí vláda, protože se o tom už se to připravuje delší dobu. A vláda Petra Fialy řekla, vlastně ona si jako zprivatizovala, že předchozí vláda neudělala nic, že je to celý jejich a že bez nich by vlastně se nic nestalo a že je to jenom jejich dílo a zásluha. A teď najednou tohle a ono, jak se říká, každá revoluce požírá nakonec své děti. Kdyby ta vláda byla férová a vlastně nelhala o tom, že to celý připravili jenom oni a že předchozí vláda nic, když je to není pravda, tak by teď mohla říct, no podívejte se, za to může Babiš, že jeho předchozí vláda, jak je jejich dobrým zvykem, ale teď je to 100% jejich, jak se říká, když něco rozbijete, tak je to, tak to vlastníte 100%, tak to je jenom politicky, že se to nakonec Petru Fialovi vymstilo. Ale pojďme k tomu druhému vítězství národnímu, a sice, že teda Eurostat teď potvrdil, že i za druhé pololetí loňského roku jsme my v Česku jako domácnosti platili nejdražší ceny elektřiny, přestože ji u nás doma lacině vyrábíme. A ono, když se o tom vůbec o tom systému perverzním řeknu, kdy my si vyrábíme lacině elektřinu a máme ji doma nejdražší, tak se o tom začal mluvit, když ceny elektřiny vystřelily do bezprecedentních výšek. A tehdy se to najednou začalo probírat v médiích a energetici tehdy říkali, tohle to samozřejmě nemůže, to je nevysvětlitelný jako lidem veřejnosti a vláda to nemůže prostě vysvětlovat do nekonečna, to se musí změnit. Tenhle systém nemůže přežít, protože to samozřejmě ožebračuje nás jako Čechy domácnosti, protože to snižuje náš disponibilní příjem, za druhý to samozřejmě ničí i náš průmysl a ekonomiku. A teď to máme potvrzený znovu a současně se mluví i o tom, že by se dostátnil ČEZ, protože ČEZ je takový hybrid, on vzniknul už za totality komunistický, oni ho stvořili komunisti jako hlavní energetický závod tehdy v Československu. A potom samozřejmě po pádu komunismu v roce 1993 se část akcí dala na burzu a on z toho vzniknul takový hybrid, že 70% vlastní stát, neboli i my dva, co tady sedíme, a 30% se nechalo drobným akcionářům, což jsou buď fyzické osoby, anebo i firmy. A samozřejmě, jak už to bývá, ČES, on mu stát vytvořil takový kvazimonopolní postavení a prostředí pro podnikání, ale ta 30% minorita soukromníků v podstatě to často ovládá a chovají se, jako kdyby ta firma byla jejich. A teď došlo na to, že se něco musí stát s ČESem, aby vlastně se mohly snížit ceny elektřiny u nás. A došlo i na takovou jako paradoxní situaci, že i třeba zástupce části těch minoritních vlastníků Karl Schnobr začal říkat, no my jsme vlastně pro, abyste nás vykoupili, protože když nás vykoupíte férově, dáte nám nějakou férovou cenu, tak těch 30%, které od nás vykoupíte, tak 30% to bude, o to se navýší zisk státu. A tady je nutno říct, že ČES je firma, která ročně generuje asi 30 miliard zisku plus minus, a nějakých téměř 20 miliard dává do státního rozpočtu jako takzvanou dividendu. Takže teď jde o to, jak to ekonomicky udělat, aby ČES mohl fungovat podle strategických zájmů vlastně české veřejnosti, což znamená zlevnit elektřinu, a současně mohl nějak dál fungovat a rozvíjet se, aby to nebylo prodělečný.
1: Tak to je nakousnuto hrozně moc téma dohromady. Já to vemu od toho ČEZu a potom se dostanu k té ceně elektřiny, protože ono je to velmi často mediálně a politicky spojováno. V podstatě se klade rovnítko mezi tím, že zestátníme ČEZ a bude levná elektřina. A předtím teda chci hodně varovat, protože takhle úplně jednoduše to není. Za to zase je to další tak trochu fáma na podobné úrovni, jako dostavíme Dukovany a bude levná elektřina. Je to příliš zjednodušeně, takhle řečeno. Ten problém, proč máme u nás drahou elektřinu, je v podstatě někde úplně jinde, než že má ten ČEZ kvazi monopol. Ale čistě jenom k tomu zestátnění. Tak asi by ode mě nikdo nemohl očekávat, že bych byla ochotná sáhnout nějak, řekněme, násilně nebo nějakým vyvlastněním na majetek drobných akcionářů. To v žádném případě ne. Na druhou stranu, ono je fakt, že ti sami akcionáři v tuhletu chvíli už cítí, že vlastně ty ceny jejich akcií jsou poměrně tak vysoko, že už to asi o moc víc nepoleze a že teď je vlastně pro ně velmi příznivá chvíle prodat. Takže kdyby to probíhalo formou, ne samozřejmě zestátnění, ale formou prostě, že stát nabídne tržní cenu.
0: To je potřeba říct, že také se to koncipuje, že nikdo vlastně nechce to jako dostátnit jako komunisti v roce 1948.
1: Tak já se nejsem úplně jistá, co by třeba komunisti teďka zrovna v tu chvíli chtěli, jo? Kdyby se dostali do vlády.
0: Většina opozice, tak řekněme.
1: Tak, ale samozřejmě, kdyby to teda probíhalo formou, že se jednoduše nabídne férová cena za odkup a ti minoritní akcionáři by v podstatě rádi prodali, no tak není možno protestovat proti tomu, že někdo rád prodá. A asi by tam pár jedinců samozřejmě zůstalo, kteří by prodat nechtěli. Na druhou stranu, ti by v tu chvíli měli tak malý podíl, že by vlastně přestali technicky za to ovlivňovat to směřování toho ČEZu a už by tam nic neblokovali. Na druhou stranu jsou tady ještě potom další záložní plány, co by se dalo udělat, kdyby tenhle ten proces toho, té cenové nabídky, té nabídky převzetí v podstatě, kdyby neproběhl. Například někteří energetici navrhují, že by ten ČEZ bylo možno rozdělit na vícero divizí s tím, že třeba tu dostavbu těch dalších jaderných elektráren, teď už teda uvažujeme v tom smyslu, že by se jich třeba mohlo dostavovat ještě víc do budoucna, takže by to řešila ta státní divize, zatímco ta, která by zůstala více v těch soukromých rukách, takže by se zaměřovala na ty stávající kapacity. No, ať už to dopadne jakkoliv, já mám dojem, že tohle vlastně není ta úplně klíčová otázka, že to je trošku odvádění pozornosti. Protože ten důvod, proč je u nás ta elektřina tak strašně drahá, je v tom, že si u nás hrajeme na pseudo trh, ale on to vlastně tržní systém není. Ten tržní systém měl být reprezentován tím, že vstoupíme na lipskou burzu, což mělo v podstatě vytvořit dojem, jako že jsme teda na burze na volném trhu, že se s elektřinou volně obchoduje a že tím pádem by vlastně ty ceny měly být tlačeny dolů. Je to stejná iluze, jako třeba s emisními povolenkami, o kterých se tvrdí, že emisní povolenky jsou volně na trhu a volně se spekuluje o jejich ceně. No samozřejmě, že to takhle taky nefunguje a proto ty emisní povolenky zdražují elektřinu. Takže ta lipská burza totiž není v pravém slova smyslu burzou. Na té lipské burze se vlastně pouze provádějí aukce té aktuálně vyrobené elektřiny. Není tam možno obchodovat s nějakými existujícími zásobami, protože prostě elektřinu není možno skladovat. A vzhledem k tomu, že se tam prodávají hlavně přebytky té elektřiny, kterou vyrábí obnovitelné zdroje, vzhledem k tomu, že prostě ty obnovitelné zdroje mají nestabilní výkon, tak vlastně tam jde jenom o vytvoření nějaké obchodní platformy, kdo si kde ten přebytek koupí, ale ono by to úplně bez problémů šlo i mimo tu burzu. Ale to, že my jsme součástí té burzy a že my na ní musíme nabízet svoje přebytky, vede k tomu, že my se vlastně zbavujeme té naší stabilní a levné elektřiny, kterou my musíme nabízet v době, kdy zrovna je po ní velká poptávka. A ta poptávka je hlavně z Německa, protože Německo má tu ten hlavní problém. Hmm. Německo má tu nestabilní síť. Německo vsadilo na obnovitelné zdroje a tím, protože my jsme se přihlásili k lipské burze a k přeshraničnímu obchodování s elektřinou, tak tím to německé rozhodnutí vyrobilo problém i nám. My jsme se v tuto chvíli vlastně dostali do vleku německého rozhodnutí a tím, že jsme na té lipské burze, tak my v podstatě přenášíme to německé přepětí, podpětí i do naší přenosové soustavy. Francouzi, kteří teď nám dělají v obozovkách problémky s těmi Dukovany, tak ti vsadili teda dlouhodobě na jádro a ti teď problém nemají, ale nemají ten problém jenom díky jedné jediné věci. Němci totiž, když vsadili na ty obnovitelné zdroje, tak oni tak trochu tiše a nevysloveně spoléhali právě na Francouze, že Francouzi je podrží v dobách, kdy jim prostě poklesne to napětí v síti. Jenomže Francouzi velmi rychle pochopili, že by vlastně tím museli tu svoji stabilní a levnou elektřinu vyvážet do Německa a tu drahou německou si přivážet k sobě, tak jak to děláme vlastně
0: my. Nechtěli být Čechama.
1: Nechtěli být v podstatě Čechama. No. A tak vytvořili ostrovní systém. Nejprve to bylo pod záminkou, je to jenom na nějaké dočasné období, ale oni už to neobnovili. Oni vlastně si vytvořili na území Francie uzavřený systém, ostrovní, kde vlastně oni jsou do značné míry nepropustní vůči Německu. No a tím si ochránili vlastně tu svoji levnou elektřinu, kterou nejsou povinni vyvážet. Sice Němci zuří, ale Francouzi mají levnou elektřinu. Něco podobného chtěli, nebo vlastně chtěli udělat Němci se Skandinávci,

0: U Francie, tak Francie vlastně, ona má obdobu našeho ČEZu, EDF, taky energetickou, tehdy polostátní, a dneska už státní, vlastně téměř takový jaký kvazi monopol, který taky dostátnila během té takzvané energetické krize. Takže to jenom, že se to netýká jenom Česka a ČEZu, že vlastně podobný problém úplně nebo obdobný řešili i jiný evropský země. A ona to dostátnění ČEZu, ono se mluví o nějaký částce zhruba 200 miliard a že by se případně to mohlo zaplatit vlastně z peněz ČEZu a že by si na to nemusel v tu chvíli jako půjčovat sám stát, ale samozřejmě, kdyby se zadlužil ČEZ, tak je logicky otázka se nabízí, jestli by ta firma byla schopná vyplácet tu dividendu zpátky, posílat ty peníze do státního rozpočtu, což je jedna věc, jako vlastně jak ten ekonomický model, jak se případně vyplatí to vykoupení těch minoritních akcionářů. To je jedna věc, o které se mluví v souvislosti s drahou elektřinou. A druhá věc je samozřejmě to, že bychom měli odejít z lipské burzy. A já si pamatuju, když se o tom začalo mluvit, že přesně ten princip, který se teď popsala, tak nás prostě ničí a vydírá cenově příšerně. Tak si pamatuju třeba šéfa poslaneckého klubu ODS Marka Bendu, který řekl, no to my prostě Němcům nemůžeme udělat, protože přes Němce k nám teče plyn. A teď se ještě vrátím k bývalému ministrovi průmyslu a obchodu Síkelovi, který památně řekl, když nebudeme mít dost plynu, tak si Němci vypnou svůj průmysl kvůli nám. A Němci udělali jinou věc, a sice zdražili nám tranzit plynu. Což jsme si vlastně potvrdili, jak to funguje v Evropě, jaká je solidarita. Není prostě všechny státy, který, když řeknu, si zachovali ještě nějaký zbytky důstojnosti a rozumu, tak prostě v první řadě vždycky hájí svoje vlastní národní zájmy. A až pak je možná prostor na nějakou, případně i přeshraniční sousedskou solidaritu. Tak teď jenom vysvětlit to, jak případně, jestli odejít z té lipské burzy, aby jsme se vymanili okamžitě z tohohle ničivého systému, který jste popsala.
1: No, ta lipská burza je v podstatě jenom nějaká platforma, která je spíš okrajová. Tady důležité je prostě mít to sebevědomí a tu odvahu v podstatě učinit na naše rozhodnutí tu síť vůči tomu Německu nepropustnou. Prostě když si řekneme, my sem nechceme pustit to přepětí z Německa, my jim ho tam necháme, tak to takhle udělat. A prostě je nesanovat to Německo tou naší levnou energií, což se technicky dá provést třeba tím, že odejdeme teda z té lipské burzy. A jestli by nám to prošlo, no tak jako Francouzům to prošlo. Samozřejmě, že jim to prošlo, že protože Francouzi versus Němci jsou jedna velmoc vůči druhé velmoci. Jasně, tak není to velmoc na typu Amerika, ale jsou to už dvě zásadní země. My jsme tady spíš takový malý ocásek Německa, takže asi by tady bylo velké zlé kolem toho, ale jestli chceme si zachovat levnou energii, tak nám nic jiného nezbyde. A vlastně ten recept na tu levnou energii by byl, a teď teda budu strašný optimista a řeknu, co se 100% nestane, ale jak by se to udělat mělo, kdyby tady ta vůle byla. Tak nejprve se teda vymezit vůči tomu Německu a říct, že opravdu jsme ochotní udělat ten jakoby ostrovní systém. On to není úplně ostrovní systém, protože my si můžeme nechat propustnout vůči Polsku, Slovensku a tak dále, ale prostě vůči tomu Německu jsme schopni uzavřít se a odejdeme z lipské burzy. To je krok jedna. Krok dva.
0: A to je čistě politické rozhodnutí, to není nic jiného.
1: Ano, to je v podstatě čistě politické rozhodnutí. Technicky, jak se to udělá, to už jsou víceméně detaily. Doplněno by to mělo být o to, že k tomuto kroku bychom se měli rozhodnout v okamžiku, kdy už máme nasmlouvaný plyn a ropu z východu, protože samozřejmě Němci by se nám mohli začít mstít a vydírat nás tím, že samozřejmě nám sem nepustí tyhle ty suroviny přes svoji západní větev. To znamená, nejprve bychom měli se ujistit, že opravdu my jsme schopni odebírat plyn i ropu východní větví všeho potrubí. A teprve potom můžeme teda se uzavřít proti tomu Německu v oblasti elektřiny. Další bod, ČEZ by měl přestat vykupovat automaticky ty solární, tu elektřinu vyrobenou ze solárních panelů, kterou mají jednotlivé rodiny na svých rodinných domcích nainstalovanou, protože zaprvé to teda působí strašný

0: Vinčík, troufnu si říct, v té síti. Kolísá tam napětí, nemá to kvalitní transformátory. A za další samozřejmě to opět vyčerpává vlastně ten čas, kdy za to musí platit. To není kvalitní elektřina. Prostě ty soláry na střeše jsou vhodné pro případ nějakého blackoutu, pro jeden konkrétní domek, ale není to vhodné pro to, aby to dodávalo v některých situacích, kdy zrovna svítí slunce, aby to dodávalo šťávu do té celkové sítě. Takže vlastně bychom to měli přestat jako stát vykupovat. No a měli bychom dostavovat jádro, i když to bude drahé samozřejmě, ale když jsem teda se ptala energetiků, jak oni odhadují, kolik dalších ještě bloků bychom potřebovali, abychom byli opět soběstační, tak oni teda dlouho přemýšleli, nedokázali se shodnout, ale v podstatě, když jako chci být akurátní, tak ta odpověď zní jako mnoha násobek toho, co teď dostavujeme. Mm-hmm. Určitě ne dva bloky, ale jako násobně víc. Takže rozhodně se v tuhletu chvíli přestat zaměřovat na zapojování dalších obnovitelných zdrojů. Když si je někdo chce udělat jako svůj ostrovní systém, není problém, ale nespoléhat na ně v té celé elektrizační soustavě a tu celkovou elektrizační soustavu postavit primárně na jaderné energii.
1: No, já se obávám, že tady máme jistotu jednu, a sice, že s touhle vládou se tohleto už nestane. Za prvý teda už zbývá, řekněme, 5 měsíců do voleb, to je jedna věc. A i kdyby se náhodou, kdyby v nějaký obdobě zůstala po volbách, tak si myslím, že na to nenajde odvahu ani potom, protože my vidíme od téhle vlády prostě v Evropské unii ohromnou servilitu. Pokud šlo o migrační pakt, pokud šlo o Green Deal, dokonce za našeho předsednictví Evropské unie byl Green Deal finalizován a podepsán v té finální podobě, od které teď ta vláda, která ho schválila nebo pomohla i schválit na půdě Evropské unie, utíká. A já bych teda nečekal, že tahle vláda, tahle parta prostě může najít odvahu udělat to, co jste popsala, sice, že uzavřeme svoji soustavu na přenos elektřiny Německu, i když dobře vědí, že přesně to je ten problém, tak to je jedna věc. Druhá věc, která je tam politicky taky neprůpustná, a to je to, že by si chtěli nasmlouvat energie na východě, protože jdou do voleb s tím, že nás odstřihli od energií z východu nebo hlavně z Ruska. Takže oni v podstatě, když to řekneme natvrdo, tak budou klidně nás jako občany i naši ekonomiku ničit tou nejdražší elektřinou v Evropské unii, jenom proto, aby nemuseli udělat nějaký politický úkrok a případně i najít sobě odvahu prostě pro politické prosazení tohodle řešení, což je ironie, protože jestli to by bylo tak populární mezi lidma, že by to museli před volbama všichni ocenit, kdyby tahle vláda ještě našla odvahu aspoň k jedné věci, zlevnit lidem elektřinu, kterou potřebujeme k životu všichni, tak, ale oni to přesto neudělají.
0: No a je teda potřeba říct, že to by fungovalo poměrně rychle. Mm-hmm. Zatímco u některých jiných těch hospodářsko-politických opatřeních já často říkám, že i když uděláme malou revoluci dneska, tak ty plody budeme čerpat třeba ode dneška za 3 roky. Tak tady u té energie to skutečně je schopno začít fungovat velmi rychle. To znamená, že opravdu by se ta levná energie poznala celkem rychle a je to skutečně hlavně o politickém rozhodnutí. To je na tom právě ten největší paradox, že my víme, nebo jako energetici vědí, jak to řešit. To není nějaká černá krabička, do které nikdo nevidí. Jenom se o tom prostě veřejně nemluví.
1: No, ještě k tomu ČEZu zpátky, k tomu modelu nějakého dostátnění a vykoupení těch drobných akcionářů. Já totiž úplně nevím, jak vzniknul ten model a proč. Proč vlastně tehdy stát po pádu komunismu vlastně těch 30% dal na burzu a nechal to nějaký minoritě, protože i tím, že nechal 70% ve vlastnictví státu, kdy prostě, jako řeknu, exekutivní vedení a výkon té firmy jde skrz ministerstvo financí a stát i tehdy věděl, že je to prostě klíčová nebo strategicky klíčová firma, je to prostě kvazi monopol na zabezpečení energií u nás v Česku. Tak proč tohle nechal? Protože principem jakýchkoliv investorů a minoritních akcionářů je maximalizace zisku. Na tom není špatného, ale je to tak. Ale samozřejmě u firmy jako ČEZ, která přeci jenom má, za první, když se zmínila, trh s energiemi není volný trh a tržní prostředí volné, to je pravda. A je tady přesně nějaký v dobách jako teď strategický zájem, kdy vidíme, že je potřeba snížit ceny energií, Tak jak vy vidíte to případné vykoupení akcionářů a to, že by ČEZ se stal plně státní firmou?
0: No v případě, že by to opravdu probíhalo tím způsobem, že jednoduše tím malým akcionářům je nabídnuta adekvátní částka a oni se mohou naprosto svobodně rozhodnout ano nebo ne, tak s tím problém nemám. To je prostě obchod jako každý jiný. A když ten obchod bude férový, kdy se každý může volně rozhodnout, tak proč by prostě do toho obchodu nemohl vstoupit? To, s čím mám problém, je něco úplně jiného. Já mám ten problém s tím, aby náhodou tady nebyl moc velký tlak na ten výkup za každou cenu, třeba i za nízkou cenu, a aby nebyli ti akcionáři moc tlačeni do kouta, protože by si někdo mohl třeba spojovat, že když tento výkup uděláme u těch malých akcionářů, tak že by to mohlo něco změnit na tom trhu s elektřinou. A jak jsem právě před chvílí popsala, tak na tomhle tom ty vysoké nebo nízké ceny nestojí. To stojí na úplně čem jiném, a to je energetická koncepce. Takže jestli ten ČEZ bude ovládán ze 30% drobnými akcionáři nebo nebude, to přeci nemůže změnit to, jestli jsme nebo nejsme propustní vůči Německu a jaký tady máme objem těch obnovitelných zdrojů. Čili aby jsme si náhodou nemysleli, že tímhletím něco vyřešíme a nešli prostě do krajnosti a až někam za hranu toho, že sáhneme na soukromé vlastnictví, protože to je opravdu za mě víceméně vedlejší věc. Ano, může to v některých situacích to rozptýlené vlastnictví trochu komplikovat rozhodování ze strany státu, ale to rozhodování vlastně je problémové úplně někde jinde. Já třeba jako daleko větší problém vidím třeba celý ten biznis s emisními povolenkami. To je za mě daleko klíčovější, než řešit, jestli tady jsou nebo nejsou drobní akcionáři u ČEZu a kolik jich je. Kdyby se třeba ty emisní povolenky, tak já nechci říkat, úplně zrušily, to by samozřejmě byl ideál. Ale asi nikdo z nás neočekává od současné vlády, že by se dokázala vymezit vůči Evropské unii tak, že řekne, my rušíme emisní povolenky. To je nepředstavitelné. Ale aspoň kdyby to třeba udělala takovým způsobem, že dejme tomu, když teda nějaký podnik ty emisní povolenky zaplatí, tak mu to ta vláda ty vybrané peníze zase třeba vrátí nějakým jiným kanálem. Dobře, taky by to bylo porušení samozřejmě pravidel, ale prostě už se to nějak udělat dá, jo, aby se prostě vlk nažral a koza zůstala celá. Tohle to je to, co tu energii zdražuje. Ne to, jestli tady máme drobné akcionáře nebo nemáme. Takže to je pro mě vlastně až na x-tém místu. A já se trošku s obavou právě dívám na to, jak mnoho politiků tady hodně šermuje s tím, jakože se musí ty drobní akcionáři zrušit, protože pro mě to je odvádění pozornosti. A já v tom cítím takové to odvádění pozornosti, že oni jsou to hajzlíci, protože oni tady prostě v tom ČEZu nedovolí státu rozhodnout, a tak se na ně zaměříme, dobře, tak je teda nějakým způsobem vykoupíme a najednou zjistíme, že situace je úplně stejná, protože pořád máme emisní povolenky a pořád nám sem teče přepětí z Německa.
1: Ono jde vlastně o to, že ty politici uvádí i to, že, jak jsem řekl, ty drobní investoři a akcionáři samozřejmě chtějí maximalizovat zisk a pro ně čím dražší elektřina, tak tím lepší, tím větší zisk, to je pravda. Ale pochopitelně ČEZ tím, že je dominantním, je jedničkou ve výrobě elektřiny a současně i prodejcem, takže má opravdu velmi silné postavení v tomhle ohledu na trhu s elektřinou a přece jenom ovlivňuje významně naše ekonomické životy. Takže vlastně takhle oni to zdůvodňují, že by skončilo to, že by vlastně 30% majitelů ČEZu chtělo co nejdražší elektřinu, prostě protože chtějí co nejvíc vydělat a stát by tím pádem měl na řízení té firmy a třeba i to řešení větší vliv. Tak...
0: No, tak to podle mě odůvodní úplně špatně, protože oni tady se snaží tvářit, že si můžeme o té ceně volně rozhodnout, že akcionáři ČEZu mají nějakou možnost rozhodovat, jaká je cena elektřiny. Ale ta cena elektřiny je daná tím, jaká je nabídka versus poptávka. A my sice v tuhletu chvíli máme nejdražší cenu elektřiny, ale ještě pořád to není taková tragédie, jako to pravděpodobně bude od dneška za 4 roky, protože my víme, že nejpozději v roce 2007 už budeme deficitní, pokud jde o výrobu elektřiny. Teď je to pořád vlastně ještě legrace, protože my ještě pořád jsme schopni vyvážet. My vyvážíme do Německa, které je deficitní, a my vyvážíme do Rakouska, které je deficitní. A přesto to nestačí a ta cena je u nás drahá. A my ale víme, že nejpozději v tom roce 2027 budeme deficitní už i my. To znamená, že bude nedostatek elektřiny a budeme ji muset dovážet. To znamená, že bude ještě dražší. A když bude ještě dražší cena dovážené elektřiny, tak ji bude mít samozřejmě dražší i ČEZ, bez ohledu na to, jestli tam má nebo nemá drobné akcionáře. A já jsem se ptala ministra Vlčka, odkud jí hodlá dovážet. No, dočkala jsem se velmi dlouhého monologu, ale nedočkala jsem se odpovědi, odkud tu elektřinu hodláme dovážet. Podle mě to totiž vláda neví. Netuší. My ji pravděpodobně budeme muset dovážet ze Slovenska a z Maďarska. Mm. A teď si představte, jaký to je paradox, jaký to je bizar dovážet vlastně elektřinu ze států, které jsme dlouhodobě brali, jakože jsou méně průmyslově a energeticky rozvinuté než my. A najednou my na nich budeme závislí.
1: No,
0: a navíc jsou to ty státy ještě, kterým se my posmíváme, jakože mají nějaké holporty s Ukrajinou a s Ruskem a tak dále.
1: Posmíváme, udělali jsme z nich třídní nepřátele svoje.
0: Děláme z nich nepřítele, ano. No, a najednou z těch třídních nepřátel na nich budeme závislí vlastně. No tak už to vidím, jak nám to samozřejmě potom tu cenu osolí.
1: Já myslím, že jste ale udělala chybu, že jste se ptala ohledně energetiky ministra průmyslu našeho Vlčka, protože on o tom chudák nic neví. On byl asi možná populárním starostou, oblíbeným, ale o průmyslu a energetice neví nic.
0: No to jsem na to už přišla taky, ale on mě začal vyprávět o tom, že taky do toho musím trošku zapojit fyziku, abych tomu mohla
1: jo,
0: rozumět.
1: Jo, tak to je zajímavý. Taky vám mohl možná vyprávět o tom, jak běhal dobře 15-stovku. Ale vy jste taky zmínila to, že od téhle vlády nečekáte už nic. Já od ní čekám jednu věc, a sice, že na podzim skončí a že jakákoliv příští vláda česká najde odvahu odejít z té lipské burzy a zlevnit nejen nám, občanům Česka, ale vlastně i průmyslu a našim firmám elektřinu, protože by nám to všem strašně pomohlo. Protože Česko ekonomicky dlouho stagnuje a primárním problémem prostě jsou drahé ceny energií.
0: Je to obrovský problém a my už tady máme takovou tradici, že většinou končíme výzvou k nějaké rebelii, tak já musím znova říct, že v podstatě cesta k levnější energii je jenom jediná. Rebelie.
1: No,
0: rebelie vůči Evropské unii. Bez toho prostě levnější energie mít nebudeme.
1: Rebelie, volby a konec vlády, výměna vlády. Tím se loučím s diváky a posluchači pořadu Kdo to zaplatí.
0: Nasledanou.
2: Tuto audioknihu si můžete stáhnout na www.kanopa.cz. Kanopa, knihovna pro vaše uši.

0: Hezký den a růžové vyhlídky vám přejí oplatky Manner, vyrobené podle originální vídeňské receptury. Manner si prostě zamilujete.
1: Jana Maláčová je naším hostem. Dobrý den.
2: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Jana Maláčová, předsedkyně SocDem a bývalá ministryně práce a sociálních věcí. Vy jste dnes, paní Maláčová, měli vy sociální demokraté představení vašeho programu před nadcházejícími volbami s názvem Vize 2035 a cituji z vašeho Facebooku: my přicházíme s plánem, jak tu spoušť pořádění pravice napravit. Myslíte si, že koalice, pětikoalice, dnes čtyřkoalice a třeba ODS, že to jsou ještě pravicové strany?
2: To je vlastně jedno, důležité je, že napáchali ekonomickou spoušť a na to my se chceme zaměřit. Jako to, že prostě pracujeme, jsme výkonnější, ale vyděláváme méně než v roce 2019. To, že prostě drahé ceny energií likvidují český průmysl a mohla bych pokračovat.
1: K tomu
2: to je
1: se dostaneme.
2: Nepořádek.
1: Ale je to pravice nebo není?
2: Já si myslím, že oni si říkají pravice, tak to nechme při té definici. Jestli se tak chovají, to je jiná věc. Podívejte se, oni říkají 300 miliardovým schodkům. Říkají šetření a tomu se směju.
1: Co je nejtragičtější na té spoušti, jak jste to nazvala vy, že jdete napravit tu spoušť?
2: Já myslím asi, že největší šok pro mě představoval fakt, že Polsko, na kterým jsme vždycky ohrnovali nos a které je o čtvrtinu ekonomicky méně výkonné, tak má vyšší mzdy než Česko. A třeba konkrétně minimální mzdu, to je ta nejnižší cena práce, tak ta je v Polsku o 7 tisíc korun vyšší než v Česku. To, že tam mají levnější potraviny, kvalitnější potraviny, to ponechám, ale to, že už nám dýchají na záda i v těch mzdách, tak to je prostě katastrofa. Takže vláda nás, tahle vláda, Fialová vláda, pravicová, jak vy říkáte.
1: Ne, to říkáte vy.
2: Nebo to říkají média, oni se označují za pravicovou vládu. Oni nás extrémně zadlužují, vládnou tady 4 roky, neustále se na něco vymlouvají a přitom se lidem a ekonomice, firmám daří hůř. To je špatně.
1: Řekněte, jaký je váš recept tedy sociálních demokratů, jak to změnit?
2: Já si myslím, když se bavím s lidma, protože my jsme teď hodně v ulicích, a když se koukám prostě na politické debaty, když koukám vlastně na výzkumy veřejného mínění, tak takový ten sjednotitel, bohužel, ta nálada, která panuje, je nejistota. Prostě v té době, dneska, v těch posledních letech toho bylo hodně. Myslím si, že to je globální trend. A co já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie změnit, tak aby lidi, když pracují, když celý život pracovali, tak aby měli nějaké jistoty. To znamená, aby prostě platili základní pravidla. Třeba, že když pracuju, tak se uživím. Že zaplatím nájem, že když jsem odpracovala 45 let, tak budu mít důchod, ze kterého se dá vyžít a mohla bych pokračovat, že budu mít mladí lidé děti a nebudu odkládat založení rodiny. To jsou ty věci, které bychom chtěli.
1: 65 let je ta vaše hranice odchodu do důchodu a tuším, že za každé vychované dítě rok dolů, je to tak?
2: No maximálně 65 let, protože kdo pracuje manuálně, tak ví, že jako těch 62 je prostě příliš. Ale ano, chceme to vrátit na 65 let a budeme hledat cesty, jak to ještě snižovat, protože si to stejně jak ekonomika vyžádá. Jo, protože ta nastupující automatizace, ta nastupující digitalizace stejně budou naše pracovní návyky měnit.
1: Kde na to všechno vezmete peníze?
2: No, my máme velmi podrobně zpracovaný program, už jste to krásně načal. Ten má 370 bodů, jedna z těch nejpodrobnějších kapitol jsou daně a příjmy státního rozpočtu. Kdybych to měla zjednodušit, tak lépe vybírat daně, to tahle vláda nedělá, zatočit s šedou ekonomikou, danit méně práci. Podle mě by pracující lidé neměli být trestáni.
1: Tam mluvíte o 1000 koruně.
2: My chceme valorizovat ten bonus daňový. No a lépe danit v podstatě nadnárodní velký kapitál, velký biznis, protože tam jsou zdroje, tam jsou stovky miliard korun. Ale začneme tím...
1: Takže zdroje jsou.
2: Začneme tím, jakoby tahle vláda trestá vlastně ty malé živnostníky, pracující lidi, důchodce a hojí se na nich.
1: Dobře, ale vy říkáte... máme vizi do roku 2035 a já se ptám na tu technologii, jak ji naplnit, protože k tomu bude potřeba spousty peněz. A vy říkáte, lépe vybírat daně a ty to všechny věci, ale jak?
2: Tak první věc, EET. V podstatě poctivý podnikatel se nemá čeho bát, když se bavíte s podnikateli, tak v podstatě říkají, když tam nebude byrokratické zatížení, nemáme s tím problém. Každý majitel chce mít přehled, co se v jeho firmě děje. Druhá věc je, když se sníží zdanění práce, která je v Česku vysoké, je vysoké, tak budou mít lidé méně motivace odcházet do švart systému nebo do dohod. To znamená, že pak stoupnou taky příjmy státního rozpočtu, víte, že sociální pojištění je velká část příjmu státního rozpočtu. Když budou stoupat mzdy, mluvila jsem o tom, že máme v Česku extrémně nízké mzdy, zaostáváme už i za Polskem, tak je to jako další nespochybnitelný faktor a takhle můžeme pokračovat. No a potom samozřejmě finanční úřady musí plnit svoji práci a jít po těch velkých nadnárodních firmách a bojovat s takzvanými transferovými cenami.
1: A když hovoříte o těch zahraničních velkých firmách, vracíme se, mám tomu rozumět tak, k pojmu sektorová daň?
2: To máme taky v programu, máme i tu digitální daň v programu, ale já bych začala skutečně s tím, aby se podívali prostě finanční úřady na to, co si ty nadnárodní firmy, ty matky odečítají všechno z daňových základů. Tím bych začala.
1: No a máte nějaký propočet, když by se zjistilo, že si odečítají něco, co by se odečítat nemělo, tak co by teoreticky, kolik by to mohlo znamenat pro státní rozpočet?
2: Existuje celá řada studií, můžu některé citovat, které mluví o 300 až 400 miliard korun v České republice. Jenom.
1: Ptám se na to, protože spousta občanů si teď bude klást otázku, když máme tak obří schodek, náš státní, tak na to, aby se mohly ty vaše věci naplnit, například ty peníze pro děti a kroužky. Tam mluvíte o 10 000 korun. Což ve výsledku musí být velká suma, tak aby se to nějakým způsobem sečetlo dohromady a ty peníze na to byly, aby to nevypadalo jako planý sejp, tak jenom řekněte, pojďme začít od toho, co těm velkým nadnárodním firmám budete zkoumat skrze ty finanční úřady.
2: Tak takový typický příklad je velká imobilní firma, která má francouzskou matku, tak ta si účtuje obrovské částky za používání značky globální, za účtuje si velké peníze, bavíme se tady o desítkách milionů korun za software, za různá školení, všechny tyhle věci v podstatě jsou ty takzvané vnitropodnikové ceny. A o to se pak snižuje daňový základ a o to pak ta dcera, která tady podniká, platí nižší daně.
1: No ale bojím se, že to je všechno legální.
2: Je to legální, ale zároveň mohou finanční úřady nějakým způsobem stanovit stropy a podívat se na to, tak jak to je na západě, kterým se tahle vláda neustále zaklíná, jako co všechno je v podstatě připustitelné a jestli ty ceny nejsou extrémně, extrémně nastřelené.
1: Znamená to, že tak chcete učinit změnu zákona?
2: Jsou názory.
1: Nebo nějakým předpisem třeba pro...
2: Já si myslím, že v tuhle chvíli se to dá řešit přes vnitřní předpisy generálního ředitelství finančních úřadů, ano.
1: Vysvětlete nám, paní Maláčová, máte nějaký propočet, kolik by stálo o něch 10 000 na kroužky a na ty volnočasové aktivity pro děti a jak by se to teda, jakým způsobem, jakou cestou, jakým klíčem by se to financovalo?
2: Ten propočet spočívá na tom, že máme zhruba 100 000 dětí stále na ročník. Těch 10 000 je vlastně horní hranice, kterou by si rodiče, které investují do vzdělání svých dětí, maximálně mohli odečíst. Nebyla by to paušální částka, ale skutečně vynaložená částka na vzdělávání těch dětí. To znamená, že je to horní hranice.
1: Na vzdělávání?
2: Na vzdělávání.
1: Takže to není na kroužky a na volnočasové?
2: Kroužky jsou vzdělávání.
1: Jo, takže...
2: To jsou prostě, dneska je mám třeba 10leté dítě, syn chodí do programování, syn chodí na cizí jazyky, to je všechno vzdělávání dneska.
1: To jo, nezbytné. Ale když bude chodit do rybářského kroužku?
2: To může taky platit, ale většina těch jazyků jsou pohybové a většina těch kroužků jsou vzdělávací aktivity. Jsou tam i školy v přírodě, jsou tam i letní tábory, ale to dneska patří i k rozvíjení těch takzvaných měkkých dovedností. Mm-hmm. Jo, to znamená, skutečně se to počítá do vzdělávání.
1: A technicky to bylo jak?
2: Takže ještě se vrátím k tomu propočtu. My to chceme pro děti od 6 do 18 let. Nepočítáme, že se to vyčerpá u všech dětí, že to všichni využijí. No a když si to spočítáte 12 krát 100 tisíc, zhruba krát 10 tisíc korun, tak máte tu částku s tím, že to je ta maximální možná hranice, takže se pohybujeme, my jsme kalkulovali tuším, že z 80%, to znamená jednotky miliard korun, což je velká částka, obrovská částka, ale když to srovnáme třeba s tím plánem navýšit výdaje na zbrojení v příštích několika letech o dalších 80 miliard a zároveň je to investice do vzdělání budoucích generací, tak si myslím, že to je velmi správná politika, která zároveň pomáhá rodinám, které preferují vzdělání svých ratolestí.
1: Řekněte, jak by se to dělalo? To by si ty rodiče poslali žádost, nebo škola, nebo někdo?
2: Daňová sleva. Normálně klasicky bychom šli slevou, tak jak máte dneska slevu na dítě. Dáváte si to v daňovém přiznání, tak by to byl podobný princip. Můžeme to nějakým způsobem i zjednodušit. Samozřejmě by se to muselo dokládat, musel by se vytvořit kuponový jako systém. Ale něčím podobným jsme si už prošli během covidu, když jsme vypláceli ošetřovné. To znamená, že úřady to dneska už umí.
1: Takže by to fungovalo. Bydlení je naše zbrojení, to jsou vaše slova, která vám bývají vyčítána z různých, nebo jsou vyčítána z různých stran. Můžete to nějak vysvětlit? Co to přesně znamená? Já to tak tuším, ale...
2: No, já to ráda vysvětluju tím, že tady se neustále válčí. Tady tato vláda, že jo, říká, jsme ve válce. Putin je vlastně už v podstatě za Prahou, že jo, a už se chystá na útok a my říkáme, co chcete bránit, pokud naše společnost nebude soudružná. Jako pokud lidi nebudou držet pohromadě a nebudou věřit v tenhle politický systém, v demokracii jako takovou. Pokud tady máme 3 miliony lidí v Česku, kteří jsou ohroženi chudobou, za bydlení se dává kolik? Polovička výplaty, ten, kdo bydlí v nájmu. Za téhle vlády stoupl počet domácností závislých na dávkách na bydlení na 300 tisíc. Za téhle pravicové vlády se strojnásobil objem dávek. Tak jako co chcete bránit? Jako myslíte si, že to je správný vývoj? To znamená jako vnější bezpečnost, a já ji nespochybňuji, jako já si to uvědomuji, že to je důležité téma, je to důležitá věc, ale to snad není jediný problém České republiky. A těch problémů je vícero a myslím si, že stejně důležitý problém je třeba i to bydlení. Já jsem si před několika málo týdny přečetla titulek v jedných velkých novinách, kdy jeden pan developer říkal, že prostě jako drahé bydlení je tikající bomba, že tady hrozí revoluce, což je prostě podle mě jako velmi alarmující titulek. A myslím si, že by si to vláda měla konečně uvědomit.
1: Když jsme u toho bydlení, paní předsedkyně, jak by to vlastně vypadalo? Vy byste zafinancovali ze státního rozpočtu výstavbu takzvaných státních bytů a jednalo by se o nájemní bydlení. Je to tak?
2: V podstatě ano, hned se k tomu vrátím, ale když ještě jsme u toho hesla bydlení je naše zbrojení, tak jako skutečně pojďme prostě začít řešit i ostatní problémy, nejenom řekněme tu mezinárodní bezpečnostní situaci a pojďme takzvaně zbrojit, to znamená připravovat se na obranu i v těch ostatních oblastech, na které, nebo jakoby ve kterých je na naší společnost útočeno. To je smyslem toho hesla. Ještě jednou, vnější bezpečnostní situace není jediný problém Česka, naopak.
1: Určitě.
2: Naší společnost může rozložit jakoby daleko rychleji i ty vnitřní věci. Jinak ano, v podstatě je to, my tomu říkáme vídeňský model, je to věc, kterou před 120 lety ve Vídni založili sociální demokraté, ve velkém tam staví, oni tam staví obecní a družstevní byty, u nás to může být kombinace družstevních, obecních a státních, protože se nechceme spolehnout na, jenom na některé obce, protože tam jako často na to kašlou prostě v některých obcích. A chceme, aby veřejná ruka místo dodávek na bydlení tak investovala do nájemních bytů a díky tomu, protože cílem nebude generace zisku nebo vytváření zisku, ale cílem bude zajistit kvalitní bydlení, tak díky tomu se pak zlevní ceny bydlení, zejména nájmu, úplně všem obyvatelům v té dané lokalitě. Jak, to je ten princip.
1: Jak ale zajistíte, teď se ptám, že ty byty nakonec zůstanou, myslím teď ty družstevní a ty obecní, že v nich budou bydlet naši čeští občané, protože já když slyším, že se v Praze a v okolí Prahy prodává nějaký byt, tak je na něj 5 zájemců a všichni jsou to Ukrajinci.
2: Tak my jsme připravili ten zákon, my jsme připravili v roce 2021. Vlítl nám do toho covid a no samozřejmě by to mělo být zejména pro české občany. Jo, my si třeba myslíme, že bychom měli mít jako i vydefinované skupiny lidí, kterých by se to mělo týkat. Za mě jsou to potřebné profese, jako třeba zdravotní sestřičky, hasiči, policisté, ale třeba úředníci, ty takzvaní přepáškoví na některých úřadech, kde jsou nízké platy a zároveň je potřebujeme. Podle mě by to měli být seniori, podle mě by to mohli být mladí lidé, tím bychom zvedali porodnost. To znamená, skutečně by to měla být veřejná služba, která bude mířit na obyvatelstvo České republiky.
1: Podle vašich slov je jedna stíhačka F-35 5000 bytů. Za kolik ty byty počítáte? Já jsem se nemohl dopočítat, když jsem to tak zhruba...
2: My máme propočet od, teďko abych to řekla správně, od České komory stavebních inženýrů, kteří propočítali, že při správném použití materiálu a při dostupnosti levných pozemků tak lze postavit průměrný byt za 4 miliony korun. A to se bavíme o průměru v České republice. My samozřejmě nechceme stavět jenom v Praze, ve velkých městech logicky je ten problém nejožehavější, ale vycházíme z propočtu odborníků.
1: Paní předsedkyně Maláčová, řekněte, kdybyste se podíleli na moci, tak nákup těch stíhaček amerických F-35, je to jedna z věcí, které byste chtěli zastavit?
2: Pojďte se, co vyčítám téhle vládě, tak když sociální demokracie za premiéra Špidly nakupovala Gripeny, tak probíhala debata v obou komorách parlamentu České republiky. Veřejná debata. A velmi poctivě se to vydiskutovalo. Náklady, výhody pro počet finanční. Tohle tahle vláda neudělala. Přitom je to jako druhá největší finanční injekce v historii České republiky. Jak je to možné, že se takhle nakládá s veřejnými financemi? V řádu 100 miliard korun.
1: Nebo nezastavit?
2: Podle mě bychom se měli spolehnout zpátky na Gripeny. Já prostě nechápu, v čem to bylo špatně. Navíc ty stíhačky, které budou kolik za, jako kompletně za 10 let, jsou extrémně drahé. Je to drahá hračka. Odborníci, armádní prostě experti říkají, že stejně ty budoucí války už budou probíhat úplně jako jiným způsobem. Taky třeba nechápu, proč tyhle ty velké investice neprovádíme ve spolupráci například se Slovenskem. Jo, to je věc, kde mi jako chybí ty argumenty, proč Česko takovou obrovskou investici neudělalo ve spolupráci se státem, který je tak blízký.
1: Řekněte, teď podle některých agentur, jak to sleduji, se SocDem blíží ke 4% v preferencích. Kdo jsou vlastně aktuálně ty nejzajímavější, nejviditelnější nebo nejspolehlivější tváře SocDem, kromě vás a pana Zaorálka?
2: Tak jsem to já, je to Luboš Zaorálek, jsou to naši úspěšní krajští komunální politici, to znamená Jan Birke, Martin Netolický, jsou to další místopředsedové sociální demokracie. Nové tváře, které nejsou tak viditelné, ale jsou to velké talenty. Jiří Oliva, to je radní v Brně, Radek Šerfr, to je krajský radní v Ústeckém kraji, Jiří Nedvěd, to je takový mladý budoucí politický talent. To znamená, těch lidí máme skutečně celou řadu.
1: Odchod některých výrazných tváří jako Petra Buzková nebo pan Petříček, to je jaký signál pro vedení SocDem aktuálně?
2: Já si myslím, že to je vlastně úplně jedno. Jako podívejte se třeba, já se jako bývalých funkcionářů sociální demokracie vážím si jejich práce. Ale jestli mám být úplně upřímná, já jsem Petru Buzkou nikdy nepotkala. Já jsem s ní nikdy nemluvila. Myslím si, že jsem v politice, v těch vrcholných funkcích, v sociální demokracii od roku 2018. To znamená, jako, je to samozřejmě jako do určité míry smutné. Na druhou stranu, ti skutečně aktivní lidé, kteří jsou tu duší sociální demokracie, tak zůstávají.
1: Na druhou stranu s Milošem Zemanem jste se potkala, a to několikrát. Co vám aktuálně prezident Zeman radí?
2: My jsme se potkali, kde to bylo naposledy, minulý týden, to je pravda. Bavili jsme se o aktuální politické situaci. No, politická strana má usilovat o moc, v tom se shodneme s Milošem Zemanem, a protože jako cílem je prosazovat program. Jako to, co považujeme za důležité. A to já bych chtěla jako předsedkyně sociální demokracie. To znamená, diskutujeme všechny tyhle věci.
1: Co vám radí? Protože jak tak znám Miloše Zemana, tak on nehovoří takto obecně. Ale dokonce bych si troufnul říct, že na vás v něčem tak trošku tlačí. Tak jestli to můžete říct.
2: Pan bývalý prezident Zeman byl velkým podporovatelem té spolupráce s Hnutím Stačilo. Já jsem tak byla na začátku zastánkyní té široké levicové koalice, to je pravda. Nicméně jako asi se shodneme v tom názoru, že se nesmí opakovat situace z roku 2021, kdy propadnou hlasy sociální demokracie. Jako to prostě ten scénář nesmí nastat. A já jsem přesně s tímhle šla i na sjezd, kde jsem jako spolustraníkům vysvětlovala, že jako měníme vedení strany na poslední chvíli, že můj předchůdce Michal Šmrda měl téměř 3 roky v opozici v době, kdy, já nevím, inflace vystřelila na 35%. Byl takový jako jeden velký diskopříběh. A teď máme prostě během několika málo měsíců dát všechno dohromady a konkurovat už s etablovanými opozičními subjekty. Na jedné straně Stačilo, na druhé straně ano. Takže jako za mě je ten propadlý hlas, ten leitmotiv toho, aby se to už neopakovalo.
1: Jak jste daleko v jednání s Robertem Šlachtou?
2: My se potkáváme, diskutujeme a chceme se v příštích týdnech rozhodnout, jak já jsem vlastně slíbila spolustraníkům, že nejpozději na začátku června. Na začátku června.
1: A jediná možnost pro vás přijatelná je, že by Robert Šlachta, respektive jeho lidé z přísahy, kandidovali na vaši kandidáce? Nebo by to mohlo vypadat nějak jinak, třeba i na slučovací sjezd?
2: Podívejte se, upřímně nebudu mluvit o tom formátu, v jakém půjdeme do voleb, protože moje zkušenost je taková, že dokud není dojednáno všechno, tak není dojednáno vůbec nic a na začátku června oznámíme.
1: Když by to bylo teoreticky tak, že byste kandidovali třeba, o tom se také mluví, ty výrazné tváře na kandidátkách hnutí ANO, znamená to, že by stále zůstala sociální demokracie nebo socdem tou stranou, jak je, jenom byste toho času hostovali na jejich kandidáce?
2: To je věc, o které se hodně jako mediálně spekuluje. Asi vás zklamu, ale ta odpověď bude to sama. Na začátku června oznámíme.
1: Ale všechno na stole.
2: Jsou 3 scénáře. Já mám od prosince minulého roku spolu s místopředsedy mandát vyjednávat o těch všech 3 scénářích a jako finišujeme ta jednání a vlastně už v řádu 2 týdnů to chceme dotáhnout do konce, do úspěšného konce.
1: Jsem rád, že jste přišla, a naschledanou. Těším se na příště.
2: Já děkuji za pozvání. Naschledanou.
1: Naším hostem byla Jana Maláčová.
3: Radio Xaver. Bez dotací, bez tlaků, bez cenzury.

nejlepší metoda, jak ubránit vaše peníze před inflací. Spoření ve zlatě. Pravidelně dostáváte naspořené zlaté slitky fyzicky do ruky. Nezapomeňte, zlato je spolehlivý a stabilní element. Stačí poslat e-mail zlato@mincex.cz a dostáváte automaticky 30% slevu na vstupní poplatek. Neváhejte a pište zlato@mincex.cz.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: V České republice to 18. Května to bude vypadat jak si to mám představit třeba v Praze, kde vás potkám, když nebudu aktivní a nebudu na tom koncertu, tak budu chtít vidět ty motorky.
2: Sejdeme se, nevím, v 9, v 10 ráno uprostřed staropramene, uprostřed Smíchovského pivovaru. Ty nám propůjčili před nějakým časem zcela zdarma svůj areál. Je to docela dobrý, protože to je vlastně takový to místo, kde se otáčí ty kamiony s těma sudama těch piv a tak. Takže tam se sejde 250, 300, 350, možná 400 motorek, motocyklistů. Je to už organizovaný. Je tam samozřejmě asistence policie, to všechno ano. Tam se to narovná. Tam hraje nějaká kapela, já tam něco žvatlám a povídáme si a čekáme na, v tomto případě na pana prezidenta, protože pan prezident...
1: Pana prezidenta Pavla.
2: Na pana prezidenta Pavla. Není to prezident nějaké motocyklové asociace, ale je to prezident České republiky, se kterým jsem já v loni absolvoval úplné čelo té jízdy. On je na takovým starým bavoráku, chudák, teda měl s tím dost jako technických obtíží, protože to není úplně jednoduchý s tím motocyklem jet, takže jsme často zastavovali, on to musel nakopnout. No, nebylo to úplně, bylo mi ho teda líto. Ale letos už prý je motocykl jako úplně v jiné kondici, takže počkáme na pana prezidenta, který se rozhodl tu akci také podpořit, nejenom tedy nějakým svým patronátem, ale i aktivní účastí. Bylo to docela fajn, jako jsme se svezli na motorce. Pro mě bylo asi nejzábavnější sledovat tu ochranku, že jo? Protože já už jsem si s panem prezidentem i zaběhal, jo. Ještě jsem s ním teda neskákal

To je blbost, že jo, samozřejmě to chce se v tom provozu nějak orientovat a ty motocykly nejsou žádný sportovní stroje, jako na tom se jezdí, tomu se někdy říká kafe racer. Víte, co je kafe racer? To je kafičko, jo. Vy jedete na té motorce a to má jediný účel, postavit jí před kavárnu, tam si dát kávu, cacikárko, jo, zahrát si na Alana Delona a čekat, až přijde ta pravá.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Nejzkoumavější z pohledu ptá se mě ze zrcadla, jestli se usmát dovedu bleduli, která zvadla. V koupelně, v baru, v pokoji těším se na ty schůzky, požehnán, kdo se nebojí přiznat.

úchyly vědce turisty zaujmu v panoptiku. Předpokládám, že na mojí ceduli bude rusky požehnán, kdo se nebojí přiznat si, že je v

Ptá se mě ze zrcadla, jestli se usmát dovedu bleduli, která zvadla. V koupelně, v baru, v pokoji, těším se na ty schůzky, požehná.

0: Vyzkoušejte XTV Premium a sledujte naše rozhovory v plné kvalitě, bez reklam a bez čekání. www.xtv.cz.
1: Pane prezidente, díl 65. a naším hostem je jako vždycky pan Václav Klaus. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Já bych dnes, pane prezidente, jednak upozornil 65. díl, představte si.
2: Neuvěřitelně, to už budou 2/3 za chviličku, jestli umím dobře počítat.
1: A já bych také dnes začal výročím jedním, a to výročím Milana Knížáka, protože oslavil 85. narozeniny. Já jsem četl velmi laskavé přání vašeho institutu, a protože mám pana Knížáka rád, tak tímto chci začít a ocituju z toho vašeho přání: renesanční osobnost s pevným názorem, realistickým pohledem a vzpůrným duchem. Hmm. To se mě líbí. A řekněte...
2: To je Knížák, to už, kdybyste mě to nepřečet, tak bych si tyhle to zobecnění Knížáka takhle dobře bych ho znovu po týdnu nedefinoval nebo neshrnul. To všechno ten Knížák opravdu je.
1: Říkal jsem si pro sebe, že je tady málo takových lidí, jako je Milan Knížák. A toto beru vlastně z toho pohledu, když jsem s ním takto měl možnost hovořit, že ty věci umí pojmenovávat velmi jasně a tvrdě. A řekněte, co je... Tady v té větě, jak to obsahuje, co pro vás on znamená? Vy jste, myslím, že přátelé, ale nepovažujete trošku osobnost Milana Knížáka za nedoceněnou?
2: No ne, tak za prvé, já jsem chtěl komentovat nejdřív, že vy jste řekl 65., ale Knížákovi je o 20 víc, 85, to nevím, jestli to dotáhneme do takový délky, jako ten Knížákův věk, to je jedna věc. Knížák je samozřejmě nedoceněný, zejména nedoceněný v polistopadové éře. Prostě on je tak mimořádná osobnost. A já nevím, jestli jste měl příležitost vidět, minulý týden vrátili zázračným způsobem Česká televize na svém Artu, vrátila hodinový pořad, který víceméně natočil Knížák o sobě v roce 91. Drtivá většina lidí, kteří ho dneska znají, jak vypadá, vůbec ho nepoznali, málem 35 let, to už je člověk opravdu jinak vypadající. Jestli mu tehdy bylo 50, no tak 85, to je opravdu velký rozdíl. No já ho znám dobře, mluvíme spolu nekonečně častokrát. Ale jako i já jsem byl naprosto překvapený tím filmem. Všude jsem telefonoval, pusťte si to, nebo pusťte si to následně. No prostě ty všechny charakteristiky, které tady byly řečeny, v tom prostě jsou. Ale navíc to ukazuje, že Knížák není jenom malíř. A nebo jenom sochař, to určitě ano, ale Knížák je umělec nejširšího typu. Málo kdo ví, že on skládá vážné symfonie a sonáty, které hrají orchestry různě ve světě. To málo kdo o něm ví. No ale on je hlavně par excellence toho umělce, který je umělec svým životem. Nejenom svými produkty, které vyrobí a někde vystaví, ale svým chováním, svým životem, a proto prostě vzácná bytost u nás. Když říkám nedoceněn, tak na straně jedné, jestli zase ne každému umělci se podaří, aby byl rektorem Akademie výtvarných umění, což je ohodnocení, takové to vnější ohodnocení toho člověka, a ne každému se podaří, aby byl řadu let šéfem Národní galerie, tak to zase ta vnější ocenění Knížákovi přišla a přišla ještě v rozumné věkové chvíli. ale jako celek a ta šíře jeho je naprosto, naprosto nedoceněna. My jsme mu dali před x lety, teď já myslím, že to bylo před 10 lety akorát, aby to bylo kulaté výročí, aby to bylo k jeho 75. výročí, jsme mu dali taky cenu našeho institutu a výsledkem bylo, že Ivo Strejček udělal krásnou knihu o Knižákovi, která je se spoustou jeho obrázků a to já musím příště přinést jako dárek.
1: Sem. Já to ještě tedy doplním, že ještě dostal medaili za zásluhy v roce 2005.
2: Ano, to jsem s ním bojoval jak srdnatý lev, protože on tak odmítal papalášské ocenění, že si myslel, že všichni jeho undergroundoví přátelé ho prostě odsoudí a přestanou s ním kamarádit a dlouze jsme o tom licitovali, než prostě kývnul na to, že půjde dělat papaláše, posadí se na Pražském hradě do první řady tam a přijme tu, no ale pak se nechal přemluvit.
1: Tak panu Knižákovi přejeme alespoň takto pevné zdraví a všechno nejlepší k 85. narozeninám. Když jsme u toho, ani nevím, jestli jsme, pane prezidente, v tomto pořadu už někdy probírali tu záležitost, ale zeptám se, takzvaný status umělce, já nevím, jestli jste o tom slyšel, to v naší zemi
2: bude
1: možné teď, že se budete moci prohlásit za umělce, asi na to bude nějaká komise. Co si o tom myslíte?
2: Bezvadný. Já myslím, že Knížák taky 100% jásá a myslí, že to tady, když to teď obrátím a drze použiju výrok, který on neudělal, ale myslím, že v jeho stylu, takže on by asi řekl, že to už bude definitivní popření umělectví a umění, když to bude status prostě. Takže když to bude statut nějaký, ne, šílenství vůbec nemá smyslu, skoro nemá smyslu ani trávit čas. Já myslím, že pro standardního posluchače našich rozhovorů a vůbec celé XTV je to nedůstojný hovor, protože já myslím, že pro všechny ty lidi je to jasný.
1: Jednu věc k tomu říct musím. On je to takový vzorový příklad té doby. A ono totiž za statut umělce si můžeme dosadit jakoukoliv jinou podporu, jakékoliv jiné neziskovky, dotace, pane prezidente, Bůh ví čeho už. A já si říkám, jestli toto právě není, vidíte to okénko, kde vidíme přesně, kam se ta společnost dostává, tak já si říkám, jestli nebude příště statut tramvajáka, nebo...
2: Myšlenka vymyslet tento status je samozřejmě produkt šílenství progresivistické éry dnešního světa, ale jako myslím, že řada těch kvázi umělců, ne těch knížáků, těch antiknížáků, to se na to určitě strašně těší, protože oni myslí, že tím budou mít pravidelný příjem, pravidelný plat, že se nebudou muset starat o nic, že budou mít na věky důchod a tak dále. Takže já myslím, že těm neknížákovským umělcům o to v podstatě vždycky šlo. Ale všimněte si, že je zajímavý, že ani ten komunismus nevymyslel myšlenku status umělce. Já si myslím, jestli se nemýlím, tak to nikdo neudělal. Tam sice pár těch, který se mu nejvíc klaněli a nějaké mini zásluhy umělecké měli, ten režim vyznamenal nějakým titulem národní umělec nebo něčím takovým, ale to byla jako menšina a že by někdo chtěl celku dávat tento status. Ani to se ten komunismus neodvážil.
1: Tak pojďme na velmi vážné téma. Před pár dny zemřel papež František a já vím z některých rozhovorů s vámi, že vy jste velmi ctil Benedikta 16. Kdysi jste, myslím, že v tomto pořadu hodnotil ten jeho pontifikát, jak se říká, že považoval jste za úspěšný, říkal jste, že on byl velmi vzdělaný člověk a velmi, řekl bych, úspěšný v té pozici. Jak hodnotíte působení pana papeže Františka.
2: Tak mně nepřísluší hodnotit působení papeže Františka z pozice katolické církve. Prostě katolická církev se musí vyhodnotit sama, jestli po Janu Pavlovi II. A po Benediktu XVI. To, s čím přišel a co v té církvi udělal papež František, bylo to, co chtějí nebo nechtějí. Můj pohled je na to vnější. Já bych řekl, že i Jan Pavel II. Já jsem měl tu čest opakovaně mluvit a setkat se s Janem Pavlem II. A stejně tak opakovaně s Benediktem XVI. Nového papeže už jsem já nezažil, takže z osobního kontaktu nemohu říct si vůbec nic. I pro mě byly ty oba dva předcházející papežové mužové definující dobu, definující éru, prosazující některé hodnoty, které myslím stály za to a v tomto smyslu byly velikány, kdyby se hledala osobnost roku a taky občas to vyhráli tyhle ti dva v různých anketách, jako, tak byly širokou osobností, která daleko překračovala katolickou církev. Já myslím, že jestli to vidím dobře, tak já myslím, že to se nedá říct o papeži Františkovi. Ten nebyl takovou svět definující nebo svět posouvající osobností. A to je velká odlišnost. Kdybych měl pokoušet se hodnotit jednotlivé kroky papeže Františka, tak zase říkám, mně nepřísluší diskutovat o tom, jestli se mám vše dělat tak či onak a jestli mají být ženy v té či oné roli. To prostě si organizace zvaná katolická církev musí vyřešit sama. Já jsem vychován v názoru jako dítě, že prostě ženy kněze nedělají. Prostě, takže když jsem to uviděl tady, když naše jedna kněžna dokonce tančila ve Star Dance, no tak mně se to zdálo trošku podivné. Že? Takže tyhle ty kroky toho papeže jsou pro mě trošku nejasné. No. Ale ne, nechci to hodnotit. Četl jsem před několika dny, a kdybych tušil, že o tom budeme dneska mluvit, tak jsem to nalistoval znovu. V jednom německém dvouměsíčníku Kato jsem četl velmi sofistikovaný text jakéhosi docenta teologie v Římě na katolické univerzitě, který porovnával najednou pohled ku podivu viceprezidenta Vance jako velmi nábožensky myslícího člověka a papeže Františka. Článek velký, ve velkém časopise porovnávající to dva lidi a ukazující zcela odlišný pohled a jeden, že ten Ordo Amoris, který přichází z poloviny minulého tisíciletí a druhý je takový ten dnešní moderní pohled. No a ten Vance nepochybně zastává ten první a papež František zastával ten druhý. Ten první názor je láska k bližnímu, ale strukturuje tu lásku. Krom toho, že má mít ten katolík největší lásku k Bohu, tak pak má mít ke své rodině, pak ke svému okolí, pak ke svému tomu a tak dále. Proti tomu je postaven postoj papeže Františka, který je opakem a popřením tohoto toho pohledu strukturované lásky a který je lásku ke všem. Lásku absolutně, proto teda on prosazoval fanatickou podporu migrace všeho typu, protože pro papeže Františka byl poslední migrant, nevím, z kterou zemi si mám zvolit, který doputuje, stejně cenný jako člen vaší nejbližší rodiny, sousedství a tak dále. No a to ten druhý proud toho katolického myšlení tvrdí opak. No a mě je samozřejmě bližší nikoli to Františkovo, ale to druhé pojetí.
1: Vy jste řekl, pane prezidente, že nechcete hodnotit.
2: No to už jsem začal hodnotit.
1: Ne, já chci. A také jste řekl, že papež jako osobnost daleko překračuje význam té církve. A teď se chci ptát, do jaké míry, ať se díváme na kteréhokoliv papeže, Jana Pavla, Benedikta XVI., Francesca, anebo toho, který teď bude, do jaké míry on je politickou osobností, která je schopná, to je to důležité, hýbat dějinami.
2: Já ne, jestli politickou, prostě veřejnou osobností v každém případě. My trošku tu politiku zužujeme na tu partaj politik, na tu stranickou politiku. Jo. Tak ty papežové, ty dva předchozí jako veřejně působící činitelé opravdu hýbali dějinami. Ten Jan Pavel II. Sehrál prostě svou významnou roli v pádu komunismu svým obrovským vlivem, který měl možnost šířit z Říma v téhleté své funkci, tak nejenom pro Polsko, ale pro celou Evropu. Já, nenáboženský člověk, nebo nenáboženský, aspoň v tom úzkém slova smyslu, tak já bych před 45 lety řekl, že v roce 80, kdo je největší osobností soudobého světa, já bych klidně tehdy jmenoval Jana Pavla II. Prostě a mám, já nevím, jestli jsme o tom tady někdy mluvili, my už jsme mluvili při těch 65 rozhovorech, já mám strach o všem, musíte mě zaražit,
1: že jste
2: mladší a pamatujete si víc. Já mám mimořádný zážitek s Janem Pavlem II., kdy jsem byl na černo na konferenci v polských Sopotech, na černo ve smyslu, že mě tam samozřejmě můj zaměstnavatel v té době za komunismu v žádném případě neposlal, tak jsem si na to vzal dovolenou a hezky vlakem jsem jel do Sopot. No a představte si, byl jsem na konferenci, přes den se diskutovalo o složitých matematických, ekonometrických, statistických modelech. Večer jdu do pokoje hotelu a pustím si polskou televizi a najednou konec světa, došlo k atentátu na Jana Pavla II. Takže já jsem to prožil v těch Sopotech. Teď jako v cizím městě, v Polsku, odkud ten papež byl a tak dále. Tak já vím, že jsme když vyšli z hotelu a putovali se všema lidma, tisíce lidí, mlčky tahli městem a došli k místní katedrále. A prostě celé ty Sopoty se tam sešly. Pro mě událost naprosto mimořádná. To si dovedu představit. O Benediktovi bych také mluvil podobným způsobem a myslím, že nevím, co bych si takového já dokázal vybrat od toho papeže Františkovi. Já to neumím definovat.
1: K tomu, co říkáte, poprosím jednu suvku. Opravte mě, jestli to tak není, ale já žiju nějakou dobu v tom, že vy jste se s Benediktem XVI. Vzájemně nějak ctili. Že vy jste se asi, nechci to přehánět, dobře znali. Jinými slovy, měl jste k němu blíž než k Janu Pavlovi.
2: Určitě. Ale Jan Pavel byl zase takovej, Benedikt XVI. Byl intelektuál v tom nejlepším slova smyslu. V tomto smyslu Jan Pavel II. Byl víc člověčí a tak dále. A všichni známe jeho obrázky, jak jeho kněz běhá na běžkách a podobně. To pro Benedikta to by bylo, já myslím, nedůstojné postavit se na takový směšný vynález, jako jsou lyžařské běžky. Ale Já, ten papež byl úžasný, on ten svůj úřad bral nesmírně vážně. Já vím, že jsem jednou se s ním loučil jako předseda vlády, kdy byl na státní návštěvě tady a prezident Havel nějak nemohl nebo co. A papež odlétal z Hradce Králové z letiště do Prahy a do Říma teda určitě. A já jsem byl s ním a teď já viděl, že on vůbec nemůže jít. Prostě jeho pochroumané jako nohy, končetiny byly prostě. A teď měla být přehlídka čestné roty. A já jsem seděl v tom letišním nějakém sálku s ním a přemlouval jsem ho, aby se zrušila ta cesta prostě a ta povinná procházka. Ne, nesmysl, nebude tady, bude tady pár novinářů, nikdo to nebude to a tak dále. Přemlouval, on se nenechal prostě přemluvit a kulhal o holi a musel splnit svou funkci, prostě, kterou měl, že on je taky hlava státu, papež římský a tím pádem, tak já mám na něj takovéhle vzpomínky tohohle typu, no, které člověk nemůže zapomenout.
1: Ještě jedna věc k tomu. Dnes dopoledne v tomto studiu seděl Lubomír Zaorálek, který velmi laskavě vzpomínal na předchozí papeže a mimo jiné říkal, že na pohřeb Jana Pavla II. Jste letěli společně letadlem, které muselo nouzově přistát v Innsbrucku. A tak vzpomenete si na tu situaci?
2: Ježíš, samozřejmě, to byla velmi dramatická chvíle. Já jsem byl na pohřbu i papeže Jana Pavla II. I Benedikta 16. naštěstí. A určitě nepojedu, nebudu nijak delegován na tento pohřeb. Ale no prostě my jsme najednou kdesi nad blížící se území Alp, někde už mezi Rakouskem a Itálií. Tak najednou panika na palubě toho malého Challengeru, že prasklo přední sklo.
1: Dvě dokonce,
2: no,
1: říkal Zaorálek.
2: To je půl pointy, prasklo přední sklo a budeme se muset vracet. A já ve svý, byly 11 v noci, 11 nebo 10 v noci, tak nějak, a ráno byl ten pohřeb. Já jsem říkal, ne, v žádném případě se nebudeme vracet. Podívejte, my jsme teď na hranici Rakouska a Itálie. Jestli se nemýlím, tak je to stejně daleko do Prahy jako do Říma. Nemůžeme letět. No a v tu chvíli nastalo to, že prasklo i druhé sklo v tom letadle, když já stál nepřipoután v té kabině té posádky. No, ty začaly řvát a vlekli mě na mé místo, abych si sednul a tak dále. No a ukázal jsem se, museli otočit a jet zpátky. No, tak jsme přistáli nouzově a čekali jsme, než přiletělo náhradní letadlo, ještě Tůčko blahé paměti a tím jsme doletěli do Říma někdy ve 2 nebo ve 3 ráno. Vím, že do hotelu Plaza na Via del Corso jsme se dostali asi ve 4 ráno. No a někdy už půl 8 jsme jeli na ten pohřeb. Takže tyhle věci si člověk nemůže nepamatovat.
1: Pane prezidente, znamená něco zásadního, že se pohřbu papeže zúčastní Donald Trump?
2: Ne, já nevím, kdo byl z americké reprezentace na těch pohřbech. To by mě někdo asi rychle poučil, to si přesně nepamatuju. Na takovouhle věc v Americe výlučně z Ameriky, výlučně letali viceprezidenti. Jo, tak já bych tak typoval, že mohl tam být Biden za Obamu, když jsem byl na tom pohřbu toho předcházejícího. Tak nevím. Prostě létali tam prezidenti, no a...
1: Já vím, a já se ptám na toho Donalda Trumpa, jestli to gesto, že, protože v médiích bylo, že by se měl účastnit, jestli to gesto, že se zúčastní Donald Trump, znamená něco pro tuto část světa.
2: Určitě ano, ale tak já myslím, že on se přihlašuje k západním hodnotám, že jednoznačně a celá jeho politika je vlastně pokus o obranu a znovu zrození autentických západních hodnot, západní civilizace. Tady všichni ječí na jeho cla, ale i to je přeci z jeho strany pokus prostě vrátit se k původní tržní ekonomice, která nebudou zatěžována žádnými státními zásahy ani cly, a proto ty cla přestřeluje a šermuje s nimi, aby ukázal, že to takhle tudy nejde a tudy nevede a musí se odstranit i ta necla, i ty další překážky světového obchodu. Takže já myslím, že on tím se přihlašuje plně k těm západním hodnotám a v podstatě je to logické, že sem přiletí.
1: Dobře, promiňte, ten váš termín nebo to vaše sousloví, západní hodnoty, promiňte, já jsem zcela dezorientován v tom, co to ještě je a co to není. Protože oni už se k západním hodnotám dnes, jak si hlásí i lidé, kterým to nemůžu věřit ani na vteřinu. Ona i paní Pekarová řekne, že ctí západní
2: hodnoty. Já jsem právě chtěl říct, já jsem vám pomoct a samozřejmě, že jsem se neprozřetelně dotknul slova západní hodnoty. Já jsem tím chtěl toho Trumpa přiblížit k Evropě jako tou západní civilizací.
1: No, Trumpa už jsme řekli.
2: Západní civilizací, no ale já bych řekl, že západní hodnoty jsou jasně, můžeme to definovat úplně jasně, západní hodnoty jsou to, co dneska hlásí pan profesor Petr Fiala. No a tím máte úplně definováno, co to je. Můžete si přečíst jeho články, jeho
1: teď
2: projevy.
1: Teď bych opustil ironii,
2: okamžitě,
1: pane prezidente.
2: Okamžitě vidíte, že to je...
1: Ten váš sarkazmus a vaše ironie
2: to není
1: v těchto
2: ironie,
1: okamžicích, to já to těžko nesu. Pro mě je to důležitá věc a já to nevím, protože já když vidím, co všechno je považováno, anebo promiňte, snad i předstíráno,
2: víc
1: předstíráno a mnohdy i pokrytecky potvrzováno některými, tak já si říkám, co to teda jsou ty západní hodnoty.
2: Sorry, já bych řekl, že to si člověk nejlépe uvědomí, když je ve světě úplně jiný hodnot. Já to vždycky říkám tím, že jsem už asi dvakrát nebo třikrát ve světě, někde v dalekém světě, na otázku, odkud jste, já jsem říkal, I am from Europe. Protože nějak jsem si myslel, že říkat z nějakých Čech nebo z Prahy, že tam ty lidi vůbec by netušili, co to znamená. Já jedu za 14 dní, za 14 dní na pravidelnou konferenci do Istanbulu. A to je Euro-Asia Forum. Euro-Asijské Forum. Já tam na tomto fóru najednou se přistihuju, že taky použiju termín západní hodnoty, protože tam je evidentní, proti čemu to slovo říkám. U nás je to spíše ironie, když se tím někdo ohání a jestli jste to nazval sarkazmem, tak budiš, ale já to, tady to člověk musí díky všem Fialům a Pekarovým Adamovým spíše používat za ironickou nadsázku.
1: Mm-hmm. Dobře, a teď ještě teda navážu na vaše slova. Vy jste použil termín, tuším, na konferenci patriotů, která byla nedávno v Praze, varování před takzvanými falešnými křižovatkami. Jak se to pozná, která křižovatka je falešná a která je ta pravá, pane prezidente?
2: Ne, já jsem spíš jestli si dobře vzpomínám ten svůj projev, tak tam moje polemika byla proti tomu, že patrioti si dali do heslo jako do čela Europe at the crossroads, jako Evropa na křižovatce. A já jsem polemizoval s tím, že si myslím, že Evropa na žádné křižovatce není. A definoval jsem, křižovatka je už to místo, kde prostě jsou takhle dvě cesty a vy teď musíte zahnout doleva nebo doprava. To je pro mě definice křižovatky. Zatímco já myslím, že ty patrioti tím chtěli říci, že jdeme špatnou cestou. To já s nimi souhlasím. Ale Evropa v žádném případě nedoputovala do situace, kde už stojí na té křižovatce, aby teď zvolila na jednou otočku doleva nebo doprava. Já myslím, že my jsme dávno daleko ještě před tou křižovatkou. My ještě bohužel budeme putovat těmito temnými vodami nebo temnými hvozdy, nebo jak se to, skalami možná. To ještě tam budeme dlouho putovat. Já myslím, že my nejsme v žádné chvíli obratu. Aby byla chvíle obratu, tak musí být dostatečné přesvědčení o tom, že už se musíme obracet, že už jsou politické síly, které jsou si toho vědomy. Prostě v roce 1970 nebo kdykoliv jsme si lidé jako já mysleli, že ten komunismus je naprosté zlo a že musí být zničen, ale nebyl to bod obratu, nebyla to křižovatka, bylo to pouze dlouhé ještě putování, myslelo si nás to málo. Já myslím, že i těch patriotů je strašně málo, aby si mysleli, že už se rozhodujeme.
1: Ale ta síla, říkám si naivně, je možná někde jinde, protože já nevím, jak často, pane prezidente, hovoříte s občany, s lidmi, kteří chodí do práce, živí rodiny a starají se o svůj běžný život.
2: Čítáte si, jak například často jdu v Kobylisích do hospody u Blekotů.
1: Já to nevím.
2: Kde jsou normální lidi.
1: Ale já vám řeknu,
2: tenhle týden jsem tam byl už nejméně dvakrát.
1: Ale nechte mě říct moji zkušenost. Já vám říkám, že ti lidé v drtivé většině vědí, že jakýsi Green Deal je slepá ulička. A ti lidé už dávno vědí, že tudy cesta nevede, že ty drahé energie, ty naše firmy a ty domácnosti jenom ničí a decimují. Oni už to vědí. Takže já si myslím, na rozdíl od vás, že k těm lidem už to doputovalo. Že se teď jenom čeká na tu technickou část, že se to otočí.
2: Ježiš, to, aby se z myšlenky stala definiční hodnota politického souboje o charakter světa, mezi tím je strašlivá mezera. A já myslím, že to naše politické strany málo docenují. Proto často v kontextu jiných debat, ale často říkám vždycky, no ano, ale vy myslíte, když mě říkáte, že ten komunismus taky padnul, tak jako tady ten dnešní svět musí taky padnout, já říkám, a fakt myslíte, že jsme už v roce 86, 7, 8 a už je to do té míry nalomené, když bych použil tenhle výrok, že už to se musí jenom dolomit a že už jako není třeba moc pro to udělat. To já jim říkám, vážení, to mám spíš strach, že jsme tak na straně v roce 70 něco nebo něco takového. Ale to není pesimismus. To já myslím, že je realistické ohodnocení z toho, co prostě je kolem nás.
1: Ještě jedno důležité téma. Já jsem četl váš rozhovor pro časopis To.
2: Vy tak čtete v Paradox?
1: Vy máte dneska tak zvláštní náladu, pane prezidente.
2: Bezvadno, já oceňu, že jste četl i okrajový rozhovor můj.
1: Já až řeknu cokoliv, tak vy to přenesete.
2: Já to oceňuju,
1: vy použijete tu ironii.
2: Nečekal.
1: Dokonce vám teda odpovím stejným nebo podobným tónem. Představte si, já opravdu spolehlivě umím číst. Vím, že na to nevypadám ve vašich očích, ale tak to je. A já jsem si tento rozhovor četl a jestli jsem četl správně a ta písmenka jsem si dával dohromady správně, tak jsem pochopil, že vy máte trošku obavu o průběh férových voleb na podzim letošního roku. A já se teď ptám jako čtenář vašich rozhovorů, z čeho ta obava pramení, protože spousta lidí má obavu.
2: A tak jestli spousta lidí má obavu, tak to není extrémní názor snad, který v téhleté chvíli nastává. No tak my jsme svědky v Evropě nevídaných jevů, že se najednou někde volby zruší těsně před nimi, nebo po nich se řekne, že takhle ne, budem volit znova a tak dále. Tak toho, co by se v normálním světě zdálo jako nemožné, nepředstavitelné a podobně, tak to prostě v několika případech už nastalo. A některé výroky, které zazněly i od našeho, já ho teď nemůžu citovat přesně, ale od našeho nového předsedy Ústavního soudu, pana Baxy, ty směřovali také k tomu, že kdyby, to bychom museli zasáhnout. To přeci nemůže se stát, aby ty volby dali výsledek, který my s velkým prostě si nepřejeme a který si nepřejí soudruži Bruselu a tak dále. Tak to já myslím, že tato varianta tady je a neměli bychom ji nikdo podceňovat. Nemluvím o tom, že jestli přidám slovíčko, ty prvky té korespondenční volby v tom dávají zase úplně jinou možnost nějakého posunu voleb někam jinam.
1: Předpokládám, že příště, až přijdete, že už mi přinesete knihu té drzost, co to takhle říct, ale že přinesete knihu ukázat tedy našim divákům od Beneše po Ukrajinu, a už se bude blížit to výročí 80. od osvobození Československa a tak bychom tomu mohli ten příští díl věnovat.
2: Ježiš, to určitě. Já jsem tu knihu psal opravdu, musím říct, že z iniciativy kolegy Strejčka, který přišel první pracovní den roku 2025 a říkal, musíme udělat něco většího, nejen psát každý týden naše hloupé nebo chytré glosy. No, tak jsme si řekli tohleto téma, takže vydává náš institut de facto dvě knihy. Jedna je nakonec moje samotná k těm 80 letům od konce druhé světové války a druhá je dvojice Weigl Strejček. Tak to budou dvě publikace, které tady mohou být přineseny. Já se opravdu a my se opravdu bojíme, že nastane další fáze desinterpretace té druhé světové války a jejího výsledku, jejich příčin. A podobně o tom snažím v té své knižce, která bude oficiálně publikována příští úterý, tak o tom se snažím v té knize diskutovat.
1: Těším se na příští díl velmi,
2: pane prezidente. Přinesu tu knížku velmi rád.
1: A děkuji, že jste přišel. Naschledanou.
2: Já děkuji. Naschledanou.
1: Pane prezidente, díl 65. A naším hostem byl jako vždycky pan Václav Klaus.
0: Hraje vám Radio Xaver.

0: taky vám plísně hrají na nervy. Je tu Abamal, termoizolační nátěr, který zdi zateplí a brání tak vzniku plísním.
1: Abamal, ach Abamal, ten ještě nikdy nesklamal. Abamal, ach Abamal, být plísňák taky by se spál.
0: Zbavte se plísně jednou provždy. Abamal, proti plísním.

0: Radio Xaver najdete na play.cz.
1: Za stranu a za lidi, dobrý den, paní Karol.
2: Dobrý den, já vás zdravím. Tak na kolikát se to dneska máte?
1: No já vám poslední dny tak se motám okolo, řekněme, silnější šestky. Což není nic moc.
2: To je tím, že jezdíte tramvají číslo 5.
1: A 9.
2: A 9. No tak ta šestka je tak jako zhruba mezi.
1: No. Vy nejezdíte tramvají?
2: Občas ano, ale jiným směrem než vy. Jo. No a co ta šestička?
1: Šestička je, prosím vás, takový jako horší setrvalý stav. Není to ještě na sebevraždu, není to na vyskakování, ale je to život. Je to žízň, jak se říká na Ukrajině. No a u vás je to jak?
2: Já jsem dobrý, já tak 10.
1: Vy jedete, protože máte novou kamizolku, se koukám.
2: No to taky, ale hlavně jsem s paní Alex točila Podtrženo sečteno. A také, což by vám mohlo zvednout alespoň na 6,1. Dnes je Mezinárodní den ptačího zpěvu.
1: Ptačího
2: zpěvu.
1: No a kdy bude Mezinárodní den mého zpěvu?
2: Ten byl přece na akci 8 let s vámi.
1: Jo, takže zase za rok.
2: No.
1: No, ale víte co, já jsem teď, když jste u ptačího zpěvu, tak jak se probouzí ta příroda, tak my citliví lidé to vnímáme. A já mám pocit, že když si otevřu okno, jo, protože v pracovně doma hulím, tak mám pocit, že ti ptáci řvou víc než v loňském roce a v předchozích letech. A já proto mám jediné vysvětlení, to jsou ty volby.
2: Že se ptáci těší na volby.
1: No ne, říkám no, si,
2: kolik z ptáci ptáků, asi ne úplně teda.
1: Říkám si, kolik z těch ptáků, co mě sedají na římsu a cvrlikají tam, kolik z nich je od bisky. To víte, já jsem teď jako zase propíraná osoba. V souvislosti s Českou televizí.
2: No já právě vždycky, když čtu ty hanopisy o vás, tak se mi hruď dme píchohu.
1: Hanopisy?
2: No, všem to ukazuju, říkám, tak tady toho já znám.
1: A co psali?
2: Prostě já psal jedno, vy jste prej vydíral někoho. Já vás znám jako takovýho hodného, milýho strejdu a vy takhle po večerech vydíráte, když já to nevidím, že se nestydíte.
1: No já jsem musel paní Karol podat trestní oznámení.
2: Souček na odstřel klouček.
1: Ano. No. A myslíte, že ho ta rada odvolá?
0: Radio Xaver.
3: Nepřiznaná koalice. Dva krajské soudy zamítly návrh na zrušení kandidátky SPD. To je předvolební boj, panečku.
4: Ten kolorit já jako neřešil. Mě na tom zajímá jedna věc, kterou jako český systém ještě nepoznal a která se k nám asi dostane. Že? My kdyby jsme, ty minulý volby rozhodlo to, že strašně moc hlasů těsně propadlo. A to už se asi nestane.
3: Ano.
4: Kdyby se byli bývali asi motoristi domluvili s druhou stranou, se Šlachtou, tak by asi skoro nepropadly žádný hlas. Jo? Takže je vidět, že se tam dostane neuvěřitelně široký politický spektrum. Ale já zase vůbec nevím, co to bude znamenat. Já mám třeba kamarády, který zvažují volit SPD, protože milují paní Šichtařovou. Já říkají, to je pravicový člověk, to je ekonom, to je chytrá ženská, ta patří do parlamentu.
3: To slyším často.
4: Jo, a já jim zase třeba říkám, ty, já se s některýma bavím jako třeba o zdravotnictví. To ta debata třeba na OVKSČ byla lepší. oni jsou jako hodně vlevo od komunistů. Některý jejich lidi. Jo? Oni to nemyslejí zle. Oni o tom systému nic nevědí. Ani nemyslím, že mají nějakou ideologii. Jo? Ale prostě třeba říkají, já chodím za těma voličema a ty voliči říkají, že mají být zubní implantáty zdarma. Já říkám, to je bezvadný nápad. Tak to je nějakých třeba 1000 miliard. A oni, aha. čili, já nevím, jak to dopadne. Jestli vlastně ta paní Šichtařová, jestli to bude nějaký klub, jestli se tam teda ona dostane.
3: Jestli.
4: A pan Okamura vždycky před každým hlasováním řekne, jak to bude. A ono to tak bude. A nebo jestli vlastně budeme mít tolik politických stran, co jsme nikdy ani netušili. To znamená, už teď mi přijde, že je tam těch stran jako hrozně moc. Mně se samozřejmě líbí americký systém, kde jsou v zásadě dvě,

0: se ne úplně se shodnou, jsou to dva bloky, ale OK. My už těch stran tam budeme mít hrozně moc a koalic. A já teď nevím, jestli třeba paní Šechtařová nebude vlastně nějaká vlastní třeba politická strana vůči třeba těm jiným lidem, protože když se s ní bavím o zdravotnictví, tak ona jako kapíruje jako třeba pojišťovenský systém a tak dále. A pak jsou v té SPD lidi, kteří to myslí docela dobře a docela na vysokých jako místech a ty jako říkají, všechno má být zdarma a nejlepší a jenom zavřeme pár zlodějů a peněz je strašně. A tak nevím, takže to bude hrozně zajímavý, jestli vůbec ten stát bude aspoň trošku jako nějaký akceschopný, protože já si jako myslím, že to jako bude strašně moc strán a znám třeba i lidi, co pomáhají v SPD se s jinýma kandidátama, to už nechci říkat, aby neměli průšvih, a ty říkají, jako my v první vteřině jako odejdeme z té SPD, jo, takže my to bereme, i pan Okamura je s tím smířený, jakože to je takový blok. A pak samozřejmě budeme se spolu všichni bavit, ale nebudeme jako v takovém tom klubu, jak to znáte, že se hlasuje jedním mužem. Tak jsem zvědavý. To bude na tom jako zajímavý. Jinak tyhle ty, jestli to soudy zamítnou, nezamítnou, to je taková prostě pěna nos. Na to má pan Okamura dobře právnicky zmáknutý. To asi my nevyřešíme.
1: Od někud tam

Je to jiné, je to velké, je to větší než...

Společnost Seven Red uvádí Luboš Veselý, Marie Formáčková, Xaver na vlastní žádost opuštěný. Vypráví Robert Jaškov. Zvuk Krištof Knop, režie Václav Knop, natočeno ve studiu Incendium 2019.

0: Před mnoha lety jsem často poslouchala v autě album country písniček, které jsem měla v oblibě. Zejména jednu. Zpíval ji Luboš Veselý, kterého jsem ještě neznala, ale jeho hlas se mi líbil. Písničku jsem si pouštěla pořád dokola a pak jsem jednou ten svůj oblíbený hlas slyšela v rádiu. Nespíval, ale koho si zpovídal. A zase se mi líbil. Tehdy jsem i pochopila proč. Jako kdysi věděl, o čem zpívá, tak teď zase věděl, o čem mluví a kam chce v rozhovoru doveslovat. A není mnoho moderátorů, kteří pobaví a zaujmou posluchače či diváky, zpovídané, ale také i sebe. A tak jsem si onu stanici naladila a hlas poslouchala pravidelně. Tehdy k hlasu přibylo i nové jméno Xaver a já si začala podle jeho vysílacích časů plánovat i své jízdy autem. Ani noční frekvence mě neodradila. A zřejmě za tu věrnost oné rádiové stanici a hlavně tomu nenapodobitelnému hlasu mě osud odměnil. A tou odměnou je právě tato knížka, díky které jsem si Xaverův hlas opravdu užila. Marie Formáčková.
1: Až jsem se lekl, když jsem zjistil, že mě vzpomínání na vlastní život začalo bavit. Buď jsem opravdu velký samožer, nebo jsem fakt žil a žiju zajímavý život. Xaver. Xaver se narodil někdy o letních prázdninách v roce 2002. Tehdy jsem večer odlétal na Krétu. V příletové hale na letišti v Heraklionu jsem nastartoval mobil a otevřel SMSku. Na F1 začínáte 2.9. v 10 hodin, smlouva je připravena u mě. BT. Myslím, že je dobrý začátek dovolené. Kdybych mohl, sedl bych na to samé letadlo a vrátil bych se do Prahy. Celou dobu na Krétě jsem vlastně přemýšlel, co a jak budu na frekvenci 1 vysílat. Taky jsem tam definitivně pochopil, jak to mají ty pověstné prvničky s nervozitou. Pořád dokola jsem si kladl otázku, zda mě zkušenosti z regionálního rádia budou stačit na celoplošce. Nestačily. Ale o tom až později. V Brně v rádiu jsem byl specialistou na rozhovory a tušil jsem, že úkol od frekvence 1 bude podobný. Byl a onoho 2. září 2002, kdy jsem nastoupil, jsme v 10 hodin spustili první křížový výslech. To bude malér, říkal jsem si ještě v autě po cestě do rádia. Do rána jsem nespal a navíc nějak do poslední chvíle nebylo jasné, jestli můj první host, Petra Busková, tehdejší ministryně školství, mládeže a tělovýchovy, vůbec dorazí. Etídu, která se posléze odehrála mezi 10. a 11. hodinou na frekvencích tenkrát, 2. nejposlouchanějšího rádia v zemi, později i 1., ponechám stranou. Jisté je, že jsem vylezl ze studia, šel se Báře Tachecí omluvit a rozmluvit jí moje angažmá na frekvenci 1. Dělala, že neslyší. Podívejte se, ode dneška v časopisech vycházejí celostránkové reklamy na váš pořad. Otevřela nějaký časopis, kde byla moje obrovská fotka a pod ní nápis Luboš Xaver Veselý a jeho křížový výslech. Zůstal jsem v němém úžasu. Jak Xaver? Řekl jsem si v duchu a možná i nahlas. Jo, to jsem vám zapomněla říct, že jsme vám dali třetí jméno, Xaver. Jen tak mimo děk poznamenala paní ředitelka a zavrtala se zpátky do jogurtu. Vypotácel jsem se v mdlobách z její kanceláře. Tak já jsem Xaver. Sedl jsem do auta a jel k první benzínce na kafe a snídani. Prodavačka se usmála. Dobrý den, pane Xavere. S paní Buskovou to bylo boží. Jak vám tam odpověděla? Vůbec netuším, co povídala a už vůbec netuším, co jsem jí na to říkal já. Tak já jsem Xaver. Říkal jsem si polohlasem a míchal benzínkové kafe. Ovšem do té samé benzinky právě vešel Petr Novotný, který v té době vysílal na frekvenci 1 svoji show Dobrý kafe. Můžu si dát s váma kafe, Xavere? Tak tady jsem poprvé vzal na vědomí, že jsem Xaver. Ta konkrétní čerpací stanice je od té doby s tímto jménem spojená, jako by tam visela pomyslná mramorová deska s nápisem Tady se Luboš stal Xaverem. Přemýšlím nad tím, kdyby se naši o Vánocích 1968 rozhodli, že dají zrovna narozenému synkovi jméno Xaver, jak by to asi dopadlo. Babička by plakala a možná by se od nás odstěhovala Naše drahé tety, které byly po čertech podobné těm z populárního filmu Drahé tety a já, by k tomu museli vymyslet tolik legend a jít to vyprávět tolika kamarádkám, že by si nohy ušoupaly. Myslím, že jenom moje kmotřička Mařenka by pro mě měla pochopení. Ta totiž, na rozdíl od jiných, ví, že pro každého člověka je na světě místo a že apoštolů není nikdy víc než 12 a po kohoutím kokrhání přichází už jen ta hubená holka s kosou. Jak pravil kolega hrabě. Seděl jsem tam tenkrát a sbíral odvahu, abych se několikanásobného baviče roku, až se vrátí k mému stolu s kávou v ruce, zeptal: Pane Novotný, slyšel jste to moje dnešní extempore s Buzkovou? Ale nezeptal jsem se, Novotný byl jako vždycky rychlejší. Hele, Xavere, výborný, překvapil jste mě, dobrý. Vezmu vás do mojí agentury a budeme vás zastupovat. Pak jsme rozebrali Xavera a Petr mi vysvětlil, že to Bára vymyslela dobře a ať jsem za to rád. A ještě u té samé benzínky jsme si plácli na spolupráci, která mě pak přivedla nanovu do České televize a leckams jinam. Ale trvalo mi to ještě asi měsíc, než jsem začal mít Xavera rád. Ale došlo k tomu, protože nikdo se nad mým rozšířeným jménem nepozastavoval, nikomu to nepřipadalo divné. Jen tehdejší ministr kultury Pavel Dostál, se kterým jsme se znali celkem dobře, mi vyprávěl, že kdysi byl na státním rádiu na stanici Hvězda hlasatel, pokaždé řekl: pozor, pozor, hlásí se Xaver, a pak pohovořil o nějakém lidském selhání. Vše uzavřel konstatováním, že toto by socialistický člověk nikdy neudělal. Nicméně Xaver byl na světě. Nevím, jestli se to dá nazvat obchodní značkou, ale každopádně jsem si zvykl. I na různé podoby toho jména. Byť možností, jak je ohýbat, moc není. Jedna kamarádka, když si dá griotku, mi říká Xaverku. Pan ředitel frekvence 1 mě vlídně oslovuje Xavírku. Když mi řekne Xavere, vím, že je průšvih. Jeden ze slavných soutěžících ze Superstar mi říká Xave, kamarád jezdící s námi do Ameriky zase Xavi a pro Jana Soutka jsem Xaverius. A víc podob se snad nenabízí. Nicméně maminka mi stále říká Lubo, paní Koudelková z Tišnova už od dětství Lubku, režisérka Milena a teta Jana Luby, paní manažerka hotelu Stratosféry v Las Vegas vždy hlásí: wow, Xav is here! A jeden bývalý brněnský radní mi říká Lubine. Jinak si okolí už uvyklo na Xaver. Že se zpovídám, je zřejmě důsledkem mé 13. komnaty. V tomto dokumentárním cyklu České televize o osudových křižovatkách známých osobností jsem mluvil o svém celoživotním boji s nadváhou, v rámci kterého jsem podstoupil i operační zákroky. Česká televize mi účast v tomto pořadu nabídla už před lety. Já to tehdy odmítl, protože jsem si bláhově myslel, že žádnou 13. komnatu nemám. Že není nic, co bych v sobě měl uzavřené a trápilo by mě to. Často mi ale chodili dopisy a e-maily, v nichž lidé chtěli vědět něco víc právě o mně samotném. Sice jsem přesvědčený, že moderátor se má hlavně ptát a naslouchat, nikoliv vyprávět o sobě, ale i tak jsem na natočení 13. komnaty kývil. Dodnes přemýšlím, jestli to nebyla chyba, navíc nejsem přesvědčený, že právě já patřím mezi osobnosti, o nichž by se měly točit dokumenty a psát knihy. Faktem ale je, že po odvysílání mé 13. komnaty v televizi mi za večer přišlo kolem 1000 zpráv. A tak jsem si řekl, že jsem asi udělal dobrý krok. Když jsem o tom přemýšlel, uvědomil jsem si, že je-li člověk tím, kdo zprostředkovává informace a snaží se z druhých něco dostat, musí také takzvaně platit daň. V této roli jsem několik let a na několika židlích. Chápu tedy, že ke zvýšení důvěryhodnosti takového člověka má divák nebo posluchač právo o něm něco vědět. Co je zač, jaký je, co ho zajímá. Je to potom rovná hra moderátora a jeho posluchače. Řekl jsem si, že přece když něco nechci prozradit, tak už vím, jak to udělat, abych se odpovědi nevyhnul, ale přitom si uchoval svou duši a její pomocný personál. Natáčení 13. komnaty mě donutilo udělat si jakousi osobní inventuru a říct si, kolik vlastně mám věcí, o nichž nechci mluvit. Není jich moc, ale některé jsou. Jak říká Václav Hrabě, ještě jednou to spočítám, aspoň jednou ještě, procenta ztrát, procenta smutků, procenta štěstí, to, co jsem dostal, to, co jsem vyhrál, to, co jsem ztratil po cestě, to, co...

0: Peťa.
1: Můžete.
0: Rádio Xaver. Studio Rádio Xaver.
1: No, no. Tady ještě máme kousek místa a tady už to začíná. Mix pořád bliká, všechno, čudliky, budliky, mikrofony, sluchátka. Už za pár dnů to...
0: Jo? No, no. Tak když mi teď uhnete, tak já si k tomu sednu už, ne? Rovnou asi a začnu, co? A začnu,
1: to tak jednoduchý.
0: Co?
1: Ono to vypadá jednoduše, ale musíte se to naučit obsluhovat. Abyste byl DJ?
0: Já musím si jenom sednu a začnu mluvit.
1: To...
0: Ne?
1: To můžete, tím nic nepokazíte, akorát vás nikdo neuslyší. Ale už tak zkušebně to máme puštěný a já už doma večer jedu, poslouchám.
0: Pro vás návrat ke kořenům, ne? Co?
1: Myslím si, že jo. Myslím, já dokonce, když to tady dám na hlas. To je zrovna nějaký zkušební tady song Myšík. No vidíte, tam to máte napsané všechno. No už se to blíží. Návrat ke kořenům. Máte
0: dva týdny tak, ne? Přelom května, červen.
1: Typoval bych, no. Tak ještě, ono už to jede dva dny tahem, tak teď zkoušíme to všechno. Jestli to nezdechne.
0: No to snad ne.
1: Už to máme všichni jako v mobilech, takže my už to můžeme poslouchat.
0: Jo, to si musím vzít.
1: V autě mě...
0: No, to mohu taky poslouchat.
1: To je za poplatek, ale.
0: Jaj.
1: No taky.
0: Tak jo.
1: A v autě už to slyším, když se tam hodím přes mobil. A funguje to skvěle, no prostě Rádio Xaver. Ne, že už bude, ale už je.
0: Už je.
1: Už je. A bude to slavnostní otevření. Někteří donátoři budou pozvaní, tak jak to je na tom xradio.cz. Takže ještě někteří mají šanci. No tak to je jedno. Jak se máte vy? Máte tak něco novýho?
0: Mám se dobře.
1: Rádio nemáte zjevně.
0: Rádio nemám, ale tak... a rádio budu mít tady, ne? Jsem slyšel někde.
1: Jo, tak budete tady takový trpěnej. Jo,
0: co?
1: Bude to.
0: Že si můžu občas přijet sednout.
1: Jo.
0: Na vodu.
1: Na vodu a musíte přivést moudrost nějakou.
0: To já vozím furt, ale nevím, jestli něco mi tady chybí, víte? Tak jsem se rozlítali, zkontroloval jsem, udělal jsem inspekci studia. Ne, to je... No, klimatizace, ale ještě tu není ministr Síkela.
1: Jak to?
0: Ten by to viděl, že tady běží klimatizace. A nikde tady nevidím ty štítky, víte? Ani na záchodě jsem neviděl štítek, nesplachuj, nerozsvěcej si.
1: Zachráníš mír.
0: No, ale zachráníš mír, zastavíš Putina. Vy jste...
1: No to jsem teď viděl včera na vašem streamu, já jsem to moc nepochopil. No, ten člověk opravdu řekl, že...
0: No já jsem tam pouštěl tu ukázku z tiskovky jeho, to byla oficiální tiskovka, a on řekl, my jdeme příkladem. A na našem ministerstvu máme ve všech místnostech, včetně kuchyňky a toalety, štítky s tím, jak se máte chovat, abyste šetřili. Takže zbytečně si nesviť, neplejtvej, nepouštěj si teplou vodu, možná nesplachu, já nevím, nebo třeba spláchnout po 10. člověku až, aby se to zbytečně... Víte, jako tak jsme ve válce, ne? To snad víte, nebo jste si toho nevšiml ještě?
1: No já nejsem ve válce.
0: Nejste? Počkejte, vy jste ještě nebyl v Kyjevě, nebo co?
1: Mě do toho nevtáhnete.
0: No, vy jste nebyl v Kyjevě?
1: Nebyl.
0: Ale už máte lístek, ne, nějaký?
1: Mám už letenku do Las Vegas na podzim.
0: Tak tam je to podobný, ne?
1: Tam je to
0: nebo
1: lepší.
0: Osvětlenější bulvár, ne?
1: To osvětlenější je to tam. A jsme tam v uvozovkách doma, no a tak to nechci zlehčovat.
0: No, jasně, ale...
1: Ale vidím, co se teď všechno děje, vidím už, jak to ty lidi některý rozčiluje. Teď pan Řip řekl, že jestli pohrozil vládě, že protože s těma uprchlíkama to nebude tak jednoduchý, což někteří odvážnější říkali již na samém začátku.
0: Já jenom není za to ve vazbě někdo ještě, nevíte?
1: To nevím.
0: Ono se to nesmělo říkat nějakou dobu, byla to taková... Všeobecná národní hrdost, že vlastně nesmíme říct žádný ošklivý slovo kolem toho. Mm-hmm. A ti, co tak předpovídali, hele, tohle to bude trvat chvíli a pak se dostaví efekt toho, protože nic není zadarmo. Tak teď ho vidíme, ne?
1: No, máte pravdu. Včera vy to znáte na před Českou televizí na Kavčích horách? To parkoviště velký, jak je?
0: Vím.
1: A my jsme měli včera radu.
0: Ježiš, ne.
1: Radu.
0: Fakt?
1: A já jsem šel skoro po tom parkovišti a zaujalo mě minule, když jsem tam byl, kolik aut tam mělo ty ruský nálepky, promiňte, ruský, ty...
0: Ne, vy jste se, já se vsadil, Ty ruský nálepky.
1: Ne, ty ukrajinský. Tak ukrajinský, no.
0: Já vím, že vy v té radě jste
1: ukrajinský vlajičky, no. A včera jsem to zkoumal zase, protože mi to zaujalo. Hmm. A kolik byste typoval aut, že to má ještě? Může to být shoda náhod, samozřejmě, to je jasný.
0: No už jenom vy asi, ne, bych si typnul, že...
1: Já ne, já jsem to neměl.
0: Měl jste dva velký prapory, modrožlutý, já jsem to viděl. To se přiznejte klidně.
1: Modrá a žlutá jsou barvy mého rodného města Tišnova.
0: Opravdu? Hmm. Tak to se vysvětluje teď všechno.
1: Takže no, já kvůli sousedům, abych dodržel.
0: Jo. Takže fakt
1: hodil jsem to i do okna, teda, protože jsem nevěděl, jestli někdo nebude dělat nějaký posuzování. No,
0: tak ale vy to máte vlastně už tradičně tu modrožlutou, vy jste takový unijní, ne? Hodně taky, takže máte... Já jsem na autě i hvězdičky.
1: Já jsem velmi unijní.
0: Jo. No. Tak to.
1: Už mám jednu hvězdičku vzadu trošku na blatníku, jak jsem couval včera. Tak
0: jo?
1: Tak jsem vytvořil takovou malou unijní hvězdičku. No, já si to nepřeji, já bych chtěl, aby byla solidarita zachovaná dál
0: nějaká. To já nějaká, taky samozřejmě.
1: Kdyby byla s rozumem, ona zatím nebyla s rozumem. Jo. A takový ti, jak to říct, jednodušší aktivisté, co se na tu dálnici tady, tak ti už zmizeli někam.
0: Ty jsou někde přilepený jinde, ne, podle mě, co?
1: No, oni jim prej určili nějakou silnici někde tady u Milovy, jak je.
0: Počkejte, nemají, oni tak něco v Troji pro ně nepostavili nějakou silnici?
1: Tam jak Milovice to byly, nebo Milovy, nebo jak...
0: Jo, tam se lepějí teď, jo?
1: Vojenský.
0: Vojenská základna sovětská.
1: K té základně je jedna silnice, kterou nikdo nevyužívá, nikdo tam nejezdí. Oni jim dali k dispozici, oni tam teď protestují.
0: Víte, se zajímavý na těch Milovicích, víte to, kdo tam taky byl, jako malí kluci a jejich táta tam sloužil jako sovětský voják?
1: To nevím.
0: Kličkové, boxeři, a dneska Kličko, primátor Kyjeva, tak ty tam vyrůstali, protože jejich táta byl vlastně okupační voják.
1: Fakt,
0: no? Vážně.
1: Tak to jsem vůbec nevěděl. A není to dezinformace?
0: Trošku jsem to chtěl vypustit a otestovat si tak, co se stane. Jestli už máme trošku svobodu, nebo jestli pořád je tady Rakušanova totalita.
1: No, já přemýšlím, že to pro jistotu pošlu tomu panu Kartousovi a Cemper.
0: Ať se na to podívá.
1: Se na to podívá a by vás dal ještě tak na seznám.
0: Bajme Česko, mrkněte tam na to a můžete tam poslat nějaký hlášení.
1: Vím, že nerad někoho udáváš, ale...
0: Ale mě se netěší tak jako udání, ne? Přátelský,
1: jak
0: co?
1: Koho asi?
0: Fakt?
1: Já to nemám.
0: Neznáte to?
1: No znám to dobře. Znám to dobře, jako protože ve dvou případech jsem dohonil anonymního pisatele.
0: Jo, co vás udával?
1: A tak jsem to dlouho, popisuju to v knížce dokonce, knížce Xaver. A tak, no. Takže zkušenosti s tím mám, ale zatím jsem nevyplňoval žádný informátor.
0: Vy jste napsal knížku Xaver?
1: Ne, já ne.
0: Já jsem si myslel, že Rádio Xaver, XTV, knížka Xaver. Já jsem si říkal, jestli náhodou
1: Marie,
0: nějaká diagnózička...
1: Vy to nevíte?
0: Víte? Co?
1: O té knížce? Marie Formáčková, jo. Spisovatelka, byla velmi vtipná a říkala, abych ti nemusela dávat nic k 50, tak o tom napíšu knížku.
0: Mm-hmm. A nazval jí hezky Xaver?
1: No tak jak jinak. Knížka o mně, jak se má jmenovat Holec, nebo co?
0: Tak já si myslím, že paní Jamila, že už možná, jestli se dívá, tak...
1: Jo, tak když je to takový jméno, který moc lidí, proč to nemohlo
0: být? Který rezonuje, ne? Řekněme, společensky. Rezonuje.
1: Já jsem teda chvilku tak nějak přemluval Marii, aby to nazvala Zdíša. Protože ono to v té době byla aktuální kauza Zdíša.
0: Jo.
1: A ono to o mnohem svědčilo. No to je jedno prostě, pane Holče, pojďme dál, protože máme dneska důležitý věci.
0: Strašně téma. No, jak jsem zmínil, ministra Rakušana.
1: Co je na těch štítkách napsaný, jak jste zmínil ty štítky na toaletě?
0: No to, že máte šetřit třema energiema.
1: A jak mám šetřit, když se jdu vyčurat?
0: Třeba si pak moc nemejte ruce teplou vodou. Můžete si je umejt při čurání třeba, spláchnout. Tím ušetříte docela dost. A je to ekologický.
1: Já jsem dost velké prase, ale to teda ne.
0: A tak můžete si to vyzkoušet, ne?
1: Ne, to ne.
0: A tak můžete, víte
1: já co? Já si raději připlatím.
0: Tak si zajděte na ministerstvo průmyslu a obchodu k panu Síkelovi a projděte si to celé, ať vám bude exkurzi a vyzkoušejte si to tam na místní toalece, jak se to dělá. Co?
1: No zkusím to. Pravda, včera, jak jsem byl v té České, tak jsem byl čurat asi třikrát.
0: A žádný štítky? Takže chcete říct, že na Kavčích horách nejdou příkladem ještě?
1: No neviděli, já teda, když jdu čurat, tak nehledám štítek, já mám dost starostí sám se sebou.
0: To chápu vás, ale tak nechcete tam přivést příště, až pojedete na radu nějaký štítky a oblepit to tam?
1: Ale na druhou stranu včera bylo na radě řečeno, že Česká televize je zelená, byla tam z toho velká radost.
0: Co to znamená?
1: No budou na střeše České televize ty fotovoltaické panely.
0: Aha. Tak už nebude modrožlutá? Já vždycky, když zapnu zprávy hlavní, tak je jenom modrožlutá.
1: No to
0: tak...
1: jo, ale na střeše.
0: Aha, tak na střeše bude zelená.
1: Vy jste přeslechl.
0: A ve vysílání...
1: Na střeše budou panely, na který svítí sluníčko a když nebude moc práce, tak Nora s Moravcem budou držet zrcadlo a...
0: Hele, neměli by na těch Kavčích horách být třeba štítky, dávej si bacha na Jakuba nebo dávej si bacha na Noru.
1: Opatrně, pane Holče.
0: To jsem neřekl, to jsem neřekl.
1: No, to je...
0: To se pak vystřihne,
1: to ne? To jsou tam chránění.
0: To se vystřihne, ne? Doufám. Já bych nerád do vazby, to bych nechtěl.
1: To už vystřihnout nepůjde, ale to je jedno. Řekněme, že jste to myslel jako nadsázku. Autor použil nadsázku.
0: Ano, metaforu, licenci.
1: Byla taková metafora.
0: Autorská licence.
1: No. Takže štítky máme. Já mám pro vás velkou novinku a zajímá mě, co si o ní myslíte. Velkou novinku.
0: No.
1: Dohledal jsem na médiích, na různých těch, ale nevím, taky zase nevím, musíme se zeptat někoho přes dezinformace. Rusáci si vyrobili svoji Coca-Colu. Víte o tom?
0: A trefili chuť?
1: Právě, že moc ne, ale ty flašky jsou skoro identický. Je to nějaká Cool Cola se to jmenuje. Mm-hmm. Potom mají něco jako Fantu a Sprite mají Street se to jmenuje.
0: Jo.
1: A dělá to nějaká ruská sodovkárna, která doteď dělala kvas. Víte, co je kvas?
0: No, jasně.
1: To je takový, v Rusku se pije takový kvas. Jo. Tak teď začali dělat takovou v uvozovkách Coca-Colu, aby občané nepřišli o ten kapitalistický výdobytek. Vypadá to úplně skoro stejně, ta etiketa, ta flaška téměř identicky, takže se nemůžete splést.
0: Jo.
1: Ale pozor, na novinkách, nebo kde bylo napsáno, že si občané stěžují, že to je málo sladké a je tam málo bubliny.
0: A tak já nevím, že by Putin zavolal Bidenovi a zeptal se ho na ten recept. Ať to není zbytečně takhle odfláknutý, ne?
1: No, ale oni jsou poštěkaní teď.
0: Myslíte, že by mu to neřekl?
1: Neřekl. Ale jak to? Víte, když to takhle opajcnete celý, tak to se přece může jednoho dne dostat nějakému soudu, ne? Nebo...
0: No já myslím, že Rusové úplně si teď nedělají hlavu s nějakýma mezinárodníma soudama.
1: Jo, to je jedno.
0: Ale tohle to dělají už dlouho, to už dělají, co byly uvalené na ně ty první sankce po anexi Krymu, tak samozřejmě se zakázal dovoz do Ruska západních třeba sýrů, francouzských a italských. A oni udělali vlastní takové zemědělství, vrhli do toho hodně peněz a vlastně jim to pomohlo, protože stvořili vlastně ekonomický sektor, který předtím neměli. Ale podobně jako s Coca-Colou ruskou, já jsem o tom čet a ono to samozřejmě tyhle ty známý sýry, oblíbený francouzský, italský, začaly chybět v těch luxusních restauracích nejen v Moskvě.
1: No,
0: a tak tam vrhli tu vlastní výrobu a ty restauratéři říkali, jako jsme na dobré cestě, ale ještě to není úplně dotažený taky chuťově. Ta gorgonzola naše není úplně ta italská.
1: Já vím, jak se rusky řekne smažený sýr.
0: Jo?
1: Žárený sýr.
0: Vy tam jezdíte na něj?
1: No ne, tak jo. Já hovořím rusky tu a tam něco. Ne. Dávám bás, ty hádanky,
0: jo.
1: Rusky, no, to už lidi ze streamu znají. Já vím dokonce, jak se řekne opekaná klobása.
0: Jak?
1: To je žárená jak kalbasa.
0: Máte dobrou slovní zásobu.
1: Ale, co nebudete vědět, jak se rusky řekne ruský vajíčko, to jste úplně...
0: No nevím, protože přes vejce jste tady vy, ne, snad.
1: To jo,
0: no.
1: Ale ruský vajíčko, nevíte.
0: Jajce.
1: Jajco pod majonézoj.
0: Jo, a to je ruský vajíčko.
1: U nás se tomu říká ruský.
0: Jo, jo.
1: A oni tam říkají pod majonézoj.
0: Hejte, já to měl hrozně rád, ruský vajíčko.
1: Pod majonézoj?
0: Jo. To je taková správná čumárnička, víte?
1: Je to, no.
0: Vajíčka zalitá majonézou a v tom je, tuším, ještě byl nějaký salát, jo. Tak.
1: Já jsem viděl před pár lety někde, jak jsou někteří ti lidi úplně
2: vyděšení z toho, tak měli tam mě napsáno ruská vejce vegetariánská. Tak jsem si říkal, co tam může být? Že když je vajíčko, tak to vegetariánní vajíčka?
0: Já nevím, já nejsem.
2: No, tak mě to zaujalo. Nedal jsem si to.
0: Ty snad můžu, a vegáni nesmí, ne, vajíčka?
2: Aha, tak to je možný, že to...
0: Vy nejste?
2: Co?
0: Vegetarián nebo vegán?
2: Ne. Já zatím, mě to nepotkalo, ale myslím, že už to klepe na dveře trošku, pane Olče.
0: Směřujete tam, ne?

Postavím se dům z obilí. Stěny budou ze zelený papriky. Uvnitř stůl z tvrdýho papíru. Do oken světlo, jak záclony natáhnu. V krbu z rušky pak sluncem zatopím.

0: proč vlastně vy jste to nezvedl a nestal jste se předsedou sociální demokracie? Na místo Jany Maláčové. Uvažoval jste o tom?
1: Jo, já vám to řeknu.
0: Předpokládám, že nejste ani v předsednictvu.
1: Jasně, já vám to řeknu a bude to vlastně první, komu to řeknu. Já
0: no, jsem děkujeme nikdy, za důvěru.
1: Nikomu jinému jsem to neřekl. Asi je veřejným tajemstvím, že jsme prodělali s manželkou životní tragédii, protože nám zemřela dcera. A přiznám se, že to byla doba, kdy jsme velmi těžce se museli opřít o jednoho druhého. A úplně poslední jsme přemýšleli nad tím, jestli já převezmu sociální demokracii. I pro mě teď pořád, a bude to na dosmrti, pro mě těžká věc. A přiznám se, že při těch všech starostech, které jsem měl s vedením chodu úřadu, ještě při této příležitosti řešit tu obrovskou životní tragédii, tak jsem si vůbec nedokázal představit, že bych přebral tak obrovskou zodpovědnost za sociální demokracii. Já jsem celou řadu významným osobnostem, ne že slíbil, ale mě požádali, abych převzal sociální demokracii, dokonce mě byli ochotní s ní pomoci. Ale já jsem v té době neměl v sobě sílu, takovou tu sílu toho, že bych charisma, abych odstartoval a dostal tu sociální demokracii na úroveň 5%. A znovu říkám, já se omlouvám, že mám takovouhle zpověď, ale pravda je ta, že dnes nemůžu, ani nechci, ani nebudu kritizovat kohokoliv, ať už to je kolega Šmarda nebo Jana Maláčová, za to, co dělají, protože já jsem měl tu příležitost to převzít. Já jsem to mohl vzít a myslím si, že byla celá řada lidí, kteří byli připraveni se mnou do toho jít a dokonce mě podporovat nejenom sociální demokracii, ale i mimo sociální demokracii. A můžu tady zmínit, a si myslím, že a není to tajemstvím, že můj velký přítel i Miloš Zeman, pan prezident Miloš Zeman, mě v té věci velmi podporoval. Ale tohle je odpověď na to, proč jsem do toho tenkrát nešel, protože jsem na to neměl prostě sílu. A já, když něco nemůžu dělat úplně naplno, tak to radši nedělám vůbec.
2: Hraje vám
3: All My Music
2: Radio Xaver.

0: Posloucháte Radio Xaver.
1: Já z toho vašeho textu, kolik to je, 14 stránek, tak to vytištěný, 16, cítím skepsi. Cítím obří skepsi a vy mě někdy tady vyčítáte, že jsem neoprávněně optimistou. Ale pojďme se o jednotlivých věcech...
2: Čili tohle ještě pesimističtější víc, než byste ode mě čekal,
1: ano,
2: jo?
1: Ano, ano. Vy vlastně tady naznačujete, co vy vlastně už vůbec nic nenaznačujete. Vy to na placato píšete, že co vlastně od těch voleb můžeme očekávat, budou o něčem, a píšete přesně, změní volby něco významného. A já teď cituji z té vaší knihy, můj dnešní závěr o minulých volbách, tady se vracíte k těm minulým, je, že se v naší domácí politice opravdu nic podstatného nezměnilo, i když frustrace mlčící většiny určitě narostla. A já se ptám, není to právě ten důvod, ta frustrace mlčící většiny, aby se něco změnilo?
2: No to určitě, určitě ano, ale já tam taky zdůrazňuju, že elementární pocit frustrace nebo někde jinde se tam objevuje nespokojenosti a podobně, tak to je bezvadný a já myslím, že nesporné, že se to za ty 4 roky zesílilo, ale pořád já si myslím, že to je málo. Já tam snažím se vysvětlovat, že myslím, že to nestačí, že prostě v

šila, lepší je tohle, lepší je ono. Oni mají pocit, že by mohli něco ztrácet a ztratit a mám strach, že se k spouře nějakého typu, a to slovo spoura se mi zdá důležité, že se většina lidí neodhodlá a nakonec mávnou rukou a navíc tomu nahrává to, že ve společnosti je obrovská setrvačnost. Lidi volí do značné míry podle setrvačnosti. Lidi se bojí změny, protože nějak tak po zkušenostech očekávají, že každá změna je k horšímu. Takže já mám strach, že to dopadne opět tak jako minulé volby k ničemu. To znamená, že Babiš bude mít nejvíc hlasů, ale že nebude schopen vytvořit vládu a oni se znova udržejí u moci a Fiala bude slavně další léta slavným premiérem. Pro mě je to děs, pro mě je to prostě nejhorší možná varianta.

Jak se otevíraly dveře, by možná na úvod další kapitoly napsal Ota Pavel. Když pominu lidi, s nimiž jsme opravdu kamarádi, což jsou třeba Helena Vondráčková, Petr Janda, Dalibor Janda, Ivan Vyskočil, Robert Vano, Jan Saudek a další, některá setkání mě nasměrovala dál, než bych si myslel. Třeba Radek Jón, k němuž jsem měl velký obdiv jako k autorovi Mementa a také k duchovnímu otci pořadu Na vlastní oči v televizi Nova. Byl pro mne etalonem spravedlnosti a měl jsem pocit, že všichni novináři chtějí být jako on. Tehdy vyhrál nějakou novinářskou cenu, byl mým hostem na Frekvenci 1 a nabídl mi spolupráci na obnoveném pořadu Prásk, který bych měl moderovat spolu s Kateřinou Hrachovcovou a dalšími. Neodmítl jsem, to by asi neudělal nikdo. A díky tomu jsem poznal další velmi zajímavé a inspirativní lidi. Nejen ty, co se objevují před kamerou, ale i ty z její druhé strany, jako jsou například Rudolf Kudrnáček či Tibor Silváši. Dostal jsem se na televizní obrazovku, což nebylo to hlavní. Podstatné pro mne bylo, že redakci publicistiky vedl Radek. Pro mne záruka korektnosti a navíc jsem tušil, že to bude velká škola. A byla. Jednou mě poslal do Valdické věznice natočit pro Prásk reportáž s Ivanem Jonákem, kdysi populárním podnikatelem, odsouzeným na 18 let za nájemnou vraždu své manželky. Byli jsme tam tehdy s Radkem Jónem společně a dodnes si přesně pamatuji okamžik, kdy jsme spolu s pracovníky vězeňské služby šli po chodbě, já pozorně poslouchal, co mi Radek povídá, a on najednou řekl, že za každými železnými dveřmi je příběh na knížku. To je stejné, jako když vás zavezou do lesa a řeknou, ať sbíráte houby. Ne, že je máte hledat, ale jen je všechny naházet do košíku. A to mě zaujalo. Byli jsme v pavilonu E, kde mimo jiné byli doživotně odsouzení a Radek některé z nich jmenoval. Manželé Stodolovi, Ivan Roubal, Zdeněk Vocásek, Miloslav Sláma, Ludvík Černý. Vrtalo mi to hlavou a hned druhý den jsem se Radka zeptal, jestli by mu nevadilo, kdybych se pokusil některé ty příběhy zpracovat tím způsobem, který mi byl nejbližší. Udělat s nimi rozhovor a pak z nich dát dohromady knížku. Radek mi na to řekl, že je složité a pracné se vůbec k těm lidem dostat, že on to dělat rozhodně nebude nikdy, tak ať to klidně zkusím. Tak jsem na tom začal pracovat a byla to obrovská anabáze. Nejdřív jsem oslovil dopisem odsouzené. Každému jsem napsal dopis, přidal tam obálku se známkou a najednou jsem vedl korespondenci s 30 vězni. Každému z nich jsem vysvětlil, že důvodem, proč by měla knížka vzniknout, je poučení pro ty, co to budou číst, aby věděli, jak také mohou skončit selhání, přešlap, nezvládnutí vlastních emocí. Kdyby se jenom jeden jediný díky tomu poučil a rozmyslel si jednání, které by ho přivedlo za mříže, bude náš úkol splněný. Tohle jsem vězňům psal jako svou pohnutku a zdálo se, že proti tomu nic nemají. Pozval jsem si do rádia na rozhovor tehdejšího ministra spravedlnosti Jiřího Pospíšila a o svém záměru mu řekl. Jemu to připadalo jako dobrý nápad a nasměroval mě na šéfa vězeňské služby Luďka Kulu. Vyšel mi maximálně vstříc, kdyby jeho přízně nebylo, kniha by nikdy nevznikla. Ale ani tehdy nebylo ještě vyhráno. Vězeňská služba je řízená vojenským způsobem. Musel jsem tedy mít souhlasy i ředitelů všech věznic, v nichž odsouzení sedí. A to byla další anabáze. Tehdy mi velmi pomohl také Mirek Graclík, šéfredaktor AHA, který mi přidělil fotografa Dalibora Puchtu, aby se mnou věznice objížděl a vše dokumentoval. Takže knížka začala zvolna vznikat. Vyšla v roce 2007, po dvou letech někdy dost lopotné práce, protože s některými odsouzenými jsem se musel sejít několikrát. Proseděl jsem s nimi ve věznicích hodiny a hodiny. Například za Ivanem Roubalem jsem byl třikrát úplně zbytečně, ani jednou mi nedovolil vytáhnout diktafon. Vyprávěl mi o vlacích, o dědečkovi, který byl nádražák. Já tam seděl, poslouchal a v duchu si říkal, že to prostě musím vydržet, protože on jen zkoušel moji trpělivost. Při čtvrté návštěvě konečně svolil, že mohu diktafon vyndat a ptát se. Kolikrát se mi stalo, že jsem se z některé věznice vrátil domů, vlezl si do vany, zapálil si cigaretu a rozbrečel se. Bez důvodu, ale nešlo to ovládnout.
Ptal jsem se na to psychiatra Jana Cimického, který mě uklidnil, protože prý se jedná o nejlepší reakci organismu, jež se tímto způsobem zbaví tíživých emocí. Některé rozhovory jsem do knihy nakonec nedal, protože mi odsouzení lhali víc, než jsem byl schopen unést. Naopak s jinými si dodnes píšu. Nemám je za hrdiny, neskákal jsem štěstím, když propustili na svobodu Jiřího Kájinka. Byl bych pro obnovu procesu, ale ven bych ho rozhodně nepouštěl. Někteří mají kromě schopnosti lhát ještě i obrovský talent druhými manipulovat. Dovedou člověka ve vteřině zavést do svého světa a na to je třeba si dávat veliký pozor, aby se do toho nenechal vtáhnout. Jejich svět už je totiž dávno jindy. Knížka Do životí vyšla v nakladatelství XYZ. Jehož ředitel Petr Tichtl byl od začátku pro a tím mě velmi povzbudil. Dostal jsem za ní cenu Egona Ervína Kiše, z čehož jsem měl radost. Lukáš Janota natočil její audiovizi, najal několik herců, každého odsouzeného mluví někdo jiný a výsledek je podle mne výborný. Na počátku knihy tedy stál bulvární prásk na Nově, který byl sice poté zrušen, nicméně já na Nově ještě nějakou dobu zůstal. A čekala mě tam další obrovská škola, kterou bych absolvoval klidně znovu. Ivan Ressler, který byl tehdy šéfem zábavy, mě vyzval, abych napsal scénář k cyklu Na mušce, což byl pořad o celebritách. Psalo se mi to dobře, byl jsem i u natáčení, například za prázdniny jsme natočili najednou 12 dílů. Byl jsem spoluscénárista pořadu Tenkrát na východě, který uváděl Patrik Hezucký, podle mě mimořádně šikovný člověk, a produkovala ho Lenka Hornová. Byla to velmi milá zkušenost. Asi 3 nebo 4 roky jsem psal scénáře k slavnostnímu předávání Zlaté hokejky. Velké sobotní večerní show, při níž se udělovali a udělují stále ceny nejlepším hokejistům. Dělal jsem to s Honzou Dobijášem a akce se konala v karlovarském termálu. Honza Dobijáš je bývalý šéfredaktor Mladého světa a moderátor Porty, kamarád, s nímž se už léta znám. V Brně mi kdysi pomáhal dramaturgovat moje divadelní talk show, dobře jsme se tedy znali. Přímé přenosy režíroval Jiří Adamec, moderátoři se střídali a já pozoroval, jaké to je, když vládne pan režisér. Jiří Adamec opravdu vládl a vše držel pevně v rukou. Nikdy nestrácel čas, okamžitě řekl, co je blbé a co máme vyhodit. Z porad s ním jsme chodili jak spráskaní psi. Na rozdíl od nás, on přesně věděl, jak to má být. Když jsme se s ním snažili diskutovat, jasně řekl, jak si to představuje a že to máme napsat znova. Na řeči neměl čas. Pořád nám scénáře vracel, až to nakonec bylo fakt dobrý. Museli jsme mnohokrát uznat, že měl pravdu, ale cesta k tomuto poznání byla velmi trpká. Když jsme šli s Honzou z porady s tím, že k tomu zase musíme sednout, všechno předělat a to ještě máme oba další pracovní povinnosti, já samozřejmě každodenní vysílání ve frekvenci 1, bylo to občas na oběšení. Proč jsem sem vůbec lezl? Proč nečepuji v Tišnově pivo? Vždyť nic neumím. Říkal jsem si pokaždé, když jsem od Jiřího Adamce odcházel. A vždy jsem si vzpomněl na Báru Tachecí, která mi mnohokrát opakovala. Ano, je to těžký, ale kdyby to bylo lehký, tak si na to najmeme nějakého blbce a zamíň peněz. Myšlenka, že nic neumím, mě dodnes přepadává dost často. Možná to je taková moje malá 13. komnatička. Zejména když se mi něco nepovede, říkám si, že kdybych nebyl hloupej, věnoval se škole, šel na Gimpl, pak na FAMU, tak jsem si mohl být v mnoha věcech jistější. Když třeba píšu knížku a nejde mi to, tak to je také okamžik, kdy těmto myšlenkám propadám. Pravdou ale je, že se to na druhé straně vyrovnává tím, že si vážím lidí, kteří aspoň něco umí nebo se o něco snaží. Nedávno jsem říkal v nějakém rozhovoru, že si umím představit, jak je těžké natočit film, byť špatný. Dát dohromady scénář, herce, dramaturgii, štáb, střižnu, spousta práce, ze které nakonec vyleze blbost, i když jsou v tom snaha, spousta času a třeba i kus talentu. Když potkávám lidi, a není jich naštěstí mnoho, o kterých si myslím, že zhola nic neumí, tak je nechávám stát vedle trati. Když je tam nemohu nechat stát, tak je prostě odhazuji za letu.
Jiří Adamec patří k těm, kteří své řemeslo dokonale ovládají a profesionální práci vyžadují i od spolupracovníků. Proto nám hodil na hlavu scénář, který nepovažoval za výborný. Možná byl dobrý, ale to pro něho bylo málo. Pamatuji si, jak jsem seděl v hospodě v Praze 8, kde můj kamarád Miloš Pína dělá provozního a já tehdy nedaleko bydlel. V 8 večer jsem seděl u stolu, Miloš ke mně přišel a chtěl vědět, co se mi stalo, že jsem tak zborcený. Tak jsem se mu svěřil, že mi Adamec po páté vrátil scénář a já už s ním neumím hnout. Že se na to vykašlu, dám si ledvinky a limonádu a zůstanu v hospodě až do rána. Miloš byl na ten scénář zvědavý, tak jsem mu ho dal, protože jsem ho měl sebou. On se začetl, hodně se u toho smál. Hlavně ho pobavila scéna, kdy se moderátor ptá Jaromíra Jágra, jak se zbaví modelky, která u něho aktuálně bydlí. On mu odpoví, že zavolá mamince, ať přijede. Milošovi se to opravdu líbilo. Povzbudil mě tím a když mě pobídl, abych se zvedl, šel domů a rychle to dopsal, neprotestoval jsem. Opravdu jsem domů šel, začal psát, za hodinu někdo zvonil, Miloš mi poslal tiramisu. Za další 2 hodiny opět zvonek, Miloš mi poslal obloženou mísu, v níž velkou část tvořil můj oblíbený uzený hovězí jazyk. Napsal jsem mu SMSku, co blbne, a on mi odpověděl, že jen chce, abych to dopsal. Kvůli Milošovi jsem nad scénářem seděl do rána, pak to poslal Honzovi Dobijášovi a když jsme to předložili druhý den Jiřímu Adamcovi, tak jen lakonicky pronesl, tak vidíte, že když se chce, tak to jde. Jeli jsme do Karlových Varů, celou dobu jsem měl euforickou náladu, všechno dopadlo dobře, diváci v sále se bavili, přenos dopadl výborně, ostatně jako vždy, bylo to fajn. Druhý den jsme seděli na zahrádce v nějaké restauraci v Karlových Varech, scénář nám tam pochválil i Ivan Ressler, ale mě přepadla najednou taková divná a nevysvětlitelná smutná nálada. Nezbavil jsem se jí ani cestou domů a nechápal jsem, co se to se mnou děje. Pak jsem si pustil rádio, kde hlásili, že se právě v autě zabil Ivan Hlinka. Večer předtím jsem se s ním seznámil a úplně mě fascinoval. Honzovi Dobijášovi jsem pak říkal, že koučuje vlastně jen tím, jak se dívá. Vyzařovala z něho autorita i beze slov. Za jeho pohledem byla léta bruslení, spousta zkušeností, znalostí a také velká energie. A najednou to bylo pryč. Když na střídačce stojí Hlinka, tak to musí vyhrát. Říkal jsem tehdy Honzovi a měl jsem k Ivanovi Hlinkovi bezbřehý obdiv. A najednou byl konec. Po nějaké době byla pryč i spolupráce s Jiřím Adamcem, skončilo i naše psaní scénářů s Honzou Dobijášem, ale naštěstí naše kamarádství pokračuje. Ostatně přišly další výzvy, další práce. Září.

0: Myslíte si, že něco takového hrozí, nebo že něco takového udělají Spojené státy americké Ukrajině?
1: Že udělají tedy co přesně?
0: Že skončí, přestanou ji ze dne na den téměř podporovat a prostě nechají Evropě, ať si to Evropa vyřídí?
1: Ano.
0: Myslíte si, že je takový scénář ve hře nebo ne?
1: Ne, já si myslím, že to, oč jde Američanům...
0: I s ohledem na to, co jste říkal o Donaldu Trumpovi, že zjišťuje.
1: Já myslím, že scénář ten, který sleduje Trump, to není celé odhodit, ale prosadit svůj plán. A prosadí ho prostě navzdory našim meetingům a navzdory našim návrhům, které podle mě nepřijme, protože nám řekne, ve skutečnosti žádné karty nemáte. A platí to, co jsem řekl. On dále řekl, že se má svolat, ještě se urychlit schůzka s Vladimírem Putinem a on bude realizovat plán, který je větší než jenom plán, který se týká Ukrajiny. To je daleko větší rozvrh. To, co je ve hře, totiž není jenom Ukrajina. V té hře je jako nějaká nová bezpečnostní architektura, jednání, u kterého my jsme měli být, protože se nás týká. A nám se děje, že se to bude dít, vlastně teď to vypadá, bez nás. A my jsme byli schopni se toho účastnit jedině tehdy, kdybychom si včas uvědomili, co je ve hře, a včas si uvědomili, že tohle chceme a musíme vstoupit a přijít do toho vlastně s vlastními představami a s vlastní diplomací a s vlastními nápady a usilovat o to, oč nám jde. To znamená uhájit bezpečnost evropského kontinentu a zároveň vrátit se k dodržování mezinárodních pravidel. Tohle měly být cíle, které jsme měli sledovat a na to jsme měli něco vymyslet. Víte, imaginace, představivost, schopnost jednat a mít lidi, kteří jsou schopni chytře jednat, to je víc než všechny ty zbraně a peníze, jak pořád vykřikuje Petr Fiala, který zřejmě stále nechápe, co se kolem něho děje.
0: Okolik si myslíte, že bude jiné to jednání mezi Vladimírem Putinem a Donaldem Trumpem proti jednání Donalda Trumpa s Volodymyrem Zelenským? Když tedy asi zřejmě oba dva zvolí obleky, tak jak to jednání potom bude probíhat? Čem bude jiné?
1: No, tam asi nejde o ty obleky, že jo? A vlastně určitě to jednání už se dlouho připravuje. Mně připadá, že tam je pravděpodobně ve hře daleko víc věcí, než jenom otázka Ukrajiny.
2: Posloucháte Radio Xaver.

Odcházení nesnáším ve všech jeho podobách. Když jsem se v roce 2002 definitivně přestěhoval do Prahy. V Tišnově zůstali rodiče, sestra s manželem a synovcem a také babička. Důležitý element mého bytí. Vždycky, když jsem se vracel z Prahy, odbočil jsem z dálnice u Velké Býteše a kolem silnice mě míjeli cedule a ukazatelé s nápisy Křižínkov, Katov, Kuřímské Jestřábí, Horní Loučky, Deblín. A já jsem věděl, že jedu domů, cítil jsem to ve všech kostech. Když jsem přijel k našemu domu a viděl babičku za oknem, dostavil se zvláštní pocit, který neumím popsat. Prostě si najednou doma, jak říká klasik, v bezpečí babičiny peřiny. Uběhly roky, babička zemřela, rodiče začali dům přestavovat. Jednoho dne jsem přijel a můj pokoj v prvním poschodí byl vybouraný. Samozřejmě po dohodě, věděl jsem o tom dávno předem a souhlasil. Sestra si tam totiž stavěla byt. Říkali mi, pojď se podívat, jak to vypadá u tebe nahoře. Šel jsem, pak stál na místě, kde býval můj pokoj a nebyl jsem schopný udělat krok, jako by mě někdo praštil. Jako když z něčeho nic chybí srdce a půl plic. Tehdy jsem odjel dřív než obvykle a poprvé jsem zažil situaci, že když jsem se blížil k Praze, když se mi v úrovni Říčan otevřelo před očima město, měl jsem pocit, že jedu domů. Poprvé v životě. Nemohl jsem se s tou změnou vyrovnat. Dokonce jsem si v duchu říkal, a vím, že je to velmi primitivní argument, že babička by něco takového nikdy nedovolila. Neumím tu emoci moc popsat, ale možná jen nepatřím k těm, kteří jsou doma tam, kde si odloží klobouk. Mně trvá to odkládání klobouku většinou dost dlouho. Pár měsíců na to jsem jel na besedu s Petrem Mukem. Pro připomenutí, Petr Muk, 1965 až 2010, byl český zpěvák a hudebník, který trpěl bipolární afektivní poruchou. Mám pocit, že to bylo do Holešova nebo do Bystřice pod Hostýnem. Petr mi vyprávěl o své nemoci, o tom, jaké stavy prožívá a jak je těžké dočkat se někdy rána. Vždycky, když jsem jezdíval směr Brno, narval jsem tašku špinavým prádlem, které mi maminka pokaždé vyprala a vyžehlila, a já si ho cestou zpět zase vyzvedl. Tehdy byli rodiče na dovolené na Krétě, tak jsem tam žádnou zastávku neplánoval, ani jsem Petra nepozval dál, jen jsem vyběhl z auta s tou taškou. Odemkl jsem a vešel do domu, kde nebylo živé duše. Stál jsem v tom naprostém tichu a nebyl schopný se pohnout. Tehdy mě napadlo, že tohle je možná trénink na to, až jednou odejdou. Takhle nějak to bude vypadat. Nebyl jsem schopný mluvit ani poté, když jsem zase sedl do auta. Petr Muk, který věděl o duševní trýzni, opravdu hodně hned poznal, že jsem prožil něco těžkého. Na nic se neptal a počkal, až zase naberu dech. Celou cestu zpět do Prahy mi znovu vyprávěl a tenkrát jsem pochopil, jak má těžký život a o čem vlastně je jeho slavná píseň Tančíš sama. Kdykoliv ji pouštím v rádiu, běží mi hlavou ona několikahodinová debata. Rád bývám sám v kavárně nostalgie, tam vždycky volné místo mám, tam se sbírávám. Karel Markitán. Petr Novotný byl můj nejdůležitější parťák. Bohužel před pár lety prodělal mrtvici a stále ještě není ve formě. Neprovozuje svou agenturu, neorganizuje zájezdy a tisíce dalších věcí, které k němu patřily. Od té doby, co nemohu spolupracovat s ním, marně podobného parťáka hledám nebo se ho snažím vychovat. Spolu jsme toho udělali hodně a byla to pro mne největší škola života i biznisu. Za těch asi 12 let naší intenzivní spolupráce toho pro mne Petr udělal tolik, že mám stále pocit dlužníka a rád bych nějak svůj dluh splatil. Třeba tím, že jednou někdo řekne, že jsem zase něco naučil já jeho. Mám spoustu projektů, na žádném se nepodílím, jenom já sám. Jednoduše řečeno mi jde o to, abych zase já předal všechno to, co jsem se naučil od Petra Novotného. Možná bych tady měl pro jistotu zmínit i další lidi, od kterých jsem hodně pochytil. Báru Tachycí, Mirka Škodu, Asterku, Radka Jóna, Honzu Dobijáše a určitě několik dalších. Ale Petr,
To bylo trošku jinak. Měl kolem sebe několik lidí, na kterých tak nějak pracoval. Byl to kontinuální proces. Měl obrovskou agenturu, která zastupovala dlouhou řadu umělců, spoustu věcí zorganizovala, třeba legendární obří koncert bratrů Nedvědů na Strahově. Měl i svou cestovní kancelář, létal s horkovzdušným balónem, dokonce absolvoval rally Paříž-Dakar. Nikdy jsem ho neviděl smutného nebo unaveného, sršel nápady a dobrou náladou, měl navíc neuvěřitelnou schopnost předávat všechno ostatním. Jak došlo ke spolupráci s agenturou Petra Novotného a hlavně s Petrem, jsem už v této knize popisoval. Pod ochrannými křídly Petrovy agentury jsem moderoval spoustu akcí doslova od Aše po Vladivostok. Sjezdil jsem celou republiku, znám všechny hospody, hotely, penziony, putiky, dálnice, okresky, benzinky, divadelní sály, sokolovny, kulturní domy. Díky němu jsem začal vydělávat poměrně hodně peněz, objevovat nové světy a zuby nechty jsem se snažil udržet tempo s Petrem. Nebylo nic, o čem by měl Petr pochybnost. Každý, kdo se mu dostal do rukou, sám nad sebou žasnul, čeho je schopen a co všechno zvládne. Pod jeho taktovkou jsem jeden den moderoval pivní slavnosti, další den volbu okresní královny krásy, večer pak přehlídku mysliveckých trofejí a další den třeba soutěž o nejlepší potravinářský výrobek. Prostě Petr byl neochvějně přesvědčený, že se orientuji v čemkoliv a jelikož mi neposkytl žádný prostor k protestům, udělal jsem to. S nejvyšší úctou k němu tvrdím, že uměl svým ovečkám zajistit biznis, opravdu dokázal jakousi veřejnou známost člověka přeměnit na peníze. S Petrem jsem trávil hodně času a byl za to strašně rád, bylo co poslouchat a na co koukat. Znám spoustu historek o fešácích, s nimiž léta jezdil jako moderátor a poté je měl ve své agentuře. Znám naspaměť celou jejich historii, stejně tak vím, jak to bylo s Honzou Vyčítalem a Greenhorns nebo s Michalem Tučným. Petr zvedl telefon, zavolal Jiřině Bohdalové nebo Karlu Gotovi a oni mu to zvedli. Bylo očividné, že je v showbiznisu jako ryba ve vodě, že v jeho vodách plave s jistotou. A mám v hlavě několik okamžiků, na které nikdy nezapomenu. Když jsem byl v jeho agentuře asi rok, pořádal v Brně na výstavišti jakousi velkou akci, byla tam spousta herců a zpěváků a já to dostal za úkol moderovat. Bylo to v létě a šlo o akci, na kterou se nejde předem připravit, protože se přesně neví, kdo tam bude a jak vše bude probíhat. Svítilo intenzivně slunce a scéna byla venku před velkým pavilonem. Petr nevystupoval, pouze dohlížel na průběh. Dostavil se až po začátku programu, aby se podíval, jak jeho ovečky makají. Jelikož slunce mimořádně pražilo, vzal jsem si na jeviště tmavé brýle. Uvedl jsem, co bylo potřeba, a vrátil se do stanu, kde jsme měli zázemí. Tam stál Petr. Rudý rozčílení mi vypadal jako těsně před infarktem. Sjel mě ostrým pohledem a na jedno nadechnutí na mě asi 10 minut řval. Všechna hanlivá slova, co existují, některá jsem ani neznal, mi vmetl do tváře a podstatou jeho hněvu byly právě ty moje sluneční brýle. Moderátor prý nikdy nesmí mít na jevišti tmavé brýle, protože publikum musí vidět do očí. Vraceli jsme se do Prahy v jednom autě a on mi tuhle zásadu o očích moderátorových ještě několikrát zopakoval, ani mi to nemusel říct tolikrát, na jeho zlobu se nedalo zapomenout. Sice jsem viděl od té doby mnohokrát moderátora v tmavých brýlích, ale já už si je nikdy nevzal. Až jednou, několik let poté, moderoval jsem na Letné v Praze akci, která souvisela s otevíráním tunelu Blanka. Dostavili se místní politici, které jsem zpovídal, byla tam také jakási zpěvačka, která poté měla zpívat. Nikoho to nezajímalo, protože pod jevištěm stáli pouze 3 lidé. Bylo pozdní jaro, slunce pražilo, akce byla pochopitelně venku. Věděl jsem, že práci odvést musím, politikům bylo jasné, že se musí k tak významné akci vyjádřit, byli jsme tam všichni víceméně pro odškrtnutí úkolu. A ti 3 diváci se asi jen zastavili cestou kolem. Porušil jsem tedy Petrovu ocelovou zásadu a vzal si zase tmavé brýle. S tím, že když tam není publikum, tak se to nepočítá. Začal jsem mluvit a všiml si, že pod pódiem už nejsou 3 lidé, ale 4.
tím čtvrtým byl Petr Novotný. V prvním návalu paniky jsem chtěl brýle odhodit někam daleko do Letenských sadů, ale bylo by to nepatřičné. Tak jsem dokončil rozhovory, uvedl zpěvačku a důstojně odkráčel do zákulisí. Tam už na mě čekal Petr Novotný. Měl stejný výraz v obličeji jako tenkrát v Brně, volil i stejná slova jako tenkrát, ale pak se najednou uprostřed věty otočil a odjel. Napsal jsem mu SMSku, neodpověděl, což nebylo normální, protože Petr odpovídal vždy. Jeho neodpověď byla za všechna vysvětlení. Tehdy jsem dostal poprvé a naposledy od Petrovy agentury pokutu 5 000 korun. Ovšem Petr to udělal tak, že se nedalo protestovat. Poslal mail mně i pracovnici agentury, že dostanu o 5 000 menší honorář a pořadateli napíší, že mu dali slevu. Vzal jsem to pokorně na vědomí a Petr se k tomu už nikdy nevrátil. Ale jedno vím bezpečně. Už nikdy si na jeviště nevezmu černé brýle, i kdyby slunce pražilo sebevíc a pod pódiem nebyl jediný divák.

některým to se kaže, až nevíš, co se robí. Jestli pomohla by deka nebo teplo mladé roby, kdybych si mohl vybrat, chtěl bych hned a honem, ať to se mnu šla hned a jak zemí.

0: co se týče celý té tý kauzy, no je úžasná, no. To je prostě chudák ten starý pan soudce, co od toho očekával. Co tam,
1: myslíte
0: co,
1: pana Uhlíře?
0: To Uhlíře, co chtěl tam, co chtěl vydělat si nějaký prachy, no dobrý, jako kolik, 360 tisíc měl dostat za ty 3 měsíce?
1: Já jsem četl, že 160 dostal.
0: No, dostane, ale jako ta smlouva byla na celý to léto, že si vydělá, říkám, tak stejně bude blbý počasí, třeba měl nějaký zprávy, nikam nepojedu, vydělám nějaký prachy. A on chtěl říct pravdu, Xavere. On chtěl říct, že když jednou něco ukradnete, takže vám to nepatří. Když ukradnete kolo a pak ho prodáte, tak vy ho nezlegalizujete, tu krádež, tím, že jste ho vyprodal, že to bylo vaše. Prostě vy o ty prachy máte přijít a ten můj ho původně ukrad, tak je viník a když ho nezjistíte, takhle furt to kolo vaše není. A o tom se tam nějak tak jako nemluví. To prostě paní ministrině nechtěla říct, že celý ten úřad, ministerstvo

0: takový celý a on chce říkat nějaký věci, které nebyly v protokolu.
1: Posloucháte Radio Xaver.

0: Hraje vám Rádio Xaver.
1: Pane Holče, je tady čtvrtek. Čtvrtek náš den a 27. únor k tomu. A dneska má svátek Saša.
2: Máš Saša?
1: No, máte nějaký drobný dárek?
2: Ne, já jsem zapomněl. Já jsem Xaver úplně nějaký zmatený poslední dobou.
1: Tady vedle v rádiu Xaver to píše nahoře počítač. Aha. A jsem se podíval, čtvrtek, Alexander.
2: Když Xaver, já už díky Velzonce vím jenom to, že je čtvrtek. Jinak jsem zmatený.
1: Ale měl byste být vybavený.
2: Ale já nevím nic už.
1: Mohli jsme Sašovi poslat nějakou...
2: Nějaký dopis, nějaký kompro?
1: Něco v ruštině třeba?
2: Počkej, pozor, tady možná v angličtině, ne? Spíš radši. Ne, co? Já právě k severu nevím. Řekněte mi, kde je východ, kde je západ, kde je sever, kde je jich. Západ, válka, mír. Co je teď? Co prožíváme? Jakou éru?
1: Já jsem úplně zmatený. Já se snažím řídit tím, pane Holče, popravdě vám to řeknu. Já jsem spořádaný občan.
2: O tom nepochybuju.
1: Jo, já...
2: Je to vidět na vás.
1: Ano, já vyvěšuju vlaječky Evropské unie, ukrajinskou vlaječku, vozím v autě, takhle zatím. Všechno, jak má být. Jenže on je to každý den jinak.
2: Chci vám poradit, buďte opatrný. Ty vlaječky, jako, dejte jich tam víc radši.
1: No co tam mám ještě dát? Americkou?
2: No, teď můžete klidně možná už i ruskou.
1: Ne, to ne.
2: No tak jestli domluví i Rusko ten mír na Ukrajině, tak budou mírotvorci. Já nevím, já vám fakt nevím. Já jsem čekal radu od vás, vy jste takový moudrý muž.
1: No.

0: To já pro vás mám radu.
1: Jo?
0: No.
1: A jakou?
0: Zaprvé teda, pane holče, máme jednu věc dneska, kterou řekneme, která je naprosto zlomová. Mhm. Máme to tady připravený.
1: Já to vidím.
0: Pokud se někdo dívá na Wilsonku teď, tak měl by vydržet do konce dnešní Wilsonky.
1: Ne, měl, musí, ne? To bude zlomový,
0: no, je, co? Může být, my nemůžeme říkat, my jsme demokrati. A co když už si říká, pustil si začátek Wilsonky a říká, už bych si chtěl pustit něco od pana Šídla třeba. Už ho to tam táhne a my říkáme, ano, demokracie, ještě ne?
1: Já mám, jak Severlí to i pana Šídla už. Ten musí taky zažívat ohromný zmatení.
0: Jak to?
1: No kde teď má přátele? Na východě, na západě, co myslíte?

Petr se uměl vždy rychle nadchnout pro cokoliv, co mělo hlavu a patu. Produkovali jsme spolu například několik ročníků soutěže o nejlepší pizzu. Probíhalo to v jedné pražské pizzerii, některé ročníky jsem moderoval, jindy jsem byl pro změnu v porotě. Bylo to milé a příjemné, jen mě mrzí, že právě tato soutěž nepřežila. Nedávno jsem si kladl otázku, čím vším je pro mne Petr důležitý. Sám nevím, kde se vyučil v tom, jak se má moderátor chovat na jevišti, jak upoutat pozornost, jak lidi rozesmát, jak je udržet v napětí, jak je prostě nenudit. Například mi kladl na srdce, že moderátor si nikdy nesmí říct o potlesk, ani pro sebe, ani pro nikoho jiného. Kdo to udělá, tomu by prý angažmá ve své agentuře nedal. Vysvětloval mi, že je spousta jiných prostředků, jak potlesku docílit, a to slova, barva hlasů, jeho intenzita. Ostatně Petr mi ochotně v průběhu let odkryl spoustu tajemství moderátorské profese. Upozorňoval mě na slepé uličky. Skoro bych řekl, že mě na jevišti učil jíst vidličkou a nožem. Často si vzpomenu na moc hezký příklad, který Petr vyprávěl, když vzpomínal na jednoho velmi slavného českého režiséra komedií, s nímž se znal. Ten prý vždy říkal: pánové, musíte vědět, jak na to. Například existuje 5 způsobů, jak nastoupit do tramvaje a jenom jeden je vtipný. A já vím, který. Ameriku bych neobjevil, kdyby nebylo Petra Novotného. A to navzdory tomu, že se letadel hrozně bojím. Petr začal někdy v roce 2009 organizovat ve své agentuře zájezdy a pro nějakou firmu připravoval jeden speciální do Las Vegas a do Los Angeles. Na programu byl také výlet do údolí smrti a Velkého kaňonu. Jen jsem si povzdechl, když mi o tom Petr vyprávěl, on ale dodal, že poletím také. Lekl jsem se a vysvětlil mu, že pro mne je maximum doletět na Krétu. Na delší let bych si netroufl. Petrovi ale moje argumenty připadaly k smíchu, jelikož měl číslo mého pasu, vyřídil pro mne vízum, na frekvenci 1 mi dojednal dovolenou a odvlekl mě v Praze do letadla. Když jsme přistáli v Curychu, ulevilo se mi a říkal jsem si, že zřejmě zase jde o nějakou Petrovu taškařici. Jenomže nešlo, protože v zápětí jsme s Petrem nastupovali do obrovského letadla. Takové jsem v životě neviděl, natož abych v něm letěl. Nedovedl jsem si představit, že se takový kolos dokáže vznést do nebes. Letěli jsme asi 13 hodin, pak další hodinu a půl kroužili nad Los Angeles, protože v ten den se tam předávaly ceny Filmové akademie a vzduch byl přeplněn letadly. Ale nakonec jsme přistáli a bylo to tak hezké, že jsem tam s Petrem byl ještě asi 10krát a dnes tam létám i bez něj. Lhal bych, kdybych tvrdil, že dnes sednu do letadla naprosto suverénně, ale letět přes oceán je zajímavá zkušenost. Snad je to tím, že tam má člověk opravdu blízko k smrti a tak si s lidmi, s nimiž cestu sdílí, řekne věci, které by asi za jiných okolností neřekl. S Petrem Novotným jsme si povídali o hodně vážných věcech, troufám si tvrdit, že mi otevřel několik svých 13. komnat. Já jemu ty své pochopitelně také. Díky jemu jsem se jednoho dne ocitl v Americe spolu s 20 lidmi z jakési firmy. Uviděl jsem Las Vegas, do něhož jsem se okamžitě zamiloval. A jelikož s láskou se člověk těžko loučí, pořád se tam vracím. Už jsem ho viděl zleva, zprava, znám ho ve dne, v noci, při východu i západu slunce. Znám jeho historii, obyvatele, architekturu, zákoutí, vím, jak voní. A stále jsem se ho nenasytil. Viděl jsem tam překrásná, dokonalá show, slyšel jsem zpívat takové hvězdy jako Celine Dion či Eltona Johna. V country klubu jsem poslouchal Dona Williamse a měl tak vlastně jednu z posledních možností ho naživo slyšet, protože brzy na to zemřel. A při jednom z posledních koncertů americké skupiny Eagles jsem dokonce seděl v první řadě. Petrova agentura tam organizovala zájezdy pravidelně, přivezla tam spoustu lidí, z nichž někteří tomuto místu propadli podobně jako já a vracejí se tam i poté, kdy Petr už s touto aktivitou přestal. Ať už je to znalec a popularizátor brněnského hantecu Honza Žanek Hlaváček, Martin Vašíček, který by tam už dnes mohl dělat průvodce, Miloš Pína či Aleš Aldo Koláček, který u nás zastupuje rakouskou firmu Manner.
Ostatně ten je pro mne zatím nevysvětlitelnou záhadou, protože ať jsme se při svých cestách ocitli kdekoliv, vytáhl ze svého zavazadla oplatky značky, kterou zastupuje, a nabídl nám. Dělal to den co den zcela pravidelně a přitom měl pouze jedno zavazadlo. Skoro začínám věřit na bezedný kufr, protože jinak si ten neustálý přísun nedovedu vysvětlit. Jezdí tam ale řada dalších lidí, například Jakub Černý, kolega z televize XTV, několikrát s námi byl Vlastimil Tlustý, někdejší ministr financí v Topolánkově vládě. Kolikrát jsem si říkal, že by bylo fajn, kdyby český parlament přijal zákon, že každý obyvatel České republiky má právo vidět Las Vegas. Je to jedno z mála míst na světě, kde bych asi dokázal žít. Třeba bych změnil po čase názor. Možná by si mě přitáhla zpátky řeka Svratka, u níž jsem se narodil a na jejímž břehu kvete Rozrazil. Možná by mě povolala zpět Vltava. Nevím, nikdy jsem dlouhodobě v cizině nežil, ale každopádně v Las Vegas jako by mi narostla křídla a mám tam pocit, že se klidně mohu vznášet, když se mi bude chtít. Možná je to kýč, protože tam všechno září, svítí, bliká a osilňuje, ale mně se hlavně líbí, jak tam všechno funguje. Že město je dobře promazaný stroj, nejen na peníze, ale hlavně na zábavu. Jdeš po ulici a je ti fajn, protože se pořád něco děje a stále máš před očima něco hezkého. Jsi v hotelu a zase je to dobře, uvnitř i při pohledu z okna. Sedneš si v hotelu na záchod a můžeš si zahrát na obrazovce na dveřích nějakou hru. Jen tak, nezávazně, pro radost. Je to jediné místo na světě, kde se koncentrují hvězdy všeho druhu. Každý večer si můžete vybrat, jestli chcete jít na Eltona Johna, Roda Stewarta, Celine Dion či Davida Copperfielda. Můžete poslouchat hity Elvise Presleyho, Beatles nebo být při zápase NHL. Co je možné tam, není možné nikde jinde. Jsem šťastný i v okamžiku, kdy nemusím nikam jít. Sedím v hotelovém pokoji, míchám kafe a mám Las Vegas za oknem. Stačí mi ten pocit, že můžu skočit do auta a za chvíli vidět Grand Canyon nebo Hooverovu přehradu. A kdo je gurmán, ten bude mít v Las Vegas pocit, že se ocitl v gastronomickém ráji. Za Las Vegas jsem vděčný Petru Novotnému. Myslím na něj, kdykoliv tam přijedu, vyprávím ostatním historky, které jsme tam s Petrem zažili. Už se mi stalo, že mi někdo řekl, tak tohle už jsem od tebe slyšel 4x, jenomže jedině tady v Las Vegas si to rád poslechne po páté. Aspoň si to myslím. Nikdy Petrovi nezapomenu, že mě poprvé k tomuto výletu vlastně donutil. Díky tomu jsem poznal i další americká města, i to, co leží mezi Los Angeles a New Yorkem, což prý je ta pravá Amerika, jak tvrdí fotograf Robert Vano. David Copperfield a další je také jednou z megacelebrit, na které jsem si mohl v Las Vegas doslova sáhnout. Potkal jsem se s ním při jedné ze svých cest do Ameriky a seznámili jsme se. Já si to pamatuji moc dobře, on zřejmě stěží, ale na samotném faktu to nic nemění. Došlo k tomu při mé asi 13. cestě do Ameriky. Tehdy jsme připravovali knížku Moje Las Vegas, neletěl jsem tam s naší tradiční partou, ale s fotografem Jakubem Černým a Martinem Fau, který mluví anglicky stejně jako česky a navíc se v americkém prostředí výborně orientuje. Byla to cesta ryze pracovní a chtěli jsme mimo jiné vyfotografovat i hvězdy, které jsou s Las Vegas neodmyslitelně spojeny. A to je především právě David Copperfield nebo Siegfried a Roy, německo-americká dvojice, která několik desetiletí úspěšně vystupovala s Bílými lvy a tygry. Tehdy to ale nevyšlo, ostatně nebyl to náš hlavní úkol, potřebovali jsme udělat co nejvíc fotografií do knížky. Nicméně, když jsem se do Las Vegas vydal příště, a to opět s fotografem Jakubem Černým a naším společným kamarádem Michalem Klegou, tak jsme to zrealizovali. Sešli jsme se jak s Davidem Copperfieldem, tak i s polovinou dvojce Siegfried a Roy. A to se Siegfriedem. Roy totiž utrpěl těžký úraz, když ho během představení v hotelu The Mirage, kde mají doživotní kontrakt, napadl během vystoupení Bílý tygr. Siegfried při našem setkání v jednom okamžiku chytil mě a fotografa za kůži a jakoby odtud vytáhl zlatou minci se svým a kolegovým emblémem. Bylo to velmi vtipné. Jak se to dá vlastně zařídit, aby se člověk s takovými hvězdami potkal? To přece nejde jen tak zazvonit u nich doma a nechat se pozvat. Bylo to pochopitelně dost složité.
půl roku jsme se snažili dostat k manažerce Davida Copperfielda. K němu samotnému to nejde vůbec. Je plachý, na návštěvy si nepotrpí, je opravdu těžké se k němu přiblížit, a to pro kohokoliv. Nakonec se ale Jakubovi Černému a Michalovi Klegovi podařilo k manažerce dostat. Přijala je, oni jí dali moji knížku o Las Vegas, řekli jí něco o mně jako o jejím autorovi. Jakub řekl, že jeho jsou zase fotografie. Ona si sice knížku z díky vzala, ale rovnou klukům řekla, že s Davidem se setkat nemůžeme, protože denně má dvě vystoupení, jezdí po celém světě, jeho život je rozplánovaný po minutách a nic navíc se do něho prostě nevejde. Jako odškodnění jsme od ní dostali vstupenky do první řady na jeho show.

0: Osvěcíme domovy a města pro více než milion českých rodin. 7 Česká energie. Dvojka ve výrobě elektřiny.
1: Michal Hašek je naším hostem. Ahoj Michale.
2: Ahoj Luboši a díky za pozvání.
1: Tak já na úvod řeknu, jako vždycky při našich rozhovorech, že my se týkáme proto, že pocházíme oba ze stejného
2: hnízda.
1: Ze stejného města téměř a známe se už od dob pionýrských táborů a jiných, takže...
2: Ještě z minulého století.
1: Ještě z minulého století a nechceme na naše diváky nic hrát, tak si prostě budeme týkat i tady. Co tě to popadlo, že se vracíš do politiky? Čekal jsem, že to bude nějakou třeba delší dobu a proč zrovna za pro Jindřicha Reichla?
2: No, ono je to, Luboši, poměrně jednoduché. Ty víš i z našich přátelských debat, že já jsem prostě homopolitikus, člověk politický, a i když jsem pár let měl teď pauzu, tak jsem politiku alespoň komentoval. Komentoval jako občan a vlastně vyšel jsem z té komfortní advokátské zóny, protože jsem nikdy nevěřil, že by mohlo nastat to, co teď Česká republika zažívá. Co mám na mysli? To, co předvádí vláda Petra Fialy za 2,5 roku v úřadě, to jsem si neuměl představit ani jako nejhorší sen, a jakože jsem toho zažil v té české politice. Že jo? Zažil jsem pana Topolánka, jeho vládnutí, podivné získávání důvěry, zažil jsem pana Nečase, pana Kalouska a jejich tupé účetní škrty. Ale pořád ta fantazie byla ještě příliš malá na to, abych si představil, že přijde teď pan profesor Fiala, jeho chlapci a děvčata z pětikoalice a to, co předvedou z naší zemí, mě donutí vážně uvažovat o návratu do politiky. S Jindřichem Reichlem jsem se potkal nejdřív jako advokát, jsme profesně kolegové, oba právníci, no a samozřejmě po řešení těch právních věcí došlo i na politiku a Jindřich Reichl mě přesvědčoval přes půl roku, než jsem kývnul na to, že jsem vstoupil do strany PRO, jsem předsedou její humoravské organizace, kterou vlastně zakládáme na Zelené louce. A proč právě PRO? Je to strana konzervativní, má spoustu nálepek, údajně je proruská. Já to naprosto odmítám po těch pár měsících, jak jsem poznal PRO i ty lidi tam. Je to strana, která se bije hrdě za české národní zájmy. Je to strana konzervativní a jsou v ní lidé, kteří ten konzervativní pohled mají jak zleva, tak zprava. A já jsem velmi rád, že jsem poznal ty lidi. Poznal jsem zapálené lidi, poznal jsem lidi, kteří sice nemají ještě tolik zkušeností v politice. Ty evropské volby mimochodem jsou teď první celonárodní volby, kterými to PRO bude procházet. Ale na druhou stranu jsou to srdcaři. A já jsem rád, že můžu být u toho, že jim můžu dát z mého pohledu rady, které se týkají jak toho, co se dělat má, tak třeba upozornit, aby neudělali zbytečné chyby, kterými jsem si v historii prošel já. Já jsem zažil to být nahoře i dole. A dokonce jsem dneska zažil při cestě sem za tebou do Prahy, že jsem zůstal i vyset ve výtahu, takže to je něco mezi tím nahoře a dole, ale i to se zvládlo a já jsem rád, že můžeme teď spolu diskutovat.
1: Pojďme k jedné takové konkrétnosti. Já sleduju pozorně tvůj Facebook. A před pár dny jsem tam zaznamenal tvůj vlastně částečně právní rozbor, protože ty seš doktorem práv, advokátem, v kauze hledání ministra pro vědu, výzkum a rozvoj, nebo tak nějak se to jmenuje. To, co tam píšeš ty, to nikdo jiný neví? Že to vlastně je věc, která už je dávno vyřešená, daná zákonem?
2: Víš, Luboši, já jsem přesvědčen, že pětikoalici a Petrovi Fialovi je to vlastně úplně jedno. I kdyby mu to napsalo právní oddělení jeho úřadu vlády, tak on se na to vykašle. A pro diváky je potřeba velmi jednoduše popsat, o co jde. Tak byla odejita paní Langšádlová, mimochodem jedna podle mě z těch zbytečných ministryň ve vládě České republiky. Je jich tam několik bez portfeje, to je ona. To je dál ministr Dvořák, takzvaný ministr pro evropské záležitosti, a potom pan Šalamoun, ministr pro legislativu. To jsou ministři, kteří nemají vlastní ministerstva, ale sedí na úřadě vlády, mají celý ten aparát, náměstky a tak dále a tak dále. Paní Langšádlová takzvaně řídila vědu, výzkum a inovace, ale ve skutečnosti podle zákona nic neřídila. V České republice mají ministerstva svoje kompetence určený zákonem. Je to zákon 2 z roku 1969, sbírky, takzvaný kompetenční zákon. A v tom zákoně se jasně říká, že mimochodem věda, výzkum a tak dále přísluší ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Čili tím, kdo podle zákona odpovídá za tyto oblasti, je ministr Mikuláš Bek ze STANu. Mimochodem teda jeho výkony mě také úplně nepřesvědčují, jakkoliv znám ho i pana premiéra jako bývalé rektory Masarykovy univerzity, to teda musím říct na rovinu, že to rektorování v Brně jim šlo mnohem líp než jejich vládní angažmá, Ale teď dosazovat zbytečného ministra pro vědu, výzkum a inovace znamená, že se vlastně jenom obsadí ten pašalík, který si vyhádala TOP 09 v rámci vzniku pětikoalice. Ty věci by měl po správnu zvládat pan ministr Beck. A jestli tam teda dají nebo nedají pana Ženíška, o kterém teď uvažuje vedení TOP 09, je vlastně úplně jedno. Ta vláda mrhá prostředky, vytváří úplně zbytečné ministerské místo, které nemá z hlediska zákona tu vlastní odpovědnost a v podstatě ukazuje lidem, že na ně jaksi uplatňuje přísný metr, utahuje pásek, říká se, musí se všude šetřit, že ano, šetří se na důchodcích, šetří se na policistech, na hasičích, šetří se úplně na všech. Na druhou stranu vláda už po vzoru té pohádky, kde ti rádcové vybírali daně úplně ze všeho, tak já už jenom čekám po zvýšení daně z nemovitosti, kdy tahle vláda přijde z daní z půdy, z daní ze vzduchu, z daní z písničky, a to ber prosím velmi ironicky v uvozovkách, a Bůh ví, co ještě dalšího nám pan Stanjura a jeho parta připraví.
1: Ještě k tomuto dá se říci tedy pohledem právníka, advokáta, že se pohybují mimo zákon v okamžiku, kdy...
2: To má dvě roviny. Ta první je striktně právní, ústavní, ta druhá je politická. Ústava neomezuje počet ministrů. Kdyby pan Fiala přišel a navrhnul prezidentu republiky, že chce mít 50 členů vládu, přičemž většina těch ministrů nebude mít vlastní ministerstvo, pouze kamerlík ve Strakovce na úřadě vlády, a pokud mu to jakýkoliv prezident na hradě podepíše, tak budeme mít hold v té chvíli 50 členů vládu. To je věc politické dohody a takzvané koaliční smlouvy. A ta koaliční smlouva je politická deklarace. To není něco, co může nahradit zákon. A striktně pohledem kompetenčního zákona vědu a výzkum v České republice řídí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Ten vzkaz lidem je, my kašlem na to, že má nějaký ústřední správní orgán tuhle kompetenci stanovenou, a my si ještě vymyslíme dalšího ministra, který sice k tomu nemá zákonné zmocnění, ale prostě potřebujeme ten pašalík, tak ho obsadíme. Tak to je teď ten pětikoaliční vzkaz občanům.
1: Dobře, ale je to teoreticky třeba žalovatelné?
2: Ne, není.
1: Není. To znamená, že oni, i když poruší zákon?
2: Oni se pohybují mimo zákon, ale ten ministr ve skutečnosti nemůže pak podepsat nic, co by kompetenčně odpovídalo vědě, výzkumu a inovacím. Vždycky k tomu bude potřeba ten souhlas formální ministra Beka. Tak proto je to zbytečné. Mm-hmm.
1: Takzvaný migrační pakt. Předpokládám, alespoň když sleduju tvůj Facebook, že to sleduješ nejen jako politika, tak jako právník. Tak tam, kam se to dostalo a jak to nakonec vyvrcholilo, tak to vidíš, jak je tato dohoda, nebo ten pakt, života schopný?
2: Luboši, obrovská tragédie, a dovol mě k tomu říct nějaký stručný úvod. Já jsem totiž na rozdíl od všech teoretiků, kteří teď chodí do televizních, rozhlasových a jiných pořadů, zažil první pokus o migrační vlnu do České republiky v exekutivní funkci hejtmana. V roce 2015 existovala vážná hrozba, že z Maďarska přes Rakousko a Slovensko projde skrze Českou republiku několik desítek tisíc nelegálních migrantů. A samozřejmě my jsme měli vážné obavy, byť by to byl jenom průchod, nebyli jsme cílová destinace, to bylo Německo, kde paní Merklová řekla, wir schaffen das, všechno zvládneme, pojďte, přijďte, máme vás rádi, postaráme se o vás. Takže by to tady znamenalo samozřejmě jako problémy a komplikace. Tehdy to vyslyšela vláda, tohle volání, a skutečně došlo k velmi přísnému režimu na jižní hranici České republiky, tedy konkrétně na jižní Moravě u mě a také v jižních Čechách u tehdejšího hejtmana Zimoli. Zelená hranice byla obsazená, hlídala se, pravidelně se dělaly kontroly autobusů, vlaků a tak dále a tak dále. Já jsem osobně několikrát v noci byl v Břeclavi, když ve vlaku policie kontrolovala každého, kdo k nám přijížděl. Tehdy se podařilo té vlně zabránit. A já jsem rád, že se ukázalo, že když nechybí odvaha, tak jdou dělat i takováto řešení. Potom jsem zažil jednání o migračním paktu krátce na ministerstvu vnitra, když jsem fungoval jako náměstek Jana Hamáčka, ministra vnitra, a tehdy Česká republika tvrdě odmítala to, že by tady vlastně existovalo něco jako migrační kvóty, byť se teď jmenují jinak a říká se jim povinná solidarita, že bychom museli něco platit a podobně. Říkali jsme jasně, nechceme nelegální migraci. Pak přišlo předsednictví Evropské unie, tahle vláda se tvářila, že řídí Evropu, že řídí svět a všechno bude podle nás. Ne, ukázalo se, že to byl hluboký omyl. A to, co tady říkal ministr Rakušan, jak je všechno perfektně vyjednáno, je to výhodné pro Českou republiku, tak to byla blamáž a lež. A já hned řeknu na jednotkých faktech proč. Za prvé, ten migrační pakt, i když se formálně Česká republika zdržela, to nemělo už vůbec na nic vliv v téhle chvíli, spíš to ukazuje to farizejství české vlády, tak za prvé říká, že bude potřeba v případě, že přijdou nelegální migranti do Evropské unie, tak se o ně postarat tím způsobem, že buď dojde k té takzvané povinné solidaritě, to znamená, bude předepsána nějaká kvota, Česká republika bude muset takovéto množství lidí přijmout. Když to neudělá, tak Česká republika, stejně tak jako další státy, bude muset za každého takto nepřijatého migranta zaplatit, a to až částku 20 000 euro ročně, to znamená 500 000 korun z tvých, mých a peněz všech ostatních daňových poplatníků, budeme muset odvést Bruselu jako takzvaně pokutu za nepřijetí takovéhoto migranta. No a pak nám ještě pan Rakušan říkal, že vlastně ale to je v pohodě, protože my tady máme těch jednou 300, po druhé 600 tisíc, já vlastně nevím kolik set tisíc těch ukrajinských uprchlíků před válkou, a že vlastně to vezme Evropa v potaz a na základě toho, že budeme v pohodě. Ne, nic takového v migračním paktu není. Tam je ustanovení, že pokud nějaký stát přijímá nějaké migranty, v tomto případě tedy jde o ty Ukrajince a válku, tomu všichni rozumíme, takže může požádat slovo Evropskou komisi a ta se rozhodne, jestli v tom daném roce tomu státu uleví nebo ne. Čili není na to automatický nárok, musí to být na žádost a bude záležet na rozhodnutí Evropské komise, jestli České republice uleví nebo ne. Čili spackali to. Podle mého názoru by se Česká republika, a nemyslím si to jen já, ale i strana PRO, za kterou kandiduje do Evropského parlamentu, měli bychom jasně říct, stejně jako Slováci nebo Maďaři, že ten migrační pakt prostě dodržovat nebudeme, že bude platit naše národní právo, a kdybych to měl říct velmi jednoduše, tak prostě musí platit heslo naše země, naše pravidla.
1: Jak to funguje v praxi? Protože takovej uprchlík, který přijde do Evropy, tak asi u nás podle zkušeností nechce být do této chvíle. Protože to, no, co víš, slyšíme, promiň, já to jenom položím, ano. To bude rychle. Slyším, že v Paříži a v různých městech už se vůbec nedá chodit po ulicích, protože tam řádí ty uprchlické gengy. Nepředpokládám, že by toto byly staré pověsti evropské, ale i když nám ty uprchlíky sem tedy dají na základě tohoto, tak máme tady volný pohyb osob a tak takový uprchlík může být druhý den zpátky v Německu, ne?
2: No, zaprvé, teoreticky ano, ale co stihne zvládnout tady, už při tom, když se tady bude třeba dostávat z nějakého zařízení a podobně, to je otázka číslo jedna. Otázka číslo dva, ano, máš pravdu, že bohužel jsou to tito nelegální migranti, kteří až se dostanou do Evropy, tak víceméně v těch státech západní Evropy vidíme obrovské vlny růstu kriminality, pouličního násilí a jsou to velká města i menší městečka. A já v té souvislosti musím zmínit jednu věc. V tomto týdnu Fialova vláda přijala takzvanou zprávu o extremismu za rok 2023. Já jsem si ji prostudoval, konec konců dříve jsem na ministerstvu vnitra působil, tak jsem chtěl vidět, jak tam teď kolegové pokračují ve své práci. No a našel jsem tam velmi zvláštní tabulku. Tabulku, u které je vlastně napsáno, že je to přehled takových typických kremelských narrativů, rozuměj proruských narrativů. A jeden z nich byl, a teď to bude parafráze, nemám tu tabulku teď před sebou, že vlastně některá média straší tím, že migranti v podstatě jako nedodržují zákon, páchají nějakou trestnou činnost. A já jsem se velmi podivil, protože samozřejmě i titulky standardních médií, chceš-li takzvaných mainstreamových, to znamená ti, kteří kamarádí s vládou, aby jsme to přeložili pro diváky, tak v podstatě včera jsem našel článek, kdy Právo, rozuměj Novinky, sdělují, že malé západoněmecké městečko je teďka terorizováno gengem mladistvých migrantů, kteří tam prostě páchají od přestupku až po trestnou činnost. No tak z tohohle pohledu teda asi už i takové novinky se začínají dostávat k tomu prokremelskému narrativu a něco je špatně, ale asi na ministerstvu vnitra. Nikoli v těch novinkách, které už získali taky odvahu informovat konečně o tom, co se děje na západě. Co s tím? Základ je dobře ochránit evropskou hranici. Existovala tady jakási agentura Frontex, která byla právě zřízena pro tyhle věci, ale Frontex příliš účinný v těch minulých letech nebyl. Postupně se to zlepšuje. Evropská unie zvedá platby pro Frontex z hlediska nákupu vybavení, techniky, řekněme, akvizice dalších lidí. Taky jednotlivé členské státy pomáhaly. Já připomenu, že česká policie byla například v Makedonii a hlídala evropské hranice, ale podle mě základ je pomoc těm lidem vlastně v těch státech, odkud oni chtějí utíkat. Najít takový prostor, který bude vně, nikoli uvnitř Evropské unie, kde třeba vybudujeme určité záchytné tábory, uděláme tam základní infrastrukturu, logistiku, zdravotnictví, řekněme školy pro děti a podobně, a budeme se snažit, aby vůbec ti migranti do Evropy nepřišli. Bude to stát peníze, ale pořád je lepší vynaložit ty peníze takto, než řešit to, že někdo potom nelegálně vstoupí na území Evropské unie. Migrační pakt počítá s tím, že se má zrychlit v úvozovkách ta hraniční procedura. Znamená, ti lidé přijdou, oznámí, že mají tady zájem o ochranu, o azyl a tak dále. A v podstatě v té chvíli s nimi začne nějaké řízení. Ta nová pravidla je zkracují, čili vlastně mnohem rychleji zlegalizují ty lidi tady v Evropě. No pak právě nastane to lámání chleba, jak se říká, a pak se bude rozhodovat vlastně, v kterém členském státě by měli být, kdo by se o ně měl postarat, případně kdo by to měl zaplatit. Čili když se mě ptáš, co s tím, tak podle mě nejlepší řešení je, aby ti lidé vůbec do Evropy nechodili, ale to znamená, že Evropa bude muset investovat v těch částech světa, odkud právě se do Evropy chystají.
1: Sledovali jsme v médiích a na sociálních sítích před pár dny setkání představitelů strany PRO s Robertem Ficem. Jak tomuto spojení máme rozumět?
2: No, zase stručný úvod. Před nějakou dobou česká vláda přerušila československý vládní dialog. Nějak to komentoval a druhý den samozřejmě nezapomněl pan Fiala přijmout v Praze současného šéfa slovenské opozice, ten, který prohrál volby a nesestavil vládu, dostal přijetí na červeném koberci v Kramářově vile, jako by on byl premiér a podobně. A my jsme s Jindřichem Reichlem sepsali otevřený dopis, ve kterém jsme se vyjádřili jednak této věci, jednak obecně k československým vztahům, k jejich unikátnosti a podobně. A k tomuto podpisu jsme získali téměř 19 000 podpisů občanů z celé České republiky. My jsme tenhle ten otevřený dopis zavezli Robertu Ficovi, společně jsme mu jej předali. Nakonec, řekněme, z krátkého přijetí byla schůzka, která trvala téměř hodinu a půl. A musím říct, že součástí té schůzky a té debaty byla i možnost, řekněme, navázání spolupráce mezi Smerem jako etablovanou slovenskou politickou stranou, mezi stranou PRO jako novou stranou, která se teprve etabluje v České republice. No a já doufám, že samozřejmě na to navážem. Navážem na to spoluprací jak po evropských volbách, v případě, že se nám podaří získat víc než 5% a někdo z kandidátky PRO se stane poslancem Evropského parlamentu, tak tam nejde proto, aby dostával bruselské chlebíčky a bruselský důchod, ale jde tam jasně prosazovat národní zájmy České republiky, čili určitě budeme chtít spolupracovat se Slováky, budeme chtít spolupracovat s Maďary, budeme chtít spolupracovat s Rakušany, nikoli s Vítkem Rakušanem, ale mluvím teď o rakouských politicích v Evropském parlamentu. No a vlastně co je smyslem? Tak smyslem je příprava na situaci, kdy může dojít k velkým vnitřním problémům v Evropské unii. Podle mě právě námi diskutovaný migrační pakt je ve skutečnosti začátkem konce Evropské unie, tak jak ji známe dnes. My nedáváme na stůl otázku, jestli nějaké referendum o vystoupení nebo ne. Dokonce si myslím, že kdyby se dneska konalo, tak tady progresivistická média pětikoalice udělá úplně všechno pro to, možná schválí i korespondenční hlasování krajů o téhle věci, aby nakonec ten výsledek byl, že zůstaneme v Evropské unii. A pak je vymalováno. Je vymalováno na 10 let, žádné další referendum nebude. Ale i Viktor Orbán naznačil to, že je možné, že Evropská unie sama v téhle podobě do několika málo let zanikne nebo se významně změní. No a my nechcem čekat, až se to stane, my se chceme připravovat a součástí té přípravy je právě velmi velká, řekněme, diplomatická ofenziva, ta mezistranická diplomatická ofenziva. Navazujeme úzké kontakty na Slovensku, v Maďarsku, v Rakousku, v Srbsku, v Rumunsku a chceme, aby střední Evropa byla případně na takovou situaci připravena.
1: Požádám teď o stručnou odpověď. Tvoje slova, Michale. Válek by měl říct, kde se v České republice nákaza černým kašlem vzala. No. Tak to je ta citace. No. Správně patří, kde se vzala nákaza černým kašlem. A řekni mi, kam míří tady ta tvoje otázka?
2: Ta otázka míří k tomu, že se nám tady v posledních letech objevila řada nemocí, které tady prostě dřív nebyly. Že jo? Vymítilo je dřívější socialistické, posléze kapitalistické zdravotnictví, pravidelné očkování. No a najednou tady máme letos obrovskou expozi černého kašle. Může souviset s tím, že tady máme lidi z jiného prostředí. Já to nespojuji pouze s nějakou jednou národností, to v žádném případě. Ale prostě jsou tady dneska součástí školských kolektivů, jsou tady součástí pracovních kolektivů, jsou tady prostě mezi námi. A otázkou tedy je, jestli to je jedna z těch příčin nebo hlavní příčina takového prudkého nárůstu počtu černého kašle. Co je zase základ? Ministr Válek a hygiena to podcenili. Mně je jedno v zásadě, kde se to vzalo, byť to možná může pro někoho být zajímavý údaj. Pro mě je důležité, aby s tím české zdravotnictví dokázalo velmi rychle, aby si s tím dokázalo poradit, to znamená, aby byl dostatek vakcín, aby jsme naočkovali všechny občany České republiky, případně další lidi, kteří tady s námi žijí. Stejně tak pan Válek by se měl postarat o to, aby byl penicilin, aby tady byly antibiotika. Stejně tak by se měl postarat o to, aby byl Endiaron, a stejně tak by měl přestat říkat, že je normální sedět na chodbě a čekat na vyšetření 4, 5, 6 hodin. Lidi si řádně platí zdravotní pojištění. Pan Válek teď přišel s jakousi super koncepcí a jak jsem pochopil, tak součástí toho má být dokonce rušení nebo omezování péče v regionálních nemocnicích. Tak jako bývalý hejtman říkám, já jsem tvrdě proti. Lidé si řádně platí zdravotní pojištění. Tyhle ty věci by měly naspouvat v České republice zdravotní pojišťovny směrem k poskytovatelům zdravotní péče. A to veřejné zdravotnictví dneska stojí právě na regionálních nemocnicích a jejich nadstavbou jsou už pod ty fakultky nebo specializovaná centra, jako je IKEM v Praze, Masarykův onkologický ústav v Brně a podobně. O toto by se měl starat ministr Válek.
1: Jak je to pro tebe pocit, když seš teď ve volební kampani a SocDem nebo bývalá sociální demokracie je tvým konkurentem?
2: Luboši, plakal jsem v úvozovkách z toho, že jsem nakonec po 25 letě ze sociální demokracie odcházel. Odcházel jsem proto, že ta strana se už totálně zpronevěřila svému původnímu programu, svým původním voličům. Ti už všichni odešli a žádné nemá. Dnes, když vidím, jak amatérsky postupuje Michal Šmarda a vedení Lidového domu, například v otázce ochrany té původní značky ČSSD, jestli už ani toto si nebyli schopni ochránit, tak pro boha, jak chce přesvědčit Luboš Zaorálek a další voliče, že mají volit sociální demokracii a opět jí svěřit věci veřejné, v tomto případě v evropských volbách mandát v Evropském parlamentu. Čili sociální demokracie je mi líto, ale je to pro mě uzavřená kapitola. A já teď to, co jsem prosazoval sociální demokracii za konzervativně levicový pohled na svět, třeba to, že rodina je tatínek, maminka a děti, že manželství je svazek muže a ženy, a takhle bych mohl pokračovat, že máme mít solidární daně a tak dále, tak tohle dneska já prosazuji ve straně pro Jindřicha Reichla.
1: Držím palce, Michale, a jsem rád, že jsi přišel, těším se na příště, ahoj.
2: Luboši, já děkuju tobě i divákům a těším se.
1: Naším hostem byl Michal Hašek.

0: Takže fúzi s SPD spíše vylučujete, ale nějakou spolupráci chystáte? Další.
1: Určitě jsme rozhodnutí, že půjdeme do jednoho poslaneckého klubu, že všechno nejprve předjednáme na tom klubu, abychom mohli potom najít nějakou schodu a vystupovat jako jeden muž v těch klíčových oblastech. A určitě chceme vytvořit i nějaký jeden subjekt. Vy jste to nazvala fúze, já nevím, co si pod tou fúzí přesně představit. Jo.
0: Jako jestli skonč, to je... Skončí Svobodní a budou SPD.
1: Nemyslím si, že by to skončilo tak, že přestanou existovat Svobodní. To určitě ne. Ale jeden subjekt, který by prostě třeba byl zastřešený jedním právním subjektem, to je velmi dobře myslitelné.
0: Chcete být ministryní?
1: Nechci být ministryní. Nevidím tam svoji úlohu.
0: A tak kým chcete být? Já myslela, že chcete věci měnit. Zlepšovat.
1: Ano, chci věci zlepšovat a měnit a chci je měnit poměrně dost razantně, ale na druhou stranu teď zatím v nejbližším roce si nemyslím, že by to takhle skončilo. Takže když mluvím o nejbližším roce, nemyslím si, že by mě někdo nabídl v tuhletu chvíli ministerský post, takže nebudu mluvit o tom, že teď si být prostě v nejbližším roce ministrem. Jak to dopadne po volbách?
0: No, ale kdyby ta nabídka přesto přišla, protože a já vím, jsme teď jako velké spekulace nebo představy o tom, že Andrej Babiš bude sestavovat vládu a bude ji sestavovat s vámi, protože bude potřebovat koaličního partnera.
1: Nemůžu tohleto ještě komentovat.
0: Dobře, ale není to vaše ambice být ministryní v tuto chvíli?
1: No, rozhodně nevstupuji do politiky za tím účelem, abych získala ministerské křeslo. Takhle to budu definovat. Já vstupuji do politiky za tím účelem, abych toho mohla změnit co nejvíc. A kudy ta cesta povede? Jestli by vedla přes ministerskou pozici nebo přes nějakou úplně jinou, to je věc, která se bude řešit v podstatě improvizací, jak to bude přicházet. Ale mým cílem je prostě zničit progresivismus, takhle to řeknu. A kde ta šance bude největší, tak tam se do toho dám.
0: Tak ale kdyby dána nabídka přišla, jít tou cestou přes to ministerské křeslo, tak byste ji neodmítla.
1: Kdyby ta možnost byla, ale víte, ono to taky hodně záleží na tom, jak by to bylo postavené, protože já si umím představit, ono to totiž není úplně poprvé, kdyby mi někdo nabízl ministerské křeslo. Ale už v minulosti, byť mi teda někdo nabízel ministerské křeslo, tak já jsem v tu chvíli věděla, že bych vlastně, že se ode mě očekává, že budu tak trošku loutkou a figurkou, která bude hrát cizí karty. A to bylo pro mě nepřijatelné. A proto mluvím tak, jak mluvím, že prostě teď to neříkám úplně na jistotu, protože to je pozice, proč bych jí měla hrát? Proč bych měla chtít být ministrem v okamžiku, kdybych věděla, že jako ministr neprosadím vůbec nic, že jsem té vládě vlastně jediná za tu svoji pozici antiprogresivistickou a proti mně tam je x dalších lidí, kteří prostě všechno to, co já chci, tak anulují. To není pozice, o kterou já bych usilovala. Proto já teď na to nemůžu odpovědět, protože záleží na situaci. A já budu dělat to, kde budu mít největší možnost prosadit to, co já chci. To znamená vrátit nás k prosperitě a zničit progresivismus. A já teď nejsem schopná říct, jaká ta konstelace bude a kde to bude.

0: Xaver. Posloucháte Rádio Xaver.
1: Babiš je prodavačem strachu, my naše sliby plníme. Chlubil se Fiala.
2: Ano. Xavere, víte co, a když tady vlastně přemýšlel jsem nad tím, jak je možný, že se tak strašně lže, jestli se lhalo dřív, já fakt jako nevím, když si vzpomněte 20-30 let zpátky, jestli jsme tu lež vnímali jako součástí každého dne z toho veřejného prostoru. A já mám pocit, že to je jakoby norma. Třeba ten premiér Fiala může říkat úplně, co chce. Já ho poslouchám, když on jako dokazuje, prokazuje, jak vlastně. A přitom jdete si koupit cokoliv, jdete, když se bavíme o těch hospodách, jdete do té hospody, zaplatíte si oběd a ty prachy, které tam necháváte, za to jste se dřív naobědvali oba, někdy ještě dřív celá rodina. Jo. My prostě víme, že o 30% jsme schudli. My jsme opravdu schudli. Jo. A teďko já nechci opakovat všechny takové ty jakoby ceny energii, že máme nejdražší v Evropě. Já nevím, tohle, to jsou ty statistiky, které někdo umí daleko lépe, ale já to vidím prostě na to, co já platím. A s těma penězma, které člověk měl k dispozici, tak prostě si nekoupí už tolik, kolik si koupil dřív. A přitom tyhle ty lidi říkají, jak si to všechno zlepšuje, jak je to jakoby úžasný a prodavač strachu a někdo zase říká šíření blbé nálady a za to může opozice, za to můžou ty dezoláti a hloupí lidi, blablabla. Všichni za to můžou, ale pak jdete k té pokladně v tom supermarketu a vidíte ty účty a platíte ty reální ceny a tam vlastně nejsou tyhle ty lidi, kteří by vám říkali, no máte se líp, že to je o třetinu všechno dražší než dřív. Zrovna jako u toho nebudou, protože budou někde jinde tyhle lidi. V ten moment.
3: Mimochodem, co říkáte na tu nešťastnou fotografii, která telefonuje pan ministerský předseda údajně s někým?
2: A on říká, že to je nějaký špatný mobil, že se mu to stává, že to byl moc dobrý rozhovor, že nebude se povídat o tom mobilu, protože tam on tam pouští kameru a pouští tam spousta věcí, jak to má na tom uchu asi nějak samo volně, nebo jestli ty ruce tam dává nešikovně. To on říkal, to já prostě nejsem na to odborník, ale jsem odborník na to povídání politický a s tím panem kancléřem jsem se bavil půl hodiny a mohl by to jako interpretovat. Určitě ho pan kancléř chválil, že to dělá dobře, ten by zase říkal, že on to jako dělá dobře, všichni to dělají dobře a ten mobil Xavere, to je zase jako my dezoláti jsme se chytli takový pitomosti fakticky. No, nedělejte to, Xavere, nedělejte to.
3: Já byt jeho nějakým podržtaškou přes média, tak to prostě nepustím ven. V tom je taky
2: problém. Moc si to nevšim.
3: Moc si to nevšim.
2: Moc si to asi nevšimli. No. Já bych si taky nevšiml, kdyby si lidi nevšimli. Pokud